0: budování Pražského okruhu.
1: Extraligoví hokejisté brněnské Komety podlehli v 10. kole Plzní 1-2 v prodloužení. Kometa už přitom v nastaveném čase vstřelila gól a slavila výhru. Po úspěšné trenérské výzvě hostí ale rozhodčí branku kvůli offsideu odvolali. Útočník Komety Jakub Bramenec přiblížil, jak závěr utkání prožíval.
2: Nějak to dolejhá na tu hlavu vlastně přepnout zpátky na to, že jsme vlastně si mysleli, že je ukončený zápas a o kousíček to bylo offside, takže těžký to přepnout zase zpátky, což se nám nepovedlo a blbej gol jsme dostali. No.
1: Třinec v tomto ročníku poprvé ztratil body, v Pardubicích prohrál 4-5 v prodloužení. Dále Sparta zdolala Vítkovice 3-0, Karlovy Vary Kladno 3-1, Mladá Boleslav Litvínov 2-1, Hradec Králové Olomouce 3-1 a České Budějovice Liberec 4-3.
3: Překážka na D6 u Sokolova a na D1 u Ostravy. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu jeďte opatrně za sjezdem na loket. Mezi kilometry 131 a 132 hlásí policie předmět na vozovce. Na D1 z Ostravy do Brna zbystřete za sjezdem na Ostravu Porubu. Na 352. kilometru nepojízdné auto označené s jen světelnou šipkou a kužely. A zde jedničky u Ostravy ještě jedno omezení. Mezi Ostravou a Bílovcem dejte pozor v Klimkovickém tunelu. Mezi kilometry 346 a 348 obousměrný provoz tunelovým tubusem ve směru na Polsko. Omezení provozu i na dálnici D5 mezi Starým Plzencem a Dobřany v tunelu Valík. Mezi kilometry 77 a 78 probíhá noční práce silničářů, kdy je v obou směrech neprůjezdný levý pruh. Projíždí se plynule a bez zdržení. A v Praze uzavřená ulice Vinohradská ve směru od Vinohradského hřbitova do centra. Za obchodním centrem Flora zasahují hasiči u hořícího domu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: A dnes čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno a nejvyšší pondělní teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy naměří až 17. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Odzvukové performance po moravskou cymbálovku, festival České sny se ve válečném Lvově staly tradicí. Americké sousedské soutěže ve vaření chili mají svá pravidla, vlastní recept a jednoho vítěze. Nesvykle hutná byla zmrzlina, na které si dřív pochutnávali lidé ve východním Německu. Tradici ve městě Rostock před pár lety oživilo duo podnikavců a my se za nimi vydáme v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
4: Reportáže zahraničních zpravodajů.
5: Západoukrajinský Lvov byl před pár dny centrem kultury. Pořádali tam festival České sny. Už potřetí se na něj vydali čeští umělci, aby dokázali, že múzy ani ve válce mlčet nemusí. My se teď s naším zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem za festivalem ohledneme.
6: Tajemné prostory Art Centra Dziha ve starém městě Lvovském se naplnily ještě tajemnějšími zvuky. Petr Válek a Miloš Vojtěchovský vymysleli přímo pro tento tunelovitý prostor zvukovou instalaci složenou z množství předmětů z našeho každodenního života. Tyto věci ale, jak se ukazuje, mají také svůj vlastní bohatý život a svou hudbu, vytvářenou ve vzájemné interakci, poháněné různými pružinami, pérky a mechanismy. A kdo zrovna k tomuto metamediálnímu umění nenašel vztah, mohl si nahoře na patře poslechnout třeba poctivé české blues Jana Fice. První české sny ve Lvově před 3 lety byly přitom zamýšleny jako jednorázová akce zaměřená spíš na klasickou hudbu, panelové debaty o zdravotnictví a tak, vzpomíná ředitel projektu David Dittrich.
7: Vlastně my jsme vůbec netušili, když jsme přijížděli na Ukrajinu, jak to pro nás bude silný zážitek. My jsme si mysleli, že pomůžeme trošku Ukrajině v době války prostě vnímat kulturu a Nakonec jsme odjížděli tak zasažení a tak vlastně my obohacení, že jsme děkovali to, že jsme mohli vlastně ten festival udělat.
6: A dnes už je to vlastně česko-ukrajinský festival. Odskočil si sem i náčelník oblastní vojenské správy Maxim Kozický.
8: Pro nás je důležité, že v době války máme už třetím rokem možnost vidět české sny. Můžeme prožít kouzelné kulturní projekty a cítit se jako součást současného světového uměleckého prostoru. Je to neuvěřitelné.
9: Děkuji České republice za podporu.
6: Co by to bylo za české sny, kdyby v nich nezazněla moravská cymbálovka?
10: Když před 2 lety bylo řečeno, že se pojede do Lvova, tak David Dietrich ví, že jsme trošku jako cymbálka střelci, že se nebojíme. No a že prostě zahrát ve Lvově vlastně, i když je to tady občas pod plachem a to, takže když se člověk chová bezpečně zodpovědně, tak proč by Simka nejel, tak jsme prostě přijeli a vlastně jsme si to strašně už ten první rok užili, protože to město má neskutečnou atmosféru a dá se říct, že jsme se do toho tady zamilovali a už sem asi chceme jezdit, dokud to bude možné.
6: Primář cymbálové muziky Antonína Stehlíka Jiří Ludvík byl tedy ve Lvově už po třetí. Na rozdíl od Davida Doubka, známého také jako Ventolin, který tady byl poprvé a festivalové dny svým tradičně nespoutaným vystoupením uzavřel.
11: Když se objevila ta nabídka, tak jsem si říkal, že prostě pojedu. Samozřejmě jsem se bál. Když jsme přijeli na hranice, tak vlastně byl poplach. Hranice byly uzavřeny, chvíli jsme museli čekat, než nás pustili. Takže to byly takový jako welcome drink.
6: A jak mi řekl jeden z diváků, tyhle české sny jsou i naše, ty ruské snít nechceme. Ze Lvova Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Pro mnohé je freediving, tedy potápění bez přístrojů na jeden nádech, extrémním sportem. Každý, kdo se takhle potápí, by vám ale řekl, že základem je absolutní klid a relaxace. O víkendu skončilo mistrovství světa ve freedivingu, které hostil kyperský Limassol. Ve 4 disciplínách se letos utkal rekordní počet soutěžících. A jak zjistila naše spolupracovnice Marie Sýkorová, i když nemáme moře, patří český freediving ke světové špičce.
12: Českou rekordmankou Irenou Váňovou nasedáme do člunu, který nás od břehu kyperského města Limassol veze asi tak 10 kilometrů na volné moře. Na lodi panuje zjevně veselá nálada, dávám se do řeči s freediverkou z Rakouska. Zrovna se vynořila z 58 metrů a zářila nadšením.
13: Vynořila jsem se, chytla se lana. První nádech. Sundala jsem nose clip, brýle a na rozhodčí jsem ukázala signál I am OK. Až pak jsem vytáhla tag, který jsem měla schovaný pod kapucí neoprenu. Byla to úplná burleska.
12: Směj se, Liza, která je z Vídně.
14: It's mostly in your head.
12: Tak jednoduše to zní, přitom je zatím hodně tréninku a hlavně hodně psychické pohody.
15: To si dáš pod hlavu.
16: To si dám pod hlavu, to se mi lépe spalo.
15: Je pravda, že tam si musíš úplně dáchnout.
16: Zrelaxovat.
12: Mezitím se ale Irena chystá na warm-up, tedy zahřívací ponor. Paluba lodi je rozdělena pro organizátory. V bílých tričkách jsou záchranné týmy, ve žlutých rozhodčí a v zelených média. Tedy ti, kteří sledují hlavně videozáznamy, které sestupují s potapěčkami až do hloubek. Druhá část paluby slouží pro soutěžící. Dnes jsou to ženy, a to v disciplíně konstantní zátěž s ploutvemi.
13: Jsem hlavní rozhodčí na lajně B, a to pro muže i pro ženy. Co je nejdůležitější ve freedivingu? Každý, kdo soutěží, musí přesně znát své limity, limity svého těla. A my musíme zajistit pohodlné, bezpečné a hlavně jisté zázemí. Jestli se potápěčky s námi cítí dobře a uvolněně, pak mají i lepší výsledky.
12: Říká mi Američanka Francesca Cowie, která je jednou ze 6 rozhodčích. Irena se už ve vodě chystá na zanoření. Kolem ní jsou asistenti, záchranné týmy i rozhodčí. Jak mi vysvětlila, vždy musí dopředu nahlásit, do kolika metrů se chce potopit. Jedna z asistentek sleduje sonar a také videozáběry. Irena právě v 83 metrech utrhla tek, otáčí se a začíná stoupat ke hladině. Tek musí při vynoření ukázat, až pak se jí ponor počítá.
17: Byl docela proud teda na mě, jakože už když jsem se rozdýchávala, tak ta lajna byla šikmo a vlastně mi to tlačilo na tu platformu. No ale tak jsem si řekla, že prostě se zanořím a prostě poplavu, až jsem doplavala dolů.
18: A kolik to bylo?
17: 83 a to otočila a plavala nahoru.
12: I přes proud vybojovala Irena Váňová se svými 83 metry 9. místo na světě.
5: S autorkou předchozí reportáže naší spolupracovnicí Marií Sýkorovou jsem ještě teď ve spojení. Já tě zdravím už teď do Francie. Přeji hezký den.
19: Ahoj a dobrý den.
5: Maruško, ty jsi se zúčastnila mistrovství světa ve freedivingu zcela poprvé, nicméně jako pozorovatelka. Ale co tě k tomu vedlo? Potápíš se?
19: Ano, já se potápím, i když samozřejmě je to na takové jiné úrovni, nemůžu se vůbec srovnat s těmi, kdo byli na mistrovství světa na Kypru v Limassolu. Já jsem spíš amatérka ve Francii, kde žiju, tak navštěvuju jeden freediverský klub a tedy vidět takovéhle závody, kde panuje srdečnost, vzájemná podpora, je to velmi milé prostředí a přitom je vidět, že to jsou skuteční světoví rekordmani nebo rekordmanky a také ti, kteří vlastně se potápí do takových hloubek, jak je to skutečně vrcholový sport a k těm se samozřejmě řadí i Irena Váňová, která je českou reprezentantkou.
5: Ty jsi nás přinesla do závodu jedné ze 4 disciplín. Které byly ty další a jaký je mezi nimi rozdíl?
19: Ano, tak v reportáži jsme slyšeli tu disciplínu konstantní zátěž s 2 ploutvemi. Pak se soutěží v disciplíně bezploutví a to buď klasickým ponorem, plaváním do hloubky, anebo přitahováním za to zavěšené lano a tedy hlavou dolů, samozřejmě také do těch velkých hloubek. Tou 4. disciplínou je potom monoploutev a jak mi řekla právě Irena Váňová, to je skutečná raketa, strašně rychle se díky tomu dá potopit do velkých hloubek a právě v ponoru s monoploutví Irena Váňová vybojovala 4. místo na tomto mistrovství světa na Kypru, když se ponořila do 93 metrů a to tedy skutečně na jeden nádech.
5: A jak je na této akci vlastně zajištěná bezpečnost?
19: Tak když jsme byli na lodi, odkud se potápí, tak ta je skutečně rozdělená na organizační část a na tu závodní, kde se potapěčky připravují, hlavně tedy relaxují. To je vidět, jak se uvolňují, jak leží, jak mají zavřené oči. A v té druhé části jsou organizátorské týmy, které musí mít prostor pro případ, že by museli zasáhnout při nějakém problému. Nejvíc je na palubě Safe Two v bílých tričkách, tedy záchranných týmů. To jsou většinou bývalí závodníci nebo závodnice, ti musí během dne absolvovat mnoho desítek velkých sestupů, třeba až do 40 metrů a musí být na místě v případě nějakých komplikací, aby se co nejrychleji mohli vynořit, vyplavat na hladinu s potápěčkou nebo potápěčem. Zásadní pro všechny, kdo jako já právě sledovali tyto závody, pak byl tým i médií, kteří pořizovali videozáběry sestupů do hloubek, takzvaným dive eye. Právě díky kamerám se sleduje i to, zda potápěčky dorazily až dolů, vzali tek a zda se neotočili dříve. Kamery ale samozřejmě slouží a dohlíží i na bezpečnost. Ta je totiž prioritou, jak mi řekla Irena Váňová, závody tohoto typu, tedy mistrovství světa, jsou nejvíce a nejlépe zabezpečené.
5: Maruško, ty jsi při závodu sledovala hlavně výkon české rekordmanky Ireny Váňové. Odpozorovala si její strategii, jak být ve světové špičce a jak hluboko se třeba potápíš ty?
19: Já se moc nepotopím, to hned přiznám, protože právě mám trošku problémy s ušima, protože tam skutečně v těch hloubkách začíná být velký tlak a musí se v podstatě pracovat s tím, jak se zbavit bolesti uší. Takže já se potopím do 20 metrů, což je samozřejmě na úrovni těchto závodů skutečně úplně amatérský výkon, bych řekla. Já se ale prezentuji spíš tedy, nebo mám radši takzvanou dynamiku, což je potápění vlastně takové dálkové, kdy se plavají vzdálenosti a nemusíte být v takové velké hloubce. No a právě co se tedy té strategie, té Ireny týče, tak mně se velice líbí její přístup vůbec ke sportu. Totiž Irena se na prvním místě řadí pravidly freedivingu, což je v tomto sportu podstatné. Přesně zná limity svého těla a hlavně sport její zábavou. Irena má samozřejmě ohromný talent, ve vodě se cítí skutečně absolutně přirozeně, je bývalou závodní plavkyní a dnes je fyzioterapeutkou, tedy tělo a reakce na hloubky, hlavně tedy tlak, zná velmi dobře.
20: To byla naše spolupracovnice Marie Sýkorová, která nám řekla víc o freedivingu. Já ti za to děkuji a někdy příště naslyšenou.
19: Děkuji, hezký den.
21: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Hora Nebo, Lotova jeskyně nebo město Gadara. Místa, která najdete v Bibli a která jsou na území Jordánska. I když to může znít trochu paradoxně, muslimská monarchie začala s přípravami oslav 2000 let od křtu Ježíše Krista v řece Jordán. A jak říká naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová, před pár dny si vyzkoušeli, koho do jordánských biblických kulis přitáhne koncert evropské vážné hudby.
22: Na programu dnešního večera jsou vybrané části oratoria Mesiáš od Georga Friedricha Händla a taky výhled na trosky starověké pevnosti Machaerus, Mrtvé moře a za ním nejspíš i světla Jericha a Jeruzaléma. Hrají maďarští symfonici a teď zpívá taky operní pěvkyně Dima Bababová. Původem je z palestinsko-jordánské rodiny a sem Dimu navštívila v domě jejich rodičů.
23: Hned tady na pianu vidím noty k Dvořákově Rusalce, tak my si k tomu pianu jdeme taky sednout, respektive já si stoupnu.
22: Tak Dima už se na večer skoro rozespívala. Do Jordánska teď vzala své tři francouzské kolegy jako soulisty.
24: I said, let's go with something very popular.
20: Řekla jsem si, pojďme zvolit něco hodně známého. Udělejme něco krátkého, ale působivého. Mesiáše jsem zpívala už mnohokrát. Myslím, že mám hlas stvořený pro Händlovu hudbu.
22: Večer na koncertě jsem pak nejvíc zvědavá, jak bude znít slibované zapojení tří typických orientálních instrumentů.
20: Rik je bubínek, ud je takový pradědeček kytary, kanún je nástroj, který si položíte na klín a drnkáte kovovým plíškem, který máte nasazený na prstu. Řekla bych, že je to pradědeček harfy.
22: Plotu sedí a poslouchá i místní pastevecká rodina. Děda má na klíně vnuka a jeho otec teď na mě volá, že tady žijí už jedno století a já je prosím teda o recenzi na klasickou evropskou hudbu.
25: My si Händlovu hudbu vždycky rádi poslechneme. Vždycky nám sklidní nervy. Náš region je klidný, je tu čerstvý vzduch a příjemné počasí a Händlova hudba k tomu vytváří krásnou atmosféru. A hodí se i k historii tohoto místa.
22: Je dost možné, že takový koncert tu nemají naposledy. Solistka Dima Bababová mi totiž prozradila sen své maminky.
20: Machaerus je místo, kde byl sťat Jan Křtitel. A sen mé maminky je přivést operu Salomé od Richarda Strause a uvést ji na Machaeru, kde se ta skutečná událost odehrála. Hallelujah, hallelujah.
22: Handlův Mesiáš je nakonec vyprodaný, dokonce přidali ještě pár řad židlí navíc a na koncert vyrazili především amánští expati a taky místní křesťané i muslimové. Do budoucna by ale podobné akce mohly přitáhnout i zahraniční turisty a poutníky. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
20: Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová se nedávno přestěhovala do Washingtonu, kde prakticky nikoho nezná. Když jí do schránky přišla pozvánka na sousedskou soutěž v Chili, začala zjišťovat, jak se vlastně tohle jídlo připravuje. Američané podobná setkání pořádají rádi, protože dobré vztahy s lidmi odvedle berou jako důležitou součást života. Jana proto tohle pozvání vzala jako příležitost poznat sousedy, kteří budou příští 4 roky tvořit její komunitu. A co myslíte? Jak dopadla v soutěži?
0: Já si tady čtu pozvánku, to jsme dostali od nějakých sousedů asi tady. 27. září ve 3:50 sousedské chili. Každý má přinést svoje chili a bude se soutěžit, čí je to nejlepší. Tak chili jsem teda nikdy nedělala. Tak vyrážím do obchodu, abych nakoupila ingredience na tohle chili con carne. Potřebuju hovězí maso, mletý, cibuli, potřebuju nějaký jalapeños, hovězí vývar, no, bude to takový asi spíš chili con carne, co dům dal, respektive chili con carne, co Janin dům dal. Orestuju cibulku, dám na toto mletý maso, zaliju vývarem, dám do toho nějaký český koření, který tady neznají a to by bylo, aby jim to nechutnalo. Sešlo se tady asi tak 40 lidí ze sousedství. Je tady 7 těch pomalých hrnců a v každém je jedno chili. Některý jsou vegetariánský, asi tak 3. Já nemám vegetariánský, já mám s hovězím, ale zase tam nemám fazole, protože moje děti by to nejedly, takže to skoro vlastně není chili. Takže jsem se dozvěděla, že naše chili připomíná texaské chili. Já jsem se jim snažila říct, že to je české chili a oni říkali, že ne, že to je texaské chili, protože nemá žádné fazole a fazole nemá Texas proto, že v Texasu jenom chtějí hovězí a cokoliv, co by tam bylo jako navíc, tak zdržuje. Takže i třeba ta cibule, kterou tam nakraje, tak musí být ne tak drobno nakrajena, aby nebyla vidět, aby tam bylo dominantní to maso.
1: Texas is all about the meat. Such a very, very finely ground meat.
0: Vedle nás je 6 a to je víc taková Miami, bych řekl, tam je koriandr.
2: It's refreshing and you have to add the lime and it's delicious.
3: So we first did it not too long after COVID, I think.
0: Tady organizující paní mi říká, že to už je vlastně jejich 4. ročník, že to založili po covidu, aby se tak dali zase jako sousedi dohromady a že je to jedna z těch sousedských akcí, které tady pořádají, zase se lidi trošku víc zbližují. Ty chili jsou tady různé, jich tady 7, některé mají fazole, některé mají sýr, některé mají dokonce koriandr, dá se to posypat, takže lidi to ochutnávají a hlasují. Vyhrála 6. To je chili z Miami. Tak sousedské chili jsem sice nevyhrála, ale rozhodně to nebyl takový trapas, jaký jsem čekala. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
20: Smršť vzpomínek dokáže vyvolat stará známá melodie nebo třeba vůně. V severoněmeckém Rostoku sází víc na chuť a na konzistenci. Zmrzlinu tam vyrábějí na strojích a podle receptur z dob bývalého východního Německa. A mají s tím takový úspěch, že teď zásobují už i supermarkety v okolí. Náš německý zpravodaj Tomáš Havlín zmrzlinu v Rostoku ochutnal.
4: Tady mají prostě tu nejlepší zmrzlinu. Vanilkovou a čokoládovou vždy. Ale kromě toho je různé příchutě a chutná fantasticky.
7: Paní Barbara si vychutnává poslední sousta zmrzliny na takovém dvorku skrytém před ruchem hlavní třídy v Rostoku.
26: Und es ist so ein Geheimtipp für die, die in Rostock wohnen, aber es spricht sich rum.
7: Je to tady prý tajný tip pro domácí, ale zároveň tip, který se prý už pomalu rozkřikl. Zmrzlina se uvnitř na prodejně vyrábí v klasických pákových výrobnicích, v těch známých velkých plechových bednách.
6: Als wir denn 2013 das Ganze gegründet haben, hatten dann zwei Maschinen.
8: Před 13 lety jsme podnik zakládali se dvěma mašinami. Ať si je seženeme, jestli chceme mít opravdu jedinečnou zmrzlinu, to nám poradil jeden technik, když jsme ještě s kolegou pro šéfy prodávali Magnum do obchodů na pobřeží Baltu. Ty naše stroje jsou takové multikulty. Vyrobené jsou ve východním Německu, ale v některých jsou třeba ještě sovětské motory nebo součástky z Československa. Co neseženeme na internetu, to si necháme vyrobit.
6: Aus Russland kriegen wir die Motoren. Oder Tschechien oder so. Das ist auch drin, also es Multikulti.
7: Sázka na jedinečnou zmrzlinu Felixovi Rébergovi a jeho společníkovi vyšla. K letitým strojům přidali neméně letitou recepturu a lidi začali chodit.
8: Nabízíme originální DDR zmrzlinu, která se vyznačuje tím, že je oproti běžným zmrzlinám hutná. Není v ní tolik vzduchu, ale především je to něco, co si lidé podle chuti a taky už podle vůně pamatují z dřívějška. Jestli chutná stoprocentně stejně jako tehdy, to nikdo nedokáže říct, ale vzpomínky a nostalgie. Nostalgie, to je to, o co tu jde.
7: K tomu patří i tradiční způsob servírování takové zmrzliny.
9: So wurde das klassisch verkauft. Und dann haben die Leute das genommen, so gegessen, oder?
7: Ta se klade v malé dávce na bílou oplatku ve tvaru mušle a pak se může vyjídat lžičkou, anebo se přiklopí druhou mušlí a vznikne takový zmrzlinový burger. Paní Barbara přehnanou nostalgií netrpí. Před tradičnější mušlí dala přednost oplatkovému kelímku. Nezdá se, že by tady mlsala a se zavřenýma očima vzpomínala na komunismus. Nicméně zdejší zmrzlina nad ní má přesto až čarovnou moc.
4: Kolikrát tady jdu kolem a říkám si ne, ne, ne, dneska ne. A za chvíli tady samozřejmě zase sedím a před sebou mám velkou zmrzlinu.
7: Říká paní Barbara. Z Roztoku Tomáš Havlín, Český rozhlas.
20: A sladká tečka uzavírá dnešní reportáže zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
21: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: V letošních komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení. Účast byla vyšší než před 4 lety, přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46. O volby se příliš nezajímají voliči v Ústeckém kraji. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní bez větších problémů. Havířov povede dosavadní koalice, vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Koalice bude mít ve 43 členem zastupitelstvu 25 mandátů. Primátorské křeslo podle svých slov obsadí současná primátorka z Hnutí ANO Iveta Kočí-Palkovská. Americký federální úřad pro letectví vyzval americké letecké společnosti k opatrnosti při letech do Saúdské Arábie nebo při přeletech přes její území. Odkazuje přitom na bezpečnostní hrozby související s pokračující vojenskou aktivitou a rušení navigačních systémů. Agentura Reuters dodává, že varování od FAA přichází po víkendových útocích na mezinárodní letiště v Riádu. K sobotnímu úderu, který nepřežilo 13 lidí, se přihlásilo jemenské povstalecké hnutí Husiů. Saúdská Arábie proti němu bojuje v občanské válce v Jemenu a podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. A řidiči v Brně ode dneška neprojedou Pisáreckým tunelem a bude zavřený na 40 dní kvůli rekonstrukci technologií. Uzavírka se týká i části sousedního tunelu Hlinky a omezí to provoz mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Ředitelství silnic a dálnic očekává komplikace v dopravě. Golfistka Sára Kousková byla druhá na turnaji Ladies European Tour v jihokorejském Soulu. Česká golfová jednička tak vyrovnala svůj nejlepší letošní výsledek ze srpnového Irish Open. Kousková nestačila jen na Japonku Yamashitaovou. Jana Melichová skončila 11., Patricie Maková 19.
11: Omezení na D5 u Plzně a na D1 u Ostravy. Omezení provozu na dálnici D5 mezi Starým Plzencem a Dobřany v tunelu Valík. Mezi kilometry 77 a 78 probíhá noční práce silničářů, kdy je v obou směrech neprůjezdný levý pruh. Projíždí se plynule bez zdržení. D1 mezi Ostravou a Bílovcem dejte pozor v Klimkovickém tunelu. Mezi kilometry 346 a 348 obousměrný provoz tunelovým tubusem ve směru na Polsko. Na D1 z Ostravy do Brna zbystřete za sjezdem na Ostravu Porubu. Na 352. kilometru nepojízdné auto označené je světelnou šipkou a kužely. V Praze uzavřená ulice Vinohradská ve směru od Vinohradského hřbitova do centra za křižovatkou s ulicí Jičínská zásah hasičů u hořícího bytu. V Praze Vekbelské ve směru z Hloubětína k dálnici D8 čekejte omezení za sjezdem na prosek za čerpací stanicí Orlen uzavřený pravý pruh. Projíždí se sníženou rychlostí bez většího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Noc je polojasná, postupně až oblačná, s přeháňkami, ochlazuje se na 6 až 2 stupně, ojediněle naměříme nulu. A přes den čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přeháňky, na horách na severu a severovýchodě i smíšené nebo sníhové. Večer začnou srážky ustávat a nejvyšší pondělní teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy naměří až 17. Tolik zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Ve volbách bodoval nekonfrontační a neideologický styl. Hnutí ANO, opozici ani tentokrát Senát nesebere. Česko se nezajímá o 200 000 voličů občanů zemí Evropské unie. Millerova vila jako odraz společnosti. I to jsou témata nedělních komentářů a glos, dnes především k výsledkům komunálních a senátních voleb. U jejich poslechu vás vítá Patricie Polanská.
21: Názory a argumenty.
13: O vítězích nebo poražených v komunálních volbách je rozhodnuto a ovlivnit to se letos rozhodlo 48% voličů. Rozbíhají se jednání o tom, kdo radnice skutečně povede, jaký byl letos recept na úspěch v komunálních a senátních volbách. A byť opět stoupl počet nestraníků mezi více než 60 tisíci obecními zastupiteli, důležitou zprávou jsou výsledky voleb i pro politické strany. Pokračuje publicista Jan Vávra.
14: Říká se, že v komunální politice jsou důležité chodníky a čističky, ale reakce samotných politiků prokazuje, že silně ovlivňují i celostátní politiku. Matematické výsledky umožňují, aby se skoro každý mohl vydávat za vítěze, ale samotná statistika nám moc neprozradí. Důležité jsou spíše trendy, které naznačují některé měnící se preference naší společnosti. Z tohoto hlediska vyslali komunální volby několik signálů směrem k vládě i opozici. Skutečným vítězem komunálních voleb je bezesporu hnutí STAN, které tentokrát dokázalo příznivé výsledky průzkumu zhmotnit i ve výsledcích. STAN svým nekonfrontačním stylem přetáhl voliče ODS, Pirátů a pravděpodobně i část voličů hnutí ANO. Jako politi živou vodou se předvedli lidovci, jejichž nejvýraznějším úspěchem bylo vítězství v Brně, vybojované společně se starosty. Do kampaně zapojili mladé lidi, zvolili svěží styl a ideologii, nechali ve svém sekretariátu. Jejich resuscitace samozřejmě není definitivně završená, ale minimálně získali do budoucna určitou naději. Za to TOP 09 přes povinný optimismus jejich vůdců moc nepřesvědčila. Strana je sice díky účasti v komunálních koalicích stále ve hře, na rozdíl od lidovců se ale její politici nikam neposunuli. Zamyslet by se ale měla především ODS, která pokračuje ve svém ústupu ze slávy, což bylo znát zejména v Praze nebo Brně, kde v minulosti suverénně vyhrávala. Bude zajímavé sledovat, zda vedení strany projde nějakou sebereflexí. Zbystřit by ale měl i Andrej Babiš. Přes celkové vítězství ztratil řadu pozic. Velkou porážku utržel v Ústí nad Labem, oproti minulým volbám ztratil hlasy v Praze, Ostravě, Brně, Českých Budějovicích, Liberci a také přes první místo i v Karlových Varech nebo Děčíně a dalších městech. Nakonec nevyhrál ani v Lovosicích, kde sídlí jeho firmy. Andrej Babiš svádí tyto neúspěchy na údajně protivládní kampaň opozičních progresivistických stran, ale měl by si spíše položit otázku, zda jeho agresivní kampaň, zejména útoky na STAN nebo na Jana Grolicha, nebyla nakonec spíše kontraproduktivní. O tom, že agresivita nevede vždy k úspěchu, svědčí i propad SPD a motoristů. Z nových projektů trochu zabodovalo v Českých Budějovicích a obecně v jižních Čechách jen hnutí Naše Česko, ale zdá se, že kouzlo Martina Kuby evidentně vyprchá hned někde za Táborem. Celkově to vypadá, že voliči ocenili především nekonfrontační styl STANu a lehkost a nápady lidovců. Zastánci tradičních stran mohou namítat, že třeba STAN je názorově neukotvený, je ale otázkou, zda to v současné konfrontační atmosféře není naopak přednost. Ale asi nejpodstatnější zjištění nabídl výsledek voleb v Ústí nad Labem, kde vznikla široká koalice Jedno Ústí, která dokázala vymazat ANO, ačkoliv toto město bylo dříve baštou Babišova hnutí. Spojování stran do širokých koalic ukazuje opačným směrem, než kterým vykročily třeba středopravicové strany. Pokud opoziční politici nevědí, jak si poradit s trvající oblibou Andreje Babiše, tak tady mají zajímavý podnět. Neúspěch konfrontační kampaně ANO ukazuje, že voličům se neustálé útoky a urážky už přejedly. Tentokrát ocenili spíše nadhled, humor a lehkost. Stejně tak nezabrala ideologie ani národovectví. Vypadá to, že v dnešní rozhádané době začíná být větší poptávka po vzájemné domluvě politiků a po klidné komunikaci. To by pro nás nemusela být zase tak špatná zpráva. Je ale otázkou, zda si politici z tohoto vzkazu voličů dokáží vzít nějaké ponaučení.
13: Publicista Jan Vávra. Poprvé v historii se stalo, že hned 5 senátorů je jasných už po prvním kole voleb. Jsou jimi Jan Grulich, Jan Sobotka, Tomáš Fiala, Jan Grolich a také Zbyněk Linhart. O definitivním obsazení třetiny senátu, o kterou se hrálo v letošních volbách, bude jasno až příští týden. Už dnes se dá říct, že vládní strany v čele s hnutím ANO na případnou většinu v horní komoře znovu nedosáhnou. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
5: Senát jim nedáme, apelovali na občany představitelé opozice. Byť se výsledky voleb do horní parlamentní komory dají kompletně zhodnotit až po sečtení odevzdaných hlasů ve druhém kole, mohou už potom prvním hlásit, že mají splněno. Nedalo jim to příliš velkou práci. To, že by hnutí ANO získalo v Senátu většinu, bylo před zahájením voleb vyloučeno. To by muselo kandidovat ve všech 27 obvodech a v každém z nich zvítězit. Do boje se jeho reprezentanti pustili pouze ve 24. Takže prostá matematika hovoří jednoznačně. 14 stávajících křesel pro ANO a 24 teoreticky získaných nedává dohromady 41. Právě toto číslo představuje většinu senátních křesel. Většinový volební systém už dopředu dával jistotu, že hnutí ANO v boji o ovládnutí Senátu nemůže spoléhat na pomoc zbývajících vládních koaličních partnerů. Ten nenahrává stranám z okraje politického spektra, takže úspěch SPD byl velmi málo pravděpodobný. Motoristé sobě potom na boj o křesla v horní parlamentní komoře už dopředu rezignovali a nikoho do něj nevyslali. Naopak představitelé současné opozice se v řadě obvodů dokázali shodnout na společném kandidátovi, kterého podporovali. Výsledkem je jejich úspěch hned v několika obvodech už v prvním kole. Tím, že nedrobili hlasy, se jejich reprezentant dokázal přehoupnout přes potřebných 50%. Platí to rovněž o Janu Grolichovi, který uspěl na Vyškovsku. Jeho souboj s Petrou Absolonovou, nominovanou ANO, byl mimořádně sledovaný. Zapojilo se do něj rovněž vedení hnutí ANO, včetně Andreje Babiše. Jak ukázalo Grolicho jasné vítězství, vložená energie nepřinesla nejsilnější vládní straně vytoužený výsledek. Jan Grolich se tím dostává do Senátu a také do celostátní politiky. Může dál rozvíjet projekt Nových lidovců. Velkou pozornost upínalo hnutí ANO také na Českolipsko. Tam o křeslo v Senátu usiluje jejich poslankyně a starostka České Lípy Jitka Wolfová. Ta bez problémů prošla do druhého kola, kde se utká s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou. Ten svým způsobem doplatil na tříštění sil a za týden půjde do souboje s Wolfovou až z druhého místa. V následujících dnech budou muset pokračovat v kampani i další kandidáti, kteří postoupili do druhého kola. Mezi nimi budou další reprezentanti hnutí ANO. V některých obvodech je pravděpodobné, že by mohli být úspěšní. Nedá se však očekávat, že by hnutí ANO v horní parlamentní komoře posílilo natolik, že by například vytvořilo nejsilnější senátní klub v horní parlamentní komoře. Mimo jiné, výsledek prvního kola vytvořil předpoklad k tomu, že druhým nejvyšším ústavním činitelem zemi zůstane velmi pravděpodobně Miloš Vystrčil z ODS. Navzdory očekávanému posílení pozic hnutí ANO v Senátu totiž opozice neoslabí tak výrazně, jak si patrně Andrej Babiš představoval. Proto musel uznat, že jeho hnutí je sice v mnoha směrech nejsilnější politickou silou v zemi. O Senátu to však ani po těchto volbách platit nebude.
13: Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Kdo vyhrál a kdo prohrál v komunálních volbách, je otázka zapeklitá. Kreativita zástupců politických stran při interpretacích výsledků je tak i letos značná. Právě na to se zaměřil komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
12: V jedné chvíli se při sobotní tiskové konferenci první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček lehce nervózně rozesmál po dalším dotazu na volební neúspěch. Je to přece všechno otázka úhlu pohledu, jestli je příslovečná sklenice spola prázdná nebo do půle plná. Protože ANO sice neuspělo podle představ v Praze, v Brně a tak dále, ale marná sláva celoplošně komunální volby vyhrálo. Tedy v soutěži mezi konkrétními subjekty, jinak tradičně získali největší počet zastupitelských křesel nezávislé kandidátky napříč republikou. Ona výhra ANO je ovšem zkrátka slabší než minule a někde dost citelně. Když ku příkladu v Ústí nad Labem, kde svého času dominovalo, ve sněmovních volbách tu kandidoval sám Babiš, jednou i s podporou přítele Viktora Orbána, by momentálně mohla opoziční koalice jedno Ústí sestavit městskou radu sama. Ale ANO vyhrálo ve skoro polovině krajských měst, v Ostravě by mohlo vyjednat hlavní roli a dobilo Plzeň. Prohra ve dvou největších, a tedy nejprestižnějších aglomeracích, je ovšem zvlášť nepříjemná. Babiš se sice tvářil, že je mu úplně jedno, co se bude dít v Praze, ale opakovaně připomínal, kolik státních projektů se metropole týká, jakoby naznačoval, že když nebude ANO k vládnutí v Praze přizváno, mohlo by se to negativně projevit. Ostatně o záměru vlády dostat se částečně k naspořeným miliardám velkých měst se hovoří už pár týdnů. Také předseda rivalské ODS Martin Kupka spíš v sobotu vyzdvihoval úspěchy než propady, víceméně pomíjel, že by ODS mohla vypadnout z vedení Prahy i Brna, kde měla přitom poslední 4 roky primátory. Za to se radoval z toho, že je ANO stále daleko od většiny v Senátu, což je i dílo ODS nebo uskupení Spolu. Delší dobu pěstovanou dovednost v relativizaci výsledků komunálních voleb projevují lídři, ostatně stále vyšší. Ku příkladu Tomio Okamura spočítal, že v celostátním průměru získalo hnutí SPD okolo 7-8%, jakému přisuzují průzkumy volebních preferencí, takže je vlastně na svém. A nelze popřít, že se znovu dostalo do řady zastupitelstev nepominutelných měst. Okamura také doznal propad v Senátu, kam ještě nikdy žádný kandidát SPD nenakoukl a zalitoval, že se vládní koalice nedohodla na společných kandidátech, i když o tom původně uvažovala, a dodejme, Babiš to pak pustil k vodě a ANO šlo všude v podstatě samo za sebe. Takzvané komunálky ale mají i vítěze jaksi bez škraloupů. To lze říct o starostech a nezávislých, kteří dobili nejen Prahu, a jejich tamní lídr Petr Hlaváček může myslet na primátorský řetěz. Některá média už také pasují předsedu stanu Víta Rakušana za nového lídra opozice. Latentního ovšem má v osobě dalšího sobotního vítěze, nového senátora Jana Grolicha i KDU ČSL, oslavující mimochodem v Brně. Tak řečení noví lidovci jsou ale v preferencích o několik parníků za stanem a teprve se uvidí, co s nimi předseda Grolich po vstupu do celostátní politiky dokáže. Rovněž opoziční TOP 09, kterou už delší dobu leckdo odepisuje, jistou životaschopnost pořád ještě vykazuje. A zase Piráti si sice představovali lepší čísla, hlavně v obvykle jim nakloněné Praze, ale tam se ještě pořád mohou na vedení podílet. Pozornost možná vzbudí, ale možná také nikoli, povzdech poslance Turka, podle něhož motoristům sobě v Praze, na magistrát nepronikli, ublížilo, že nefiguroval v kampani, ve které prý, cituji, fyzicky nebyl ani jednou.
13: Tolik Ondřej Konrád.
21: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: A k volbám ještě jedna poznámka, tentokrát od evropského editora deníku Luboše Palaty. Podle něj Česko zatím přehlíží jednu neúplně malou skupinu možných voličů, totiž cizince, občany Evropy.

0: Důvodem není jen nevůle těchto v úvozovkách cizinců, protože mnozí z nich se tak necítí, ale také nulový zájem českého státu o podchycení této významné skupiny voličů. A také stále ještě překážky, které jim Česká republika kladla a klade. Až 1. ledna tohoto roku vstoupil v platnost zákonný akt, který konečně srovnal podmínky cizinců ze zemí Evropské unie s Čechy, alespoň v těch základních parametrech, tedy volit a být volen. Cizinci z unijních zemí však stále nedostávají do schránek obálky s kandidátkami, to jsme zase odložili až na ty další volby. Stát se také na rozdíl od mnoha zemí v západní Evropě nesnaží naše evropské spoluobčany oslovovat a k uplatnění volebního práva je vyzývat. Také jim v těchto volbách jasně neřekl, že stačilo vzít platný občanský průkaz nebo pas a povolení k trvalému či přechodnému pobytu a přijít do volební místnosti ve svém volebním okrsku, kde je podle zákona museli dopsat na voličský seznam a nechat odvolit. Ani to jim český stát nebyl schopen jasně sdělit. Natož, aby je na ty voličské seznamy zapsal sám, jak by to člověk v počítačové době v 3. desetiletí 21. století očekával. Také je tu téměř nulová komunikace v cizích jazycích, jak v celé státní správě, tak ohledně voleb. A také těžko skrývaná obava, co by ty desítky tisíc cizinců vnesly za zmatek do volebních místností, kdyby se s nimi volební komise museli domlouvat aspoň anglicky. Do České republiky se přitom vedle Slováku, kde ulehčuje mnohé nulová jazyková bariéra, začínají stěhovat i cizinci z jiných zemí Evropské unie, dokonce i ze západní Evropy. Pokud chceme, aby se Česko dotáhlo na vyspělou část států Evropské unie, měli bychom tady cizincům z EU vytvořit co nejpříjemnější podmínky k životu. Nabídnout jim třeba kurzy češtiny, přednášky o dějinách Česka nebo se je snažit zapojit volbami do života v místech, které si zvolili ke svému trvalému nebo dočasnému pobytu. A k tomu politický život a pocit, že můžete ovlivňovat jako volič dění v místě, kde žijete, určitě patří. Proto by už příští české obecní volby měly myslet i na naše evropské spoluobčany. Tedy pokud se chce Česko pokládat za Evropu a Češi za Evropany.
1: Evropský editor deníku Luboš Palata. Podle serveru Axios američtí vyjednavači Jared Kushner a Steve Witkoff v pátek na rozhovorech v Miami pohrozili ukrajinské delegaci, že Spojené státy ukončí sdílení zpravodajských informací, pokud budou pokračovat ukrajinské útoky na ruské rafinérie. Výsledek tohoto tahu obou tradičně nepříliš úspěšných Trumpových emisarů byl naprosto logický. Ukrajinská delegace z Miami odjela předčasně. Slovo má publicista Libor Dvořák.
2: Korunu americkým rádoby diplomatickým pokusům nasadil týžden sám americký prezident Donald Trump, když během půldruhohodinového telefonátu se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem přislíbil, že ještě tento měsíc dodá přímo Rusku i na světový trh 300 000 tun motorové nafty. Do konce dubna se svět i jeho největší stát mohou těšit na skoro 5 milionů tun tohoto paliva. Prezident přitom před pouhými 3 týdny zmocnil kongres k případnému zostření proti ruských sankcí. Teď tedy obrátil přímo o 180 stupňů. Potvrdila se tak stará známá pravda, že Trumpovi imponují diktátoři typu Putina, Xi Jinpinga či Kim Jong-una, zatímco jeho vztahy s první tváří ukrajinského odporu vůči ruským okupantům jsou přinejmenším napjaté. Jak se dalo očekávat, Volodymyr Zelenský se okamžitě ohradil a Trumpův poslední krok ohodnotil jako přímé financování ruské agrese proti Ukrajině. A tak, aby se to nepletlo, Trump ihned začal volat po novém ukrajinském prezidentovi.

0: Nedosti však na tom, tohle vše se odehrálo přesně v době, kdy Rusko, zřejmě kvůli zjevným neúspěchům na frontě, se v posledních dnech a týdnech ve velkých městech, včetně Kyjeva, znovu soustřeďuje na ničení ukrajinské energetické infrastruktury. Do vysoké velitelské funkce byl minulý měsíc dosazen příslovečný generál Armagedon Vladimír Surovkin. Ten od Putina dostal rozkaz v podstatě zničit všech 7 kyjevských mostů až do posud ohrožovaných jen drony a proto poškozených jen víceméně lehce. Pokud by Surovikin mosty opravdu zničil, například balistickými střelami, nastala by ve městě skutečná katastrofa. Ukrajinská armáda je sice připravena v nouzové situaci nasadit pontonovou techniku, ale ta by vzniklou situaci napravila jen z opravdu bezvýznamné části. K ruským hrozbám namířeným proti metropoli se už vyjádřil i kyjevský primátor Vitalij Kličko, který je přesvědčen, že Rusové se snaží hlavní město doslova zmrazit a donutit jeho obyvatele, aby Kyjev minimálně na zimu vyklidili. Zkrátka a dobře, výsledky neúspěšných jednání v Miami a jevy průvodní konec války rozhodně nepřiblížily, spíš značně oddálily.
1: Tolik Libor Dvořák. Možná jste zaznamenali zprávu, že je znovu přístupná pražská Millerova vila, jeden z klenotů funkcionalismu. Jenže nejde jen o architekturu. Nad společenským přesahem nebo snad i odkazem jedné vily se zamýšlí Luboš Kreč, zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch.
2: V Praze se po více než roční rekonstrukci znovu otevřela slavná Millerova vila, kterou na konci 20. let minulého století navrhl Adolf Loos. A stojí stejně jako předtím za návštěvu. Ovšem nejen proto, že je to architektonický skvost. Podobně jako další zpřístupněné vily úspěšných továrníků a podnikatelů, třeba Winternicova vila v Praze nebo Volmanova v Čelákovicích, je totiž i určitým společenským a biznisovým mementem. Tyto domy připomínají, že ne ve všem jsme se za 100 let posunuli vpřed. Millerova i Winternicova vila vyrostly extrémně rychle. Od prvních výkresů po stěhování tehdy uběhlo zhruba tolik času, kolik dnes zabere jedno kolo připomínek na stavebním úřadě. To je v současném Česku nemyslitelné. Samozřejmě ne všechno šlo za první republiky hladce a třeba sousedé dokázali dělat drahoty stejně jako dnes. Takže efekt NIMBY, tedy stavte si, ale ne za mým plotem, fungoval už tehdy, jen se mu tak neříkalo. Pak je tu ale ještě jedna mnohem smutnější vrstva. Všechny tyto domy, stejně jako Loosovy byty v Plzni nebo brněnská vila Tugendhat, spojuje ještě něco jiného. Jejich majitele si je moc dlouho neužili. Winternicovi vyhnali z vily nacisté. Otec a syn zahynuli v Osvětimi. Františku Millerovi sebrali komunisté po únoru 1948 firmu a z vlastního domu mu nechali jen pár místností. Zemřel o 3 roky později, jeho žena pak ve vile dožila jako trpěná nájemnice. Volmanova vila skončila po znárodnění jako školka a schátrala skoro k nepoznání. Domy jsou tak i připomínkou absolutního pohrdání soukromým majetkem, závisti a neúcty k úspěchu, jakých je společnost za určitých okolností schopna. A bohužel nejde o nic, co bychom si ani dnes neuměli představit. Stačí společnost popostrčit a pustit k moci temné politické síly, které tíjí ze strachu, malosti a nenávisti. Nikdy to přitom nezačíná zabavováním vil. Začíná to spíš řečmi o tom, že kdo se nějak vymyká, je nejspíš špatný, či ujišťováním, že se stačí spoléhat víc na stát, než na osobní píly a aktivitu. Kéž by domy, jako je Millerova vila, navštívilo co nejvíc lidí a vyslechlo si, čeho jsme v ne tak vzdálené minulosti byli schopni. Je to skvělá prevence proti naivitě a proti toleranci vůči nebezpečnému buranství a hlouposti. Takže kdo můžete, vyražte. Stojí to za to.
1: A příspěvkem Luboše Kreče končí dnešní, tedy nedělní názory a argumenty. Za pozornost děkuje Patricie Polanská. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
3: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
4: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden 2 metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
3: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
5: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze začnou jako první jednat o koalici se Spolu pro Prahu. Severní Nepál zasáhla další ničivá blesková povodeň. Fotbalisté Sparty porazili v 10. ligovém kole Pardubice 2-0. Dnes bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně přeháňky, večer se bude vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: O pražské koalici budou zástupci vítězného hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají dnes odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou, sobě a Piráty. Podle pražského lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
7: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
6: Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech, to je o 2 méně než minule. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Karlových Varech a nově taky v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu, kde vyhrála koalice ODS, Lidovců a TOP 09. V Hradci Králové zvítězil Hradecký demokratický klub, v Ústí nad Labem koalice Jedno Ústí. V hlavním městě z někdejšího druhého místa spadlo ANO až na 4. příčku, v Brně si pohoršilo o 1 příčku a skončilo 3. Nepál zasáhla další povodňová vlna, tentokrát na řece Budi Gandaki, přibližně 60 kilometrů severozápadně od metropole Kátmandu. A podle aktuálních informací mohutná vlna zničila několik domů, nejméně jeden most a další infrastrukturu. Zatím nejsou hlášeny žádné oběti, pohřešuje se ale nejméně 5 lidí.
8: Videa, která natočila místní lidé z bezpečné vzdálenosti na kopci, ukazují mohutnou tmavou stěnu vody a kamení, která zaplavuje vesnici a za pár vteřin zcela pohltí i říční koryto. Nepálské úřady na sociálních sítích uvádějí, že zatím nevědí přesně, co tak rychle zvedlo hladinu řeky, ale tvrdí, že tentokrát dobře zafungoval výstražný systém a lidé byli před nebezpečím varováni relativně rychle. Na konci září zabila povodňová vlna na řece Tříšulí v Nepálu. Bezmála 1500 lidí a více než 5000 dalších je dosud nezvěstných. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
6: Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Zahrál si v desítkách filmů a seriálů a celou profesní kariéru pak spojil s Národním divadlem.
9: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
10: Chce ti potem! Mám se ti zpovídat?
11: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
12: V Národním divadle hrál od roku 1974. O 12 let později pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu.
11: Jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese.
12: Mistrovství prokazoval i v dabingu. I proto si vysloužil přezdívku český Harrison Ford. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
6: Fotbalisté Sparty zvítězili v 10. kole šance ligy nad Pardubicemi 2-0 a posunuli se v neúplné tabulce nejvyšší soutěže na 3. místo. Pražany sice poslal už ve 4. minutě do vedení Mercado, ale v závěru první půle se museli bránit pardubickému tlaku. Trenér Sparty Brian Priske si ale nemyslí, že domácím výrazně chyběl zraněný kapitán Adam Karabec.
13: It has nothing to do with Karabec.
14: S Karabcem to nemá nic společného, i když nám samozřejmě chybí. Ale i kdyby hrál, bylo by pro nás tohle utkání složité. Nelíbilo se mi, jak jsme napadali a taky, že jsme v první půli nedokázali reagovat na hru soupeře. Potřebné taktické změny jsme udělali až po poločase.
6: V dalších zápasech nejvyšší fotbalové soutěže remizovali Teplice s Olomouckou Sigmou 1-1 a Liberec prohrál se Slováckem 0-2.
15: Překážka na D1 u Studénky a omezení v Klimkovickém tunelu. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Odry. Na 332. kilometru v odstavném pruhu nepojízdné vozidlo označené šipkou silničářů. Na D1 mezi Ostravou a Bílovcem dejte pozor v Klimkovickém tunelu. Mezi kilometry 346 a 348 obousměrný provoz tunelovým tubusem ve směru na Polsko. Omezení provozu na dálnici D5 mezi Starým Plzencem a Dobřany v tunelu Valík. Mezi kilometry 77 a 78 probíhá noční práce silničářů v obou směrech v levém pruhu. Projíždí se plynule a bez zdržení. V Brně ve směru od dálnice D1 ve směru na Svitavy uzavřený Pisárecký tunel a tunel Hlinky. Doprava vedena po vyznačených trasách. Následně i omezený provoz v Královopolském tunelu ve směru od výstaviště na Svitavy. Tam je provoz převeden do protisměrného tubusu. V Praze stále uzavřená Věnohradská ulice od Vinohradského hřbitova do centra. Za křižovatkou u obchodního centra Flora probíhá zásah hasičů u požáru v bytovém domě. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme zpočátku jasno a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Posloucháte Český rozhlas Plus a právě začíná další vydání pořadu Leonardo Plus. Česko zažívá výrazný pokles počtu narozených dětí. Zároveň se rodičovství posouvá do vyššího věku. Do jaké míry ovlivňují rozhodování o rodičovství životní podmínky a kdy už začíná rozhodovat věk a biologie? V jakých situacích pomůže reprodukční medicína a jaká je v České republice situace s mužskou plodností? Hostem pořadu je lékař Pavel Otevřel, specialista na reprodukční medicínu a vědecký sekretář sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Hezký den.
17: Pěkný den.
16: A od mikrofonu vás zdraví Lenka Vahalová.
5: Leonardo Plus.
16: Pane doktore, v roce 2025 se v Česku narodilo 77 636 dětí. Podle Českého statistického úřadu nejméně za posledních 240 let. Úhrná plodnost se navíc během pouhých 4 let propadla z 1,83 na 1,28 dítěte na jednu ženu. Nakolik podle vás tento vývoj souvisí s tím, že rodičovství odkládáme do stále vyššího věku, anebo odkládáme úplně?
17: Tady v tomto období se bohužel nakombinovaly dvě negativní vlny. Jedna vlna je nedostatek žen, které se měly narodit v 90. letech, protože tam vlastně došlo, to demografové dobře ví, tam došlo k tomu, že ženy zejména odkládaly svoje první dítě, protože otevřely se hranice, začalo být najednou před námi spoustu možností a ty rodiny, které v té době dítě neměly, tak najednou si řekly, ano, já mám najednou nějaké možnosti a můžu se věnovat sama sobě, to bylo v těch 90. letech a odložili v té době svoje děti. A tyto děti, tyto ženy vlastně, dcery, které se v těch 90. letech měli narodit, ale nenarodili, nám teďka chybí. To je veliký zub na té křivce lidí, kteří žijí v České republice a tento zub se násobí s tím, že právě, jak jste zmínila, odkládají ženy, páry, rodiny, děti z důvodů, které jsou v podstatě běžné v celém světě, kdy jednak se rodiny chtějí věnovat více sami sobě a nově se k tomu přidala otázka, jestli vůbec tento svět, ve kterém žijeme, je svět, do kterého chceme přivést děti. Takže tyto dvě vlny se násobí a proto to vede k takovému obrovskému propadu. To máte v podstatě, jako by nám každý rok ubylo jedno okresní město. Jeden den by jsme škrtli jeden rok Vyškov, jeden rok Kroměříž, jeden rok Příbram. To je to hrozné představa, jak rychle ten propad v té porodnosti je.
16: A může tohle číslo souviset i s tím, že počet plodných párů přibývá?
17: ne přímo s diagnózou neplodnosti jako takové, ale s tou takzvanou sníženou plodností, která není úplně jasnou diagnózou, ale je to vlastně kombinace faktorů vedoucích k neplodnosti, třeba zhoršený spermiogram, nějaké potíže spojené s ovulací u žen, s endometriózou a opět násobené tím odkladem, to znamená propisováním věkového faktoru, který je, to je nejvyšší karta, ze kterou hraje. Věk ženy vlastně ovlivňuje celou její reprodukční šanci. Čím později začne, tím menší šanci má jednak na otěhotnění a jednak na to, že bude mít víc dětí než jedno.
16: Jak v tomhle všem hraje důležitou roli kariéra ženy?
17: Na základě informací, které máme z různých sociologických studií, je tento důvod spíš přeceňován. V současné době není modelem ženy odkládající těhotenství nějaká manažerka, vzdělaná, cestující žena, která z důvodů kariérních nechce dítě, ale úplně jednoznačně převažují nedostatek partnera, se kterým ta žena je rozhodnutá to dítě mít, a pokud partnera má, tak nejistota v zázemí, ať už finančním nebo sociálním, a to znamená bydlení, a nebo vůbec ten komplexní pohled na svět, kdy se to, co se kolem nás děje, vlastně odrazuje páry mít dítě kvůli bezpečnosti.
16: Prvorodičkám je dnes v průměru 29 let. Jak to vnímáte z biologického hlediska? Kdy začíná plodnost výrazněji klesat?
17: Plodnost začíná výrazněji klesat, zase řeknu trochu zjednodušeně, v 35 letech. Jo, o něco dříve, řekněme v 35 letech. Takže to, že prvorodičky jsou 29-30 let, samo o sobě není nějak zásadní, protože tam to jsou ještě ženy v plodném věku. Tam jde spíš o to, že když později začnou, tak nestihnou mít tolik dětí, kolik by chtěli, tedy pokud by chtěli více dětí. A to se potom propíše v tom takzvaném reprodukčním čísle, které potom průměrně nemůže dosahovat 2 celé něco, tak jak už nedosahuje v celém světě, ale je to 1,1, 1,2, 1,3. Takže na první dítě OK, a na další děti už je to potom ten začátek pozdě.
16: A z vaší zkušenosti, chce vůbec žena v dnešní době mít více než jedno dítě?
17: Z mé zkušenosti si myslím, že ano.
16: Když řekneme, že ženě s věkem stárnou vajíčka, co se v nich ve skutečnosti mění? Proč například roste riziko chromozomálních chyb?
17: To už je prozkoumáno docela dobře. Je to v podstatě na úrovni takzvaného meiotického dělení, to znamená v průběhu života ženy. Nemáme dneska často rozebírat nějak jako na hluboké vědecké bázi, ale v průběhu života ženy se musí ta genetická informace připravit a musí se přesně rozdělit na 23 chromozomů a 23 chromozomů v té poslední fázi. A bílkoviny, které ty původní dvojice chromozomů spojují, stárnou tak, jak stárnou bílkoviny v celém organismu, jak nám stárnou svaly, kůže, zuby, tak stejně tak stárnou i ty mechanismy, které drží chromozomy u sebe. A čím je žena starší, tak tím nepřesněji dojde k tomu rozdělení a potom dojde k tomu, že v tom finálním produktu tohoto procesu, což je to ženské vajíčko, je buď některý chromozom chybí, nebo přebývá.
3: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Lékaři dokážou pomocí AMH a dalších vyšetření odhadnout takzvanou ovariální rezervu. Dokážeme ale ženě skutečně říci, kolik času jí z hlediska plodnosti zbývá a umíme dnes nějak spolehlivě posoudit nejen počet vajíček, ale také tu kvalitu?
17: Odpovídáme na základě nějakých statistických modelů, kdy dokážeme odhadnout, kde se asi ta žena na té křivce poklesu AMH nachází, a musí se to samozřejmě dát do kontextu s ultrazvukovým vyšetřením. Tam vidíme takzvané ty folikly, jo, takzvaný, tomu se říká počet antrálních foliklů, s tím se mohou ženy setkat, a s rodinnou anamnézou, kdy vlastně, protože částečně tady ten pokles je daný geneticky, to znamená u maminky, babičky mohlo, ty křivky bývají podobné.
16: Ptáte se i jednoduše, kolik měla babička dětí, kolik měla máma?
17: Dětí, v kolika jí začala menstruace, ale to většinou ty ženy neví, spíš v kolika jim skončila menstruace, protože takový ta odpověď, moje babička byla v přechodu už, nebo moje babička byla v přechodu až, tak to je jako důležitá informace. To AMH je nejsilnější faktor, ale když se k tomu přidají tady tyto informace, tak lze odhadnout z přesností na roky. Jo, často se ženy ptají, jestli na Vánoce ještě budou mít vajíčka, když jsme třeba teďka v září. Jo, to se takhle ne. Tam je opravdu ten odhad je na roky dopředu. Takže nemusí se bát, když mají AMH blížící se nule, že ode dneška za týden nebudou mít vajíčka. Pořád ještě nějaký čas mají.
16: Jak si ještě žena může zjistit, jak je na tom s plodností, kromě vyšetření krve a toho ultrazvuku? Existuje nějaká další metoda, jak mohu zjistit svůj stav vajíček a kvalitu?
17: Ne, tyto metody, které jsme zmínili, se týkají počtu vajíček. Žena začíná svůj život asi s milionem vajíček, které postupně během života ubývají. Já myslím, že by stálo za to popsat ten proces, který každý měsíc u ženy nastává, protože tam často ten laický pohled je hodně zavádějící. U ženy asi třikrát v tom menstruačním cyklu, to znamená třikrát za měsíc, se na vaječnicích vytvoří vlna vajíček, asi po 15 vajíčkách, jednou 15, po druhé 15, po třetí 15, které jsou nachystány dozrát. A ten hormonální stav v těle ženy, který je velice přesně synchronizovaný, vede k tomu, že z těchto tří vln dozraje pouze jedno vajíčko. Ty zbývající tři vlny nenávratně zmizí. Ty vajíčka zmizí, jsou pryč. Jo? Takže u takové běžné mladé fertilní ženy se nachystá, zase říkám to zjednodušeně, aby jsme se v tom dobře orientovalo, se nachystá třeba 45 vajíček za měsíc, ale jenom jedno dozraje. To znamená, že a ty zmizí. A každý měsíc to tak je. Takže to znamená, že ubývají a ubývají i průběžně. Takže to je ten důvod, proč těch vajíček postupně ubývá. A asistovaná reprodukce, to, čemu se říká stimulace vaječníků, vlastně vede k tomu, že my díky těm injekcím, které se podávají, celou tu jednu vlnu zachráníme. Jo? Takže my nevyždímáme z toho vaječníku něco, co tam není, nebo jak bývá obava, že ta asistovaná reprodukce ty vaječníky vyčerpává. Ne, my pouze díky tomu, že na těch 15 dní přidáme nějaké léky do těla, tak tu jednu vlnu, ze které by normálně dozrálo jenom jedno vajíčko, zachráníme celou a máme třeba 15 vajíček.
3: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Pane doktore, jak jsme na tom v České republice s mužskou plodností?
17: Mužská plodnost je taková popelka, protože pokud léčba muže je možná, což někdy nemusí být možná, protože je tam třeba genetická příčina nebo nějaká anatomická příčina, porucha anatomická, kdy třeba je ucpaný chámovod a tak dále. Takže pokud je tam léčba možná, například na podkladě hormonální nějaké podpory, tak je to vždycky běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem. Jsou doktoři čím dál více, kteří se tomu věnují. Je to potom, řekl bych, jako velká poptávka i v souvislosti s takovým těm longevity, jak prostě muži mají zájem i sledovat třeba svoje hladiny testosteronu, doplňovat to. To se s tím jako sveze, takže se zároveň s tím diskutuje i ta mužská plodnost. Nicméně pokud nějaké zlepšení těch spermií má dojít, tak je to vždycky dlouhý časový úsek, protože spermie se tvoří asi 10 až 12 týdnů. To znamená, i kdybychom všechno udělal nejlépe, jak mohl, jako muž změnil svůj životní styl, dietu, stravování, dosáhl s pomocí lékaře nějaké hormonální podpory, tak jestli dojde ke zlepšení spermiogramu, se dozvím nejdříve za 3 měsíce. A to ještě za předpokladu, že po dobu těch 3 měsíců se nestane nic špatného. Nemám nějaký vysoký teploty, nemám nějakou nemoc, operaci, covid, něco takového. A proto bohužel je ta léčba neplodnosti v praxi, mužské neplodnosti, v praxi opomíjená, protože pokud muž, který má problém se spermiem, třeba i řešitelný, přijde s partnerkou, která už se blíží 40, což je náš denní chleba, jo, tak my nemůžeme říct, věnujte teďka rok sám sobě a věnujte se tomu, aby za rok možná byly lepší spermie, protože mezi tím ta partnerka třeba promešká ty poslední roky, kdy ještě by mohla mít svoje vajíčka.
16: Co se s rostoucím věkem mění na kvalitě spermí a může se to projevit i na zdraví embrya nebo dítěte?
17: Tam to není tak přímá souvislost jako s tím stárnutím vajíček, protože těch meios takzvaných, jo, a těch generací těch spermií se tam obnovují jakoby čerstvější, čerstvé a čerstvé, to znamená, zatímco vajíčko 40-leté ženy má 40 let, tak vajíčko, spermie 40-letého muže má pořád je 10 týdnů. Takže tam to není až tak závažné. Jsou prokázány určité změny k zhoršení genetické výbavy spermií, ale ne tak markantní jako u ženy. A potom jsou tam známé věci, které se spojí s epigenetikou, to znamená, v praxi to projevuje tak, že na základě nějaké poruchy muže, zejména staršího muže, je tam výskyt třeba autismu, nějakých mentálních poruch u dětí. Ale nejsou to ty typické chromozomální odchylky, jako bývají u žen. Pokud je to nejznámější onemocnění spojené s těmito chromozomálními odchylkami, je Downův syndrom. Takzvaná trizomie chromozomu 21. A ze všech těch narozených nebo diagnostikovaných Downových syndromů má 95% příčinu ve vajíčku, v chybě u ženské gamety, a jenom 5% je příčinou takzvané ten non-disjunkce ve spermii.
16: Vy už jste to lehce naznačil, ale velkou pozornost vzbudily studie popisující v posledních 10 letech pokles koncentrace a celkového počtu spermií. Jak přesvědčivé jsou dnes důkazy, že mužská reprodukční schopnost skutečně populačně klesá?
17: Nejsou přesvědčivé. To, čemu říkáme evidence-based medicine, že jo, to znamená medicína založená na důkazech, se tady bohužel nedá příliš aplikovat, protože ty studie, které byly prováděny, se kterými bychom se dnes měli porovnávat současné populace, byly dělány úplně jinou metodologií, než se v současné době třeba hodnotí spermiogram. Takže jako tvrdý důkaz, že tomu tak opravdu je a že mužům za x let dojdou spermie, pokud bychom aproximovali ten trend, tak není, a spíš se v poslední době objevují studie, které nějaký zásadní pokles v kvalitě spermií v porovnání třeba ze 60. lety neprokazují.
16: Teď další důležité téma. Česká právní úprava podmiňuje asistovanou reprodukci společnou žádostí ženy a muže. Co to v praxi znamená pro ženy bez partnera, které chtějí dítě?
17: Já bych to oddělil asi na dvě části, které vnímám. Jedna část je ta debata o tom, jestli podmiňovat narozením dítěte něčím, jako je úplná rodina, mužský vzor a tak dále. Tady si myslím, že převažují, aspoň podle mého názoru, ty argumenty pro to poskytnout tu možnost i samostatným ženám, protože ty ženy, tak jak je vnímám já, to jsou ženy, které jsou na to připraveny, mají dobré zázemí a ví, proč jakoby sami to dítě chtějí, a mají v současné době možnost pouze nějakým obcházením zákona dosáhnout toho dítěte. Navíc tady je ten faktor, že ne všechny rodiny jsou úplné a většinou k těm rozchodům dochází pro dítě za horších podmínek než tak, že by se narodilo přímo jedné ženě. Takže tady si myslím, ale říkám, je to můj odborný názor a vnímám pozitiva i negativa na obou stranách těchto názorů. Tak tady si myslím, že to převažuje spíše proto těm single ženám to umožnit. Plus lesbickým párům. Co vnímám, ale ještě jako další posun, je to, že z oboru, který, myslím, reprodukční medicína, který je primárně léčebný, léčí neplodnost, pomáhá překonávat diagnózu párům, kteří nemůžou mít děti z nějakého medicínského důvodu, se najednou přesmykneme do varianty, kdy asistovaná reprodukce bude službou. Neřešíme, jestli bude placená nebo neplacená zdravotní pojišťovnou. A toto si myslím, že je jako velký shift v mentálním jako nastavení jak těch poskytovatelů léčby. A toto si je tak, toto bych pravdu řekl, nedokážu úplně se přiklonit na žádnou z těch stran, protože já to vnímám tak, že jsme lékaři. Že jako prostě léčíme neplodné páry a pomůžeme jim překonat nemoc. Jo? Ale ten trend tím směrem je. Tak toto jsou takové dvě oblasti, které vnímám.
16: A setkáváte se ženami, které právě kvůli tomu, že zatím nenašli vhodného partnera, mateřství odkládají?
17: Jednoznačně. Toto je největší skupina žen. A jsou to ženy buď, které se plánovaly s tím partnerem to dítě mít, ale rozešli se. A oni už v té době, kdy to plánovali, věděli, že jim tíkají biologické hodiny, že tak ošklivě řeknu. A najednou mají partnera a už vlastně to měli tak napůl v hlavě rozřešené a dorovnou využili to možnost třeba si zamrazit vajíčka. A potom jsou to ženy, které se dozví něco negativního ze zdravotní stránky, jo, endometriózu, čeká je nějaká operace, teď nemyslím přímo onkologická, operace, zjistili, že třeba maminka měla brzo menopauzu a tak dále a nemají momentálně partnera. Takže ty taky to začínají řešit.
16: V Česku se uskuteční přes 50 tisíc cyklů asistované reprodukce ročně. Co dnes IVF dokáže, co třeba ještě před 20 lety nebylo možné?
17: V podstatě zásadním vstupem je genetika. No, bezpečně a spolehlivě získat genetickou informaci od embrya předtím, než ho vložíme do dělohy, tak ta metodologie, která je nyní v praxi, je prostě v podstatě dokonalá a má meze neomezené. Jo, tam už v podstatě jde jenom o to, jak detailně dokážeme ten genom toho embrya rozpitvat a jaké informace z něho dokážeme vytěžit. Takže toto je genetika jednoznačně. A aby vlastně bylo vůbec možno tady tu genetiku provádět, tak se mezi tím musela výrazně vyvinout metodologie zamražení embryí, jo, tak aby v současné době přežívá embryí 99%. Když zamrazíme prostě 100 embryí, tak z 99 potom po jejich rozmražení je můžeme vložit do dělohy. Takže to jde ruku v ruce. No a to, co teďka je novinka, jsou zatím opatrné, jak už to vždycky bývá na začátku, ten hype a teďka to sklidnění AI, jo. Že teď opatrné vstupování AI do nějakých vypočítávání predikčních modelů jako šancí té ženy v plánování práce laboratoře, v odhadu potenciálu jednotlivých buněk, ale rozhodně to není takový skok, jak třeba před 4 lety, když to byly první přístroje nebo první softwary, jsme si představovali, že tady ty základní kroky budou implementovány docela rychle, tak teďka tam bylo takové ten propad po tom prvním nadšení a nyní se hledá vstup AI, tak aby to dávalo smysl.
16: Úspěšnost léčby s vlastními vajíčky s věkem ženy výrazně klesá, to jsme si už řekli. Co se kolem, dejme tomu 40. roku, ženy mění natolik, že ani velmi vyspělá reprodukční medicína nedokáže věk jednoduše obejít?
17: No. Ve 40 letech to je dobrý příklad, protože tam každé jenom 6. embryo je geneticky zdravé. To znamená, když to vezmeme zase na takovém příkladu, že má žena 12 ovulací do roka, tak jenom 2 z těch ovulací by teoreticky mohly vést k dítěti. A to ještě za předpokladu, že se trefí s pohlavním stykem na ten správný den, že do toho není nějaké ještě další faktory, jako je nějaké krvácení nebo něco takové, nemoc a takové. V tom IVF se nám to potom projeví tak, že když se nám podaří u 40-leté ženy, a to není jednoduché, třeba získat 6 embryí, ne, oni můžou být z té jedné stimulace, jak jsem popisoval předtím, že získáme všechna vajíčka z té jedné vlny, anebo ona si může ta embrya takzvaně nazbírat. Z každý měsíc třeba dvě embrya se podaří získat. Tak když taková žena má zase jako příklad 6 embryí, tak statisticky pouze jedno z nich ve 40 letech, tam je právě zrovna tak to, ta pravděpodobnost 1:6, proto to o tom mluvím. A je to, já to těm svým pacientkám vždycky říkám, že je to, jak kdyby si chtěli hodit kostkou a chtěli hodit 6. Taková je pravděpodobnost, že když mají 6 embryí, tak ta, jejich DNA se posílá do té laboratoře a oni s napětím čekají až na těch 6 řádcích, jestli ta embrya se vrátí označená zeleně, oranžově nebo červeně, to je podle závažnosti té genetického nálezu, tak aby aspoň jedno embryo se vrátilo označené zeleně, tak jak kdyby to, jak kdyby chtěli chodit 6. Někdy házete, člověče, nezlob se, a nikdy to 6 nehodíte, někdy máte 3 po sobě. Ale taková je realita.
16: Hostem pořadu Leonardo Plus byl lékař a specialista na reprodukční medicínu Pavel Otevřel, vědecký sekretář sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Moc vám děkujeme za rozhovor.
17: Taky děkuju a přeju všem párům nebo i ženám, které nás poslouchají, aby jim to klaplo.
16: Další podrobnosti k tomuto tématu probereme v další verzi pořadu Leonardo Plus. Poslouchat ji můžete na webu plus.rozhlas.cz.
5: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Některá města už znají složení nových magistrátů a radnic, o vedení už je po volbách jasno. Třeba v Plzni vítězné ANO se tam domluvilo se dvěma dosavadními partnery, uskupením Pro Plzeň a hnutím STAN. Třeba ve Frýdku Místku pak bude vítězné hnutí Naše město FM spolupracovat s uskupením Společně pro Frýdek Místek. Naopak v Praze zatím o novém vedení jasno není. Volby tam vyhrálo hnutí STAN. Koaliční jednání budou podle lídra kandidátky Petra Hlaváčka pokračovat dnes. Ruské síly zaútočily podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na ukrajinský energetický závod. Stalo se to potom, co šéf Bílého domu Donald Trump vyhlásil energetické příměří mezi Kyjevem a Moskvou. Na své sociální sítě americký prezident napsal, že obě strany souhlasily. Zelenský řekl, že o příměří před Trumpovým oznámením nevěděl. Dodal ale, že ho bude dodržovat, pokud to stejné udělá i Rusko. Moskva se k návrhu zatím nevyjádřila. Alžírsko na začátku října zadrželo 61 Maročanů kvůli podezření z plánování sabotáží. Včera to oznámili tamní úřady. Generální ředitelství národní bezpečnosti bez dalších podrobností mluví o mezinárodní marocké zločinecké síti. A podezřelí podle něj do země přišli po horských stezkách ze sousedního Tuniska. Agentura AFP připomíná, že vztahy mezi Alžírskem a Marokem jsou už několik let napjaté a společná pozemní hranice je zavřená od roku 1994. Před několika lety tak Alžír přerušil s Rabatem diplomatické vztahy. A na portálu týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí taky, jak nastavit bezpečné podmínky pro virtuální prostředí. Velkou Pardubickou vyhrál druhý rok po sobě irský kůň. Na loňský triumf Stamp Town v nejtěžším překážkovém dostihu kontinentální Evropy navázal letos desetiletý Valach Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval irský žokej Keith Michael Donoghue. Druhý byl ve 136. ročníku Velké Pardubické Jan Faltejsek, který jel v sedle vítěze z roku 2024 Godfreyho.
15: Omezení na D5 u v tunelu Valík a na D1 v Klimkovickém tunelu. Omezení provozu na dálnici D5 mezi Starým Plzencem a Dobřany v tunelu Valík. Mezi kilometry 77 a 78 probíhá noční práce silničářů, kdy je v obou směrech neprůjezdný levý pruh. Projíždí se plynule a bez zdržení. Na D1 mezi Ostravou a Bílovcem dejte pozor v Klimkovickém tunelu. Mezi kilometry 346 a 348 obousměrný provoz tunelovým tubusem ve směru na Polsko. V Praze uzavřená ulice Vinohradská ve směru od Vinohradského hřbitova do centra. Za křižovatkou s ulicí Čínská zásah hasičů u hořícího bytu. V Praze ve Kbelské ve směru z Hloubětína k dálnici D8 čekejte omezení za sjezdem na prosek. Za čerpací stanicí Orlen uzavřený pravý pruh. Projíždí se sníženou rychlostí bez většího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Tak dnes čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky. Na horách na severu a severovýchodě i smíšené nebo sněhové. Večer začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší pondělní teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy naměří až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
18: Dnes s Janem Lukačevičem.
19: Přes den zkoumá molekuly, které dokážou jako houba nasát skleníkové plyny. Večer na sociálních sítích narovnává omily o klimatu. Jak jde tohle dohromady? To nám určitě vysvětlí Daniel Kortus, chemik a popularizátor nejen klimatické vědy. Máme štěstí, protože zastihnout Dana je opravdu oříšek. Setkáváme se s ním proto v Ostravě, protože právě zde probíhá festival, kde byl Dan mým hostem v panelové diskuzi Komu dnes věříme. To je v oblasti vědy v dnešní době opravdu zásadní otázka. Dane, ahoj.
20: Ahoj Honzo, díky za pozvání.
3: Žárovky.
19: Dane, sedíme spolu v parku, uprostřed Ostravy. Nedaleko nás probíhá festival, kde hýří tisíce lidí. Ty se ale běžně díváš na svět dost jinak. Nejčastěji okolo tebe hýří spíš molekuly. Co vlastně zkoumáš, když si sedneš ke svému výzkumu?
20: Aktuálně se věnuju výzkumu materiálů, kterým se říká MOFIN, česky kovově organické struktury. Může si je člověk představit jako takový houbičky na nádobí. Když člověk rozlije v kuchyni nějakou vodu, tak prostě vezme houbičku, tu vodu do toho nasaje tou houbičkou a pak tu vodu někde vyždíma, aby houbička byla zase suchá. A znova tu houbičku může použít na další utírání vody. Tak podobně fungují ty molekuly, které já dělám. Akorát místo toho, že by byly takhle schopný nasávat vodu, tak jsou schopný nasávat plyny. Takže se to dá využít právě třeba v otázkách spojených s klimatickou změnou pro vychytávání oxidu uhličitého. Tahle houbička se vlastně, když to zjednoduším, může dát na nějaký komín, ze kterého uniká oxid uhličitý, on se do ní bude nasávat, ten oxid uhličitý, a pak se vezme, nějak se speciálně vyždíme a může se tam dát znova.
19: Jak to nasávání funguje? Čím to, že to tak dobře absorbuje ty plyny?
20: On ten materiál je hodně porézní, má velkou pórovitost a tím pádem na relativně malý objem má obrovský povrch. Je to podobný jako třeba cigaretový filtr, anebo právě ta houbička na nádobí. Když si člověk představí, tak tam jsou takový malinký pory. A tyhle ty pory zvyšují povrch, na který se ten oxid uhličitý nebo jiný plyn, pro který jsou ty mofy vymýšlený, může navázat. A on se vlastně do toho poru, tak když to zase zjednoduším, nějak dostane a pak už se mu z toho nedaří utíct.
19: Já jsem slyšel přirovnání, že 1 gram takového materiálu má ten vnitřní povrch asi jako 2 fotbalová hřiště. Tak zaprvé je to pravda, protože to zní opravdu fantasticky. A za druhé, jak je to možné? Jak to, že je vlastně tak členitý?
20: 2 fotbalová hřiště už je hodně, ale jako řádově to je v pořádku. Takže třeba vím, že ty poréznější mofy mají třeba povrch 1 fotbalového hřiště, 1 gram té látky. No, je to způsobený tou pórovitostí. A jak si to může člověk dobře představit, je, když si představíme nějaký vyhlazený oblásek, který najdeme na pláži, fakt takový ten hladký, hezký kámen, a pak vezmeme nějaký jiný kámen, který v sobě má třeba nějaký dírky, nějaký nerovnosti na tom povrchu, tak ten kámen, který má nerovnosti, tak má mnohem větší povrch než ten vyhlazený oblásek. A tím pádem, kdybychom si to představili v té chemii, ten větší povrch znamená víc místa, kde se může něco odehrávat, kde může něco reagovat. A u tady těch látek ta pórovitost je tak obrovská, že prostě na takhle malej objem anebo na takhle malou hmotnost se dá vytvořit takové množství pórů, že kdyby se ten materiál roztáhl na jednolitou vrstvu, jako kdyby jsme třeba chtěli rozbalit cigaretový filtr, tak aby jsme ho mohli takhle prostě si před sebe položit, tak úplně stejně, když rozbalíme gram tady toho materiálu, nejde to samozřejmě prakticky, je to jenom jako teoreticky, tak kdyby se to roztáhlo, tak ten povrch je srovnatelný s fotbalovým hřištěm.
19: Zmiňoval jsi komíny. Jsou ještě nějaké způsoby využití tady té technologie nebo těch molekul?
20: Jsou. Vlastně minulý rok za ně byla udělena Nobelova cena za chemii. Ten vývoj je starý zhruba 30 let, tak nějak. A jedno z nejhezčích použití, který se mi teďka líbí, je, že profesor Omar Jagi, který dostal i tu Nobelovku, tak vymyslel, jak se dají použít k tomu, aby vychytávali vzdušnou vlhkost i na poušti. A 1 gram tohodle materiálu je schopný vyprodukovat jako 1 litr vody denně pitný na poušti. Takže pokud ta afinita, to znamená přilnavost, je dostatečně veliká, jako je to v tomhle tom případě, jemu se podařilo vymyslet materiál, který má opravdu velikou afinitu prostě k vodě rozpuštěný ve vzduchu. Takže to je další využití, praktický, zase jsou to plyny, ale pak se to dá využívat například i k katalýze nějakých chemických reakcí, protože zase obrovský povrch, takže se na něj umístí nějaký katalyzátor a může se tam pak něco odehrávat.
19: Člověk se hodně často dočte, že stromy dost pohlcují CO2, protože ho potřebují pro fotosyntézu. Dá se to nějak s těmi materiály, kterými se zabýváš, porovnat, co jak v ozovkách množstevně funguje?
20: No, není to asi úplně vhodný srovnání z toho důvodu, že stromy zpracovávají CO2 kontinuálně a začlenují ho do své struktury. Tady v tom případě je to, jako že se to jednou naplní a musí se to někde vyždímat. Takový vsátkový bych řekl. Ale chtěl bych říct, že to, jak to dělají stromy, je mnohem lepší. A bylo by mnohem lepší, kdybychom se to naučili takhle kontinuálně, než že se to prostě naplní a musí se to někde vyždímat. No.
18: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
19: Jsme tu poblíž řeky Ostravice s Danielem Kortusem, chemikem z Vysoké školy chemicko-technologické. A je tu opravdu moc hezky. Dane, byla to právě příroda a láska k ní, proč ses vlastně pustil do popularizace okolo změny klimatu místo chemie?
20: Musím se přiznat, že to láska k přírodě nebyla, i když mám přírodu samozřejmě rád, ale ten důvod byl u mě víc osobní. Já jsem se procházel klimatickou úzkostí, což tehdy ještě nemělo asi ani pojmenování pořádně, rozhodně ne v Česku. Což znamená, že vlastně máte nějakým způsobem strach z budoucnosti, nechcete mít děti, každý, kdo jí maso, tak je pro vás neohleduplný člověk, každý, kdo jezdí autem, je pro vás neohleduplný člověk, kterýmu nezáleží na dobru planety. Teď to jako zjednodušuju hodně. A teďka mám mladší ségry, oni jsou ve věku, kdy v jejich okolí se tato úzkost objevuje pořád častěji. A já jsem se té úzkosti zbavil tak, že jsem se o klima začal zajímat a zjišťovat si, jak ty věci opravdu jsou. Protože to, co vidíme v médiích, jsou velmi často zkratky, které akorát můžou lidi zbytečně strašit. Teď se teda ten narrativ zase posouvá spíš na druhou stranu, že se ta klimatická změna zlehčuje, proto i ten můj content na sociálních sítích, který dělám, vypadá tak, jak vypadá. Ale ten prvotní motiv pro mě byl pomoct lidem s klimatickou úzkostí najít nějaký bezpečný prostor, kde se ty věci vysvětlujou víc z pohledu vědy a míň z pohledu clickbaitu, který prostě se v těch médiích dělat musí, protože jsme přehlcení.
19: Zmiňoval jsi sestry. Kolik máš sester a kolik jim je?
20: Mám 4 ségry. Jedna je starší, tý je 33 a pak mám 3 mladší, jedný je 25 a pak 18letá dvojčata.
19: A co říkají na tu tvoji činnost? Jak se jim to líbí?
20: Tak jsou mladší, takže spíš slyším kritiku, vždycky nějakou, ale musím říct, že konstruktivní. Předtím, než jsem se začal věnovat sociálním sítím, já to uvedu, tak bych sám sebe zařadil jako mezi spíš konzervativního člověka. A oni se mě dělali neustále srandu, protože to mají jako jinak a vlastně mi říkali ty, ale vůbec nejseš konzervativní, Jany, prostě jseš jako, nemají, jako liberál totální. Ne, že by to bylo důležitý pro ten příběh úplně, ale je trošku, protože jakmile jsem začal působit na sociálních sítích a trošku se to rozrostlo, tak se okamžitě do mě začali lidi pouštět z toho táboru, který klimatickou změnu třeba popírá nebo je skeptický, že jsem probruselský, liberální levičák uplácený Bruselem. Já jsem si říkal, kde to prostě berou tyhle věci. No a pak jsem zjistil, kde to berou, ale zpátky k té otázce, spíš si ze mě dělají srandu.
19: U těch sester bych se možná teda zastavil. Když ten obsah na sociální sítě vytváříš, myslíš u toho na ně, aby to bylo pro ně přístupné, nebo jak nad tím uvažuješ?
20: To byl původní plán, ale od toho se šlo poměrně rychle, když jsem zjistil, co říkají jistí politici o klimatické změně v médiích a nikdo je s tím nekonfrontuje. Tam jsem se dost zděsil, takže teďka ta moje tvorba je, vlastně říkám, bohužel jako zaměřená hlavně na vyvracení dezinformací, které se pohybují ve veřejném prostoru, protože mi to v tom veřejném prostoru chybělo. Nicméně do budoucna se chci vrátit jako zpátky k původní zámince a k tomu původnímu smyslu a to je vlastně soustředit se právě na vysvětlování té klimatické změny nějak klidnějiš. Ale s tím, že jsem teďka nabral jako obrovskou fanouškovskou základnu, tak se mi to bude dělat i mnohem líp, protože jsem vlastně v kontaktu s těma lidma, kterými píšou, že jim třeba pomáhá i tahle ta tvorba, kterou dělám, nějak si zpracovat klimatickou úzkost. Což mi přijde obrovsky překvapivý, protože je to vlastně spíš jako depresivní, že tady máme ve veřejném prostoru takovýhle lidi, kteří říkají takovýhle nesmysly. Takže mě to spíš jako zděsilo, ale jsem rád, že na lidi to působí přesně tak, jak jsem měl původně v plánu.
19: Díky za vysvětlení. Ještě se doptám, ty jsi říkal, že se z té úzkosti zbavil a pomáháš lidem se jí zbavovat tím, co děláš. Změnil jsi názor na to, jak žiješ nebo jak konzumuješ právě maso, když jsi to zmiňoval, nebo se držíš toho, co dřív?
20: Maso jim, ale jim ho teda mnohem méně často. V okolo 20 let jsem strašně chtěl být jako prostě hrozně nabušený, vypadalo to cool, prostě nasvalený kluk, to je potřeba, že jo. Takže neustále se muselo jíst maso v té době. A pak mě to teda s tou klimatickou úzkostí přešlo. Přestal jsem ho jíst úplně. Ze začátku jsem tu stravu neměl vůbec vyváženou, což je myslím asi u každého člověka, který chce z ničeho nic stát veganem, prostě vůbec neví, co má jíst najednou. Ale díky tomu jsem objevil spoustu chutí nových a hlavně i to, že to maso není potřeba jako každý den. Takže já maso jim, snažím se si to maso vybírat ne úplně ze supermarketů, ale od někud, kde třeba znám původ toho masa, a obden jedno jídlo mám s masem. S tím jsem já v pohodě. Člověk prostě nemusí být vegan k tomu, aby tou svojí jako nižší konzumací masa pomáhal, řekněme, jednak teda těm zvířátkům, ale druhak i klimatu.
18: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
19: Zmiňoval jsi, že máš poměrně velkou fanouškovskou základnu, ale dovedu si představit, že mezi našimi posluchačkami a posluchači jsi vlastně úplně nová persona. Kdyby si jim mohl povědět, jak to tedy je, máme se čeho bát, nebo je tam nějaká cesta, to světlo na konci tunelu?
20: Klimatická změna je problém. Je to podle mě jeden z největších problémů moderní civilizace, který my určitě musíme během 21. století vyřešit. Na druhou stranu není to problém stylu, že by se měla planeta změnit v nějakou jako hořící kouli a že by měl nastat rozpad civilizace v nějakých příštích generacích. Což je právě něco, čím se v těch médiích z mýho pohledu občas straší, nebo co lidi můžou takhle pak navnímat tu klimatickou změnu. A to je blbě kvůli tomu, že pokud jsme v té třeba klimatické úzkosti, no pokud se bojíme té budoucnosti, tak to ve spoustě lidech vyvolává apatii. A pokud chceme klimatickou změnu vyřešit, tak je potřeba, aby jsme zatím necítili přehlcení. Je potřeba ten obrovský problém rozdělit na malý kousky, aby lidem bylo jasný, co znamená řešit klimatickou změnu. A každý si v tom pak můžeme najít to svoje nějakým způsobem. Pokud je člověk zemědělec, může si zjišťovat, jak funguje regenerativní zemědělství. Pokud je člověk elektrikář, může se soustředit na instalování solárních panelů na střechy. Já jako chemik můžu pracovat na nějakých materiálech, které by v budoucnu mohly pomoct. To jako komunikátor, vždycky jsem se cítil spíš jako učitel, než jako vědec osobně, tak moje role je právě klimatickou změnu komunikovat.
19: Ty jsi říkal, že se cítíš víc jako učitel. Napadlo tě někdy víc komunikovat tvůj vlastní obor, tu chemii, než právě klima?
20: Chemii ne, a to je docela zajímavý. Možná je to tím, že jsem v ní byl prostě namočený 10 let svýho života nonstop každý den. Já nechci říkat, že by pro mě byla obyčejná, ale vlastně do nějaký míry mi nikdy nepřišla tak zajímavá, jako třeba fyzika, anebo jako třeba právě téma klimatický změny. Já už jsem nad tím přemýšlel mnohokrát, proč vlastně to takhle mám. I třeba když učím, tak mnohem radši učím matematiku než chemii organickou. Baví mě to víc z nějakého důvodu to učení. Ale myslím si, že je to jenom tím, že prostě jsem tomu věnoval hodně času a do nějaký míry je to pro mě jako, že to zobyčejnilo, což je obrovská škoda. Ale taky mám spoustu kamarádů, kolegů, kteří se věnují právě popularizaci chemie a dělají to skvěle, takže mi přišlo úplně zbytečný mlíst do zelí.
19: Tak to je zároveň hezký kompliment kolegům popularizátorům. Dane, mě by zajímalo, jak tady ty hodně rozdílné věci vlastně kombinuješ. Jak vypadá tvůj běžný den? Ráno si v laboratoři a večer stříháš videa, nebo jak to vlastně funguje?
20: No, musím se přiznat, že můj život je takový dost neuspořádaný, což se samozřejmě nelíbí mojí přítelkyni, protože už jsem na ní neměl pořádně půl roku čas, tímto jí zdravím, ale právě nedávno se rozhodla, že mi bude pomáhat s administrativní prací a s byrokrací, protože to je něco, co mě na tom jako fakt ubíjelo a žralo mi to obrovské množství času. A teďka díky tomu se mi do života začíná po docela dlouhý době dostávat zase nějaký řád a domluvili jsme se, že když mi bude pomáhat s e-maily, takže já na ní budu mít čas, což mi přišlo jako fair dohoda, tak říkám ano, pojďme to takhle udělat a je to úplně skvělý. Takže ten zbytek, laboratoř a vytváření videí, se tak nějak jako střídá. Já si třeba zaběhnu do laboratoře nasadit reakce a teď ono to třeba 4 hodiny trvá a běžím zpátky domů, protože bydlím 15 minut od VŠHT, natáčet videa mezi tím a pak zpátky do laborky a vlastně ten den vypadá tak, že od rána třeba do 10, do 11, do večera jsem buď to v laborce, anebo stříhám a zpracovávám videa, ale nemám to oddělený, protože efektivita práce je taková, že když se míchá reakce, tak nemusím sedět a povídat si s kolegama, ale můžu běžet domů a natáčet, no.
19: Máš chvíle, kdy toho máš zkrátka nad hlavu a kdybys chtěl se vším seknout a pokud jo, tak co v takových situacích děláš?
20: Já se musím přiznat, že asi dělám influencerství moc krátce na to, abych toho měl ještě plný zuby. A s tím, že reakce sledujících jsou takový, jaký jsou, z 99% obrovsky pozitivní, tak mě to nabíjí a motivuje mě to tvořit dál.
19: Už několikrát jsme se dotkli toho, že v laboratoři trávíš dost času a

0: ke kuchařině trochu. Když dva lidi dělají svíčkovou, tak to prostě není stejná svíčková. A tohle samý platí i v chemii. Akorát tam musíte třeba dodržovat jako velmi přísně teploty nebo prostředí, ve kterém nemáte kyslík, takže ty reakce musí probíhat třeba při minus 78 stupních, aby to fungovalo hezky. Takže jsem zjistil, že zručnej jsem, a já tady k tomu mám takový zajímavý příběh z dětství, protože jsem vyrůstal s dědou, který byl velmi manuálně zručnej a měl pilu na dřevo. A my jsme mu tam s bratrancem chodili jako malý pomáhat. Mně bylo 12, bratranci 13. On jelikož bydlel i s dědou, tak byl dost vycepovaný od dědy, děda byl hodně drsnej. Což já jsem neměl a vždycky, když jsem mu pomáhal, tak jsem od něj poslouchal, že jsem úplně k ničemu, ať se vyhejbá manuální práci, že mám v obě ruce levý. A ve mně prostě zůstalo to do mých skoro 30 let, že jsem manuálně neschopnej a já jsem nebyl schopnej skoro nic jako manuálně udělat. Zatlouct hřebík, jo, ale že bych třeba něco vyvrtal vůbec. Takže jsem se dal na kariéru vědátora s tím, že tam nebudu muset pracovat rukama trochu a pak jsem zjistil vlastně, že jsem jako manuálně zručnej, protože ta chemie rukama mi šla velmi dobře. A ve 30 se to nějak jako celý otočilo. Přál jsem si ke 30 nám od mamky a tehdejší přítelkyně vrtačku a začal jsem si prostě doma kutit. A teď jsem kutil manuálně zručný, takže chemici jsou velmi manuálně zruční.
1: Jsme poblíž hudebního festivalu, tak bych se chtěl zeptat, jestli taky na něco hraješ.
0: Hraju na kytaru, na piano trochu a nejradši zpívám. To mě baví. A to je vlastně jediná volnočasová aktivita, kterou jsem teďka schopný si zachovat, protože tím, že chodím do laborky pozdě večer, tak už tam nikdo není a je tam výborná akustika, takže já si u toho pouštím karaoke a neustále si tam prostě do toho zpívám. Jednou týdně se snažím ještě jakž takž pravidelně chodit právě na lekce zpěvu, ale třeba na tu kytaru ani na piano teďka jako si vůbec čas nenacházím. A mrzí mě to, doufám, že se to zlepší i s tím, že teďka ta byrokratická práce je na straně mý přítelkyně a to mi šetří fakt obrovské množství času.
1: S chemikem Danielem Kortusem se nacházíme v centru Ostravy, v parku poblíž řeky Ostravice. Zatím nám hezky svítilo sluníčko, ale teď se blíží bouřka. A právě s klimatickými extrémy, s výkyvy počasí, se člověk může na sítích setkávat a taky s jejich nejrůznějšími prapodivnými vysvětleními, které se týkají například manipulace počasí. Dane, proč podle tebe lidé tak snadno uvěří něčemu, co s fakty nemá vlastně vůbec nic společného?
0: Myslím si, že je to tou extrémně rychlou dobou, ve které se nacházíme. Tím, že nám náš mozek musí zpracovávat úplně nesrovnatelně krát větší množství informací než před 50 lety, tak prostě ztrácíme schopnost se nad věcma zamýšlet a ať už vědomně nebo nevědomně, nás prostě všechny řídějí spíš naše emoce než rozum. Tohle je třeba něco, s čím se jako vědec musí velmi často potýkat, pokud dělá nějaký výzkum, aby nebyl zaujatý vůči těm vlastním výsledkům. Že? Takže mít pod kontrolou nějaký emoce vůči tomu ráciu, to je něco, s čím vědci musí pořád pracovat a jsme na to jakž takž naučený, ale taky nám to jako nejde. A je to krásně vidět v těch otázkách klimatické změny, že i lidi, kteří jsou učení a studovaní a mají mentální kapacitu i znalosti na to, aby pochopili, jak ten problém funguje, tak stejně se staví do opozice. A já si tohle vysvětluju tak, že pokud jsme emočně nastavení na to, že vnímáme klimatickou změnu prostě jako regulace z Bruselu, protože takhle to tady opravdu velká většina lidí vidí. Ještě se do toho přidá to, že Evropa žádný emise vlastně neprodukuje a že se tady akorát ničíme průmysl, tak najednou ta debata o těch faktech úplně mizí a nastává ideologický spor, který nemá s vědou jako takovou nic společného.
1: Ty jsi moc hezky řekl, že jako vědec máš možná trošku větší předpoklady s těmi informacemi pracovat. Vezmeš nás trošku, řekněme, za oponu, jak to tedy děláš, když se chystáš něco vysvětlovat, jak tu informaci zpřístupnit lidem, jak ten obor, který ti není úplně vlastní, přibližovat lidem srozumitelně.
0: Jo, děkuju, že to říkáš a i zdůrazňuje, že já nejsem klimatolog, jsem chemik, což znamená, že když mluvím o klimatu, tak si jako nevymýšlím žádný svoje věci, ani teorie, ani se nesnažím do toho žádnýma vlastníma názorama přispívat, protože v tom oboru nejsem odborník. A jediný, co dělám, je, že čerpám informace od svých kolegů vědců odborníků s respektem, protože oni jsou odborníci na klima, klimatologové, a snažím se zprostředkovávat širší veřejnosti. Většinou to dělám tak, že když chci vysvětlit nějaký téma, tak ho sám nejdřív musím dostatečně pochopit do té míry, než jsem si jako jistý tím, že rozumím opravdu, jak to je a že vím 10x víc, než co řeknu v tom videu krátkým. No a pak nastává taková fáze,

0: jako obrušování a vyhlazování. A na tohle to koukám jako na ty příklady z fyziky ze střední školy, když mělo něco sjíždět po nakloněné rovině, nebo když ty volné pády, když se počítali, tak se vždycky říkalo, tření vzduchu zanedbejte, nebo odpor tady toho zanedbejte. A takhle přistupuji i k tomu vysvětlování. Takže vlastně okrajuju všechno, co by třeba bylo možná i zajímavé, ale je to nedůležitý pro pochopení toho tématu. Takže to opravdu zjednodušuji tak, aby to bylo co nejvíc zjednodušení, ale pořád tam byla zachovaná ta pravda a aby to tvrzení jako obstálo nějakým argumentům. Musí to zůstat fakticky správně.
1: Myslíš, že právě neschopnost věci zjednodušit tak, aby pro lidi byly srozumitelné, je důvod, proč se do popularizace na sociálních sítí tolik vědců a vědkyň nepouští?
0: Asi to není neschopnost, protože by toho schopní byli určitě, nicméně je jim to proti srsti častokrát, protože tam funguje taková jako sebereflexe, co by o tom řekli moji kolegové, kdybych prostě tohle to řekl takhle jednoduše a udělal jsem z toho v uvozovkách něco, co už to není. Jenže to je právě strašně důležitý umět najít ten balanc toho zjednodušení, aby to furt byla podstata té věci a už to nebyl nesmysl. A to třeba, co mě vadí na sociálních sítích, je, že se setkávám s lidma, který tuhle nianci neumějí rozlišit. A nejsou to věci, jsou to lajkové, který mluví o věcech, kterým vůbec nerozumějí. A pak to, co říkají, je vlastně už jako zjednodušení, který už není ani pravdivý. A oni to říkají dál s jistotou, je na tom část pravdy pořád, ano, ale vlastně to je pak zavádějící a vznikají přesně ty dojmy, že klimatickou změnu způsobují lidi jenom trošku, i když jasně víme, že to způsobujeme úplně a podobně prostě, no.
1: Ve větrném počasí centra Ostravy se teď pustíme do otázek našeho rychlého dotazníku.
2: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
1: Dané, radši léto nebo zima?
0: Léto.
1: Jsi spíš optimista nebo pesimista, co se klimatu týče?
0: Optimista.
1: Jsi ranní ptáče nebo noční sova?
0: Teď oboje, ale spíš ranní ptáče.
1: Baví tě víc věda nebo popularizace vědy?
0: Popularizace a komunikace vědy mě baví víc. Jsem prostě spíš učitel než vědec.
1: Máš radši kočky nebo psy?
0: Psy, ale mám dvě kočky.
1: Preferuješ manuální práci nebo práci hlavou?
0: Je to těžký. Manuální práce je pro mě odpočinek, ale práce hlavou je něco, bez čeho nemůžu bejt.
1: A když jsme v Ostravě na Colors, jaká je tvoje oblíbená kapela?
0: Red Hot Chili Peppers.
1: Pojďme se ještě podívat do budoucnosti, protože náš pořad se snaží přinášet i nějaké dobré zprávy. Kam se podle tebe posune výzkum materiálu, jako jsou ty tvoje mofy v těch příštích letech?
0: Myslím si, že v příštích letech nás čeká průlom ve všech oblastech techniky a vědy, hlavně kvůli AI, a je to vidět i v tom mým oboru. Ta AI umožňuje věci, o kterých se nám ani nesnělo, a konkrétně u těch mých materiálů je to důležitý kvůli tomu, že existuje spousty kombinací, jak ty materiály jde skládat, ale ne všechny mají ty vlastnosti, kterými chceme. Takže umět mít nějaký systém, díky kterým můžeme třeba předpovídat, který ty materiály by spíš mohly fungovat, je obrovský zjednodušení, a to je něco, co se teďka děje, ať už je to jako biologie, chemie, fyzika, prakticky ve všech oblastech, hlavně díky AI. Takže si myslím, že ta nám ve vědě pomůže udělat jako úplně neuvěřitelný skok v následujících letech až desetiletích.
1: Co by si skázal sám sobě, takovému klukovi před pár lety, který se ještě bál právě změny klimatu?
0: Sám sobě? Asi nic, protože já jsem se tím potřeboval projít, abych se třeba dostal i tam, kde jsem dneska. Nicméně lidem mladším než já, který se tím třeba procházejí, bych chtěl říct, že není to tak dramatický, jak by se mohlo zdát, a rozhodně je potřeba k životu přistupovat pozitivně a užívat si ho, protože tady prostě máme jenom jeden.
1: Já ti moc děkuju za tohleto krásné závěrečné poselství. Povídali jsme si s chemikem Danem Kortusem z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, který stojí za projektem Klimatomluva. Mé jméno je Jan Lukačevič, loučím se s vámi. Příště zase v Žárovkách s Pavlou Hubálkovou.
0: Děkuju za pozvání a nashledanou.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Výběr toho nejlepšího z Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagramu. Nejzajímavější rozhovory, nejpalčivější témata, podcasty, radioknihy, politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, podívejte se na sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Odebírejte a lajkujte videozáznamy vašich oblíbených pořadů
3: na oficiálním YouTube kanálu nebo čtěte, lajkujte a sdílejte statusy na Facebooku a síti X. Jsme pro vás také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Napříč Českem začala povolební vyjednávání, na některých radnicích už mají o podobě budoucích koalic jasno. Americký letecký úřad vyzval americké aerolinky k opatrnosti při letech do Saúdské Arábie. Hokejisté Třince poprvé v tomto ročníku typ Sport Extraligy ztratili body. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně přeháňky, večer se bude vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: O pražské koalici Spolu budou zástupci vítězného hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají dnes odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou, sobě a Piráty. Podle pražského lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice. Jasnou už je například v Plzni, tam bude vládnout vítězné hnutí ANO s uskupením Pro Plzeň s podporou lidovců a hnutím STAN. V 47 členem zastupitelstvu budou mít většinu 34 hlasů. Navážou tak na savadní koalici, jen bez Pirátů, kteří se do zastupitelstva nedostali. V opozici budou ODS a koalice Chceme Plzeň. Složení nových zastupitelstev po volbách už znají také třeba ve Frýdku Místku nebo v Havířově. Ve Frýdku Místku zvítězilo hnutí Naše město FM.
5: 53-tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
6: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
5: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
7: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
5: A třeba v Karviné chce hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
4: Americký federální úřad pro letectví vyzval americké letecké společnosti k opatrnosti při letech do Saúdské Arábie nebo při přeletech přes její území. Odkazuje přitom na bezpečnostní hrozby související s pokračující vojenskou aktivitou a rušení navigačních systémů. Agentura Reuters dodává, že varování od FAA přichází po víkendových útocích na mezinárodní letiště v Riádu. K sobotnímu úderu, který nepřežilo 13 lidí, se přihlásilo jemenské povstalecké hnutí Husiů. Saúdská Arábie proti nim bojuje v občanské válce v Jemenu a podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Na letiště v Riádu Husiové útočí opakovaně. Mezi Prahou a Strančicemi na trati do Benešova nejezdí ode dneška část osobních vlaků, další nabírají zpoždění. Dělníci musí u Říčan zrušit dočasnou trať, po které vlaky jezdily od loňského listopadu kvůli výstavbě jihovýchodní části Pražského okruhu. Omezení potrvají do 3. listopadu, popisuje mluvčí Českých drah Vandara Nojrchová.
8: Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji a některé regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha-Uhříněves.
4: Regionální osobní vlaky nahrazuje kyvadlová autobusová doprava. Hokejisté Vítkovic prohráli v 10. kole typ Sport Extraligy na ledě pražské Sparty 0-3. Ani gól se jim nepodařilo vstřelit navzdory tomu, že hráli 4 přesilovky a jednu z nich 4-minutovou. Litoval toho trenér Jorik Trej.
9: Hrajeme 10 minut v přesilovce a nejsme schopni dát jediný gól a přiblížit se na dostřel, což by mohlo soupeře znejistit. Chybí nám naléhavost a jednoduchá střelba, abychom dostali puk na hráče před branku. Musíme o dost víc chtít, a to hned od začátku. Na tom musíme pracovat.
4: Hokejisté brněnské Komety podlehli Plzni 1-2 v prodloužení. Třinec v tomto ročníku poprvé ztratil body v Pardubicích, prohrál 4-5 v prodloužení. Dále Karlovy Vary porazili Kladno 3-1, Mladá Boleslav Litvínov 2-1, Hradec Králové Olomouce 3-1 a České Budějovice Liberec 4-3.
10: Omezení na D1 u Ostravy a na D5 u Plzně. Na D1 mezi Ostravou a Bílovcem dejte pozor v Klimkovickém tunelu. Mezi kilometry 346 a 348 obousměrný provoz tunelovým tubusem ve směru na Polsko. Omezení provozu na dálnici D5 mezi Starým Plzencem a Dobřany v tunelu Valík. Mezi kilometry 77 a 78 probíhá noční práce silničářů v obou směrech v levém pruhu. Projíždí se plynule a bez zdržení. V Brně na silnici 23 ve směru od dálnice D1 na Svitavy uzavřený Pisárecký tunel a tunel Hlinky. Doprava vedena po vyznačených trasách. Následně na silnici 42 ve směru na Černá Pole omezený provoz v Královopolském tunelu. Tam je provoz převeden do protisměrného tubusu. A na silnici 27 mezi hraničním přechodem z Německa do Železné Rudy jeďte opatrně za Alžbětínem. Došlo tam ke kolizi dvou vozidel, na místě policie projíždí sebe bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme jasno, jinak polojasno a teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Dá se říct, že jsme ve válce z pohledu toho, jak to dopadá na naši mysl?
13: Z mého pohledu určitě válka dopadá na nás buď to přímo, když jsme na územích, nebo když jsou lidé na území zasažených válkou, nebo se jí nějak aktivně účastní, nebo jsou vysídlení. A některé výzkumy ukazují, že vlastně lidé vykazují příznaky posttraumatické stresové poruchy i v případě, že to trauma je prostě zprostředkováno distančně na dálku.
12: Takže vlastně není divu, že někteří naši třeba přátelé známi vysedávají u sociálních sítí a sledují, jak se posouvá fronta.
14: Jakmile cítíme nějaké to ohrožení, ať už blízké nebo vzdálené, tak můžeme mít různé mechanismy, buď to úplně vytěsnit, anebo naopak na to tu svou pozornost soustředit, což nepochybně evolučně nějaký vyvinutý mechanismus, jestliže je něco, co nás potenciálně může velmi ohrozit, tak se to v té mysli usídlí a může pak podle individuálního nastavení, odolnosti, sociální podpory a tak dále, informovanosti těch lidí se projevovat různým způsobem. Ale potenciálně tam ten vliv určitě je.
12: I z pohledu vaší generace studentů.
15: Máme prostředkované ty zážitky z fronty a zároveň máme dostatek médií, která nám o té válce reportují.
12: Hosty rozhlasové laboratoře jsou dnes jednak odborníci, kteří se zabývají lidskou myslí, lidskou duši. Jiří Horáček, psychiatr, neurovědec, dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Vítám Marka Špinku, jehož oborem je nejenom etologie, ale také evoluční psychologie. Dobrý den.
16: Dobrý den.
12: Jan Beránek je zlatý medailista z Mezinárodní biologické olympiády, student. Děkuji, že jste zavítal mezi nás.
15: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
11: Laboratoř.
13: Ta nejistota prostě působí velmi negativně.
14: Ukazuje se, že ta sociální stránka v tom smyslu toho nejbližšího sociálního prostředí je u člověka vždycky nesmírně důležitá.
12: Co je k té odolnosti třeba?
13: Vazba na skupinu, flexibilita myšlení, kterou musíme podporovat a hledání smyslu v událostech, které jsou třeba i negativní.
12: Psychiatři zkoumali dobu trvání psychických potíží lidí, kteří byli svědky útoku extremistů na Izrael ze 7. října 2023. Zajímavé je, že deprese zůstávaly během ročního sledování na stejné hladině, tak v nich rostlo něco, co ti odborníci nazývají pocitem zrady nebo zranění. Zaujalo je, a vlastně myslím i nás, kdo jsme tu studii četli, že závažněji se ty příznaky projevily u žen a u příslušníků etnických menšin. O čem to svědčí, pane profesore?
13: Pravé trauma má tendenci poměrně dlouho jako působit, ne-li navždy. Trauma je slovo, které se dneska používá, často musíme vědět, co to je trauma vlastně. Musíme si to definovat napřed. Trauma je prostě nějaká negativní životní událost, která je natolik intenzivní, že nervový systém nebo mysl nemá na to ji zpracovat do standardních prostě map zkušenosti naší předchozí. A ta vzpomínka zůstane vlastně v té živé podobě. My říkáme v podobě senzoriality i s kvalitou těch vjemů, zrak. Čich, prostě vidím to, slyším to. A ona zůstane jako v mysli, jako takové toxické těleso, které člověk má tendenci na něj nemyslet, vyhýbat se mu, což nejde, a ono se vlastně vrací a retraumatizuje dlouhodobě člověka. Takže negativní událost, která je nespracovaná, je to, čemu říkáme trauma. Ta studie, o které hovoříte, vlastně potvrzuje to, že bez adekvátní léčby to má tendenci prostě zůstat dlouho, dlouho, dlouho. Jo, v tomto případě rok.
12: Je to taková nezhojená rána. Tady v tomhle případě zkoumali 1050 52 Izraelců ve věku 18 až 40 let čelili třeba tomu, že někdo z jejich blízkých zemřel nebo byl unesen, musel se přesídlit, nebo oni se přesídlili, to mělo vliv zase na další věci, ztrátu příjmu a tak dále. Otázka pro Marka Špinku zní, čím to je, že některé ty psychické potíže se začnou zhoršovat až po řadě měsíců.
14: Zřejmě ta mysl v dané chvíli řeší nějaké aktuálnější problémy, a když se trošku usadí, tak se to začne nějakým způsobem vynořovat. Samozřejmě může se to vynořit v souvislosti s tím, když se objeví podobná situace, proto jedním z těch příznaků téhle z té poruchy je, že se ten člověk snaží vyhýbat podobným situacím a podobně.
12: Já jsem chtěla dát ještě slovo Janu Beránkovi, o čem jste v téhle souvislosti přemýšlel.
15: To první měření bylo zaznamenáno až po 4 měsících od té události. Zajímalo by mě, jak probíhal trend toho grafu v čase přímo po tom útoku, a vůbec by mě zajímalo srovnání aktuální úrovně úzkosti, deprese nebo té stresové poruchy v nějakém dlouhodobějším časovém horizontu.
12: Já nevím, jestli je to tedy měřitelné, my jsme řekli.
13: Měřitelné to je, a tohle je metodická chyba, ale vlastně vlastností posttraumatické stresové poruchy je to, že ona se vyvíjí postupně a já ji nemůžu stanovit tu diagnozu dřív než za měsíc. Ten měsíc je ta doba, kdy vlastně člověk by měl to trauma asi integrovat. Když to neudělá, nepodaří se mu to, tak teprv potom vlastně můžeme říct, aha, on to nespracoval, nemá to v nějaké té myšlenkové, kognitivní rovině, to trauma, ale má ho v té rovině toho zážitku, toho videozáznamu, a my to můžeme diagnostikovat. Je to problém, ale ne úplně fatální. Co je pro nás důležité, je to číslo. 44% po těch 4 měsících mělo PTSD. U vojáků netrénovaných nebo u civilistů, kteří jsou přímo zasažený vlastně nějakou válečnou událostí anebo jsou vysídlení z důvodu války, tak to procento se pohybuje v okolo 25-30%. To má u těch Izraelců, to bylo vyšší. Takže ty parametry deprese, úzkosti a traumatizace PTSD postupně během toho roku klesaly, ale mnohem mírnější, než by měly. Proč? No prostě proto, že ten konflikt pokračuje, to tam oni vysvětluje. Kdyby ten konflikt skončil, tak by ten pokles byl asi výraznější. A to, co tam je o tom nejzajímavější, je prostě hodnocení toho, čemu ti autoři říkají vlastně na pocit zrady, nebo pocitem zrady působené morální zranění. Morální zranění je prostě něco, kdy člověk má pocit, že věci jsou špatně, ale jsou hůř, než by měly být, protože prostě někdo něco udělal sakramensky blbě. A v tomto případě ten pocit zrady je vlastně vázaný na vládu a na tu státní administrativu, že to dopustila za prvé a že s tím málo něco dělala. A ten pocit zrady vlastně postupně v čase mírně narůstal.
12: To je jeden z momentů, kdy se vědecká studie dotýká vysloveně aktuální politiky, protože to je něco, co se řeší v Izraeli v souvislosti s volbami, kde vlastně část společnosti říká, vy jste nám nepomohli, a vláda se brání, premiér se brání a říká, ale já jsem nemohl, protože jsem neměl dostatek informací. Takže trauma není jednorázová událost, ale je to něco, co pokračuje, nebo pokračuje v úzovkách jenom proto, že ten válečný konflikt se děje dál a dál.
13: Jedna z těch našich studií se tomu přesně věnuje. V případě posttraumatické stresové poruchy, což je doopravdy velmi vážná jako nemoc, jo. Má normální prevalenci v populaci u nás asi 3,5%, a jakmile prostě se něco děje, tak to leze prostě k 30%, 25%, když je válka nebo něco takového. Ale jsou dvě formy, jednak je to PTSD, to znamená, to je reakce na jednorázovou událost, typicky znásilnění, autonehoda nebo bitevní stres. Po měsíci se rozvine ten obraz, který jsme si popsali, člověk se o tom zdá a tak dále. A pak je druhá forma, která se jmenuje komplexní PTSD, která vzniká tak, že se po jednorázovém traumatu to trauma ještě nějakým způsobem v čase má tendenci pokračovat. Jo, je to vážnější forma, má to vážnější příznaky, a to ti autoři tady neměřili, jo, aby se dalo diagnostikovat ta komplexní PTSD, což je přesně to, na co se ptáte, tak předtím ten člověk musí mít pravou PTSD a vlastně do toho je ještě dlouhodobě traumatizovaný a ono to pokračuje.
12: Poznámka Marka Špinky na závěr?
14: Sami ti autoři té studie podotýkají, že oni studovali tu izraelskou populaci, ale sami citují studie té palestinské populace. A tam právě ta situace je jiná, protože ty vlastní traumatické události v celé té své nepřijatelnosti v tom běžném životě nadále pokračují. A ty studie, já jsem se podíval do jedné z nich, které oni tam citují. A zdá se, že co se týče právě těch věcí, jako je úzkostlivost, právě ta posttraumatická porucha, palestinské populace jsou na 2x vyšší úrovni než té izraelské. A to počítáme tu izraelskou, která tím zasažena, protože prostě ten konflikt tam pokračuje a nadále ty lidi. Jo. Třeba jedna z těch věcí, které se ukazuje, že je důležitá v té odolnosti, je právě to moje postavení, jaké mám jistoty v životě. V té Gaze je 75% nezaměstnanost. Čili lidi nemají vlastně žádnou jistotu a tím se to samozřejmě komplikuje. Takže záleží na tom opravdu, na té síle toho zážitku a na tom, do jaké míry pak je možnost nějakým způsobem se s ním začít vyrovnávat, nebo se na to kupí další a další zážitky, ze kterých ani nevím, kdy vůbec někdy vyjdu.
12: Velmi tedy inspirativní ten pohled odborníku na události ze 7. října 23 a dál. Pane profesore, vy jste chtěl poznamenat?
13: Já ještě jednu asociaci k té studii, která mi to připomnělo jednu naší studii, kterou jsme publikovali, ve které jsme si kladli otázku, proč vlastně se někdo chtěl a někdo nechtěl očkovat proti covidu. Jo, byla to složitě fakt udělaná studie a hlavní prediktor, hlavní faktor, jestli člověk se nechal nebo nenechal očkovat, byla důvěra ve vládu.
15: Mě ještě zaujal způsob, jakým vybírali ty respondenty, protože oni mají v Izraeli Panel for All, což je taková skupina asi 100 000 lidí, která má reprezentovat vzorek populace, který pro tyto účely má právě sloužit.
12: Dnešními hosty laboratoře jsou jednak Marek Špinka, který se zabývá především evoluční psychologií, také etolog, Jiří Horáček, psychiatr, neurovědec a Jan Beránek, student, který uspěl v Mezinárodní biologické olympiádě.
11: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
12: Děti z Ukrajiny vykazují velkou míru úzkosti, posttraumatického stresu nebo spánkových poruch. Kvalita života je nižší hlavně u dětí, které žijí v oblastech, kde jsou útoky časté. Škola bohužel nefunguje jako ochranný faktor. Je zdrojem dodatečného stresu kvůli přesunům dětí, pobytu v ukrytu a narušení výuky. Já si teď sama vzpomínám na školu v Poltavě, kde jsme se byli podívat na východě Ukrajiny do sklepa, kde byla školní tabule a školní lavice. Působilo to na mě až jako šokujícím způsobem. Proč škola nepomůže?
14: Odolnost toho samotného dítěte nebo mladého člověka, ale snad ještě více nebo přinejmenším na stejné úrovni odolnost rodiče a vrstevníku a tak dále. To zvyšovalo tu kvalitu toho života. A zejména to emocionální fungování, ale i ty další oblasti toho fungování, jako je právě školní fungování, sociální fungování, fyzické fungování, které oni tam měřili, tak bylo do značné míry posíleno tou odolností těch nejbližších osob. Čili v tomhle je to velmi důležité a ukazuje se, že ta sociální stránka v tom smyslu toho nejbližšího sociálního prostředí je u člověka vždycky nesmírně důležitá. A na to samozřejmě evolučně byl selektován, protože máme velmi významnou a ve většině případů biparentální péči o toho mladého člověka dlouho, i v okamžicích, kde se jako už začíná distancovat nebo vymezovat svým způsobem oproti těch rodičů, tak pořád ta opora tam může být velmi důležitá.
12: Biparentální měno, tedy oba rodiče, tady v tomhle případě si myslím, že asi když třeba jeden rodič už je ve válce, tak je to těžší. My jsme tam právě zrovna vzpomínali na tu Poltavu, kde jsme mluvili s řadou studentů, to byli středoškoláci, kteří měli tatínka na frontě. Jenom pro zajímavost, ten průzkum proběhl v lednu a únoru 2024 na 781 studentech ve věku od 10 do 17 let. Takže tam spadá tahle středoškolská kategorie. Pro Jana Beránka je tohle téma inspirativní v čem?
15: Některé ty výsledky pro mě byly na první pohled neintuitivní. Například ta studie prezentuje, že jedinci s horším emočním fungováním měli nějaký způsobem lepší schopnost nad těmi emocemi, řekněme, přemýšlet nebo je zpracovávat, ale když si to člověk uvědomí jako opačnou optikou, ti, kteří na tom byli hůře a byli více traumatizováni, měli potřebu to nějak řešit, tak potom tento trend dává smysl.
12: Mluvili jsme tady v laboratoři o tom koktejlu hormonů, který provází, dejme tomu, každého z nás provází mladé lidi v tomhle věku. Tak tohle nálož opravdu si myslím náročná. Pane profesore, co vás zaujalo na téhleté práci u mladých lidech z Ukrajiny?
13: Mně se líbilo to, že vůbec proběhla. Oni tam hodně se věnovali vlastně těm mechanismům resilience. Já pracuji s představou, že resilience se vyvinula někdy na přelomu středního a pozdního paleolitu, v okamžiku, kdy vlastně většina homo sapiens, které existovaly už to má před asi 100 000 lety, homo sapiens existuje asi 300 000 let. V této době prostě se rychle měnilo klima každých 10-15 000 let a většina našich předků vymřela a přežili jenom ty, vyselektovali se, kteří měli vlastně silné odolnostní mechanismy, aby obstáli.
12: Ano, my jsme potomky těch odolných.
13: A my jsme potomci těch odolných a nesem si ty mechanismy resilienční. A ty hlavní tři mechanismy resilienční je sociální vazba, vazba na druhého člověka, vzájemná podpora a schopnost koordinovat motoriku, chování, emoce a myšlení ostatními lidmi. Druhým pilířem je schopnost najít nová řešení v v situacích, se kterými jsme se nesetkali. A třetím pilířem je schopnost rozumět té situaci, najít tam nějaký smysl. Byť se nezmění, tak když já ji rozumím, tak její dopad je výrazně menší. A to je zrovna jedna z věcí, kterou na té Ukrajině, aspoň jak já mám zkušenost, oni mají velmi dobře vypracováno. Přebojní vědi, proč bojujou, když víme, proč bojujeme, víme proč, o čem ta válka je, že o animozitě Ruska proti Západu, která má kořeny někde u Ivana I. Prostě, když ta situace je srozumitelná, tak navzdory tomu, že je děsivá, tak ten její dopad je mnohem menší, než by se jako dalo čekat, kdyby to nemělo. Což je hrozně inspirativní a je to vlastně to, na čem bychom my v těchto složitých časech, které objektivně jsou složité, které žijeme, bychom měli stavět různé programy podpory, resilience a preventivní programy. Prostě ten svět je složitý. Máme dvě možnosti. Buď to bude měnit ten svět, což někdy jde, někdy ne, ale je to dost složitý.
12: V divadelní hře Obou bratři Čapku Adam Stvořitel, že se kanon negace přemění na zvony. To se stává málo, takže ty generály třeba nemusíme přesvědčit.
13: A nebo zvýšíme práh po dopadu, svůj práh, a ten mám pod kontrolou, pak to budeme lepší zvládat.
12: Deprese a trauma byly výrazně vyšší u dětí, které zažily přímé útoky nebo byly opakovaně přesídleny. To mě na tom ještě zaujalo, že vlastně tam jde o to, že to dítě vlastně musí změnit to svoje prostředí. Co si o to myslíte, pane docente?
14: Ty faktory, jak moc a jakou mírou byli ti lidé traumatizováni, tak nejvíce předpovídali to emocionální fungování. Jo, a to dokonce s tím, jak se říká R square, čili R na druhou korelní koeficient 0,5, to znamená, že polovina celého toho emocionálního fungování toho jedince byla určena těmi traumatickými událostmi, což je skutečně hodně. Takhle vysoké vysvětlení psychologii jako nebývá časté.
12: To je v té studii.
14: To je v té studii, ano. Zatímco to školní fungování, to sociální fungování, to fyzické fungování bylo také těmito faktory ovlivněno, ale zhruba jenom polovičně, tak ve zkušenosti emocionálně ten člověk může být postižen ještě mnohem více tímhle. Ukazuje se, že to emocionální, sociální, fyzické fungování nějakým způsobem souvisí, ale zdaleka není totožné s tím emocionálním fungováním. Samozřejmě to emocionální fungování je to, o čem tady pan profesor předtím mluvil. To znamená, jak pak jsme schopni ty události zpracovávat, jak jsme schopni se soustředit na to, abychom jim rozuměli a tak dále.
12: Jan Beránek ještě přemýšlí o téhle studii v dalším kontextu. Můžete to ještě trochu rozvinout?
15: Ta nejistota, ať už je to, že se člověk neustále stěhuje, nebo to, že neví, zda uprostřed noci nebude vstávat a utíkat do krytu, mě právě jako připomíná analogii té nedůvěry k té izraelské vládě, která měla poskytnout ujištění, zajištění pro ty občany.
13: Nejistota je jedna z vůbec nejvíc negativních věcí pro lidskou mysl z podstaty toho, jak vlastně naše mysl funguje. Naše mysl funguje jako predikční systém, který má tendenci vytvářet nějaké modely, predikuje, jestli jsou nebo nejsou v pořádku a testuje pohledem do reality. To znamená, my okolní svět nefotíme, neděláme nějaké snapshoty toho světa, ale my si vyvozujeme, jaký ten svět asi je a testujeme to. V okamžiku, kdy jsme v nějakém nejistém světě, příklad je třeba pro nás covidová doba, nevěděli jsme, umřou naši blízký, umřeme my, zhroutí se všechno a nezhroutí, bude to nějakou dobu, tak ta nejistota prostě působí velmi negativně. To, čemu se říká jazykem psychologie úzkost, jazykem informatiky informatická nejistota, jazykem fyziologie stres, jsou vlastně tři různé názvy pro totéž, pro nemožnost vystabilizovat predikční systém, a nejistota je úplně jako bazální jako mechanismus celé řady zásadních problémů, které jako se můžou stát, ale má to pozitivní stránku, protože tolerance nejistoty je psychologický rys, který je dynamický, dá se ovlivnit, a my se můžeme naučit nejistotu tolerovat. My si můžeme přijmout fakt, že okolní svět je definován svojí nejistotou, že nejistota je vlastnost toho světa, který vlastně v každém okamžiku se štěpí do dalších a dalších možností a dimenzí. To je prostě vlastnost světa, ta nejistota, když to přijmeme a zvykneme si na to, tak budeme existovat mnohem bezpečnější.
12: Hosty laboratoře jsou Jiří Horáček, psychiatr, neurovědec, Marek Špinka, který se zabývá především evoluční psychologií, a Jan Beránek, student.
11: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
12: V další studii se ještě jednou zastavíme, vlastně dotkneme se toho tématu odolnosti. Výzkum vědců z britské King's College zkoumal psychické zdraví lidí zasažených válkou na Ukrajině. Tentokrát to nebylo záležitost dětí a zkoumali také výskyt posttraumatické stresové poruchy. Mně se líbil doprovodný článek, kde bylo tak moc zajímavě srovnáno to, co se teď děje na Ukrajině, s událostmi, které třeba zažili Britové v letech 40 až 40 1941, to je známo v historických záznamech jako Blitz, se začaly budovat psychiatrické nemocnice, ale lidi do nich tolik nechodili. Jako kdyby se učili být odolnými. Tak nevím, jestli se trefují do něčeho, co si tady s tím tématem spojuje profesor Horáček.
13: Ukrajin se vlastně poprvé byl 2023, a která opakovaně, a to od prvního okamžiku vlastně, co vypukla ta plnohodnotná válka, jsem byl strašně překvapený, jak vlastně rozumně s tím oni nakládali. Tam byla vlastně vládní politika, že lidé se mají scházet, mají korzovat na ulici až do té hodiny, kdy se musí jít spát, to je 11. myslím. A že vlastně tím udržováním té pospolitosti se snažili snížit dopad toho traumatu. Jo. Prevalence PTSD, kterou v této studii, kterou teďka probíráme, oni měřili, je 25%, jo, což není tak moc zase. Té izraelské to bylo 44, připomínám. Mě to evokovalo vlastně naší studii, kterou jsme publikovali před rokem, kdy jsme si kladli otázku, kolik Čechů strádá příznaky PTSD, ne přímo PTSD, jo, to dotazníkem se nedá stanovit diagnóza. Jo. Ale vlastně měli jsme velmi podobné nástroje, jako byly použity tady, na té Ukrajině. Ty jsme aplikovali na reprezentativní vzorek české populace, ten jsme přeměřili v roce 24 a 25 a otázka zněla, kolik procent české populace vykazuje příznaky PTSD. Vyšlo nám 24%.
12: Tolik?
13: 24% Čechů je traumatizováno válkou na Ukrajině tak, že to prostě splňuje některé kritéria toho, čemu jsme si řekli, že budeme říkat trauma. Člověku se o tom zdá, budí ho to v noci, je to prostě silný, prostě takový komplex negativních jako emocí, má tendenci s tomu vyhýbat a stejně mu to straší v hlavě. Je to mimo jiné tou náturou, oni jsou trošku Ukrajinci jiný, bojovnější mnohem a plus jako tou jasnou vizí a tou soudržností, kterou tam jako jsem pozoroval.
12: Já jsem trošku utekla od té studie samotné. Myslím, že Marek Špinka by měl vysvětlit, co z ní plyne.
14: Je to tady studie, která se na rozdíl té předchozí tam bývala dospělými lidmi od 18 let výše. Podařilo se jim tam zahrnout populaci z celé části Ukrajiny, jak teda ukrajinsky mluvící, tak rusky mluvící obyvatele. A byly to zaměřeno na civilisty. To znamená, v té studii jenom 4% bylo takových lidí, kteří dříve sloužili v odbrojených silách, teď už ne. 50% těch lidí má někoho blízkého přímo na frontě, 45% mělo někoho zraněného nebo zabitého z toho nejbližších a 35% mělo někoho z těch nejbližších, kdo žil pod ruskou okupací. Že abychom si uvědomili, ta jakoby nálož psychická, která tam existuje, je skutečně obdivuhodný, že ta četnost té posttraumatické stresové poruchy není tak příliš vysoká, těch 25%, a navíc, že ta komplexnější forma, která se už objevuje tom, že nemám valné myšlení, že mám opravdu jako rozvalený nějakým způsobem emocionální život a tak dále, tak ta se vyskytla jenom u 6% těch Ukrajinců, což jako autoři té studie v kontextu jiných studií považují vlastně relativně nízké číslo a sami, ač to nestudovali, tak právě přisuzují tuto skutečnost tomu, že jak už to bylo několikrát zmíněno, Ukrajinci v tomto mají velikou odolnost. Mají tam osobní podporu od svých blízkých a mají nějaké, čemu se říká coping mechanismy, pozitivní, to znamená, na co se pozitivně zaměřit. Taky studovali to, jak to dopadá na muže a na ženy. Ty důsledky ve smyslu té stresové poruchy posttraumatické dopadaly asi dvakrát častěji na ženy. Což ale potvrzuje mnohé studie z jiných států a oblastí a situací, že při vystavení stejnému traumatu, takže u žen je skoro dvakrát větší pravděpodobnost, že se tato porucha vyvine a je to dano mnoha různými věcmi, ale zřejmě i různým fungováním neurofyziologickým, například v amygdale. Což by teoreticky dávalo i smysl z hlediska toho vlastně, jak se s tou situací potřebovali v evoluci vyrovnávat. Muži většinou potřebovali tu situaci nějakým způsobem vyřešit, že jo, z čehož plyne taková ta reakce, buď to bojují, nebo uteč, nebo něco takového. Ale ženy potřebovali tu situaci nějakým způsobem zpracovat pozitivně do toho, jak se starat teda o ten každodenní život. Samozřejmě to zjednodušuje, ty role se ve velké míře překrývaly, ale do určité míry ten rozdíl tam byl, což je jako je možné, že teda opravdu v průměru, samozřejmě s nějakým velkým předstihem, ty neurologické základy toho fungování v určité poruše můžou být jiné u mužů a u žen.
12: Co oslovilo nebo zaujalo v téhleté záležitosti Jana Beránka?
15: Oni se snažili pokrýt Ukrajinu, kterou ovládá ukrajinská vláda, celé to území, a zároveň chtěli proporčně pokrýt všechny kategorie. Proto si vygenerovali několik desítek tisíc náhodných telefonních čísel a tyto lidi postupně obvolávali s těmi dotazníky.
12: To je, takhle se dělá věda, pane profesor.
13: Jak určitě jo, ale má to limitace v té interpretaci. Stanovení diagnózy mě, a toto dělám já 35 let psychiatrii, trvá trvá minimálně hodinu a půl. Hodinu a půl musí být v kontaktu s tím člověkem, vnímat ho všemi smysly, vidět, jak reaguje, že odpovídá na ty otázky, stanovit diagnózu na základě dotazníku, který má 10 nebo 9 položek, jo, které jsou 1 až 5, po telefonu někdo, nebo i jako papírově, když to někdo prostě odebere ty data, tak samozřejmě i výpovědní hodnota má svá zásadní omezení. Podle mě těch 25% je ještě trošku nadhodnoceno, stejně jako těch 24% české populace, jak jsem zmiňoval, že vyšlo nám to, určitě to je nadhodnoceno tou metodikou toho sběru.
12: Zase se mi líbilo v popularizačním článku, který se vztahuje k této práci z King's College, že americká psycholožka Anne Mustin zjistila, že odolnost není výjimečná pro superhrdiny.
13: Posttraumatický růst znamená, že nejen já projdu tou negativní událostí, aniž by měla dopad na mé psychické nebo tělesné zdraví, ale že dokonce se z toho poučím a dá mi to nějakou novou hodnotu, kterou jsem neměl předtím. To je cílem naší práce. Jo? Cílem psychiatrie toho klienta prostě vyléčit a současně mu nakonec položit otázku, co mu vlastně ta zkušenost, byť složitá, negativní, co mu dala. A abych ještě k té studii řekl jednu věc, jo? A to je ten samotný fakt, že ta studie vyšla. V roce 24 a první polovině roku 25 epidemiologické studie z Ukrajiny prostě zásadně jako nevycházely, protože tam bylo embargo. Jo, protože všechny tyhle ty údaje jsou pochopitelně zneužitelné pro nepřátelskou propagandu a informační operace. A to, že to vůbec může vyjít a že ta data Ukrajina pouští do světa, znamená, že se něco změnilo k lepšímu, že ta situace strategicky je prostě aktuálně lepší, než byla před těma několika lety.
12: Poprosím ještě o stručný závěr Marka Špinku.
14: Ještě z té pozitivní stránky je možné taky, domnívám se, říct, já to tedy znám u jiných druhů, ale domnívám se, že to platí taky u člověka, že ona je určitá pozitivní zpětná vazba mezi tou úrovní té odolnosti a úrovní něčeho, co je naopak pozitivní, čemu se říká kompetence. Jestliže si vypracovávám věci, když se mně nic neděje, že začínám světu rozumět, postavím si sociální vazby, sám nahlížím, jak emocionálně funguji a tak dále, tak v okamžiku, kdy dojde k nějakému tomu narušení dramatického toho ustáleného stavu a musím projevit tu odolnost, tak to posiluje ty kompetence. Tak si vlastně buduji určité poznatky a dovednosti a schopnosti pro tu kompetenci.
12: Mluvili jsme o válce v kontextu nejenom negativních zpráv, které k nám přicházejí z Ukrajiny nebo z Blízkého východu, ale byly tam takové momenty, které ukazují na zdroje naděje. Já moc děkuji za inspirativní debatu svým hostům. Marek Špinka je evoluční psycholog a etolog. Děkuji vám.
14: Já také děkuji za pozvání.
12: Jan Beránek je student a také medailista z Mezinárodní biologické olympiády. Děkuji, že jste přišel.
15: Děkuji za pozvání.
12: Jiří Horáček je neurovědec a psychiatr. Jsem ráda, že jste tu s námi byl.
13: Děkuji za prýma setkání.
12: Martina Mašková děkuje vám všem posluchačům za pozornost a v laboratoři se těším na slyšenou opět za týden. Laboratoř.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Pro mě je u Václava Havla podstatná myšlenka interakce svobodných lidí. To, že vzniká něco nového a životaschopného mezi lidmi v určitých chvílích, ve kterých se přestanou bát, začnou se starat o ty druhé a vytvářet veřejný prostor, ve kterém je každý součástí něčeho, co ho přesahuje. To platilo tehdy a platí i dnes, říká politolog Pavel Barša, který je hostem Osobnosti Plus. Jak chápe Havlovu nepolitickou politiku a co dnes znamená žít v pravdě? Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A dobrý poslech přeje Světlana Vitová.
0: Osobnost Plus.
1: Až to bude nejblbější, tak najednou se to začne obracet k lepšímu, řekl Václav Havel v roce 2011. Platí to?
2: To jste si na mě připravila hned na začátek. Hádanku. No, bylo by krásný, kdyby to platilo.
1: Poznáme to, až to bude nejblbější takzvaně.
2: Teďka je to hodně blbý. Myslím, posledních 5-10 let. Od polovičky 10. let je to hodně blbý.
1: Takže by se to mohlo začít obracet k lepšímu, nebo tu naději zatím nevidíte?
2: To, co bylo pro mě důležité v 80. letech, kdy pro mě Havel byl velkou inspirací, bylo právě to, že jsme nevěděli, kdy se to obrátí k lepšímu. Dokonce mnoho z nás si myslelo, že se to neobrátí k lepšímu do konce našich životů, rozumíte? A on vlastně dal jakousi naději, že se dá žít smysluplně i v té situaci, když na té politické vrchušce je to úplně zablokovaný. Tak to byla jako důležitá věc. Občas si na to vzpomínám dneska, protože se mě občas dají ty geopolitická, ale vlastně i evropská a částečně česká situace hodně jako zablokovaná a že to jde směrem, kterým se mě nelíbí. A vzpomínám si na to a občas to řeknu před studenty. A studenti mě říkají, no ale to je strašně pesimistický. Vy vlastně byste rezignoval na to měnit tu politiku a čekal byste jenom. Takže ta analogie je asi zrádná, protože tehdy nám, já jsem nedávno taky řekl to, že tehdy jsme to taky mimo jiné řešili, takže jsme se přestali dívat na televizi a poslouchat rozhlas. Rozumíte, když nastoupil Černěnko po Andropovovi v roce 85 nebo 84 a zdálo se to úplně beznadějný. A vlastně to bylo nejrozumnější řešení. Jo? A studenti na mě začali volat, no jo, ale to byste úplně rezignoval, jako musíte přece sledovat, co se děje, abyste mohl zasáhnout.
1: A to naději dneska vidíte, že se to zlepší?
2: Právě, že ji moc nevidím nějak konkrétně, ale pořád občas jsou jako, jak bych to řekl, občas se něco stane, co mě jí dá, jo. A takže úplně to nevzdávám.
1: Těm, kdo to myslí s demokracií vážně, podle Václava Havla váže ruce, zatímco těm, kdo ji neberou vážně, umožňuje téměř cokoliv. Která skupina má podle vás v současné době navrch ve světě a v Česku?
2: No spíš teda váže ty ruce za zády a jako například, abychom to řekli konkrétně, protože čím víc se odbourává těch pojistek ústavních, čím víc se zjednodušuje ten proces vládnutí, aby ta výkonná moc mohla dělat to, co chce, protože ona to slibovala, vlastně často ti populisté to slibují těm voličům, říkají, podívejte se, ta politická třída, jako kterou chceme svrhnout a budeme jednat jménem toho lidu, tak vlastně jim slibuje, že to bude rychlejší, že to bude účinnější. Řada těch populistů jsou vlastně podnikatelé, takže jak my budeme řídit ten stát jako firmu, jo, bude to účinný a tak dále. Na tom řekl bych, že to nelze odmítat úplně paušálně, jo, že určitě jako v něčem by se ta politická moc mohla poučit z účinného fungování jako jiných jako institucí, třeba i těch privátních, ale ve chvíli, kdy se to vezme do slova a začnou se odbourávat ty ústavní pojistky, které jako například nutí tu většinu danou, aby brala v úvahu práva menšin a té politické menšiny dané a aby vlastně pokračoval ten proces, kterým ta daná politická menšina se příští volby znova může ucházet o mandáty, popřípadě o tu výkonnou moc, tak to prostě začíná být vážný. Jo? Teďka vidíme a navíc je ten svět globalizovaný a ti národní konzervativci od sebe opisují. Že jo? Tak uvidíme, teďka budou volby do kongresu ve Spojených státech a mnoho těch mých kamarádů amerických, kteří jako jsou proti Trumpovi, tak se obávají, že on, když to prohraje, když to ta republikánská strana prohraje, že prostě bude dělat všechno pro to, aby zneplatnil ten výsledek. Podobně jako se to jeho fanoušci pokusili udělat v tom...
1: 6. ledna tehdy, když byly volby.
2: Ano, přesně. Takže tohle je to největší nebezpečí, to naštěstí, aby to tak nevypadalo, že to tak myslím, naštěstí to u nás ještě nehrozí. Jo. Já si myslím, že to už... Ale jak říkám, ti národní konzervativci od sebe opisují, takže všichni teďka máme upřeno. I Trumpovci, i protitrumpovci máme upřeny, budeme mít v listopadu upřeny zraky, co se děje v Americe.
1: Když už mluvíte o Americe, jakou zprávu o Spojených státech nám výsledky těch voleb řeknou?
2: To bude právě jeden ze zdrojů, buď to beznaděje nebo naděje. No. Zdá se mně. Už jste zřejmě posluchači pochopili, na které straně stojím. Takže pokud ta republikánská strana prohraje, alespoň v té sněmovně reprezentantů, v Senátu to bude těžší samozřejmě, tak to bude velmi nadějná zpráva, že třeba se to za 2 roky změní a tak dále.
1: Donald Trump slíbil, že pokud republikáni vyhrají, vyplatí každému dospělému Američanovi $5,000, i když neřekl, z čeho a jak je zaplatí. Co tomu říkáte?
2: No je to strašný. Jako já myslím, že to je už úplně mimo čáru. Jo, my to často vlastně se o tom bavíme, jakože to je nějaký jeden návrh vedle ostatních, aniž bychom si uvědomovali, že to porušuje principy ty demokracie. On nemůže přece někdo. Jako ta demokracie je založena na tom, že ti občané volí na základě svého přesvědčení nebo zájmu, ale ne určitě na základě toho, že se někdo pokusí podplatit, jo, aby je platil. Takže je to úplně mimo pravidla liberální demokracie, to, co on řekl.
1: Když mluvíme o demokracii, s čím si demokracii spojoval Václav Havel a s čím si ji spojujeme dneska my?
2: My, tak jak jsem to předvedl i teďka já, se hodně bavíme o tom procesu volebním a o těch politických stranách a tak dále. A samozřejmě Václav Havel, a to byl možná jeden ze zdrojů té naděje v 80. letech, kdy to bylo úplně beznadějný, a to byl ten citát z té diskuse, kterou jsem vedl o Halovi přednedávnem, kterým jsme zahájili ten rozhovor. V těch osmdesátkách vlastně to nemohlo tu naději klást do těch politických stran a do politického procesu, protože ten byl z definice jako neexistoval vlastně žádný demokratický politický proces, kterým by soutěžili strany. Takže tu naději vložil do tomu, čemu říkal, a my jsme to po něm opakovali, občanská společnost, a tím nemyslel, samozřejmě dneska už je to pro novou generaci, když se o tom bavíme, já zase se studenty, tak je to takový posunutý, protože oni vidí jako nevládní organizace, celý ten sektor se zprofesionalizoval, jo, ale tehdy, když se řeklo občanská společnost v druhé polovině 80. let, když se toho začalo toho termínu používat, tak se tím vlastně myslelo to, co, o čem je ten citát, že lidé prostě se
1: přestanou bát.
2: Přestanou se bát a nemusí to být nutně disidenti, jo, já jsem to potom v tom rozhovoru vysvětloval, že já jsem nebyl žádný disident, já jsem se pohyboval spíš v alternativní kultuře, která byla tak na pomezí mezi tím oficiálním a neoficiálním. A často lidé v oficiálních institucích se najednou rozhodli uspořádat nějakou akci, která implicitně trošku podvracela principy toho režimu. A takovýchhle akcí bylo čím dál tím víc v 80. letech a byly založeny na nějaké dobrovolném sdružení těch lidí, který bylo úplně nezištný, a že se domluvili, že něco uspořádají. A uspořádali to a vzniklo jakási enkláva, nebo jakýsi, jak říkával Fedor Gál, myslím, ostrůvek pozitivní deviace, který se trošku vychýlil a dal nám právě tu naději, že všechno není úplně tak strašný, jak se nám zdá, když si otevřeme televizi. A že ještě můžeme spolíhat na nějakou důvěru mezi náma, mezi pár lidma, kteří jsou schopni prostě provést něco smysluplného. Takže to byla ta občanská společnost tehdy. Dneska je to posunutý do té profesionalizace, ale ta idea podle mě tam je pořád, že bude něco, co nejsou ani ty politické strany, nějaká aktivita a smysluplná aktivita, třeba skupinová, která se neredukuje ani na politické strany a jejich programy a členství v nich, ani na privát, jo? Ani na korporát, ani na privátní zájmy.
1: A jak silná je dneska občanská společnost ta neprofesionální, když mluvíte o tom, že dneska už je to trošku jinak, než to bylo dřív, tak vidíte mezi lidmi tu snahu nebát se, zastat se těch slabších?
2: No, vidím ji, je čím dál tím mál, čím dál tím míň, jo? Nebo mám asi takový pocit, je to hodně subjektivní. A často je to spíš tak, že je nějaká kotva, která je přece jenom profesionální, že někdo dostane nějaký grant. Jo? Je to součástí toho, čemu se říká prekariát. Obzvláště mladí lidé, kteří jsou schopni získat nějaký grant na nějakou smysluplnou činnost a potom na sebe navázou lidi, kteří už za to žádný peníze nemají a oni samozřejmě třeba za to mají jenom velmi malý peníze. Takže to je spíš taková ta mezipoloha mezi tou úplnou profesionalizací, kdy ty lidi se tím můžou živit a tím úplně nezištným jakýmsi dobrovolnictvím, jo. Tahle poloha existuje a taky myslím, že mě dává hodně jako naděje, že to není všechno úplně ztracené.
1: Vy jste před 5 lety říkal, že nemáte pocit, že by se pojem demokracie v Česku vyprázdnil, ale že si většina lidí jednoduše zvykla, že demokratické instituce v zemi fungují. Je to stejné i v roce 26, že máme pocit, že všechny instituce fungují a že to vlastně tohle je pro nás ta demokracie?
2: Já jsem ještě, právě já jsem byl takový kritik toho, řekněme tomu antibabišovského tábora ještě v tom minulým Babišově období, protože jsem měl pocit, že ty instituce fungují a že ten tábor zvedá tu kartu obrany demokracie proti té tehdejší Babišově vládě jako účelově vlastně, aby se potom mohla dostat k moci ta velmi různorodá, že jo, koalice tehdy, vzpomeňme si, od Pirátů, liberálních až po konzervativce. Takže jsem trošku kritizoval, ne trošku, hodně jsem kritizoval, že nás zbytečně prostě zavádějí do nějaký obrany demokracie ve chvíli, kdy ještě ty základní instituce fungují. Musím vám popravdě říct, že pořád si myslím, že instituce fungují, ale že jsem začal mít trošku obavu. Určitě tušíte proč. Jo? Ne ani tak kvůli Andreji Babišovi, který se může obrátit na jakoukoliv stranu, ale spíš kvůli těm dvěm dalším stranám, které jsou v té vládě.
1: Vidíte ve společnosti shodu na základních hodnotách, na tom, kam chceme patřit, kam míříme, nebo jsme jako společnost nedokázali tuhle schodu najít?
2: To se velmi prostě všechno začalo být hodně zmatený po té, co poprvé nastoupil Trump do funkce, protože dřív to bylo takový jako jednoduchý. Lidi, kteří obhajovali liberální demokracii, tak většinou byli pro Evropskou unii a pro Spojené státy a ta obrana demokracie byla spojena s nějakou geopolitickou loajalitou, jo, k Evropské unii nebo ke Spojeným státům. To ostatně taky symbolizoval Václav Havel. Ale tím nástupem Trumpa k moci a tím, že vlastně v té Americe získal moc proud, který vlastně podkopává tu liberální demokracii, tak se to všechno popletlo. Takže ti atlantisté naši teďka se vlastně sami rozštěpili. Já slyším občas ty atlantisty, který jako vlastně někteří váhají, někteří jsou pořád s Amerikou, a i když je tam ten Trump, no a někteří ti liberálnější samozřejmě jsou zhrozeni a spíš se teďka soustředí na záchranu Evropské unie.
1: Václav Havel mluvil taky o tom, že by lidi měli žít v pravdě a nebýt lhostejní k tomu, co se kolem nich děje. Jak si život v pravdě v dnešní době umělé inteligence, dezinformací, sociálních sítí představujete? Jde to?
2: Je to jako obtížný právě kvůli těm věcem, co jste zmínila. Jako já pořád věřím na to, co jsem se naučil v těch osmdesátkách, jako přímý kontakt s lidma, jo, protože je to pravda, že ty sítě nás úplně obzvláště jako algoritmy a AI, když se to, že to skutečně hrozí úplným nějakým odcizením, že se všichni začneme pohybovat v těch bublinách, v kterých v podstatě ztratíme kontakt. Jo? S realitou, ztratit kontakt s realitou vlastně znamená ztratit kontakt s ostatníma lidma, jo? Bezprostřední. Jo? Že se někomu podíváte do očí, něco mu řeknete a on se na vás usměje a máte pocit, že si rozumíte. To je strašně důležitá věc, takže čím dál tím. Já myslím, že jediná obrana je obnovovat ty mezilidské kontakty, které jsou bezprostřední, právě jako třeba jako pořádat, já čím tím víc se zúčastňuji nějakých akcí třeba na univerzitě, které nejsou právě součástí nějakého grantu, kde se lidi jenom sejdou, že chtějí besedovat o nějakým tématu, který zajímá. Nic za to nemají, nikde se to nevykazuje. A to jsou ty setkání a situace, které nám jako umožňují, které jako umožňují žít v pravdě, umožňují žít v pravdě v tom smyslu, že jste napojeni na nějakou realitu, která je žitá váma a těma ostatníma lidma, zatímco ty sítě, algoritmy a AI nás skutečně odvádí do nějakého divného světa, kde já teda už nechci žít a nechci, aby tam žili moje děti.
1: Podstatná je pro vás Havlova myšlenka o interakci svobodných lidí, která vede k tomu, že člověk je nakonec součástí něčeho, co ho přesahuje. Vy máte pocit, že jste součástí něčeho, co vás přesahuje?
2: Mám, já mám obrovské privilegium, že učím a že mě nikdo zatím nevyhazuje, já už jsem v důchodovém věku. A je to obrovský privilegium, že se setkávám jako s mladýma lidma, s kterýma bych se normálně nesetkával, když už bych byl v důchodu a že můžu komunikovat, že můžu pořád žít nějakým životem a přemýšlet o tom životě taky, protože ta univerzita je o tom, že přemýšlíme o tom, co se děje, učíme se o tom přemýšlet a to je obrovský privilegium, kterýho si velmi vážím.
1: A kdy jste vy poprvé zaznamenal Václava Havla a co jste si o něm myslel? Protože já jsem četla v jedné vaší knížce, že vy jste býval přesvědčeným komunistou a najednou jste člověkem, který tu obhajuje Havla.
2: Já jsem byl pionýrem, jo? Já jsem z komunistické rodiny, takže jsem byl vychovaný v komunistické víře a samozřejmě během té vysoké školy se to začalo jako proměňovat, až jsem skončil teda. Potom, když jsem skončil tu vysokou školu, tak už jsem nenastoupil na nějaký profesionální zaměstnání a spíš jsem tak jako se právě pohyboval v té alternativní kultuře. A já myslím, že někdy na konci té vysoké jsem poprvé četl Moc bezmocných a že mě to někdo jako v samizdatu dal nebo půjčil, tehdy se to půjčovalo, nedávalo, že to byly cenné věci a že jsem najednou měl pocit, že on tam právě popisuje to, co žijeme. Ne jako když já jsem nebyl disident, jak už jsem řekl, ale jako lidi, kteří se pokouší nějak paralelně s tou úplně oficiální mocí a s tím režimem, který byl nastavený na opakování těch ideologických frází, žít nějak autentičtěji v těch akcích, které pořádáme sami pro sebe a za sebe a tak dále. A to se mnou obrovsky rezonovalo, takže to byla někde polovička 80. let. No.
1: Když o něm přemýšlíte, je to pro vás víc dramatik, disident nebo politik?
2: Velká postava, kterou bychom neměli uctívat, podle mě, velký postavy bychom neměli uctívat, dělat z nich monumenty a štěpit se na ty tábory, na ty uctívače a antiuctívače, občas nám to hrozí, obzvláště s Václavem Havlem, ale spíš bychom se měli učit přemýšlet o životě a světě s ním a poučovat se nejenom z jeho kladných stránek, ale i z těch záporných. On prožil několik období, já si vzpomínám, a v každých reagoval, jako na něm bylo podle mě silný právě to, že byl schopný reagovat na duch času. Jo? Změnila se, nebo já jsem byl jednou překvapený, jsem diskutoval o Havlovi s Alenou Wagnerovou, spisovatelkou, která

0: oblastí nepolitické politiky?
1: Zase to souvisí s tím, už jsem se toho tady dotkl, že ta občanská společnost je něco, co není ani dnes už profesionální zase politika nebo politika politických stran, ani biznis, ani nějaký privátní zájmy, že to je nějaká třetí jako zóna, v které ty lidi jako nemusí být úplně ideologicky vyhranění, že jo, můžou se tam setkat lidi jenom na základě toho, že chtějí pomoci nějaké věci, oni si myslí, že ve veřejným zájmu, ani tam nesledují ty zlišné zájmy. Jo, to je ta nepolitická politika a v tomto smyslu někdy to je právě chápano, ti kritici to chápou tak, že samozřejmě, že byly tam formulace, obzvláště v Moci bezmocných, které vysloveně napadaly systém politických stran. A toho se tehdy právě v Moci bezmocných on píše, že ani ta pluralitní, jo, západní realita, že i ta pluralitní západní realita politických stran je jako neudržitelná, že třeba to nějak překonat. Je pravda, že tam byly tyhle radikální názvuky, ale v druhé polovině 80. let už Havel jako předpokládal, že pokud se něco změní, tak nastoupí nějaká standardní jako politická demokracie v tom smyslu, jak se potom nastolila v 90. letech a chápal tu nepolitickou politiku jako před politickou činnost v té občanské společnosti, třeba obhajobu lidských práv, která je založena spíš na morálních principech nebo nějakých ústavních principech, která vytvoří ve chvíli, kdy jakoby zvítězí, tak vytvoří pole, na němž se může rozvinout potom ta politická činnost ve vlastním slova smyslu. Jo? Politické strany, její soutěž, volby a tak dále. A to je prostě podle mě gro té nepolitické politiky, nikoliv něčeho, co by šlo proti politickým stranám, někdy Václav Klaus to takhle definoval, ale něco, co připravuje půdu pro to, aby ta skutečně politická demokracie stran se mohla rozvinout.
0: Když se podíváte na Václava Havla kriticky, vidíte nějakou zásadní politickou chybu, kterou ve své kariéře udělal?
1: Já jsem určitě patřil právě k těm, kteří někdy nechtěli Václava Havla uctívat, ale chtěli s ním přemýšlet o světě a tudíž jsem taky kritizoval některé věci a byl jsem velkým kritikem jeho zahraniční politiky, musím se přiznat. Ne proto, že bych odmítal ty ideály, jejichž jménem některé ty své kroky obhajoval, to znamená lidská práva a šíření demokracie, ale protože příliš úzce navázal na jednu hegemonní moc té doby, a to je na americkou moc. A potom ztráceli ta univerzální práva, tu univerzalitu, kterou vlastně i v jeho pojetí měli mít, jo? Že najednou bylo jasný, že selektivně vybírá, jo? Jaký porušování lidských práv kritizuje. Jo? Já jsem třeba měl kamarády, kteří byli jeho obdivovatelé v akademické sféře západní akademiky a oni se mě ptali, já nevím, po 2003-2004 po invazi Iráku, kterou teda podporovali, já jsem myslel, že to byla hloupost a pořád si to myslím a myslím, že to, co se stalo, to bylo svržení Saddáma Husajna 2003, že potvrdilo to ten můj soud, takže to byla jedna z těch chyb, ale i poté byla možnost ještě nějak, ne se to třeba zříct z toho rozhodnutí, ale ti mi přátelé se mě ptali, proč nekritizuje zacházení s těmi zajatci v té válce proti teroru, například tu základnu Guantanamo Bay, mučení těch zajatců a tak dále. Ptali se mě, dyť on by to měl říct tomu George W. Bushovi, že toto nejde. A Václav Havel mlčel. A to mě teda mrzelo, musím říct.
0: Říká politolog Pavel Barša, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Současná vláda deklarovala, že přechází v zahraniční politice od hodnotové k pragmatické. Jak tomu rozumíte?
1: Jenom z toho vyjádření by mě to nevadilo, protože druhá věc, kterou jsem Václavu Havlovi vytýkal, bylo to, že ty zahraničně politické volby jako prezident hodnotil čistě morálně, což znamená jako, že si řekl, ano, Saddam Hussein je tyran, musíme svrhnout tyrana a nekladl si politickou otázku, co se stane, až se svrhne Saddam Hussein, jo? Co tam bude? Přispěje to k dodržování lidských práv, anebo statisíce lidí budou obrány o ta nejzákladnější práva, protože budou žít najednou ve válečném chaosu. To byla moje kritika a z tohoto hlediska čistě hodnotová politika, pokud by byla pojata tak, že prostě budeme dělat všechno, o čem si

0: myslím, že je to správně, aniž bychom si kladli otázku po důsledcích toho, co budeme dělat, je špatně. Jo? A pragmatismus, pokud pragmatismus záleží, klaďme si otázku, co způsobí náš politický čin. To je to, jak si klade, jak by měl rozhodovat politik. Jo? Rozhoduju o něčem, takže je to vázaný na zájmy, ale myslím si, že v té karikatuře obávám se, že tato vláda to chápe. Tato vláda, která jako řada z jejich členů vyjadřují právě obdiv k Donaldu Trumpovi a tomuhle proudu politiky, to chápe trošku jinak. Jo? Oni to chápou prostě tak, že se nebudeme prostě řídit vůbec nějakými univerzálními hodnotami a budeme hájit naše národní zájmy. A to je něco, v čem pořád zůstávám havlovcem, že jako dobrá politika by měla být umět propojit, jo? Ty hodnoty univerzální a národní zájmy, nebo zájmy toho kolektivu, jehož jménem je prováděna. Takže obávám se toho, že to bude ta karikatura té pragmatické politiky. Skutečně dobrá pragmatická politika by měla mít zároveň nějaký univerzální horizont těch hodnot, protože když popřeme ty nejzákladnější hodnoty jako lidská práva, tak potom ztrácí ta politika svůj skutečný smysl.
1: Bývalý prezident Spojených států Bill Clinton v rozhovoru pro Český rozhlas u příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla prohlásil, že by se nám teď Havel zatraceně hodil. Myslíte si, že by svět vypadal jinak, nebo že by naše společnost byla jiná, kdyby tu Václav Havel ještě byl?
0: Bylo by to krásný, kdyby Bill Clinton měl pravdu. Nevím úplně, spíš bych pochyboval, musím říct o tom, protože jedna z posledních věcí, kterou Václav Havel udělal, možná, že bych to neměl říkat, ale nebo si na to vzpomínat, bylo tehdy, když bylo arabské jaro a tak začal vyzývat už jako soukromá osoba, samozřejmě, ale s velkým morálním kreditem ke svržení Kadáfího v Libii. A byla to podobná situace, řekl bych, jako s tím Saddamem Husajnem, že si vůbec nekladl otázku, co v té Libii nastane. Co nastalo, samozřejmě víme dneska. Nastala prostě občanská válka, dodnes vlastně není monopolizována moc v Libii, takže obávám se, že Bill Clinton neměl pravdu.
1: Říká Pavel Barša, politolog, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Ettore Bugatti byl slavný francouzský automobilový designér a konstruktér italského původu. Narodil se v Miláně v roce 1881. Design měl v krvi. Jeho otec se živil jako návrhář uměleckého nábytku.
4: Ettore měl vztah k automobilům od mládí a svůj první model navrhl v 19 letech. Vůz tehdy zakoupil baron de Dietrich z Niederbronu, který se rozhodl na daného mladíka sponzorovat.
3: Další Bugattiho kroky vedly do firmy Deutz, kde pracoval jako hlavní inženýr. V roce 1909 se poprvé pokusil osamostatnit. Své vozy prezentoval na pařížské motoršou, kde vzbudili veliký ohlas.
4: Na skutečný průlom v kariéře si však Ettore Bugatti musel počkat do roku 1921. Tehdy se vozy jeho konstrukce zúčastnily závodu Vojtre GP v Breši, kde obsadili první 4 místa. Od té doby se stal renomovaným konstruktérem vozů pro soukromé závodníky.
3: V roce 1924 pak vytvořil své mistrovské dílo Bugatti Typo 35. Tyto vozy dominovaly automobilovým závodům mezi lety 1927 až 1931 a především jim vděčí za svou slávu generace francouzských automobilových závodníků v čele s Louisem Chironem. Není bez zajímavosti, že úspěchy s vozy Bugatti slavila i slavná československá automobilová závodnice Eliška Junková.
4: Bugatti trpěl v posledních letech života paralýzou. Zemřel v Paříži v roce 1947, bylo mu 66 let. Poválečná léta znamenala úpadek. Po zániku firmy bylo několik pokusů o oživení slavné značky. V současnosti je Bugatti ve vlastnictví koncernu Volkswagen.
2: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Vláda Parlamenta zatím nemá v Senátu jistého žádného nového zástupce. ANO vede jen na Česko, Lipsko a na Karvinsku. Saúdská Arábie hlásí po nedělním útoku na mezinárodní letiště v Riádu jednoho mrtvého. Velkou Pardubickou vyhrál po druhé za sebou irský kůň a bude polojasno až oblačno, ojediněle slabé přehánky a teploty do 15 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Vládní strany zatím nemají v Senátu jisté žádné křeslo. Do druhého kola nepostoupil žádný ze 17 zástupců SPD a za hnutí ANO má pořád šanci 13 kandidátů. Jitka Wolfová na Českolipsku postupuje z prvního místa, kde překonala libereckého hejtmana Martina Půtu ze Starostů pro Liberecký kraj. Lenka Břiškovská na Karvinsku vede nad nezávislým Petrem Kazíkem. Jinak nikdo z nominantů ANO první kolo nevyhrál. Všichni zbývající do boje vstupují z druhého místa. Výsledky komunálních voleb v Kladně by se ještě mohly změnit. Uskupení Kladeňáci, které skončilo druhé, chce nechat prověřit sčítání v okrsku ve Školské ulici. Získalo tam necelá 3%, a to se podle lídrině Anny Gamanové vymyká jeho průměru ve městě.
6: Konkrétně v našem případě jsme tam utrželi pouze nízké jednotky procent hlasů, což nám připadá jako velice nepravděpodobné vzhledem k tomu, že již teď víme od voličů, že tam těch hlasů zcela jistě bylo vhozeno více. Pokud se nám potvrdí, že opravdu ten rozdíl je velký, tak budeme usilovat o nějakou nápravu.
5: Kladeňáci by podle Gamanové mohli případně získat 11. mandát a vyrovnat se tak uskupení Volba pro Kladno, které hlasování vyhrálo. Nedělní útok na mezinárodní letiště v saúdsko-arabském Riádu nepřežil jeden člověk. Dalších 11 lidí je zraněných. Informují o tom místní úřady. Útoku se zatím nikdo nepřihlásil. Podobné údery ale v posledních dnech podnikají jemenští povstalci Husijové. Jejich sobotní útok na letiště krále Chálida nepřežilo 13 lidí. Horské chaty v Beskydech řeší nedostatek vody. Na některých místech museli v letní sezóně využívat i mobilní toalety. Na Lysou horu vozí vodu cisterny. Teď tam geologové hloubí nový vrt.
7: Horské ticho v posledních dnech ruší hrachot vrtné plošiny. Vrtači se musí dostat hluboko pod povrch. Na práce dohlíží geolog Tomáš Novotný.
8: 150-200 metrů odhadujeme.
7: Nový vrt vzniká asi 100 výškových metrů pod vrcholem na místě zvaném Větry, hned vedle původního zdroje vody.
9: To bylo jenom povrchové prameniště.
7: Říká správce Bezručovy chaty Robin Kukučka. Nejvíce vody spotřebují toalety, jak říká Martin Štiller z klubu českých turistů.
10: Den co den proteče záchody klidně 4 až 5 kubíků vody.
7: Část peněz na vrt na Lysé hoře chce klub českých turistů získat také ve veřejné sbírce. Z Beskyd František Kuča, Radiožurnál.
5: Irský žokej Keith Donoghue slaví druhý triumf na Velké Pardubické za sebou. Letos zvítězil s koněm Final Orders. Poprvé od roku 2014 projela cílem žena Lenka Neprašová. Byla čtvrtá s koněm Sakamirem.
11: Nebyly tam žádný karamboly přede mnou nebo za mnou. My jsme se tam občas tak s Ondrou Velkem se jako střetli, ale prostě my jsme si řekli, ale potřebuju tady místo, nepotřebuju, jako prostě stíhali jsme všechno, takže udělali jsme si krásný průběh, myslím si, a já jsem to teda ještě neviděla, ale doufám, že hezká podívaná a pěkná Velká Pardubická.
5: Fotbalisté Sparty v 10. kole šance ligy získali 3 body za výhru nad Pardubicemi. V neúplné tabulce jsou třetí. Druhý za vedoucí Slaví je Liberec, který podlehl Slovácku 0-2, a Teplice remizovali s Olomoucí 1-1.
12: Překážka na D1 u Studénky a omezení v Klimkovickém tunelu. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Odry. Na 332. kilometru v odstavném pruhu nepojízdné vozidlo označené šipkou silničářů. Na D1 mezi Ostravou a Bílovcem dejte pozor v Klimkovickém tunelu. Mezi kilometry 346 a 348 obousměrný provoz tunelovým tubusem ve směru na Polsko. V Brně na silnici 23 ve směru od dálnice D1 na Svitavy uzavřený Pisárecký tunel a tunel Hlinky. Doprava vedena po vyznačených trasách. Následně na silnici 42 ve směru na Černá pole omezený provoz v Královopolském tunelu. Tam je provoz převeden do protisměrného tubusu. V Praze Vekbelské ve směru z Hloubětína k dálnici D8 čekejte omezení za sjezdem na prosek. Za čerpací stanicí Orlen uzavřený pravý pruh projíždí se sníženou rychlostí bez většího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno, výjimečně slabší přehánky, hlavně na horách na severu. Nad 1200 metrů nad mořem můžou být smíšené nebo sněhové a večer pak má ubývat oblačnosti. Teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a na horách kolem 6. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Miloš Havel potom maturoval v roce 1916 a už v roce 1917 ho jeho otec pověřuje právě tím, aby vedl to kino Lucerna a jemu je pouhý 20 let a pak už se od filmu prostě nehne.
14: On strašně lidem pomohl. Velká většina té herců by byla nasazena do rejchu na práci nebo perzekovaná jiným způsobem a on fakticky nad nima držel ochranou ruku.
15: Miloš Havel už předtím měl německý spolupracovníky a uměl německy, bylo to prostředí, který mu nebylo cizí, tak on se s nima potom začíná vlastně víc a víc jako zaplétat. Že jo? Celá ta jako anabáze jeho filmové činnosti za protektorátu je vlastně strašně problematická.
16: Já si myslím, že on byl ten, který dovedl jaksi lavírovat ve velmi komplikovaných situacích, že spíš udělal dobře pro český film, ale že aby to mohl udělat dobře, tak musel občas se opít s těma německýma důstojníkama.
2: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
13: Pokud jde o jeho zevnějšek, vzpomínali někteří pamětníci na Miloše Havla jako na vysokého a štíhlého muže. Kolik skutečně měřil, však není jasné, protože míry se v jeho žádostech o vydání cestovních pasů lišily. V jedné bylo uvedeno 173 cm, ve druhé 180 cm. Co na něm na první pohled zaujalo, byly výrazně modré oči a kučeravé světle rusé vlasy, které mu zbělely již během druhé světové války. Podle Jiřího Brdečky byly tak pravidelně zvlněné, že připomínaly trvalou ondulaci. František Novák zase popisoval jeho stříbrné vlasy, jeho blankitně modré oči plné inteligence a humoru. Lída Bárová byla toho názoru, že modré oči Miloše Havla podědil jeho synovec Václav. Když jsem ho viděla v televizi, říkala jsem si, to jsou oči Miloše.
16: Já si ho pamatuju jako takového milého pána, který na nás vyplázl vždycky jazyk, který nám říkal špunti.
14: Se často jezdívávalo na ten Havlov, to bylo jejich sídlo letní na Užďáru na Vysočině.
17: Tatínek můj se s ním znal a prostě ten Miloš Havel mu tenkrát řekl, helejce, já mám v Nižboru vilu, chatu, ale to byla vila. A budeme tam dělat pánský večírky a budeme tam prostě dovolenou, tam může někdo trávit a takhle. A můj otec mu to říkal, jo, a kdo nám bude vařit? Protože můj otec miloval tu matku, ta báječně vařila, tak kdo nám bude vařit? A on mu říká, ty. A on říká, otec, já vařit neumím. A on říká, ale naučíš se. Hele, v elektrických podnikách je teď pro pány kurz vaření, tak se tam přihláš a nauč se vařit.
14: A tam bylo bezvadný, protože já z té vily, tam byl bazén, takový asi 20-metrový skoro, a tam se chodívávali koupat ty holky, Adina Mandlová a tyhle ty holky, a je šmíroval z toho bytu, což bylo velice příjemný pohled, zase tam opalovali, tak to jako bylo na tohle to hezký. Jo.
16: Dnes by se tomu říkalo, že producent. Tehdy to byl magnát, no tak co. On přímo netočil filmy, on jako je financoval a rozhodoval, kdo bude režisér. Tehdy snad casting taky neexistovalo, to se vybíral možná on sám, kdo bude koho hrát. A pohyboval se hlavně kolem toho filmu a je to tak trošku jako opačný typ než otec. Otec byl takový seriózní, vážný, přemýšlivý a uvážlivý, když to stříc byl takový spíš do větru.
13: Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti, já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady dokumentarista Adam Drda. Ahoj Adame.
15: Ahoj Lucie, dobrý den.
13: Já jsem v úvodu citovala z knihy, kterou napsala Kristina Vanatovičová, a já jsem skoro všechny ty informace a znalosti do dnešního podcastu čerpala, přiznám se bez mučení, právě z té její knížky.
15: No, tak jiná knížka, myslím, lepší určitě není a myslím, že ani jiná není vysloveně o Miloše Havlovi.
13: Tak se do toho rovnou vrhneme, protože já se hrozně těším, protože Miloš Havel, podobně jako František Moravec, kterého jsme s Adamem měli naposledy, je taková osobnost, o které se dobře diskutuje a polemizuje. Tak se do toho vrhneme a než se tam dostaneme, tak trošku prolítneme letem světem asi jeho rodinné zázemí, z jaké rodiny pocházel a jak se vůbec k filmu dostal.
15: Tak možná připomenem, kdo byl Miloš Havel, ne? kdyby to někdo nevěděl, třeba mladí třeba.
13: To je dobrý nápad.
15: Mám to říct.
13: Řekni to.
15: Ta kniha Kristiny Vanatovičové se jmenuje Miloš Havel, český filmový magnát, což Miloš Havel byl. Pocházel z rodiny jaksi Havlů, to zná prezidenta Václava Havla, byl to jeho strýc, a z rodiny Václava Havla, staršího stavitele Lucerny. A Miloš Havel byl takový guru českého meziválečného filmu, nebo hlavní postava se možná dá říct producentská, a stavitel, budovatel barandovských ateliérů. To asi stačí takhle.
13: Já tam jenom dodám možná proto, abychom si dokázali představit, kolik mu třeba bylo potom během druhé světové války a potom v 50. letech a tak dále. Tak on se narodil v září 1897. A jak už si říkal, jeho otec byl Václav Havel a ten postavil mimo jiné palác Lucerna, kde ještě předtím, než ten palác byl dokončený, tak se otevřelo Bio Lucerna, tedy kino Lucerna. A to se otevřelo v roce 1909. Miloš Havel potom maturoval v roce 1916 a už v roce 1917 ho jeho otec pověřuje právě tím, aby vedl to kino Lucerna, a jemu je pouhý 20 let. A pak už se od filmu prostě nehne.
15: To je zajímavý, no tak Havlové byly taková podnikatelská prvorepubliková, že jo, výrazná rodina i před prvorepubliková samozřejmě. A mě na tom vždycky připadalo zajímavý jednak ten nástup Miloše Havla do toho filmového podnikání. Je to marná sláva, nástup zajištěnýho bohatýho člověka, který určitě má jistý schopnosti, ale není to člověk, který by budoval svou profesní dráhu od samého počátku. To je jedna věc. A pak je, myslím, hrozně zajímavý na tom osudu Miloše Havla, jak ho budeme probírat, a vlastně celé té rodiny Havlovy tehdejší, nemyslím tím samozřejmě pozdějšího prezidenta, dramatika Václava Havla a jeho bratra, to jsou jiné příběhy, ale u Miloše Havla a jeho bratra ten příběh vlastně ukazuje, jak se nám proměňuje vnímání toho, co je přijatelný a běžný. Tady se už dotýkám knihy Kristiny Vanatovičové, která popisuje, jak to podnikání bratří Havlů vlastně vypadalo, že jejich otec zemřel poměrně brzy, myslím, když byli dost mladí ještě. Tak ono bylo strašně propojený, že jo, s politickým vlivem a s politickými špičkami té doby. A myslím, že někdy je opřený až o takové věci, které by se dneska označovaly jaksi ve vztahu k ideálu, jak má vypadat nějaká ideální demokracie, tak za až téměř jakoby korupční praktiky, protože mě tam zaujalo, že když ta rodina neměla dost peněz na určitý biznis, teď si přesně nepamatuju, čeho se to týkalo, a bylo potřeba získat úvěr, tak se to vyřešilo tak, že se uspořádal na rodinném sídle na Havlově hon, a tam se pozvali příslušní lidé, ať už politici nebo šéf živnostenské banky, a na tom lovu, na tom honu se to upeklo. Prostě myslím, že je provází celou dobu určitý výsadní postavení za první republiky.
13: Já ti tady ještě doplním, že bratr Miloše Havla, aby se to nepletlo, se jmenoval Václav Maria Havel. Takže pokud se budeme bavit o Václavu Havlovi v tomto díle...
15: Já v tom dělám trochu zmatek, já jsem si to uvědomil.
13: Ne, tak budem jenom
15: říkat Václav Maria v případě Milošova bratra a tatínka Václava Havla.
13: Přesně tak, ale pokud uslyšíte Václav, tak předpokládejte, že myslíme bratra Miloše Havla a ne pozdějšího prezidenta Václava Havla. Tak, no, aby se to nepletlo. Ale já ty na tebe navážu, jak jsi mluvil o tom filmu, o tom všem, co si dokázal Miloš Havel zajistit, tak on byl velice podnikavý už v tom mladém věku, jak jsme říkali, a v roce 1919 zakládá právě tu společnost American Film Company, která do Československa tedy dováží zahraniční filmy. A už o rok později, ten samý rok, co je dokončena výstavba paláce Lucerna, tak s Juliem Schmidtem zakládá společnost AB.
18: a společně otevírají jejich první filmové ateliéry na Vinohradech. Jeho otec umírá, to si říkal, oni jsou oba dva bratři velice mladí, je jim něco přes 20. A abychom se dostali k tomu, co si dnes vlastně hodně spojíme s Milošem Havlem, což jsou ty barandovské ateliéry, tak tady ještě taky těhle vsunu pár dat, protože je to hrozně komplikované. Kristýna Vanatovičová to má krásně rozepsané. Já jsem si z toho jenom vytáhla ten postup, abychom se zorientovali. 1927 Václav Havel, bratr Miloše, začíná plánovat výstavbu nové čtvrti Barandov. 28 rok později oba bratři zakládají společnost Bratři Havlové a 31, tedy o 3 roky později, je zahájena výstavba barandovských ateliérů. Tak, a tím bych skončila s daty, protože už teď v tom asi všichni máme hokej. Ale samozřejmě ty barandovské ateliéry, to je i to, o co se potom hodně hraje během druhé světové války.
15: No ty barandovské ateliéry, a to asi hodně lidí zná, že jo, tak v té době byly velmi moderní, velmi drahá záležitost to byla a je to vlastně, pokud se nemýlím, inspirováno tím, jak se film natáčí ve Spojených státech. Myslím, že Miloš Havel měl vždycky určitý potíže s tím, jak ufinancovat jednak dluh, který na těch ateliérech vzniknul, a jednak ten samotný provoz, on počítal s tím, že ty ateliéry si budou pronajímat jiný produkce, zahraniční produkce. A součástí vlastně tady toho filmového světa na Barandově byl i rodinný podnik Barandovské terasy a slavný teda Trilobit bar. Je to asi jeho nejslavnější éra. Je to éra, kdy on patří opravdu k těm hlavním postavám československého filmu, kdy se pohybuje ve společnosti hvězd jako Adina Mandlová, Lída Bárová a další.
18: A Barandovské terasy dokonce navštíví i prezident Tomáš Garrigue Masaryk. No, takže to opravdu je to ta nejvyšší společnost. Tak skočíme k okupaci.
15: No, já ještě řeknu jenom, tady ten příběh vlastně toho budování filmového impéria prvorepublikovej je obdivuhodný a strašně zajímavý, ale vlastně na tom osudu Miloše Havla, myslím, je nejzajímavější to, jak se do něj opravdu ze vším všudy propíše 20. století. On vlastně to, co vybudoval, nestihl nikdy úplně rozvinout a teď můžeme přejít okupaci Československa, respektive zbytků Československa nacistickým Německem, protože to je první rána pro jeho život a pro jeho filmové podnikání.
18: Vlastně okamžitě po okupaci Němci chtějí arizovat barandovské ateliéry, přestože už ve vedení ateliéru nejsou žádní židovští občané.
15: No on propustil svý židovský zaměstnance.
18: On se s nima domluvil, že odejdou z těch funkcí ještě před tím 17. březnem, protože podle těch zákonů říšských, tak arizované měly být veškeré podniky, kde byly ještě židovští pracovníci po 17. březnu 1939. Oni se domluvili, že odejdou, tuším, že 16. března 1939. Tím pádem se neměla ta arizace na barandovské ateliéry vztahovat. Jenomže Němci říkají, nás to vůbec nezajímá, je nám jedno, jestli tady Židi jsou nebo nejsou, my prostě chceme ty ateliéry. A důležitou postavou tady je samozřejmě i Goebbels, ministr propagandy Třetí říše, který si moc dobře uvědomuje, že filmy jsou strašně mocný nástroj propagandy a chce i v protektorátu podporovat to, aby ty filmy vznikaly, aby byly plná kina, protože samozřejmě tam můžou využít i toho, že předtím jdou ty týdeníky, předtím jde zpravodajství, předtím se dá říkat, Německo vítězí na všech frontách.
15: Ona vlastně tímhletím začíná éra válečná nebo okupační a velký problémy Miloše Havla v tom, že on se rozhodne svůj majetek, který má co nejlíp zhodnotit, nebo udržet ho nemůže, že jo? Ale aspoň získat, co se dá, protože, jak říkáš, Němci se rozhodli, že prostě ty ateliéry jim budou patřit. Vlastně s ním oproti jiným vlastníkům naložili, a teď se nedá říct dobře, nenaložili s ním dobře, že jo? Oni ho krátce věznili a velmi krutě na něj naléhali, nebo tvrdě, aby jim tu společnost předal. On si dokázal v tomhletom nátlaku vyjednat podmínky, které vlastně nebyly úplně špatný. Dostal hodně peněz, já si nepamatuju ty částky, ale bylo to asi víc, než mohl doufat. Dostal, myslím, i nějaký práva na distribuci těch filmů nebo na zisky z té distribuce. No a hlavně mohl točit filmy jako producent v protektorátu Čechy a Morava. A myslím, že tím začíná vlastně pro něj strašný problém. A to je jedno z nejzajímavějších témat, protože ten člověk, že jo, na začátku je to prostě podnikatel, který nechce přijít o svůj majetek, A já myslím, že ty lidi jednak úplně nevěděli, co ten nacismus je, mohli to vědět, ale prostě žili v představě, že se s Němci dá nějakým způsobem jako dohodnout, jemu se to taky za určitých obětí podařilo, ale zároveň tím začíná období, kdy on se s těma Němcema ještě třeba zdůraznit, že Miloš Havel už předtím měl německý spolupracovníky a uměl německy, bylo to prostředí, který mu nebylo cizí, tak on se s nima potom začíná vlastně víc a víc jako zaplétat, že jo. Celá ta jako anabáze jeho filmové činnosti za protektorátu je vlastně strašně problematická.
18: On když vlastně nakonec opravdu, protože on dlouho odolává, je několikrát zatčen, několikrát u něj gestapo, dělá různé prohlídky a tak dále, tlačí na něj, ať prodá akcie. A tady samozřejmě se můžeme zamýšlet nad tím, jestli nechtěl pouze přijít o vliv, nebo jestli prostě opravdu chtěl zachránit český film. Možná to byla kombinace obojího. Každopádně, když potom prodává ten většinový podíl v té první vlně, protože on nakonec přichází o všechny ty akcie, prodává všechny, ale v té první vlně, když prodává ten většinový podíl, tak ale mu Němci slibují oplátkou, že bude moct natočit 5 českých filmů ročně. Ty tam budou moct vzniknout. A je vlastně zajímavé, že ta kulturní sféra, teď myslím českých umělců, se shodla na tom, že je potřeba český film zachránit i po okupaci nacistickým Německem, že je potřeba, aby český film přežil. Miloš Havel tohle vlastně dělá, on to razí, on jde tím, co oni chtěli, on se stává možná nějakou hlavou tohoto celého, protože je producent, protože platí ty lidi. Pak se i dostaneme k tomu, že on i zachránil spoustu lidí. Ale vlastně po válce spousta těch lidí, kteří říkali, musíme zachránit český film, tak od Miloše Havla dávají ruce pryč a naopak na něj chodí řada udání. A to samozřejmě trošku předbíhám.
15: Já myslím, že tam je problematický to, že jo, Miloš Havel byl po válce, a k tomu se dostaneme, obviněn z kolaborace. Ale to, co dělal za nacismu, je strašně komplikovaný, protože tam záleží na tom, kde je ta hranice kolaborace. Na jedné straně to není člověk, který by někoho udával, který by se snažil, já nevím, nějakýma přepjatýma nebo vůbec nějakýma projevama sympatí k nacismu a k Hitlerovi si přilepšovat a získávat vliv. Na druhou stranu je to podnikatel, který prostě kooperuje s různými německými partnery, který v Lucerně hostí různý kulturní teda vyslance nacismu. A jako zaplejtá se do toho podle mě víc a víc. On se vždycky hájil tím, že zachraňoval český film. No to je takový, že zaprvé si člověk může položit otázku, jestli bychom toho tolik ztratili, kdybychom neměli český film z období protektorátu, to si vůbec nejsem jistý. A postupuje tím vlastně v intencích Němců. Ty jsi to řekla před chvilkou, že jo. Zájem nacistů tady v protektorátu byl, aby byly plný kina a aby lidi prostě do těch kin chodili na český filmy, na různý komedie, veselohry a další filmy a aby prostě se potom vyspali a šli do práce, že jo? Aby měli pocit, že teda dělají něco vlasteneckého, dívají se na český film a pak pracovali pro říši. A pak je tam problematická věc ještě v tom, že přinejmenším jeden antisemitský film pod vedením Miloše Havla vznikl, to je Jan Cimbura z roku 1941, což je opravdu film odporný, nevím, jestli jsi ho viděla. Tam je...
18: Neviděla, doufám, že neuvidím.
15: Jan Cimbura, no to se pouští pořád v televizi, aniž by to někdo nějak dramaticky komentoval. Uh-huh. Komentoval to kdysi básník a disident a kritik a to je Zbyněk Hejda. Prostě to je film, který je podle Jindřicha Šimona Bára a je to taková ta idealizace venkova a zároveň to ale obsahuje scény s židovským krčmářem, jestli to po paměti říkám dobře, který tam nějak opíjí ty muže, ještě má, myslím, nějakou dceru, která s něma koketuje. No, skončí to tím, že tohodle toho žida, který je tam jako žid, tak ho pak vyženou a je to rok 41, začínají transporty. Prostě jsou to problematické věci. Dá se to hájit tím, že jiný výrazně antisemitský filmy pod Milošem Havlem nevznikly, ale zároveň jako je to problém. No. A druhý problém, který, myslím, z toho vyplývá, je, že samozřejmě on různým lidem pomáhal a některý lidi možná nebo asi zachránil. Často se zmiňuje pomoc Vítězslavu Nezvalovi, často se zmiňuje to, že podporoval různý český tvůrce, aby nemuseli do totálního nasazení, tak jim dával práci na scénářích a dramatizacích, která často byla fiktivní, aby mohli vykázat jaksi nepostradatelné zaměstnání. A to je určitě fakt. Ale pak jsou lidi, kteří prostě v té situaci jako umřou, že jo. Nejznámější je případ herečky Anny Letenské, která po atentátu na Heydricha, teď nevím přesně, jak je ten její příběh, myslím si, že je to tak, že její manžel nechali u sebe přespat lékaře, který ošetřoval Jana Kubiše, že jo, jednoho z parašutistů. A jeho zatklo gestapo, jí sledovalo a Miloš Havel, myslím, že za ní intervenoval a je to tak, že Anu Letenskou nechali Němci dokončit poslední film. A když se dokončí ten poslední film v roce 42, no tak ji seberou a za dva měsíce ji zastřelí v Mannhausenu. A jenom chci říct, že to se odehrává prostě to filmové podnikání v tomhle ovzduší. V době, kdy tohle to se děje, no tak se prostě v Lucerně scházejí jako lidi od českého filmu, mísejí se tam s různýma německýma funkcionářema, společně popíjejí a já jsem si třeba představoval, jaký to bylo, když měl premiéru ten film, kterým ta Anna Letenská hraje, myslím, že dokonce už byla mrtvá v té době. Jak se tam chovali ty lidi, jako, jak to probíhalo, nevím. Zprávy o tom žádný nejsou. Snažím se tím jenom říct, že do určitý míry to prostě problematický je.
18: Ne, to určitě. Na druhou stranu, ty jsi zmiňoval třeba Vítězslava Nezvala, což kovaný komunista, který ale Miloše Havla vždycky hájil a hájil ho dokonce i v procesech potom po únoru 48, tak byl vždycky na jeho straně, vždycky mluvil v jeho prospěch. A samozřejmě po válce se objevuje, a pak se k tomu dostaneme ještě podrobně, já koukám na čas tak asi v bonusu, ale po válce se objevuje spousta udání, že to byl velkorysý kolaborant, že kolem sebe tvořil homosexuální bratrstvo, že korumpoval, pořádal orgie, ale vlastně, a to Kristina Vanatovičová taky zmiňuje, ta udání nejsou nijak konkrétní. Tam vlastně není nic konkrétního, nejsou tam žádná přesná fakta. Dost často je to od těch kolegů z Lucerna filmu, je to zvláštní, tak jako plíživé a ona sama mluvila o tom, že potom hledala jako novinářka, co opravdu by se dalo fakticky podložit, tak to je jediné. A to byla ta největší přítěž, že jedno z těch udání bylo, že v Lucerně přímo byla tajná kancelář gestapa jménem Glava, no, ale
15: což nebyla,
18: protože ta sídlela vedle a dokonce i svědek u soudu, protože to myslím, že pronajala ta banka přímo gestapu, tak přímo ten svědek u soudu říkal, že Miloš Havel s tím rozhodně neměl nic společného. Ale, jelikož my se blížíme trošku ke konci, já jsem ještě chtěla udělat tečku a nalákat.
15: Nic jsme neřekli,
18: ale už budeme muset jít do bonusu. Já bych tady ještě chtěla malinko, protože Miloš Havel samozřejmě je ten český film, to je takové synonymum skoro toho předválečného a válečného filmu. A já jsem slyšela rozhovor s Kristinou Vanatovičovou a ona tam výborně vlastně mluvila o tom, že na jednu stranu samozřejmě ta nezměrná tragédie, okupace, ale zároveň vlastně ten začátek, ty první roky, poměrně zlatá doba toho českého filmu, protože Němci tím, jak chtěli podporovat ten filmový průmysl, tak do toho českého filmu teče mnohem víc peněz, než si mohl nechat ve 30. letech zdát. Ona tam říkala třeba to, že zatímco na konci třeba 30. let byl rozpočet jednoho filmu kolem 800 tisíc a mohl se točit jenom pár dní, tak během války ty rozpočty několikanásobně stouply a točilo se i několik měsíců. Samozřejmě, teď neřeším kvalitu, ale na druhou stranu zase je pravda, že ty první roky, asi do atentátu na Heydricha, to je takový zlom, tak se točily i vlastenecky laděné filmy. Němci ještě tak nějak dělali, je nám to jedno, hlavně když ti Češi do toho kina přijdou a tím tam přesně můžeme nacpat tu propagandu.
15: To je ta problematická česká pozice, že ty vlastenecký věci je třeba udržet, ale jako furt si musíme uvědomovat, že to je prostě v období jako naprostý nesvobody a tady samozřejmě tam tekly větší peníze do toho filmu a určitá část lidí jako herci a některý režiséři, což je zase zajímavý téma, vystřel Otakar Vál, který u Miloše Havla začínal a pak teda se stane jedním z lidí, který ho velmi potopí. Tak chci říct, jako tahle skupina lidí kolem filmu z toho profituje, ale jako ty Němci prostě sledují nějaký svůj zájem.
18: No počkej, já tady nehájím jako protektorátní.
15: Ale ne, to já tě vůbec, to já si nemyslím. Já si prostě jenom myslím, že Miloš Havel v té době prostě je to podnikatel, který sleduje svůj zisk a sleduje svůj prospěch. Já si opravdu nemyslím, že by to moc dělal k nějaký záchraně českého filmu. A zároveň, a to je důležitý možná říct, než namíříme do toho bonusu, to, co se s ním dělo od května 45, je hnusný, protože ta osobnost je prostě rozporuplná. Některé věci jsou v dějinách složitý. On není kolaborant v tom smyslu, že by udával někoho, že by někomu ubližoval. Já myslím, že to asi byl hodnej člověk v podstatě. Ale spíš si myslím, že na tom příběhu je jako poučný. A to je důležitý pro nás. Bylo to důležitý potom za komunismu, je to důležitý i teď. Jak vlastně ty ústupky v určitých věcech vedou k tomu, že člověk se prostě potom zaplejtá a zaplejtá víc a víc, protože má nějaký zájmy. On samozřejmě měl na výběr, jako mohl odejít do emigrace. Já chápu, že to neudělal třeba kvůli rodině a kvůli rodinným závazkům. Mohl si vzít ty peníze a odejít z toho filmového světa. Jo, spousta umělců za války nepůsobí veřejně, protože to nechtěli. V duchu teda pravidla, že když je v zemi nepřítel, tak se kariéra nedělá. A on se pohybuje pořád na takový hraně. No,
18: ale víš co, na druhou stranu on mohl klidně ty akcie prodat už v tom březnu 39, v dubnu 39. No. No jo, ale tím pádem by, a teď dobře, to, že by se netočily české filmy, tak můžeme si říct...
15: Tak by točilo někdo jiný.
18: Dobře, ale... Neříkám, ale já chci říct něco jiného. Tak dobře, netočily by se české filmy, ale zase na druhou stranu možná by neuchránil desítky lidí před totálním nasazením, protože najednou by se nezaměstnávali třeba čeští filmaři a umělci.
15: Jasně, to je pravda. Já tady mám trošku, já to musím říct, ještě než půjdem do toho bonusu. My to máme v rodině, že on takhle platil mýho děda. A smutný je, že tyhle ty lidi, včetně toho mýho děda, se k němu potom otočili zády po válce a to je hnusný. Jo. A stejně tak samozřejmě jeho obviňování z kolaborace, ty jsi zmiňovala tu údajnou kancelář SS v Lucerně a takovýhle věci, tak bylo účelový primární zájem hned po válce, ne až komunistického režimu, ale hned v roce 45, je připravit ho o jako znárodnit Joe film. A ten Miloš Havel je člověk, který vyčnívá, je to stělesnění toho buržoazního, jak se tehdy říkalo, prostě toho filmového kapitalisty a on není trestán za to, co skutečně dělal, on je trestán za to, kým byl, že jo. To
18: no
15: je
18: jasně, jako, stejně jako Adina Mandlová, stejně jako Lída Bárová,
15: co symbolizoval
18: a Miloš Havel, to chci říct, se stávají symbolem toho kapitalistického vyžírkovství, to toho, tak, co musíme svrhnout a najednou se hodí vlastně všechno. Tak a jestli chcete vědět, tak se s Adamem zase budeme ještě takhle hezky překřikovat bonusu. Tak si nás určitě pusťte, my budeme moc rádi. Adame, já mám pocit, že...
15: A nalákejme jenom rychle na to, že ten příběh totiž Miloše Havla dramaticky pokračuje za komunistického režimu.
18: No právě. A já jsem chtěla říct, že na Miloše Havla jsme si měli vyčlenit asi tak 4 díly. Tak, každopádně tuhle chvíli se loučíme. Já jsem Lucie Korcová.
15: Adam Brda se loučí, děkuji.
18: A moc vám děkujeme, že nás posloucháte.
2: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Adam Drda. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Následující pořad vysíláme v repríze.
1: Ve volbách bodoval nekonfrontační a neideologický styl. Hnutí ANO, opozici ani tentokrát Senát nesebere. Česko se nezajímá o 200 000 voličů občanů zemí Evropské unie. Millerova vila jako odraz společnosti. I to jsou témata nedělních komentářů a glos, dnes především k výsledkům komunálních a senátních voleb. U jejich poslechu vás vítá Patricie Polanská.
0: Názory a argumenty.
1: O vítězích nebo poražených v komunálních volbách je rozhodnuto a ovlivnit to se letos rozhodlo 48% voličů. Rozbíhají se jednání o tom, kdo radnice skutečně povede. Jaký byl letos recept na úspěch v komunálních a senátních volbách? A byť opět stoupl počet nestraníků mezi více než 60 tisíci obecními zastupiteli, důležitou zprávou jsou výsledky voleb i pro politické strany. Pokračuje publicista Jan Vávra.
2: Říká se, že v komunální politice jsou důležité chodníky a čističky, ale reakce samotných politiků prokazuje, že silně ovlivňují i celostátní politiku. Matematické výsledky umožňují, aby se skoro každý mohl vydávat za vítěze, ale samotná statistika nám moc neprozradí. Důležité jsou spíše trendy, které naznačují některé měnící se preference naší společnosti. Z tohoto hlediska vyslali komunální volby několik signálů směrem k vládě i opozici. Skutečným vítězem komunálních voleb je bezesporu hnutí STAN, které tentokrát dokázalo příznivé výsledky průzkumu zhmotnit i ve výsledcích. STAN svým nekonfrontačním stylem přetáhl voliče ODS, Pirátů a pravděpodobně i část voličů hnutí ANO. Jako politi živou vodou se předvedli lidovci, jejichž nejvýraznějším úspěchem bylo vítězství v Brně, vybojované společně se starosty. Do kampaně zapojili mladé lidi, zvolili svěží styl a ideologii, nechali ve svém sekretariátu. Jejich resuscitace samozřejmě není definitivně završená, ale minimálně získali do budoucna určitou naději. Za to TOP 09 přes povinný optimismus jejich vůdců moc nepřesvědčila. Strana je sice díky účasti v komunálních koalicích stále ve hře, na rozdíl od lidovců se ale její politici nikam neposunuli. Zamyslet by se ale měla především ODS, která pokračuje ve svém ústupu ze slávy, což bylo znát zejména v Praze nebo Brně, kde v minulosti suverénně vyhrávala. Bude zajímavé sledovat, zda vedení strany projde nějakou sebereflexí. Zbystřit by ale měl i Andrej Babiš. Přes celkové vítězství ztratil řadu pozic. Velkou porážku utržel v Ústí nad Labem, oproti minulým volbám ztratil hlasy v Praze, Ostravě, Brně, Českých Budějovicích, Liberci a také přes první místo i v Karlových Varech nebo Děčíně a dalších městech. Nakonec nevyhrál ani v Lovosicích, kde sídlí jeho firmy. Andrej Babiš svádí tyto neúspěchy na údajně protivládní kampaň opozičních progresivistických stran, ale měl by si spíše položit otázku, zda jeho agresivní kampaň, zejména útoky na STAN nebo na Jana Grolicha, nebyla nakonec spíše kontraproduktivní. O tom, že agresivita nevede vždy k úspěchu, svědčí i propad SPD a motoristů. Z nových projektů trochu zabodovalo v Českých Budějovicích a obecně v jižních Čechách jen hnutí Naše Česko, ale zdá se, že kouzlo Martina Kuby evidentně vyprchá hned někde za Táborem. Celkově to vypadá, že voliči ocenili především nekonfrontační styl STANu a lehkost a nápady lidovců. Zastánci tradičních stran mohou namítat, že třeba STAN je názorově neukotvený, je ale otázkou, zda to v současné konfrontační atmosféře není naopak přednost. Ale asi nejpodstatnější zjištění nabídl výsledek voleb v Ústí nad Labem, kde vznikla široká koalice Jedno Ústí, která dokázala vymazat ANO, ačkoliv toto město bylo dříve baštou Babišova hnutí. Spojování stran do širokých koalic ukazuje opačným směrem, než kterým vykročily třeba středopravicové strany. Pokud opoziční politici nevědí, jak si poradit s trvající oblibou Andreje Babiše, tak tady mají zajímavý podnět. Neúspěch konfrontační kampaně ANO ukazuje, že voličům se neustálé útoky a urážky už přejedly. Tentokrát ocenili spíše nadhled, humor a lehkost. Stejně tak nezabrala ideologie ani národovědství. Vypadá to, že v dnešní rozhádané době začíná být větší poptávka po vzájemné domluvě politiků a po klidné komunikaci. To by pro nás nemusela být zase tak špatná zpráva. Je ale otázkou, zda si politici z tohoto vzkazu voličů dokáží vzít nějaké ponaučení.
1: Publicista Jan Vávra. Poprvé v historii se stalo, že hned 5 senátorů je jasných už po prvním kole voleb. Jsou jimi Jan Grulich, Jan Sobotka, Tomáš Fiala, Jan Grolich a také Zbyněk Linhart. O definitivním obsazení třetiny senátu, o kterou se hrálo v letošních volbách, bude jasno až příští týden. Už dnes se dá říct, že vládní strany v čele s hnutím ANO na případnou většinu v horní komoře znovu nedosáhnou. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
3: Senát jim nedáme, apelovali na občany představitelé opozice. Byť se výsledky voleb do horní parlamentní komory dají kompletně zhodnotit až po sečtení odevzdaných hlasů ve druhém kole, mohou už potom prvním hlásit, že mají splněno. Nedalo jim to příliš velkou práci. To, že by hnutí ANO získalo v senátu většinu, bylo před zahájením voleb vyloučeno. To by muselo kandidovat ve všech 27 obvodech a v každém z nich zvítězit. Do boje se jeho reprezentanti pustili pouze ve 24. Takže prostá matematika hovoří jednoznačně. 14 stávajících křesel pro ANO a 24 teoreticky získaných nedává dohromady 41. Právě toto číslo představuje většinu senátních křesel. Většinový volební systém už dopředu dával jistotu, že hnutí ANO v boji o ovládnutí senátu nemůže spoléhat na pomoc zbývajících vládních koaličních partnerů. Ten nenahrává stranám z okraje politického spektra, takže úspěch SPD byl velmi málo pravděpodobný. Motoristé sobě potom na boj o křesla v horní parlamentní komoře už dopředu rezignovali a nikoho do něj nevyslali. Naopak představitelé současné opozice se v řadě obvodů dokázali shodnout na společném kandidátovi, kterého podporovali. Výsledkem je jejich úspěch hned v několika obvodech už v prvním kole. Tím, že nedrobili hlasy, se jejich reprezentant dokázal přehoupnout přes potřebných 50%. Platí to rovněž o Janu Grolichovi, který uspěl na Vyškovsku. Jeho souboj s Petrou Absolonovou, nominovanou ANO, byl mimořádně sledovaný. Zapojilo se do něj rovněž vedení hnutí ANO, včetně Andreje Babiše. Jak ukázalo Grolicho jasné vítězství, vložená energie nepřinesla nejsilnější vládní straně vytoužený výsledek. Jan Grolich se tím dostává do senátu a také do celostátní politiky. Může dál rozvíjet projekt nových lidovců. Velkou pozornost upínalo hnutí ANO také na Českolipsko. Tam o křeslo v senátu usiluje jejich poslankyně a starostka České Lípy Jitka Wolfová. Ta bez problémů prošla do druhého kola, kde se utká s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou. Ten svým způsobem doplatil na tříštění sil a za týden půjde do souboje s Wolfovou až z druhého místa. V následujících dnech budou muset pokračovat v kampani i další kandidáti, kteří postoupili do druhého kola. Mezi nimi budou další reprezentanti hnutí ANO. V některých obvodech je pravděpodobné, že by mohli být úspěšní. Nedá se však očekávat, že by hnutí ANO v horní parlamentní komoře posílilo natolik, že by například vytvořilo nejsilnější senátní klub v horní parlamentní komoře. Mimo jiné, výsledek prvního kola vytvořil předpoklad k tomu, že druhým nejvyšším ústavním činitelem zemi zůstane velmi pravděpodobně Miloš Vystrčil z ODS. Navzdory očekávanému posílení pozic hnutí ANO v senátu, totiž opozice neoslabí tak výrazně, jak si patrně Andrej Babiš představoval. Proto musel uznat, že jeho hnutí je sice v mnoha směrech nejsilnější politickou silou v zemi. O senátu to však ani po těchto volbách platit nebude.
1: Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Kdo vyhrál a kdo prohrál v komunálních volbách, je otázka zapeklitá. Kreativita zástupců politických stran při interpretacích výsledků je tak i letos značná. Právě na to se zaměřil komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
4: V jedné chvíli se při sobotní tiskové konferenci první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček lehce nervózně rozesmál po dalším dotazu na volební neúspěch. Je to přece všechno otázka úhlu pohledu, jestli je příslovečná sklenice spola prázdná nebo do půle plná. Protože ANO sice neuspělo podle představ v Praze, v Brně a tak dále, ale marná sláva celoplošně komunální volby vyhrálo. Tedy v soutěži mezi konkrétními subjekty, jinak tradičně získali největší počet zastupitelských křesel nezávislé kandidátky napříč republikou. Ona výhra ANO je ovšem zkrátka slabší než minule a někde dost citelně. Když ku příkladu v Ústí nad Labem, kde svého času dominovalo, ve sněmovních volbách tu kandidoval sám Babiš, jednou i s podporou přítele Viktora Orbána, by momentálně mohla opoziční koalice jedno Ústí sestavit městskou radu sama. Ale ANO vyhrálo ve skoro polovině krajských měst, v Ostravě by mohlo vyjednat hlavní roli a dobilo Plzeň. Prohra ve dvou největších, a tedy nejprestižnějších aglomeracích, je ovšem zvlášť nepříjemná. Babiš se sice tvářil, že je mu úplně jedno, co se bude dít v Praze, ale opakovaně připomínal, kolik státních projektů se metropole týká, jakoby naznačoval, že když nebude ANO k vládnutí v Praze přizváno, mohlo by se to negativně projevit. Ostatně o záměru vlády dostat se částečně k naspořeným miliardám velkých měst se hovoří už pár týdnů. Také předseda rivalské ODS Martin Kupka spíš v sobotu vyzdvihoval úspěchy než propady, víceméně pomíjel, že by ODS mohla vypadnout z vedení Prahy i Brna, kde měla přitom poslední 4 roky primátory. Za to se radoval z toho, že je ANO stále daleko od většiny v Senátu, což je i dílo ODS nebo uskupení Spolu. Delší dobu pěstovanou dovednost v relativizaci výsledků komunálních voleb projevují lídři ostatně stále vyšší. Ku příkladu Tomio Okamura spočítal, že v celostátním průměru získalo hnutí SPD okolo 7-8%, jakému přisuzují průzkumy volebních preferencí, takže je vlastně na svém. A nelze popřít, že se znovu dostalo do řady zastupitelstev nepominutelných měst. Okamura také doznal propad v Senátu, kam ještě nikdy žádný kandidát SPD nenakoukl a zalitoval, že se vládní koalice nedohodla na společných kandidátech, i když o tom původně uvažovala, a dodejme, Babiš to pak pustil k vodě a ANO šlo všude v podstatě samo za sebe. Takzvané komunálky ale mají i vítěze jaksi bez škraloupů. To lze říct o starostech a nezávislých, kteří dobili nejen Prahu, a jejich tamní lídr Petr Hlaváček může myslet na primátorský řetěz. Některá média už také pasují předsedu STANu Víta Rakušana za nového lídra opozice. Latentního ovšem má v osobě dalšího sobotního vítěze, nového senátora Jana Grolicha i KDU-ČSL, oslavující mimochodem v Brně. Tak řečení noví lidovci jsou ale v preferencích o několik parníků za STANem a teprve se uvidí, co s nimi předseda Grolich po vstupu do celostátní politiky dokáže. Rovněž opoziční TOP 09, kterou už delší dobu leckdo odepisuje, jistou životaschopnost pořád ještě vykazuje. A zase Piráti si sice představovali lepší čísla, hlavně v obvykle jim nakloněné Praze, ale tam se ještě pořád mohou na vedení podílet. Pozornost možná vzbudí, ale možná také nikoli, povzdech poslance Turka, podle něhož motoristům sobě v Praze, na magistrát nepronikli, ublížilo, že nefiguroval v kampani, ve které prý, cituji, fyzicky nebyl ani jednou.
1: Tolik Ondřej Konrád.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A k volbám ještě jedna poznámka, tentokrát od evropského editora deníku Luboše Palaty. Podle něj Česko zatím přehlíží jednu neúplně malou skupinu možných voličů, totiž cizince, občany Evropské unie s právem volit.
5: V České republice žije hodně přes 200 tisíc cizinců, občanů Evropské unie, občanů, kteří mají právo volit a být voleni v českých obecních a evropských volbách. V samotné Praze je to hodně přes 60 tisíc voličů, tedy pro porovnání voličské síly více než 3 celé Prahy 1. Přesto jich přišel opět volit jen zlomek. Důvodem není jen nevůle těchto v uvozovkách cizinců, protože mnozí z nich se tak necítí, ale také nulový zájem českého státu o podchycení této významné skupiny voličů. A také stále ještě překážky, které jim Česká republika kladla a klade. Až 1. ledna tohoto roku vstoupil v platnost zákonný akt, který konečně srovnal podmínky cizinců ze zemí Evropské unie s Čechy, alespoň v těch základních parametrech, tedy volit a být volen. Cizinci z unijních zemí však stále nedostávají do schránek obálky s kandidátkami, to jsme zase odložili až na ty další volby. Stát se také na rozdíl od mnoha zemí v západní Evropě nesnaží naše evropské spoluobčany oslovovat a k uplatnění volebního práva je vyzývat. Také jim v těchto volbách jasně neřekl, že stačilo vzít platný občanský průkaz nebo pas a povolení k trvalému či přechodnému pobytu a přijít do volební místnosti ve svém volebním okrsku, kde je podle zákona museli dopsat na voličský seznam a nechat odvolit. Ani to jim český stát nebyl schopen jasně sdělit. Natož, aby je na ty voličské seznamy zapsal sám, jak by to člověk v počítačové době v 3. desetiletí 21. století očekával. Také je tu téměř nulová komunikace v cizích jazycích, jak v celé státní správě, tak ohledně voleb. A také těžko skrývaná obava, co by ty desítky tisíc cizinců vnesly za zmatek do volebních místností, kdyby se s nimi volební komise museli domlouvat aspoň anglicky. Do České republiky se přitom vedle Slováku, kde ulehčuje mnohé nulová jazyková bariéra, začínají stěhovat i cizinci z jiných zemí Evropské unie, dokonce i ze západní Evropy. Pokud chceme, aby se Česko dotáhlo na vyspělou část států Evropské unie, měli bychom tady cizincům z EU vytvořit co nejpříjemnější podmínky k životu. Nabídnout jim třeba kurzy češtiny, přednášky o dějinách Česka nebo se je snažit zapojit volbami do života v místech, které si zvolili ke svému trvalému nebo dočasnému pobytu. A k tomu politický život a pocit, že můžete ovlivňovat

0: ukončí sdílení zpravodajských informací, pokud budou pokračovat ukrajinské útoky na ruské rafinérie. Výsledek tohoto tahu obou tradičně nepříliš úspěšných Trumpových emisarů byl naprosto logický. Ukrajinská delegace z Miami odjela předčasně. Slovo má publicista Libor Dvořák.
1: Korunu americkým rádoby diplomatickým pokusům nasadil týžden sám americký prezident Donald Trump, když během půldruhahodinového telefonátu se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem přislíbil, že ještě tento měsíc dodá přímo Rusku i na světový trh 300 000 tun motorové nafty. Do konce dubna se svět i jeho největší stát mohou těšit na skoro 5 milionů tun tohoto paliva. Prezident přitom před pouhými 3 týdny zmocnil kongres k případnému zostření proti ruských sankcí. Teď tedy obrátil přímo o 180 stupňů. Potvrdila se tak stará známá pravda, že Trumpovi imponují diktátoři typu Putina, Xi Jinpinga či Kim Jong-una, zatímco jeho vztahy s první tváří ukrajinského odporu vůči ruským okupantům jsou přinejmenším napjaté. Jak se dalo očekávat, Volodymyr Zelenský se okamžitě ohradil a Trumpův poslední krok ohodnotil jako přímé financování ruské agrese proti Ukrajině. A tak, aby se to nepletlo, Trump ihned začal volat po novém ukrajinském prezidentovi. Nedosti však na tom, tohle vše se odehrálo přesně v době, kdy Rusko, zřejmě kvůli zjevným neúspěchům na frontě, se v posledních dnech a týdnech ve velkých městech, včetně Kyjeva, znovu soustřeďuje na ničení ukrajinské energetické infrastruktury. Do vysoké velitelské funkce byl minulý měsíc dosazen příslovečný generál Armagedon Vladimír Surovkin. Ten od Putina dostal rozkaz v podstatě zničit všech 7 kyjevských mostů až do posud ohrožovaných jen drony a proto poškozených jen víceméně lehce. Pokud by Surovikin mosty opravdu zničil, například balistickými střelami, nastala by ve městě skutečná katastrofa. Ukrajinská armáda je sice připravena v nouzové situaci nasadit pontonovou techniku, ale ta by vzniklou situaci napravila jen z opravdu bezvýznamné části. K ruským hrozbám namířeným proti metropoli se už vyjádřil i kyjevský primátor Vitalij Kličko, který je přesvědčen, že Rusové se snaží hlavní město doslova zmrazit a donutit jeho obyvatele, aby Kyjev minimálně na zimu vyklidili. Zkrátka a dobře, výsledky neúspěšných jednání v Miami a jevy průvodní konec války rozhodně nepřiblížily, spíš značně oddálily.
0: Tolik Libor Dvořák. Možná jste zaznamenali zprávu, že je znovu přístupná pražská Millerova vila, jeden z klenotů funkcionalismu. Jenže nejde jen o architekturu. Nad společenským přesahem nebo snad i odkazem jedné vily se zamýšlí Luboš Kreč, zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch.
2: V Praze se po více než roční rekonstrukci znovu otevřela slavná Millerova vila, kterou na konci 20. let minulého století navrhl Adolf Loos. A stojí stejně jako předtím za návštěvu. Ovšem nejen proto, že je to architektonický skvost. Podobně jako další zpřístupněné vily úspěšných továrníků a podnikatelů, třeba Winternicova vila v Praze nebo Volmanova v Čelákovicích, je totiž i určitým společenským a biznisovým mementem. Tyto domy připomínají, že ne ve všem jsme se za 100 let posunuli vpřed. Millerova i Winternicova vila vyrostly extrémně rychle. Od prvních výkresů po stěhování tehdy uběhlo zhruba tolik času, kolik dnes zabere jedno kolo připomínek na stavebním úřadě. To je v současném Česku nemyslitelné. Samozřejmě ne všechno šlo za první republiky hladce a třeba sousedé dokázali dělat drahoty stejně jako dnes. Takže efekt NIMBY, tedy stavte si, ale ne za mým plotem, fungoval už tehdy, jen se mu tak neříkalo. Pak je tu ale ještě jedna mnohem smutnější.

0: smutnější vrstva. Všechny tyto domy, stejně jako Lósovy byty v Plzni nebo brněnská vila Tugendhat, spojuje ještě něco jiného. Jejich majitele si je moc dlouho neužili. Winternitzovi vyhnali z vily nacisté. Otec a syn zahynuli v Osvětimi. Františku Millerovi sebrali komunisté po únoru 1948 firmu a z vlastního domu mu nechali jen pár místností. Zemřel o 3 roky později, jeho žena pak ve vile dožila jako trpěná nájemnice. Volmanova vila skončila po znárodnění jako školka a schátrala skoro k nepoznání. Domy jsou tak i připomínkou absolutního pohrdání soukromým majetkem, závisti a neúcty k úspěchu, jakých je společnost za určitých okolností schopna. A bohužel nejde o nic, co bychom si ani dnes neuměli představit. Stačí společnost popostrčit a pustit k moci temné politické síly, které týjí ze strachu, malosti a nenávisti. Nikdy to přitom nezačíná zabavováním vil. Začíná to spíš řečmi o tom, že kdo se nějak vymyká, je nejspíš špatný, či ujišťováním, že se stačí spoléhat víc na stát, než na osobní píly a aktivitu. Kéž by domy, jako je Millerova vila, navštívilo co nejvíc lidí a vyslechlo si, čeho jsme v ne tak vzdálené minulosti byli schopni. Je to skvělá prevence proti naivitě a proti toleranci vůči nebezpečnému buranství a hlouposti. Takže kdo můžete, vyražte. Stojí to za to.
1: A příspěvkem Luboše Kreče končí dnešní, tedy nedělní názory a argumenty. Za pozornost děkuje Patricie Polanská. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Julius Nosko, důstojník československé a slovenské armády, který se podílel na přípravě slovenského národního povstání. V 50. letech byl ale bez udání důvodu z armády propuštěn.
4: Přestože Julius Nosko s vyznamenáním vystudoval vyšší hospodářskou školu, kvůli špatné finanční situaci v rodině nemohl pokračovat v dalším studiu. Odešel proto k armádě. V roce 1928 se mu podařilo dostat do jezdecké školy v Pardubicích a na 4 roky nastoupil do jezdeckého pluku v Katovech. V roce 1932 byl povýšen na nadporučíka a převelen na Podkarpatskou Rus a po prodělané malárii působil na Slovensku. Po vzniku slovenského státu se přihlásil do slovenské armády.
3: Tam se seznámil s Janem Golianem, později významným představitelem slovenského národního povstání. Po napadení Sovětského svazu Německem byl Nosko převelen na východní frontu, kde se účastnil například bitvy u Lipovce. V roce 1943 byl vyslán na Ukrajinu. Kvůli údajné nemoci se ale vrátil na Slovensko, kde se začal zapojovat do povstaleckých příprav na povstání proti Němcům.
4: 29. srpna 1944 začalo slovenské národní povstání a Julius Nosko byl pověřen funkcí náčelníka štábu velitelství 1. československé armády na Slovensku. Povstání však nebylo úspěšné a Nosko i jeho muži přešli do partizánské války. Ustupovali přes Nízké Tatry a Slovenské Rudohoří. Později se přidali k opětovnému osvobozování Československa pod velením generála Svobody.
3: Po válce se Julius Nosko dál angažoval a byl povýšen do funkce brigádního generála. Na Slovensku se účastnil například bojů proti banderovcům. V roce 1953 byl ale bez udání důvodu propuštěn z armády do zálohy. V 60. letech byl rehabilitován a krátce ještě působil v rehabilitační komisi při Ministerstvu národní obrany. Zemřel v roce 1986.
5: S úderem 6. hodiny k vám živě přichází Ranní Plus v pondělí 12. října s Tomášem Pavlíčkem
6: a Šárkou Fenikovou.
2: Český rozhlas Plus.
6: A na co vás chceme hned v úvodu naladit? Platí energetické příměří vyhlášené americkým prezidentem na Ukrajině?
5: Které byly nejzajímavější momenty prvního kola senátních voleb?
6: A jak postihují lodní dopravu v Česku vysoké ceny nafty?
5: I to se dozvíte, nejdřív ale zprávy, ke kterým usedá Martin Matějka.
7: O pražské koalici budou zástupci vítězného hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají dnes odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou, Sobě a Piráty. Podle pražského lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
8: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
7: Dodal, že při jednáních se budou bavit hlavně o rozdělení gescí. Starostové mají zájem o pozici primátora, chtěli by řídit taky gesci financí, územního rozvoje, školství a životního prostředí. Nové složení Senátu bude známé na konci týdne, v pátek a v sobotu budou voliči ve 22 obvodech vybírat mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola. Rovnou v prvním kole získalo senátorské křeslo 5 kandidátů. A svého senátora už teď znají třeba lidé na Rychnovsku nebo Děčínsku. V okrese Vyškov v prvním kole rovnou vítězil Jan Grolich z KDU-ČSL. Volební místnosti budou znovu otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Voliči lístky dostanou až na místě. Volby do Senátu se konají každé 2 roky, obměňuje se při nich vždy jen třetina horní komory. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde se zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek. Jednat budou o platech, odbory totiž nesouhlasí s navrženým zvýšením platů v příštích 3 letech každý rok od 2600 až 2900 měsíčně. Týkat by se to mělo policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s tím ale odbory nesouhlasí. Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO po jednání s odbory koncem září řekl, že změny už ale nečeká.
9: Když bychom šli tou cestou jenom tarif, procenta, tak budeme příslušníkům v těch vysokých tarifních třídách přidávat hodně a tím v těch nízkých tarifních třídách budeme přidávat málo. A to je to, co de facto nás trápí.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Nedělní útok na mezinárodní letiště v saúdsko-arabském Riádu nepřežil jeden člověk, dalších 11 lidí je zraněných, informují o tom místní úřady. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. Podobné údery ale v posledních dnech podnikají jemenští povstalci Husiové. Jejich sobotní útok na letiště krále Chalída nepřežilo 13 lidí. Saúdská Arábie bojuje proti Husium v občanské válce v Jemenu a podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Švédská královská akademie věd oznámí letošního laureáta Nobelovy ceny za ekonomii. Jméno oceněného vědce nebo vědců bude známé ve 11:45. Ocenění za ekonomii je poslední letošní nevyhlášenou kategorií Nobelovy ceny.
10: Laureáty vybírá 10 lidí, převážně ekonomů z Komise pro ekonomické vědy ve Švédské královské akademii věd. Nejvíce se letos sází na úspěch kanadského ekonoma Ariela Pakese z Harvardské univerzity nebo Američanky Susan Athayové působící ve Stanfordu. Cenu za ekonomii nezaložil sám Alfred Nobel, ale švédská centrální banka na jeho počest až v 60. letech 20. století. Nominace mohou podávat členové Švédské královské akademie věd, komisaři z tamní centrální banky a vybraní akademici. Kdo byl letos nominovaný, bude odtajněno až za 50 let. Dominik Tesár, Český rozhlas.
7: Ministři zahraničí států Evropské unie dnes v Lucemburku projednají situaci na Ukrajině i narůstající hybridní útoky Ruska proti 27. Chystají se také uvalit nové sankce na 1650 ruských občanů a firem. Mají to největší balík sankcí od začátku ruské války na Ukrajině v roce 2022.
11: Na sankčním seznamu Evropské unie v souvislosti s ruskou válkou je nyní přes 3000 subjektů. Po dnešním chystaném rozšíření by jich mělo být už téměř 4700. Nové sankce se podle agentury Reuters zaměří zejména na Rusy a ruské firmy zapojené do vojenského průmyslu, zejména do výroby raket. Očekává se také, že unijní ministři zahraničí dnes budou v Lucemburku mluvit o nové dohodě amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským lídrem Vladimírem Putinem o dodávkách dýzlu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
7: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Horské chaty v Beskydech řeší nedostatek vody. Na některých místech museli chataři v letní sezóně dovážet mobilní záchody. Na turisticky exponovanou Lysou horu vozí vodu cisterny. Teď tam geologové hloubí nový vrt.
12: Horské ticho v posledních dnech ruší rachot vrtné plošiny. Vrtači se musí dostat hluboko pod povrch. Na práce dohlíží geolog Tomáš Novotný.
13: 150-200 metrů odhadujeme.
12: Nový vrt vzniká asi 100 výškových metrů pod vrcholem na místě zvaném Větry, hned vedle původního zdroje vody.
14: To bylo jenom povrchové prameniště,
12: říká správce Bezručovy chaty Robin Kukučka. Nejvíce vody spotřebují toalety, jak říká Martin Štiller z klubu českých turistů.
15: Den co den proteče záchody klidně 4 až 5 kubíků vody.
12: Část peněz na vrt na Lysé hoře chce klub českých turistů získat také ve veřejné sbírce. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
7: Výrazně nižší úrodu než obvykle mají letos pěstitelé cukrové řepy. Podle nich za to může sucho a extrémně horké léto. A v Lošticích na Šumpersku zemědělci zaznamenali i nižší cukrnatost.
16: Cukrová řepa se letos řadí mezi plodiny, které byly suchem a dalšími výkyvy počasí zasaženy nejvíce, říká mluvčí agrární komory Barbora Panková.
17: Odhadujeme, že škody u pěstitelů dosáhnou 0,5 až 0,9 miliardy korun oproti loňskému roku.
16: Agronom Martin Rosta ze zemědělské společnosti Palomo z Loštic na Šumpersku mluví i o poklesu cukernatosti.
18: Podle testu to ukazovalo něco kolem 18%, ale za 4 týdny se ten cukr nějak ztratil a podle dodávky, kterou jsme vlastně dodali do cukrovaru, jsme měli cukr na to z 15%.
16: Výnos cukrové řepy se v Lošticích oproti loňsku podle Rosty propadlo o zhruba 40%. Z Loštic Michal Poláček, Český rozhlas.
7: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy u Rohlenky na kilometru 205 je nehoda. Osobní auto se srazilo s nákladníma kolona z kilometru 210 je asi na 15 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy u Poděbrad na 36. kilometru v omezení stojí nepojízdné vozidlo a kolona je tam asi na 10 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy u Senohrab je zdržení asi 10 minut. V Praze se ucpává Kbelská ulice směrem k Ústecké dálnici D8. U sjezdu na Letňany je omezení do jednoho pruhu a kolona je od sjezdu na Letňany asi 20 minut. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 kolony před sjezdem na Barrandov, dělníci tam ruší noční omezení a kolona od sjezdu na Jinočany je na 15 minut, ale zkracuje se. Vázne Českobrodská směrem do centra, na příjezdu do Běchovic je kolona asi na 15 minut a nové omezení bude brzdit provoz v Liberecké ulici u sjezdu na Prosek. A dělníci tam zabrali v obou směrech vždy levý pruh a směrem do centra už je menší kolona. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Teď nad ránem je polojasno, postupně až oblačno s přeháňkami. Ochladilo se na 6 až 2 stupně, ojediněle měří i nulu. A přes den čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno. A nejvyšší pondělní teploty 10 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
5: A to 8 minut po 6. hodině. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že ve válce na Ukrajině teď platí energetické příměří. Dosud to ale nepotvrdili válčící strany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navíc informoval o tom, že ruská armáda po Trumpově oznámení útočila na energetická zařízení v Kyjevě a taky v Charkovské oblasti. Podrobnosti má Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
19: Dobré ráno.
5: Co všechno víme o příměří, které oznámil Donald Trump?
19: Tak soudě dle toho samotného oznámení bližší detaily nikdo neuvedl, včetně Trumpa. On na své sociální síti včera pouze napsal, že ten klid zbraní v oblasti energetiky už platí. Obě strany konfliktu s ním údajně souhlasily a že platí okamžitě. Americký prezident taky vyzval k tomu, aby ani jedna země to příměří neporušila. Z podstaty celé té diskuze, která tomu ohlášení předcházela, by se tahle výzva měla týkat tedy hlavně zastavení útoku na energetickou infrastrukturu obecně, jak v Rusku, tak na Ukrajině. Jak už jsme zmínili, Zelenský mluvil o tom, že v noci Rusko útočilo na energetická zařízení například v Charkovském regionu na severovýchodě země. Ještě předtím v příspěvku na Telegramu obecně dost rezervovaně komentoval ta Trumpova slova o příměří.
20: Це хороша для всіх новина. Важливо, щоб це стало.
19: On řekl, že obecně se zastavením útoku souhlasí, a to i s tím, že by nařídil pauzu v úderech na rafinérie na ruském území, ale byla by to dobrá zpráva pro všechny pouze tehdy, podle Zelenského, pokud by ten krok byl oboustranný. Zelenský taky dodal, že u podobných návrhů na zastavení bojů, byť by bylo dočasné, to byl vždycky Kreml, který podle něj válku zastavit nechtěl a jenom si vždy našel další záminku k jejímu prodloužení. Před několika hodinami Zelenský na sociální síti X taky uvedl, že jednal o energetickém příměří s šéfem NATO Markem Rutem, kanadským premiérem Markem Carnem a finským prezidentem Alexandrem Stubem. Ti všichni prý s tím návrhem souhlasí, ale prý očekávají další detaily.
5: No a jaká reakce přichází z Ruska?
19: Moskva zatím ohledně tohoto tématu velmi mlčí. Nicméně jednou z těch hlavních víkendových zpráv byly detaily pátečního rozhovoru ruského prezidenta Vladimira Putina právě s Trumpem. Šéf Bílého domu totiž po tom telefonickém jednání jednání oznámil dost diskutovanou dohodu o tom, že Rusko dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty. Ty dodávky by se měly ještě navýšit v listopadu a pak ještě jednou do konce roku. Po tom jednání Trump pak začal dost silně kritizovat Zelenského. Řekl, že by měl právě on přestat s útoky na ruské rafinerie. On taky naznačil, že by se Ukrajinci měli rozhodnout o tom, kdo bude jejich prezident, a to přímo ve volbách. Jenom bych připomněl, že právě volby teď zakazuje ukrajinská ústava prostě v době válečného konfliktu. Na tu kritiku taky Zelenský opáčil, že volby jeho země uspořádá, pokud Putin poskytne alespoň 2 měsíce klidu zbraní.
0: A v jaké fázi jsou dosavadní mírové rozhovory?
19: I tam se zřejmě projevuje tenhle postupný rozkol Washingtonu s Kyjevem, protože právě po tom rozhovoru Putina s Trumpem skončila předčasně jednání zástupců Spojených států, Ukrajiny, evropských zemí a taky NATO v Miami, alespoň o tom informují zdroje stanice Rádia Svobodná Evropa, Rádia Evropa Svoboda. Americký vyjednavač Steve Witkoff nicméně oznámil, že ta jednání byla konstruktivní, že očekává další pokračování té diplomacie. Podle New York Times, které byly seznámeny s detaily toho jednání, ale Kyjev není spokojený s rozsahem těch ústupků, které Spojené státy v nějakém tom zvažovaném návrhu nabízí. Jenom ještě dodám, že ukrajinský prezident později oznámil, že jednal taky s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Ta avizovala další balík pomoci a možné to energetické příměří podpořila. Dnes v Lucemburku ještě budou unijní ministři zahraničí taky schvalovat dosud největší balík sankcí. Ten by měl být namířený vůči ruskému průmyslu, který profituje na válce na Ukrajině.
0: S informacemi byl ve studiu Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Díky.
19: Hezký den.
6: No a my se teď podíváme na domácí politickou scénu. V 6 hodin a 12 a půl minuty po víkendových volbách už je částečně jasné, jak bude vypadat nové obsazení třetiny Senátu. Po prvním kole je obsazených 5 senátorských křesel. Do horní komory nově míří třeba lidovecký hejtman Jan Grolich, ale třeba taky Jan Grulich neplést. To je současný senátor z TOP 09, kterému se podařilo mandát obhájit. Ve 22 volebních obvodech se ještě bude rozhodovat o hlasy voličů, budou kandidáti usilovat ke konci týdne. Podrobněji to teď probereme s Michalem Forstem z domácí redakce. Hezké ráno.
21: Dobré ráno.
6: Kde všude už je tedy po prvním kole rozhodno, tomu už jsme něco naznačili v tom úvodu?
21: Ano, ano, začnu u jmén, které jsme zmínili před chvílí. Stávající senátor Jan Grulich z TOP 09 mandát úspěšně obhájil ve volebním obvodu Rychnov nad Kněžnou. A druhý zmíněný Jan Grolich, současný lidovecký předseda a hejtman Jihomoravského kraje, zvítězil v okrese Vyškov. Získal tam přes 63% hlasů. Na druhém místě za ním skončila kandidátka hnutí ANO Petra Absolonová, která měla necelých 30%. Podle Grolicha měl výsledek i celostátní význam.
22: Musím říct, že jsem neporazil Petru Absolonovou, ale porazil jsem veškeré špičky hnutí ANO, které z toho našeho senátního obvodu udělalo takové celostátní kolbiště a ten souboj hnutí ANO versus opozice. Ta opozice tam byla stělesněná mnou a to, že mezi námi bylo nějakých 33%, to je obrovský propad a na to, jakou energii a finance tomu věnovali, tak je to pro ně jako fatální prohra.
21: Komentoval výsledek Grolich v televizi Prima. Z prvního kola rovnou postoupili ještě další 3 senátoři. Za Strakonickou bude dalších 6 let v senátu Tomáš Fiala, který letos kandidoval za Naše Česko. Za obvod Děčín senátorem zůstane Zbyněk Linhart za hnutí STAN a taky starosta Vrchlabí Jan Sobotka rovněž za starosty. Doplním, že o znovu zvolení letos usilovalo celkem 23 z 27 senátorů.
6: No v prvním kole, jestli to dobře počítám, tak se senátorem nestal ani jeden kandidát vládních stran, je to tak?
21: Ano, z vládních stran do senátních voleb vyslali své kandidáty jen ANO a SPD. Co se týče hnutí ANO, tak ve druhém kole bude o post senátora usilovat celkem 13 jeho kandidátů. Šance na velký úspěch ale premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš spíš neočekává. Většina z nich totiž postupuje z druhého místa.
23: Každé vlastně místo v senátu pro nás bude fajn, i když to bude těžké, protože je jasné, že podle toho, kdo postoupil do druhého kola, tak se samozřejmě zase všichni budou spojovat proti nám.
21: Hnutí SPD zůstane v horní komoře zástupce zatím nemělo a nejméně 2 roky, tedy do příštích voleb to tak i zůstane. Žádný z jeho 17 kandidátů se do druhého kola neprobojoval. Předseda hnutí Tomio Okamura to ale nepovažuje za prohru.
24: Vidím to tak, že se potvrdily ty naše celostátní preference, které se pohybují podle posledních průzkumů, cirka mezi 8-9%. Samozřejmě bychom chtěli, aby třeba někdo postoupil do toho druhého kola, nicméně potvrdily se ty celostátní preference, které držíme.
21: A co se týče motoristů, ti do Senátu žádného kandidáta nevyslali.
6: No, druhé kolo voleb do Senátu, jak jsme řekli, se tedy bude týkat 22 obvodů a z dvojic kandidátů si budou voliči vybírat pátek a v sobotu. Jaké zajímavé duely nás čekají?
21: Obhájit se senátorské křeslo pokusí ve druhém kole třeba Josef Kliment za Lidovce. Ten se do dalšího kola probojoval skutečně těsně. Oproti kandidátovi na třetím místě zvítězil o jeden jediný hlas. Proti němu bude Naždářsko o post senátu usilovat bývalý předseda sociálních demokratů Michal Šmarda. Před volbami se hodně mluvilo taky třeba o Sandře Cukernik. Ta chce zastupovat hnutí ANO na Chebsku. Manželka miliardáře a bývalého majitele kasin Leona Cukernika se utká ve druhém kole s Miroslavem Plevným za STAN. Zatím na ní má náskok 13% bodů. Na závěr zmíním ještě bývalého náčelníka generálního štábu Karla Řehku za STAN. V Plzni vede nad Lucí Kantorovou z hnutí ANO.
6: A já bych ještě doplnil, třeba v České Lípě se utká současný hejtman Libereckého kraje se svojí někdejší první zástupkyní Janou Wolfovou, starostkou České Lípy. Tak neříkám to jenom proto, že to budu moderovat já, ale je to opravdu zajímavý souboj docela silných vah a tam vlastně paní Wolfová v prvním kole byla před panem Půtou. Tak ale pro tuhle chvíli děkuji Michalu Forstovi z domácí redakce, díky a naslyšenou.
21: Naslyšenou.
6: No a tomuto tématu senátní voleb se budeme věnovat po 7. hodině s politologem Přemyslem Rosulkem a také po 8. hodině s předsedkyní senátorského klubu ANO Janou Mračkou Vildumecovou a s místopředsedou starostů panem Vlčkem. Křestní jméno je Lukáš.
0: Výborně, a já teda Tomáši ještě doplním o to, že senátní duely uslyšíte také v čase, kdy vysíláme pro a proti. Dnes začínáme volebním obvodem Kladno a utkají se v něm Adéla Sucharda Šípová z Pirátské strany s Petrem Patákem za ODS. Tolik tedy náš volební servis, nebo v tuto chvíli i předvolební, ještě před druhým kolem, a vracíme se k dalším tématům, které také na Plusu sledujeme. Turistické chaty v Beskydech mají málo vody, hned na několika místech museli chataři letos nasadit mobilní toalety. A třeba na Lysou horu musí vodu dovážet cisterny. Původní zdroj nestačí. Pomoct má hlubinný vrt.
12: Horské ticho v posledních dnech ruší rachot vrtné plošiny. Vrtači se musí dostat hluboko pod povrch. Na práce dohlíží geolog Tomáš Novotný.
1: Uvidíme, jak nám bude přát štěstí příroda. 150-200 metrů odhadujeme.
3: Jaké to podloží? Tady se hodně práší, takže asi skála, pískovec nebo?
1: Určitě, či beskydský pískovec, velmi tvrdý, proto to vrtá tak pomalu a proto se zatím práší, jsme hodně vysoko, čili zatím jsme nenarazili na vodu a doufáme, že se to zlepší.
12: Nový vrt vzniká asi 100 výškových metrů pod vrcholem na místě zvaném Větry, hned vedle původního zdroje vody.
14: To bylo jenom povrchové prameniště, které prostě dávalo vodu, když byly vydatné deště nebo vydatné jarní tání, a mimo tady tohleto nedával skoro nic a byl docela v havarijním stavu.
12: Říká správce Bezručovy chaty Robin Kukučka. Vcházíme do suterénu chaty, kde jsou zásobníky na pitnou vodu.
4: Cisterna se v Morovské vrhody a kanalizace nám tady dováží vodu na objednávku a potom na splachování toalet používáme vodu z řeky, kterou nám vozí hasiči z Raškovic.
12: Nejvíce vody spotřebují toalety, jak říká Martin Štiller z klubu českých turistů.
15: Jenom konkrétně třeba Bezručova chata nebo Prašivá při té velké víkendové návštěvnosti den co den proteče záchody klidně 4 až 5 kubíků vody, což je nějakých 80% z celochatové spotřeby.
12: Problémy s vodou letos podle Martina Štillera měly chaty po celém Česku. V Beskydech třeba chaty Ostrý a Kotař, kde museli správci nechat dovést mobilní záchody. Několik týdnů byla bez vody taky Prašivá. Tam klub českých turistů připravuje obnovu historického vodního zdroje Lístník.
15: Takže ty jsme v nějakých přípravách, legislativních schvalováních a podobně a budeme doufat, že nejpozději na jaře příštího roku se do toho pustíme a Prašivá konečně bude mít stabilní vodní zdroj.
12: Část peněz na vrt na Lysé hoře chce klub českých turistů získat také ve veřejné sbírce. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
6: 6 hodin a téměř 20 minut si řekněme, co důležitého se děje. V Česku po víkendových komunálních volbách probíhají jednání o obsazení radnic. V Plzni se na koalici dohodlo vítězné hnutí ANO a jeho dosavadní dva koaliční partneři. Moskva zaútočila na ukrajinský energetický závod poté, co americký prezident Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. A terminál pro cestující na letišti v saúdsko-arabském hlavním městě Riádu v neděli znovu zasáhl projektil. Stalo se tak den po útoku na to letiště, který si vyžádal 12 mrtvých a přes 300 zraněných.
0: 6 hodin a 20 minut se podíváme v Ranním plusu poprvé do zahraničních médií. Evropská komise plánuje v lednu navrhnout zpřísnění vízových pravidel pro ruské občany cestující do členských zemí Evropské unie. O opatření, které má posílit obranu evropského bloku proti hybridním útokům, píše bruselská verze webu Politico.
8: Loni bylo ruským občanům do šengenského prostoru vydáno přibližně 478 tisíc turistických víz. Mnoha z nich byla více vstupová. Ta držitelům umožňují opakovaně cestovat do šengenského prostoru, aniž by museli pokaždé žádat o nové vízum.
0: Právě tento systém podle švédského ministra spravedlnosti Gunnara Stromera představuje pro Evropu v době rostoucích obav ze sabotáží, žáhařských útoků a dalších forem hybridních války připisovaných Moskvě bezpečnostní hrozbu.
8: Estonsko podle serveru navrhuje také plošný zákaz vstupu do zemí Evropské unie pro bývalé ruské vojáky. Podle estonského ministra zahraničí Marguse Cachny by se takový zákaz měl týkat asi 650 tisíc lidí.
0: K vydávání menších počtů víz vyzývá členské státy podle Politika taky evropský komisař pro migraci Magnus Brunner.
8: Web německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle se věnuje nejnovější studii Berlínského institutu pro populaci a rozvoj. Ta předpovídá pokles počtu obyvatel země ze současných 83,5 milionu na necelých 82 milionů do roku 2045.
0: Závažnější než samotný úbytek obyvatelstva je ale podle autorů studie pokračující nárůst počtu penzistů a stálý pokles pracovní síly. Populace v produktivním věku se má podle studie do roku 2045 snížit o 4,7%. Zahraniční migrace už přitom podle autorů nedokáže zastavit stárnutí německé společnosti. To se dočtete na stránkách veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
8: No a k dalšímu přehledu zahraničního tisku se dostaneme později, ale teď k jinému tématu. Někteří studenti medicíny se s novým akademickým rokem začali seznamovat s technologiemi, které ještě před několika lety působily jako vzdálená budoucnost. Na Albertově na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy totiž vzniklo robotické centrum. Je určené nejenom studentům, ale hlavně zkušeným chirurgům, kteří začínají s robotickou operativou. Trénovat tam můžou například výkony v urologii, gynekologii anebo břišní chirurgii.
9: To, co vidíme, ta chobotnice taková čtyřrmená, to je opravdu robot nebo pacientská konzole, na které jsou čtyři nástroje, respektive tři nástroje a jedna kamera.
10: Vedoucím robotického tréninkového centra je Mikuláš Mlček. Na první pohled to tu připomíná hraní videohry. Lékař sedí několik metrů od operačního stolu, před sebou má dva joysticky. No a na druhé straně místnosti se pohybuje robot s chirurgickými nástroji.
9: To jsou nástroje, které trošku podobně jako endoskopické operace se zavádějí malými vpichy do organismu a pomocí nich potom operatér operuje. Neoperuje robot, operuje operatér, ale operuje pomocí toho robota.
10: Ten robot má čtyři ramena. Co tady všechno umí?
9: Tak ten robot umí spoustu věcí, hlavně se umí dostat tam, kam se nedá dostat rukama nebo přímými nástroji z běžné operativy laparoskopické. Takže má nástroje typicky na těch čtyřech ramenech tři nástroje, to můžou být jehelce, nůžky, nože, disektory, sešívače a na konci jsou poměrně malé, třeba půl centimetrové a kloubové a to je jejich hlavní výhoda, že vlastně ty klouby jsou to, čím pomůže ten robot se dostat do míst, kam se normálními nástroji dostat nedá.
10: Právě možnost dostat se s nástroji i do velmi těsných prostorů je jedním z důvodů, proč se robotická chirurgie rozvíjí hlavně v některých specializacích. A právě třeba s tímhle systémem se tu mají lékaři naučit pracovat dřív, než s ním poprvé usednou k reálnému pacientovi.
9: Tohle školící centrum je pro chirurgy, kteří začínají s robotickou chirurgií. Typicky v oborech, které jsou vhodné pro robotickou chirurgii, to je urologie, gynekologie, chirurgie břišní, zejména v dolní pánvi.
10: Nejde tedy o výuku základů chirurgie, ale o trénink lékařů, kteří už operovat umí a teď si osvojují novou technologii. Protože ale centrum sídlí přímo na lékařské fakultě, k robotické chirurgii se tu můžou podle Mikuláše Mlčka dostat i medici.
9: Mediky primárně učíme, ale je to pro mediky, kteří vědí, že mají hluboký zájem o obor, že asi by mohli být jednou chirurgové, třeba robotičtí. A medic se sem taky dostane tím, že nám pomáhá vlastně celé to školení zorganizovat, protože tady potřebujeme k tomu ještě spoustu dalších lidí. Školí se tady vlastně typicky jeden lékař, jeden jeho asistent a kolem něj je 5-6 dalších ještě pomocníků, jak lektor, který vysvětluje, jak se učí, tak ale další třeba v našem případě medici, kteří pomáhají s přípravou nástrojů, s přípravou modelů.
10: Právě spojení výuky, tréninku a zkušených chirurgů má z pracoviště udělat centrum, kam za robotickou operativou nebudou jezdit lékaři jen z Česka, potvrzuje předseda České chirurgické společnosti Jiří Moláček.
11: Ta důležitost vzniku takového robotického centra v České republice je obrovská. Naše generace a moje generace, když jsme se učili tu robotickou operativu, tak jsme jezdili většinou po celé Evropě do různých center. Já osobně jsem byl v Amsterdamu, v Hamburku, ve Štrasburku a teď vlastně moji žáci už mohou jezdit sem do Prahy.
10: Centrum má několik místností, zatím jen jeden robotický systém, do budoucna ale počítá až se třemi, aby se tu mohlo školit několik týmů najednou. Kromě školení tu budou lékaři také zkoušet nové postupy a hledat další možnosti, jak robotickou chirurgii dál využít. Z robotického centra v Praze na Albertově Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Program Jeden svět na školách pravidelně zjišťuje, jaký vztah mají děti ke škole a k hodnotám, které jim předává a zda jsou spokojené se životem a světem, ve kterém žijí. Zářijové výsledky šetření ve spolupráci s agenturou STEM v dnešní epizodě Reparátu komentuje ředitel organizace Karel Strachota. Moderátorka Daniela Vrbová se ho zeptala, v čem mladí lidé ve věku 15 až 20 let vidí důvody nespokojenosti se školou.
13: Víc jak polovina dětí dala své škole jedničku nebo dvojku, ty, co dali horší známky. Nejčastější důvod, proč nejsou se školou spokojeni, uvádí, že se vlastně ve škole učí věci, které potom nevyužijí v reálném životě a na druhém místě je nespokojenost s tím, jak výuka vypadá, že vlastně ta výuka není podávaná atraktivní formou. Tady, a to platí vlastně u všech otázek nebo u všech odpovědí, je poměrně velký rozdíl mezi tím, jak odpovídají studenti, studentky z gymnázií a na druhé straně žáci odborných učilišť a odborných škol.
16: To také ten váš průzkum ukázal, že existují výrazné rozdíly mezi různými typy střední škol. Co k němu můžete říct? Vy jste totiž výsledky v této sekci dokonce označil za znepokojivé. Proč?
13: Tam je vidět, že žáci odborných škol, týká se to mnoha odpovědí, jednak jsou daleko nespokojenější s tím, jak výuka vypadá, jsou vlastně i nespokojenější s tím, jak funguje, řekněme, demokracie, jako nepovažují třeba tuhle tu formu správy věcí veřejných, jsou daleko méně aktivní, jsou méně mediálně gramotní a to potom má jako celou řadu dalších jako důsledků. Tam ještě jako jednu věc bych rád zmínil. Když se ptáme středoškoláků, co očekávají od školy, co by se chtěli naučit, tak na prvním místě jmenují finanční gramotnost, kritické myšlení, mediální vzdělávání. Zkrátka uvědomují si, že by měli umět pracovat s informacemi, kterými jsou zahlceni a zase tohle platí daleko víc pro gymnazisty než pro učně nebo pro studenty středních odborných škol.
16: Jenom část studujících věří, že může ovlivnit dění ve svém okolí. Můžou školy pomoct překlenout tu vzdálenost mezi tím, umím si na něco udělat názor a potom mohu něco aktivně změnit?
13: Je pravda, že to je necelá polovina žáků a žákyň, což já jako nevnímám. Jo, můžeme na jednu stranu říct, že je to málo, na druhou stranu, když to srovnáme s dospělejší populací, tak mladí lidé jsou v tomhle směru jako optimističtější nebo věří víc než dospělí lidé, že mohou ovlivnit. Jako jedno číslo u dospělé populace, 20% lidí, to je výzkum z CVM z roku 2024, jenom 21% dospělých věří, že může ovlivnit řešení problémů v České republice. Takže ti mladí lidé jsou v tomhle směru plnější víry. Škola by měla přispět, je to něco, na co jako zase dlouhodobě poukazujeme, v České republice chybí koncept občanského vzdělávání, tohle by měla být součást občanského vzdělávání. My od roku 2009 pořádáme studentské volby, volby na nečisto, které právě poukazují na to, že jako to první právo nebo základní právo, které má každý občan České republiky právě jak ovlivnit správu věcí veřejných, je to, že má svůj hlas a ten hlas někomu, nějaké straně, nějakému politikovi dá.
0: Tolik tedy ředitel organizace Jeden svět na školách Karel Strachota, ptala se ho moderátorka Daniela Vrbová. No a celý Reparát uslyšíte dnes po 14:30 odpoledne. Pořad si také můžete najít potom na webových stránkách plus.rozhlas.cz anebo samozřejmě v podcastových aplikacích, případně v aplikaci Můj rozhlas. Tam si ho můžete poslechnout, kdykoliv budete chtít.
6: V 6 hodin 30 minut si poslechněte stručné zprávy v podání Martina Matějky.
2: Český rozhlas Plus.
7: Koaliční rada ráno znovu projedná novelu školského zákona. Návrh ministra školství Roberta Plagy za ANO má změnit financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně školy nově dostávaly podle počtu žáků ve třídě, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. S novelou na posledním jednání vlády nesouhlasili koaliční motoristé a SPD, kteří požadují větší revizi inkluze v českém školství. Ruské síly zaútočily podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na ukrajinský energetický závod. Stalo se to potom, co šéf Bílého domu Donald Trump vyhlásil energetické příměří mezi Kyjevem a Moskvou. Na své sociální síti True Social americký prezident napsal, že obě strany souhlasily. Zelenský řekl, že o příměří před Trumpovým oznámením nevěděl, dodal ale, že ho bude dodržovat, pokud to stejné udělá i Rusko. Moskva se k návrhu zatím nevyjádřila. Sněmovní rozpočtový výbor dnes odpoledne projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Potom by měl vydat doporučení poslancům, jak mají hlasovat v úvodním kole jeho projednávání na plénu sněmovny. To je v plánu na 21. října. Deficit by měl příští rok dosáhnout výše 386 miliard korun, to kritizuje sněmovní opozice. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO bude dnes jednat se zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek. Tématem schůzky budou platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Ty mají v příštích třech letech každý rok růst o 2600 až 2900 korun měsíčně. Odbory ale požadují výraznější navýšení tarifů. Švédská Královská akademie věd předpolednem oznámí laureáta nebo laureáty Nobelovy ceny za ekonomii. Loni získala trojice vědců za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Ocenění za ekonomii je vyhlašované jako poslední. Držitele letošních cen za fyziologii a lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír vyhlásili už minulý týden. Všichni laureáti si ocenění převezmou v prosinci. Kromě medaile a diplomu získají taky finanční odměnu. Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku. Návrh má hlavně posílit ochranu dětí. Mimo jiné by podle něj soudy v případě domácího násilí zvažovaly, jestli neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Ministři se dnes budou zabývat taky národní strategií regenerace brownfieldů. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy u Rohlenky na kilometru 205 řeší nehodu osobního auta s nákladním a kolona je od sjezdu na Rousínov z kilometru 213 asi na hodinu. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy u sjezdu na Unhošť na 12. kilometru je hlášená nehoda a kolona ze 14. kilometru je asi na 15 minut. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem na začátku dálnice u sjezdu na Březině Ves je nepojízdný kamion v pravém pruhu a kolona od sjezdu na Ďáblice je na 10 minut. A na silnici 3 z Benešova do Prahy od sjezdu na Čarčany na D1 je zdržení asi 25 minut. A další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky a četnější na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 12 metrů i smíšené nebo sněhové a teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
8: A to v 6 hodin téměř 34 minut. Dnešním Ranním plusem vás provázejí Šárka Feniková a Tomáš Pavlíček. Teď je čas, jak jste určitě zvyklí, když nás posloucháte častěji, na pohled do domácího tisku. Pročítala ho pro nás Kateřina Koubová, šéfredaktorka katolického deníku, kterou tady vítáme osobně. Dobrý den.
17: Dobré ráno.
8: Tak dnešní deníky samozřejmě přinášejí rozbor výsledků komunálních a senátních voleb. Tak jenom takové shrnutí, na co si najít čas, co stojí za to si přečíst.
17: Tak upoutám jenom v bodech, protože přece jenom je to velice důležitá zpráva a Deník N například přináší analýzu nazvanou 6 nejdůležitějších zpráv z voleb, Babišův propad, to cituji rovnou z titulní stránky, a uvnitř ANO propadlo v chudších regionech, nic pro ně nedělá, další titulek ODS ztratila ve městech a také přibližuje, kdo je pravděpodobný brněnský primátor lidovec Libor Hruška.
8: Tak týdeník Respekt k volbám přináší svou analýzu toho, jak Babiš pomohl na svět lídrovi, ale to je trochu ironický titulek, ne?
17: Ano, dočteme se uvnitř, že hnutí ANO tak moc chtělo porazit Grolicha, až z něj udělalo hvězdu opozice. Komunální a senátní volby posílily názor, že Babiš se dá porazit. Grolich na vítězné vlně, ANO v defenzivě, STAN v očekávání, zhrnuji. Po týdeníku Respekt také všechny ostatní deníky Mladá fronta dnes přináší rozhovory jak s Andrejem Babišem, tak s předsedou STANu Vítem Rakušanem. Má tam také minisetkání s architektem Petrem Hlaváčkem, pravděpodobně příštím pražským primátorem. Zhrnuje, že jde o volební účast nejvyšší za 15 let a ANO se ocitlo jako outsider druhého kola senátních voleb.
8: No tak je z čeho vybírat tedy, no ale kromě senátních a komunálních voleb se konala i místní referenda a většinou se týkala větrníků. Jak to dopadlo, tak to najdeme v Mladé frontě dnes, je to tak.
17: Mě to právě zaujalo tady ten rozbor, protože ve 40 obcí a městských částí se kolem 20 z nich volba nebo referendum týkalo stavby větrníků. A až na výjimky, a to je Dětřichov na Svitavsku, lidé větrníky odmítli. A když víme, jak je to téma promořené fake news, tak to ani moc nepřekvapí, protože je to téma, které by nás vzdalovalo od nutnosti odebírat ruskou ropu a na to jsou fake news zejména zaměřená. Lidé v Hrádku na Hradecku se pak v referendu vyslovili pro převzetí kostela svatého Jiří obcí od římskokatolické církve, protože obec má více možností, jak zajistit zachování památky a těchto přebírání kostelů bude přibývat.
8: No a teď z jiného soudku, kromě vlny toho víkendového politického zpravodajství, tak co vás zaujalo?
17: Já jsem chtěla najít nějakou hezkou zprávu a zůstanu ještě v Mladé frontě dnes. V Chile kvete poušť, El Niño není jen zkáza, tak to je hezká zpráva, že? Napříč chilskou pouští Atakama, jedním z nejsušších z míst na Zemi, vykvetla oslnivá přehlídka květin poté, co se tudy prohnal klimatický jev El Niño a vydatné deště největší za 40 let. Pod vyschlou půdou se totiž skrývají miliony semínek, více než 200 druhů rostlin a ty se nyní v severní Chile derou k životu. Pouště pokryta fialovým kobercem na 15 tisících hektarech půdy.
8: Tak to zní opravdu nadějně, ale Deník N třeba přibližuje laureáty letošních Nobelových cen, a to za literaturu pro Ann Carson, a píše, nebo co píše Enko o důvodech, proč se stala laureátkou právě ona?
17: Ano, Nobelovy ceny zatím se ohlížejí i ostatní, ale zrovna v Deníku N literatura, tato autorka ji dostala za odvážné a invenční dílo, které v hravém dialogu s klasickou tradicí vytvořilo nové formy pro současnou literaturu. To jsem si musela zapsat citaci.
8: No ano, to hodnocení je samo o sobě literatura.
17: Ano. Ale dojde i na cenu za fyziku, což je článek Petra Koupského, a to je vždy sázka na kvalitu. Titulek Past na nejmenší částice 3 kilometry tlustý let. Tuto cenu získal belgicko-americký vědec. A pak třeba Deník Právo přibližuje příběh nositelky Nobelovy ceny za mír, jihoafrické právničky. Určitě jste o tom informovali, ale přináší také reakci prezidenta Donalda Trumpa, který ocenění označil za hanebné a trapné. Uvedl, že sám ukončil 8 válek a tak by si zasloužil on sám 8 Nobelových cen za mír.
8: No tak on už jednu dostal, dá se říct, od minulé nositelky ceny Marie Corinne Machadové, pokud si dobře vzpomínám, tak to je aspoň taková náplast pro něj. No ale Respekt má zajímavé reportáže ze Slovenska, co se dočteme v článku pod titulkem Fico si poradí, rozumí Slovákům a je to vůdce.
17: Respekt přináší reportáže ze Slovenska, například v Topolčanech, rodném městě slovenského premiéra. Mnozí voliči Směru vědí, kdo může za problémy země, ale Robert Fico to není. Další reportáž je z Maďarska. Maďarský spasitel dělá, co může, a jeho občanům se to zatím líbí. Peter Maďar vládne zemi skoro půl roku a šíří kolem sebe optimismus, zjistil reportér Tomáš Brolík. Jedno z dalších témat je kající pouť pražské arcidiecéze, na kterou jsme se mi vydali také z katolického týdeníku. Byla to zajímavá událost, již se zúčastnili bezmála 2000 lidí u Prahy při nástupu nového arcibiskupa pražského. A když jsme ještě v týdeníku Respekt, tak určitě si všimněme novinky. Na svém YouTube kanále přináší od minulé neděle, od této neděle, co byla, českou verzi populárního slovenského satirického pořadu Ťažký týždeň na Slovensku. Bude se to jmenovat, přeložíme si, Těžký týden.
8: Ano, pro naše mladší posluchače.
17: První díl už je na YouTube Respektu a každou neděli od teď.
8: Tak to je pro mě nová inspirace. O těžkém týždni jsem dosud neslyšel, ale občas mě zajímá třeba pátoček, takže a ten je velmi vtipný, takže to určitě bude něco podobného. Tolik Kateřina Koubová, šéfredaktorka katolického deníku.
17: Týdeníku,
8: pardon, která byla naším hostem. Osobně děkujeme za to, přejeme hezký den.
17: Děkuji nápodobně.
0: No ale možná, že by katolický týdeník mohl vycházet denně klidně, že?
8: Říkáte.
17: Jsem se zapotila.
0: No tak každopádně potom by musel informovat třeba i o volbách, o kterých budeme zase informovat teď my. Přebíráme štafetou. Jednání o nových nebo staronových koalicích se po pátečních a sobotních komunálních volbách dále tedy rozjíždějí, pokračují. Jasno už je po včerejšku, třeba v Plzni, naopak v Praze nebo Ostravě se stále na výraznější posun čeká. A aktuální informace teď přináší do studia Michal Foř z domácí redakce. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Zmínili jsme Plzeň. Kdo tedy bude vládnout v západočeské metropoli?
5: Na koalici se tu dohodlo vítězné hnutí ANO a jeho dva dosavadní partneři, tedy uskupení Pro Plzeň, které letos kandidovalo spolu s Lidovci a hnutí STAN. Primátorem Plzně dál zůstane Roman Zarzický z hnutí ANO. Ten po dohodě večer řekl toto.
18: Hnutí ANO bude mít primátora a další 4 členy rady. A hnutí STAN bude mít 3 členy rady a hnutí Pro Plzeň bude mít 1 člena rady a potom také jeden z těch výborů. Rada bude 9 člena, z původních 11 tedy budeme spořit nejenom mandatorní náklady města, ale obecně budeme efektivněji fungovat. Já se na tu spolupráci moc těším.
5: Naopak v Pardubicích včera hnutí STAN odstoupilo z vyjednávání s vítězným ANO a taky spolkem Žijeme Pardubice. Starostové teď chtějí jednat s dalšími subjekty. Do tamního 39členného zastupitelstva se dál dostala třeba ODS, Lidovci, SPD nebo Progresivní Pardubice, tedy koalice Pirátů a TOP 09.
0: A jak pokračují jednání v největším českém městě, v hlavním městě v Praze?
5: Zástupci vítězného hnutí STAN se mají dnes odpoledne potkat se Spolu pro Prahu, které skončilo druhé. V dalších dnech pak budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou sobě a Piráty. Podle pražského lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
19: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
5: Do pražského zastupitelstva se dostalo kromě zmíněných stran ještě hnutí ANO. Spolupráci s ním ale Hlaváček vyloučil. Starostové mají zájem o pozici pražského primátora. S tímto požadavkem mimochodem souhlasí i lídr Spolu pro Prahu Tomáš Portlík z ODS. Co se týče Brna, tam volby vyhráli se ziskem 27% hlasů Lidovci a starostové. Jejich lídr Jakub Hruška z KDU-ČSL pozval do koalice druhou ODS a TOP 09 a taky Zelené, Piráty a nové hnutí za Lužánky.
20: Ano, skutečně na této platformě společně jednáme, shodli jsme se na tom, že budeme ctít výsledek voleb, to znamená matematickým přepočtem budeme rozdělovat mandáty v Radě města Brna.
5: Dodává pravděpodobný budoucí primátor Brna Jakub Hruška. Ten vyloučil pouze spolupráci s hnutím ANO, které ve volbách na brněnský magistrát skončilo třetí.
0: A my budeme s lídriní kandidátky ODS a TOP 09 mluvit po 7:30, to jenom dodávám, s Kamilou Zlatuškovou. Teď ale co další krajská města, jak tam dopadly volby a jak se vyvíjí jednání o možných koalicích?
5: V Ostravě vyhrálo hnutí ANO, získalo 18 mandátů, to je o 3 méně než před 4 lety. Naopak posílilo uskupení Starostové pro Ostravu, které bude mít 12 zastupitelů. Právě s ním už o víkendu zahájil ostravský lídr hnutí ANO Richard Vereš předběžná jednání o možné budoucí koalici.
22: Variant dneska tam je celá řada. Tím, že vlastně vypadla i SPD, tak není ani možná ta vládní koalice, ten vládní půdorys. Předběžně jsem se všem bavil, že začneme vyjednávat v pondělí, to znamená pondělí a úterý bychom chtěli udělat takové kolečko. Myslím si, že nějaký týden nám to určitě zabere.
5: Zastupitelstvu Ostravy bude i koalice Srdcova, složená z ODS, Lidovců, TOP 09 a nestraníků. Uspělo i hnutí Ostravák a motoristé. A třeba v Jihlavě vyhrál tým pro Jihlavu, společná kandidátka ODS, Lidovců a TOP 09. Ti porazili hnutí ANO. S velkou pravděpodobností tak bude v čele města pokračovat dosavadní primátor z ODS Petr Ryška.
25: Jsme udělali hodně dobrých věcí pro Jihlavu. Pak se tam samozřejmě projevilo i to, že si myslím, že fakt jako jediní máme na ty další 4 roky úplně jasný program a lidem jsme to říkali.
5: A A zmíním ještě České Budějovice. Tam už zahájil jednání tamní vítěz, Naše Česko, spolu s uskupením Společně pro Budějovice, které tvoří Lidovci a TOP 09. Společně mají v zastupitelstvu 18 ze 45 zastupitelů.
0: Tak to bylo svižná rekapitulace s redaktorem Michalem Forštem. Děkujeme za ní.
5: Díky, naslyšenou.
0: A já jenom dodám, že pokud by vám nestačil ten servis, který dostáváte celé ráno, a samozřejmě budete dostávat i dál v našem vysílání, tak se také můžete podívat na naše online zpravodajství na iRozhlasu, kde najdete všechny další podrobnosti nejen o komunálních, ale také o senátních volbách.
8: A teď svěžně ke zprávám ze světu financí. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček by se měl během návštěvy Indie setkat s tamním premiérem Narendrou Modím. Havlíček označil Indii za mimořádně významný trh pro český biznis.
0: Vodní elektrárny na Vltavské kaskádě letos kvůli suchu a nízkým průtokům vody vyrobily výrazně méně elektřiny. Jejich produkce dosahuje asi 40-50% dlouhodobého průměru.
8: Rostoucí zadlužení Číny omezuje možnosti tamní vlády podpořit zpomalující ekonomiku, píše o tom britský deník Financial Times. Jen úroky ze státního dluhu mají letos tvořit více než 19% výdajů běžného rozpočtu centrální vlády oproti 12% v roce 2014.
0: Běžná spotřeba, chlazení, ale taky čištění a další využití vodu využívají firmy k různým účelům a proto mají problém, pokud výrazně zdraží nebo jí není dost. Jak ukázal průzkum Svazu průmyslu a dopravy, polovina českých firm se obává, že v budoucnu nebude mít dostatek vody. Průzkumu se na přelomu srpna a září zúčastnilo přes 100 společností, zejména ze strojírenství a zpracovatelského průmyslu.
1: Za posledních 20 let byly některé roky, kdy byl opravdu nedostatek vody a byli jsme na hranici, kde už hrozilo, že by třeba odběry byly omezeny.
3: Popisuje Roman Mamula z Asociace českého papírenského průmyslu. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy sice nedostatek vody zaznamenalo jen 5% firem, zejména v povodí Odry a Moravy, zároveň ale výrazně víc se jich obává tohoto rizika do budoucna, říká za svaz Pavlína Žáková.
14: Polovina firem se bojí, že by vody mohl být v budoucnu nedostatek, ale zároveň ten hlavní dopad toho nedostatku vody očekávají v podobě tedy zvyšování ceny vody.
3: Polovině firem už náklady na vodu za posledních 5 let vzrostly, desetině dokonce o víc než o 20%. Vodné a stočné podle Českého statistického úřadu naposledy v srpnu meziročně zdražilo o skoro 4%. Podle dat nadace Pravda o vodě, která vychází z ceníků vodárenských společností, je teď průměrná cena vodného a stočného 100 až 160 korun za metr rychlový. Podle Pavlíny Žákové je sice samotný odběr vody v celku zanedbatelným nákladem pro firmy. Podle ní je ale potřeba započítat i její další využití.
14: Na úpravu čerpání vody, ohřev vody, její chlazení, čištění odpadních vod a tak dále. Takže i u té vody se můžete dostat v případě konkrétních podniků na 5 až 10% provozních nákladů podobně jako u energie.
3: Čtvrtina firem podle průzkumu nemůže bez vody udržet provoz. Zásadní je hlavně pro energetiku, hutnictví, ale taky pro chemický průmysl nebo potravinářství. I proto firmy investují do úspor. Podle Žákové je dnes běžné monitorování spotřeby, recyklace nebo zachytávání dešťové vody. Například papírenské provozy se podle Romana Mamuly snaží vodu odpařenou při výrobě vracet do provozu a zároveň snižovat spotřebu.
1: Nicméně jsme závislí na tom, jaký je stav na toku, pokud jednotlivé vlády se nebudou zabývat aktivně a rychle opatřeními, které se týkají hlavně retence, tak nebudeme schopni dlouhodobě s vlastními opatřeními s tím bojovat. A jak vidíme, ta situace s klimatickou změnou je velmi intenzivní.
3: Firmy od státu podle průzkumu očekávají hlavně větší podporu zadržování vody nebo propojování vodárenských soustav. Ministerstvo zemědělství například investuje do výstavby rybníků. V letech 2016 až 2025 podpořilo za víc než 1 miliardu korun 103 takových projektů, říká mluvčí rezortu Marek Otava.
21: Program podpořil také výstavbu 35 zcela nových nebo dlouhodobě nefunkčních a zaniklých rybníků. Tyto rybníky nyní zadržují celkem 2 milióny 401 tisíc metrů krychlových vody.
3: V programu bude ministerstvo zemědělství pokračovat. Do budoucna má navíc v Česku vzniknout několik vodních nádrží. První mají být hotové na konci roku 2033 Nové Heřminovy v Moravskoslezském kraji. Samotné firmy můžou podporu na úspory vody čerpat z dotačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu. Rezort takto od roku 2022 vyčlenil skoro 1 miliardu korun a víc než třetinu projektů už proplatil. Říká mu mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
4: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozů s významnou spotřebou vody. Zastoupeny jsou například potravinářství, nápojový průmysl, textilní, chemický a kovozpracující průmysl, papírenství, výroba stavebních materiálů nebo strojírenství.
3: Podpora by podle Provazníka měla pokračovat, zatím ale není jasné, v jaké podobě a kolik peněz na ní půjde. Resort o tom bude příští rok jednat s Evropskou komisí. Vít Andrle, Český rozhlas.
8: Nedostatek vody ovlivňuje i lodní dopravu v Česku, kromě toho i vysoké ceny nafty. Problémy se přenášejí na zákazníky, kteří musí počítat i s omezeními kvůli nízkým stavům vody. Tlačné remorkéry dopravují třeba písek z Litoměřicka přes Mělník až do Prahy.
9: Na Mělník, tam to přeložej.
12: Vcházíme do kormidelny po pár schodech. Tady je obrovské kormidlo. Tato loď je tedy tlačná, jste říkal.
15: Tlačná, ano.
12: Co vozíte?
15: Písek.
12: Vůdce plavidla Pavel Korobčuk. A to jste plně naložený?
15: No, na 180. To má maximální ponor, 180, takže na to.
12: Te odkud vyjíždíte?
15: Když vyjíždíme z Prahy, tak jedeme odsud na Hořín a do Nušníček nad Litoměřicema.
12: Tlačný remorker, dá se to takto nazvat, má nějaké označení nebo název?
15: No, dřív se tomu říkalo Erky, teďka už je to pojmenovaný Gufy. No.
12: Gufy, takže a znamená to něco?
15: Ne, překladu jo, ale to nebudem překládat.
12: Strojník pan Míra. Pane Míro, tady je takový deklík, to je co?
23: Tam my čerpáme pohonné hmoty.
12: Jak se tankuje taková loď?
23: Vybědáme si naftu, která se přiveze cisternou, natáhne se hadice, natankujeme zhruba třeba 4000 litrů.
12: To je objem

0: že jsou smlouvy podepsané ještě před zdražením nafty.
1: Ty lodě většinou mají pětiletý technický. Dělají se tady nějaký odložený platby, který se dají udělat někde v budoucnu a tím pádem samozřejmě nás to poškozuje tím, že nemůžeme držet se trvalý stav samozřejmě v obnově těch lodí a v těch nějakých investičních věcech.
0: Objemné výrobky si nechává dopravovat loděmi po Labi třeba firma Chart Ferox. Nedávno zásobníky na skapalněný plyn. Senior projekt manažer společnosti Jiří Zeman říká, že na ceny paliva už reagují ale i rejdaři.
2: Rejdaři, kteří nám to odvážejí, tak na to museli reagovat a propsali nám to do ceny dopravy.
3: Určitě minimálně o 20%, ale spíš dokonce přes 30%.
0: Problémem pro firmu je podle Zemana ale i další významná věc.
2: Pro nás ve finále je zásadní ta nesplavnost Labe. Já nechci říct ani splavnost, já mluvím o nesplavnosti.
0: Firma může pro dopravu svých rozměrných výrobků využít automobilovou dopravu jen částečně. Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: A teď je na řadě pravidelný komentář. Dnes je jeho autorem šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
5: Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích budou mít největší vliv na skupinu, která se jich nemohla zúčastnit, na děti. Protože obce jsou zřizovateli základních škol a mají na kvalitu vzdělávání teď asi větší vliv než ministr školství Robert Plaga. Noví zastupitelé tak mají zodpovědnost nejen za místní kanalizaci, chodníky a třeba dobrovolné hasiče, ale také za budoucnost České republiky. Pokud jde o jejich školy, budou muset určitě řešit řadu známých i nových úkolů. Pomoc ředitelům zavaleným administrativou, dofinancování škol, reagovat na menší počty dětí a další. Celkový výsledek voleb jim situaci spíše stíží. Hlavní vládní síla hnutí ANO oslabilo a menší koaliční partneři motoristé a SPD Tomia Okamury zaznamenali debakl. Dá se tedy čekat, že například motoristé ještě přitvrdí se svými výpady proti ministru Plagovi, ať už jde o inkluzi nebo o šetření ve výdajích na vzdělávání. Stejně tak SPD. A co udělá hnutí ANO? Minister Robert Plaga musel investovat spoustu času a energie do odvracení nápadů koaličních partnerů i Andreje Babiše typu zrušíme 9. třídu, zrušíme inkluzi, sebereme peníze soukromým školám, musíme na školství šetřit. Teď se dá čekat, že i vláda jako celek bude přicházet spíše s populistickými jednotlivostmi na úkor trpělivé práce na důležitých tématech. Těmi jsou především změna obsahu učiva. Nové vzdělávací programy pro základní a mateřské školy startují od roku 2027 a 2028. A vyrovnávání úrovně vzdělávací nabídky, aby výsledky dětí nebyly tolik závislé na rodinném zázemí, což se v Česku děje mnohem víc než v jiných vyspělých zemích. Pro školy a jejich zřizovatele to znamená v první řadě nejistotu a méně podpory ze strany ministerstva. Už za vlády Petra Fialy si ředitelé, učitelé, ale i radní zodpovědní za vzdělávání zažili tolik zmatku a ústrků, že v listopadu 2023 vstoupili do stávky. Nebyla jen o platech učitelů, ale celkově o nedostatečném financování vzdělávání a zmatečném převodu placení nepedagogických pracovníků na obce. S tím se zřizovatelé potýkají dodnes. Také naplnění slibu vlády Andreje Babiše, především na výdaje na vzdělávání k poměru k HDP a zase na platy, nedostal Robert Plaga v rozpočtu na příští rok odpovídající miliardy. Jen příslib, že se všechno dožene do konce volebního období v příštích letech. To nejsou pro obce v roli zřizovatelů mateřských a základních škol dobré zprávy. Vedle péče o provoz a řešení problémů typu nábor a financování podpůrných profesí, jako jsou třeba sociální pedagogové nebo psychologové, se dnes musí zabývat i demografií a případně spolupracovat s dalšími obcemi a zřizovateli. Informační centrum Eduin přesně upozorňuje. Počty narozených dětí v Česku klesají. Výzvou přitom není jen pokles, ale i regionální nerovnoměrnost. Zatímco některé obce řeší přeplněné školy a nedostatek míst, jiné čelí poloprázdným třídám a hrozícímu rušení škol. Demografický vývoj se v příštích letech výrazně promítne do fungování školství v obcích i do života rodin. A rozhodnutí přijatá dnes mohou ovlivnit podobu místní vzdělávací sítě na desetiletí dopředu. Konec citátu. Ano, takové jsou úkoly nových zastupitelstev, pokud jde o školy, o kvalitní vzdělávání dětí. Hodně sil, trpělivosti a štěstí.
4: přeje autor dnešního komentáře, šéfredaktor deníku Práva Petr Šabata.
6: A na závěr této hodiny v německém Frankfurtu skončil jeden z nejvýznamnějších knižních veletrhů.

0: na světě. Česko se letos představilo jako hlavní čestný host veletrhu. Víc než 70 českých autorů přijelo do Německa představit současnou tuzemskou literaturu i nové překlady. S týmem, který poslední 3 roky na českém programu pracoval, se na závěrečném ceremoniálu rozloučil ředitel veletrhu Jürgen Boss.
1: Dlouholetý ředitel frankfurtského veletrhu se s čestným hostem českem loučil slovy chvály a tento ročník byl pro něj po 20 letech vedení veletrhu ten poslední. Slavnostní zakončení bylo plné emocí, hlasitého potlesku a pak i čelské hudby. Roli čestného hosta zaplnilo Česko ve svém pavilonu. Z pohledu organizátorů to ocenila dlouholetá koordinátorka vystavovatelů ze střední Evropy Vlaďka Kupsová.
2: Pavilon se myslím všem líbil, má krásnou atmosféru. Je to takový, že se v tom člověk rád tady nachází. Není to nějaké moc přehlušené nějakýma moc impulzama, je to takový krásný, čistý, vážně s příjemnou, dobrou atmosférou. A ten fokus na knížky jde nádherně vidět a na ilustraci. Nádherný.
1: V roli hlavních hvězd 75 člené autorské delegaci se letos objevila jména očekávaná Jáchym Topol nebo Radka Denemarková, ale i nové hvězdy, třeba Marek Torčík nebo Alice Horáčková. A napůl doma je v Německu Jaroslav Rudiš.
3: A já si myslím, že by bylo skvělý, kdyby jsme u toho zůstali a tu kulturu podporovali, protože za kulturu se cestuje. Já to znám na svých knížkách, kolik lidí vyráží za mými knížkami na ta místa, kde se odehrávají, třeba právě do Českého ráje, odkud pocházím, do Jeseníku za Aloisem Neblem. A myslím si, že stojí za to literaturu a kulturu podporovat.
1: Jestli bude frankfurtský veletrh i v budoucnu událost, která měla z pohledu kulturní diplomacie zásadní význam, záleží podle programového ředitele projektu Czechia 2026 Martina Krafla i na soustavné oficiální podpoře kultury.
4: To ukazuje, že česká literatura má obrovský talent a já si myslím, že jsme světu otevřeli oči na tomhle mezinárodním veletrhu.
1: Frankfurtský veletrh se uzavřel po 6denním maratonu, kde se na výstavišti i v celém městě odehrálo přes 3000 programů, čtení, debat, divadelních představení i filmových projekcí. Za rok se ve stejné roli jako Česká republika objeví Chile s motem Hvězdy země. Z frankfurtského veletrhu Kateřina Svátková, Český rozhlas.
5: Interview Plus. Na 20 míst v Česku mohli lidé o víkendu hlasovat nejen ve volbách, ale také v referendech o stavbách větrných elektráren. Kdyby se schválily všechny, kapacita větrných zdrojů v Česku by vzrostla více než dvojnásobně. Jak se lidé v referendech vyslovili a proč? Petr Vizina se zeptá Martina Andera ze Svazu moderní energetiky.
6: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
0: V 7 hodin vysíláme Ranní Plus a pro nově příchozí je slušnost se představit. Mé jméno je Tomáš Pavlíček a vedle mě sedí
7: Šárka Feniková.
6: Český rozhlas Plus.
7: A které hlavní události v tuto dobu pondělí 12. října sledujeme? Jakou strategii zvolí kandidáti do druhého kola senátních voleb?
0: Proč je v Česku nedostatek revmatologů a jak to řešit?
7: A jaké důsledky má nejkrvavější útok na Riad za 10 let?
0: Dozvíte se po zprávách s Martinem Matějkou.
8: O pražské koalici budou dnes odpoledne jednat zástupci vítězného hnutí STAN a druhého Spolu pro Prahu. Obě uskupení mají dohromady 34 z 65 zastupitelů hlavního města. Lídr hnutí STAN Petr Hlaváček řekl, že koalice jen se Spolu se nedá vyloučit, byla by podle něj ale křehká. Zítra nebo ve středu chtějí starostové pokračovat ve schůzkách taky s Prahou, sobě a Piráty. Hlaváček říká, o jaké gestce mají ve vedení města zájem.
9: My určitě chceme primátora, rozvoj. Určitě bude vášnivá diskuze o financích a určitě stojíme o školství a životní prostředí.
8: V Plzni bude vládnout vítězné hnutí ANO s uskupením Pro Plzeň s podporou lidovců a hnutím STAN. V 47 členem zastupitelstvu budou mít většinu 34 hlasů. Navážou tak na dosavadní koalici jen bez Pirátů, kteří se do zastupitelstva nedostali. A v opozici budou ODS a koalice Chceme Plzeň.
10: Vítězné ANO se nejprve dohodlo s uskupením pro Plzeň, což ocenil jeho lídr Tomáš Morávek.
11: Měli jsme velkou shodu na programu.
10: Dál pak jednali o koalici jako dvojblok. Lídr hnutí ANO a současný primátor Roman Zarzický zdůvodnil, proč se nakonec rozhodli pro STAN.
12: Je to určitě osvědčený model. Získali jsme i dobrou nabídku ze strany ODS, ale my jsme se ji rozhodli nevyužít, protože ta předvolební retorika byla za nás tendenční lživá.
10: Možnost pokračovat ve vedení Plzně vítá lídr STAN Aleš Stolar.
13: Pro nás je to velmi důležité, protože ve volbách jsme dosáhli skvělého výsledku.
10: Koaliční smlouvu podepíšou tento týden. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
8: Koaliční lídři znovu projednají novelu školského zákona. Ta počítá se změnou financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně školy nově dostávaly podle počtu žáků ve třídě na místo financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Asistenti by se tak stali plnohodnotnou součástí školy a ředitelé by pak sami rozhodovali, kde jsou aktuálně potřeba. A s návrhem ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO na posledním jednání vlády nesouhlasilo hnutí SPD a motoristé, kteří požadují větší revizi inkluze ve školství. Podle Plagy ale novela přinese zásadní změny.
14: My jsme slíbili zásadní revizi inkluze s tím, že ty nejméně efektivní prvky napravíme tak, aby to fungovalo a zvýšila se kvalita výuky. Ten zákon má změnit systém toho, abychom dokázali na školách vytvořit stabilní zázemí, dali jistotu asistentům pedagoga, zároveň dali flexibilitu ředitelům škol a abychom také ulevili těm poradnám.
8: A pro revizi inkluze ve školství je třeba i opoziční poslankyně Renáta Zajíčková z ODS. Podle ní bude ale tato změna znamenat velký tlak na ředitele škol.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil dohodu o energetickém příměří s Ruskem za dobrou zprávu. Reagoval tak na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který příměří oznámil. Rusko se k tomu zatím oficiálně nevyjádřilo.
15: Ukrajina gotova nezavdávat udary v půl.
16: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Ukrajina je připravena zastavit útoky na ruskou energetiku a počítá s obdobnou připraveností Ruska. Ukrajinské ozbrojené síly už dostaly příslušné rozkazy, řekl Zelenský. Ukrajinský prezident ale zároveň pochybuje o tom, že Rusko bude dohodu dodržovat. Jako příklad uvedl ruský útok na charkovskou elektroteplárnu TEC-5, ke kterému došlo poté, co Donald Trump oznámil dohodu o energetickém příměří. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
8: Americký federální úřad pro letectví vyzval americké letecké společnosti k opatrnosti při letech do Saudské Arábie nebo při přeletech přes její území. Odkazuje přitom na bezpečnostní hrozby související s pokračující vojenskou aktivitou a rušení navigačních systémů. Agentura Reuters dodává, že varování od FAA přichází po víkendových útocích na mezinárodní letiště v Riádu a k sobotnímu úderu, který nepřežilo 13 lidí, se přihlásilo jemenské povstalecké hnutí Husiů. Saudská Arábie proti nim bojuje v občanské válce v Jemenu a podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Na letiště v Riádu Husiové útočí opakovaně. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Slovenci v referendu těsně odmítli novelu zákona, která mění fungování parlamentních vyšetřovacích komisí. A proti jejímu přijetí se vyslovilo přibližně 51% hlasujících. Na rozdíl od dalších tří souběžných referend bylo toto hlasování pro vládu závazné.
17: Podle vlády premiéra Janeze Janči a zastánců novely zákona o parlamentních komisích mají změny vést k účinnější kontrole politiků a bránit zneužívání komisí. Odpůrci novely varují před zásahy do práv novinářů, nevládních organizací či podnikatelů spojených s veřejnými činiteli. Úprava totiž mimo jiné omezuje možnosti napadnout postup komisí u ústavního soudu a podle kritiků otevírá prostor pro politicky motivované vyšetřování. V jednom ze souběžných referend se Slovinci vyslovili také pro zrušení povinných poplatků pro veřejnoprávní stanici RTV. V tomto případě je ale hlas voličů pouze poradní. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Český rozhlas.
8: Každá druhá průmyslová firma v Česku očekává v budoucnu nedostatek vody a kromě toho se obávají taky jeho zdražení. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, ve kterém na přelomu srpna a září odpovídali zástupci více než stovky firem. A polovině firem už náklady na vodu vzrostly v posledních 5 letech, třetině z nich i přes úsporná opatření. Na ně můžou čerpat podporu od ministerstva průmyslu. Rezort od roku 2022 vyčlenil už skoro 1 miliardu korun, říká mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
18: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozů s významnou spotřebou vody. Zastoupeny jsou například potravinářství, nápojový průmysl, textilní, chemický a kovozpracující průmysl, papírenství, výroba stavebních materiálů nebo strojírenství.
8: Firmy od státu očekávají větší investice do vodárenských soustav. Ministerstvo zemědělství třeba financuje výstavbu rybníků a plánuje vybudovat nové vodní nádrže. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy u Rohlenky na kilometru 205 řeší nehodu osobního auta s nákladním. Projíždí se jen levým pruhem a kolona je od sjezdu na Rousínov z kilometru 216 zdržení více než hodinu. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy u sjezdu na Unhošť na 12. kilometru je omezení a kolona z 16. kilometru je asi na 20 minut. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem na začátku dálnice u sjezdu na Březiněves je nepojízdný kamion v pravém pruhu a kolona od je asi na 20 minut. Na D5 kolona na příjezdu do Prahy z Plzně, je to od Rudné z 6. kilometru až na Pražský okruh k nehodě u Jinočan na 21. kilometru. Zdržení je skoro 40 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy od sjezdu na Čerčany na D1 zdržení asi půl hodiny. V Praze už se ucpává Kbelská ulice směrem k ústecké dálnici D8. U sjezdu na Letňany je omezení do jednoho pruhu a kolona je z Novopatské od Černého mostu asi na půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Přes den bude polojasno až oblačno ráno a dopoledne místy i jasno. A nejvyšší odpolední teploty 10 až 15 stupňů na jihu Moravy naměří až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
6: Posloucháte Ranní plus.
0: Komunální volby potvrdily, že ANO je nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních, kromě Senátu, řekl v reakci na výsledky premiér Andrej Babiš. Hned v prvním kole senátních voleb získalo křeslo rekordních 5 politiků, všichni z opozičních stran. Starostové obhajovali největší počet mandátů, 2 z jejich kandidátů zvítězili v prvním kole, dalších 13 postoupilo do druhého, stejně jako u vládního hnutí ANO, které ovšem obhajovalo jenom jedno křeslo. Ve vysílání vítám politologa z Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, Přemysla Rosůlka. Dobrý den.
19: Dobrý den přeji.
0: Koho byste označil za vítěze prvního kola senátních voleb a také komunálních voleb? Koho spíš za poražené, respektive kde to byla spíš, abych tak řekl, nevýhra?
19: Tak co se týče senátu, určitě poražení jsou SPD, radikální levice, poražení jsou ANO. A vítězí jsou opozice a nezávislí, pokud se dokázali spojit. Co se týče komunálních voleb, tam ANO nepatří mezi poražené, ale jsou vlastně dostali signál, že jejich trajektorie je na klesající úrovni a že bude třeba asi něco dělat ve strategii pro další volby. A co se týče těch komunálních voleb, tak i zde vlastně mezi velmi poražené patří třeba motoristé, které jsem ještě nezmiňoval v souvislosti s Senátem, že ho tam nekandidovali, ale i SPD a některé další strany. Co se týče komunálních voleb, tak tam s větší mírou zvítězí nezávislí.
0: No a co si strany, než se dostaneme podrobně k senátním volbám, co si můžou ty strany vzít z těch komunálních voleb do budoucna?
19: Tak vlastně tam je důležitá podpora navzájem, co se týče opozičních stran. Pro ně je to určitě naděje, že pokud nekandidují proti sobě, což se často dělo, tak je to samozřejmě vlastně pro ně velký bonus. Notabene pokud se dokáží spojit s nezávislými. V případě ANO, tam je to vlastně vyjma Plzně. A vyjma snad Opavy, tak ve větších městech ANO všude ztrácelo, tak si z toho musí vzít do budoucna změnu třeba strategie nebo nasazování osobností, případně i třeba práce komunálních politiků. Jo, takže tam určitě vlastně neporoste do nebe samo automaticky, jenom třeba s tím, že je strana personalizovaná, personifikovaná s Andrejem Babišem.
0: A dá se najít, když se přesunu k těm senátním volbám, nějaký společný jmenovatel toho, co všechno rozhodovalo o těch různorodých soubojích o horní komoru parlamentu? Stalo se v podstatě z voleb, kterým se říká někdy volby druhého řádu, takové to referendum o vládě, jak to v těchto případech někdy bývá?
19: Domnívám se, že co se týče senátních voleb, tak Babiš, antibabiš určitě byl jeden z důležitých motivů voličů, kteří vlastně k těm senátním volbám přišli. A samozřejmě první kolo je zkreslené z hlediska voličů samozřejmě tím, že vlastně hodně kandidátů mají z čeho vybírat a často k těm volbám do Senátu jdou jenom proto, protože jsou jiné volby, že jo, v tomto případě volby komunální. Důležité bude to na druhé kolo, ale jak už jsem říkal, v tom prvním kole hodně rozhodlo to, jestli spolu kandidáti spolupracovali a třeba se vzdali kandidatury, myslím si opoziční proti Andreji Babišovi, jako říkám, a proti hnutí ANO určitě tam, kde tomu tak nebylo, tak vlastně kdy kandidovali proti sobě, tak patili.
0: A můžeme si to ještě trošičku doplnit, co to první kolo znamená konkrétně pro STAN a Lidovce? Ukazují ty jejich úspěchy na silné regionální osobnosti, anebo také na schopnost těchto stran se spojovat tedy, jak vy říkáte, anebo jinak řečeno oslovovat voliče i mimo jejich tradiční základnu?
19: No tak v pozadí se vede boj mezi ODS a STANem o tom, kdo bude vlastně lídrem opozice, která vlastně dostala velmi silný signál, že je třeba se spojovat pro volby toho prvního řádu, které se pomalu, ale jistě budou blížit. Takže tady si myslím, že vlastně svým způsobem je to zbytečné. Na některých kolbištích těch senátních se to jako ukázalo, že vlastně třeba zrovna tady v Plzni je poměrně velká řevnivost mezi ODS a STANem, který vlastně nasadil Řehku proti Aschenbrennerovi relativně na poslední chvíli. Takže toto je zcela určitě důležité. Samozřejmě spojování, jak jste zmiňoval, ať už tradičních stran s těmi nezávislými nebo s těmi regionálními hnutími, též dokázalo dostat některé strany bývalé koalice, které jsou dnes v opozici, na výsluň, ať už mezi senátory, anebo do vlastně v komunálních volbách mezi reprezentaci.
0: Zdroje zevnitř ANO tvrdí, že Andreji Babišovi šlo kromě tedy výrazného posílení v horní komoře o dva symbolické souboje. S předsedou Lidovců Janem Grolichem a s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou. Tak jak to dopadlo s Janem Grolichem, to už jsme říkali v tomto vysílání, ale proč v tom druhém případě pan Půta skončil až na druhém místě?
19: O těch důvodů bude patrně více. Skončil na druhém místě, já jsem o tom už hovořil, jeden z těch hlavních důvodů, domnívám se, byl ten, tam je specifická situace, když on je populární, tak vlastně zde starostka České Lípy, Jitka Wolfová, též má svoji popularitu, ale zde je specifikum právě zejména v tom, že Jiří Vosecký vlastně byl dříve u starostů, který mu byl poměrně zdatným protikandidátem a kandidoval. A je třeba připomenout, že ještě v témže obvodě na Českolipsku kandidoval Vít Vomáčka, který vlastně získal skoro 13% hlasů, které taky ubral vlastně hlasy těm, kteří kandidovali a voličům, kteří by kandidovali, vlastně kandidátům, kteří kandidovali proti Andreji Babišovi, respektive proti někomu z hnutí ANO, kteří chtěli volit někoho z dřívějšího liberálního spektra. Takže hejtmanovi Putovi, když to počítám, tady vlastně měl tři zdatné, nebo minimálně dva zdatné protikandidáty, které jsou ze stejného spektra voličů.
0: No a co se teď bude dít v tom necelém týdnu do druhého kola? Očekáváte, dejme tomu, víc u opozičních politiků snahy získat podporu těch neúspěšných kandidátů a uhnutí ANO spíš mobilizaci vlastních voličů?
19: No, očekáváme obojí. Času je velmi málo, to je třeba si uvědomit. Je třeba si uvědomit také to, že vlastně kandidáti a týmy kampaně musí vycházet z toho, že Senát není považován za významný, že vlastně nebudou mít lidi doma hlasovací lístky, nebude tam kandidát lidí, budou tam často lidé muset chtít se donutit hlasovat proti někomu a vlastně nejsou souběžně jiné volby v tom druhém kole senátních voleb, který se až na 5 obvodů všude konají. Takže tam samozřejmě bude důležité dostat co nejvíce vlastních voličů k volbám a to bude rozhodující faktor.
0: A bude platit podle vás ta základní poučka, že ve druhém kole se všichni spojují proti celkově nejsilnější straně? Dříve to bylo ODS, teď je to ANO?
19: Domnívám se, že ta základní poučka bude platit. ANO snad až na karvinou, troufám si říct, nemá nic jisté a domnívám se, že se proti ní budou spojovat, i když nemusí to vždy voliči, nemusí to vždy tak být, protože třeba v Plzni Lumír Aschenbrenner včera prohlásil, že spíše nepodpoří kandidáta, který je ze STANu Řehku proti Kantorové, která je z ANO. Jo, protože on skončil jako třetí, ale voliče to nemusí ovlivnit. Samozřejmě takováhle věc, která se děje.
0: Hnutí Starostové a nezávislí původně zvažovalo, že po volbách se pokusí obsadit křeslo předsedy Senátu, zmiňovali jméno Jiřího Drahoše a teď ale předseda Rakušan tvrdí, že na předsednickou funkci útočit nebudou. Tak proč to podle vás po volbách vidí jinak?
19: No, počkáme, až se budou sčítat tam zajíci pohonu s omluvou, když to říkám, pak vlastně uvidíme, jaké bude rozložení sil v Senátu a uvidíme, jakým způsobem bude jednání. Minimálně si myslím, kudy se budou jednání a počty ubírat, že by vlastně ta řevnivost STAN a ODS, i když by se vedla jen na senátní půdě, jen v uvozovkách, mohla té budoucí patrně formující se koalici proti ANO velmi ublížit u voličů.
0: Tak tolik politolog z Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, Přemysl Rosůlek. Moc krát děkuji za vaši analýzu a přeji hezký den.
19: Děkuji za pozvání, hezký den vám i posluchačům.
7: 7 hodin 18 minut posloucháte stále Ranní plus a přidáme další informace, které sledujeme. Moskva zaútočila na ukrajinský energetický závod poté, co americký prezident Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Uvedl to v neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Terminál pro cestující na letišti v saúdsko-arabském hlavním městě Riádu v neděli znovu zasáhl projektil, uvedla agentura AP s odvoláním na koalici bojující proti jemenským povstalcům Husí. Stalo se tak den po útoku na toto letiště, který si vyžádal 12 mrtvých a přes 300 zraněných. Podrobněji se k tématu vrátíme s naší blízkovýchodní zpravodajkou před 7:30. A letos podruhé bude jednat Národní koalice pro boj se suchem. Odborníci společně s premiérem Andrejem Babišem budou hodnotit aktuální hydrologickou situaci, dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v České republice.
0: Česku chybí podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky revmatologové. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. U zánětlivých onemocnění přitom může pozdní diagnóza znamenat nevratné poškození kloubů, ale i dalších orgánů. Lékaři na to upozorňují na Světový den artritidy.
20: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
21: Říká šedesátnice Romana, která přijela na vyšetření do revmatologického ústavu v Praze. S revmatoidní artritidou se léčí 40 let.
22: Tak jak to vypadá?
21: Ptá se jí ředitel revmatologického ústavu a předseda České revmatologické společnosti Ladislav Šenolt, ke kterému chodí poslední rok. Před měsícem jí po 10 letech změnil typ biologické léčby.
20: Jak jsem se píchla tu léčbu, já jsem vůbec o ničem nevěděla. Jako dobrý. Dokázala jsem se učesat, už to nebolí tolik.
22: Je to trochu vidět na té laboratoři. Ano. Tam došlo k významnému poklesu zánětlivých ukazatelů. Já se podívám teď na ty klouby. A rameno bolí?
20: Ne.
22: Loket?
20: Loket bolí.
22: Ten je on hodně změněný. Vidíte, že tam není nikde aktivní zánět. A ten tlak tohle cítíte bolestivé?
20: Ne.
22: Teď vůbec. To už úplně přestalo.
21: Ujišťuje se lékař, že se pacientce daří lépe. S revmatoidní artritidou se léčí v Česku přes 100 000 pacientů. Podobný počet lidí má Bechterevovu nemoc. Další 10 000 se léčí s psoriatickou artritidou, která postihuje lidi s lupénkou. Revmatologických onemocnění je ale mnohem více. Revmatologové se tak starají o 100 000 pacientů.
22: V České republice máme celkem 316 specialistů v oboru revmatologie. Celkově ale těch úvazků revmatologických je 220. Potřebovali bychom, aby to číslo bylo minimálně dvojnásobné.
21: Znamená to, že při přepočtu na 100 000 obyvatel jsou u nás přibližně dva revmatologové, říká David Kříž z pacientské organizace Revmaliga Česká republika.
23: Například v Pardubickém kraji, Královéhradeckém kraji,
2: nebo třeba na Vysočině, anebo v Ústeckém kraji evidujeme přibližně jeden úvazek na 100 000 obyvatel. V těchto krajích je ta reumatologická péče poddimenzována a bude potřeba jí do budoucna výrazně posílit.
21: Kvůli nedostatku lékařů tak pacienti na vyšetření u reumatologa čekají.
2: Pokud třeba pacient má štěstí, získá třeba termín za 3-4 měsíce. Na druhou stranu průměru ta čekací doba je přibližně půl roku na první vyšetření u reumatologa.
21: Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky také vyplývá, že reumatologičtí pacienti patří k těm, kteří musí za vyšetřením nejčastěji dojíždět.
2: Pacient je třeba ve vysoké aktivitě onemocnění. Už jenom nastoupit, případně vystoupit z automobilu je bolestivé, nepříjemné. Proto vlastně bychom byli velmi rádi, kdyby to rozložení těch reumatologů v České republice bylo napříč těmi kraji.
21: Dalším problémem je to, že asi třetina reumatologů je v důchodovém věku, připomíná za reumatology Ladislav Šenold.
22: Nad 60 roků máme 40% lékařů. Když se podíváme na to opačné spektrum, tak do 40 let máme 8% reumatologů specializovaných.
21: I proto reumatologická společnost spolu s Ministerstvem zdravotnictví i pacientskou organizací pracují na nové koncepci reumatologické péče u nás.
22: Ta by měla ukazovat na to, kterou tu péči by měl poskytovat specialista, kterou péči může poskytovat obvodní lékař, kdy může převzít stabilizovaného pacienta. Důležité je také nastínit roli superspecializovaných pracovišť.
21: Větší roli by v budoucnu měla hrát i rehabilitace a fyzioterapie. Část péče by mohly převzít i vyškolené reumatologické sestry.
22: Vykonáváme kontroly relativně časně po 3 měsících i u stabilizovaných pacientů. Bylo by fajn, kdybychom mohli využívat nejenom edukované sestry, mohli bychom také využívat distanční péči, něco, co nemáme možnost využít a řada našich pacientů by to ocenila.
21: Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas řeší i nedostatek lékařů. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Český rozhlas.
7: Pěstitelé cukrové řepy mají letos výrazně slabší výnosy než obvykle. Za nižší úrodu může podle nich sucho a extrémně horké léto. V Lošticích na Šumpersku zemědělci zaznamenali i nižší cukernatost. Podle prvních odhadů agrární komory se škody farmářů blíží k 1 miliardě korun.
3: Nakladač před cukrovarem v Litovli na Olomoucku sype na dopravník další tuny cukrové řepy. Letošní sklizeň ale bude výrazně podprůměrná, říká Martin Klabal, ředitel litovelské cukrovárny.
4: Nyní se výnosově pohybujeme kolem 60 tun. Budeme rádi, když v průměru za celou kampaň se dostaneme na čísla kolem 65 tun z hektaru.
3: V loni se výnos podle Martina Klabala pohyboval kolem 80 tun z hektaru. O špatné sklizni mluví i agronom Martin Rosta ze zemědělské společnosti Palomo z Loštic na Šumpersku.
23: Náš výnos řepy byl nějakých 45 tun z hektaru, kdy v jiných letech, kdy ty srážky chodily normálně, jsme se pohybovali kolem 70 tun.
3: Zemědělci v Lošticích zaznamenali i pokles cukernatosti.
23: Vypadalo to optimističtěji, na podle testu to ukazovalo něco kolem 18% cukernatosti, ale za 4 týdny se ten cukr nějak ztratil a podle dodávky, kterou jsme vlastně dodali do cukrovaru, jsme měli cukernatost 15%.
3: Špatný rok pro cukrovou řepu potvrzují data agrární komory. Pokračuje mluvčí Barbora Pánková.
24: Cukrová řepa se letos co do rozsahu škod jednoznačně řadí mezi plodiny, které byly suchem a dalšími výkyvy počasí zasaženy nejvíce. Odhadujeme, že škody u pěstitelů dosáhnou 0,5 až 0,9 miliardy korun oproti loňskému roku.
3: Cena cukru se tak podle Martina Klabala z litovelské cukrovarny zvýší.
4: Ceny cukru postupně vypadá, že půjdou nahoru, ale Evropu prostě drží obrovské zásoby z minulosti, díky Ukrajině, Jižní Americe. Ty ceny tady byly tak nízký, že to tady zaplavil prostě východní trh a jde to vidět, že ta Evropa se z toho strašně těžce zpamatovává. Každý rok se zavírají cukrovary, do toho jde, říkám, naproti energetika. Museli jsme přejít 100% na plyn, emisní povolenky do toho, jo, teďka zdražování nafty a vůbec se to nepropisuje do té ceny výsledné. Vidíte, že na obchodě je pořád v akci cukr za 9,90.
3: S koncem letošní řepné kampaně pak v litovelské cukrovarně počítají na začátku ledna. Z Litovle Michal Poláček, Český rozhlas.
7: Krátce před půl se vracíme k tomu, co jsme avizovali. Terminál pro cestující na letišti v saúdsko-arabském hlavním městě Riádu v neděli znovu zasáhla střela. Zemřel nejméně jeden člověk a 11 lidí je zraněných. Počet obětí sobotního útoku na riádské letiště mezitím stoupl na 13. V nemocnici totiž zemřel jeden ze 300 zraněných. K úderu se přihlásili jemenští povstalci Husíové, kteří jsou podporováni Íránem. Situaci dál sleduje naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Krasová. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
7: Riádské letiště má zůstat zavřené do dnešního večera. Kolik letů to ovlivní?
1: Tak třeba ve Gulf Business píše celkem o 1500 letech a to znamená ty lety, které měly odlétat včera a ty lety, které by byly plánované na dnešek. Včera bylo v Riádu zrušených 98% plánovaných letů a podobný scénář se tedy očekává i během dneška. A rušení letu a zpuždění hlásily i další saudská letiště, především letiště v Džidě nedaleko Mekky a taky v Damámu. Agentura AP s odvoláním na své zdroje z letectví píše o tom, že na riádském letišti bylo při těch útocích poškozené i radarové a komunikační zařízení a je taky třeba posoudit stav runwaye. A některé letecké společnosti na ty útoky reagovaly pozastavením letů do Riádu. Například společnost Etihad ze Spojených arabských emirátů do zítřka, emirátské Emirates až do středy, skupina Lufthansa tam neplánuje létat minimálně do pátku 16. října a získá Sri Lanka Airlines do konce tohoto týdne. A už v pátek taky agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví rozšířila své varování ohledně saudského vzdušného prostoru, ve kterém je podle ní riziko, že ty civilní lety můžou ovlivnit útoky raket, ale taky dronů a taky aktivity protivzdušné obrany, případně padající trosky. V Riádu ty údery v tom běžném životě ovlivnily hlavně výuku dětí. Rodiče dostali e-mail, že celý týden by se jejich děti měly učit distančně z domova a za poslední měsíc už je to vlastně podruhé, co se riádské školy přesouvají do toho online prostředí.
7: Jano, a hrozí, že Husíové napadnou i další saudská letiště?
1: Hrozí a už se to vlastně stalo. Husíové se přihlásili taky k útoku na saudské letiště v Damámu. Tam tedy ta koalice vedená Saudskou Arábií k úderu uvedla, že už v sobotu poblíž toho letiště dopadla projektil, nějaká střela. A Husíové včera obnovili, v podstatě zopakovali to své dřívější varování leteckým společnostem a taky zaměstnancům letiště cestujícím, aby se vyhnuli využívání saudských letišť s tím, že tato zařízení jsou údajně podle Husíů nadále zranitelná vůči útokům. Výjimku mají mít města Mekka a Medína, jenže saudské úřady upozorňují, že ty údery i na riádské letiště přímo zasáhly i poutníky, kteří tedy míří do těchto měst, která jsou svatá pro muslimy.
7: Samozřejmě mluvíme o tom, že tedy byly nějaké údery, tak přišly i nějaké odvetné údery koalice proti Husíům, kterou vede Saudská Arábie?
1: Tak televize Al-Masira, která je vedená Husy, včera informovala o tom, že údajně Saudská Arábie včera odpoledne zaútočila na mezinárodní letiště v hlavním městě Jemenu Sana, které tedy ovládají Husiové. Saudské úřady k těmto tvrzením ale zatím nic nevydaly. A zdravotní úřad vedený Husy o víkendu taky prohlásil, že ta koalice vedená Saudskou Arábií za posledních 5 týdnů zabila údajně 91 Jemenců a 60% z nich mají být ženy a děti. Husíové vyhrožují, že pokud tedy neskončí to saudské zapojení do konfliktu mezi povstalcem a mezinárodně uznávanou jemenskou vládou, tak přijdou ještě horší údery vůči ropné monarchii, vůči Saudské Arábii.
7: A jaká je teď situace v Jemenu, kde Husíové bojují proti armádním jednotkám mezinárodně uznávané jemenské vlády?
1: Tak americký institut pro studium války píše o tom, že ty síly spojené s tou jemenskou vládou údajně v pátek od Husíů znovu získaly ten klíčový ostrov Perim, nebo ostrůvek spíše, a taky znovu dobily některé oblasti kolem té úžiny Bab al-Mandab, která vede tedy do Rudého moře a patří k těm klíčovým bodům pro námořní trasy. A právě přístup k některým mezinárodním námořním trasám by se tady tímto územním ziskem mohl pro Husie omezit. Nicméně kritická situace zůstává u vnitrozemského města Taiz, které se snaží Husiové dobít. Zatím to vypadá, že postupu tedy brání jemenské vládní síly, ale rostou obavy ze zhoršující se humanitární krize přímo ve městě.
7: A všechno sleduje naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Krasová. Díky za to, naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
0: A my teď krátce po půl osmé obrátíme vaši pozornost ke zprávám, které připravuje Martin Matějka.
6: Český rozhlas Plus.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil dohodu o energetickém příměří s Ruskem za dobrou zprávu. Reagoval tak na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který příměří oznámil. Rusko se k tomu zatím oficiálně nevyjádřilo. Už na konci týdne bude známé nové složení Senátu. Mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola budou voliči vybírat v pátek a sobotu. Hlasování se týká 22 obvodů. Pět kandidátů získalo senátorské křeslo už v prvním kole. A svého zástupce v horní komoře už teď znají třeba lidé na Vyškovsku, Rychnovsku nebo Děčínsku. V Lucemburku se dnes sejdou unijní ministři zahraničí a budou se zabývat ruskou agresí vůči Ukrajině, hybridními útoky namířenými proti Evropské unii a taky by měli schvalovat rozsáhlé sankce proti ruským osobám a subjektům. Jednat budou taky o situaci na Blízkém východě. Česko zastoupí náměstek ministra Jiří Brodský. Asistenti pedagogů by se od září příštího roku mohli stát plnohodnotnou součástí základních škol. Počítá s tím novela školského zákona, kterou dnes ráno projedná koaliční rada a pak nejspíš i vláda. Návrh měl na programu kabinet už minulý týden, nesouhlasilo s ním ale hnutí SPD a taky motoristé, a podle kterých je potřeba větší revize inkluze tuzemského školství. České inspekce životního prostředí by nově mohla mít pravomoc okamžitě zastavit provoz podniků, bude o tom jednat vláda. Týkat se to má případů, kdyby bylo bezprostředně ohrožené zdraví lidí, třeba při havárii nebo úniku toxických látek. Doteď musela inspekce v podobných případech většinou nejdříve nařídit provozovateli nápravu a dát mu na ní lhůtu. Dohled inspekce se má taky rozšířit na těžební průmysl, výrobu baterií a nižší stovky velkochovů, prasat a drůbeže. A odbory bezpečnostních sborů dnes budou jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o navrženém navýšení platů. Policistům, hasičům, celníkům a příslušníkům vězeňské služby by v příštích třech letech měly růst platy každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Odbory ale požadují výraznější zvýšení tarifů. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy u Rohlenky na kilometru 205 už nehoda nepřekáží. Kolona je ale dlouhá od Vyškova z kilometru 225 na víc než hodinu. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem na začátku dálnice u sjezdu na Březině Ves je nepojízdný kamion v pravém pruhu a kolona z Prahy od Kbelské je asi na 20 minut. Na D5C kolona na příjezdu do Prahy z Plzně je od Rudné z 6. kilometru až na Pražský okruh teď už jen provozem. Nehodu na okruhu u Jinočan už odklidili. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude polojasno až oblačno, dopoledne místy i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháníky, četnější na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být i smíšené nebo sněhové a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
6: Posloucháte Ranní Plus.
7: A to 3,5 minuty po půl osmé. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Brno po 8 letech nebude mít primátorku z ani za ODS. Kandidátka složená z občanských demokratů a TOP 09, vedená nestraničkou Kamilou Zlatuškovou, skončila s téměř 19% druhá. Poprvé v historii samostatné České republiky v Brně zvítězila KDU-ČSL v koalici se Starosty. Hnutí ANO, které bylo v předešlých volbách druhé a v letech 2018 a 2014 dokonce vyhrálo a podílelo se na vládnutí, skončilo letos až třetí. A zatím se zdá, že bude jedinou stranou v opozici. Lídr Lidovců a Starostů Jakub Hruška plánuje širokou koalici nejen s ODS a TOP 09, oslovil také Zelené, Piráty, z Fakt Brno a také hnutí Za Lužánky.
5: Myslím, že už před těmi volbami z těch diskuzí a z těch volebních programů bylo zřejmé, že těch témat, ve kterých se shodujeme, je určitě více než těch, které se nezhodujeme. Já myslím, že co se týče třeba výstavby těch nových bytů, opravy těch stávajících, tak tam byla shoda úplně napříč politickým spektrem, dokonce i mezi těmi, kteří se do zastupitelstva nedostali. A samozřejmě i některé věci z stran dopravy a určitě ten přednádražní prostor je něco, co opakovali všichni velice správně a jednotně.
7: Tolik tedy vyjádření Jakuba Hrušky pro Český rozhlas a teď už jsme ve spojení s lídryní kandidátky ODS a TOP 09 Kamilou Zlatuškovou. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: Posunulo se vaše jednání už i k nějakým konkrétním programovým prioritám nebo bodům?
9: Tak my v tuto chvíli jsme v procesu, kdy se samozřejmě domlouváme na konkrétních i metodologických věcech, jakým způsobem samozřejmě bude celá ta spolupráce rozvržena, a programové body jednáme právě v těchto dnech.
7: A co personální body? Je například shoda na tom, že by primátorem měl být Jakub Hruška?
9: Ano, ano, ta dohoda je jasná v tom směru, že kdo vyhraje volby a má více hlasů, tak to tak nějak už bylo řečeno i před volbami, tak se stane primátorem. A vzhledem k tomu, že právě starostové společně s KDU-ČSL získali ten náskok velmi vysoký, tak tady není rozhodně žádných debat o tom, kdo by měl být primátorem, určitě to bude Jakub Hruška.
7: Co za to očekáváte nebo budete požadovat vy?
9: V tomto směru, jak říkám, jsme teďka v jednáních a vzhledem k tomu, že jsme jako ODS a TOP 09 a jako nezávisle skončili jako druzí, tak se samozřejmě v té širší koalici domnívám, že tam, nebo domnívám, vím, že tímto způsobem se budou potom personální záležitosti obsazovat takzvaným matematickým modelem. Čili jsme teďka, jak říkám, v procesu jednání, kdy se domlouváme na konkrétních bodech a postech tak, aby všichni z toho jednání odešli ideálně spokojení.
7: No, ale zmínila jste třeba, že byste sama ráda v budoucnu v radě města Brna měla v gesci kulturu a sport, ke kultuře máte ostatně blízko, ale možná jste říkala, že i něco dalšího, tak co by to mohlo být?
9: Já v tomto směru s tím dohodou, kterou máme s kolegy, moc se omlouvám, že nemůžu s vámi sdílet v tuto chvíli detaily z těch jednání, ale směřuje to samozřejmě k tomu, aby ideálně každý v té koalici měl gesci, ve které se bude cítit dobře a ve který bude erudovaný.
7: Deníku N jste řekla, že jste dostala nabídku od hnutí ANO, které vám nabízelo i primátorský post. Proč jste se s nimi odmítla sejít, když v minulosti bylo ANO součástí velké koalice vedené právě Markétou Vaňkovou z ODS?
9: To je, ta citace není úplně přesná, oni ty nabídky chodily z různých kanálů i celému našemu vedení, čili v tomto směru ke mně dorazila také právě zpráva a nabídka o tom, abychom se sešli a jednali o této koalici, ale já jsem zopakovala a zopakovalo to k mému potěšení samozřejmě i vedení brněnské ODS, že nemáme zájem se scházet a já sama bych se nechtěla nikdy stát primátorkou za takových okolností.
7: Hrálo nějakou roli i to, že na konci volebního období přešlo hnutí ANO do opozice a ti, kteří tak neučinili, byli ze strany vyloučeni. Stalo se tak pro vás třeba hnutí ANO nespolehlivým partnerem?
9: Já jsem v tom období v politice nebyla, já jsem v politice nováčkem.
7: Myslím tím pro ODS, protože jste říkala, promiňte, že vám do toho vstupuji, já to jenom snažím dovysvětlit, protože jste říkala, že vlastně i na tom nějak panovala shoda v širším vedení brněnského ANO. ODS, promiňte.
9: Rozumím. Já jsem v tomto směru už od dubna řekla zcela jasně svoje stanovisko. Do politiky jsem vstoupila kvůli stavu celostátní politiky a kvůli tomu, že ANO se spojilo na té vládní úrovni s motoristy a SPD. Čili pro mě to byla naprosto jako jasná principiální věc a brněnská ODS mě samozřejmě v tomto podpořila. Tam asi není žádným tajemstvím zároveň, že brněnské ANO je v tomto směru v jakémsi takovém podivném stavu, pochopitelně i stran mnoha jiných záležitostí, včetně kauzy Stoka.
7: No, na druhou stranu i ODS byla poznamenána několika kauzami, respektive třeba v bytové kauze byla podle výpovědí některých svědků, měla tam figurovat i primátorka Markéta Vaňková. Nemohlo to v Brně ODS uškodit v těchto komunálních volbách?
9: Určitě mohlo, zároveň samozřejmě i vítězná KDU ČSL, tam má na kontě bytové kauzy v tomto směru. Markéta Vaňková figurovala v té kauze, nebo figuruje v té kauze pouze jako svědkyně, čili samozřejmě, ale dohromady určitě ten pocit z toho, jakým způsobem se tady s některými těmi kauzami ODS spojuje nebo bývá spojována, ačkoliv není nikdo z ODS trestně stíhaný, na rozdíl třeba od kolegů, tak tam se domnívám, že to určitě uškodit mohlo, ale myslím si, že zároveň ten výsledek těch voleb je jako jasný, co se týká toho trendu, a myslím si, že to je trend pozitivní, že navzdory tomu, že třeba nám uškodil, protože vidíte celorepublikově, že hnutí STAN je na vzestupu a na Jižní Moravě samozřejmě zahrál obrovský fenomén úspěchu Honzy Grolicha, čili v tomto směru to vnímám, že sice jsme skončili druzí, ale že vlastně celkově ty volby celorepublikově skončily pozitivně.
7: A pokud bych se ještě na ten výsledek voleb v Brně podívala čistě matematicky, v tom 55 členem zastupitelstvu byste na pohodlnou většinu 31 hlasů dosáhli jen spojením s vítězem voleb. Jak se tedy stavíte k tomu, že Jakub Hruška chce rozšířit koalici i o strany, jako jsou Piráti nebo Zelení, kteří byli v předešlém volebním období v opozici a řekněme, jsou třeba programově i malinko dál ODS?
9: Já to v tomto směru vnímám, že je dobře, že se ty demokratické strany spojují a konec konců jsme se tak s Jakubem Hruškou vyjadřovali i v televizních debatách, když jsme byli tázáni na to, s kým bychom případně udělali koalici, tak jsme se oba zcela zhodně vyjádřili právě na půdorysu tady těchto stran.
7: Kamila Zlatušková, zvolená zastupitelka města Brna, nestranická lídrině kandidátky ODS a TOP 09, byla hostem Ranního plusu. Děkuji vám za váš čas, naslyšenou.
9: Já vám taky děkuji, krásný den, naschledanou.
0: A tento rozhovor dozněl 3 minuty před 3/4 na 8 na plusu. Dnešní tisk se primárně také věnuje výsledkům komunálních a senátních voleb, pročítala ho šéfredaktorka katolického týdeníku Kateřina Koubová.
10: Deník N například přináší analýzu nazvanou 6 nejdůležitějších zpráv z voleb, Babišův propad, to cituji rovnou z titulní stránky, a uvnitř ANO propadlo v chudších regionech, nic pro ně nedělá, další titulek ODS ztratila ve městech a také přibližuje, kdo je pravděpodobný brněnský primátor lidovec Libor Hruška.
0: Tak týdeník Respekt k volbám přináší svou analýzu toho, jak Babiš pomohl na svět lídrovi, ale to je trochu ironický titulek, ne?
10: Ano. No, dočteme se uvnitř, že hnutí ANO tak moc chtělo porazit Grolicha, až z něj udělalo hvězdu opozice. Komunální a senátní volby posílily názor, že Babiš se dá porazit. Grolich na vítězné vlně, ANO v defenzivě, STAN v očekávání. Mladá fronta dnes přináší rozhovory jak s Andrejem Babišem, tak s předsedou STANu Vítem Rakušanem. Má tam také minisetkání s architektem Petrem Hlaváčkem, pravděpodobně příštím pražským primátorem. A zhrnuje, že jde o volební účast nejvyšší za 15 let a ANO se ocitlo jako outsider druhého kola senátních voleb.
0: No tak je z čeho vybírat tedy, no ale kromě senátních a komunálních voleb se konala i místní referenda a většinou se týkala Větrníku. Jak to dopadlo, tak to najdeme v Mladé frontě dnes, je to tak.
10: Mě to právě zaujalo tady ten rozbor, protože ve 40 obcí a městských částí se kolem 20 z nich volba nebo referendum týkalo stavby Větrníků. A až na výjimky, a to je Dětřichov na Svitavsku, lidé Větrníky odmítli. A když víme, jak je to téma promořené fake news, tak to ani moc nepřekvapí, protože je to téma, které by nás vzdalovalo od nutnosti odebírat ruskou ropu a na to jsou fake news zejména zaměřená. Lidé v Hrádku na Hradecku se pak v referendu vyslovili pro převzetí kostela svatého Jiří obcí od římskokatolické církve, protože obec má více možností, jak zajistit zachování památky a těchto přebírání kostelů bude přibývat.
0: No a teď z jiného soudku, kromě vlny toho víkendového politického zpravodajství, tak co vás zaujalo?
10: Já jsem chtěla najít nějakou hezkou zprávu a zůstanu ještě v Mladé frontě dnes. V Chile kvete poušť, El Niño není jen zkáza, tak to je hezká zpráva, že? Napříč chilskou pouští Atacama, jedním z nejsušších z míst na Zemi, vykvetla oslnivá přehlídka květin poté, co se tudy prohnal klimatický jev El Niño a vydatné deště největší za 40 let. Pod vyschlou půdou se totiž skrývají miliony semínek, více než 200 druhů rostlin a ty se nyní v severní Chile derou k životu. Pouště pokryta fialovým kobercem na 15 000 hektarech půdy.
0: Tak to zní opravdu nadějně, ale Deník N třeba přibližuje laureáty letošních Nobelových cen, a to za literaturu pro Ann Carson, a píše, nebo co píše Enko o důvodech, proč se stala laureátkou právě ona?
10: Ano, Nobelovy ceny za těmi se ohlížejí i ostatní, ale zrovna v Deníku N literatura, tato autorka ji dostala za odvážné a invenční dílo, které v hravém dialogu s klasickou tradicí vytvořilo nové formy pro současnou literaturu. To jsem si musela zapsat citaci.
0: No ano, to hodnocení je samo o sobě literatura.
10: Ano. Ale dojde i na cenu za fyziku, což je článek Petra Koupského, a to je vždy sázka na kvalitu. Titulek Past na nejmenší částice 3 kilometry tlustý led. Tuto cenu získal belgicko-americký vědec. A pak třeba Deník Právo přibližuje příběh nositelky Nobelovy ceny za mír, jihoafrické právničky. Určitě jste o tom informovali, ale přináší také reakci prezidenta Donalda Trumpa, který ocenění označil za hanebné a trapné. Uvedl, že sám ukončil 8 válek a tak by si zasloužil on sám 8 Nobelových cen za mír.
0: No tak on už jednu dostal, dá se říct, od minulé nositelky ceny Marie Corinne Machadové, pokud si dobře vzpomínám, tak to je aspoň taková náplast pro něj. No ale Respekt má zajímavé reportáže ze Slovenska, co se dočteme v článku pod titulkem Fico si poradí, rozumí Slovákům a je to vůdce.
10: Respekt přináší reportáže ze Slovenska, například v Topolčanech, rodném městě slovenského premiéra. Mnozí voliči Směru vědí, kdo může za problémy země, ale Robert Fico to není. Další reportáž je z Maďarska. Maďarský spasitel dělá, co může, a jeho občanům se to zatím líbí. Peter Maďar vládne zemi skoro půl roku a šíří kolem sebe optimismus, zjistil reportér Tomáš Brolík. Jedno z dalších témat je kající pouť pražské arcidiecéze, na kterou jsme se mi vydali také z katolického týdeníku. Byla to zajímavá událost, již se zúčastnili bezmála 2000 lidí u Prahy při nástupu nového arcibiskupa pražského. A když jsme ještě v týdeníku Respekt, tak určitě si všimněme novinky. Na svém YouTube kanále přináší od minulé neděle, od této neděle, co byla, českou verzi populárního slovenského satirického pořadu Ťažký týždeň na Slovensku.
0: Tolik přehled domácích médií, který dnes pročítala šéfredaktorka katolického týdeníku Kateřina Koubová.
7: Ale máme přehled i o dalších věcech a ty vám řekneme právě teď. V Česku po víkendových komunálních volbách probíhají jednání o obsazení radnic. Vítězové voleb v Praze, hnutí STAN a koalice Spolu se dnes sejdou k jednání. V Plzni se na koalici dlouho dohodlo vítězné hnutí ANO a její dosavadní dva koaliční partneři, uskupení Pro Plzeň, které letos kandidovalo spolu s lidovci a hnutím STAN. Moskva zaútočila na ukrajinský energetický závod poté, co americký prezident Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Uvedl to v neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. A Severní Korea vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři, které pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Dnes to uvedly tiskové agentury.
0: Obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Čínou se vyostřují. Europoslanci minulý týden například podpořili vyšší ochranu evropských zájmů. Jde o reakci na příliv čínského zboží na evropský trh, který ohrožuje konkurenceschopnost firem zemí 27. Zároveň ale chce Unie dál vést s Čínou dialog. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič jednal na konci minulého týdne v Pekingu s čínským ministrem obchodu. Detaily probereme s hlavním ekonomem společnosti Deloitte Davidem Markem. Dobré ráno.
11: Dobrý den.
0: Tak europoslanci podpořili dokument, podle kterého Evropská unie má zajistit, aby nebyla na Číně závislá tak, že by to Peking mohl využít proti ní. Co si pod tím představit?
11: Představit si pod tím můžeme relativně marnou byrokratickou snahu zabránit ekonomickým procesům, které jdou proti Evropě. Nějakým dokumentem konkurenceschopnost evropským firmám nevrátíme. To je ekonomická záležitost, to není záležitost byrokratů Evropské komise nebo Evropského parlamentu nebo jiných evropských institucí.
0: A nemůže aspoň, dejme tomu, Evropská komise nějakým způsobem podpořit, dejme tomu, některé procesy, které dosud jaksi se z Evropy vyhýbaly, dejme tomu třeba těžbu těch vzácných zemin, lithia a tak dále na území Evropské unie anebo podobné záležitosti?
11: No, obrazně řečeno, čím méně toho Evropská komise udělá, tím lépe pro evropskou ekonomiku a tím lépe pro evropské firmy a její konkurenceschopnosti. Tím musím říci, že Evropa se svými nařízeními spíše hází sama sobě klacky pod nohy a různými omezeními, ať se to jedná třeba o využití těch nejnovějších technologií, umělá inteligence a podobně, než aby proaktivně pomáhala, tak by bylo lepší spíš, aby odstraňovala překážky, které doposud evropským firmám vyrobila.
0: No a jaká je obecně situace s pronikáním těch čínských firm na evropský trh? V jakých odvětvích už mají evropské firmy problém konkurovat těm čínským?
11: Ten proces byl pozvolný. Nejdříve šlo o cenovou konkurenceschopnost, kde evropské firmy vlastně nejsou dostatečně cenově konkurenceschopné, ale v poslední době už jde tak o technologickou konkurenceschopnost, kterou Evropa ztrácí v neprospěch nejenom Spojených států, ale právě i Číny. Nejviditelnější ten proces je aktuálně asi u automobilového průmyslu. Zatímco před 10 lety jsme se mohli bavit o tom, jak evropské automobilky pronikají na čínský trh, tak teď je ten proces opačný. Vidíme stále rychlejší nástup čínských značek na evropských trzích. Ale týká se to také dalších věcí, mobilní telefony, stroje, strojní vybavení. Myslím si, že ten řekněme, čínský útok bude, řekněme, frontální.
0: No a měla by podle vás kvůli tomu Evropská unie zpřísnit cla vůči Číně? Ono se mluvilo například o obchodním nástroji inspirovaném americkým článkem 301, který by umožnil rychleji zavádět cla napříč odvětvími.

0: se vlastně v Evropská komise obrátila na Světovou obchodní organizaci a řešila by to. A myslím si, že taková věc totiž není snadno prokázatelná, snadno řešitelná. Každopádně by to neřešilo, to řešení by nepřišlo tak rychle, aby bylo viditelné na evropském trhu v dohledné době.
1: A jakou odvetu nebo reakci očekáváte od Číny? A které evropské firmy by na tom mohly nejvíc ztratit, protože do Číny výrazně dovážejí?
0: Právě evropské automobilky, tam si myslím, že ta síla té Číny je taková, že by opravdu mohla nechat pocítit ta odvetná opatření dost rychle právě v tomto odvětví.
1: No jak výrazně může případné omezení obchodu dopadnout na Česko a zdejší firmy, například nějším vývozem do Číny nebo naopak nedostatkem čínských výrobků na evropském trhu, které jsou levnější a pro spotřebitele výhodné?
0: Ano, tady je potřeba opravdu říci, že to má dvě strany mince. Na jednu stranu a ta čínská konkurence je problém pro evropské firmy, na stranu druhou je to něco, co je výhodou pro evropské spotřebitele, protože se dostaneme k levnějšímu čínskému zboží snáze. Ale v dlouhodobě to samozřejmě potom pro evropské ekonomiky může být problém, když začnou zanikat pracovní místa v Evropě a kvůli ztrátě konkurenceschopnosti a začne se to projevovat na životní úrovni a to už by potom byl zásadní problém.
1: Tak tolik hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. Děkuji, že jste si našel čas i za vaše postřehy. Přeji hezký den.
0: Naschledanou.
2: Je 7 hodin 54 minut přesně a posloucháte Ranní plus. Voliči ve Slovinsku mají za sebou nedělní superreferendum. Odpovídali hned na 4 otázky, včetně toho, zda se mají zrušit poplatky pro veřejnoprávní stanici RTV. Hlasující byli podle předběžných výsledků většinově proti jejich zrušení. Opačný verdikt padl u otázky o tom, zda má být sociální pomoc podmíněná veřejně prospěšnými pracemi a zda mají cizinci ve třetích zemích žijících ve Slovinsku pozbít právo volit v komunálních volbách. Pak je tu ale ještě čtvrtá otázka. Detaily má teď naše spolupracovnice v regionu, Téa Veseláková. Dobrý den.
3: Dobré ráno.
2: Teo, musí se vláda v Lublani řídit výsledky tohoto referenda?
3: No v případě těch 3 dotazů, které si vyjmenovala, nemusí. Voliči tu mají jenom poradní hlas. Ovšem situace je jiná u té 4. otázky. Tam je výsledek pro vládu závazný. A šlo v ní o osud novely zákona o parlamentních vyšetřovacích komisích. Slovinská média v té souvislosti často píšou o zavedení politické policie. V kostce jde o to, že parlamentem prošla už před několika měsíci novela zákona o parlamentních vyšetřovacích komisích, která má umožňovat účinnější kontrolu politiků. Jak píše deník Delo, odpůrci ale tvrdí, že parlamentní většina tím získává silný nástroj i k nátlaku na své kritiky. Ty vyšetřovací komise totiž dostaly kromě jiného volnější ruce stran toho, jaké nástroje mohou využívat ke získávání informací, například zatímco svědci nebo lidé jinak spojení s tím vyšetřováním mají omezenější možnosti, jak se bránit. Organizace Reportéři bez hranic v té souvislosti varuje zejména před ohrožením ochrany novinářských zdrojů.
2: A byly výsledky referenda těsné, nebo bylo jasno už během neděle?
3: V případě té klíčové otázky ohledně vyšetřovacích komisí to větší část neděle vypadalo, že voliči vládní novelu podpoří. Nakonec se to ale večer v noci otočilo a zhruba 51% voličů hlasovalo proti ní. Velmi vyrovnané to bylo i u otázky zrušení poplatků pro veřejnoprávní radiotelevizi Slovinska, ale nakonec to po sečtení téměř všech hlasů vypadá, že se voliči velmi těsnou většinou postavili proti jejich zrušení. Ministerstvo kultury v týdnu předložilo návrh, který sice doslovně neřeší přesun financování tohoto média pod státní rozpočet, ale podle novinářských organizací je zkrátka spojitost s tou otázkou v referendu jasná a ukazuje, kam vláda premiéra Janeze Janči míří. Zástupci novinářů kabinetu vyčítají, že prý vůbec nezohlednili jejich připomínky a návrhy k tomu zákonu. Tvrdí, že předloha novely neobsahuje žádné pojistky a že to vládě umožní nakonec plně kontrolovat nejenom financování, ale i obsah a program vysílání RTV.
2: Ty sleduješ dění i v dalších zemích. Pojďme do tvého domovského Chorvatska. Po letošním obnovení povinné vojenské služby chorvatské soudy řeší případy mladíků, kteří se nedostavili k odvodu. Dostávají nějaké sankce?
3: Oni podle zákona mohou dostat finanční pokutu 500 eur až 5000 eur, ale ukazuje se, že za určitých okolností jsou soudy schovývavé a dávají i

0: výrazně nižší pokuty, případně provinilce osvobodí. Těchto případů si všímá portál Sredňa, podle kterého soudy berou v potaz finanční situaci těch povolaných chlapců, mnohdy studentů samozřejmě, a zohledňují i to, jestli se v minulosti dopustili nějakého přestupku a zda ve svém vyjádření dají najevo lítost a vůli tu situaci napravit. Nicméně se taky ukazuje, že ta chyba asi není vždy jen na straně odvedenců. Soud už totiž řešil i pár případů, kdy patrně pochybila pošta, když ten povolávací rozkaz hodil do schránky, aniž by ale adresát podepsal jeho převzetí. Případně se ukázalo, že v některých případech ho podepsal někdo jiný. No a ve všech těchto případech tedy byly rozsudky osvobozující, byť jsou zatím nepravomocné.
1: Do třetice Srbsko, do mimořádných parlamentních voleb zbývají 2 týdny. Na úplném začátku volební kampaně jsme spolu mluvili o tom, že téma vstupu do Evropské unie se v zemi dostává dost na okraj. Změnilo se od té doby něco?
0: No, zdá se, že příliš ne, že členství v 27. skutečně nepatří mezi klíčová témata té kampaně, alespoň uskupení, na která se soustředí největší pozornost, ho hrají do autu. Rádia Svobodná Evropa si všímá, že přičlenění k unijnímu bloku aktivně prosazuje jenom jedna menší volební koalice. Asi nepřekvapí, že vládnoucí srbská pokroková strana pokračuje v tom narrativu teď už bývalého prezidenta Aleksandra Vučiče, který ale současně kandiduje na premiéra, o tom, že Evropa ano, ale při zachování nezávislé politiky, což v tom srbském případě znamená partnerství s Ruskem nebo Čínou. Čekalo se ale hlavně na to, jak se k tématu postaví studentská kandidátka, jejíž členové proti vládě 2 roky protestovali. No a studenti teď v rámci kampaně uvedli, že jsou proti uvalení sankcí na Rusko, s tím, že sankce nepřispívají k řešení politických a bezpečnostních výzev. To je tedy něco, s čím nehodlají se sladit v otázkách mezinárodní politiky s Evropskou unií. No a jak a jestli vůbec pokračovat v přístupových rozhovorech, dál odkládají na povolební období. Možná zajímavější je v celém tom kontextu to, že řada stran se profiluje vyloženě jako euroskeptických a staví se úplně proti členství a pokračování přístupových jednání. A jedním z těch nejhlasitějších argumentů bývá, že Srbsko nemá pokračovat v rozhovorech, dokud ho Brusel bude nutit uznat nezávislost Kosova.
1: Dění na Balkáně i tamní tisk sleduje naše spolupracovnice Téa Veseláková. Děkujeme za to, naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: A ještě upozornění na to, že vysíláme předvolební, vlastně mezivolební duely senátní. Dnes budou hosty Adela Suchanda-Šípová a Petr Pata.
1: V 8 hodin pokračuje Ranní plus, je pondělí 12. října, dobré ráno, vám přeji Tomáš Pavlíček
2: a Šárka Feniková.
3: Český rozhlas plus.
2: Tři body, které charakterizují tuhle hodinu. Jaké poučení si berou největší strany ve vládě a v opozici z komunálních a senátních voleb?
1: Dokáže zdejší armáda využít potenciálu nové české střely s plochou dráhou letu Narval?
2: Dohodnou se evropští ministři zahraničí na tvrdším postupu vůči ruským hybridním hrozbám?
1: Než se k těmto tématům dostaneme, poslechněte si zprávy Martina Matějky.
4: V regionech po celém Česku pokračují povolební vyjednávání o nových koalicích. V Plzni už se vítězné hnutí ANO dohodlo na spolupráci s hnutím STANA, taky s uskupením Pro Plzeň s podporou lidovců. Večer to oznámili jejich lídři. Primátorem města dál zůstane Roman Zarzický z hnutí ANO. Jeho prvním náměstkem bude lídr starostu Aleš Tolar. Na nových koalicích se dohodli i v Havířově, Frýdku Místku nebo v Tachově. Naopak v Pardubicích včera hnutí STAN odstoupilo z jednání o možné koalici s hnutím ANO a Žijeme Pardubice. O spolupráci tam teď starostové budou jednat s dalšími uskupeními. A o dalších povoledních jednáních budeme mluvit v Ranním plusu hned po zprávách s Janou Mračkovou Vildumecovou z hnutí ANO a Lukášem Vlčkem z hnutí STAN. Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí. Návrh má upřesnit dnešní pravidla a odstranit nejasnosti ve stávajících zákonech.
5: Novela občanského zákoníku zavede například výslovné ustanovení, že pokud se rodič dopustí domácího násilí na svém dítěti, na druhém rodiči nebo na dalším člověku žijícím s dítětem ve společné domácnosti, soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Návrh zákona taky nově vymezuje zájem dítěte přes demonstrativní výčet kritérií v souladu s judikaturou ústavního soudu a obecným komentářem výboru OSN pro práva dítěte. Ministři dnes projednají taky národní strategii regenerace brownfieldů. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
4: Poslanci rozpočtového výboru dnes mají na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Měli by vydat doporučení pro úvodní kolo projednávání rozpočtu na plénu sněmovny. Vládní návrh počítá se schodkem 386 miliard korun. V prvním čtení budou poslanci schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu, ty pak už nebude možné měnit. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Sněmovna by ho v prvním čtení měla začít projednávat 21. října.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Rusko večer zaútočilo na okolí Charkova na východě Ukrajiny a také na Ivano-Frankivsk na západě země. Podle tamních úřadů při úderech zemřelo nejméně 6 lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň uvedl, že ruské síly zasáhly i energetický závod. Stalo se to poté, co americký prezident Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Kyjevem a Moskvou. Na síti True Social napsal, že s ním obě strany souhlasily. Zelenský ale řekl, že o dohodě před Trumpovým oznámením nevěděl. Dodal, že ji bude dodržovat, pokud to též udělá i Rusko. Moskva se k návrhu zatím nevyjádřila.
6: Vzdušný útok na Pysočinu Charkova zaznamenaly městské kamery. Ruský raketodron Banderol obrovskou rychlostí narazil do obchodu s potravinami, ve kterém zemřeli 3 lidé a 9 bylo zraněno, včetně 2 dětí, uvedl na sociálních sítích náčelník oblastní vojenské správy Oleg Sinehubov. Na místě dopadu vypukl velký požár. Oběti a zraněné si vyžádal také dronový útok na Ivano-Frankivsk. Jeho starosta Ruslan Marcinkiv upřesnil, že zahynuli 3 vojáci a další 3 byli lehce zranění. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Ministři zahraničí států Evropské unie dnes v Lucemburku projednají situaci na Ukrajině i narůstající hybridní útoky Ruska proti 27. Chystají se také uvalit nové sankce na 1650 ruských občanů a firem. Mají to největší balík sankcí od začátku ruské války na Ukrajině v roce 2022.
7: Na sankčním seznamu Evropské unie v souvislosti s ruskou válkou je nyní přes 3000 subjektů. Po dnešním chystaném rozšíření by jich mělo být už téměř 4700. Nové sankce se podle agentury Reuters zaměří zejména na Rusy a ruské firmy zapojené do vojenského průmyslu, zejména do výroby raket. Očekává se také, že unijní ministři zahraničí dnes budou v Lucemburku mluvit o nové dohodě amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským lídrem Vladimírem Putinem o dodávkách dieslu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Vrchní velitel sil NATO v Evropě generál Alexis Grinkevič představí v Polsku novou obranou strategii pro případ útoku Ruska. Strategie známá jako teorie vítězství se opírá o spojení tradiční vojenské síly s novými obrannými technologiemi. Počítá s využitím dronů, umělé inteligence i technologií ve vesmíru.
8: Strategie má čistě obranný charakter. V případě napadení ale Severoatlantická aliance bude usilovat o rychlé zničení sil agresora, jak zjistila agentura Bloomberg. Síly NATO mají zablokovat útok na východním křídle pomocí pozemních sil podporovaných levnými bezpilotníky, systémy s minimální posádkou a technologiemi založenými na umělé inteligenci. Dalším cílem je rychlé zničení systémů velení a řízení nepřítele. Členské země Severoatlantické aliance mají také povinnost vypracovat si vlastní obranné plány. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO odletěl na 4denní podnikatelskou misi do Indie. Navštíví tam Dillí, Bangalore a Mumbai, kde bude jednat s představiteli jednotlivých indických států a tamních společností, ale taky s indickou vládou, včetně premiéra Narendry Modiho.
9: Do Indie provází ministra průmyslu a obchodu přední české firmy, od letectví přes dopravu až po vědu a výzkum. Ve hře jsou dodávky vlaku i letadel do Indie. V Dillí bude ministr jedna z členy indické vlády, druhou zastávkou bude město Bangalore, které je jedním z nejvýznamnějších technologických a průmyslových center Indie. Obchod by měla usnadnit nedávno přijatá dohoda mezi Evropskou unií a Indií. Z Dillí Jaromír Marek, Český rozhlas.
4: Severní Korea vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři a podle jihokorejské armády střely uletěly více než 900 kilometrů. Pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Mezi Soulem a Pchjongjangem v posledních týdnech roste napětí. Důvodem jsou testy zbraní nebo výbuchy min v takzvané demilitarizované zóně, které zranily 3 jihokorejské vojáky. Soul i velitelství OSN tvrdí, že šlo o severokorejské miny. KLDR ale odpovědnost za incidenty popírá. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy u Rohlenky na kilometru 205 už nehoda nepřekáží, kolona je ale dlouhá. Od Vyškova z kilometru 225 na více než hodinu. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem na začátku dálnice u sjezdu na Březině Ves je nepojízdný kamion v pravém pruhu a kolona z Prahy od Kbelské je asi na 20 minut. Na D5 kolona na příjezdu do Prahy z Plzně je od Rudné z 6. kilometru až na Pražský okruh jen provozem. Nehodu na okruhu u Jinočan odklidili. Na silnici 3 z Benešova do Prahy se jede krokem od Pětihost až do Mirošovic k nájezdu na D1. Zdržení je asi 20 minut. V Praze je hodně ucpaný východ metropole. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Březině Ves překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu. A pomalu se jede po Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové. Zdržení je asi 30 minut od sjezdu na magistrálu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude polojasno až oblačno, dopoledne ještě místy i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách na severu a severovýchodě, kde můžou být i smíšené nebo sněhové a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Ranní plus.
2: A díváme se na hodiny 8 hodin a 8 minut. Česká politická scéna počítá ztráty a nálezy po víkendových volbách do obecních zastupitelstev a prvním kole voleb senátních. Na radnicích probíhají povolební vyjednávání o koalicích. V první řadě vedou vítězové voleb v Praze a Brně zástupci hnutí STAN a lidovců. V 6 dalších krajských městech hnutí ANO. Současně se rozbíhá kampaň před druhým kolem senátních voleb. Starostové a hnutí ANO mají své kandidáty shodně ve 13 obvodech. My zveme do vysílání předsedkyni senátorského klubu ANO Janu Mračkovou Vildumecovou. Dobrý den.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: A prvního místopředsedu hnutí STAN Lukáše Vlčka, i vám dobrý den.
11: Dobrý den vám i posluchačům.
2: Tak hnutí ANO před komunálními volbami určilo parametry úspěchu tak, že když se mu podaří počet zastupitelů udržet nebo zvýšit, tak to bude úspěch. Pokud ne, tak považovalo by výsledek za negativní. Tak jakkoliv jste například mnoha významná města udrželi, není to podle těchto vámi stanovených kritérií neúspěch, paní Mračková Vildumecová?
10: Tak podle té analýzy, tak určitě to budou analyzovat všechny strany. Si myslím, že těmi nejúspěšnějšími byli nezávislí kandidáti.
2: Ano, to vždycky. Podíváte,
10: ale když se ale podíváme nezávislé na ty kandidátky. Nezávislé kandidátky. No tak pokud se podíváme na ty strany, tak hnutí ANO přišlo o nějakých 98 zastupitelů a KDU ČSL o 530 zastupitelů, ODS o 580 zastupitelů. I STAN přišel o zastupitele. Proto říkám, že těmi nejúspěšnějšími, což je z mého pohledu velmi zajímavé, že v těch komunálních volbách zvítězily ty nezávislé uskupení a ty nezávislí kandidáti, kteří si vlastně vytvořili své kandidátky.
2: Tak, ale takže vy to za neúspěch nepovažujete, přestože jste přeci jenom o něco ztratili, dokonce i v těch městech, která jste vyhráli a udrželi, dejme tomu, máte třeba proti těm původním 8 krajským městům vítězství v 6.
10: Tak já, co mám analýzu, tak z 27 statutárních měst jsme obsadili ve 12 těchto městech první místo, v 8 druhé místo, v 6 třetí místo. Komunální politika nebo respektive komunální volby jsou o tom, samozřejmě, jestli zvítězíte. Asi každý občan by si přál, že pokud vyhrajete, tak byste měli mít starostu nebo být ve vedení města, ale je to také o těch povolebních vyjednávání.
2: Ano,
10: takže
2: tak o tom se budeme
10: samozřejmě bavit dál. Je ano. Samozřejmě otázka, jak to v těch jednotlivých městech dopadne. Mohla bych připomenout, že v krajských volbách v Karlovarském kraji jsme vyhráli a pak nás obešli 13 koalicí a byli jsme v opozici.
2: Ano, takže tak to je takové to druhé kolo komunálních voleb, jak se říká. A teď se obrátím na pana Vlčka. Považujete se za vítěze voleb, za kterého vás pasují někteří politologové? Ono se vám sice podařilo zvítězit v Praze nebo v Brně, ale pořád, jak jsme řekli, v 6 krajských řadě dalších měst vyhrálo hnutí ANO a konec konců i vy jste přišli o část svých zastupitelů, tak jak vy ten výsledek chápete, pane Vlčku?
11: Já bych hlavně ještě jednou chtěl moc poděkovat voličům, kteří při vysoké volební účasti k volbám přišli, a chtěl bych poděkovat za vysokou podporu pro starosty. No, my jsme celostátně výrazně posílili, kromě toho, že jsme vyhráli v Praze a v Brně, tak jsme zároveň nestratili venkov. To místo, odkud řada z nás do té vysoké politiky vzešla, máme konečně velmi silné pozice ve všech krajských městech a všichni naši kandidáti do Senátu postoupili do druhého kola. Dokonce pan senátor Sobotka a Linhart vyhráli hned v tom kole prvním. Mě hlavně těší jedna věc, a to je, že to je potvrzení toho, že je zde poptávka po starostenské věcné poctivé politice zaměřené na řešení konkrétních problémů. To má prostě u voličů odezvu, to jsme viděli, a z toho já osobně mám vám velkou radost.
12: Ale úplné vítězství nějaké frontální to není, vidíte.
11: Ne, podívejte, to je naše strategie, my tomu říkáme strategie 100 drobných kroků. My nechceme být nějakou kometou, která vystřelí a pak okamžitě zhasne. Ne, my to vidíme, že tyto volby potvrdily ten náš trend, potvrdily tu strategii, že jdeme dobrým směrem, a já za to mám opravdu velkou radost, že lidé opravdu je zajímá ta věcná konkrétní politika, kterou dokážeme dělat v těch regionech, a tu přesně se snažíme přenášet i na tu celostátní úroveň. Podívejte,
12: já vám rozumím.
11: Říkalo, že komunální volby budou referendem o vládě. Já bych to tak úplně neříkal, ale vidíme tady opravdu totální debakl SPD, vidíme totální debakl motoristů. Ano, celkem zásadně oslabilo. A já si myslím, že to je důkaz toho, že lidem prostě není jedno to, co se děje. Prostě tato vláda slibovala levné hypotéky, levné energie, vyrovnaný dluh. To se neděje a my jako starostové prostě přicházíme s řešeními. A já mám z toho radost, těch výsledků.
12: Tak jak si paní Mračková Vildumecová vysvětlujete přece jenom mírný pokles svých výsledků proti předchozím volbám? Je to tím, že vystavili voliči vysvědčení vládě, jak říká pan Vlček, anebo třeba, že nepostavilo, dejme tomu, v senátních obvodech dostatečně silné kandidáty?
13: Tak já si myslím, že celostátní politika se promítá z mého pohledu více do těch senátních voleb. V těch komunálních volbách si myslím, že určitě může hrát roli ve větších městech, ale určitě v menších městech a obcích je to více o těch jednotlivých osobnostech. Nemohu souhlasit, myslím si, že mnoho našich starostů a komunálních politiků dělá poctivou politiku, věnuje se lidem, prostě dělá to s plným nasazením, a myslím si, že to se také samozřejmě pak promítá i ve výsledku těch voleb. Já znovu zastávám názor, že je velmi zajímavé sledovat ty komunální volby, že prakticky všechny politické subjekty přišly o mandáty, a ty, kteří o ty mandáty nepřišli a ještě jich mají více, jsou ty nezávislá uskupení, který se v těch městech tvoří. To je opravdu fakt, který je z mého pohledu si nutné uvědomit. Víte sám, že mnohokrát se usiluje o to, aby se změnil volební systém. Například v Senátu pan senátor Canov prosazoval, aby ty kandidáti, dneska tam musí být 10%, myslím, abyste přeskočil toho kandidáta před vámi, aby se to kvorum snížilo třeba na 5%. Mnohokrát se o tom diskutuje a je to prakticky neprosaditelné. Mluví se o většinovém systému a tak dále. Aby se prakticky do toho zastupitelstva dostali opravdu ty konkrétní lidé, kteří jsou těmi lidmi preferováni a voleni.
12: Tak a teď bych se zeptal pana Vlčka, mluvili jsme o vašem výsledku ve volbách, jak hodnotíte výkon svých kolegů v opozici. Ukázaly ty volby, že opozice má šanci uspět hlavně v případě, že kandiduje společně, že to takzvané leštění značek, o kterém mluvila tedy hlavně ODS, nepřináší takové výsledky?
11: No, oni ty komunální volby jsou opravdu specifické. Ona, paní kolegyně Vildumecová, má pravdu, že v těch volbách velké části uspěly hlavně ty nezávislé kandidátky. My jsme velmi rádi, že jsme řadu z nich mohli podpořit, protože to prostě jsou naši přirození partneři, odsud se i rekrutují i budoucí naši kandidáti, naši politici. Řada z nich začínala právě v těch nezávislých sdruženích, ale bylo vidět úspěch i dalších opozičních vlastně stran vidíme velký úspěch lidovců na Jižní Moravě. Podle té mapy to vypadá, že my jsme ovládli především tu stranu, tu část Čech, lidovci zase Moravu, ale takhle. Každopádně pro nás bude důležité, jak se ty koalice po těch volbách budou sestavovat, ale hlavně to bude jejich předmětem. My tady ani v Praze, tomu, ani v Brně, teď se aktuálně nechcem tady bojovat o nějaké pašalíky, to vůbec ne. Prostě to lidi nezajímá. Pro nás je důležité, aby se sestavovaly takové koalice, které prostě přinesou lidem ty výsledky, které lidi očekávají. To je to, co od nás od starostů lidé očekávají.
12: Takže vidíte nebo nevidíte budoucnost v tom spojování opozičních stran do kterýkoliv voleb?
11: Já myslím, že bavit se teďka o parlamentních volbách za 3 roky je určitě brzo. Každý teďka hlavně musí pracovat na té své značce, čekají nás ještě krajské volby za 2 roky. My jako starostové, a já jsem rád z těch výsledků, vidíme, že i ty průzkumy, které vidíme od jednotlivých agentur, tak ty preference nám rostou, to nás může těšit, ale to hlavní, na co my míříme, tak je prostě porazit v těch dalších parlamentních volbách hnutí ANO a stavět budoucího premiéra. To je to, kam my míříme, prostě vystavit této vládě stopku, vládě, která slibovala lidem hory doly, aby vidíme, že to neplní. Nemáme tady levné hypotéky, nemáme levné energie, máme tady astronomický šílený 400 miliardový dluh. To je ta cesta, kam míříme.
12: Tak paní Vildumecová, Mračková Vildumecová, jaké vy si berete poučení z těchto voleb? Karel Havlíček říká, že ta sklenice je poloplná. Andrej Babiš mluví o tom, že třeba v Praze to byl totální propadák. Tak změníte nějakým způsobem svoji politiku na základě těch výsledků?
13: Tak já předpokládám, že každá politická strana vždycky vyhodnocuje volby. Myslím si, že tak to bude činit i hnutí ANO, hnutí STAN a všechny politické subjekty. Já musím, omlouvám se, zareagovat na ctěného kolegu pana Vlčka, který byl stejně jako já v minulosti starostou, byl ministrem. Já musím říct, že jako v tuhle chvíli říkat, že něco není po 4 rocích vládnutí vaší vlády, omlouvám se, která nám tady zanechala dluh 1,2 bilionu korun. Ta vláda má programové prohlášení a to programové prohlášení naplňuje a bude naplňovat, protože v té vládě je samozřejmě v tuhle chvíli ani ne rok, takže
12: a nějaké
13: myslím
12: poučení
13: si
12: budete
13: že
12: brát z těch voleb, nebo ne?
13: Já znovu říkám, pro nás je v tuhle chvíli velmi důležité druhé kolo senátních voleb a určitě hnutí ANO bude vyhodnocovat ty volby, stejně jako je budou vyhodnocovat ostatní subjekty, jako jsou například lidovci, kteří přišli o 530 zastupitelů, nebo Občanská demokratická strana, která přišla o 580 zastupitelů. Znova zdůrazňuji, že hnutí ANO přišlo o 98 zastupitelů.
12: Děkuji, že samozřejmě v těch... Abych ještě, omlouvám se velice, že vás přerušuji, ale abychom se ještě zeptali na ty senátní volby, které jste zmínila. Tak pane Vlčku, jakou v tom druhém kole senátních voleb zaujmete taktiku, abyste, abych tak řekl, co nejvíc těch svých želízek v ohni proměnili v senátorská křesla?
11: Velmi jednoduchou. My budeme ten celý týden aktivní, my budeme chodit po ulicích, budeme s lidmi mluvit, budeme žádat pro podporu o nejenom pro naše kandidáty, všechny naše kandidáty, kteří postoupili do toho druhého kola a starostové mají největší počet těch postupujících. Takže samozřejmě my nepolevujeme,
12: myslím, že je to
11: dneska
12: tak
11: opět jdeme do ulic. Tak dneska jdeme do ulic, ale zároveň i žádáme o podporu pro kandidáty, kteří jsou v tom našem demokratickém spektru. Prostě je nutné, aby prostě jsme udrželi většinu v Senátu, aby prostě hnutí ANO nebylo schopno vlastně ovládnout i Senát. Tedy my v tom nepolevíme, budeme velmi aktivní i v tom následujícím týdnu a chtěl bych i poprosit všechny posluchače, aby k těm volbám určitě přišli.
12: Tak jak budete postupovat vy, paní Mračková Vildumecová, zapojí se nějak centrála personálně, finančně, osloví. Víte třeba kandidáty, kteří propadli v prvním kole?
13: Tak určitě to samé. Chceme být velmi aktivní, chceme být v těch senátních volebních obvodech. Já už dneska jedu za některými kandidáty. Určitě jednotliví kandidáti si schánějí i podporu o těch neúspěšných kandidátů. Trošičku mě mrzí, když tady pan Vlček říká podporu demokratického spektra. Já si pořád připadám, že vlastně my nejsme ty demokratická strana. Myslím si, že jako tyto výroky jsou opravdu jako velmi nefér. Je to tady o voličích, voliči rozhodujou a chtěla bych úplně na závěr také, pane redaktore, zda byste dovolil poděkovat samozřejmě všem voličům, kteří přišli k volbám, protože to je vždycky nejdůležitější a samozřejmě chtěla bych poděkovat, kteří podpořili naše kandidáty a chtěla bych je velmi vyzvat, aby přišli do toho druhého kola voleb. Samozřejmě hlasovací lístky už nepřijdou do schránek, dostanou je až ve volební místnosti.
12: Ano.
13: A aby přišli podpořit naše kandidáty hnutí ANO, kterých je 13 a z toho je to 7 žen a 6 mužů. Je velmi zajímavé.
12: Velice se omlouvám. Ještě abych se na závěr dostal, poprosím o velice stručné odpovědi. Jak bude vypadat to jednání ve městech, kde starostové dosáhli významnějšího výsledku, pane Vlčku? V Praze a Brně je to poměrně jasné, ale jak to je v těch dalších městech? Budete se někde spojovat s hnutím ANO?
11: Tak my hlavně usilujeme právě o to, abychom na těch magistrátech byli, ale ne za každou cenu. My jsme jasně řekli, že s extremistickými uskupeními do toho v žádném případě nepůjdeme. Tam teda neřadím hnutí ANO, ať jsem fair, ale samozřejmě debaty o tom, zda s hnutím ANO spolupracovat nebo ne, tak jsou ještě otevřené. Není to pro nás preferovaná varianta.
12: Tak a jak to vypadá z vašeho pohledu, paní Mračková, Vildumecová, protože... Ano...
13: Já u těch vyjednávání určitě nejsem. Myslím si, že je to o jednotlivých, tak pan Vlček je první místopředseda hnutí STAN. Já v takové pozici nejsem a myslím si, že určitě se to koordinuje, popřípadě v ty velká města se komunikují s jednotlivými krajskými předsedy a myslím si, že mnohokrát, a já to vnímám, že v té komunální politice by to především také mělo být o těch osobnostech a o těch lidech.
12: Tak tolik předsedkyně senátorského klubu ANO, Jana Mračková a Vildumecová. Děkuji, naslyšenou.
13: Také děkuji a přeju všem krásný den.
12: A také první místopředseda hnutí STAN Lukáš Vlček. I vám děkuji, naslyšenou.
11: Děkuji za pozvání a prosím posluchači, přijďte k volbám.
1: Je 8 hodin 24 minut a my přinášíme další informační servis. Moskva zaútočila na ukrajinský energetický závod poté, co americký prezident Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Uvedl to v neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ruské ministerstvo obrany oznámilo noční sestřel 151 ukrajinských dronů. Letos podruhé bude jednat Národní koalice pro boj se suchem. Odborníci společně s premiérem Andrejem Babišem budou hodnotit aktuální hydrologickou situaci, dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v České republice. A Severní Korea vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři, které pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Dnes to uvedly tiskové agentury. Nejvíc politických subjektů, nejsložitější sčítání a také nejtěžší interpretace výsledků. Pro zhodnocení komunálních voleb si politické strany s celostátní působností obvykle vybírají zrcadlo, ve kterém jim to nejvíc sluší. Ostatně měli jsme to tady v přímém přenosu. Někdo počet zastupitelů, jiný procenta hlasů. Případně si spočítají celé zisky koalic, v nichž kandidovali. Když je nejhůř, můžou vypíchnout výsledky z obcí, kde se jim zadařilo mimořádně. Naši kolegové z datového týmu Českého rozhlasu popisují metodu, která má celostátní úspěchy vystihovat věrněji než hrubá data Českého statistického úřadu. Proto je s námi teď ve studiu datový novinář Petr Kočí. Dobrý den. Je na místě sčítat celostátní výsledky komunálních voleb jiným způsobem, než jak to dělá Český statistický úřad?
14: Myslíme, že to určitě stojí za pokus, protože když se podíváme na ta obvykle citovaná čísla, to znamená podíl hlasů, tak tam je to výrazně zkreslené tím, že ve velkých městech jsou zastupitelstva daleko početnější a tím, že má každý volič tolik hlasů, kolik je v zastupitelstvu míst, tak se může stát například to, že Praha, kde žije zhruba desetina obyvatel, vlastně má třetinu hlasů, což velikostně neodpovídá. Když se podíváme na ten další neobvyklejší způsob interpretace, to znamená počítat prostě jednotlivé mandáty, tam narážíme jednak na metodologickou komplikaci s těmi koalicemi, jak jsme zmiňovali, protože je potřeba počítat navrhující strany, nikoli volební strany, ale větší problém je, že vlastně každý ten získaný mandát může mít úplně jinou váhu, protože zatímco v malé obci s několika málo zastupiteli a se stovkami obyvatel, jeden zastupitel vlastně reprezentuje zhruba desítky těch obyvatel, tak ve velkém městě typu Praha může jeden zastupitel reprezentovat třeba 20 tisíc obyvatel, což by bylo dobré vzít v potaz při porovnání těch výsledků.
1: A co se s tím dá dělat?
14: No, my jsme narazili na zajímavý návrh z dílny PAK Research, konkrétně analytika Matyáše Levinského, který vlastně navrhl několik metod přepočtu převážení těch výsledků a nám vlastně takový asi nejlépe pochopitelný a nejvíce výstižný připadá právě počet na vlastně počet obyvatel obce, které zastupitelé zvolení za danou stranu reprezentují. Proto jsme na tom taky založili článek, který mohou dneska najít posluchači na webu irozhlas.cz pod titulkem Zpráva z komunálních voleb.
1: A co nám takto přepočítané výsledky o komunálních volbách z celostátního pohledu tedy říkají?
14: Tak ještě výrazněji se tam ukazuje, že od minulých voleb nejvíc posílilo hnutí STAN, posílil dokonce ještě víc než nezávislí kandidáti, kteří tedy samozřejmě jako v každých komunálních volbách těch mandátů získali nejvíce. Všechny ostatní vlastně ty velké strany s celostátní působností budou v nově zvolených zastupitelstvech reprezentovat méně obyvatel než dosud a z těchto stran nejvíce ztratilo hnutí SPD a těsně nad ním je hnutí ANO. ANO zatím doposud zastupovalo v obecních zastupitelstvech asi 15% lidí a teď po volbách to bude asi 12,5%.
1: Vy v tom zmiňovaném článku na zpravodajském serveru iRozhlas nabízíte taky mapy. Jsou tedy v takto přepočtených výsledcích nějaké regionální odlišnosti?
14: Jsou a jsou poměrně výrazné. Mluvili jsme o starostech, tak při pohledu na jejich podporu v jednotlivých krajích posílili nejvíc v hlavním městě. Bylo to dokonce téměř o 13% bodů a nárůsty zaznamenali také třeba v Plzeňském, Karlovarském nebo Královéhradeckém kraji. Když se podíváme na druhou stranu, tedy na vládní ANO a SPD, tak ty trochu paradoxně nejvíc oslabili tam, kde jsou zvyklé získávat nejsilnější podporu. To znamená v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Když to propojíme se změnou v účasti u voleb, tak vlastně vidíme, že se jim nepodařilo ty voliče mobilizovat.
1: S velmi zajímavými výsledky voleb nebo interpretací těch výsledků přišel do studia datový novinář Českého rozhlasu Petr Kočí. Děkujeme za to.
14: Děkuji za pozvání.
1: A já ještě dodám, že veškeré grafy a mapy, o kterých jsme mluvili, najdete na webu iRozhlas pod titulkem Zpráva z komunálních voleb.
12: No a volební servise nabízeme i nadále, a to v pro a proti v 9 hodin 30 minut, kdy uslyšíte duel senátní za volební obvod Kladno. Hosty budou Adela Sucharda Šípová z Pirátské strany a Petr Paták z ODS. Jinak také poslouchejte i Vinohradskou 12 v 10 hodin, vítězové a poražení senátoři a zastupitelé, komu bral a kdo komu bral a kde koho obejdou, jaké bašty kdo dobil, kdo nejvíc ztratil, Ostrava, Brno, Plzeň, Ústí nad Labem, velká povolební analýza s politologem Petrem Justem z Metropolitní univerzity Praha. No a teď po půl osmé budeme mluvit třeba o tom, že státy Evropské unie se chystají přijmout největší balík individuálních sankcí proti ruským občanům a firmám od začátku války v roce 2022. Na sankční seznam by měly zařadit dalších 1650 subjektů.
1: Je půl deváté a zprávy má Martin Matějka.
3: Český rozhlas Plus.
4: Koaliční rada ráno znovu projedná novelu školského zákona. Návrh ministra školství Roberta Plagy za ANO má změnit financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně školy nově dostávaly podle počtu žáků ve třídě namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. S novelou na posledním jednání vlády nesouhlasili koaliční motoristé a SPD, kteří požadují větší revizi inkluze v českém školství. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil dohodu o energetickém příměří s Ruskem za dobrou zprávu, reagoval tak na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který příměří oznámil. Rusko se k němu zatím oficiálně nevyjádřilo a večer přitom zaútočilo na okolí Charkova na východě Ukrajiny a na Ivano-Frankivsk na západě země. Podle tamních úřadů při úderech zemřelo nejméně 6 lidí. Sněmovní rozpočtový výbor dnes odpoledne projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Potom by měl vydat doporučení poslancům, jak mají hlasovat v úvodním kole jeho projednávání na plénu sněmovny. To je v plánu na 21. října. Deficit by měl příští rok dosáhnout výše 386 miliard korun, to kritizuje sněmovní opozice. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO bude dnes jednat se zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek. Tématem schůzky budou platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Ty mají v příštích 3 letech každý rok růst o 2600 až 2900 korun měsíčně. Odbory ale požadují výraznější navýšení tarifů. Švédská královská akademie věd předpolednem oznámí laureáta nebo laureáty Nobelovy ceny za ekonomii. Loni získala trojice vědců za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Ocenění za ekonomii je vyhlašované jako poslední. Držitele letošních cen za fyziologii a lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír vyhlásili už minulý týden. Všichni laureáti si ocenění převezmou v prosinci. Kromě medaile a diplomu získají taky finanční odměnu. Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku. Návrh má hlavně posílit ochranu dětí. Mimo jiné by podle něj soudy v případě domácího násilí zvažovaly, jestli neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Ministři se dnes budou zabývat taky národní strategií regenerace brownfieldů. A do úřady hlavy státu Estonska dnes nastupuje Ile Madiseová, 51-letou ústavní právničku a ombudsmanku. Na začátku září do funkce zvolil estonský parlament. Ve volbě kandidovala bez soupeře a už v prvním kole získala 2/3 většinu poslanců nutnou pro zvolení. Mediseová v úřadu nahradí Alana Karise a po Kersti Kaljulaidové bude druhou estonskou prezidentkou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy u Rohlenky na kilometru 205 už nehoda nepřekáží, kolona je ale dlouhá. Od Vyškova z kilometru 225 na více než hodinu. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem na začátku dálnice u sjezdu na Březiněves je nepojízdný kamion v pravém pruhu a kolona z Prahy od Kbelské je na 20 minut. Na D5 kolona na příjezdu do Prahy z Plzně je od Rudné z 6. kilometru až na Pražský okruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude polojasno až oblačno, dopoledne ještě místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přeháníky, na horách smíšené nebo i sněhové a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Ranní plus.
1: A dobré ráno vám z něj. 3,5 minuty po 8:30 přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Česká technologická skupina LPP Holding vyvinula střelu s plochou dráhou letu Narval, která má podle výrobce dolet přes 700 kilometrů a dokáže se orientovat i bez satelitní navigace. Firma se svými autonomními útočnými systémy uspěla v technologické soutěži NATO. Samotný Narval ale zatím čeká na ověření v bojových podmínkách. Podle pátečního rozhovoru Mladé fronty dnes si ovšem výrobce stěžuje na nedostatečnou komunikaci s českým ministerstvem obrany. Tvrdí, že armáda má o technologii neoficiální zájem, žádná oficiální poptávka ale nepřišla. A připouští, že při zájmu zahraničního zákazníka by se výroba mohla přesunout za hranice. Jak by měla česká armáda přistupovat k novým domácím zbrojním technologiím a co se může naučit od Ukrajiny, která je průběžně ověřuje přímo ve válce? Nejen na to se teď budu ptát bývalého vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny, dnes poradce Bezpečnostního centra Evropské hodnoty Tomáše Kopečného. Dobrý den.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: V čem by mohla být střela Narval z hlediska současného způsobu vedení války významná?
15: No, významná je z několika důvodů. Tím prvním je, že není tak dobře zarušitelná jako klasické střely, které jsou navigované GPS. Střela Narval právě ten systém ve svých navigačních systémech nemá a jinak je to další z příspěvků do evropské obrany schopnosti, nejenom té ukrajinské.
1: No, firma se svými autonomními útočnými systémy zvítězila teď v technologické soutěži na to, jak jsme řekli, ale samotná střela Narval zatím právě nebyla ověřena v bojových podmínkách, tak by mě zajímalo, jak daleko je vlastně od toho ocenění do té praxe.
15: No to záleží, někdy to bývají dlouhé roky, někdy to může být pár měsíců. Tento řetězec zkoušek, testování, certifikací je právě na Ukrajině a díky ukrajinskému bojišti, ale také díky rychlosti poptávky neuvěřitelně zkrácen. Aliance na to zareagovala právě technologickými soutěžemi, jako je například ta z centra Diana, která vlastně mezi třeba vyhlášenou zakázkou a tou certifikací, respektive za financováním projektu, oproti klasickým rokům to financování stáhla na několik měsíců, tím myslím mezi tím, že se prostě firma dozví, že uspěla a dostane finance na ten rozvoj. Takže i to, co dřív trvalo roky, tak se nyní zkracuje, ale do praxe bude záležet na jediné věci a to je kontrakt. To znamená, že firma LPP musí získat na Ukrajině kontrakt, případně ho musí získat u nějakých spojenců, kteří Ukrajinu podporují, aby potom tu střelu do Ukrajiny poslali.
1: Čili pro tu další využitelnost není důležité, aby se domluvila s českou armádou?
15: Vůbec ne. No to je úplně jedno. Jako pokud česká armáda nebude tím uživatelem, tak se musí domluvit s tou armádou, která bude tím uživatelem.
1: No já se na to ptám, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale já se ptám proto, protože LPP Holding říká, že od státu nechce peníze na vývoj, ale spolupráci při testování a ideálně první armádní zakázku. Tak co by měl stát takové firmě nabídnout a kde je hranice mezi podporou domácích inovací a nákupem zbraně, kterou armáda nemusí potřebovat?
15: Jasně, LPP vlastně správně se odvolává na takovou zaběhnutou praxi ve světě, ne tolik v Česku, kdy každé firmě nejvíce pomáhá domácí reference. Já jsem s českými firmami jezdil více jak 13 let po světě i do Ukrajiny a samozřejmě bývá to jedna z prvních otázek, na kterou se ptají, protože když tam sotva znají Českou republiku, natož tu firmu, tak se ptají, no a má to vaše armáda, jaké jsou výsledky, můžeme se kouknout na ty hodnoty, které to splňuje při bojových podmínkách, při testech. Tak to je jeden aspekt, samozřejmě to pomáhá reputačně. Druhý, ano, český stát by měl mnohem více pomáhat při certifikaci, například do standardu NATO. Jo? Není pravda, že se to neděje vůbec, ale samozřejmě jako v momentě, kdy my teď máme takovou jako trochu novou situaci, kdy vlastně byla zrušena sekce průmyslové spolupráce na ministerstvu obrany, v létě tohoto roku ta agenda částečně přešla na ministerstvo průmyslu a obchodu a v tuto chvíli je pravda, že to může být pro některé zbrojní firmy nejasné, zmatečné, co jsou vlastně ty kompetence na ministerstvu obrany, na ministerstvu průmyslu a nebavíme se právě zdaleka jenom o akvizicích, tedy o nákupu do vlastní armády, bavíme se o všech těch dalších věcech, jako jsou certifikace, podpora při například evropských dotačních programech, kde se radikálně zvyšuje rozpočet Evropské unie právě na vývoj nových vojenských technologií. Tam se bavíme o miliardách, třeba vlastně od roku 2028 to bude 9 miliard euro ročně, které na to půjde a proto je potřeba velká symbióza mezi obranným průmyslem a státem, potažmo armádou.
1: No právě, a když teď firma nevylučuje přesun části výroby do zahraničí, pokud to bude požadovat zahraniční zákazník, nepřipravila by se tak Česká republika o významného hráče na poli obranného průmyslu a tím i o peníze?
15: No samozřejmě, tak jako vlastně Ukrajina ukazuje, nebo ukazuje ukrajinská praxe, ale praxe ze všech konfliktů nebo sporů světa, takzvaná bezpečnost dodávek pro vlastní armádu, pro vlastní bezpečnost země, je související i s tím, kolik toho dokážeme vyrobit v Česku. Kolik firm tady bude vyrábět ty věci, abychom nebyli závislí na tom, jestli nám někdo něco pošle nebo ne. Koukáme zase, čím vyhrožuje americká strana Donald Trump, poslední dny Zelenskému, čím vyhrožuje samozřejmě poslední dva roky Evropě. A co je jedinou odpovědí? No vyrábět si to sami doma. Jo, tak samozřejmě, že to bude ztráta pro českou obranyschopnost, pokud nebudeme schopni zajistit dostatečnou podporu pro ty firmy, aby si to buď nakupovala naše armáda, nějak to otestovala a hlavně, aby jim pomohla se dostat na zahraniční trhy, protože český obranný průmysl z 97-8% je o exportu. Tam není tak důležité, že to nakoupí ve velkých číslech ta česká armáda, ale že umožní právě skrz nějaké reputační kroky, certifikace a tak dál, aby ty české firmy uspěly v zahraničí.
1: Ještě jedna věc mě zajímá. Ukrajina nabídla Česku zapojení do iniciativy Drone Deal, která umožňuje sdílení technologií, společný vývoj a výrobu dronů. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD koncem září uvedl, že nabídku posuzuje. Co konkrétně by Česko získalo navíc oproti dosavadní spolupráci s Ukrajinou a co naopak může ztratit, pokud ministerstvo nezareaguje?
15: To je vlastně velmi jednoduché. Prostě nejlepší dronové technologie z celého světa jsou nyní na Ukrajině. Kdo spolupracuje s Ruskem, tak se to testuje s Ruskem. Kdo spolupracuje s Ukrajinou, tak musí spolupracovat s Ukrajinou. Protože žádná armáda na světě, žádná armáda v Alianci nemá lepší dronovou výbavu, nejlepší dronové zkušenosti, celkově i schopnosti, než právě ta ukrajinská. No a kdo se do tohohle nepřipojí, no tak to si potom můžeme vyhlašovat, že budeme kupovat, kolik dronů chceme, ale budou vždycky zastaralejší než ty, které bychom měli, kdybychom spolupracovali s Ukrajinou. Takhle jednoduché to je.
1: Říká poradce Bezpečnostního centra Evropské hodnoty Tomáš Kopečný. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
15: Díky, naslyšenou.
12: Hodiny ukazují 8 hodin a 41 minut, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Zatímco americký prezident Donald Trump ruší sankce na ruské dodávky nafty, Evropská unie se chystá zařadit na sankční seznam rekordní počet subjektů, celkem 1650 ruských občanů a firem. V Lucemburku o tom dnes mají rozhodnout ministři zahraničí států 27. Jednat budou taky o narůstajících hybridních útocích Ruska proti Evropě. A do Lucemburku míří i naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Dobré ráno.
16: Dobré ráno.
12: Tak na koho mají mířit ty nové sankce, které dnes ministři zahraničí se chystají přijmout?
16: Ty nové sankce podle Kai Kalasové budou mířit zejména na Rusy a ruské firmy zapojené do vojenského průmyslu. Podle agentury Reuters jde zejména o subjekty spojené s výrobou raket. Kalasová také zmínila nedávné ruské volby na okupovaných ukrajinských územích. I na ty mají ty nové sankce reagovat. Těch více než 1600 subjektů už minulý týden předjednali velvyslanci členských států a ministři zahraničí, tedy dnes ty sankce mají už jen formálně schválit. Připomínám, že na sankčním seznamu Evropské unie v souvislosti s ruskou válkou je nyní přes 3000 subjektů a potom dnešním chystaném rozšíření by jich mělo být už téměř 4700.
12: No zatím poslední 21. sankční balík Evropská unie přijala v červenci. Znamená to, že tohle bude už 22. balík sankcí?
16: Právě že ne, toto je považované jen za takový mezibalík, přestože to je největší várka individuálních sankcí od začátku války. Připouštím, že v tom je možná určitý zmatek, ale klasické sankční balíčky, kromě konkrétních postihů, konkrétních lidí a dalších subjektů, tak ty obvykle obsahují také sektorové postihy zaměřené na ruský průmysl. A to ten dnešní mezibalík neobsahuje. Na řád dnem 22. sankční balíčku Evropská unie teprve pracuje.
12: No a jak mezi státy Evropské unie rezonuje to, co jsem říkal na začátku, tady to oznámení Donalda Trumpa o dohodě s Vladimírem Putinem na dodávkách nafty a výzvy k výměně Volodymyra Zelenského na postu ukrajinského prezidenta?
16: Kaja Kalasová k tomu prohlásila, že tlak na Rusko by fungoval mnohem lépe, kdyby Spojené státy postupovaly v souladu s Evropskou unií, což se podle ní zatím úplně neděje. No a obecně státy Evropské unie reagují na tu dohodu Trumpa s Putinem o dodávkách nafty převážně kriticky. Obávají se hlavně toho, že Washington oslabuje sankční tlak na Moskvu a umožňuje Rusku získávat další příjmy na financování války proti Ukrajině. Kaja Kalasová také mluvila o tom, že za válečné situace prezident Zelenský nemůže uspořádat na svém území volby a že připomněla, že sám nabídl, že pokud by tady bylo nějaké další příměří, tak že by ty volby uspořádal. Kalasová také komentovala energetické, to údajné energetické příměří mezi Ukrajinou a Ruskem, které oznámil Donald Trump. Prohlásila, že Evropská unie by samozřejmě takové příměří uvítala, ovšem podle ní to nevypadá, že by Rusko ho dodržovalo. Navíc zdůraznila, že mnohem raději by viděla také příměří, které by se netýkalo pouze energetiky, ale také lidských životů.
12: No a co dalšího dnes mají ministři zahraničí v Lucemburku na programu?
16: Oni mají mluvit o ruských hybridních útocích na státy Evropské unie, které v poslední době se stále stupňují. Také samozřejmě se zaměří na, omlouvám se, budou jednat také s ukrajinským ministrem zahraničí Andrijem Sibihou o aktuálním vývoji na Ukrajině. Zaměří se také na budoucí rozšíření Evropské unie a jeho možné dopady na bezpečnost. A na programu je také debata o situaci na Blízkém východě. Kalasová už dnes ráno odsoudila víkendové útoky jemenských povstalců Hutijů na letiště v Saudské Arábii. Ještě dodám, že Česko bude dnes na tom jednání v Lucemburku zastupovat náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský.
12: A to všechno nám řekla naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Zdeňko, děkujeme, naslyšenou.
16: Naslyšenou.
1: V 8 hodin 45 a půl minuty posloucháte Ranní Plus a dodáme další informace. V Česku po víkendových komunálních volbách probíhají jednání o obsazení radnic. V Plzni se na koalici už dlouho dohodlo vítězné hnutí ANO a její dosavadní dva koaliční partneři. V dalších městech se intenzivně jedná. Terminál pro cestující na letišti v saúdsko-arabském hlavním městě Riádu v neděli znovu zasáhl projektil. Stalo se tak den po útoku na toto letiště, který si vyžádal 13 mrtvých a přes 300 zraněných. V neděli k tomuto útoku se přihlásili jemenští povstalci Husíové a také informovali o dalších útocích ze strany Saudské Arábie na letiště v Saná, které mají pod kontrolou. A návrh změn v inkluzi zahrnuté v novele školského zákona Roberta Plagy za ANO jdou podle menších koaličních partnerů správným směrem. Předseda SPD Tomio Okamura považuje úpravu financování asistentů pedagogů za začátek cesty ke změně tím, že počty asistentů zastropuje. Novinářům při příchodu na jednání koalice řekl, že jako další krok vidí znovu zřizování speciálních škol.
12: A teď si dáme takovou významnou pauzu. Proč to říkám zrovna takhle? Je to takový úvod k dalšímu příspěvku, protože to, jak dlouho trvá, než odpovíme, může prozradit, jestli je naše odpověď pravdivá. Právě na tomto předpokladu postavil svůj výzkum David Lacko z Psychologického ústavu Akademie věd. Zaobírá se rasistickými předsudky a hledá nejlepší metodu, jak získat odpovědi, které skutečně odráží myšlení lidí. A to i s využitím matematiky. Především v těchto citlivých otázkách totiž nemusí výzkumy veřejného mínění vždy odpovídat realitě. I to říká v rozhovoru s reportérkou Evou Kézrovou právě letošní laureát Wichterleho prémie pro mladé vědce David Lacko.
17: Nevyhneme se tomu ani když o nich víme. Je to jako nějaká přirozená věc, kterou prostě máme a má nějakou i evoluční jako roli, proč je vlastně máme. To, co já zkoumám, není přímo vliv předsudku na nás jako samých. Mě zajímá, jak ty předsudky měřit, jak je interpretovat a jak je zachytit v odpovědích lidí.
18: Tak jak je měřit a jak je zachytit?
17: To ještě úplně nevíme. Existují studie, které říkají, že nejlepší, jak měřit předsudky, je se jich prostě zeptat těch lidí na to, jaké mají předsudky. My teďka vlastně nám dobíhá sběr dat a analyzujeme data, kde možná zjistíme něco podobného, že možná vlastně nám stačí se jich zeptat těch lidí, poprosit, ať odpovídají upřímně a že ono to bude mít tu roli, ale dlouhodobě v tomto oboru je velká obava právě jako z nějaké dezirability a zkreslení v tom odpovídání a tomu by mohly pomoct reakční časy.
18: To znamená, když odpovíme okamžitě, tak je to lepší, než když chvíli váháme, nebo jakou roli tam podle vás zatím ten čas hraje?
17: Zjednodušeně se to takhle asi dá říct, jo, že když se vás zeptám, jestli máte ráda čokoládu a vy zvednete ruku, že ano, anebo budete váhat, tak ten, kdo zvedne ruku rychleji, nejspíš má třeba trochu radši, ale samozřejmě reakční čas nereprezentuje jenom úroveň toho rysu. Jsou lidé, kteří jsou pomalejší, jsou lidé, kteří déle přemýšlejí, takže je potřeba to právě modelovat trochu sofistikovaněji, aby tyhle ty různé kognitivní procesy se daly pryč a zachytili jsme jenom ten zpřesněný odhad toho předsudku.
18: Do těch odhalování předsudků vlastně se snažíte zapojit i matematické modely. Jakým způsobem?
17: Jsou to spíše statistické modely, což jako velmi spolu souvisí a je to právě to modelování těch reakčních časů, kdy my vlastně modelujeme spojitě jak odpovědi, které nám ti respondenti sami dají, tak to, jak dlouho jim to trvá. A tohoto spojité modelování nám potom umožňuje odfiltrovat právě třeba nějaké rozhodovací procesy nebo procesy nějakého psychomotorického tempa, kdy člověk prostě pomaleji kliká myší a zpřesnit vlastně díky tomu zbytku, co nám zbyde z toho reakčního času, tak zpřesnit ten odhad té odpovědi.
18: Takže když někdo váhá, tak chcete zjistit, jestli to váhání je v tom smyslu, jako mám odpovědět podle pravdy, co si myslím, anebo mám říct, co by se asi mělo říct, co se hodí, nebo chcete zjistit ty důvody toho prodlení v úzovkách?
17: Je to sekundární cíl, není to úplně ten primární cíl, ale tím, že ty modely mají více parametrů, tak my se můžeme dívat i na tady tyhle ty vlastně jako procesní věci, co se děje předtím, než se člověk rozhodne. A jednou z těch věcí, kterou jsme třeba zkoušeli zkoumat, byl eye tracking, kdy jsme se dívali, jestli lidi, když odpovídají, tak jestli mají nějaké jako jiné oční pohyby, zaměřují se na něco jiného v případě, kdy mají třeba za úkol lhát.
18: V jaké fázi toho výzkumu jste? Co už jste zjistili a co vás ještě čeká?
17: Blížíme se ke konci. Poslední fáze je snaha vytvořit metodu, která by právě ty předsudky dokázala zachytit neskresleně. Tam už data máme a momentálně analyzujeme. Myslím si, že do konce roku bychom mohli mít tu metodu vytvořenou. Co jsme udělali doposud, je spíše validace toho procesu zachycení těch reakčních časů v nějakém online settingu jako takovém a potom nějaký systematický přehled literatury, kde jsme analyzovali chyby a nedostatky dekády vlastně výzkumu předsudků před námi, kde se ukazuje, že spousta těch metod vlastně je často založena na kompletních nějakých jako kvalitách, které by měla být, takže nemusí být tak přesné a spolehlivé, jak vlastně jako se předpokládá, že by měly být.
18: Takže chcete vlastně jakoby uvést na pravou míru to, jak to s těmi předsudky je, respektive jak se dají zkoumat. Prostě věříte tomu, že na konci bude skutečně jednoznačný nástroj, jak odhalit předsudky v těch odpovědích?
17: Já si nemyslím, že ve vědě minimálně v tom naší je něco jako jednoznačné. Jo? Myslím si, že budeme blíž. Budeme tomu blíž a budeme to dělat možná lépe než doposud, ale asi nebude to jako jednoznačné konec toho, že už to teď máme a už se tomu nemusíme věnovat dále.
18: říká David Lacko z Psychologického ústavu Akademie věd, jeden z letošních držitelů Wichterleho prémie. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Vodu využívají firmy k různým účelům, například běžné spotřebě chlazení, také čištění a dalším, a proto mají tedy problém, pokud výrazně zdraží nebo jí není dost. Jak ukázal průzkum Svazu průmyslu a dopravy, polovina českých firm se obává, že v budoucnu nebude mít dostatek vody. Průzkumu se na přelomu srpna a září zúčastnilo přes 100 společností, zejména ze strojírenství a zpracovatelského průmyslu.
19: Za posledních 20 let byly některé roky, kdy byl opravdu nedostatek vody a byli jsme na hranici, kde už hrozilo, že by třeba odběry byly omezeny.
20: Popisuje Roman Mamula z Asociace českého papírenského průmyslu. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy sice nedostatek vody zaznamenalo jen 5% firem, zejména v povodí Odry a Moravy, zároveň ale výrazně víc se jich obává tohoto rizika do budoucna, říká za svaz Pavlína Žáková.
21: Polovina firem se bojí, že by vody mohl být v budoucnu nedostatek, ale zároveň ten hlavní dopad toho nedostatku vody očekávají v podobě tedy zvyšování ceny vody.
20: Polovině firem už náklady na vodu za posledních 5 let vzrostly, desetině dokonce o víc než o 20%. Vodné a stočné

0: základu podobně jako u energie.
1: Čtvrtina firem podle průzkumu nemůže bez vody udržet provoz. Zásadní je hlavně pro energetiku, hutnictví, ale taky pro chemický průmysl nebo potravinářství. I proto firmy investují do úspor. Podle Žákové je dnes běžné monitorování spotřeby, recyklace nebo zachytávání dešťové vody. Například papírenské provozy se podle Romana Mamuly snaží vodu odpařenou při výrobě vracet do provozu a zároveň snižovat spotřebu.
2: Nicméně jsme závislí na tom, jaký je stav na toku, pokud jednotlivé vlády se nebudou zabývat aktivně a rychle opatřeními, které se týkají hlavně retence, tak nebudeme schopni dlouhodobě s vlastními opatřeními s tím bojovat. A jak vidíme, ta situace s klimatickou změnou je velmi intenzivní.
1: Firmy od státu podle průzkumu očekávají hlavně větší podporu zadržování vody nebo propojování vodárenských soustav. Ministerstvo zemědělství například investuje do výstavby rybníků. V letech 2016 až 2025 podpořilo za víc než 1 miliardu korun 103 takových projektů, říká mluvčí rezortu Marek Otava.
3: Program podpořil také výstavbu 35 zcela nových nebo dlouhodobě nefunkčních a zaniklých rybníků. Tyto rybníky nyní zadržují celkem 2 miliony 401 tisíc metrů krychlových vody.
1: V programu bude ministerstvo zemědělství pokračovat. Do budoucna má navíc v Česku vzniknout několik vodních nádrží. První mají být hotové na konci roku 2033 Nové Heřminovy v Moravskoslezském kraji. Samotné firmy můžou podporu na úspory vody čerpat z dotačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu. Rezort takto od roku 2022 vyčlenil skoro 1 miliardu korun a víc než třetinu projektů už proplatil, říká mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
4: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozů s významnou spotřebou vody. Zastoupeny jsou například potravinářství, nápojový průmysl, textilní, chemický a kovozpracující průmysl, papírenství, výroba stavebních materiálů nebo strojírenství.
1: Podpora by podle Provazníka měla pokračovat, zatím ale není jasné, v jaké podobě a kolik peněz na ní půjde. Rezort o tom bude příští rok jednat s Evropskou komisí. Vít Andrle, Český rozhlas.
5: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
6: Zástupci vládních stran znovu jednají o novele školského zákona. Ta počítá se změnami ve financování asistentů pedagogů. Předlohu vláda schvalovala už v minulém týdnu. Kvůli výtkám motoristů a hnutí SPD její projednávání ale ministři přerušili. Co jim na návrhu vadí, o tom teď budeme mluvit s reportérkou Adelou Burešovou, která jednání na úřadu vlády sleduje. Hezký den.
7: Hezký den.
6: Tak proč se tedy nepodařilo tu novelu schválit už v minulém týdnu?
7: Podle předsedy SPD Tomia Okamury měli se školskou novelou problém hlavně motoristé. Právě kvůli jejich výtkám se na tom minulém zasedání vlády schvalování předlohy odsunulo. Chtějí totiž zásadní revizi inkluze ve školství, které tato novela podle nich nepřináší. Předseda poslanců motoristů Boris Šťastný řekl, že na to dnešní jednání proto nese několik návrhů, které by měly ty změny více posílit.
8: Tak my v programovém prohlášení vlády máme, že podrobíme inkluzi reformě. Už ten návrh pana ministra Plagy směřuje k nějakým změnám, ty jsou dobré, směřují k tomu, aby skutečně bylo rozhodování o inkluzi daleko víc na školách a my se o tom budeme ještě dál bavit.
7: Konkrétní návrhy ale Šťastný neupřesnil a představí je až po skončení koaliční rady.
6: A s čím ta novela počítá?
7: Mění tedy to financování asistentů pedagogů, a to od příštího školního roku. Místo peněz přidělených na konkrétní děti by školy nově ze státního rozpočtu dostaly finance podle své velikosti a potřeb. Podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO návrh přinese zásadní změny.
9: My jsme slíbili zásadní revizi inkluze s tím, že ty nejméně efektivní prvky napravíme tak, aby to fungovalo a zvýšila se kvalita výuky. Ten zákon má změnit systém toho, abychom dokázali na školách vytvořit stabilní zázemí, dali jistotu asistentům pedagoga, zároveň dali flexibilitu ředitelům škol a abychom také ulevili těm poradnám.
7: Asistenti by se tak stali plnohodnotnou součástí školy a ředitelé by pak sami rozhodovali, kde jsou aktuálně potřeba.
6: No a kromě této novely by ještě měli zástupci jednat o harmonogramu jednání sněmovny v tomto týdnu, co by poslanci mohli projednávat.
7: Na programu mají mimo jiné prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích, který má nahradit současný služební zákon. V prvním čtení by mohli projednat taky novelu, která počítá se zákazem mobilů ve školách, anebo třeba Lex Kratom, tedy regulaci prodeje a nakládání s touto látkou. Zároveň by ale dnes koaliční rada mohla i rozhodnout, kdy na jednání zařadí návrh na rušení televizních a rozhlasových poplatků. Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé by se návrh mohl do sněmovny dostat ještě na

0: Podzim.
1: To, že to bude na podzim, je reálné, ale nemyslím si, že je reálné, aby to bylo v těchto dvou týdnech, protože, jak říkám, je tam řada věcí, které opravdu potřebujeme udělat, které jsou pro mě, pro hnutí ANO prioritou, i vzhledem k tomu, že tam jsou nějaké závazky v rámci Evropské unie a nechceme platit ty obrovské pokuty.
0: Opozice už avizovala, že pokud se tento návrh do sněmovny dostane, bude proti němu dlouze vystupovat, tedy v takové míře, kterou povoluje aktuální novela jednacího řádu.
2: Z úřadu vlády se nám přihlásila reportérka Adéla Burešová. Děkujeme, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
3: Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
4: A začíná už příští týden v pondělí. Ale my se vrátíme ještě k tomu dnešnímu vysílání, protože po půl jedenácté, ano, po půl jedenácté vysíláme Osobnost Plus. Mě trošku matou ty časy, teď jsme teprve před devátou, ale už půl jedenáctá. Zveme vás na Osobnost Plus, kterou moderuje Barbora Tachecí. Hosta si pozvala Jana Dobrovského, filantropa, podnikatele, politického glosátora a neoficiálního poradce prezidenta. Politické hřiště se podle něho zásadně proměňuje, jelikož se stává víc hnojištěm než elitní sestavou. To, prosím vás, byla citace. Mění se na tom něco, nebo změnilo se na tom něco po uplynulém volebním víkendu, tak i na to se ho zeptá Barbora Tachecí.
2: No a my se můžeme domluvit také na odkazu na naše webové stránky plus rozhlas.cz, tam jsou třeba výsledky voleb anebo zajímavosti o těch povolebních vyjednáváních.
4: Teď je 9 hodin, posloucháte první Ranní plus v tomto týdnu. Za asistence Tomáše Pavlička
2: a Šárky Fenikové.
3: Český rozhlas Plus.
4: A čím vás budeme chtít zaujmout dál? Podaří se francouzské vládě uklidnit protesty studentů?
2: Jak se vyvíjejí povolební vyjednávání v Brně?
4: A přijme rusko-ukrajinskou nabídku na energetické příměří?
2: Do světa zpráv vás teď zavede Martin Matějka.
5: O pražské koalici budou dnes odpoledne jednat zástupci vítězného hnutí STAN, druhého Spolu pro Prahu. Obě uskupení mají dohromady 34 z 65 zastupitelů hlavního města. Lídr hnutí STAN Petr Hlaváček řekl, že koalice jen se Spolu se nedá vyloučit, byla by podle něj ale křehká. Zítra nebo ve středu chtějí starostové pokračovat ve schůzkách s taky s Prahou, sobě a Piráty. Hlaváček říká, u jaké gestce mají ve vedení města zájem.
6: My určitě chceme primátora, rozvoj. Určitě bude vášnivá diskuze o financích a určitě stojíme o školství a životní prostředí.
5: Asistenti pedagogů by se od příštího školního roku mohli stát plnohodnotnou součástí základních škol. Počítá s tím novela školského zákona, kterou dnes projedná koalice a nejspíše vláda. A místo peněz přidělených na konkrétní děti by školy nově ze státního rozpočtu dostaly peníze podle své velikosti a potřeb. O tom, kde jsou asistenti nejvíc potřeba, by rozhodoval ředitel školy. To může být podle poslankyně ODS Renáty Zajíčkové náročné.
7: Toto bude vytvářet obrovské nároky na ředitele škol, protože v podstatě teď respektovali doporučení pedagogicko-psychologických poraden a vlastně ty ředitelé škol budou muset sami vlastně rozhodovat, komu asistenta pedagoga přidělí, jakému dítěti, kolik do tříd těch asistentů pedagoga dají.
5: Novelu měla na programu vláda minulý týden. S návrhem ale nesouhlasilo hnutí SPD a motoristé, podle kterých je potřeba větší revize inkluze. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil dohodu o energetickém příměří s Ruskem za dobrou zprávu. Reagoval tak na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který příměří oznámil. Rusko se k němu zatím oficiálně nevyjádřilo. Večer přitom zaútočilo na okolí Charkova na východě Ukrajiny a na Ivano-Frankivsk na západě země. Podle tamních úřadů při úderech zemřelo nejméně 6 lidí.
8: Ukrajina готова не завдавати ударів по
9: Українській президент Володимир Зеленský ve večerním projevu řekl, že Ukrajina je připravena zastavit útoky na ruskou energetiku a počítá s obdobnou připraveností Ruska. Ukrajinské ozbrojené síly už dostaly příslušné rozkazy, řekl Zeleňský. Ukrajinský prezident ale zároveň pochybuje o tom, že Rusko bude dohodu dodržovat. Jako příklad uvedl ruský útok na charkovskou elektroteplárnu TEC 5, ke kterému došlo poté, co Donald Trump oznámil dohodu o energetickém příměří. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Nedělní útok na mezinárodní letiště v saúdsko-arabském Riádu nepřežil jeden člověk, dalších 11 lidí je zraněných, informují o tom místní úřady a k útoku se zatím nikdo nepřihlásil. A podobné údery ale v posledních dnech podnikají jemenští povstalci Husiové. Jejich sobotní útok na letiště krále Chálida nepřežilo 13 lidí. Saúdská Arábie bojuje proti Husium v občanské válce v Jemenu a podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Zbrojařská a strojírenská skupina CSG podnikatele Michala Strnada se dnes poprvé představuje na hlavním veletrhu americké armády ve Washingtonu. Americkým vojákům nabízí hlavně těžké nákladní vozy Tatra. Ty se můžou ucházet o armádní zakázku na novou flotilu nákladních aut za více než 100 miliard korun. Skupina už ve Spojených státech zaměstnává přes 4 tisíce lidí.
10: Třídenní veletrh pořádá Asociace americké armády a míří na ní desítky tisíc lidí z celého světa. CSG tu vystavuje dvě těžké tatrovky s pohonem všech osmi kol. Podle místopředsedy skupiny Bena Hacna by mohly uspět v soutěži, kterou armáda nahradí stárnoucí nákladní vozy jediným typem. Zahraniční vítěz by ale musel vyrábět přímo ve Spojených státech. Skupina ukazuje i munici. V Iově už pro americkou armádu staví závod naplnění dělostřeleckých granátů, a to za 632 milionů dolarů. Tedy přes 13 miliard korun. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Indické Dillí se připravuje na další protest kvůli celostátnímu prověřování voličských seznamů. Tamní úřady podle agentury Reutersu zavřely 6 stanic metra a varují před narušenou dopravou ve městě. Zástupci opozice, včetně satirické lidové strany Švábů, tam dnes plánují pochod k indickému nejvyššímu soudu. Demonstranti požadují mimo jiné rezignaci hlavního volebního komisaře. Tvrdí, že úřady prověřováním voličských seznamů, které začalo loni, vyřadily miliony oprávněných voličů. Komise i vládnoucí strana premiéra Narendra Modiho to odmítají. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Festival rozhlasové tvorby se tuto neděli vrátí do Olomouce. Na 42. ročníku Pri Bohemia Radio se budou o přízeň odborné i studentské poroty ucházet nejlepší reportáže, dramata, podcasty a dokumenty. Svůj program chystá i Radiožurnál.
11: Moderátor hosta Radiožurnálu Libor Bouček se s posluchači setká už v neděli v obchodním centru Galerie Šantovka na tradičním neoficiálním zahájení festivalu od 14 hodin. O 3 hodiny později uvede své hosty v kině Metropol.
12: S Janem Pokorným, Pavlem Horvátem a Monikou Valentovou se sejdeme v kině Metropol, kde nás čeká 90 minut živé diskuze mezi námi a pochopitelně i mezi diváky.
11: Vstupenky na tuto akci jsou stále k dispozici na webu festivalu. I letos se bude udělovat cena Itálie za mimořádné rozhlasové výkony. Kdo ji převezme, říká ředitelka festivalu Kateřina Konopásková.
13: Rozhlasovou Itálii letos obdrží herečka Magdalena Borová a je to za výkon ve hře Ingmara Bergmana Scény z manželského života.
11: Festival potrvá do 22. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: A v Česku bude tento týden podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. Meteorologové očekávají teploty až kolem 18 stupňů a v polovině týdne se sice zatáhne a zaprší, do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Změna přijde až s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a nahory sníh. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy kolony jsou od Rousínova z kilometru 220 až Krohlence na 207. kilometr. Zdržení je provozem asi 30 minut. Ucpané jsou i příjezdy do Brna po D2 z Bratislavy od 5. kilometru a také dálnice D52 z Mikulova od Rajhradu z 11. kilometru jsou asi na 40 minut. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem na začátku dálnice u sjezdu na Březiněves je nepojízdný kamion v pravém pruhu a kolona z Prahy od Kbelské je asi na 20 minut. Na D5 kolona na příjezdu vjezdu do Prahy z Plzně je odrudné z 6. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení je celkově 30 minut. Na dálnici D1 z Brna na Prahu u Koberovic na 72. kilometru je omezení a kolona z kilometru 75 je asi na 20 minut. V Praze je hodně ucpaný východ metropole. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Březiněve se překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu. V Liberecké jsou kolony z Letňan do Holešoviček, zdržení asi 20 minut. A pomalu se jede po Štěrboholovské spojce z Černého mostu k Průmyslové, zdržení určitě 30 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude polojasno až oblačno, dopoledne ještě místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách na severu a tam i smíšené nebo sněhové. Nejvyšší odpolední teploty 10 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Ranní plus.
4: A to 8 minut po 9. hodině. Dobré ráno vám stále přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Francouzská vláda se snaží uklidnit rozsáhlé protesty středoškoláků a vysokoškolských studentů. Po několika týdnech demonstrací slíbila nasadit do škol 3000 zastupujících učitelů a přijmout další opatření ke zlepšení podmínek ve vzdělávání. Právě dnes mají ministři školství a vysokého školství znovu jednat se zástupci studentů, mimo jiné o pravidlech přijímání na univerzity. Studentské organizace nicméně tyto dosavadní opatření považují za nedostatečná a na úterý svolávají další celostátní protesty. Tentokrát se k nim mají stávkou připojit také učitelé a další zaměstnanci škol. Podaří se vládě protestní hnutí uklidnit? My na to se budu ptát politologa Jana Rovného z pařížské Science Po. Dobrý den.
14: Dobrý den.
4: Jak napjatá ta situace teď je?
14: Tak většina středních škol podle informací z minulého týdne již funguje víceméně normálně, ale jádro studentských aktivistů je připraveno dále pokračovat v demonstracích. Situace je tedy stále napjatá, je samozřejmě signifikantní, že nyní protestující akce vlastně začaly a stále v nich pokračují nejenom vysokoškoláci, ale středoškoláci. Na druhou stranu zase Francie je zvyklá na takové demonstrace a stávky, takže situace je napjatá, ale není úplně atypická.
4: Minister školství slíbil do úterý nasadit 3000 zastupujících učitelů do škol. Kde je ta situace nejhorší a proč je vlastně nedokázal zajistit už dříve?
14: Ano, já jsem sám byl velmi překvapen jeho vyjádřením. Může to v podstatě znamenat pouze dvě věci. Buď si ministr vymýšlí a těch 300 nasaditelných učitelů neexistuje, anebo opravdu existují. A problém tady opravdu bylo možné vyřešit během 3 pracovních dnů, jak to sám říkal. To ovšem znamená, že ale ministerstvo je zcela neschopné, protože to již nevyřešilo dříve. Takže chápu, že se spíše má jednat o již zaměstnané náhradní učitele, kteří mají být lépe distribuováni mezi školy, které je potřebují, ale uvidíme, opravdu tomu sám moc nevěřím.
4: Protesty začaly mimo jiné kvůli chybějícím učitelům, jak už jsme o tom teď mluvili, ale také přeplněným třídám a špatnému stavu škol. Jak hluboké jsou tedy problémy francouzského školství, zejména škol v sociálně slabších oblastech?
14: Ano, takže ve francouzském veřejném školství je opravdu systematický nedostatek náhradních učitelů. Podle parlamentní zprávy ze školního roku 24-25 v tomto roce Francouzi přišli o 15,4 milionu vyučovacích hodin, což představuje asi 7,5% vyučovací doby, a to kvůli chybějícím učitelům pouze na veřejných středních školách. Takže tyto problémy jsou systematické a projevují se ve většině škol. Ovšem je potřeba dodat, že budovy škol jsou spravovány a tedy i opravovány místními zastupitelstvy a je tedy na nich a na jejich rozpočtu, jak se ty budovy budou opravovat, jak se o ně bude starat. Takže přirozeně chudší oblasti, a to především na předměstí, na předměstích obcích, větších měst, na to nemají peníze.
4: Já jenom, když se vrátím ještě k těm náhradním učitelům, tak aby to bylo zjevné i pro českého posluchače, tady jsme zvyklí, že když onemocní učitel, tak vlastně jiný učitel ho zastoupí, že má takzvané suplování. Ve Francii nic takového neexistuje?
14: Pokud tomu dobře rozumím, tak Existuje to, že jsou nějací náhradní učitelé, kteří jsou prostě v určitém regionu, ale problém byl v tom, že prostě jich nebylo dostatek a že nebylo vždy možné najít správného učitele v tom daném místě na to, aby suploval ty, kteří chybí. Takže to chápu, že je problém a nyní se s tím vláda snaží něco dělat, ale není úplně jasné, jak bude schopna vlastně dostatek těchto učitelů obstarat za tak krátkou dobu.
4: K protestu mladých lidí z chudších předměstí se připojili také studenti prestižních univerzit. Vy jste v rozhovoru pro Deník N mluvil o solidaritě a francouzském ideálu rovnosti. Co dnes spojuje studenty z tak rozdílných sociálních prostředí?
14: Tak je to především pocit, spíše ideologický pocit toho, že přístup k veřejnému školství má být kvalitní a rovný. Takže se hlavně se jedná o přístup k vyššímu školství. Oni kritizují systém, který rozděluje přístup na vysoké školy, a takže jim jde společně vlastně o to obecné nastavení systému a o rovný přístup všech studentů k vyššímu školství.
4: Tam jde i o ten systém, který vlastně přes který se hlásí lidé na vysoké nebo mladí lidé na vysoké školy?
14: Ano.
4: A co jim na něm vadí? Proč je ta otázka přístupu k vysokým školám vlastně tak citlivá?
14: Ano, to je systém, který se jmenuje Parcoursup. A tento systém byl reformován před několika lety a studenti si stěžují na to současné nastavení toho systému. Mají zhruba tři připomínky. První je, že je neprůhledný, že vlastně studenti nevědí, proč jsou na některých školách nepřijatí. A také, co jim vadí, to, že oni si mohou vybrat, kam chtějí jít, ale nemohou ty jejich návrhy seřadit. Takže oni nemůžou říct, moje první volba je tato škola, druhá volba je tato škola. Takže vlastně je těžké říct, jestli ten systém je schopen přiřazovat těm studentům jejich nejlepší preference, protože nejsou schopni to vlastně vyjádřit. A někteří se nakonec dostanou na školy buď to velmi pozdě, třeba se to dozví až v červenci, na kterou školu byli přijati, a někteří se nedostanou vůbec. A tento rok, v roce 26, se to stalo více než 120 tisícům uchazečů. Takže jak jsme již zmiňovali, ve Francii je ta tradiční republikánská tradice, která stojí na myšlence veřejného státního školství, a tudíž velký počet studentů má pocit určitého nepráva z toho, že by nebyli přiřazeni na nějakou vysokou školu.
4: Studentské organizace teď požadují 10 miliard eur navíc pro školství. Vláda ale zároveň řeší vysoké zadlužení země, tak jaký prostor má pro další ústupky?
14: Nejsem úplně specialista na francouzský rozpočet, ale když si vezmete tu ekonomickou situaci země se zadlužením zhruba 117% HDP a s rostoucí úrokovou sazbou, která se blíží 5%, je dosti evidentní, že v podstatě ta vláda žádný finanční prostor nemá, takže oni podle mě tápou ve tmě.
4: K úterním protestům se mají připojit také učitelské odbory. Znamená to, že se ze studentského hnutí postupně stává širší protest proti stavu veřejných služeb a vládní rozpočtové politice?
14: On je potřeba pochopit vůbec ten studentský protest v kontextu současné francouzské společnosti, která se připravuje na prezidentské volby, která má nejenom pocit, ale má informace o tom, že ekonomická situace v zemi je velmi špatná a samozřejmě politicky je všechno napjaté tím, že se očekává klání o prezidentský post, které nás čeká v dubnu příštím roce. Takže to studentské hnutí má v současné době celkem širokou podporu od různých odborových organizací a také od všech levicových stran, ale to v podstatě probíhá paralelně. Ty organizace odborové již demonstrovaly před 2 týdny, takže ta kritika vlády zaznívá v podstatě ze všech stran.
4: Míní politolog Jan Rovný z pařížské Science Po. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
14: Děkuji, naslyšenou.
2: A teď máme minutu po 9:45, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Česká politická scéna sčítá zisky a ztráty po víkendových komunálních volbách a v prvním kole voleb do Senátu. Na radnicích se rozbíhají povolební vyjednávání o nových koalicích. V první řadě vedou vítězové voleb v Praze zástupci hnutí STAN, v Brně lidovci a v dalších 6 krajských městech hnutí ANO. Právě hnutí STAN označují někteří politologové za jednoho z vítězů víkendových voleb. Jeho místo předsedy Lukáše Tomáše Vlečka jsme se proto ptali, jak výsledky hodnotí a nakolik je považuje za úspěch starostů, když v šesti krajských a řadě dalších měst zvítězilo hnutí ANO.
15: No, my jsme celostátně výrazně posílili, kromě toho, že jsme vyhráli v Praze a v Brně, tak jsme zároveň neztratili venkov. To místo, odkud řada z nás do té vysoké politiky vzešla, máme konečně velmi silné pozice ve všech krajských městech a všichni naši kandidáti do Senátu postoupili do druhého kola. Dokonce pan senátor Sobotka a Linhart vyhráli hned v tom kole prvním.
2: Na zhodnocení povolební situace z pohledu hnutí ANO jsem se ptal předsedkyně jeho senátorského klubu Jany Mračkové Vildumecové.
16: Pokud se podíváme na ty strany, tak hnutí ANO přišlo o nějakých 98 zastupitelů a KDU ČSL o 530 zastupitelů, ODS o 580 zastupitelů. I STAN přišel o zastupitele. Z 27 statutárních měst jsme obsadili ve 12 těchto městech první místo, v 8 druhé místo, v 6 třetí místo.
2: Podle Lukáše Vlčka z hnutí STAN se do výsledku propsala i celostátní politika.
15: Vidíme tady opravdu totální debakl SPD, vidíme totální debakl motoristů. ANO celkem zásadně oslabilo. A já si myslím, že to je důkaz toho, že lidem prostě není jedno to, co se děje. Prostě tato vláda slibovala levné hypotéky, levné energie, vyrovnaný dluh. To se neděje.
2: Na slova místopředsedy hnutí STAN Lukáše Vlčka pak reagovala předsedkyně senátorského klubu hnutí ANO Jana Mračková Vildumecová.
16: Já si myslím, že celostátní politika se promítá z mého pohledu více do těch senátních voleb. V těch komunálních volbách si myslím, že určitě může hrát roli ve větších městech, ale určitě v menších městech a obcích je to více o těch jednotlivých osobnostech.
2: Tolik předsedkyně senátorského klubu hnutí ANO Jana Mračková Vildumecová. Současně začíná kampaň před druhým kolem senátních voleb. Starostové i hnutí ANO v něm mají své kandidáty shodně ve 13 obvodech. Hnutí Starostové a nezávislí původně zvažovalo, že po volbách se pokusí obsadit křeslo předsedy senátu. Zmiňovalo jméno Jiřího Drahoše. Teď předseda Rakušan tvrdí, že na předsednickou funkci útočit nebude. Proč to po volbách vidí jinak? Na to jsem se ptal politologa ze Západočeské univerzity v Plzni Přemysla Rosůlka.
17: Minimálně si myslím, kudy se budou jednání a počty ubírat, že by vlastně ta řevnivost STAN a ODS, i když by se vedla jen na senátní půdě, jen v uvozovkách, mohla té budoucí patrně formující se koalici proti ANO velmi ublížit u voličů.
2: Tolik politolog Západočeské univerzity v Plzni Přemysl Rosůlek.
4: A já navážu na to, co říkal Tomáš, respektive co říkal Lukáš Vlček z hnutí STAN. Ten říkal, že starostové zvítězili v Praze a v Brně, ale já bych to upřesnila, v Brně zvítězili v koalici s lidovci, a to vůbec poprvé v historii samostatné České republiky. A novým primátorem se má stát pravděpodobně lidovecký starosta a vedoucí této kandidátky a teď už starosta brněnské části Kohoutovice Jakub Hruška. Jakou koalici si v našem druhém největším městě představuje to ví reportér Tomáš Kremr. Dobré ráno.
18: Hezké ráno, Jakub Hruška, starosta Kohoutovic, se už v sobotu spojil se všemi uskupeními, která se do brněnského zastupitelstva dostala, jenom vynechal hnutí ANO, které skončilo třetí a se kterým teď nikdo nechce v Brně vládnout. Lidovci a starostové nabídli spolupráci ODS a TOP 09, se kterými teď sedí v městské radě, ale početně zatím mají, no, měli navrch právě občanští demokraté, teď se to otočilo. Hruška taky jedná se zástupci nyní opozičních zelených a pirátů a ještě s novým hnutím Za Lužánky.
4: A co jim nabízí? Už mluví o konkrétních jménech a postech?
18: Ještě ne. Včera odpoledne se zástupci všech zmíněných uskupení znovu sešli. Určitě se baví o tom, kdo chce mít co na starosti, ale ještě to veřejně nekomentují. Zatím si spíš pochvalují, že v široké koalici se 44 z 55 křesel nalézají programovou shodu, ale dokud se v jednání neposunou dál, tak nechtějí říkat nic víc. V zákulisí se mluví třeba o tom, že by se nestranická lídrině ODS a TOP 09 Kamila Zlatušková mohla věnovat třeba kultuře nebo sportu. Lidovci by mohli mít na starost zdravotnictví a sociální oblast a starostové třeba školství, tak jako doposud. Zelení možná, nebo určitě usilují o životní prostředí a péči o veřejný prostor a například pirátský lídr Adam Zemek, ten hodně usiloval o to šéfovat brněnské dopravě. Ale dokud zatím nikdo nic nekomentuje a nepotvrzuje, jsou to zatím spíš jenom dohady, budeme si na to ještě muset počkat.
4: Povolební vyjednávání v Brně sleduje Tomáš Kremr, děkujeme, naslyšenou.
18: Naslyšenou.
4: A vyjednávání v Hradci Králové hlídá reportérka Adéla Kavříková. Dobrý den.
19: Dobré dopoledne. V Hradci Králové o sestavení většiny v zastupitelstvu jedná vítězná koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09. Spolupracovat chce s Piráty, hnutím STAN a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. 37 členem zastupitelstvu mají dohromady pohodlnou většinu 20 mandátů a už řeší programové priority. Zítra by pak mělo následovat i personální obsazení. Do jednání se naopak vůbec nezapojila dosavadní koaliční ODS ve volbách čtvrtá. V jejím případě se čeká, jestli se její zástupci vznikající většině sami nějak aktivně nabídnou, s čím a za jakých podmínek by se k ním chtěli přidat. No a v opačném případě zamíří strana se 4 mandáty do opozice k hnutí ANO, které ve volbách v Hradci skončilo druhé. Primátorské křeslo velmi pravděpodobně obhájí Pavlína Špringrová z HDK.
4: Sledovali jsme také ve vysílání dění v krkonošském středisku Špindlerův mlýn. Víme, jak se po volbách vyvíjí situace právě tam?
19: Tak ve Špindlerově mlyně se ta situace po volbách sklidňuje. Hlasování tam totiž doprovázelo podezření z účelového přihlašování nových obyvatel k trvalému pobytu. Od začátku roku v tisícovém středisku takhle přibyly 40 lidí, z toho 11 na jediné adrese těsně před volbami. Na jejich výsledku se ale přírůstek nových obyvatel neprojevil. Těsně tam vyhrálo uskupení Šance pro město se ziskem 4 mandátů v 15 členem zastupitelstvu. Vyjednávání o nové koalici teprve začínají, vítěz chce jednat se všemi, no a s výsledkem voleb je nakonec spokojené i dosavadní vedení radnice. Těmi hlavními tématy pro budoucí zastupitele by měla být nová podoba centra města, možná změna územního plánu, anebo rozvoj místního ski areálu.
4: A sledovat to bude také Adéla Kavříková. Děkujeme za to, naslyšenou.
19: Hezký den, naslyšenou.
2: A kterým událostem, kromě povolebních vyjednávání ve městech, věnujeme pozornost? Návrhy změn v inkluzi zahrnuté v novele školského zákona Roberta Plagy jdou podle menších koaličních partnerů hnutí ANO správným směrem. Předseda SPD Tomio Okamura považuje úpravu financování asistentů pedagogů za začátek cesty ke změnám tím, že počty asistentů zastropuje. Novinářům při příchodu na jednání koalice řekl, že jako další krok vidí znovu zřizování speciálních škol. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová uvítala energetické příměří na Ukrajině, zatím ale podle ní není vidět, že ho Rusko bude dodržovat. Kallasová to prohlásila před dnešním jednáním unijních ministrů zahraničí v Lucemburku. A letos podruhé bude dnes jednat Národní koalice pro boj se suchem. Odborníci společně s premiérem Andrejem Babišem budou hodnotit aktuální hydrologickou situaci, dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v České republice.
4: No a právě tomu údajnému energetickému příměří se teď budeme věnovat v našem dalším vysílání. Mělo by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mezi Ruskem a Ukrajinou právě touhle dobou platit. Včera to oznámil, že obě země souhlasily se zastavením vzájemných cílených útoků, například na elektrárny. Netrvalo ale dlouho a Moskva zaútočila na ukrajinská energetická zařízení. My jsme teď proto ve spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině, Martinem Dorazínem. Dobré ráno.
20: Dobrý den.
4: Kde přesně, Martine, tedy Rusko útočilo a jak velké jsou škody?
20: Jsou to škody na energetice. Ten útok přišel poté, co Donald Trump oznámil, že tedy s okamžitou platností se Rusko a Ukrajina dohodli údajně tedy na tom neútočení na energetické objekty. Ukrajina, jak řekl prezident Volodymyr Zelenský, tak s tím souhlasí a nebude útočit na ruské rafinérie, tak jak to žádal Donald Trump. No a Rusko by mělo recipročně zastavit útoky na ukrajinskou energetiku. Tady jsou obrovské nejasnosti v tom výkladu, co vlastně Trump, jaké příměří vyhlásil nebo oznámil, protože například projekt Axios píše, že Donald Trump myslí, že jde jenom o rafinérie, o zastavení útoku na rafinérie. No, Ukrajina žádné rafinérie funkční nemá, takže to nejde jaksi symetricky úplně naplnit. Tedy z ruské strany to už tady vlastně nemá co bombardovat a ničit, pokud jde o provozy na zpracování ropy. Ukrajina zřejmě zastavila tedy ty útoky, zatím nepřišly žádné zprávy z Ruska, že by nějaké ukrajinské drony nebo rakety zaútočily na ropná zařízení. Jinak útočily samozřejmě na vojenské cíle v okupované Luhanské oblasti. Drony se objevily také u Moskvy, tam bylo všechno letiště musela zastavit provoz, ale to nejde o předmět vlastně té dohody. No a Rusko krátce poté, co Donald Trump oznámil to jakoby příměří, tak zaútočilo na velkou energetickou centrálu, termotepelnou, tedy teplárnu v podstatě, elektrárnu s teplárnou dohromady u Charkova. No a dnes dopoledne hlásí útoky na energetické objekty Žitomirská oblast. Tam není jasné, o jaké objekty přesně jde, ale podle sdělení jde o energetiku a také železnici.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský údajně o té dohodě dopředu ale nic nevěděl. Je to tak?
20: Ano, řekl, že to je pro něho úplná novinka, nicméně Ukrajina dlouhodobě souhlasí a sama navrhovala uzavřít energetické příměří. Konec konců také vlastně kvůli tomu, těm nejasnostem a tomu zaskočení a překvapení ztroskotaly ty poslední rozhovory ukrajinské delegace s americkými zmocněnci amerického prezidenta, také s evropskými partnery, kteří tam byli přítomní, měli trvat 2 dny ty rozhovory. Nakonec tedy, když Donald Trump oznámil tedy to, že tedy uvolňuje sankce na určité množství ruské ropy, kterou Rusko může prodat na světových trzích a Spojeným státům, tak prostě ty rozhovory skončily, delegace odjeli, nemají o čem jednat a do Moskvy zrušili cestu i zatím tedy ty vyslanci Witkoff a Kushner, vyslanci amerického prezidenta, protože čekají na to, jak se vyvine tady to energetické příměří a čekají oficiálně tedy na postoj Ukrajiny, který je jasný. Co není jasné, je postoj Ruska, protože z Moskvy žádná srozumitelná odpověď na to Trumpovo příměří zatím nepřišla.
4: Dění na Ukrajině bedlivě sleduje každým dnem náš tamní zpravodaj Martin Dorazin. Děkujeme za to. Naslyšenou.
20: Naslyšenou.
2: V německém Frankfurtu nad Mohanem skončil mezinárodní knižní veletrh, který má hned několik nej. Je největší svého druhu na světě a taky nejstarší. Pro Českou republiku, její kulturu a literaturu byl ale letošní ročník důležitý ještě něčím. Česko bylo čestným hostem a tedy jedním z nejsledovanějších programových bodů celého veletrhu. Přímo ve Frankfurtu to sledovala Kateřina Svátková, kterou teď vítám ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: A můžu prozradit, že Kateřina má na sobě tričko s nápisem Čechien. No, něčem takovém si tam chodila.
1: Ne, to jsem dostala jako součást národního týmu.
2: Ano, a teď tady krásně propaguješ celý ten veletrh. Ten Frankfurt byl událostí, o které jsme ve vysílání i s tebou mluvili mnohokrát, tak můžeš to shrnout, jak to české hostování vypadalo?
1: Já bych řekla, že to vypadalo a dopadlo profesionálně, vlastně dost originálně. Projekt Czechia 2026 byl v těch hlavních prostorách obřích toho frankfurtského výstaviště vidět fakt všude, ať už díky banerům, bílo-modrým, do toho je laděné i to moje tričko, které posluchači nemůžou vidět, ale byla to bílá s takovou jasně modrým nápisem. Jako merch u českého pavilonu se rozdávaly i plátěné tašky, takže to bylo vidět opravdu i u spousty lidí a krásně se to vizuálně propojovalo. Bylo to opravdu, bych řekla, viditelné. Bylo tam během toho celého veletrhu, který trvá 6 dnů, tak nejdříve tam byly jenom profesionálové, pak i veřejnost a otočilo se tam zhruba 250 000 lidí, což dokládá, že to je opravdu gigantická akce. No a Česko mělo, jak je pro hostující zemi běžné, svůj pavilon, ke kterému autoři projektu přistoupili docela hravě. A motem byla taky taková slovní hříčka, vlastně geografický omyl Williama Shakespearea. Naším motem bylo Česko, země, na pobřeží. A já jsem se bavila se spoustou i německých návštěvníků a ti říkali, že vůbec nechápou vlastně, co to má znamenat, ale když jsem jim vysvětlila, že to je vlastně i narážka na to, že náš surrealismus byl třeba silný a tak to pochopili jako vlastně hříčko a bylo to docela hezkou odezvu to mělo. Lidi se chodili do toho českého pavilonu poslouchat na své oblíbené autory, chodili se tam dívat na besedy a chodili se tam i prohlížet knížky. Byla tam taková výstava, asi se stovkami výtisků, knížek přeložených do němčiny od Máchova Máje až po ty úplně nejsoučasnější. No a ten program tam byl v tom českém pavilonu vždycky asi od 10 od rána do 7 do večera a pak se ta česká literatura a kultura ještě posouvala do centra Frankfurtu, do různých galerií, kaváren, kin a všechny tyto akce měly poměrně dobrou návštěvnost. Já jsem se na dojmy z toho projektu Czechia 2026 chvíli před zakončením zeptala jeho programového ředitele Martina Krafla.
0: Za mě během profesních dnů se mi celkově zdálo, že to bylo méně lidí, ale nejenom co se týče stánku nebo pavilonu České republiky, ale všeobecně na veletrhu. Nicméně v pavilonu bylo pořád plno. V pavilonu jsme měli na všech stagech publikum a to je za mě úspěch, že třeba v 10 ráno někdo přišel na debatu o kultuře a válce.
2: Od minulého úterý se v souvislosti s frankfurtským veletrhem mluvilo i jako o politickém tématu po úvodním vystoupení ministra kultury za motoristy o ty klempíře a spisovatelky Radky Denemarkové. Tak do jaké míry to rezonovalo i po zbytek veletrhu?
1: Hlavně ty první dny při pohledu na německá média to bylo celkem jasné. Radka Denemarková se objevila na stránkách novin, měla fotku velký palcový titulek ve Frankfurter Allgemeine Zeitung, v Tageszeitung, Süddeutsche Zeitung, ve Spiegelu a mnoha dalších. Politika tedy bylo jedním z mnoha témat a Radka Denemarková jednou z nejcitovanějších postav té české účasti. Ale z hlediska programu to nezanechalo nějaké negativní stopy. Na ten český program se chodilo dívat hodně lidí, veřejnost plnila pódia debat, autorských čtení třeba s Jáchymem Topolem, Kateřinou Tučkovou i s novějšími jmény české literatury, s Jonášem Zbořilem, Zuzanou Říhovou, Vratislavem Maňákem, Petrem Šestákem a já bych mohla pokračovat, protože jich bylo 75.
2: Tak nebudeme je tady vyjmenovávat všechny, ale chci se zeptat, byl to veletrh, tak jak se prodávala česká literatura?
1: Nikdo ještě nezveřejnil ta čísla a dlouho nezveřejní a je pravda, že ten veletrh se na prodejích bude podepisovat až mnohem déle, dlouhodoběji, v tom širším slova smyslu, pokud tedy nemluvíme o tom, že lidi si tam kupovali u toho českého stánku české překlady českých knih, tak se tam samozřejmě i jednalo přímo na českém stánku. Mi Martin Krafl vypočítal, že tam bylo asi 200 jednání literárních agentů, nakladatelů a vlastně byla výhoda té naší účasti, bych řekla v tomto, že němečtí čtenáři přicházejí na ten veletrh připravení, protože že zkrátka znají své autory a ta česko-německá témata pořád ještě rezonují. A jak řekl Jaroslav Rudiš, což je jeden z populárních autorů vlastně i v Německu, tak ta naše kultura by měla být vidět i díky právě frankfurtské účasti i v horizontu několika dalších let.
21: A myslím si, že to opravdu zafungovalo, když se člověk listuje stránkami německých novin nebo se podívá na vysílání německé televize. Já si myslím, že by bylo skvělý, kdyby jsme u toho zůstali a tu kulturu podporovali.
2: A co zahraniční hvězdy ve Frankfurtu?
1: Já jsem se kromě toho českého programu nedostala úplně na všechna čtení a na všechno, co by mě bývalo zajímalo, ale velký úspěch tam měla Gisele Pelikot, autorka knihy Oda na život. A ještě jsem se zaměřila na čerstvou držitelku německé knižní ceny Shidu Bajzar, to je autorka s iránskými kořeny, napsala román Die Lücken. Zajímavé bylo, že výtisk se tam nedal prakticky koupit, protože bylo vyprodáno hned.
2: Tak to bylo ohlédnutí za frankfurtským knižním veletrhem s Kateřinou Svátkovou. Děkujeme, naslyšenou, na viděnou.
1: Hezký den.
4: A děkujeme i za pozornost Rannímu plusu. Od mikrofonu se loučí Šárka Feniková.
2: A Tomáš Pavlíček.
5: A bylo 9 hodin a 35 minut.
3: Český rozhlas plus.
5: Rusko večer zaútočilo na okolí Charkova na východě Ukrajiny a také na Ivano-Frankivsk na západě země. Podle tamních úřadů při úderech zemřelo nejméně 6 lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň uvedl, že ruské síly zasáhly i energetický závod. Stalo se to poté, co americký prezident Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Kyjevem a Moskvou. Na síti True Social napsal, že s ním obě strany souhlasily. Zelenský ale řekl, že o dohodě před Trumpovým oznámením nevěděl. Dodal, že ji bude dodržovat, pokud to též udělá i Rusko. Moskva se k návrhu zatím nevyjádřila. Už na konci týdne bude známé nové složení senátu. Mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola budou voliči vybírat v pátek a sobotu. Hlasování se týká 22 obvodů. Pět kandidátů získalo senátorské křeslo už v prvním kole. Svého zástupce v horní komoře už teď znají třeba lidé na Vyškovsku, Rychnovsku nebo Děčínsku. V Lucemburku se dnes sejdou unijní ministři zahraničí, budou se zabývat ruskou agresí vůči Ukrajině, hybridními útoky namířenými proti Evropské unii a taky by měli schvalovat rozsáhlé sankce proti ruským osobám a subjektům. Jednat budou taky o situaci na Blízkém východě. Česko zastoupí náměstek ministra Jiří Brodský.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Asistenti pedagogů by se od září příštího roku mohli stát plnohodnotnou součástí základních škol. Počítá s tím novela školského zákona, kterou dnes ráno projedná koaliční rada a pak nejspíš i vláda. Návrh měl na programu kabinet už minulý týden. Nesouhlasilo s ním ale hnutí SPD a taky motoristé, a podle kterých je potřeba větší revize inkluze tuzemského školství. České inspekce životního prostředí by nově mohla mít pravomoc okamžitě zastavit provoz podniků. Bude o tom jednat vláda, týkat se to má případu, kdyby bylo bezprostředně ohrožené zdraví lidí, třeba při havárii nebo úniku toxických látek. Doteď musela inspekce v podobných případech většinu nejdřív nařídit provozovateli nápravu a dát mu na ní lhůtu. A mezi Prahou a Strančicemi na trati do Benešova nejezdí ode dneška část osobních vlaků, další nabírají zpoždění. Dělníci musí u Říčan zrušit dočasnou trať, po které vlaky jezdily od loňského listopadu a kvůli výstavbě jihovýchodní části Pražského okruhu. Omezení potrvají do 3. listopadu, popisuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
6: Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji a některé regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha-Uhříněves.
5: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy kolony jsou od Rousínova z kilometru 220 až Krohlence na 207. kilometr s držením provozem asi 30 minut. Ucpané jsou i příjezdy do Brna po D2 z Bratislavy od 5. kilometru a také dálnice D52 z Mikulova od Rajhradu z 11. kilometru asi na 40 minut. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem na začátku dálnice u sjezdu na Březiněves je nepojízdný kamion v pravém pruhu a kolona z Prahy od Kbelské je asi na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude polojasno až oblačno, dopoledne ještě místy i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být i smíšené nebo sněhové a nejvyšší odpolední teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy, teď vás čeká senátní duel z volebního obvodu Kladno.
7: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Kroc. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 30 Kladno. Do druhého kola tam postoupila obhajující senátorka Adela Sucharda Šípová za Piráty. Dobrý den.
22: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: A Petr Paták za ODS. Dobrý den.
23: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
3: Volby 2026. Senátní duel.
7: Tento duel přetáčíme v neděli 11. října, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Advokátka Adela Sucharda Šípová kandiduje s podporou Pirátů, STAN, TOP 09, Zelených a SEN21. V prvním kole získala 30,71% hlasů. Kdo vás ještě podporuje?
22: Já bych ráda doplnila, že mám podporu ještě dalších menších politických uskupení. Je to strana Volt, liberálně ekologická strana Les, pak je to Kruh a také nová sociální demokracie.
7: Petr Paták, ředitel střední odborné školy a střední odborné učiliště Kladno, má 29,36% hlasů a podporu?
23: Podporu lidovců a nyní dneska odpoledne první informace a mám i podporu Naše Česko, takže děkuji bývalému řediteli leteckého provozu Honzovi Klasovi za podporu.
7: Paní senátorko, je obtížnější mandát získat nebo obhájit?
22: Myslím si, že ta obhajoba je samozřejmě obtížnější, protože je za mnou historie, ale musím upřímně říct, že já se nemám za co stydět a odvedla jsem spoustu práce díky tomu, že se té práci věnuju naplno a vlastně pozastavila se mi svoji advokátní činnost, protože jsem přesvědčena o tom, že je to natolik důležitá funkce, zejména v dnešní době, kdy je zapotřebí dělat naplno a i tomu odpovídalo vlastně množství zákonů, které prošly mými rukami a i množství aktivit, které jsem v Senátu provedla za účelem zdvihání témat, jako třeba problematika duševního zdraví a ochrany práv dětí.
7: K těm tématům se jistě ještě dostaneme. Pane řediteli, prý jste ten těsný rozdíl, je to něco málo přes 1% očekával, jak hodnotíte dosavadní kampaň?
23: Já, než vám odpovím, tak já bych chtěl hlavně moc poděkovat všem občanům za to, že využili právo volit a samozřejmě zejména děkuju všem, kteří mě poslali do druhého kola. 14 112 hlasů prostě je pro mě skvělá zpráva. Já opravdu za to moc krát děkuju. A co se týká vaší otázky, tak si poprosím, jestli byste mi zopakoval.
7: Jak hodnotíte kampaň, která proběhla nebo která předcházela tomu prvnímu kolu?
23: Já jsem měl kampaň a šel jsem do kampaně ze vší slušností, takže já určitě nechci dělat kampaň takovou, která by nějakým způsobem byla negativní. Přistupoval jsem k tomu opravdu zodpovědně. Kampaně jsem se věnoval včetně mého týmu a já jsem na svoji práci hrdý, takže já tenhle ten těsný výsledek beru velmi pokorně a jdeme se samozřejmě, tak jak se říká lidově, do druhého kola poprat a ať štěstí připraveným.
7: Jak jsme slyšeli, tak váš rival už získal podporu jednoho, přinejmenším tedy jednoho z těch neúspěšných kandidátů. Vy taky usilujete o podporu. Má to vůbec nějaký smysl, význam?
22: Já mám širokou podporu veřejně známých osobností, jako třeba Petr Pithart mě podpořil veřejně.
7: Promiňte, já jsem směřoval tu otázku svých k tomu u těch neúspěšných kandidátů, jestli...
22: Jo, tak to je samozřejmě z takového tábora, kdy asi je žádat nebudu, bude to spíše na jejich voličích, nakolik prostě budou zvažovat můj program a nakolik je pro ně prospěšný.
7: Pane Patáku, na co byste se dál Senátu zaměřil, pokud byste ve druhém kole uspěl?
23: Tak moje priorita je jednoznačná. Já jsem 21 let ve školství, z toho 12 let vedu střední pedagogickou školu a střední odbornou školu v Kladně. No a samozřejmě moje priorita je jasná. Mám každodenní kontakt s realitou, každodenní kontakt se školstvím, takže priorita číslo jedna je školství. Já chci otevírat témata, které jsou ve školství jednoznačná, to znamená dotáhnout konečně kariérní řád učitelů, tak aby nám mohli mladí učitelé zůstávat v systému, tak aby nám po prvním roce neprchali. A samozřejmě mě trápí spoustu témat, jako je například jednotná přijímací zkouška, současná podoba maturitních zkoušek, inkluze a další témata. Takže zcela jistě školství a samozřejmě i co se týká podpory sportu, protože to je téma, který mě zajímá a baví.
7: V případě úspěchu byste dál zůstal kladenským zastupitelem, zároveň ředitelem. Dá se to všechno časově zvládnout?
23: Já jsem včera získal post zastupitele. V tuhle chvíli se vyjednává v tomhle týdnu beze mě. My jsme včera měli několik jednání a budu se rozhodovat samozřejmě po tom, jakým způsobem dopadnou senátní volby. Takže moje priorita teď je jasná. To jsou senátní volby. Pokud by potom byla varianta, že bych mohl skloubit tyhle ty věci, které vy jste říkal, tak samozřejmě o to budu usilovat, protože ten každodenní kontakt s realitou je za mě ve výsledku velmi důležitý a myslím si, že to je i značná výhoda.
7: Paní Šípová, pokud mandát obhájíte, na co byste ráda navázala, v čem chcete pokračovat?
22: Tak já bych hlavně ráda pokračovala v tom styku s lidma, protože já jsem právě v realitě s nimi velmi často, mám bezplatnou právní pomoc, jsem strašně ráda, že můžu vlastně využít ty svoje zkušenosti jako advokátka, kde já jsem prostě v minulosti byla, vlastně měla jsem úspěšnou advokátní kancelář, teďka je to pozastaveno, ale právě tyto zkušenosti právě moc ráda ve prospěch těch lidí, kterým pomáhám, využívám. A já právě taky díky tomu vidím, co lidi nakladně trápí. Je to samozřejmě nedostupné bydlení, jsou to nedostupné služby, je to bohužel také i zhoršující se duševní zdraví našich dětí. Je to vysoká zadluženost a jsou to dost často také i problémy s tím, že ne vždy stát nebo obce měří všem stejně. Takže díky tomu, že já mám tuto zkušenost, ráda bych v tom pokračovala. Měli jsme mnoho úspěchů legislativních návrhů, které byly přijaty, na to bych já ráda navázala.
7: Jaký je váš vztah s Pirátskou stranou, jejíž řady jste opustila? Piráti berou váš výsledek jako otázku vlastní prestiže.
22: Můj vztah k Pirátské straně, tak já jsem registrovanou příznivkyní, tak jak jsem byla vlastně pod téměř celou dobu výkonu svého mandátu, byla jsem jenom krátkou členkou strany a mě osobně vyhovuje ten volnější vztah. Jsem někdo, kdo prostě skutečně ctí pirátský program, zejména v otázkách transparentnosti a rovných práv, ochrany demokracie a právního státu. To jsou všechno témata, na kterých my se velmi shodujeme a spolupracujeme, a to je důležité. A je to samozřejmě, chápu, že Pirátská strana, že jí záleží na tom, abych já obhájila, tomu rozumím.
7: Posloucháte senátní duel kandidátů za obvod číslo 30 Kladno, Adély Suchardy Šípové a Petra Patáka.
3: Volby 2026, senátní duel.
7: Co myslíte, že z vašeho programu vám pomohlo k postupu do druhého kola, pane Patáku?
23: Já si myslím, že jednoznačně to téma školství a regionální působnost v tom regionu, takže tak, jak jsem i zmiňoval před chvílí, tak je to ten každodenní kontakt se studentama, absolventama, každodenní kontakt s rodičema, samozřejmě i ve škole vedu 100 zaměstnanců. A já, když jsem přebíral školu 12 let zpátky, tak jsem ji nepřebíral v dost dobré kondici, takže zcela jistě, co se týká té působnosti u nás v Kladně a okolí, tak já si myslím, že to je jedna z témat, který mi velmi, velmi pomohlo. A samozřejmě i komunální politika, protože komunální politice se věnují více než 20 let.
7: Jaké faktory podle vás ovlivnily volbu ve vašem případě, paní Šípová? Co voliči ocenili?
22: Já jsem si už o tom trošku hovořila. Je to ten můj úzký kontakt s obcemi. Znám skoro.
7: Já vím, ale teď myslím konkrétní témata.
22: Konkrétní témata, já se skutečně velmi zabývám ochranou práv dětí, ochranou práv zranitelných osob, obětí domácího sexuálního násilí. Zavedli jsme dětského ombudsmana, zřídili jsme národní lidskoprávní instituci. Jsou to témata jako redefinice trestného činu znásilnění, zavedení pojmu domácího násilí, ale byla jsem také úspěšná v jiných oblastech, nejenom v těchto, ale třeba se nám podařilo prosadit do zákona o hazardních hrách novelu, která velmi výrazně vlastně dopadá na situaci nakladně, a to je to, že lidé v exekucích nesmějí hrát hazardní hry, a já si myslím, že tohle je jako skutečně konkrétní věc, která má jasný dopad na situaci nakladně, kde kladenským lidem skutečně ten hazard a ty herny tam vadí.
7: Pane Patáku, v kampani jste mluvil mimo jiné o tom, že byste rád zvýšil prestiž a autoritu učitelů. Je se na to místo odkud něco podobného prosazovat?
23: Já si myslím, že zcela jistě, protože ty zákony, které jdou z poslanecké sněmovny, tak se dají zkrášlit, dají se upravovat, a zcela jistě si myslím, že tohle je jasný úkol Senátu, takže to jsou opravdu okolnosti, které bych chtěl ovlivňovat, ať už ve výboru, nebo u kulatých stolů, a myslím si, že Senát je právě to místo, kde tyhle věci můžu pěkně ovlivnit.
7: V Senátu jste, paní Šípová, místopředsedkyní výboru pro záležitosti Evropské unie. Věříte, že je to oblast, která voliče v senátních volbách zajímá?
22: Já jsem velkou zastánkyní našeho členství v Evropské unii a musím říct, že vlastně téměř většina zákonů, které my přijímáme, jsou implementací směrnice nařízení z Evropské unie. Proto jsou tyto výbory velmi důležité, protože vlastně my můžeme už před samotným přijetím těchto zákonů tu podobu ovlivnit. Proto v tomto výboru sedím, ale seděla jsem také v sociálním výboru a v ústavně právním výboru. Nicméně pokud chceme mít vliv na tvorbu evropských zákonů, tak právě tento výbor je jedním z těch klíčových míst.
7: Do jaké míry podle vás rozhodují v mysli voličů komunální témata, pane řediteli?
23: Já si myslím, že určitě, protože co se týká i senátních voleb, tak si myslím, že to je kombinace jak centrální politiky, tak samozřejmě i komunální politiky, a ty témata se vlastně kombinují, a ty občané, kteří přišli volit, tak zcela jistě zohlednili jak komunální politiku, tak centrální politiku. A já i tady opravdu, co se týká vlastně mýho potenciálu, kterýho jsem dosáhl v prvním kole, tak 29,44% je výrazný úspěch, protože když si vezmete v současné době i co se týká ODS a co se týká voličských preferencí, tak bych si přál, aby byly vyšší, jsou nižší, a i tak se nám tady v Kladně podařilo opravdu k těm urnám dostat lidi, kteří mi dali důvěru, takže já bych je chtěl opravdu nesklamat. A co se týká Senátu, tak znova říkám, já opravdu chci propojovat témata regionálního charakteru s centrální politikou a chci být senátor, který bude vidět a který bude slyšet.
7: Máte příklad takové místní agendy kladenské, kterou byste rád jako senátor prosazoval?
8: Tak jsou to témata nejen jako školství, co se týká budování kapacit, protože i ten region, který je, tak je velmi rozdílný. Jedna věc je, který my řešíme v Kladně, druhá věc, co se řeší třeba konkrétně v Praze Západ, ale ten společný jmenovatel je jednoduchý. Je to budování kapacit. Já opravdu, když jsem byl teď v kontaktní kampani, tak jsem mluvil ze stovky a stovky lidí. Ty problémy jsou stejný. To znamená budování kapacit středních škol, budování kapacit základních škol. Samozřejmě nás trápí i regionální oblasti, které se týkají kapacit v mateřských školách. No a samozřejmě jsou to témata, který a ten senátor může propojovat centrální i s regionální tematikou, a to je například kapacita domovů pro seniory, protože to je opravdu velký problém.
7: Paní Šípová, je tedy senát místo, odkud řešit a prosazovat regionální zájmy?
22: Samozřejmě je, i když jako máme naše kompetence hlavně posuzovat zákony, ale právě díky tomu, že víme, co se v tom regionu děje, tak to přinášíme do novely těch zákonů. Já bych chtěla ještě doplnit a poděkovat vlastně panu Patákovi, že zmiňuje kapacity škol. Třeba zrovna na Praze Západ je zapotřebí vybudovat střední školu, je tam teďka projekt a současná vláda teďka prostě osekává ty peníze do školství. Já jsem se sama ptala pana ministra Plagy, jestli má vyčleněné peníze na tu střední školu, která by měla vzniknout v Roztokách, a bohužel pokrčel rameny. Ale to je přesně to, co já vlastně budu připravená dělat, tlačit na něj, vyvolávat kulaté stoly a jednání přímo v Senátu tak, abychom skutečně to klíčové, co potřebujeme, investovat peníze do školství a do našich dětí, získali. Takže to je rozhodně moje mise, na kterou bych se ráda vydala a pokračovala v ní.
7: Pane Patáku?
8: Já taky doplním ještě paní Šípovou ohledně tady toho tématu. Samozřejmě senátor musí propojovat a musí opravdu propojovat jak ministerstva, tak kraje a obce v této otázce. Takže já, když jsem viděl projekt, tuším, že se ten projekt jmenuje Cihelna, tak je to rozsáhlý, krásný komplex, a já věřím tomu, že se podaří, aby na Praze Západ, konkrétně v Roztokách, tento komplex byl postavený.
3: Volby 2026, senátní duel.
7: Prvního kola voleb ve vašem oboru se zúčastnilo něco přes 20.

0: Ne, nikdy nestoupla v druhém kole, ale teď jde o to, aby se lidé skutečně, naši voliči, k těm urnám vrátili, protože Senát je velmi důležitá instituce, zvlášť v dnešní době.
1: Proč by podle vás měli voliči znovu vážit cestu k volební urně? Proč je to důležité?
2: Je to důležité a já si opravdu myslím, že v této době, kterou bych charakterizoval velmi turbulentní, co se týká celosvětových témat a co se týká tady těch všech okolností, tak si myslím, že opravdu Senát je velmi důležitý. Takže já bych chtěl opravdu moc poprosit všechny bez rozdílu, jestli budete volit jednoho kandidáta či druhého, abyste využili právo volit, přijďte k volbám. Jsou to volby, které jsou velmi důležité a já vás opravdu moc prosím, abyste přišli v pátek i v sobotu k volbám, tak aby jste tu účast maximálně podpořili. A pokud bych si měl dát já svůj odhad, protože já jsem matematikář, speciální pedagog, tak byste říkal 42%. Já odhaduju a byl bych rád, kdyby jsme byli třeba 35-33%
1: v tom druhém kole. Často se připomíná význam Senátu jako pojistky demokracie. Paní Šípová, skutečně tak funguje?
0: Jsem přesvědčena o tom, že Senát je pojistkou demokracie. Konec konců to i jednou prokázal, když ČSSD s ODS uzavřela opoziční smlouvu a na základě této opoziční smlouvy chtěla změnit volební systém do poslanecké sněmovny z poměrného na většinový. Tehdy to byl Senát, který tuto opoziční dohodu zastavil a díky tomu vlastně ten systém je stále stabilní. Takže já jsem hrozně ráda, že Senát existuje. Já jsem velkou milovnicí Senátu už od dob svých studií na právech, kdy jsem si uvědomila, jak moc pro tu stabilitu ústavního systému znamená a díky tomu také my nejdeme cestou Slovenska zatím, tedy doufám, a Maďarska, protože tyto dvě země prostě Senát nemají a ty změny ústavy jsou tam mnohem rychlejší.
1: Pane Patáku? Stejná otázka.
2: Já si myslím, že Senát je velmi důležitý, takže bych zmiňoval to, co říkala moje předřečnice. Na druhou stranu já tady vidím i takový liberálnější přístup, konzervativní přístup. Nenadarmo se říká, že nebo i tak je to vlastně i co se týká našeho politického systému, tak vstupují do Senátu lidé, který je více jak 40 let a mají něco za sebou, takže já určitě to, co oceňuji v Senátu, i tak, jak jsem mluvil se senátorama, tak je to ta věcnost a je tam opravdu čas na to, aby se ty věci napravovaly. A já, když dneska vidím i některý naše představitele v poslanecké sněmovně, jakým způsobem upadá a jakým způsobem je politická kultura, tak to je něco, co mě opravdu mrzí, štve mě a byl bych rád, aby ten Senát opravdu měl svoje uplatnění i v budoucím čase, tak aby někdo neříkal, třeba i ten, kdo kandidoval za volební obvod Kladno, že kandiduje jenom proto, že chce vlastně ten Senát zrušit.
1: Věříte, že se dá politická kultura u nás zlepšit? Viděli byste, jak na to, paní Šípová?
0: Tak to klíč máme každý u sebe, ve své hlavě, ve svém srdci. Samozřejmě důležité, jakým způsobem vystupujeme. Já jsem přesvědčena o tom, že Senát je tím správným místem. Je to velmi krásná budova mimochodem a velmi důstojná, takže my tam pořádáme mnoho akcí. Já jsem využila každou příležitost, kterou můžu třeba k uspořádání výstav, ke zvednutí osobností z mého obvodu. Takže to jsou všechno skvělé věci, které vlastně propojují lidi se Senátem, lidi, kteří přicházejí, si uvědomují tu důležitost té instituce, takže to je prostě správné místo k tomu, abychom vlastně i lidé mohli trošku na tom duchu povznést.
1: Jak to vidíte prozatím zvenčí vy, pane Patáku?
2: Já tady musím souhlasit, takže určitě souhlasím a asi nemám co v tuto chvíli doplnit.
1: Paní Šípová, jaký je vztah mezi oběma komorami parlamentu? Nezřídka se stává, že sněmovna senátní veto přehlasuje, než by se vašimi připomínkami nějak zabývala.
0: My jsme teďka v minulých měsících zamítli služební zákon a stavební zákon. Samozřejmě v tom jednom z případů jsme přehlasováni byli jeden ze zákonů, ten služební vetoval pan prezident. Samozřejmě lidé často říkají, není ten Senát zbytečný, ale já jsem přesvědčena o tom, že ta debata v Senátu je velmi důležitá právě proto, abychom poukázali na ty chyby, které v těch zákonech jsou. Pokud by jsme je neprojednali, tak by se to na té veřejnosti tolik prostě prostě ne, veřejnost by se o tom tolik nedozvěděla. Já bych jenom chtěla říct, že
1: jenom slučím, už prosím.
0: Velmi je potřeba dbát na to, jakým způsobem ty zákony vznikají a dnešní současná vláda je tvoří opravdu velmi zbrkle.
1: To asi Petr Pat-

0: Tak přitaká.
1: Je to tak?
0: Hosty byli Adela Suchada, Šípová a Petr Patá, kandidáti na senátorské křeslo za obvod číslo 30 Kladno. Oběma děkuju. Naschledanou.
2: Moc děkuju za pozvání a prosím naše voliče, aby skutečně přišli k volbám zas a děkujeme za hlasy.
1: Já děkuji za pozvání, mějte krásné odpoledne a taky poprosím všechny voliče, přijďte k volbám a podpořte. Děkuji pěkně.
0: I k tomto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
3: Volby 2026. Senátní duel.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
4: Interview Plus. Na 20 míst v Česku mohli lidé o víkendu hlasovat nejen ve volbách, ale také v referendech o stavbách větrných elektráren. Kdyby se schválily všechny, kapacita větrných zdrojů v Česku by vzrostla více než dvojnásobně. Jak se lidé v referendech vyslovili a proč? Petr Vizina se zeptá Martina Andera ze Svazu moderní energetiky.
5: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu.
6: 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Plzni se dohodli na vzniku magistrátní koalice, naopak v Pardubicích jednání zkrachovala. Severní Korea provedla další test svých raketových zbraní, které jsou schopny nést jaderné hlavice. A Mexiko ohrožuje silný hurikán. Zprávy a Martin Matějka. V regionech po celém Česku pokračují povolební vyjednávání o nových koalicích. V Plzni už se vítězné hnutí ANO dohodlo na spolupráci s hnutím STAN, taky s uskupením Pro Plzeň s podporou lidovců. Večer to oznámili jejich lídři. Primátorem města dál zůstane Roman Zarzický z hnutí ANO. Jeho prvním náměstkem bude lídr starostů Aleš Tolar. Na nových koalicích se dohodli i v Havířově, Frýdku Místku nebo v Tachově. Naopak v Pardubicích včera hnutí STAN odstoupilo z jednání o možné koalici s hnutím ANO a Žijeme Pardubice. Spolupráci tam teď starostové budou jednat s dalšími uskupeními. Severní Korea v noci provedla další zkoušku svých balistických raket. Podle jihokorejského ministerstva obrany odpálila KLDR nespecifikovaný počet střel z letiště u hlavního města Pchjongjang a navedla je do Japonského moře. Japonsko už potvrdilo, že šlo minimálně o dvě balistické střely, které dopadly do moře mimo jeho výlučnou ekonomickou zónu.
8: Podle aktuálního vyjádření jihokorejského sboru náčelníků vojenského štábu má jít o odpověď severokorejského režimu na zatím poslední vojenský test Soulu. Ten před několika dny úspěšně vyzkoušel svou první hypersonickou zbraň, která je schopna letět 5x rychleji než je rychlost zvuku a vyhnout se tak protiraketovým obranným systémům. Zatímco Jižní Korea se dlouhodobě snaží přivést severokorejského lídra Kim Jong-una k jednacímu stolu, tento odmítá a naopak výrazně posiluje zbrojní kapacity země. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
7: K západnímu pobřeží Mexika se blíží silný hurikán Simon. Prezidentka země Claudia Sheinbaumová vyzvala obyvatele regionu u břehu Tichého oceánu, aby zůstali doma. Simon už v sobotu zesílil na 4. z 5 stupňů. Podle amerického národního střediska pro hurikány se dnes odpoledne středoevropského času nacházela asi 105 kilometrů západo-severozápadně od přístavu Manzanillo ve státě Colima. Zatím není jisté, jestli střed hurikánu dorazí na pevninu, i tak ale hrozí silný vítr, ničivé vlny a záplavy. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy kolony jsou od Rousínova z kilometru 220 až Krohlence na 207. kilometr, zdržení provozem asi 30 minut. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem na začátku dálnice u sjezdu na Březiněves je nepojízdný kamion v pravém pruhu a kolona z Prahy od Kbelské je na 15 minut. Na dálnici D1 z Brna na Prahu i u Kuberovic na 72. kilometru je omezení a kolona z kilometru 75 je asi 20 minut. V Praze jsou komplikace v tunelu Blanka směrem na Troju. Za sjezdem na Letnou hromadná nehoda 3 aut v levém pruhu a průjezd tunely se musí regulovat. Komplikace jsou v průmyslové směrem do Hostivaře, u Malešické spalovny nepojízdná dodávka a kolona od Novopatské je asi na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být i smíšené nebo sněhové, a teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
6: Volby 2026. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
9: Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů.
10: Vládní strany zatím nemají v Senátu jisté žádné křeslo.
11: Vítězem voleb jsou podle odborníků Starostové a šéf lidovců Jan Grolich.
12: Komunální volby podle Andreje Babiše potvrdily, že hnutí ANO je nejsilnější politickou silou v zemi.
11: Největšími poraženými jsou především motoristé a SPD a také v Praze Piráti.
13: K volbám přišlo asi 48% voličů.
6: Vítězové a poražení, senátoři a zastupitelé, kdo komu bral a kde koho obejdou, jaké bašty kdo dobil a kdo kde nejvíc ztratil. Ostrava, Brno, Plzeň i Ústí nad Labem. Velká povolební analýza s politologem Petrem Justem z Metropolitní univerzity Praha.
14: Bude záležet na tom, jak voliči rozdají karty.
6: Dnes je pondělí, 12. října.
15: My nerozdáváme v Praze karty.
16: Nakonec ty karty voliče rozdali.
17: Rozdali karty.
18: Poměrně jednoznačně.
6: Ahoj Petře, vítej ve Vinohradské 12 po volbách v pondělí.
19: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
6: Děčín, Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Trutnov, Vyškov. To je výčet obvodů, kde zvolili senátora už v prvním kole. Není to rekord?
19: Vyrovnalo to rekord, takže je to vlastně rekord. Ten rekord byl nastaven před 2 lety v roce 2024, kdy také v 5 volebních obvodech senátoři byli zvoleni už v prvním kole.
6: No.
19: Tehdy to byli většinově senátoři za ANO. Teď to jsou naopak senátoři právě za strany, které tehdy byly vládní, které jsou ale dneska opoziční. Takže ono to ukazuje, že i ten senát skutečně funguje hodně a volby do senátu na logice toho, že vyvažuje většinu, která je v poslanecké sněmovně.
6: Fiala, Grulich, Grolich, Sobotka, Linhardt, a to ještě mohl být P9 určitě na Praze 1, tam je to o kousínek.
19: Bylo těsně, ještě další dva senátoři velmi těsně pod tou 50% hranicí skončili, no. Ale máme tak zatím 5 zvolených senátorů.
6: No, velký úspěch je to pro Starosty a říkám, mohl být ještě větší, kdyby jim vyšel P9 na Praze 1, ale tak uvidí se ve druhém kole. Nicméně Zbyněk Linhardt z Děčínska a Jan Sobotka z Trutnovska, ti jsou STAN.
20: Suma sumárum se ukazuje, že nestrácíme venkov, i tam
6: STAN nasadil 14 kandidátů. Obhajoval 11 míst a úplně si nevěřil. A nakonec to je velký úspěch.
20: Samozřejmě úspěch v senátních volbách v prvním kole svědčí vždycky o enormní síle toho kandidáta v daném regionu.
19: Dokázal to. Rozhodně. Pro STAN je to velký úspěch. Nejenom postup dvou kandidátů hnedka z prvního kola do Valštejnského paláce, ale i to, jak mají rozložené síly pro to druhé kolo, i to, že nakonec se podařilo do druhého kola a dokonce z prvního místa postoupit i Martinu Dvořákovi, který se velmi dlouho během toho sčítání, velmi dlouho se držel, dokonce až na čtvrté příčce. Pro mě to bylo, když jsme sledovali ty průběžné výsledky, trochu překvapení. Tam jsem čekal už od začátku, že bude poměrně velký nástup, protože Martin Dvořák je silnou regionální osobností. Je to jeden z prvních, ne-li dokonce první porevoluční primátor Hradce Králové. A tak mě dlouhou dobu to tam blikalo jako takové největší překvapení těch voleb, ale nakonec tedy postupuje a dokonce z prvního místa.
6: Každopádně úplně nejdřív bylo jasno o Tomáši Fialovi, který obhajoval senátorské křeslo na Strakonicku, nicméně před 6 lety kandidoval za ODS, teďka už to bylo za Kubovo Naše Česko.
21: Pro nás jako začínající hnutí tyhle ty volby byly úplně prvním testem.
6: Pro pana hejtmana je to první velký zářez s tím svým novým hnutím.
21: My jsme si vědomi, že jako začínající subjekt musíme ještě hodně toho odpracovat, ale ty výsledky jsou z našeho pohledu velmi dobré.
19: Mám radost. Je s druhým zářezem nepochodil, tam byl právě už ve zmiňovaném Hradci Králové senátor Holásek, původně zvolený za Hradecký demokratický klub, tak to bylo druhé z těch želízek, které měl mezi stávajícími obhajujícími senátory, a ani jeden z dalších dvou nově navržených senátorů nebo kandidátů na senátory neuspěl. Takže Martin Kuba sice senátu ukořistil v uvozovkách pouze jedno křeslo. Na druhou stranu není vůbec žádným tajemstvím, že Martin Kuba se poohlíží po těch senátorech, kteří teď tam jsou a nebyly mezi těmi 27, kde se volilo. Takže je otázka, jestli přece jenom se tam třeba nějaký klub kolem našeho Česka neustaví, ale to je spíš teď výhled do budoucna, kluby se budou ustavovat až v následujících týdnech.
2: Jak si vysvětluješ to, že tolik kandidátů prošlo už tím prvním kolem a nemusí jít do toho druhého? Je to i kvůli tomu, že ta současná opozice prostě stavila těch kandidátů méně, aby měla větší šanci proti kandidátům hnutí ANO a pak ANO, a k tomu se dostaneme, ostrouhalo v těch senátních volbách?
19: Přesně tak. Když se podíváme jak na celková čísla, tak na jednotlivé obvody, tak se výrazně snižuje počet kandidátů, kteří tam kandidují. Čím méně kandidátů máte, logicky tím vyšší zisky, tím vyšší poměr zisku vlastně mají šanci dosáhnout. Extrémem v tomto ohledu byl Rychnov nad Kněžnou, kde jsme měli vlastně pouze dva kandidáty. Jednoho, který symbolizoval celou sjednocenou opozici plus řadu mimoparlamentních subjektů, to byl pan Grulich, musíme si dávat pozor, Grulich, pozor, Grolich, ano. Byl to pan Grulich. No a proti němu vlastně jediným vyzývatelem byl zástupce ANO, pan Sadovský. Ale i v těch jiných obvodech, ve většině z těch, který si jmenoval, kde byl zvolen senátor hned v prvním kole, tak se jednalo o obvody, kde byly třeba jenom 3 nebo 4 kandidáti. Pan Fiala čelil jenom 2 protikandidátům, pan Grolich tuším také 2 protikandidátům, pan Sobotka na Trutnovsku, mým domovským, takže to vím, tam čelil 3 protikandidátům, ale vlastně všichni 3 byli z vládních stran. To bylo ANO, SPD a PRO.
2: Takže i kvůli tomu tolik kandidátů prošlo hned z prvního kola. Mimochodem, tam, kde to teda nevyšlo, ANO, možná i kvůli tomuhle, tak to bylo na Vyškovsku, kde teda kandidoval hejtman Jan Grolich z KDU ČSL, šéf Nových lidovců, jak on říká. Tam teda ANO neuspěli s kandidátkou svrchní sestrou Petrou Absolonovou i po té velké masáži, kterou dali tomu, aby vešla ve známost, protože byla třeba i u pana premiéra v podcastu a tak dále. U Grolicha se nicméně dlouhodobě mluví o tom, jestli je to spíš ten marketing nebo ten program, tak těch 63% nebo kolik? To je výrazný výsledek.
17: My umíme udělat kampaň, tu regionální, která má celostátní dopad.
2: Získal je díky PR nebo díky tomu, co prosazuje?
17: Tady se ukazuje, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou a normální slušnou komunikací oslovovat i voliče vládních stran.
19: Ony ty dvě věci jsou neoddělitelné. Samozřejmě ten konkrétní obsah zrovna v těch senátních volbách, přestože se jedná o volby do instituce s celostátním přesahem, je hodně regionálně orientovaný, hodně regionálně zaměřený. Takže vlastně to, o čem se třeba mluvilo v kampani u pana Grolicha, tak jsou věci, které nemusí vlastně rezonovat třeba v jiných částech, v jiných volebních obvodech v rámci Česka. Ale zase by nebylo fér říkat, že ten marketingový prvek tam nebyl, byl a Jan
2: 52% voličů, to je velká mobilizace.
19: Jan Grolich je tím hlavně pověstný. On je pověstný tím, že dokáže ta témata zabalit do takové formy, která je přijatelná, která se hodí na sociální sítě a to všechno jsou vlastně střípky, které když dáme dohromady, tak vytvořili obraz Jana Grolicha, co by člověka, který je schopen zaujmout a má tedy potenciál třeba i do budoucna ještě více toto zužitkovat.
2: Ale on si to užil určitě tyhle ty volby, protože a sledoval asi i to, jak se povede Josefu Klementovi z KDU v jeho obvodě nakonec o jediný hlas, to jsem nikdy neviděl.
19: To nebylo.
2: Jediný hlas překonal Radka Černého z ODS a postupuje do druhého kola, jestli se to nebude přepočítávat ještě.
19: Zatím ze strany pana Černého jsem zaznamenal, že je smířený s tímto výsledkem, ale člověk neví.
2: Nikdy nevíš.
19: Můžete se probudit druhý den a říct si, hele, zkusím to. Tu žádost o přepočet dát, takže zatím to vypadá, že žádat nebude, ale co my víme.
2: No ale Jan Grolich skutečně mohl být vůbec spokojený s tím, jak lidovci uspěli, protože i si zatancoval tu svoji marketingovou odruhovačku, jednak v jednom štábu ve Šlapanicích a pak i v tom druhém v Brně, kde byli lidovci a starostové, kteří zvítězili v komunálních a dostáváme se ke komunálním volbám v Brně a tam slavil to druhé velké vítězství, nejenom to svoje, ale pak i tohleto. ODS přijde v Brně po 8 letech o primátorské křeslo a budou ho mít lidovci. A to už je teda velmi dávná minulost, po 30, po 35, možná 36 více. Letech možná.
19: Myslím si, že pro ODS tohle je velmi špatná zpráva a není jediná z toho volebního víkendu. V těch velkých městech, a tady musíme na prvním místě prostě zmínit Prahu a Brno, ale i Ostravu, tak v těch velkých městech se jim tentokrát příliš nezadařilo. Ty výsledky často byly i nižší, než byly před 4 lety. nižší pozice, pokud jde o pořadí.
0: Za mě ale, jak ten výsledek samotných komunálních voleb v porovnání s těmi výsledky před 4 lety vychází příznivě samozřejmě.
19: Na řadě míst ale posílili.
0: Tam, kde se dařilo dělat dobrou politiku a oslovovat veřejnost, táhnout za jeden pro vás, tak tam ODS uspěla. A
19: zejména třeba v nějakých těch středně velkých obcích na úrovni, řekněme, bývalých okresních měst, tam si pořád ODS udržuje určité bašty. Já jsem z Trutnova, takže můžu říct konkrétní příklad, kdy sice kandidovali společně s TOP 09 a KDU-ČSL, ale tam posílili, a to dost výrazně oproti předcházejícímu období, a tam jsou u moci nepřetržitě po celou dobu od roku 1990. Takže
2: no
19: jsou
2: Praha,
19: oblasti.
2: Skutečně Ostrava, pokud tak, jí ta tam velká obejdou města z tuto stranu, a pak Brno. V Brně bude Jakub Hruška z Lidovců.
19: Tady to patrně v Praze bude pan Hlaváček a pan Potlík, tak jak už se během víkendu zmiňoval v reakcích, je s tím víceméně smířený.
2: No ale starostové, když jsme se teda dostali k panu Hlaváčkovi a my jsme Prahu rozebídali v nedělním speciálu, tak jenom se od toho odrazím, ale nemusíme se o ní více bavit, tak starostové kromě Senátu a kromě Prahy uspěli vůbec i v komunálu jako takovém, protože oni zaznamenali vysoký výsledek třeba v Plzni, minule měli 8%, teď mají 18%, a v Plzni i v Ostravě zase, když už jsme mluvili o ODS, tak tam budou zase chybět Piráti. Nepřebírají starostové teď pozice Pirátů v těchto velkých městech po republice?
19: Přebírají, ale myslím, že zdaleka nejen Pirátů. Starostové dlouho trpěli tím, že byli vždycky považováni za stranu druhé volby. Hmm. A teď se ukázalo, že pravděpodobně, když ty první možnosti už došly, když to řeknu možná trošku nadneseně, když ty první možnosti došly, nebo ty první možnosti už se neosvědčily, tak přistupujete k vaší druhé možnosti, k druhé volbě. Netýká se to jenom Pirátů. Myslím, že i přebírání části voličské základny koalice Spolu, to znamená ODS a Spol, a dokonce v některých průzkumech vychází, že i některé voliče ANO začínají starostové přebírat. A ono to v podstatě jde ruku v ruce s tím, že vidíme i na té celostátní úrovni těch posledních několik týdnů a měsíců pozvolný, ale přesto poměrně jasný trend. A sice, že starostové zaujímají druhou příčku, byť pořád s velkým odstupem za ANO, ale zabírají druhou příčku v průzkumech, ve volebních modelech a podobně, a odstavují ODS na třetí pozici.
2: ODSka se teďka nedostala ani do Liberce, do zastupitelstva, kde teda vládnou starostové pro Liberecký kraj. Ale mluvil jsem o té Plzni.
1: Je nepochybně skvělá zpráva, jak jsme uspěli v Plzni.
2: A Plzeň tu dával za příklad místopředseda ANO Karel Havlíček jako krajské město, kde ANO významně posílilo.
19: Ono to bylo již jediné krajské město, kde výrazně posílilo.
2: To je nutno dodat.
19: Když budeme trošku ironičtí.
1: Je zcela zjevné, že hnutí ANO je ukotveno nejenom v té vrcholové politice, ale velmi silně ukotveno i v politice komunální.
2: No, ale on říká, tak někde jsme posílili, někde ne, a je pravda, že v těch ostatních krajských městech oni prostě ztráceli. Byť je třeba vyhráli, tak ztráceli. Pardubice, že jo, třeba a Zlín.
19: Ostrava a také. Ostrava. A Ostrava ta byla velkým překvapením, že v Ostrava, Moravskoslezský kraj, společně s Ústeckým krajem, tak to jsou kraje, kde ANO v těch posledních letech mělo poměrně silnou pozici, ale netýká se to jenom komunálu, ale i senátu. Jestli jsem některé senátní křeslo považoval mezi těmi stávajícími, obhajujícími senátory za ohroženější, tak to byl senátor za ODS v Ostravě a senátor za STAN v Chebu, pan Plevný a pan Šimetka. A nakonec oba sice postupují s vyzývatelkami z řad ANO v obou případech, ale ten výsledek v prvním kole byl pro ně mnohem pozitivnější, než jak jsem to očekával. A tím se vracím zpátky i k té Ostravě. I ty komunální volby v Ostravě určitě pro ANO nedopadly tak, jak si původně možná rýsovali. Taky bych čekal, že ten výsledek tam bude mnohem, mnohem významnější, než jaký byl teďka.
2: Tak si právě říkám, jestli, a dovedu tu myšlenku do finále, jestli se mohou plácat po zádech. Protože oni vystoupili, myslím tím zástupci hnutí ANO, na tiskové konferenci s tím, že ty volby vyhráli, že to potvrdilo to hlasování, to, že jsou nejsilnějším politickým subjektem v zemi, a teď se dozvídáme, že teda v Plzni ANO posílili, ale v ostatních krajských městech, podívejte se, možná jste vyhráli, ale oni vás stejně obejdou a vytvoří koalici bez vás, tak je to pak vítězství, nebo
19: ono,
2: ne?
19: Ono už to po tom volebním víkendu bude trošku znít jako kliše, ale zrovna komunální volby jsou takové, kde se za vítěze může prohlásit kde kdo.
2: Jo.
19: Protože to je zrovna typ voleb, kde si můžete vybrat jakékoliv číslo chcete a prezentovat ho ve svůj prospěch. a zamlčet ta jiná čísla, která nemluví ve váš prospěch. Hnutí ANO samozřejmě si vzalo to číslo, které jim nejvíc vyhovuje, to znamená procenta odevzdaných hlasů, když pomineme nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů, tak skutečně ANO v tomto ohledu je co by strana subjektem s nejvyšším podílem hlasů. A to je to číslo, které oni zdůrazňovali. A pak, když říkají příklad, že někde posílili, tak řeknou vlastně ten jeden jediný, to jedno jediné krajské město, kde posílili, a to je Plzeň.
2: Ano.
19: A
2: Plzeň zmiňovali ještě Přerov, což samozřejmě není krajské město, ale i tam.
19: Ale je to velké, je to statutární město, je to město v regionu, který také patří mezi jejich bašty, ale i tam bych řekl, že jsem tedy čekal trošku silnější výkon tamnějšího kandidáta do Senátu, který kandidoval proti konkurentovi z řad sjednocené opozice a ty jsou tam velmi těsně na prvním a druhém místě, jakožto postupující do druhého kola.
2: Když mluvíš o baště, vždycky, když se řekne bašta a řekne se hnutí ANO, tak si vybavím Ústí nad Labem. Co se stalo o víkendu v Ústí nad Labem? To je asi největší šok voleb, ne?
19: Asi je. Tam bych to viděl ve dvou rovinách. Ta jedna rovina je zisk hnutí ANO, který nemůžete příliš svádět na tu druhou rovinu, a to je sjednocená kandidátka prostě asi 7 subjektů. Andrej Babiš ten výsledek hnutí ANO interpretoval tak, že všichni se tam spojili. Ale ti všichni, kdo se spojili, tak by na základě svých předchozích výsledků nedali 51% dohromady. A to, co Andrej Babiš zamlčuje, je ten výrazný sešup i v té procentuální podpoře. Takže nejde o to, že nevyhráli, ale i to, jaký měli zisk, že to byl výrazný pokles procentuální podpoře. A tam se dostáváme k tomu druhému a tam i Andrej Babiš to přiznává. Na té tiskové konferenci v sobotu večer to řekl velmi diplomaticky, ale řekl, že tam nebyl úplně dobrý primátor z jejich strany. Tam byl primátor, kolem něhož také byly nějaké problémy. Já přesně úplně nevím o všech těch kauzách, které se tam řešily v souvislosti právě s tím Ústeckem. Ale i sám Andrej Babiš v tom svém vystoupení vlastně říkal, že ten primátor tehdejší, nebo ten dosavadní, dosluhující, že nebyl dobrým primátorem a že se to promítlo na tom, jakým způsobem tedy voliči ocenili v uvozovkách, teda tady ocenili tu kandidátku hnutí ANO.
2: Petr Nedvědický, primátor Ústí nad Labem, s nímž Babiš není spokojený a výsledek ho prý ani tedy nepřekvapil. Přesto je to jako drtivá prohra, přes 51% nebo 51% ano, dostalo ano. Tedy jedno Ústí a ANO ztrácí Ústí nad Labem, ale ta otázka se nabízí. V jednom Ústí jsou vedle sebe Topka, Kubovo naše Česko, Zelení, Piráti. Tak to je skutečně ale anti-Babiš koalice, ne?
19: Nevím, jestli anti-Babiš nebo anti-Nedvědický, nebo anti-ANO.
2: Jak si tihleti můžou rozumět na radnici pak spolu?
19: Já si myslím, že v té komunální úrovni tohle není až tak ojedinělá záležitost. Ostatně, když se třeba podíváme na to naše Česko, tak naše Česko se po republice spojovalo s různými subjekty různého politického, programového, hodnotového, ideologického ražení. Což pro mě byla třeba vždycky záhada, když Martin Kuba ještě jako člen ODS se trošku nelibě vyjadřoval k tomu, v jakém stavu je ODS a podobně, byl kritický. Jak jsem vždycky myslel, že to bylo z toho důvodu, že ODS vstupovala prostě do těch širších aliancí, kde se vytrácela nebo trošku smazávala její ideologie, její hodnotové vymezení. A teď on vlastně vystoupí z ODS, založí subjekt, který ale vstupuje do podle mě ještě mnohem fragmentovanějších spojenectví. Takže já upřímně pořád si kladu otazník, co bylo skutečným důvodem odchodu Martina Kuby z ODS.
2: Znovu k tomu ANO ještě, protože tam nejde jenom o to, že ANO neuspělo v těch volbách. Vyhrálo dobře, ale v mnoha ohledech, když se na to díváme analyticky, neuspělo v řadě těch měst. Ale zároveň, a teď nebudu řešit Senát, jo, ale zároveň moc neuspěli ani koaliční, když vemu tu celostátní. Jeho koaliční partneři.
4: Za sebe říkám, že ten výsledek určitě vždycky může být lepší.
2: Výsledky SPD podle předsedy Tomia Okamury kopírují celostátní preference, čímž teda nevím, jestli říká, že to je dost nebo málo. Ale motoristé mají svého prvního zastupitele v Černoučku, tak to je trošku pikantní, ale současně uspěli pak jenom v Ostravě s Matějem Gregorem, tam mají skoro 8%, ale co víc, co dál?
5: Blahopřeju těm, kteří za motoristy ten mandát získali, ale těm ostatním se snažím říkat, ať neklesají na mysli.
19: Motoristé do těch voleb šli s relativně malými ambicemi. Už to, že nekandidovali vůbec do Senátu a to, že i v mediálních vystoupeních před volbami říkali, že se soustředí pouze na tři velká města. Praha, Brno a Ostrava. Nakonec klapla jenom Ostrava. Petr Macinka to vysvětloval tím, že samozřejmě nejsou stranou, která by primárně byla jakoby budovaná na té klasické stranické struktuře, že by nejprve vybudovali nějakou základnu členskou, na které by potom stavěli do jednotlivých voleb kandidáty. Ale jinak, když to hodnotíme z celkového pohledu, tak samozřejmě obě tyto strany, jak SPD, tak motoristi, v těchto volbách potvrdili, že vládnoucí strany mají vlastně mnohem horší výchozí pozici. A to je v podstatě objektivní fakt.
2: Nemůžou se třeba tak soustředit taky na kampaň, mají jiné starosti.
19: Jednak, ale samozřejmě jim, ať se to někomu líbí nebo ne, ne každý má rád, aby se o těch volbách mluvilo jako o nějakých volbách, kterým se dává vysvědčení vládě. Já nechci schválně použít třeba ten termín referendum, ten je taky už hodně zprofanovaný, ale prostě to nemůžete úplně odpárat od té volební situace nebo od té situace, která je v době voleb. SPD i motoristé navíc hodně sázeli v minulosti na takový ten protestní apel a ten v podstatě vstupem do vlády každá strana ztratí. Takže taky se samozřejmě už mnohem hůř do té kampaně vstupuje, mnohem hůř se působí jako vyzývatel někoho, když jste ve vládě. Tak nejste pochopitelně příliš vyzývatel někoho, naopak, vy jste ten, kdo spíš je vyzývaný, byť samozřejmě na úrovni, která nemá přímo dopad na to, jak bude sestavena vláda.
2: Zpátky k Senátu. 14 obhajujících senátorů se podívá do druhého kola, ve druhém kole nás čeká 22 duelů a ANO má nejvíc možných kandidátů, kteří se můžou stát senátory, 13. Takže 13 je jistota?
19: 13 není jistota, i ty nejoptimističtější, a to zdůrazňuji, i ty nejoptimističtější scénáře počítali s tím, že by ANO mohlo získat mezi 7 až 10 mandáty. A to bylo ještě před volbami. Jo, takže to nezohledňuje, tento scénář nezohledňuje průběžný výsledek z prvního kola.
2: A ty to reálně vidíš na kolik? Teď i tak klub ANO posílí mimochodem.
19: Posílí.
2: Že jo?
19: Aby neposílil, tak by musel získat jenom jednoho.
2: Tak.
19: Tedy toho, kterého obhajuje. Shodou okolností v obvodu Karviná, kde má kandidátka za hnutí ANO asi nejlepší výchozí pozici právě do toho druhého kola voleb, protože nečelí ani konkurenci v podobě sjednocené opozice parlamentní. Takže 13 to nebude, na to bych si možná troufnul i sadit. Pokud ty výsledky jsou velmi, velmi těsné, jako jsem třeba zmiňoval Přerov, kde pan Vrána a pan Navařík, v podstatě primátora, náměstek primátora ještě k tomu, jdou proti sobě, tak tam je to v podstatě otevřené. Tam bych ten souboj viděl jako otevřený, přestože ještě nedávno jsem si myslel, že to je jasná bašta ANO. Teď už to tak jasně nevidím, ta situace je vyrovnaná, ale tam, kde postupují kandidáti ANO z druhého místa, které mají s výrazným odstupem za tím prvním postupujícím, tak tam se bude mnohem hůř dohánět ta ztráta.
2: No a to jsou ty duely, které ty budeš sledovat příští víkend?
19: Budou to tyto duely, kde ten výsledek z prvního kola nebyl úplně jednoznačný. A pak budou pochopitelně zajímavé duely, kde proti sobě nejdou kandidát vlády a kandidát opozice, ale kde proti sobě půjdou kandidáti dvou opozičních stran.
2: Takže Zlín.
19: V podstatě Zlín, v podstatě celá Praha, když se díváme i na všechny ty tři pražské obvody, tak i pokud pana Lásku bereme, že je v senátorském klubu senátor 21 a Piráti, takže je tam ten pirátský přesah, je to sněmovní opozice. A když bereme vlastně i pana Čižinského jako součást sněmovní opozice, protože on není jenom za Prahu sobě, ale jeho podporují i KDU ČSL. Takže jak Praha 1, Padevět Čižinský, když to zjednoduším, Praha 5, Láska Sáblík, i Praha 9, Smoljak Pecková, všechno to jsou vlastně dvojice kandidátů, kteří buď to plně nebo částečně reprezentují strany současné sněmovní opozice. Takže to budou určitě ty sledované duely, kromě nějakých ostatních, ještě jak si zmiňoval, je to Zlínsko a jsou to ještě některé další dílčí, ono jich je celkem, jak jsem se díval, 7 těch duelů na Kladensku, o ODS versus Piráti a ještě někde vychází STAN versus ODS, tam to je nejčastější z těch opozičních soubojů.
2: Jak očekáváš, že i výsledek tohodle soupeření mezi opozičními stranami, pokud to převedu na tu celostátní úroveň, jak se to propíše vlastně do té celostátní politiky? Nejenom výsledky druhého kola senátních voleb, ale vůbec těch komunálek letošních.
19: Ono se to propíše hlavně v té symbolické rovině, protože tady máme už několik měsíců přetahovanou, symbolickou přetahovanou opozici toho, kdo je tím pomyslným lídrem opozice, kdo je tím pomyslným vyzývatelem nebo tím hlavním vyzývatelem Andreje Babiše, vlády Andreje Babiše. Sice na sněmovní mandáty by to byla ODS a tak to zůstane samozřejmě na té sněmovní úrovni. Ale když to bereme celostátně, tak nemůžeme úplně opomenout, že tady budou volby, ve kterých může výrazně na své konto nabrat podporu ten druhý z těch dvou, co se teď přetahují, a to je hnutí STAN. Takže jedním z těch nějakých globálnějších očekávání, které od těch voleb nebo od dokončení těch voleb příští víkend mám, je, kdo z těch dvou vlastně bude tahat za ten pomyslný delší konec toho opozičního provazu.
2: A vypadá to, že lídrem opozice se potom teda stane třeba Vít Rakušan.
19: Třeba zatím k tomu má nakročeno blíž, ale druhé kolo je vždycky nevyzpytatelné, tak skutečně počkejme si na to, jak dopadne.
2: Počkejme si na příští víkend. Díky, že jsi ale přišel teď a že jsme mohli první kolo senátních voleb a komunální volby spolu probrat.
19: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha. Analyzoval u nás komunální a senátní volby. Ty druhé jmenované budou mít pokračování. V pátek začínají volby do druhého kola u těch senátních obvodů, kde ještě nebyl zvolen senátor. My se v týdnu určitě podíváme na ty nejzajímavější duely, které nás čekají, a o víkendu to opět nezapomeneme zhodnotit ve speciální epizodě. Do té doby je ale ještě spousta času na celou řadu jiných témat. Naslyšenou zítra.
7: Půl jedenácté.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonů je zveřejní pravděpodobně zítra. A současně tam vyjdou i jména pěti senátorů zvolených už v prvním kole. Od středy pak bude možné požádat soud o přezkoumání. Lidé na to budou mít 10 dní. Stížnosti na obecní volby budou řešit krajské soudy. Těmi na senátní volby se bude zabývat Nejvyšší správní soud. Pardubické ANO chce o nové koalici na radnici jednat především s ODS. Ve hře ale zůstává i spolupráce s Progresivními Pardubicemi. Uvedl to primátor Jan Nadrchal. Hnutí STAN včera odstoupilo od původní dohody o společném postupu s ANO a uskupením Žijeme Pardubice. Podle Nadrchala se starostové přiklonili k Pirátům, aby posílili svou vyjednávací pozici. Primátor zároveň připouští, že ostatní strany mohou sestavit koalici bez vítězného ANO. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová vyzvala Spojené státy, aby prostřednictvím sankcí pomohly ukončit válku na Ukrajině. Dodala, že s koncem bojů by ustaly taky útoky na ropné rafinerie. Kallasová zároveň přivítala energetické příměří, které mezi Ruskem a Ukrajinou včera vyhlásil americký prezident Donald Trump. Upozornila ale, že zatím není jasné, jestli bude Moskva klid zbraní dodržovat. Ruská armáda jen pár hodin po vyhlášení příměří zaútočila na ukrajinské elektrárny v Kyjevě a Charkově. Poslanci rozpočtového výboru dnes mají na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Měli by vydat doporučení pro úvodní kolo projednávání rozpočtu na plénu sněmovny. Vládní návrh počítá se schodkem 386 miliard korun. V prvním čtení budou poslanci schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu, ty pak už nebude možné měnit. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Sněmovna by ho v prvním čtení měla začít projednávat 21. října. Německá ministryně práce a sociálních věcí Bärbel Bassová oznámila rezignaci. S dnešním dnem zároveň odstupuje z funkce spolupředsedkyně vládní SPD. Bassová jako důvod uvedla úmrtí nevlastní dcery, se kterým se potřebuje vyrovnat. Zmínila taky narůstající útoky na svou osobu, a to i od některých koaličních partnerů. Podle agentury DPA Bassovou ostře kritizovali politici konzervativní unie CDU-CSU. Vyčítali jí, že zdržuje a blokuje plánované reformy. Poslankyní chce Bassová dál zůstat. Odbory bezpečnostních sborů dnes budou jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o navrženém navýšení platů. A policistům, hasičům, celníkům a příslušníkům vězinské služby by v příštích třech letech měly růst platy každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Odbory ale požadují výraznější zvýšení tarifů. Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO v září řekl, že už další změny nečeká. Dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy. Silný provoz před omezením u sjezdu na Bratislavu. A před kilometrem 196 jsou kolony od sjezdu na Slavkov z kilometru 210. Hlavně jsou to kamiony v pravém pruhu. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Na začátku dálnice u sjezdu na Březiněves je nepojízdný kamion v pravém pruhu a kolona z Prahy od Kbelské je asi na 15 minut. Na dálnici D1 z Brna na Prahu Koberovice na 72. kilometru je omezení a kolona z kilometru 75 je asi na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháníky, četnější na horách, na severu a severovýchodě území, kde můžou být i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a nejvyšší odpolední teploty 10 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už má slovo Barbora Tachecí, začíná pořad Osobnost Plus.
8: Politika se stává víc hnojištěm než elitní skupinou, říká muž, který patří k nejbohatším Čechům, podporuje paměť národa a radí prezidentovi republiky. Změní se po volbách něco v české politice nebo jen vyměníme jména na dveřích kanceláří? Proč si Češi volí politiky, kterým pak pohrdají? A může se demokracie zničit demokratickou cestou? Hostem Osobnosti Plus je podnikatel, filantrop a publicista Jan Dobrovský. Vítejte, Honzo, dobrý den.
9: Dobrý den, může. Může se demokracie zničit.
8: Ano, víme to z historie velmi dobře. Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost Plus.
8: Abych převzala váš expresivní slovník, hnojiště, elitní skupina, kam se hnula, jakým směrem česká politika podle vás po těchto volbách?
9: Já jsem to říkal v nějakém kontextu, který teď je malinko zavádějící, ale k těm volbám. Jednak každý volby jsou důležitý a mají smysl. Já si nepamatuju, že bych se nějakých nezúčastnil. Myslím, že to je to podstatné na tom, že volby furt jsou a že jsou pořád svobodný, tak to je jako fajn. Tyhle volby, jako každý volby, jak říkám, jsou důležitý, samozřejmě nějaký směr ukazujou, ale ještě zatím nevíme úplně jaký. A pravda je, že v tom volebním výsledku je nějaký překvapení znát. A to překvapení spočívá v tom, že ten hegemon české politiky, to populistické hnutí ANO, znervoznělo.
8: Jak když jste řekl, Honzo, že jste se zatím každých voleb zúčastnil, tak mě to nedá, abych trochu nesystémově do tohoto místa rozhovoru vsunula svůj otázku na prezidenta. Když jste se poprvé dověděl, že prezident radši zamíří na dovolenou než k volbám, vaše první myšlenka byla jaká?
9: Jdete na to od lesa. Já jsem loajální člověk, takže řeknu, že já bych se asi v roli prezidenta vůbec myšlenkou na to, že na nich nebudu, nezabýval. A to bylo to hlavní, co mě napadlo v ten okamžik. Překvapilo mě to.
8: Neukazuje to, a já vím, že teď spekulujeme, ale když nejvyšší ústavní činitel zemi řekne, že nějak se to zvládne, aby u těch voleb nebyl, tak to je jistě pravda, ale neukazuje to, že to není prostě bytostný politik, protože ten by takhle nikdy nepřemýšlel.
9: Já mám, Báro, takový pocit, že my tady od roku 89 ty politiky, který bych já osobně rád viděl v čele státu, nebo v čele měst, nebo v čele obcí, musíme pořád nějak přemlouvat k tomu, aby politiky byly. A že jim musíme říkat jako pro Boha, kdo jiný, než ne ty, než vy, než kdokoliv. A tohle přemlouvání vede k tomu, že oni jsou poněkud rozpačití z toho, když potom v té roli jsou i přemluveni, se stanou těmi, kom chceme, aby se jim stali. To, jestli jsou skutečně politiky nebo ne, se projevuje v tom, jak jsou schopni bojovat za věci, které jsou pro ně důležité. Jo? Ale jsou v tom vždycky nějaké chyby, které spočívají v tom, že ta nepolitičnost spočívá v tom, že nejsou jako třeba dostatečně tvrdí, nebo že mají větší jako touhu po toleranci. No a to je ta moje odpověď na to. No, ti ostatní totiž přemlouvání být nemusí. A potom mají daleko větší auru.
8: Tak to byla krátká vsuvka na téma prezidenta, jeho účast na volbách. Vraťme se k volbám samotným. Teď jsme v etapě, že v komunálních volbách jsou karty rozdány. Co bude důležité teď, jaké vlády se ustaví na těch jednotlivých krajích?
9: Jak dopadnou ty radnice?
8: Tak, tak. Není právě tohle chvíle, kdy se nejrychleji může přijít o zásady?
9: No jej, pochopitelně. Ale ty komunální volby jsou přece jenom trošku jiná kategorie než parlamentní a samozřejmě zásadně než senátní volby, kde se rozhoduje o tom, jaký bude směr té státní politiky. A komunální volby na vesnicích nebo na malých městech jsou přece jenom něco jiného než velká města. Zase jich tolik není, těch velkých měst, ale jsou a jsou jako důležitý pro to, jak vypadá nálada ve společnosti. Koalice na malých obcích je něco úplně jiného než třeba koalice v Praze. A jsou města, která jsou symbolická. Praha typicky je symbolická pro to, jak bude vypadat ta vládní síla. A podle toho můžeme vidět, jak se jako vyvíjí ta politická empatie.
8: Když říkáte, velká města jsou nejdůležitější, Praha je nejdůležitější v těch velkých městech.
9: Ne pro celostátní politiku, ano, jinak. Ta obec, každá obec je důležitá.
8: Tak, ale můžu v návaznosti na tuhle část vašeho výroku. To, jak dopadla Praha, vás uspokojuje?
9: Ne. Mě politika nikdy moc neuspokojuje v jakýchkoliv výsledcích, protože vždycky je zatím skryto něco, co zatím neznáme, dokud to nezačne vykonávat tu moc. Neuspokojuje mě to z toho důvodu, že kolem toho bude teďko vznikat nějakou dobu, doufám, že ne dlouhou, spousta pochybností o tom, kdo koho chce vyřadit. Praha je symbolická proto, aby bylo jasné, jestli ty politické subjekty, které do těch voleb vstoupili a vyhráli tu volbu, tak jestli jsou ochotné kooperovat a v jaké míře a kdo s kým. A jestli se tam do toho nevnoří nějaký prvek, který už systémově bude bránit tomu, aby ten výkon politický moci byl správně.
8: Ale to v Praze to nevypadá, že by to měl být problém.
9: No, debata o tom, jestli má být vynechána ODS, anebo jestli naopak má být postavena koalice s ODS. No jo, tak to mě netěší, protože vznikají jako představy o tom, že můžou být všelijaké možnosti, kde se vyřadí někdo, kdo je nám nesympatický. Jo? Protože ta politika najednou vyvidíme na největší vlastně vzkaz těch komunálních voleb je, že největší procento těch kandidátů, kteří kandidovali a zvítězili v těch obcích, vůbec nemají žádnou stranickou příslušnost nebo se za ní neskrývají. To znamená, že to období, ten věk politických stran je nějak přežitý a že politické strany ztrácejí na půvabu a že to, co získává na půvabu, je sympatie k jednotlivci.
8: Takhle to pozorujeme už drahnou dobu, abych tak řekla, že lídři jsou důležitější než programy a tak dále. Ale zároveň, když se budeme poučení z těch komunálních voleb, tak jedno je také to, že koalice se vyplácí. Protože tam, kde kandidovala ODSka v nějaké koalici třeba s lidovci, tak to fungovalo. Což je, a teď přijde to jádro toho sdělení, úplně v kontrapunktu k tomu, jak se chovají ty strany celostátně.
9: Jo. Jako jak hledají sami sebe a vymezují se vůči sobě, tak že koalice se vyplácí, pro mě přeloženo do mého pohledu, znamená, že spolupráce se vyplácí. Jo, vyprácí se spolupráce na platformě.
8: Ale ne každá spolupráce je koalice.
9: Jo, jasně, ale vyprácí se spolupráce na nějaké platformě a lidi to už jako nesnáší to slovo, ale nějakých hodnot. Na rozdíl od spolupráce nad tím, kdo dáme větší slib a potom si vzájemně budeme krýt záda, že nic z toho nesplníme.
8: Ale ne, mně přijde legračně, jak vy říkáte, na základě hodnot. A zároveň říkáte, že chceme spíš lídry než partaje.
9: Já vím, ale ta sympatie nespočívá jenom v tom, že člověk má nějakou fyziognomii, ale taky spočívá v tom, co říká, jak to říká. Podívejte se na úspěch Jana Grolicha, který je prostě, jako pro mě, je to sympaťák, člověk, který musel být taky přemluven, tedy, aby do té politiky šel, ale přece jenom s obrovským drivem, s takovou mladistvostí a s něčím, co dává tušit, že obsah jeho myšlení je přece jenom něco jiného než plané sliby pro to, abychom si voliče mohli koupit. A to i přesto, že jeho kampaň byla postavená na marketingu, kterém mohli říct, že to je takový ten dynamický internetový způsob komunikace, protože vlastně hodnotově tam nic nezaznělo, ale on vypadá jako hodnotový člověk.
8: Chtěla jsem jen poznamenat s takovým otazníčkem na konci, jako mít marketingovou úspěšnou kampaň neznamená nemít hodnoty.
9: No, nebyt dobytek, ano. Ano.
8: Ne, ale sám ten fenomén těch koalic, který se v těch komunálních volbách tak často, relativně často používal, prostě není to vážně docela jasný návod na to, co by mělo mít šanci i ve volbách celostátních.
9: No návod je to vyzkoušený, asi o tom není třeba pochybovat. Nicméně my jsme v nějaký situaci, už jsem řekl, krize politických stran jako entit, vyhrávají spíš hnutí, to znamená jistá SROčka nějakých majitelů, kteří mají neomezenou moc, to znamená uvnitř těch stran není demokracie, tak proto já jim třeba osobně říkám, že to nejsou demokratické strany, protože nepředstavují vnitřní demokracii. Nebo postavený na jednotlivých osobnostech, které, já nevím, co demonstrují buď velkou míru sprostoty, která by mohla někoho zaujmout, nenávisti vůči menšinám nebo jinak uvažujícím, a nebo to, že chodili víc do tělocvičny. A z toho jsou různé kategorie sympatií. No tak když máte přece jenom politické strany existují a pořád mají velkou sílu a obsazují ten parlament, tak když prohráli parlamentní volby ty naše, no tak zjistili, že vlastně nevědí přesně, kdo jsou. To je speciálně problém ODS, která vlastně tím, že to byla strana ekonomická, nemají žádného ekonoma, se teď už dlouhou dobu potýká s tím, že vlastně ztratila svůj vnitřní esprit a pořád se diskutuje o tom, kdo to vlastně je, ta strana.
8: Mimochodem, tam se diskutovalo o tom, že ztratila svůj esprit v koalici Spolu, ale vtip je v tom, že se zdá, že ten esprit nezískala tím, že se ho samostatně.
9: No jasně, ale teď jde o to jako co, když se hledám jako strana, tak když se spojím s jinou stranou, tak může to moje hledání zaniknout v nějaké spolupráci, proč to pak není jedna strana, jo? Ta koalice vzniká na základě nějakých výsledků voleb, ale před volbami ty strany jsou vlastně nuceny tím systémem k tomu, aby samostatně předváděli, kým jsou, protože jinak nemají právo na existenci. To znamená spolupráce v tom smyslu, máme nějakého společného soupeře, v tom si můžeme rozumět, ale nerozumíme si v metodě, kterou chceme dosáhnout prosperity.
8: Řekněte mi, co by museli noví starostové a primátoři udělat, abyste začal mít pocit, že se v české politice něco zásadního mění?
9: Tak asi se to týká těch větších měst než těch obcí. Jo? To, co mají dělat starostové v obcích, bych nechal chvíli stranou. Konec konců natočili jsme o tom s Jindrou Šídlem díl našeho podcastu a tam to celkem asi detailně popisujeme s Vláďou Kořenem, jak to je. Ale To, co mají dělat, je, že nejenom, že mají představit a skutečně konat odvážně v tom, jak tu svoji, jak ten svůj mandát na správu toho města nebo obce nebo čeho vykonávat, ale taky mají demonstrovat to, že jsou zásadoví. A když budou zásadový, budou se líbit. Upřímně řečeno, často se to tak nezdá, ale je to pravda.
8: Ale řekněte jenom příklad. V čem by třeba pražský primátor nový, který bude nejspíš pan Hlaváček, měl být zásadový?
9: No, především v tom, že by měl, a on to jistě ví, ten Petr, nevěnovat pozornost jenom těm konkrétním stavbám, které si vysnil, a mechanice toho, jakým způsobem jezdí v Praze metro, ale o tom, jak by to město mělo žít takovou tou politicko-sociální kulturou. A já myslím, že o tom má představu a jde jenom o to, aby ho denodennost a téměř nesnesitelný způsob vedení té Prahy jako celku s těma 57 městskýma částma a s tím, že primátor nemá žádný hlas navíc ani jinou váhu, tak jediné, co má navíc, je ten řetěz, který může nosit na krku, tak aby to dokázal zvládnout v politické komunikaci tak, že bude srozumitelný pro ostatní a že se zmenší míra intrik.
8: Takhle, vy si myslíte, že ta minulá radnice byla zmítána intrikami?
9: Všechny radnice jsou zmítány intrikami, to je princip lidské existence.
8: Jasně, ale víte tu o nějaké výrazné intrice?
9: Ne, neměl jsem žádnou konkrétní na mysli, protože je to konec konců jedno, jo. Ty intriky jsou vždycky motivovaný buď nějakou jako prosperitou politickou nebo prosperitou ekonomickou, vytvořením si nějakých větších zásluh pro budoucí volby. Třeba. To celkem přirozená věc, ale v tuhle chvíli je maličko nešikovná, když se ocitáme v situaci, kdy v celé Evropě, tedy nejenom v Evropě vlastně, na celém západě, se ta krize demokracie prohlubuje právě tím pragmatismem, který se dá někdy zaměnit za totální idiocii.
8: Říká Jan Dobrovský, filantrop, který, a taky podcaster, který je dnešním hostem Osobnosti, plus jenom naskok krátce k těm senátorům. Říkám krátce naskok, protože jak to doopravdy dopadne, budeme vědět až za týden. Ale stejně mě to nedá. Pět senátorů už teď je senátory. Pět kandidátů je senátory po prvním kole. Ani jeden z nich není z hnutí ANO, o ostatních jeho koaličních partnerech ani nemluvě. Tak se ptám, pokládáte to vy za výsledek jaký? Zatím ten prozatímní.
9: No, Andrej Babiš opakuje nesčíselněkrát po sobě, že jim ty senátní volby nejdou, ale tentokrát má hodně kandidátů na senátory na druhém místě, i když má některý i první. A ještě nevíme, já bych nechtěl dělat účet bez Hostinskýho, zatím to vypadá, že ti, kteří jsou na prvním místě, tak budou senátory. Mě na tom zaujalo něco jiného. Ten způsob vedení kampaně, kterou ta Babišova sekta dělá, tak to je způsob, kterým pomáhá těm protivníkům. A na těch výsledcích voleb se to projevilo. Myslím, že úspěch Jana Grolicha, který je jako závratný při 60% hlasů, tak tam je patrno, že to není jenom proto, jakou udělal kampaň, ale jakou udělal někdo proti němu protikampaň. A ta protikampaň je agresivní, velmi tvrdě vedená, vlastně částečně nenávistná, zlá. A zdá se mi, že možná se dá na těchto volbách poznat nějaký zlom v tom, jestli ještě voliči obecně mají chuť tyhle věci přijímat jako něco pozitivního. Myslím, že asi ne, nebo aspoň já z toho mám ten dojem, i když je to samozřejmě brzo vyhodnotit.
8: Trošku sporné to slovo sekta, které jste použil v souvislosti s ANO.
9: Chová se tak.
8: Chtěla jsem se zeptat, jestli tím, že zatím, opakuju to zatím, to klíčové slovo, ti senátoři vypadají tak, jak vypadají, tak jestli by to mohlo znamenat, že když Andrej Babiš dokáže vyhrávat ty sněmovní volby, takže Češi mu vlastně nechtějí dát moc všude, jestli to vlastně není docela chytré.
9: No, já bych tady některý politiky vůbec nepodezříval z toho, že to slovo k ním sedí, jo, chytré. Že to obratné možná. Je, tak...
8: Ne, já mluvím takhle, já mluvím o těch voličích.
9: Já vím, no, možná, dobře. Mně se na těch voličích zdá, na tom výsledku účasti u voleb, že třeba zrovna specificky hnutí ANO ztratilo hodně na tom, že jejich voliči nepřišli k těm volbám, což je taky způsob volby. Je to, buď je to vůbec nezajímá, nebo je to přestalo bavit, nebo mají jiný starosti, nebo Bůh ví co. To znamená, že těžko předvídat, jak budou mobilizovatelní v jiných volbách, pokud bude ta politika pokračovat tímto směrem. To je jedna věc. A druhá věc je, že to, co asi nebude úplně fungovat, možná, že si to vyhodnotí podle čísel, já to jenom říkám dopředu jako jednu z možností, že to zpratkování a taková ten netypický přístup některých členů vlády k tomu, jak si představujeme politika ve vrcholné funkci, může odrazovat. A že to nakonec může i Andrej Babišovi v té jeho koalici dělat starosti.
8: A nezdá se vám, že nejsilnějším reprezentantem tohoto typu vystupování není hnutí ANO, ale koaliční strany?
9: No, nebýt

0: plném vůdci. Ostatně nejen Češi, jak vidíme, ale tak málo Češi věří institucím.
1: To není vůbec racionální věc podle mýho soudu. Myslím, že to je instinktivní věc, že to je princip člověka jako živočišného druhu. Máme nějaký pravidla, kterými se řídíme a nevíme proč. Jo. A jedno z těch pravidel je, že příklon k silnějšímu pomáhá pocitu bezpečí. A tak to bych řekl, že je jeden z hlavních důvodů. A jak jste to říkala, tu otázku na
0: no,
1: konci?
0: No, že se málo věří institucím a všichni chceme vůdce.
1: Instituce jsou problém, protože jsou neustále zpochybňovány a taky sami sebe zpochybnili během covidu. Myslím, že to byl zlomový okamžik proto, že se ztratily autority nejenom institucí a státu jako celku a jistého společenského řádu, ale je to taky ztráta autority těch, které jsme do té doby považovali a vlastně často považujeme dál za ty společenské elity, jako jsou vědci a experti na cokoliv, protože ten pelmel těch sdělení byl naprosto nepochopitelný a celkem panický.
0: Takhle, opravdu si myslíte, že tohle má souvislost s tím, že dnes Češi prostě institucím věří málo?
1: Má to hodně společného s tím, že nejenom Češi, ale institucím se věří málo na západě obecně a ten sešup je po covidu znát.
0: Vy jste rostl v rodině nebo vyrůstal se v prostředí, to je lepší výraz možná, kde slova, pravda a svoboda měla obsah prostě. Mm-hmm. A myslíte si, že dnes už jsou tato slova převážně jako prázdná hesla?
1: Nemyslím si, jde o tu definici, kterou jsme nějak asi, myslím, společnosti, když říkám my, jo, neuchopili dost pevně. Svoboda totiž vypadá podle toho, jak si ji kdo sám představuje, ale skutečná svoboda je něco, co má svoje pravidla a hranice a řád. A dokonce taky jistou oběť. Jo? Chci-li být svobodný, musím proto něco udělat. A to, že proto něco dělám, je, že něco ctím. Musím něco ctít. Ta svoboda není bezbřehá neposlušnost proti zákonu, společenským pravidlům, slušnosti a etice.
0: Já spíš směřuju tím dotazem tam, jestli vlastně pravda a svoboda je něco, co žádáme ve své většině, tahle společnost.
1: Vzhledem k tomu, že žijeme v období řečeno s Danielem Stachem, už to říkám asi 5 let, kdy je nejlevnější a nejlepší způsob v historii lidstva, jak lhát a obelhávat lidi kolem nás, tak se zdá, že to je přijatelnější než pravda sama. A pravda sama navíc je zcela cíle vědomě relativizována, jakože tedy vlastně neexistuje.
0: Ale
1: protože je vždycky pravdou jenom z jisté úhlu pohledu. Tak ne.
0: Ne,
1: pravda
0: ale rozumím,
1: existuje.
0: Ne, chtěla jsem říct, ale tohle není to vlastně vina té společnosti, spíš než těch politiků.
1: Já nevím, jestli slovo vina sedí. Je to vlastnost.
0: Tak vlastnost.
1: Je to vlastnost a tu co je v daný okamžik pravdou nebo k čemu se přikláníme, často bývá velmi problematické, pokud je ta pravda jako obecně sdílená, chápete, jo? A že mohlo být pravdou pro NSDAP, že Adolf Hitler je správný vůdce, jo? Mohlo to být pravdou v daný okamžik. Takže relativizace té pravdy je dnes jenom v tom, že ta skutečná pravda je brána na gril a obracena ze všech stran. Jinak ta vlastnost toho, co vnímáme jako pravdu, je tak, jak říkám, no prostě je to něco, co nám konvenuje v daný okamžik.
0: No, to, proto říkám, jestli to není víc vina té společnosti, protože najednou jakoby hromadně, ne u všech, ale hromadně přestalo vadit, no, když
1: já jsem zapomněl, jak jsem chtěl odpovědět na konci té věty, jasně, děkuju. Ti politici, kteří představují něco, a v tom já vidím tu zásadovost, o který jsem mluvil, tak já si myslím, a pro mě by to tak bylo, že by bylo jako jejich povinností o té pravdě mluvit. a tu relativizaci zmírňovat, pokud není jejich cílem naopak tu pravdu ničit. A podle toho by se poznalo, kdo je kdo daleko líp, než to plavat na té vlně toho obecného zájmu o to,

0: co chceme, aby pravdou bylo. Jo? Je to, abych to zjednodušil, jestli je ta politika postavená na tom, že máme nějaký záměr a pak si měříme nějakým sociálním průzkumem, jestli se nám to daří nebo ne, anebo jestli si nejdřív přečteme průzkum a nabízíme to, co z toho průzkumu vychází jako touha.
1: Jan Dobrovský, podnikatel, filantrop, neoficiální poradce Václava Havla, podcaster Petra Pavla, snad jsem řekla všechno. Děkuji, že jste přišel, díky.
0: Já děkuji, nashledanou.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Rozhovor s osobností Plus si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Komise schválila výsledky voleb. Lety z letiště v Saúdském Riádu jsou zrušené kvůli víkendovým husijským úderům. Zemřelo při nich 14 lidí. A Švédská akademie věd oznámí letošního nositele Nobelovy ceny za ekonomii. Zprávy a Martin Matějka. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonů je zveřejní pravděpodobně zítra. Současně tam vyjdou jména pěti senátorů zvolených už v prvním kole. Od středy pak bude možné požádat soud o přezkoumání. Lidé na to budou mít 10 dní. Stížnosti na obecní volby budou řešit krajské soudy. Těmi na senátní volby se bude zabývat Nejvyšší správní soud. Pardubické hnutí ANO chce o nové koalici na radnici jednat především s ODS. Ve hře ale zůstává i spolupráce s progresivními Pardubicemi. Byl to primátor Jan Nadrchal. Hnutí STAN včera odstoupilo od původní dohody o společném postupu s ANO a uskupením Žijeme Pardubice. Podle Nadrchala se starostové přiklonili k Pirátům, aby posílili svou vyjednávací pozici. Primátor zároveň připouští, že ostatní strany mohou sestavit koalici bez vítězného ANO.
4: Tyhle ty snahy tady byly už i v minulosti, stát se to teoreticky může. Matematicky by to vycházelo, jestli by to vycházelo logicky a lidsky, to už je věc jiná.
3: Jan Nadrchal měl na dnešní odpoledne domluvenou schůzku se zástupci progresivních Pardubice, zatím ale neví, jestli se uskuteční.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Údery jemenských povstalců Husiů zastavili provoz na mezinárodním letišti v Saúdském Riádu. A při nedělním útoku zemřel jeden člověk, počet obětí sobotního úderu stoupl na 13. V nemocnici totiž zemřel jeden z 300 zraněných. K útoku se přihlásili jemenští povstalci Husiové, kteří jsou napojeni na Irán.
5: Stovky letů ze saudské metropole jsou kvůli útokům zrušené. Děti se budou v Riádu celý týden učit distančně. Za poslední měsíc už je to podruhé, co se riádské školy přesouvají do online prostředí. Husijové se přihlásili taky k útoku na saudské letiště v Damámu na pobřeží Perského zálivu. Povstalci vyhrožují, že pokud neskončí saudské zapojení do konfliktu mezi Husií a mezinárodně uznávanou jemenskou vládou, tak přijdou další údery. Jemenským vládním silám se ale zřejmě podařilo získat kontrolu nad ostrovem Perim v průlivu Bab al-Mandab, který Husijové obsadili před měsícem. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
3: Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová vyzvala Spojené státy, aby prostřednictvím sankcí pomohly ukončit válku na Ukrajině a dodala, že s koncem bojů by ustaly taky útoky na ropné rafinerie. Kallasová zároveň přivítala energetické příměří, které mezi Ruskem a Ukrajinou včera vyhlásil americký prezident Donald Trump. Upozornila ale, že zatím není jasné, jestli bude Moskva klid zbraní dodržovat. Ruská armáda jen pár hodin po vyhlášení příměří zaútočila na ukrajinské elektrárny v Kyjevě a Charkově. Unijní ministři zahraničí mají dnes Lucemburku schválit dosud největší balík sankcí proti Rusku, které v roce 2022 začalo plošně útočit na Ukrajinu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Švédská královská akademie věd oznámí letošního laureáta Nobelovy ceny za ekonomii. Jméno oceněného vědce nebo vědců bude známé ve 11:45. Ocenění za ekonomii je poslední letošní vyhlášenou kategorií Nobelovy ceny.
6: Laureáty vybírá 10 lidí, převážně ekonomů z Komise pro ekonomické vědy ve Švédské královské akademii věd. Nejvíce se letos sází na úspěch kanadského ekonoma Ariela Pakese z Harvardské univerzity nebo Američanky Susan Athayové působící ve Stanfordu. Cenu za ekonomii nezaložil sám Alfred Nobel, ale Švédská centrální banka na jeho počest až v 60. letech 20. století. Nominace mohou podávat členové Švédské královské akademie věd, komisaři z tamní centrální banky a vybraní akademici. Kdo byl letos nominovaný, bude odtajněno až za 50 let. Dominik Tesár, Český rozhlas.
3: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy je silný provoz před omezením u sjezdu na Bratislavu a před kilometrem 196 jsou kolony od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 hlavně kamiony v pravém pruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je zdržení u Kuberovic na 72. kilometru, pracují silničáři v levém pruhu a kolona z kilometru 75 je asi na 15 minut. A na dálnici D8 na výjezdu z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Březiněve se překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky, četnější na horách na severu a můžou být i smíšené nebo sněhové a nejvyšší odpolední teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy naměří až 17 stupňů. Tolik zprávy a vysílání teď už pokračuje pořadem a podcastem Bruselské chlebíčky.
7: Dále jsme rozhodli, protože šetříme, tak jsme rozhodli, že zrušíme stávající koncepci informování o evropských záležitostech, ty eurocentra. Myslím si, že už není potřeba, aby v každém kraji byla kamenná pobočka a spoustu úředníků, když jsme úplně v jiné době. Ušetříme tím 10 milionů korun ročně.
2: Tady jsou Bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
8: Profesionální, transparentní a politickou nebo racionální. Takovou chce mít úřad vlády komunikaci s občany o evropských záležitostech a pracovat na ní má teď během podzimu a do konce roku. Co to ale v praxi znamená a proč šéfka úřadu vlády Tinde Bárta zrušení platné koncepce navrhla a jaký otisk má Evropská unie v Česku? Poslouchejte dnešní Bruselské chlebíčky. Nejen o komunikaci, ale i obrazu Evropské unie u nás se teď budeme bavit s Martinem Vokálkem, výkonným ředitelem a vedoucím bruselské kanceláře Institutu pro evropskou politiku Europeum. Martine, zdravím vás do Bruselu a na dálku. Vás vítám i tady ve studiu. Děkuji, že jste si našel čas na Bruselské chlebíčky.
9: Dobrý den a moc díky za pozvání. Vážím si toho a nejsem zdravotně úplně stoprocentní, ale těším se na rozhovor. Díky.
8: My se teď potkáváme, protože úřad vlády už skoro 2 měsíce pracuje na nové podobě komunikace o EU s občany a čas na to má teď do konce roku. Mě tedy zajímá především to, jak by podle vás ta komunikace měla ideálně vypadat, ale než se k tomu dostaneme, pojďme prosím rozebrat, co úřad vlády vedlo ke zrušení té dosavadní koncepce. Já jsem se v srpnu ve svých článcích zabýval tím, že páteří té komunikace vlády o EU jsou takzvané eurocentra, která tedy ke konci roku přestanou fungovat. A když jsem mluvil s jejich pracovníky, tak oni samotní to popisovali jako de facto kanceláře v každém českém kraji. Jsou malé, ani ne v každé je člověk se smlouvou na plný úvazek, ale s nějakými vzdělávacími programy o EU chodí pravidelně třeba do škol a pořádají dohromady kolem 1300 akcí ročně, což je celkem dost, přesto bych se ale možná vsadil, že většina lidí o existenci těch eurocenter ani neměla tušení. Tak bych se na úvod zeptal, jak vy byste vysvětlil možná činnost těch eurocenter a hlavně jejich funkci, vy tedy jako člověk, který se zabýváte těmi evropskými záležitostmi dlouhodobě.
9: Tak ona dlouhodobě, ta eurocentra, byla velmi důležitou součástí právě té komunikace o evropských záležitostech, která byla v rukou české vlády. A samotná česká vláda i v tuto chvíli, dokonce i do dnešního dne, pořád ty eurocentra na svém webu uvádí jako důležitý pilíř té komunikace o evropských záležitostech. Ale je právě tady ta nepříjemná situace, že bez nějakého předchozího varování a hlavně bez nějakého zásadního jako měření dopadu nebo těch daných aktivit těch jednotlivých eurocenter, tak došlo k tomu manažerskému rozhodnutí, že se ty eurocentra právě ke konci roku zruší pro ty lidi, kteří to dělají často několik let, někteří třeba 10 i 15 let jsou právě vedoucími těch jednotlivých eurocenter ve všech regionech České republiky, tak tím to bylo prostě oznámeno. A ta eurocentra každý rok samozřejmě reportovala úřadu vlády, co dělají, vycházeli z toho interní zprávy a měli dokonce připravené i materiály, kde chtěli svým způsobem prokázat tu svoji přidanou hodnotu, která je právě například v těch 1300 akcích ročně po celé republice. Oni se nezaměřují jenom na ty regionální města, na ta krajská města, zaměřují se samozřejmě i na činnosti menší okresních městech a v celém tom kraji vždy. A dělají řadu aktivit, třeba z těch 1300 akcí ročně, tak zhruba polovina připadá na různé workshopy na základních a středních školách, kde mají prostě vždycky třeba celou třídu nebo i dvě třídy dohromady a prochází s nimi interaktivní a proaktivní formou to, co je Evropská unie, jaké nám to třeba přináší pozitiva, ale zároveň jsou i otevření s nimi diskutovat třeba nějaká ta negativa nebo tu těžkopádnost té Evropské unie a tím způsobem vlastně jako doplňují to, co například pedagogové a pedagožky na středních a základních školách třeba nezvládají úplně sami, protože na to třeba nemají v té výuce čas, anebo na to nemají prostě ty podstatné informace nebo ty aktuální informace a už vůbec nemají třeba tu schopnost nebo kapacitu to dělat nějak jako proaktivně. Takže oni dělají tohlensto, ale vedle toho dělají spousta akcí pro veřejnost, fungují i například jako první kontaktní bod pro lidi, kteří se třeba zajímají o nějaký Erasmus nebo o nějaký výjezd, takže právě napojují potom například tyto zájemce na Dům zahraniční spolupráce a fungují vlastně jako i taková kancelář, kde třeba například, když někdo chce nějaký evropský projekt nebo některé možnosti financování z Evropské unie, tak to byla ta eurocentra spolu právě se zástupci a zástupkyněmi Ministerstva pro místní rozvoj, které mohly tyto třeba podniky nasměrovat tím správným směrem. Takže to bylo vlastně to byly aktivity, které byly po celé České republice, byly velmi důležité jako pro ty studenty a studentky na všech možných školách, včetně teda i univerzit, ale byly vlastně otevřeny i pro tu širokou veřejnost. A v neposlední řadě byly klíčovými partnery pro instituce právě typu našeho Institutu pro evropskou politiku Europeum a další vlastně organizací nám podobných, které mají podobně, jako měla ta eurocentra, jednu z těch svých misí, aby jsme prostě Evropskou unii přinášeli blíže k občanům a zároveň i reflektovali v tom evropském rozhodování pohledy občanů. Takže to byl takový náš vlastně jako kontakt, když jsme měli nějaký projekt nebo aktivitu třeba na mezinárodní úrovni nebo i tady v Bruselu a měli jsme tam tu českou nohu, tak právě to byla často právě ta eurocentra, která nám pomáhala donést tu nohu i do těch regionů a zapojit do toho proaktivně tu českou veřejnost a v neposlední řadě přinést i ty pohledy té české veřejnosti, v podstatě je vyslechnout a ta komunikace tam fungovala obousměrně a to je podle mě velmi zásadní.
8: To znamená, že tam platí nějaký princip, ten demokratický proces přinést na tu co nejvíc jako regionální úroveň, jestli to chápu správně. A ještě teda důležité, že jsou to lidé placení z veřejných peněz, myšleno jako státních, nikoli z evropských.
9: Ve většině ano, určitě tam platí v první řadě to, co říkáte, že vlastně my jsme už přes 20 let jako Česká republika součástí Evropské unie a aby jsme v Evropské unii fungovali, tak musíme mít určité aspoň porozumění tomu, jak Evropská unie funguje a hlavně to, co můžeme v té Evropské unii dosáhnout a jakým způsobem. A v neposlední řadě prostě ta naše proaktivní účast v Evropské unii musí být postavena na tom, co chtějí lidé, co vlastně je potřeba pro tu veřejnost i v těch regionech, i pro tu veřejnost právě v menších městech například. A právě ta eurocentra byly jedním z takových těch pilířů toho, že nejenom, že vlastně přinášely ty informace o tom, jak se například jak zapojit do toho evropského dění a co vlastně Evropa přináší tím občanům v regionech, ale byli i tím druhým vlastně kanálem, kde právě občani, když měli nějaké svoje pohledy na tu věc nebo tak mohli právě skrze například ty eurocentra anebo skrze třeba i ty aktivity nás a dalších nám podobných organizací v regionech přinášet na to do toho politického dění a my jsme mohli právě zase naopak vlastně to zapojovat do těch demokratických procesů tak, aby jsme prostě v rámci toho našeho evropského působení byli jako Česká republika proaktivní a hlavně, aby jsme to naše působení stavěli primárně na tom, co prospěje občanům České republiky a ne na tom, co je zrovna to krátké politické zadání nebo nějaký úmysl jednoho ministra nebo předsedy vlády. No, když... A pardon, ještě možná vlastně teda druhá část té otázky. Ano, oni byli vlastně financováni ve většině z prostředků českého státního rozpočtu, ale když se dostaneme k té finanční otázce, tak tam prostě je největší problém v tuto chvíli to, že my nemáme vůbec žádné vlastně faktické propočty toho, kolik se případně tím zrušením Eurocenter ušetří. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že se ušetří zhruba 10 milionů korun ročně, což ano. je v rámci českého státního rozpočtu opravdu extrémně zanedbatelné, když se vědomí, že za 10 milionů korun ročně byli schopni prostě udělat 13 akcí v regionech, které teďka budou svým způsobem chybět. Dostáváme se na to, že prostě jedna ta akce nestála v podstatě ani 8 tisíc korun, stála prostě o něco méně a vidíme, že vlastně jako ten výtlak těch aktivit, které Eurocentra měly a ten dosah, který tam měli, tak prostě není za takovouhle částku schopen dosáhnout jakoukoliv nějakou plošnou komunikační kampaní nebo prezencí v online prostoru, takže my vlastně ani nevíme, kolik se reálně ušetří. A to je ten jako ekonomický problém, ale celkově jako to manažerské rozhodnutí je úplně nejproblematičtější podle mě.
8: No, to jste otevřel vlastně hned několik věcí, na které jsem se chtěl zeptat, ale nejdřív teda k té všeobecné kritice. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tady skutečně mluví o ušetření 10 milionů a úřad vlády, alespoň v komunikaci se mnou a potom i na tiskové konferenci v polovině srpna, tak to rušení Eurocenter odůvodňoval jednoduše tím, že to spadá do staré koncepce, která je platná v podstatě od přístupu Česka do Evropské unie a že už to jednoduše nevyhovuje době a jsou přesvědčení, že na sítích udělají ty zásahy mnohem větší. A z těch kritiků teda ve veřejném prostoru jeden z výrazných byl europoslanec Luděk Niedermayer za TOP 09, podle kterého jde o součást útoku vlády na Evropské unii, neziskový prostor a veřejnoprávní média. Jak vy to vnímáte tohle? Házel byste to taky do jednoho pytle s nějakými dalšími kroky, které vláda odůvodňuje se štíhlováním a nutností zefektivňovat? Protože to oni sami vlastně dělají taky, ale z toho, jak jsem vás teď poslouchal, tak jsem měl dojem, že vy s tím rušením spíš nesouhlasíte.
9: Já spíš nesouhlasím a nesouhlasím teda hlavně z toho důvodu, který mi přijde manažersky absolutně špatný, protože vlastně tam došlo k situaci, kdy máme nějaký fungující systém, který je sice postaven na něčem starším a dlouhodobějším, a k tomu bych se taky chtěl dostat, ale máme fungující systém, máme skupinu lidí, které dělají aktivity a stojí to skutečně úplně miniaturní zlomek státního rozpočtu. A my v podstatě, nebo co udělal úřad vlády, tak udělal to, že v podstatě tento systém okamžitě řekl, že rozbíjí a ruší, aniž by měl nějakou hlubší analýzu toho, co ten systém skutečně dělá a jak funguje a co přináší, a ani neměl hlavně nějakou další novou koncepci. My se tady právě bavíme o té koncepci informování o evropských záležitostech a oni nejdříve oznámili, že ruší Eurocentra a zároveň zadali teda vytvoření té nové koncepce informování o evropských záležitostech. Já kdybych toto dělal prostě manažersky, tak to udělám úplně naopak. Já si nechám nejprve zanalyzovat to, jakým způsobem teda ty Eurocentra fungují, co je v té staré koncepci, když o ní mluvíme, a co by se dalo například aktualizovat. A pak, až když bych měl tu analýzu a ten impact assessment toho, co vlastně oni dělají, tak bych začal připravovat novou koncepci. A jakmile bych měl hotovou tu novou koncepci, tak bych poté řešil to, jakým způsobem můžu využít ten stávající aparát, který tady je. A pokud bych teprve v tu chvíli usoudil, že ten stávající aparát na to nefunguje nebo nepřináší ty kýžené výsledky, a nebo stojí moc peněz, tak bych v tu chvíli rozhodoval o tom, že bych ten aparát zrušil. Takže my tady vlastně děláme krok 4, namísto toho, aby jsme vlastně začali tím krokem 1 a v podstatě k 31.12. ta Eurocentra skončí, a zatím, co je teďka plánováno, tak je, že ta nová koncepce bude dohotová někdy do prosince 2026, takže potom se teprve bude řešit vlastně co nového. A co když vlastně teďka v přípravě té nové koncepce zjistíme, že například ta Eurocentra nebyla nakonec tak špatná, jak úřad vlády tvrdí, nebo že nám přinášela možná nějakou tu hodnotu, kterou potřebujeme, ale ti lidé už budou ve výpovědi, budou mít třeba najetou jinou práci, budou vypovězeny ty kanceláře, ve kterých seděli, a my budeme muset v podstatě začínat od znova. To prostě se mi nelíbí manažersky. A ještě možná teda k té koncepci jako takové, tam mi přijde, že dochází taky k poměrně jako nefér vlastně uchopení ze strany úřadu vlády a ze strany Andreje Babiše, kdy sice je pravda to, že ta aktuálně fungující koncepce informování o evropských záležitostech je z roku 2005, ale tato koncepce od toho roku 2005 byla 11krát aktualizovaná.
8: Když naposledy 2015, jestli se nepletu? Nebo nějak významně?
9: Naposledy 2015 byla velká aktualizace, ale poslední aktualizace byla v roce 2022 během českého předsednictví a předtím se každý rok aktualizovala. Takže už teďka, kdybychom šli na úřad vlády, tak i právě teď najdeme na stránkách úřadu vlády 11 vlastně aktualizovaných verzí té koncepce informování o evropských záležitostech. Takže sice můžeme tvrdit, že ta původní koncepce je prostě 20 let stará, ale každý rok mohla být aktualizována a to by měl být podle mě ten správný první krok, pokud teda vlastně chceme měnit něco, co funguje, tak proč rušit na jednu koncepci, která se dá aktualizovat a která už byla několikrát aktualizovaná a rozhodně není 20 let stará, ale proč ji vlastně rušíme rovnou, když jsme mohli tu koncepci primárně v tuhle chvíli aktualizovat a pak si vyhodnotit, jestli třeba od příštího roku nám to dává smysl, nebo teda zrušíme ty eurocentra, ale netýká se to jenom eurocenter, například se to týká i toho, že prostě přestal fungovat Národní konvent o EU, který prostě dlouhodobě fungoval jako platforma, kde zase mohla řada stakeholderů vstoupit do nějaké tvorby českých pozic, byla tam řada univerzit, byla tam instituce jako Europeum, Asociace pro mezinárodní otázky a další partneři a vlastně my jsme tam v rámci jednání s různými ministerstvy a pod hlavičku úřadu vlády připravovali ty návrhy na české pozice v různých politikách a to také bylo prostě bez nějakého předchozího varování nebo bez nějakých předchozích konzultací pozastaveno, ukončeno.
8: Já jsem o tom zrušení mluvil v polovině srpna s Milenou Hrdinkovou, se státní tajemnicí pro evropské záležitosti a poradkyní premiéra pro evropské záležitosti. A ta vlastně, jak vy jste sám říkal, to podávala tím způsobem, že přišel nějaký pokyn ze Štíhlic, efektivnit fungování toho odboru, ale dodala, že z jejího pohledu byla ta změna na místě už nějakou dobu a že, a teď ji budu citovat, když se začneme bavit o tom, jakým způsobem zefektivnit sekci a jestli by se někde dalo zmenšit, tak tohle je můj návrh. Tak si říkám, jestli přece jako nějaká větší změna by nebyla na místě. Máte vy sám nějakou představu, jak by ta ideální komunikace měla vypadat?
9: Tam samozřejmě ta ideální představa je, ale není to lehké téma. To v první řadě a nemůžu úplně jako vyčítat úřadu vlády nebo kolegům třeba, kteří jsou stále v tud, aspoň zatím v eurocentrech, tak že mají jednoduchou roli. Je to velmi jako složité informovat a zapojovat o veřejnost a občany do toho, aby jsme se bavili o Evropské unii a o tom, co nám Evropa dává, případně bere, ale v podstatě tam je trošku bizarní pro mě ten argument toho, že to, jak to říká Milena Hrdinková, anebo i to, jak to prezentuje úřad vlády, tak v podstatě vyznívá tak, že nám funguje tady portál Tvoříme Evropu a budeme to dělat pouze online. To podle mě nevychází a neodpovídá to ani tomu, co vlastně my řešíme v rámci našich spoluprácí s různými partnery. My máme například konzorcium České zájmy v EU a tam právě spolu se STEMem, od kterého máme řadu sociologických dat, tak i s dalšími partnery právě připravujeme dlouhodobě různé komunikační manuály, jak komunikovat o evropských záležitostech. Máme právě řadu těch různých analýz a dat toho, co Češi chtějí a nechtějí od Evropské unie, co jsou ta témata, které je pálí a jakým způsobem by se s nimi mělo komunikovat. A tam právě z toho vychází vždy to, že vlastně je nutná ta kombinace těch jako online a offline aktivit. Protože když to řeknu velmi jednoduše, tak je ohromný rozdíl mezi tím, když máte prostě příspěvek na sociálních sítích a tam možná máte několik stovek zhlédnutí toho příspěvku a je ohromný dopad, je ohromně jiný dopad, když máte prostě seminář na střední škole, kde zapojíte tu třídu těch 30 lidí, kde z těch 25 lidí by se ten příspěvek ani neotevřel nebo by se k ním nedostal, ale hlavně tam s nimi hodinu nebo hodinu a půl osobně je nějaký člověk, který s nimi trošku vlastně nezávisle mluví o té Evropské unii a o tom, co vlastně Česká republika v EU dělá a co můžou vlastně Češi dělat, aby jsme byli v EU efektivnější a aktivnější. Prostě tyhle ty dopady se nedají srovnávat a zvláště i v dnešní době, kdy prostě jsou lidi přesyceni těmi sociálními sítěmi, kdy zároveň ještě dokonce třeba na sociálních sítích je velmi osekávaná placená politická reklama a je velmi jako těžké tato témata nějakým způsobem dostávat k tím lidem jinak než organicky, tak je prostě nutné, aby pro efektivní komunikaci fungovala kombinace těch vlastně online nástrojů a těch offline nástrojů a té prezenční aktivity.
2: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
8: Já ještě k tomu osobnímu kontaktu si vzpomínám, že jsem mluvil s koordinátorem libereckého eurocentra Martinem Fischerem a ten mi vyprávil, že ty bezplatné akce pro veřejnost a přednášky ve školách dělají vlastně od prvních tříd až po univerzity.
10: No, musím říct, že tam u nás zrovna, my nejsme takový ty... Taková ta představa těch úředníků, že sedíme někde v kanceláři a čekáme, jestli přijde dotaz, my chodíme jako do toho terénu a kolikrát děláme i o víkendech, jo, že prostě za ten týden opravdu sjedeme tři školy, uděláme jednu debatu, jeden podvečerní pořad v knihovně a ještě o víkendu máme venkovní akci, jo, takže toho je prostě jako opravdu jakoby strašně moc. No.
8: A právě na ten popud jsem se ptali úřadu vlády, jestli není škoda prostě tenhle osobní kontakt nahradit obsahem jenom na sítích, kterým se člověk asi snadno proskroluje, nebo aspoň tak mě to tehdy napadlo a ta reakce byla vlastně taková, že jsou přesvědčení, že svět se posunul a že na sítích v dnešní době ty zásahy má člověk možnost udělat větší.
9: Když no, zásahy možná jako kvantitativně ano, ale kvalitativně naprosto ne, protože ta jako nezastupitelná role, která tam prostě je v těchto těch organizacích našeho typu a která tam je v těch eurocentrech, tak je to, že prostě v rámci třeba těch vzdělávacích osnov, tak jsou tam vymezeny nějaké většinou části, které mají být věnovány tím evropským tématům a problematice Evropské unie, ale často ty pedagogové, a nechci jim prostě křivdit, ale nemají na to často prostě nějaký ten relevantní obsah, který by prodali, prostě často to lepí podle nějaké jako záživné historie a mluví o tom, co vlastně jako je zbytečné mluvit, řeší se římské smlouvy, řeší se bůh ví co dalšího, prostě co v podstatě akorát ty studenty nebo studentky může spíše jako od té Evropské unie odradit a posílí to takový ten pocit té těžkopárnosti, té byrokracie nebo té složitosti, která je právě Evropské unie zásadně vytýkána českými občany. A vlastně nemají vůbec ani kapacitu, jak myslím teďka často tu svůj jakoby vlastní, tak hlavně i časovou kapacitu třeba nějakým interaktivnějším způsobem o té Evropské unii vlastně informovat a informovat právě i o tom, co je potřeba říkat jako... jaký je ten náš hlas, co vlastně chceme v té Evropské unii a co můžeme dokázat v té Evropské unii a že když jsme toho součástí, tak to můžeme ovlivnit a to prostě se nezvládne udělat v nějakých jako dvou hodinách vzdělávání v nějaké občanské nauce nebo základech společenských věd, potom třeba na střední škole, ale právě to můžou krásně suplovat tyhlensti zástupci a zástupkyni Eurocenter a může to prostě být ta aktivita v regionech, která sice na první pohled vypadá, že jsme informovali prostě 30 lidí versus příspěvek na sociální síti, který vidělo 1000 lidí, ale ten dopad prostě 1000 lidí, jeden příspěvek na sociální sítích, který, jak vy říkáte, proskrolujete a vůbec nic vám to nedá, tak je prostě naprosto minimální oproti tomu, když tam prostě tu hodinu s těmi dětmi jste a máte nějaký ten vlastně postup toho, jak je do toho zapojit a zapojíte hlavně do toho prostě i ty lidi, které to tolik nezajímá.
8: Hmm. Když se teď vrátíme na obecnější úroveň, víme už, jak daleko je práce na té nové koncepci. Já mám informace takové, že nějaký návrh finálního dokumentu zatím na stole není.
9: Já, co mám informace, a to je samozřejmě takhle z doslechu, co máme svoje kontakty a tak nějak zhruba, co se bavíme v rámci těch evropských témat, tak právě ta koncepce se podle mých informací připravuje a připravuje se více za zavřenými dveřmi, bohužel, což je samozřejmě chyba a škoda, ale je to prostě takový klasický přístup, zvláště této vlády, která prostě razí ten postoj, že si ideálně co nejvíce věcí udělá sama a nepotřebuje mít nějaké vnější hlasy a nějaké pohledy různých stakeholderů do toho, ať už to jsou biznesy, nevládní organizace nebo nějací experti či expertky, tak se řeší primárně za zavřenými dveřmi a podle mých informací byla svolána nějaká koordinační schůze, kde byly přizváni spíše možná teda na náslech zástupci Evropského parlamentu v České republice, který tady má kancelář a zástupci a zastoupení Evropské komise v České republice a slyším, že budou možná využita i nějaká právě sociologická data, která by mohla třeba ukázat to, co Češi chtějí a nechtějí od Evropské unie, ale tato data jsou prostě už dlouhodobě k dispozici s tím, který je prostě každoročně získává, tak je využívá v těch komunikačních manuálech, o kterých jsem mluvil, sdílí je ze stakeholdery a byla vždycky sdílená i s úřadem vlády, takže vlastně i úřad vlády věděl přesně, co Češi chtějí a nechtějí od Evropské unie, jak to ideálně využít, takže v podstatě se tváří úřad vlády podle mě teď za zavřenými dveřmi, že se tedy něco připravuje, dává se dohromady, ale jak jste sám říkal, tak nic asi kmatatelného v tuhle chvíli není a co slýchám ten termín, takže by to mělo být někdy v první polovině prosince, by ta koncepce měla být nějakým způsobem hotová, ale to už je extrémně pozdě na to, že prostě pokud si v té koncepci někdo uvědomí, já dost o tom pochybuji, ale uvědomí si, že například ta eurocentra prostě by jsme možná měli v nějaké struktuře zachovat, tak už prostě na to bude dost pozdě, ale třeba si to někdo uvědomí a lépe později, než vůbec.
8: No, jak říkáte, z těch hmatatelných věcí, tak právě ten STEM byla jediná, co jsem si tady poznamenal v registru smluv, je veřejně dohledatelná smlouva právě z konce září, kterou podepsal úřad vlády se STEMem a má podle všeho tvořit základ nějakého průzkumu, co vlastně Češi ohledně informování o Evropské unii očekávají.
9: To já dovolím si jenom malou poznámku a doufám, že tím nenaštvu kolegyně a kolegy ze STEMu, ale tato data prostě máme a tato data prostě úřad vlády měl také k dispozici, nemusel si na to dávat prostě novou zakázku a mohl prostě v první řadě si zadat nějaký vlastně ten, tu analýzu těch současných kapacit a toho současného vztahu a pak se teprve bavit, jak by mohla vypadat ta koncepce a ne prostě něco rušit a potom začít vlastně si zadávat nějaké průzkumy, na kterých potom možná vytvoříme nějakou novou koncepci. To prostě není úplně postup jako řádného hospodáře a využití toho, co má ten stát k dispozici a naopak prostě se k tomu Andrej Babiš snaží tvrdit, že a ušetříme tady těch 10 milionů ročně, ale já si spíš myslím, že to ušetření, které pak bude chtít využívat Tundebarta, bude vlastně v počtu těch zrušených pracovních míst a bylo osekávání těch úředníků a úřednic na úřadu vlády, protože jak jste vy sám říkal, tak je to prostě 13 eurocenter a sice tam často ty lidé nejsou ani na plný úvazek, ale prostě propustí se 13 lidí, tak to prostě sedne do těch statistik, které prostě se snaží vláda Andreje Babiše prodávat, že vlastně jako osekáváme za každou cenu prostě státní aparát, ale tady si prostě podsekáváme židli kvůli tomu, aby jsme ušetřili prostě těch snad 10 milionů.
8: Martin Vokálek, ředitel Institutu Europeum, moc krát děkuju, že jste si našel čas na bruselské chlebíčky.
9: Moc krát díky za pozvání.
8: A to už je z dnešních bruselských chlebíčků vše. Děkujeme, že nás posloucháte a budeme se těšit zase příští týden.
2: Půl 12. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ministři zahraničí zemí Evropské unie schválili zatím největší rozšíření sankčního seznamu proti Rusku. Na síti X to oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Na seznam podle ní přibylo téměř 1600 ruských občanů a firem. Více než polovina z nich se podílí na výrobě balistických raket. Celkem tak evropské sankce mají mířit proti přibližně 4700 objektům. Kallasová taky ještě před schůzkou unijních ministrů vyzvala Spojené státy, aby tlakem na Rusko pomohli ukončit válku na Ukrajině, kterou Moskva rozpoutala plošně v roce 2022. Zbrojařská a strojírenská skupina CSG podnikatele Michala Strnada se dnes poprvé představuje na hlavním veletrhu americké armády ve Washingtonu. Americkým vojákům nabízí hlavně těžké nákladní vozy Tatra. A ty se můžou ucházet o armádní zakázku na novou flotilu nákladních aut za více než 100 miliard korun. Skupina už ve Spojených státech zaměstnává přes 4 000 lidí. V Liberci se na vytvoření koalice dohodli vítězní Starostové pro Liberecký kraj s hnutím Lepší Liberec a s uskupením Liberec otevřený lidem spojeným s Piráty. V 39 členem zastupitelstvu by měli 31 hlasů. V opozici pravděpodobně zůstane jen hnutí ANO. Pro vznik trojkoalice byla klíčová programová shoda a hledání stabilní většiny. Strany zatím podepsaly dohodu, kdy podepíšou koaliční smlouvu, zatím lídři neřekli. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO odletěl na 4denní podnikatelskou misi do Indie. Navštíví tam Dillí, Bangalore a Mumbai, kde bude jednat s představiteli jednotlivých indických států a tamních společností, ale taky s indickou vládou, včetně premiéra Narendry Modiho. Poslanci rozpočtového výboru dnes mají na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Měli by vydat doporučení pro úvodní kolo projednávání rozpočtu na plénu sněmovny. Vládní návrh počítá se schodkem 386 miliard korun. V prvním čtení budou poslanci schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Ty pak už nebude možné měnit. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Sněmovna by ho v prvním čtení měla začít projednávat 21. října. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zůstává zdržení u Koberovic na 72. kilometru, pracují silničáři v levém pruhu a kolona z kilometru 75 je asi na 15 minut. Na dálnici D8 na výjezdu z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Březiněves překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu a kolona z Prahy od Kbelské je na 15 minut. Problémy čekejte na výjezdu z Prahy po dálnici D5 směr Plzeň. V nájezdu z Pražského okruhu řeší nehodu osobního auta s kamionem a nesouvislé kolony jsou už z okruhu Odvestce. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy je zastavený provoz za Lubencem. Za koncem dálnice D6 je těžká nehoda. Osobní auto s nákladním a provoz policisté zastavili. Dá se to obět přes Mléku Jedy. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách na severu a severovýchodě území a nejvyšší odpolední teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná Interview plus Petra Viziny.
11: Souběžně s komunálními volbami se o víkendu konala v 21 českých obcích referenda o výstavbě větrných elektráren. Ve 20 z nich obyvatelé záměry odmítli. Proč obce větrné elektrárny odmítají a co to znamená pro českou energetiku? Začíná pondělní Interview plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview plus.
11: Hostem Interview plus je expert na komunitní energetiku Martin Ander ze Svazu moderní energetiky, kterého zdravím do Brna. Dobrý den.
12: Dobrý den a děkuji za pozvání.
11: To skóre 20:1 proti větrným elektrárnám, to je těžký debakl pro obnovitelné zdroje. Vy sám jste čekal tak slabou podporu větrných elektráren.
12: Přiznám se, že osobně jsem nečekal, že to bude, že ten poměr bude 20:1. Na druhé straně je potřeba říct, že tam bylo řada těch, řekněme, referent těch obvodů, těch obcí, kde ten výsledek byl poměrně těsný. Ale každopádně nečekal jsem to a na druhou stranu, když se člověk zamyslí nad tou situací, která v posledních měsících v Česku kolem této problematiky panuje, tak se asi není, ale zas na druhou stranu moc čemu divit, protože prostě zvítězil ten strach a obavy lidí.
11: Vy už jste to naznačil, zatímco v předchozích letech byly výsledky vyrovnanější, v poslední době lidé v naprosté většině v těch nových lokalitách ty projekty větrníků odmítají. Proč to podle vás je?
12: Především je to, jak už jsem naznačil, strach a obavy, které jsou ale účelově posilovány různými mýty kolem těch elektráren a zároveň je to naprostá nekomunikace nebo někdy i negativní komunikace státu tady v téhleté oblasti, protože pokud si stát ve svých dokumentech stanoví, že větrná energetika má být součástí energetického mixu a jsou proto velmi dobré důvody, je to prostě způsob výroby elektřiny doma, snižuje to naši závislost na dovozu energií a paliv ze zahraničí, zvyšuje to naši tedy energetickou soběstačnost, tak ten stát proto také musí něco dělat, aby lidem vysvětlil, proč je to důležité, aby i tyto zdroje jsme v rámci toho českého mixu měli. A tohle se bohužel neděje.
11: Vy jste dokonce řekl, že stát komunikuje negativně. Co tím myslíte?
12: No, mám tím na mysli, že někteří politici si jednak na tom staví kampaň, na tom odporu vůči větrníkům a vlastně komunikují tak jako podivným způsobem. Na jednu stranu připouští, že teda jako v tom mixu tu elektřinu máme mít a že stovky větrníků by vlastně jako v Česku úplně nevadily, ale na druhou stranu pak jako postují na sítích jako radostné zprávy o tom, jak teda jako je to výborné, že jsme zastavili ty větrníky.
11: Já jsem zaznamenal jeden hlavní důvod, vyslovil ho také Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. On říká, že příčinou odmítnutí je vznik takzvaných akceleračních zón, tedy míst, kde by šlo větrníky stavět rychleji s menší byrokracií. A zdá se, že tenhle ten koncept akceleračních zón vyvolává obavy z masivní kumulace větrníků v krajině. Některá města se kvůli státem navrženým akceleračním zónám rozhodla bránit dokonce soudní cestou a podávají správní žaloby. Je tohle ten hlavní důvod, že lidé mají dojem, že jsou pod tlakem, že stát se prostě rozhodne a pak tam bude stát celé masivní větrné taková zóna, pole.
12: Ano, je to tak, ale částečně. Není to jako plné vysvětlení toho výsledku, když se na to podíváte, tak zhruba ve třetině těch 20 případů nebo 21 případů tam byla nějaká souvislost s akcelerační zónou příjmu buď v tom místě, anebo v jeho blízkosti. Takže vliv to tam mělo a je pravda, a je to vidět na těch výsledcích, že tam, kde se lidé obávali právě tady toho, co jste popsal, to znamená to, že ta akcelerační zóna bude znamenat velkou kumulaci větrníků v jejich okolí, tak ty výsledky dopadly jako výrazně hůř a byly tam ty poměry 90:10. Ale upřímně řečeno, není se čemu divit, protože pokud stát s těmi obcemi nekomunikuje, pokud prostě to vyhlášení akcelerační zón probíhá stylem, že se ti starostové tohle dovídají až nějaké vyhlášky nebo vývěsky ministerstva a potom mají pouze možnost tu věc připomínat, že jim prostě s nimi nikdo nemluví o tom, proč zrovna v jejich oblasti, případně se s nimi nebaví o těch podmínkách, za jakých by to případně šlo, co by oni mohli dostat jako kompenzaci, no tak pak není divu, že starostové jsou proti a že samozřejmě i ti místní jsou proti.
11: To jsem se chtěl zeptat, co by měl stát dělat pro to, aby si obyvatelé rozhodující v referendech nepřipadali jako ti, kterým někdo něco vnucuje nebo diktuje z centra, ale vy jste to odpověděl. Stát s nimi vlastně nekomunikuje, nebo je to tahle hlavní pocit?
12: Ano, ano, já si myslím, že v těch lokalitách, kde opravdu šlo primárně, a to byly ty lokality například na Benešovsku, ve středních Čechách, poblíž D1, tak tam samozřejmě, tam k tomu přesně došlo, ti lidé se opravdu cítili jako zhrzení, to, že se prostě to nedozvěděli včas, a ten stát skutečně měl aktivně jít do těch lokalit a bavit se s těmi starosty předtím, než nějaké akcelerační oblasti vůbec vyhlásil. A tohle se prostě nestalo. A je to jako velké selhání, které prostě se samozřejmě trošičku jako táhne těmi posledními dvěma lety, takže tam ta zodpovědnost je trošku jako dělená, ale je potřeba prostě říct, že opravdu v tom posledním roce ty aktivity směrem k vysvětlování přínosů větrné energetiky, to, že to může být pro ten region prostě další zdroj financí pro ty obce, ale i pro ty místní domácnosti, tak tohle tam neproběhlo. Na rozdíl od lokalit, kde ti investoři, kde jde o konkrétní projekty mimo akcelerační zóny a kde ti investoři jako mluví s těmi lidmi, vysvětlují to, nabízejí právě tuhletu spolupráci s tou obcí a tam ty výsledky jsou prostě lepší, anebo dokonce tam ta komunita je schopná si ty věci vydiskutovat bez toho, že by vyhlašovala referendum. A nutno říct, že takovýhle případů je prostě další jako desítky, že my se díváme teď na těch 21 konkrétních jako referend, ale tady máme další desítky případů, kde žádná referenda neprobíhala, kde ta debata probíhá věcně, slušně, probíhá na základě opravdu jako věcné debaty o těch podmínkách a tam se ty projekty jako připravují dále. Takže ten debakl je tak jako trošku v úvozovkách.
11: Většina politiků se podle zmíněného Štěpána Chalupy tématu větrných elektráren bojí, protože je tam vákuum, které zaplnili dezinformátoři. Je tohle i váš postřeh?
12: Ano, je to tak, že ti politici, kteří vnímají přínosy větrné energetiky, tak mají obavy, zvlášť před těmi volbami, se k tomu jako otevřeně vyjádřit, protože prostě ten prostor je zaplněný obrovským množstvím mýtů, dezinformací a zároveň potřeba říct velmi agresivní negativní kampaní. Jako to, co jsme viděli a slyšeli v případě těch referendových obcí, kde ta referenda probíhala, tak takovou míru prostě výhružek, vulgarity, agresivity na ty představitele těch obcí, kteří nějakým způsobem vůbec připouštěli, že se chtějí o tom třeba s tím investorem bavit, tak to jsem v minulosti opravdu nikdy nezažil. Bylo to opravdu jako velmi, velmi agresivní a nepříjemné prostě výhrušky a podobné věci.
11: No jak si vykládáte, že ta atmosféra kolem větrných elektráren takhle, promiňte mi to slovo, houstne?
12: No, tak samozřejmě jednak vždycky houstne před volbami, protože samozřejmě tam, kde si některé třeba opoziční kandidátky, opoziční lídři hledají témata, tak samozřejmě sáhnout po nějakém takovémhle tématu, které je prostě jako jednoduché, kde prostě šířit mýty, jako třeba o infrazvuku, je jednoduché, protože to je věc, kterou nikdo neslyší, takže vám to nemůže nikdo jako přímo vyvrátit, že to vyvrací studie odborné, no to je jako pravda, ale prostě jo, těm lidem tam na místě se to jako vysvětluje těžko, protože prostě musí věřit datům a pokud jsou podezřívaví, tak tomu nevěří. Takže je to takové jako jednoduché téma pro třeba místní opozici a tohle tam hraje asi klíčovou roli.
11: Hostem Interview Plus je Martin Ander ze Svazu moderní energetiky.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
11: Ve zmíněných referendech šlo o výstavbu zhruba 90, myslím, že to bylo přesně 87 větrných elektráren, které by zdvojnásobily dosavadní větrnou kapacitu Česka a mohly by vyrábět elektřinu pro 400 000 domácností. Co tohle odmítnutí znamená pro českou energetiku jako celek?
12: Tak šlo samozřejmě o jakýsi potenciál. Ono asi možná by nebylo postaveno všech těch 87 větrných věží, ale jako ukazovalo to, že tady ten potenciál leží. Samozřejmě vedle těch referendových obcí je řada ještě dalších jiných obcí, kde ta referenda neproběhla, projekty se dále připravují, takže to zase není až taková jako takové drama, ale samozřejmě to, že nám ujíždí vlak jako Česku, že naši sousedé, a to teď jako ani nechci mluvit o Rakousku a Německu, kde prostě větrné energie využívají výrazně víc než my, ale že nám jako utíká i Polsko a brzy nám začne utíkat i Maďarsko, kde se změnou vlády se posouvá i jejich plán, se posouvají jejich plány na stavbu větrných elektráren, tak to je velmi, velmi varovné. Zvlášť u toho Polska, kde třeba Polsko v tuhle chvíli už z větrné energie vyrábí 14% elektřiny. V Česku je to 1%. Takže v tomhle smyslu, a protože to je elektřina levná, protože vítr fouká zadarmo, takže ona, když ji zapojíte do toho mixu, tak samozřejmě snižuje tu výslednou cenu elektřiny, tak to může být také nepříjemná zpráva pro český průmysl. Protože v tomhle smyslu nebudeme-li mít dostatečnou část té větrné energie na svém území, tak budeme mít elektřinu dražší.
11: A kdybychom tedy ten výsledek referend brali jako určitou patovou situaci, co nám tedy zbývá? Jaké další možnosti nových a bezpečných zdrojů má tu zemská energetika, kromě jádra? Já jenom ocituju Lukáše Vlčka ze Starostů, předsedu sněmovního výboru pro regionální rozvoj. On řekl, pokud nebudeme stavět nové zdroje, nebude mít Česko levné a bezpečné energie. Tak co nám zbývá?
12: Takhle, tak ono to má samozřejmě nějaké zase vazby. Mohli bychom říct, tak můžeme pokračovat v solárních elektrárnách na střechách a tak, to samozřejmě asi nikdo ani z těch politiků napříč stranami v tuhle chvíli nerozporuje, ale má-li ten mix energetický být vyvážený, tak my potřebujeme prostě k těm solárním elektrárnám, které vyrábí povětšinou v tom letním období, také ty větrné, které zase naopak vyrábí více v tom chladnějším období, v té chladnější části roku. A mimochodem právě v těch zimních měsících té energie potřebujeme nejvíce. Takže z tohohle pohledu skutečně ta sázka na to vyvážit lépe ten poměr mezi fotovoltaikou a větrnou energetikou je pro nás důležitý a tady skutečně jiná cesta, než vybrat nebo postavit projekty tak, kde budou mít, řekněme, co nejmenší dopad na krajinný ráz, nebudou tam tyhle ty obavy spíše, řekněme, estetického charakteru, tak to je důležité. No a potom samozřejmě musíme pracovat na posílení flexibility v té síti a akumulace, protože samozřejmě bez těch bateriových úložišť, přečerpávacích elektráren a podobně, ta síť nepůjde jako dobře provozovat.
11: Když zůstaneme u větrníků, vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek včera v České televizi vyjádřil spokojenost nad tím, jak se lidé v referendech rozhodli. Pro Turka šlo, jak on sám říká, o jeho politický úkol. Jak těm slovům rozumíte?
12: No, to jsou právě ty paradoxy, jak bych tak řekl. Protože pokud ten stejný politik, pan Turek, na tiskové konferenci vlády řekne, že si dovede představit několik stovek větrných věží postavených v Česku, ale zároveň se tady raduje nad výsledkem 20:1 a na tom, že se prostě tady ty elektrárny stavět nebudou, tak pak nechápu moc, jak vláda tedy komunikuje. Tady prostě opravdu selhání v té strategické komunikaci, prostě měli bychom skutečně zahodit tady ty jako účelové pózy a prostě říci, ano, my tuhletu část energetiky potřebujeme rozvíjet, potřebujeme ji rozvíjet kvůli českému průmyslu a jeho konkurenceschopnosti a tomu musíme přizpůsobit i tu komunikaci směrem k těm obcím a samozřejmě kompenzovat to, že někde ty elektrárny stojí. Stejně tak, jako to teda mimochodem kompenzujeme nebo měli bychom kompenzovat u jiných zdrojů. Prostě není férové, že obce třeba v severozápadních Čechách, které musely dlouhá léta snášet prostě těžbu uhlí, která měla obrovský dopad prostě na životy lidí v tom regionu, tak prostě také chceme to nějakým způsobem kompenzovat a tak stejně tak logicky to můžeme kompenzovat i těm, kteří zase budou žít třeba vedle větrníků.
11: Odpůrci větrných elektráren zdá se významně posílili po nástupu do vlády. Může mít centrální vláda, nebo přesně jedna menší koaliční strana, automatický dopad na to, co si myslí lidé v menších obcích, jak dopadají referenda? Vy jste mluvil o strašení, o negativní kampani.
12: Já myslím, že je moc pěkně vidět na těch výsledcích, jak dopadli ti, kteří si téma, jako politici, kandidáti, kteří si jako téma vzali právě boj proti větrníkům a s tímto tématem se rozhodli kandidovat do Senátu. A když se podíváte, tak všichni ti, kteří tohleto měli jako to hlavní téma, jako pan Beran na Trutnovsku a podobně, prostě dopadli tak, že měli kolem 5%. Jo? Takže se ukazuje, že jako téma pro, řekněme, politiku, to úplně nefunguje, ale to šíření toho strachu a těch obav a dezinformací, tak to bohužel v těch lidech zasévá tu pochybnost a pak prostě v těch referendech oni mají opravdu jako strach z toho, že v té obci nebude dát žít. Přitom zase řekněme si upřímně, větrná energie je technologie, se kterou tady žijeme už 20 let. Každý se může prostě zajet podívat do těch obcí, kde už teď větrné elektrárny stojí, fungují a zjistí, že tam lidé neumírají na infrazvuk, že tam se neodstěhovala všechna zvířata z okolí někam pryč a podobně. Takže opravdu, že to jsou prostě dezinformace, co se kolem větrníku šíří.
11: A když bychom rozlišili tedy oficiální postoj současné vlády a řekněme komunikaci státu, tak jaký je vlastně oficiální postoj současné vlády k obnovitelným zdrojům? Politici vládních stran, jako pan Turek z motoristů nebo Radim Fiala z SPD, jsou proti větrným elektrárnám, ale neslyšel jsem, že by byli proti obnovitelným zdrojům energie jako takovým. Vy ano?
12: Přesně takhle to je. Oni jako využívají toho, že tak obecně jako přiznávají, protože ono to, víte co, ten mix úplně rozumně dlouhodobě složit nejde bez obnovitelných zdrojů. Proto prostě celá Evropa tímhletím jde tímto směrem. Je to zároveň závislé taky, jak už jsem vysvětloval, na té ceně energií a bez obnovitelných zdrojů se prostě neobejdeme. Pokud nám ujede vlak a všichni kolem prostě ty obnovitelné zdroje mít budou a my nikoli, budeme na to doplácet. Proto oni vlastně nespochybňují to, že obnovitelné zdroje musí být součástí toho mixu, ale prostě zároveň jim vyhovuje ta poloha, když do něčeho můžou si kopnout, kdy můžou prostě se svést na té vlně toho strachu a obav, které šíří mezi lidi.
11: No a jak tedy vnímáte naši současnou situaci? Vstřícnější k obnovitelným zdrojům je nejen sousední Německo, ale například Rakousko má k větrníkům možná vlažnější postoj, ale přitom z nich získává 11x víc energie než Česko. Tak jak byste popsal naši současnou situaci?
12: Je to tak. Já bych ji popsal tak, jak jsem naznačoval to, že nám ujíždí vlak. Protože v tomhle smyslu skutečně má-li ta soustava jako dobře fungovat, potřebujeme, chceme-li využívat obnovitelné zdroje více a potřebujeme v tom mixu ty obnovitelné zdroje mít, protože mimochodem jsou to nejrychleji postavitelné nové zdroje. Když se bavíme o nových zdrojích, tak nejrychleji postavíte prostě větrnou elektrárnu, solární elektrárnu a podobně. Ve chvíli, kdy stavíte velké zdroje, jiné ty konvenční, tak je to na dlouhá léta, konec konců tu debatu o rozšiřování Dukovan všichni známe. Takže z tohohle pohledu chceme-li rychleji v tomhle smyslu zvýšit ten podíl, tak ty obnovitelné zdroje jsou, nebo hlavně tedy větrné elektrárny, jsou důležité a v Rakousku teď i přesto, že mají, řekněme, vlažnější občas postoj, tak prostě pořád 14% výroby elektřiny v Rakousku jde z větrných elektráren a opět, a já, protože jsem z Jižní Moravy a vidím to, jakým způsobem využívají Rakušané energii větru v Dolním Rakousku, to znamená hned za hranicí, takže nikdo nemůže říct, že tam fouká a u nás nefouká, tak prostě tam jako to funguje, ty obce si našly s těmi investory společnou notu, jsou tam obce, které prostě z větrníků získávají čtvrtinu svého ročního rozpočtu a na těch obcích je to také vidět. Je to přidaný, jsou to přidané peníze do rozpočtu a ty obce mají samozřejmě potom jako lepší infrastrukturu, lépe se tam těm lidem žije. Prostě je to ukázka toho, že to, ta spolupráce velmi dobře může fungovat.
11: No a jaký domácí úkol nám tedy zbývá udělat? Viděli jsme, že v referendech to větrníky prohrávají, ale vidíme také, že v politické reprezentaci jsou oblíbeným terčem. Tak co s tím?
12: Důležité je dobře komunikovat v těch místech, prostě v těch lokalitách jako takových. A já myslím, že se to ukazuje i v praxi. Tam, kde ten vztah toho provozovatele té elektrárny s tou obcí je otevřený, férový, kdy ti lidé dostávají nějakou kompenzaci za to, že tam ty elektrárny jsou, mají z toho ty přínosy, tak to může fungovat. A takové obce prostě v Česku máme napříč Českem. Jednu z nich by zmínil třeba u nás na Jižní Moravě Břežany, kde teď probíhá vlastně velký projekt vlastně výměny 5 starých věží za 2 nové a všechno běží jako bez nějakých jako komplikací, nekonají se tam referenda, protože ti lidé se o tom dokážou věcně pobavit, ví, jaké to má přínosy, jsou už vlastně znají ten život vedle větrných elektráren, nepůsobí jim to žádné zásadní problémy v jejich životě a všechno tam funguje. A tohle ukazují mimochodem i ty výsledky těch referend, že tam, kde šlo o tedy skutečně jako konkrétní projekty, nešlo o obavu z akceleračních oblastí a ti investoři, kteří tam vyjednávají s tou obcí, tak se s nimi baví férově, otevřeně, nabízí.

0: Jediná obec, která v referendu podpořila pokračování přípravy projektu s ČEZem, byl Dětřichov na Svitavsku. Místní svůj souhlas podmínili ochranou zdraví a životního prostředí a finančním přínosem pro obec. Zdá se mi, že to je všude stejné. Hraje tady tedy roli, že partnerem obce je ČEZ, tedy důvěryhodný podnik, protože ta ochrana zdraví a finanční přínos je u těchto projektů běžná.
1: Já myslím, že to není jenom otázka ČEZu. Asi bychom našli i referenda, kde také šlo o projekty ČEZu a dopadla naopak. Na druhou stranu je řada lokalit, kde podobný vztah, řekněme dobrý, s tou místní samosprávou mají i jiní soukromí investoři. V tomhle smyslu je skutečně důležité ten postupný a dlouhodobý proces. A Dětřichov je jako klasickým příkladem, kdy skutečně to není tak, že by teď tam někdy přišel ČEZ a najednou bylo referendum. Tam se dlouhodobě investor s tou obcí baví, mají spolu uzavřenou nějakou smlouvu a vlastně ta referendová otázka směřovala k tomu, zda se v tom procesu má pokračovat. Takže samozřejmě za těchto podmínek, ale ty podmínky jsou automatické i všude jinde. Takže tohle je ten přístup, ano, který vede k tomu, že ty vztahy jsou rozumné, věcné a že tam může existovat prostor pro dohodu.
0: No, jak se zdá, tak stále zdůrazňujete význam té komunikace. Argumentem, který v referendech zazníval opakovaně, byl ohled na krajinu. Někomu prostě mohou větrníky připadat jako obří monstra. Tak to je přece argument, který se nedá vyvrátit, není to
1: určitě,
0: tak?
1: Určitě je to tak, nedá se to vyvrátit, ale je potřeba říct, že každý způsob výroby elektřiny má dopad na krajinu a životní prostředí. Budete-li vyrábět elektřinu z uhlí, musíte to uhlí někde těžit a ty velké povrchové doly v severních Čechách, všichni to znají, jaký to má obrovský dopad na krajinu. To stejné jako dopad na krajinu jsou obří velké mohutné věže jaderných elektráren, které jsou vidět opravdu jako z obrovské dálky. To stejné se týká vodních elektráren. Prostě každý způsob výroby elektřiny má dopad na krajinu. A pokud chceme, aby nám z té zásuvky ta elektřina tekla, tak musíme prostě hold něco akceptovat. A v tomhle smyslu myslím si, že i lidé si postupně na tyhle ty stavby zvykají. Já myslím, že v poslední době jsme zaznamenali ten zajímavý příklad těch dvou vysílačů v Liblicích, 300 metrových stožárů, kde vlastně lidé nakonec, přestože jsou velké stavby, které ovlivňují krajinný ráz, tak říkali, ne, my jsme si na to zvykli, my je tady chceme nechat a hledalo se, jak je zachovat. Takže to jenom ukazuje, že je to otázka spíše zvyku.
0: A když vám na to opáčím, že tak nějak obecně to, co říkáte, platí, ale je tady ten syndrom NIMBY, tedy ne na mém dvorku, že jako obecně chápeme, že je potřeba vyrábět energii a že to má nějakou roli při zásahu do krajiny, ale nechceme to prostě, tu akcelerační zónu nechceme u sebe doma. Tak jakou strategii vysvětlovat? Co byste tady volil?
1: Tady je důležité prostě jednak teda vysvětlovat tenhle ten kontext, říkat, v čem je to důležité pro český zájem a vůbec prostě pro nás všechny a českou ekonomiku, ale zároveň samozřejmě tam musí být i ten přínos pro tu domácnost, pro ty lidi, kteří žijí v okolí. Já bych ty referenda vnímal v jednom smyslu právě varování, jako varování ještě v jedné věci a to vlastně na tohle navazuje. A to je, pokud se na to podíváte, těch referend bylo asi 43 teď s komunálními volbami. A řada z nich se týkala referend o jiných typech staveb, nejenom o větrných elektrárnách. Byly tam a dokonce tam byly i stavby typu silnice, kdy lidé prostě v referendu odmítli výstavbu nebo rekonstrukci silnice. Takže já se trošku obávám toho, že pokud prostě tahleta komunikace i ze strany státu jako nenastane, tak se nám brzo může stát, že předmětem těch referend budou další energetické projekty, jiné elektrárny, malé modulární reaktory a podobně. Prostě bude s tím jako problém a je to skutečně nedostatek té komunikace, která vyvrací vlastně ty emoce a mýty účelově šířené.
0: Mohu to shrnout tak, ten náš hovor, že pak, když stát nezačne komunikovat nějak pozitivně s místními, tak referenda budou opravdu nešťastným nástrojem.
1: Ano, může to tak být, protože skutečně tady stačí, když i hlasitá menšina v tom referendu nebo dostatečně motivovaná menšina lidí v tom referendu přijde, tak potom se zastaví stavby, které jsou třeba i pro stát jako velmi důležité. Takže z tohohle pohledu určitě ta komunikace, otevřenost, férovost a vlastně kompenzace, tak to je velmi, velmi důležité.
0: Hostem Interview Plus byl Martin Ander ze Svazu moderní energetiky. Já vám za to mnohokrát děkuji.
1: Děkuji.

0: za pozvání.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Právě jste slyšeli Interview Plus, které si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Výsledky víkendových voleb jsou platné, dnes je schválila státní volební komise.
4: Budou během zítřejšího dne, předpokládám, zveřejněny ve sbírce zákonů a to je potom navázán případný soudní přezkum.
3: Severní Korea vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři.
5: Minimálně jedna z raket urazila přibližně 900 kilometrů a dopadla do Japonského moře.
3: Fotbalisté Slavie jsou v Baku před dalším zápasem Ligy mistrů. Po nehodě je neprůjezdná silnice 6 mezi Petrohradem a Lubencem. A čekáme převážně polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat. Teploty většinou do 15 stupňů. Je pondělí 12. října. Pěkné poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Letošní komunální volby se obešly bez větších komplikací, potvrdila to státní volební komise, která zároveň schválila výsledky hlasování. Některá uskupení ale chtějí sčítání napadnout u soudu, patří mezi ně i karvinská SPD.
6: Hnutí SPD chyběly v Karviné ke vstupu do zastupitelstva dva hlasy. Podle lídra kandidátky Ladislava Hamera měli někteří členové volebních komisí problémy se složitým sčítáním. Chce proto, aby výsledky přezkoumal soud.
7: Někteří normálně ani nevěděli pomalu, jo, jak se to sčítá, jak to má správně fungovat.
6: Napadnutí výsledků zvažuje taky v Kladně hnutí Kladeňáci. Podle jeho lídrně Anny Gamanové získalo v jedné z volebních místností výrazně méně hlasů než v ostatních okrscích.
8: Máme tam doslova jedno. Procent, když to všude jinde máme mezi 20-30% hlasů. Napojeme to teďka společně s voliči.
6: Výsledky voleb vyjdou ve sbírce zákonů zítra. S pochybnostmi se pak lidé budou moct na správní soudy obrátit od středy, a to po dobu 10 dnů. Anna Millerová, Radiožurnál.
3: Radek Černý z ODS se zatím nerozhodl, jestli navrhne přepočet výsledků v senátních volbách na Žďársku. Do druhého kola nepostoupil o jediný hlas. O víkendu se tam o senátorský post utkají nestraník Michal Šmarda a lidovec Josef Klement. Právě Klement dostal o jeden hlas víc než Černý. Podrobnosti z Vysočiny má reportér Daniel Zach.
9: 11 373 hlasů dostal druhý lidovec Josef Klement, 11 372 třetí Radek Černý z ODS. Podle vlastních slov nechce soud žádat o přepočet bez toho, aby měl konkrétní argumenty, třeba informace od voličů, že se jejich hlas nepromítl do výsledků prvního kola, i když pro něj hlasovali. Předpokládá, že bez označení konkrétních místností by návrh ani neuspěl, případný přepočet by následoval až po druhém kole. V tom prvním byla na Žďársku druhá nejvyšší účast napříč 27 a aktuálně doplňovanými senátními obvody. Přišla polovina všech voličů i vyřazený kandidát pozbíral víc hlasů než vítěz z roku 2020. Ze Žďárska Daniel Zach, Radiožurnál.
3: Na změnách financování školních asistentů stále není shoda ve vládní koalici. Od rána o nich jednala na úřadu vlády. Kvůli úpravám ale zasedne znovu ještě v tomto týdnu. Podrobnosti má reportérka Adéla Burešová.
10: O novele koalice jednala skoro 3 hodiny, ministru školství Robertu Plagovi za hnutí ANO se ale během nich nepodařilo přesvědčit koaliční partnery. Pokud shodu nenajdou, budou podle Plagy motoristé a hnutí ANO zodpovědní za pokračování nevyhovujícího systému.
11: Tak by hrozilo to, že děti ve školách zůstanou, protože kapacity speciální škol, speciálních tříd nemáme a učitelé by tam na to zůstali sami.
10: Neschody v koalici jsou hlavně ohledně inkluze, pokračuje předseda SPD Tomio Okamura.
12: Rychleji a ještě hlouběji jít k tomu, že zrušíme stávající podobu inkluze a že dojde k zásadní revizi, že je potřeba urychlit ty kroky.
10: Peníze na asistenty ve školách by školy měly nově dostávat podle počtu žáků ve třídě, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Severní Korea v noci provedla další zkoušku svých balistických raket. Podle jihokorejského ministerstva obrany odpálila KLDR několik střel a navedla je do Japonského moře. Japonsko už potvrdilo, že šlo minimálně o 2 balistické střely, které dopadly do moře.
0: Podle aktuálního vyjádření jihokorejského sboru náčelníků vojenského štábu má jít o odpověď severokorejského režimu na zatím poslední vojenský test Soulu. Ten před několika dny úspěšně vyzkoušel svou první hypersonickou zbraň, která je schopna letět pětkrát rychleji než je rychlost zvuku a vyhnout se tak protiraketovým obranným systémům. Zatímco Jižní Korea se dlouhodobě snaží přivést severokorejského lídra Kim Jong-una k jednacímu stolu, tento odmítá a naopak výrazně posiluje zbrojní kapacity země. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
3: Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem, zatímco Ukrajina v noci na ruské rafinérie neútočila. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ruské drony zasáhly i několik civilních cílů.
13: V Charkově ruské drony úplně zničily několik horních pater bytového domu a silně poškodily také sportovní areál Národní aerokosmické univerzity. Starosta Charkova Ihor Terechov ukrajinské televizi potvrdil, že poté, co americký prezident Donald Trump vyhlásil tzv. Energetické příměří mezi Moskvou a Kyjevem, Rusko zaútočilo na jednu z charkovských elektráren a tepláren. Útoky na energetickou a železniční infrastrukturu hlásí také vojenská zpráva Žitomirské oblasti. Ukrajina od vyhlášení příměří žádný útok na ruské rafinérie nepodnikla. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Ministři zahraničí zemí Evropské unie schválili zatím největší rozšíření sankčního seznamu proti Rusku. Oznámila to šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Na seznam podle ní přibylo téměř 1600 ruských občanů a firem. Více než polovina z nich se podílí na výrobě balistických raket. Celkem tak evropské sankce mají mířit proti přibližně 4700 subjektům. V neděli začne v Olomouci festival rozhlasové tvorby. Prej Bohemia Radio je soutěžní přehlídka zvukových reportáží, dramat, podcastů a dokumentů. Svůj program chystá i Radiožurnál.
14: Moderátor hosta Radiožurnálu Libor Bouček se s posluchači setká už v neděli v obchodním centru Galerie Šantovka na tradičním neoficiálním zahájení festivalu od 14 hodin. O 3 hodiny později uvede své hosty v kině Metropol.
15: S Janem Pokorným, Pavlem Horvátem a Monikou Valentovou se sejdeme v kině Metropol, kde nás čeká 90 minut živé diskuze mezi námi a pochopitelně i mezi diváky.
14: Vstupenky na tuto akci jsou stále k dispozici na webu festivalu. I letos se bude udělovat cena Natálie za mimořádné rozhlasové výkony. Kdo ji převezme, říká ředitelka festivalu Kateřina Konopásková.
16: Rozhlasovou Natálii letos obdrží herečka Magdalena Borová a je to za výkon ve hře Ingmara Bergmana Scény z manželského života.
14: Festival potrvá do 22. října. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
3: Nobelovu cenu za ekonomii získali američtí ekonomové Robert E. Hall a Michael Woodford. Švédská královská akademie věd ve Stockholmu je ocenila za teorii mikroekonomické základy makroekonomické stabilizace. Zlatou medaili i diplom si převezmou 10. prosince. S oceněním laureáti získají i finanční odměnu v přepočtu 26 milionů korun.
17: Fotbalisté Slávie jsou v ázerbajdžánském Baku, kde je zítra čeká další utkání Ligy mistrů. Po úvodní porážce Slans budou chtít proti Sabahu ukončit 20-zápasové čekání na vítězství v prestižní soutěži. Oproti pátečnímu ligovému utkání ve Zlíně by se do týmu Pražanů mohli vrátit někteří zranění hráči, říká asistent trenéra Zdeněk Houštecký.
18: Ten zdravotní stav asi všichni vědí, jako není to úplně optimální, ideální a kluci se snaží, doktoři, fyzouši a maséři, aby prostě i ti, co mají ty drobnější zranění, aby mohli s náma letět a jsou tam nějaký plány s některýma těma hráčima, kteří třeba nebyli k dispozici ve Zlíně, tak už by mohli třeba okusit i nějakou minutáž.
17: Zápas mezi Sabahem Baku a Slavií začne zítra v 18.45 našeho času a na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Tenista Jiří Lehečka do osmifinále turnaje v Šanghaji nepostoupil, prohrál se Španělem Chodarem 1-2 na sety. Ve stejné fázi hraje Dalibor Svrčina s Rusem Medveděvem, aktuálně prohrává 0-1 na sety.
19: Omezení na D1 u Koberovic a uzavřená šestka u Petrohradu. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou zpomalíte na 75,5 kilometru. Je to kvůli údržbě na 74. Tam je uzavřený levý pruh, zpoždění necelých 15 minut. Na pražském okruhu směrem na D1 regulují provoz v tunelech, brzdí se u Vestce. Na 3. kilometru zpoždění půl hodiny za Ořech, kamiony postojí déle. A silnice 6 Praha Karlovy Vary je za Petrohradem neprůjezdná, srazilo se nákladní a osobní auto, stojí tam kolony z obou směrů. Náhradní trasa přes Blatno, pokud jedete směrem do Prahy, je potřeba sjíždět už na dálnici D6 u Lubence exitem 77. Pozor, na obou severních trasách jsou uzavírky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě až zataženo a místy přehánky. Večer má ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17. Tolik zprávy. A na ně navazuje publicistika s Věrou Štechrovou.
20: Jak složitá budou jednání o koalici v Praze a jak si představuje spolupráci s vítěznými starosty koalice Spolu pro Prahu? Z jakých důvodů mohou neúspěšní kandidáti do Senátu žádat o přepočet hlasů a kdo o něm rozhodne? A co ví Ukrajina a Rusko o energetickém příměří vyhlášeném Donaldem Trumpem a dá se čekat jeho dodržování? I o tom budeme mluvit. Koaliční jednání o tom, kdo bude vládnout na radnicích, běží naplno. Dohoda už se podařila v Havířově, Frýdku Místku, z krajských měst je už dohoda v Plzni a Liberci. V Praze dnes večer budou jednat zástupci vítězných starostů a nezávislých se Spolu pro Prahu. Obě uskupení mají shodně 17 mandátů z 65. Hnutí STAN ale získalo větší procento hlasů. Zítra nebo ve středu chce STAN jednat s Prahou sobě a Piráty. I jejich hlasy by dali většinu zastupitelstvu. A ve vysílání je teď lídr Spolu pro Prahu Tomáš Portlík, první místopředseda ODS. Dobrý den.
21: Dobré poledne.
20: Vy už jste se včera krátce sešel s lídrem STAN v Praze Petrem Hlaváčkem. Co už jste si stačili vyjasnit? Jaká jsou ta východiska pro jednání, na kterých jste se chtěli domluvit?
21: Dobré poledne, tak nejprve bych chtěl poděkovat Pražanům, že dorazili k volbám a zejména pak těm, kteří nás podpořili. To, co bylo pro mě příjemné překvapení, je, že vlastně na rozdíl od těch předchozích voleb se podařilo tady vlastně s vítězem STAN konkrétně, který měl vlastně o procento méně než, respektive více než my, dát dohromady 17 a 17 mandátů, což je 34 hlasů, což je vlastně jako pozitivní v tom slova smyslu, že dvě strany dneska mají o dva hlasy více, než vlastně potřebují k tomu, aby měli většinu. Čili relativně my jsme se dohodli před volbama, že se prostě sejdeme, prostě ať už ty volby dopadnou jakkoliv po volbách, čili tuhletu kostru, kterou jsme říkali před volbama, držíme. Dneska bychom se měli vidět v 5 hodin, abychom si prostě řekli ty vzájemná východiska do jednání a pak budeme pokračovat dál.
20: No a včera už jste se na něčem domluvili s Petrem Hlaváčkem?
21: Řekli jsme si obrysy těch jednání, to znamená, řekli jsme si po volbách, popřáli jsme si k výsledku a řekli jsme si zhruba tu kostru toho, jak budeme dál postupovat.
20: Vy jste mluvil o tom, že máte většinu Spolu se STAN, ale je to velmi křehká většina jen dvou hlasů. Tak upřednostňujete vy jen tuhle koalici se STAN a nebo ještě s další stranou Piráty? Tam jste mluvil o tom, že byste s nima nerad dál spolupracoval, takže další možností je tedy strana Jana Čižinského.
21: Tak já jsem říkal před volbami, že bych se od nich rád odpočinul, protože my jsme s Piráty sice většinu měli o víc hlasů, na druhou stranu ta většina často nefungovala, jak jsme mohli vidět, že na řadu věcí, včetně územního plánu, prostě se člověk musel spolupracovat neustále s opozicí. To v případě STANu jsme vlastně tady ten problém ty 4 roky neměli, protože jako koaliční partneři jsme vždycky slovo prostě dodrželi a nebylo a vlastně jsme ani nebyli rozhádaní, čili v tom zastupitelstvu, kde je pak potřeba skutečně jako táhnout za jeden provaz a zabrat, tak tam ten problém vlastně nebyl.
20: Čili takže rozumím, Piráti spíš ne, co Praha sobě?
21: Ono bude strašně záležet taky na pozici STANu. Já myslím, že je strašná výhoda v tom, protože já jsem říkal před volbami, že nechci, aby ta koalice prostě byla vydíratelná. Čili to, že máme dohromady 34 hlasů, nám nějakým způsobem prostě umožňuje to, že vlastně, ať už to dopadne jakkoliv, tak bychom vlastně neměli být na ty 4 roky jakkoliv rozhádaní a nejen, že bychom měli mít stabilitu, ale měli bychom vlastně mít schopnost i rozvoje.
20: No a dokážete mi teď v tuhle chvíli odpovědět, co upřednostňuje Spolu, jestli tu dvojkoalici nebo případně koalici i se třetí stranou s Prahou sobě?
21: Já se za sebe přiznám, že my jsme připraveni na všechno. Já v tuto chvíli nepředbíhám, protože si myslím, že je naprosto korektní se nejdřív sejít se STANem, říct si to prostě vzájemně a pak teprve prostě pokračovat dál.
20: STAN už vyloučil koaliční spolupráci s ANO. Vyloučujete ji i vy?
21: Já už jsem ji taky vyloučil.
20: Takže ANO zůstane v opozici. Je to tak?
21: Ano, zůstane s velkou pravděpodobností v opozici a s velkou pravděpodobností říkám s veškerou pokorou k volebnímu výsledku.
20: Lídr STAN Petr Hlaváček řekl, že mají zájem o post primátora a gesce územního rozvoje, školství, životního prostředí a v ideálním případě i financí. Finance byly doteď vaše parketa, tak jste ochotni je přepustit STAN?
21: Tak to je o tom, aby jsme se o tom pobavili. Já jsem říkal, že o finance máme zájem, protože vlastně v tom minulém volebním období jsou právě ty finance, co umožnilo vlastně klíčový potenciál hlavnímu městu Praze. Já připomenu, že Praha má rating AA3 a že vlastně se podařilo jakoby k těm financím chovat v tom slova smyslu, že Praha neutrácela za žádný zbytečný projekty a vzhledem k tomu, že nás čekají obrovské investice do infrastruktury, to znamená Radlická radiála, vnitřní okruh, pokračování metra D, výstavbu škol, tak samozřejmě je to jedno z těch témat, které pro nás jsou dominantní a to skutečně necháme na tom jednání. Co se týče postu primátora, já jsem to říkal hnedka bezprostředně v průběhu už sčítání, prostě kdy bylo zřejmé, že STAN prostě bude mít o procento víc. Myslím si, že ty doby, kdy se v Praze prostě zpochybňoval vítěz anebo volební výsledek, že by měly být pryč, čili my naprosto uznáváme, že STAN má mít prostě křeslo primátora.
20: I v případě, že by to nebyl Petr Hlaváček, ale třeba jiný kandidát STAN.
21: To je jedno, je to prostě vítěz a myslím si, že se sluší a patří k volbám, aby strany respektovaly vítěze.
20: Kromě financí, o co ještě byste měli zájem?
21: Tak určitě o sociální oblast, o infrastrukturu a otázka je prostě pak, jak se budeme bavit o dopravě.
20: Takže v podstatě to, co jste měli dosud.
21: Přesně tak, protože my máme vlastně se STANem shodný programy, spoustu věcí, jak jsem říkal, v té koalici jsme společně odpracovali, to znamená, ať už se to týkalo územního plánu a souvisejících věcí, to je relativně důležitý pro STAN, nicméně část těch klíčových témat jsme odehrávali my, ať už se to týká právě toho nadřazeného dopravního skeletu, ať se to týká školství, protože velkou část těch dohod, včetně financí, jsme vlastně v té koalici předchozí zajišťovali. Čili,
20: rozumím, byli jste spolu v koalici, že znamená, že máte společná témata. Na jednom jste se ale minimálně před volbami neshodli a to bylo stavění bytů v Praze. Petr Hlaváček už řekl, že chce dál klást velký důraz na to, aby v Praze působila příspěvková organizace Pražská developerská společnost, která by koordinovala i stavěla městské byty. Vy jste naopak chtěli jít cestou soukromých developerů. Tak jste srozuměni s dalším fungováním Pražské developerské společnosti?
21: Tam já bych neřekl, že jsme se neshodli. Já se teda přiznám, že jsem dostával před volbami spoustu dotazů na to, proč vlastně Pražská developerská společnost nepostavila byty, proč je to tak či onak. Já jsem to obával, říkal jsem prostě, že se vytvořil nějaký základ, že se dal dohromady majetek, ale že je skutečně velkou otázkou, jakým způsobem vlastně pokračovat dál, protože je nám každému prostě jasné, že prostě pokud ta výstavba bude takhle nízko, tak my se prostě z té krize, která je neprostavená, čili myslím si, že to je téma, na kterém se prostě musíme shodnout, kde musíme hledat cestu k urychlení. Já jsem konkrétně říkal, že bych si uměl představit to, že vlastně banky i soukromí investoři by v tomto směru s námi spolupracovali. Oni ty projekty se dějí, jsou v Rakousku, dokonce se dějí i na území Prahy a ta banka je vlastně jako garantem toho, že ty projekty se realizují v dobrých nákladech, že to město tam, kde nemá kontrolu nad náklady nebo nad tím, jak funguje to projektové řízení, že tam vlastně jako saturují právě jakoby ten personální deficit toho města. Čili to byla ta naše představa, to samozřejmě do toho s jednáním půjdem a myslím si, že to je i téma, které je v zájmu nás všech.
20: Nicméně Pražská developerská společnost tedy bude nebo nebude dál pokračovat, pokud vy byste byli v koalici?
21: To určitě bude a já jsem říkal akorát, že mě vlastně jako, nebo nám je vlastně jedno, jakou formou, jestli to bude v té stávající podobě, nebo to bude vlastně akciová společnost, jako to mluvil Petr Hlaváček. V tomto směru to nám nepřipadá ani tak důležitý, spíš nám připadá docela důležitý, co uděláme vlastně všechno pro to, abychom vlastně rozšířili ty personální kapacity a abychom měli pod kontrolou náklady a abychom to urychlili především.
20: První místopředseda ODS Tomáš Portlík, lídr uskupení Spolu pro Prahu. Děkuji, naslyšenou.
21: Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
20: Na Žďársku se v prvním kole senátních voleb odehrálo malé drama. Vítězem prvního kola se stal bývalý předseda sociálních demokratů Michal Šmarda. Jako druhý postoupil předseda lidoveckých senátorů Josef Klement. Ten se dostal do finále senátních voleb nejtěsnějším rozdílem v jejich historii. Lékaře Radka Černého předstihlo o jediný hlas, když dostal 11 373 hlasů. Kandidát ODS se teď rozhoduje, jestli nechá hlasy přepočítat. Ve vysílání je Ondřej Preuss z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
20: Má neúspěšný kandidát právo žádat o přepočítání hlasů?
1: Tak může samozřejmě se obrátit na soud a vlastně navrhnout soudní přezkum právě z důvodu, řekněme, pochybnosti o tom, že skutečně došlo k takto těsnému výsledku. Ale není to tak, že by mohl jenom prostě z toho samotného těsného výsledku dovodit, že prostě tam určitě je nějaká naděje. Musel by mít nějakou konkrétní indicii, že prostě došlo k chybě, k porušení zákona, k vadě, která by tedy hrubě narušila ten výsledek, což vlastně by mu v tomto případě ale stačilo patrně i jedno, dvě nějaké čestné prohlášení voličů, že mají za to, že jejich hlas třeba nebyl vůbec započítán, nebo byl započítán, no vlastně tady v těch senátních volbách v zásadě jde o to započtení, protože tady se neudělují nějaké preferenční hlasy a podobně. My máme vlastně zajímavý judikát ústavního soudu z posledních krajských voleb, kdy kandidátka Stačilo v Libereckém kraji neuspěla, nezískala mandáty o pouhých 9 hlasů a také tedy se obrátila na soud a vlastně tehdy ten krajský soud v tom prvním kole neuznal tu možnost, protože mu právě přišlo, že tam není dostatečná indicie, když oni předložili asi 8 těch čestných prohlášení voličů, které se vesměs týkaly právě těch preferenčních hlasů, ale ústavní soud se tehdy zastal, toho hnutí Stačilo a vlastně nařídil
20: a došlo tam přepočítání.
1: A došlo tam ano. K částečnému přepočítání, ale právě jenom v těch okrscích, kde tedy byly nějaké konkrétní indicie. Takže tady by prostě v tom našem případě by záleželo na tom, jestli jsou nějací voliči, kteří by tvrdili, že prostě došlo k něčemu podezřelému a bez toho by prostě ten soud patrně to přepočítání nenařídil, protože se vychází z presumpce správnosti toho výsledku, tak jak ho ty komise spočetly, protože to vlastně nemá být samozřejmě soud, kdo je nějakou druhou přepočítávací instancí. Jo? Ten má řešit prostě vady konkrétní problémy
20: že
1: a podezření.
20: Soud nemůže stihnout, i kdyby došlo k té podání žádosti, soud nemůže stihnout rozhodnout do druhého kola senátních voleb, které je teď v pátek a v sobotu. Znamená to, že to kolo normálně proběhne?
1: Ano, to patrně proběhne, ale že by se stalo něco zvláštní, jako nějaké předběžné opatření, ale to si myslím, že není vlastně reálné, ani z právního hlediska to nemá reálný základ. Takže to kolo prostě proběhne, ale pak je samozřejmě možné, že zpětně, kdyby skutečně došlo k tomu, že by měl tam být jiný kandidát v tom druhém kole na základě konkrétních indicí a potom tedy skutečného přepočítání, že by se muselo to druhé kolo zopakovat.
20: Na to jsem se právě chtěla zeptat, co když se ukáže, že ty hlasy byly opravdu špatně spočítané. Proběhlo by pak pouze druhé kolo se třemi kandidáty, a pokud by měli rovnost hlasů, anebo by se opakovaly celé ty volby od prvního kola?
1: Přesně tak, tam by, pokud by ta chyba tkvěla v tom, že měl postoupit jiný kandidát do druhého kola, to znamená, jinak ty volby byly korektní, jo? To znamená, byly třeba zaregistrováni správní kandidáti a podobně, nebylo tam třeba porušená, já nevím, pravidla volební kampaně před tím prvním kolem, tak si myslím, že s největší pravděpodobností by došlo samozřejmě jenom k opakování toho samotného druhého kola, protože vlastně ta vada by tkvěla v tom, že tam byl třeba chybný kandidát. Případně dva kandidáti, protože ono nám se taky může stát, že by tam byla rovnost těch hlasů.
20: Ano, pojďme si říct, kdyby byla rovnost hlasů, jako znamená to, že by do druhého kola tedy postoupili všichni tři kandidáti a rozhodl by se o vítězi hned v tom druhém kole.
1: Ano, přesně tak. Ale to se ještě nikdy nestalo a ani tento výsledek je velmi raritní, že to je opravdu o jeden hlas.
20: Ještě jen krátce, dokdy by musel ten kandidát, který je na třetím místě, podat žádost o tedy přepočet, nebo ne přímo o přepočet, ale podat tu svou pochybnost? Rozumím.
1: Tady jsou poměrně striktní lhůty u těch volebních věcí právě z těch důvodů, o kterých jsme hovořili, že je potřeba rychle ustavit, že jo, ty funkce. Takže tady je lhůta tuším 10 dní od tedy zveřejnění těch výsledků a potom ten soud má tuším 20 dní na to rozhodnout. Tady by to rozhodoval nejvyšší správní soud vlastně.
20: Říká Ondřej Preuss z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji, naslyšenou.
1: Díky, naschledanou.
20: Americký prezident Donald Trump ohlásil, že od nedělního poledne platí mezi Ukrajinou a Ruskem vzájemné energetické příměří, tedy že nemají útočit na svoji energetickou infrastrukturu nebo ropné rafinerie a sklady paliv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to přivítal, oznámil ale, že Rusko příměří prakticky okamžitě porušilo, když zaútočilo na elektrárnu v Kyjevě a později taky na energetická zařízení v Charkovské oblasti. Při dalších ruských útocích zahynuli nejméně 3 lidé. Evropská unie mezitím schválila zatím největší balík sankcí proti Rusku. U telefonu je teď odborník na Rusko a postsovětský prostor Karel Svoboda z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
4: Dobrý den.
20: No, Zelenský prohlásil, že teď je jasné, že Putin nesleduje True Social, což je sociální síť, na které komunikuje Donald Trump. Ukrajina tedy to příměří zatím dodržuje?
4: Takhle, ono se to velmi těžko určuje nebo říká, ale podle všeho Ukrajina je ta strana, která to nějakým způsobem dodržuje, ale od začátku musím prostě říct, že se zdá, že vlastně o tomhle tom příměří nevěděla ani jedna ze stran, které o tom takzvaně měly souhlasit.
20: Na to se právě chci zeptat, jakou roli tedy teď Donald Trump hraje, když například podle Kyjev Independent to právě byla novinka i pro ukrajinskou vládu a Trump to příměří nijak dál nespecifikoval.
4: Já samozřejmě úplně nejsem odborník na americkou politiku, ale mně přijde, že Donald Trump tak trochu hodně panikaří z toho, že ty výsledky, které se chystají v těch doplňovacích volbách, tak pro něj nejsou vůbec příznivé a on vynáší každý den nějakou takovouhle iniciativu, oznamuje dohodu, která se pak ukáže, že vlastně žádnou dohodou nebyla. On teď vlastně zatlačil na Kyjev hodně tím, že podepsal, odsouhlasil vlastně jakousi dohodu mezi Spojenými státy a Ruskem ohledně dodávek nafty, která pro Spojené státy prakticky nic neřeší, ale je to taková ta klasická bombastická dohoda, kterou Donald Trump oznamuje, čili on hraje roli spíše takového jako nepředvídatelného hráče, u kterého opravdu nevíte, co druhý den řekne, co druhý den udělá a vlastně jenom se tak trošku děsíte toho, když se probudí a co tedy znova přinese. Je to velmi, velmi nepředvídatelné a myslím si, že v tom není úplně komfortně ani Ukrajině 100% ne, ale ani Rusům, kteří úplně nevědí, co od něj očekávat.
20: Jak vážně ty útoky na energetiku Rusko a Ukrajinu aktuálně poškozují? Myslím tím Ukrajinu s ohledem na tu blížící se zimu a Rusko právě kvůli zásobám nafty.
4: Tak ten malér je, že Ukrajinu to ohrožuje přímo existenčně. Prostě jestliže lidé nebudou mít elektřinu, nebudou mít teplo, tak budou prostě fyzicky mrznout. To je naprosto, naprosto zjevné. Rusko se nedaří na bojišti, čili tenhle ten způsob, jako útočit na tu energetickou infrastrukturu, je pro něj způsob, jak vlastně zlomit toho protivníka. Co se týče těch ukrajinských útoků na ruské rafinerie, tak ty jsou citelné hlavně ekonomicky. Prostě benzín hlavně, jeho zjevný nedostatek u nafty, je ta situace o něco lepší. Rusové vlastně začínají pociťovat nepříjemnosti, co se inflace týče. A samozřejmě teď musím zmínit i to, že nově tedy Ukrajina začala recipročně vůči těm ruským útokům útočit na ruská data centra, což vzhledem k tomu, jak digitalizovaná ruská ekonomika je, nebo aspoň ta její hlavní část, tak je to nepříjemné prostě z toho důvodu, že ty jednotlivé služby přestávají fungovat a to je pro Rusko další velký malér.
20: Zelenský taky reagoval na Trumpovo prohlášení, že Ukrajina by měla mít nového prezidenta. Řekl, že Ukrajina uspořádá volby, pokud na ně Putin poskytne 60 dní klidu zbraní. Jde o nějaký posun, prosím jen krátce?
4: Myslím, že nejde, že to je další z Trumpových oznámení, která nemají valnější smysl.
20: Takže Zelenského prohlášení, že pokud bude 60 dní klidu, budou volby, také nelze brát úplně vážně?
4: Taky ne, protože Rusové na nic takového nepřistoupí. Oni mají pocit, že ten souvislý tlak, který vyvíjejí, nese svoje ovoce a že oni postupují a oni prostě s tímhle souhlasit nebudou.
20: Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
4: Děkuji také, naslyšenou.
20: Teď už zprávy.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Rusko podle Ukrajiny porušilo energetické příměří vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a vyzval Spojené státy, aby donutili Rusko klid zbraní dodržovat. Ukrajinská armáda podle Zelenského v noci na ruské rafinérie neútočila. Naopak Moskva jen pár hodin po vyhlášení příměří ostřelovala ukrajinské elektrárny v Kyjevě a Charkově. Po úderu začalo hořet v objektu největší ukrajinské státní ropné a plynárenské společnosti Naftohaz. Uskupení Kladeňáci zpochybňuje výsledky komunálních voleb v jednom z kladenských okrsků. Tam získalo necelá 3%. Lídrině Kladeňáku Anna Gamanová tvrdí, že to je výrazně méně hlasů než jinde ve městě. Lidé budou moct stížnosti na průběh voleb podávat ke správním soudům od středy 14. října. Jestli tuto možnost Kladeňáci využijí, Gamanová zatím neřekla. Nové složení Senátu bude jasné na konci tohoto týdne. Voliči budou ve 22 obvodech vybírat mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola. Volební místnosti budou znovu otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Lidé hlasovací lístky tentokrát dostanou až na místě. Už v prvním kole získalo senátorské křeslo 5 kandidátů. Panama zaznamenala více než 200 následných otřesů po silném pátečním zemětřesení. To o síle 7,7 stupně poškodilo stovky domů a infrastrukturu v centrálních provinciích země. Agentura Reuters píše, že panamská vláda o víkendu vyhlásila stav nouze. Díky tomu může kabinet vyčlenit až přepočtu přes 2 miliardy korun na pomoc, aniž by překročil svůj cíl pro rozpočtový deficit na letošní rok. Úřady nehlásí žádné mrtvé, zraněných jsou ale bezmála 30. V Česku bude tento týden den podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. Meteorologové očekávají teploty až kolem 18 stupňů. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší do konce pracovního týdne, ale bude opět jasno nebo polojasno. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Změna přijde až s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a nahory sníh. Na dálnici D1 směrem z Brna směrem do Prahy vzniká kolona za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Zpomalíte tam, popojíždí se z kilometru 75,5. Na 74. kilometru pracují v levém pruhu silničáři, zdržíte se 10 až 15 minut. Na D1 z Brna do Vyškova panuje silnější provoz za sjezdem na Slavkov. Fronta z kilometru 212 se posouvá 10 minut k omezení před Rousínovem. Na Pražském okruhu, na jeho hlavní části směrem z D1 k letišti, regulují provoz v tunelech. Brzdí se u Vestce na 3. kilometru, zpoždění je kolem půl hodiny za Ořech, kamiony ale postojí déle. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Máme polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky, četnější na horách na severu a severovýchodě území. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy měří až 17 a na horách kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy na řadě dnešní vydání Názorů a argumentů.
22: Rokování mezi úspěšnými subjekty po komunálních volbách a nová zastupitelstva budou muset mimo jiné pečovat o školy v nejisté době. Obyvatele nejbohatšího města přitom čeká zdražování. Další plány se teprve rodí. No a na naše zdraví má vliv například i to, kde bydlíme, a na Slovensku stojí nová socha maršála Koněva. Nejen o tom bude řeč v pondělním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, která právě začíná a provází ze studia Ondřej Konrád. Dobrý den.
5: Názory a argumenty.
22: Nejen ve velkých městech začíná rokování povolební, jak říká Marek Benda, jde o vlastně druhé kolo komunálních voleb, s poukazem tedy na druhé senátní kolo, které nás čeká o víkendu. A u mikrofonu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, buď zdrav.
6: Dobrý den.
22: Některá jednání už začínala během neděle, teď začínají určitě ve všech větších městech, asi v těch malých to tak nebude komplikované. Na co je největší pozornost soustředěna, určitě jsou ty tři největší, to znamená Praha, Brno, Ostrava, ale zdaleka nejde jenom o ně.
6: Když se podíváme na to vyjednávání po volbách, tak skutečně některá začala bezprostředně po oznámení těch výsledků. Někde možná už byly dohody učiněny dopředu, že pokud ty výsledky dopadnou nějakým způsobem, takže se dají určité koalice dohromady. Je to dáno tím, že vy, když vyhrajete komunální volby, získáte nejvíc křesel v tom daném zastupitelstvu, tak to ještě automaticky neznamená, že musíte mít starostu, že pokud nemáte skutečně tu většinu těch křesel a potřebujete koaličního partnera, tak musíte jednat poměrně rychle, nedat příležitost těm svým soupeřům, aby třeba zahájili jiné vyjednávání, které vás o to křeslo může připravit. Názorným příkladem bylo dění po komunálních volbách před 4 roky v Plzni, kdy uspěla ODS, ale všichni se spojili, nebo téměř všichni proti ODS a ODS skončila v opozici. Tentokrát například právě v Plzni už dohoda byla učiněna a byla učiněna na tom půdorysu koalice, která vládla Plzni v uplynulých 4 letech, voliči to umožnili, aby následovalo další vládnutí podobné koalice, protože tam se nedostali do zastupitelstva Piráti, takže ta koalice bude trošku jiná. Co se týče těch největších měst, kdybych měl třeba zmínit Prahu, tak tam vítěz Starostové a nezávislí a jejich lídr oznámili, že ta jednání asi budou trvat trošku déle a počítá, že k dohodě dojde až v listopadu, a je tam zajímavé to, že tedy Starostové a nezávislí vyhráli volby na počet hlasů, ale mají stejně mandátu jako druhé uskupení Spolu pro Prahu, kde je ODS, TOP 09, ale oni tvrdí, představitelé ODS a TOP 09, že respektují výhru starostů a že by tedy primátorem měl být jejich lídr pan Hlaváček. Zda tomu tak skutečně bude a kdo bude v té koalici, to se uvidí, protože kdyby Spolu vládli Praze pouze Starostové a Spolu pro Prahu, tak mají 34 křesel 65 členem zastupitelstvu, takže je to o jedno křeslo více, než je ta nejtěsnější většina, což nebývá úplně praktické a stabilní, takže uvažují, že by přijali do té koalice další uskupení a pak je otázka, zda to bude Praha sobě a Piráti nebo někdo z nich, protože například vůči Pirátům má představitel ODS pan Portlík výhrady, chce si od nich odpočinout a naopak Starostové a nezávislí mohou zvažovat to, že ten skandál kolem dozimetru, takže byl vlastně iniciován představiteli Prahy sobě, takže tam ty vztahy nemusí být úplně ideální, tak uvidíme. No a co se týče těch dalších měst, tak tam je velmi pravděpodobné, že tam vítězové voleb nebudou obejíti a že tam se také poskládá...
22: To znamená KDU a Starostové.
6: Přesně tak, a že se poskládá daleko četnější koalice, než že by byla o síle 2-3 uskupení.
22: A v Ostravě hnutí, ano. To byl Petr Hartmann, díky mnohokrát.
6: Naslyšenou.
22: Demografický vývoj se v příštích letech výrazně promítne do fungování školství v obcích i do života rodin. A rozhodnutí přijatá dnes mohou ovlivnit podobu místní vzdělávací sítě na celá desetiletí. Stojí mimo jiné v materiálu vzdělávacího informačního centra Eduin, a to inspirovalo Petra Šabatu, šéfredaktora deníku Právo, k následujícímu komentáři.
8: Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích budou mít největší vliv na skupinu, která se jich nemohla zúčastnit. Na děti, protože obce jsou zřizovateli základních škol a mají na kvalitu vzdělávání teď asi větší vliv než ministr školství Robert Plaga. Noví zastupitelé tak mají zodpovědnost nejen za místní kanalizaci, chodníky a třeba dobrovolné hasiče, ale také za budoucnost České republiky. Pokud jde o jejich školy, budou muset určitě řešit řadu známých i nových úkolů. Pomoc ředitelům zavaleným administrativou, dofinancování škol, reagovat na menší počty dětí a další. Celkový výsledek voleb jim situaci spíše stíží. Hlavní vládní síla hnutí ANO oslabilo a menší koaliční partneři motoristé a SPD Tomia Okamury zaznamenali debakl. Dá se tedy čekat, že například motoristé ještě přitvrdí se svými výpady proti ministru Plagovi, ať už jde o inkluzi nebo ošetření ve výdajích na vzdělávání. Stejně tak SPD. A co udělá hnutí ANO? Minister Robert Plaga musel investovat spoustu času a energie do odvracení nápadů koaličních partnerů i Andreje Babiše typu zrušíme 9. třídu, zrušíme inkluzi, sebereme peníze soukromým školám, musíme na školství šetřit. Teď se dá čekat, že i vláda jako celek bude přicházet spíše s populistickými jednotlivostmi na úkor trpělivé práce na důležitých tématech. Těmi jsou především změna obsahu učiva, nové vzdělávací programy pro základní a mateřské školy startují od roku 2027 a 2028 a vyrovnávání úrovně vzdělávací nabídky, aby výsledky dětí nebyly tolik závislé na rodinném zázemí, což se v Česku děje mnohem víc než v jiných vyspělých zemích. Pro školy a jejich zřizovatele to znamená v první řadě nejistotu a méně podpory ze strany ministerstva. Už za vlády Petra Fialy si ředitelé, učitelé, ale i radní zodpovědní za vzdělávání zažili tolik zmatku a ústrků, že v listopadu 2023 vstoupili do stávky. Nebyla jen o platech učitelů, ale celkově o nedostatečném financování vzdělávání a zmatečném převodu placení nepedagogických pracovníků na obce. S tím se zřizovatelé potýkají dodnes. Také naplnění slibu vlády Andreje Babiše, především na výdaje na vzdělávání k poměru k HDP a zase na platy, nedostal Robert Plaga v rozpočtu na příští rok odpovídající miliardy. Jen příslib, že se všechno dožene do konce volebního období v příštích letech. To nejsou pro obce v roli zřizovatelů mateřských a základních škol dobré zprávy. Vedle péče o provoz a řešení problémů typu nábor a financování podpůrných profesí, jako jsou třeba sociální pedagogové nebo psychologové, se dnes musí zabývat i demografií a případně spolupracovat s dalšími obcemi a zřizovateli. Informační centrum Eduin přesně upozorňuje. Počty narozených dětí v Česku klesají. Výzvou přitom není jen pokles, ale i regionální nerovnoměrnost. Zatímco některé obce řeší přeplněné školy a nedostatek míst, jiné čelí poloprázdným třídám a hrozícímu rušení škol. Demografický vývoj se v příštích letech výrazně promítne do fungování školství v obcích i do života rodin. A rozhodnutí přijatá dnes mohou ovlivnit podobu místní vzdělávací sítě na desetiletí dopředu. Konec citátu. Ano, takové jsou úkoly nových zastupitelstev, pokud jde o školy, o kvalitní vzdělávání dětí. Hodně sil, trpělivosti a štěstí.
9: Říká Petr Šabata. Praha bude mít po volbách nové vedení, do jisté míry snad slibné, i když se o jeho podobě teprve rokuje, jak už bylo řečeno. Julie Hrstková z Hospodářských novin ve svém příspěvku říká, že metropole je dobrým místem pro život, ale selhává v důležitých oblastech. Výzvy pro novou městskou radu jsou tedy nemalé, přičemž samotné zdražení, a to zřejmě například u veřejné dopravy v nejbohatším městě republiky nastane, by ovšem bez kvalitních změn bylo jednoznačným zklamáním.
11: Od vyhlášení výsledků voleb uplynulo s lehkou nadsázkou pár hodin. Političtí vítězové i poražení jsou ale už známí. Největší změna nastala v hlavním městě. Vítěz voleb hnutí STAN a především Petr Hlaváček už naznačil, kterým směrem se chce v následujících letech ubírat. Přestože pražská koalice teprve vzniká, není od věci se podívat na plány pravděpodobného nového primátora a na to, co Pražany podle dlouhodobých průzkumů trápí. Na prvním místě je nedostupné a drahé bydlení. Petr Hlaváček nedávno prosadil přijetí metropolitního plánu. Už to, že je dokázal prosadit, když původní zákon počítal s jeho přijetím v roce 2015, se dá brát v Praze, kde všechno trvá, jako zázrak. O něco menší úspěchy má pražská developerská společnost, kterou založil a vedl. Ta sice dokázala významně zhodnotit pozemky, které dostala do správy, a získat dokonce i stavební povolení. Počet realizovaných bytů je stále nula. Pražská developerská společnost se má podle předvolebních plánů Hlaváčka transformovat na městskou akciovou společnost, která bude projektovat, stavět i spravovat nemovitosti. Pomoci by jí mohl nový stavební zákon, který nedávno schválili poslanci a jehož platnost má nabíhat další 2 roky. Přesto všechno 10 000 nových levných bytů v Praze ale může čekat jen hodně velký optimista. Druhým neuralgickým bodem je doprava a parkování. Zdrojem frustrace je i nedokončený pražský a městský okruh. Městský okruh, za který nese Praha přímou odpovědnost, má být podle plánu dokončen v roce 2042. Kdo žije v Praze a poslouchá plány na dostavbu čehokoliv, ovšem ví, že jde o velmi volné datum, které se může libovolně měnit. Plány nového vítěze voleb v oblasti dopravy jsou 2. Za prvé zavedení mýtného při vjezdu do centra po dostavbě vnitřního městského okruhu. Což, jak ukazuje rychlost dokončení již naplánovaných staveb, nevypadá jako úkol nadcházejícího volebního období. Tím druhým, co může Pražany zasáhnout hned, je zdražení parkování, které by mělo minimálně donutit obyvatele k rozmyšlení, zda auto skutečně potřebují, když jej podle průzkumu využijí pouze v 5%, zatímco 95% času je vůz zaparkovaný. Zdražit má podle Hlaváčka i městská doprava, respektive roční kupon. Platí, že patří k nejlevnějším v Evropě. To se ovšem o ceně jednotlivého jízdného rozhodně říci nedá. Pražská MHD má podle průzkumu dobré hodnocení. Nicméně má velké rezervy v okrajových částech města. Noční doprava je i v centru mizerná a prázdninové intervaly se leckde protáhly na celý rok. Přeplněné vozy metra či tramvají mají daleko k tomu, aby v nich člověk otevřel notebook a pracoval. Jak se kdysi snažil obyvatele Prahy přesvědčit šéf Pirátů Zdeněk Hřib. Uživatele alternativní dopravy teď čeká náraz. Za prvé magistrát zrušil regulované ceny taxi, což pro neostražité uživatele znamená velký průvan v peněžence. A za druhé poslanci ANO prosadili zákon, který obcím umožňuje požadovat po řidičích taxislužby, včetně služeb jako je Bolt a Uber, zkoušku z českého jazyka a místopisu. Výsledkem těchto změn může být výrazné zdražení veškeré dopravy pro obyvatele Prahy, bez kvalitativního zlepšení. Petr Hlaváček se bude muset vyrovnat nejen s Prahou, ale také celostátní politikou. Hlavní město mělo ke konci loňského roku podle údajů Českého ministerstva financí přebytek 24,2 miliardy korun. A na bankovních účtech mělo ke konci roku přibližně 183 miliard korun. Rozdíl mezi provozním přebytkem a investicemi prý ukazuje na problém s realizací plánovaných výdajů. Peníze lákají ministerstvo financí, které by výhledově chtělo použít přebytky peněz obcí a měst na uhrazení státního dluhu. Praha je dobrým místem pro život, které selhává v důležitých oblastech. Výzvy pro nové vedení tu jsou a nemalé. Samotné zdražení bez kvalitativních změn bude jednoznačným zklamáním.
22: Julie Hrstková.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
22: Think Tank Ministr zdraví vydal analýzu nazvanou Vliv bydliště na kvalitu života v České republice a ta inspirovala k následujícímu textu Martina Fendricha z Fora 24.
0: V roce 2024 v Česku existovalo 578 obcí se sociálně vyloučenými lokalitami. Žilo v nich 95 tisíc až 115 tisíc obyvatel. Kde jich najdeme nejvíc? V Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Lidé tam mají velké potíže v přístupu ke zdravotní péči. Až 62% z nich mělo v posledním roce problém dostat se k lékaři. Z toho více než čtvrtina z finančních důvodů. Více než 30% se setkalo s přímým odmítnutím či neochotou při pokusu o registraci. Typický rozdíl ukazuje právě délka pracovní neschopnosti. V Moravskoslezském kraji obyvatelé stonají v průměru skoro 41 dní v roce, v Praze v průměru 23,5 dne v roce. V Praze a ve Středočeském kraji napočítáte 10x méně nemocí z povolání než v Olomouckém a Plzeňském kraji, kde se jich vyskytuje přes 25 na 10 000 pracujících. Naše zdraví se silně váže na množství okolní zeleně a na způsob, jakým se ve svém bydlišti dopravujeme. Zásadní rozdíly existují mezi automobilovou dopravou, hromadnou dopravou a mezi tím, jestli jdu pěšky nebo jedu na kole. Mimořádně důležitý je podíl zeleně. Nedostatek stromů, keřů a trávy zvyšuje tepelný stres, což v době stoupajících veder zná už každý z nás. Naopak, dostatek zeleně obyvatele přirozeně vede k procházkám, jízdám na kole, chuti se hýbat. Podíl městské zeleně byl v roce 2020 nejvyšší v Karlových Varech, kde činil 87%, nejnižší v Českých Budějovicích 53%. Praha na tom není vůbec špatně, disponuje 68% zeleně, ale jsou v ní velké rozdíly mezi centrem a okrajovými částmi. Nemalou roli hraje i to, jaké má člověk možnosti, aby si zasportoval. Ve Středočeském kraji najdeme nejvíc sportujících chlapců a dívek, nejméně v Karlovarském kraji. A jen pro srovnání, na Islandu sportuje, cvičí 70% populace, u nás jen 32%. Analýza regionálních rozdílů ukazuje, že naše zdraví nezáleží jen na osobních rozhodnutích nebo na nastavení zdravotnického systému, je pevně spjato s prostředím, ve kterém žijeme.
22: Tolik Martin Fendrich. Před 6 roky městská část Prahy 6 nechala odstranit z jednoho náměstí pomník sovětského maršála Koněva, který ostatně co chvíli někdo posprejoval, a roku 23 pražská část číslo 3 zase přejmenovala jednu ze dvou žižkovských tepen z Koněvovy na Hartigovu, což byl historicky první tamní starosta. A to proto, že se Koněv, který sice osvobozoval roku 45 tehdejší Československo, také podílel na krvavém potlačení maďarského povstání 1956 i na okupaci Československa 1968. Ale na Slovensku byla Koněvovi čerstvě odhalena socha úplně nová. A o širších souvislostech hovoří publicistka Kamila Pešeková.
10: Na východním Slovensku, nedaleko města Svidník a v místech, kde probíhaly boje karpatsko-dukelské operace, byla odhalena socha sovětskému maršálovi Ivanu Koněvovi. Bitva o Duklu začala v říjnu 1944. V bojích sovětských vojáků a příslušníků Československé svobodové armády s německým Wehrmachtem padlo několik desítek tisíc lidí. Koněvova socha byla odhalena jen několik dní poté, co Bratislavu navštívil německý ministr zahraničí věcí Johann Wadephul. A ten nebyl, pokud jde o Slovensko, vůbec zdrženlivý. Poměrně otevřeně kritizoval směřování slovenské zahraniční politiky a její příklon k Rusku. Wadephul také připomněl, že Slovensko má závazky vůči Severoatlantické alianci. Reagoval tak na nedávná slova premiéra Roberta Fica. Ten řekl, že nevěří, že by vojáci z jiných zemí šli bránit Slovensko, pokud by ho někdo napadl. Zpochybňování článku 5 vyvolalo ostrou kritiku nejen u slovenské opozice, ale způsobilo značnou pozornost i v zahraničí. Ministr Wadephul v Bratislavě velmi jasně řekl, že největší hrozba pro svobodu našeho kontinentu přichází z Moskvy. Dodal také, že zpochybňování těchto faktů je nezodpovědné. Nepřímo tak kritizoval politiku na všechny čtyři světové strany, jak premiér Fico nazývá svoje aktivity směrem k Rusku, Číně a dalším autoritářským režimům. Zatímco na cesty do Moskvy si slovenský premiér dokáže najít čas, na Ukrajinu, která je přímým sousedem Slovenska, moc často nejezdí. Jeho nedávnou oficiální cestu do Kyjeva zrušil těsně před jejím uskutečněním, oficiálně ze zdravotních důvodů. Skutečnost, že sochy pro sovětské vojevůdce nejsou jen o zachování historické paměti a připomínkou dějinných událostí, ale mají vysoce politický náboj, poznali i čeští politici. Stačí si vzpomenout na rozruch, jaký způsobilo rozhodnutí zastupitelů Prahy 6 nechat odstranit památník generálu Koněvovi. Tehdejší starosta čelil výhruškám smrtí a byl pod policejní ochranou. Od samého počátku doprovází politické konotace i Koněvovu sochu na Dukle. Její umístění avizoval loni slovenský premiér Fico, když se v Moskvě sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Jako jediný západní politik se tam svého času zúčastnil tradiční vojenské přehlídky na Rudém náměstí v rámci oslav vítězství v druhé světové válce. Šéf Kremlu pochopitelně přijal gesto s Koněvem s velkým uspokojením a mohl se utvrdit v tom, že Slovensko zůstává na jeho straně. Ani samotné odhalení Koněvova památníku se neobešlo bez projevů, které se musely líbit přítomnému ruskému velvyslanci a v Moskvě měli určitě velký ohlas. Ministr zemědělství Richard Takáč, který oficiálně zastupuje

0: na východě, právě tak, jak to měli v plánu nacisté. O co podle něj předtím usiloval Wehrmacht, má teď v plánu NATO. Blaha tak vlastně jinými slovy a mnohem drsněji zopakoval, co už předtím naznačoval Fico, když zpochybnil článek 5 Severoatlantické smlouvy. A sice to, že v největší politické straně na Slovensku jsou podobné názory pravděpodobně hodně rozšířené. A to není vůbec dobrá zpráva.
1: A po Kamile Pešekové má ještě závěrečné slovo se svou glosou, tentokrát na přání, spisovatel a publicista Ondřej Neff.
2: Takzvané dopisy redakci bývaly docela specifický žánr. Dokonce to bylo tak, že slovutný britský list Times otiskoval dopisy čtenářů na celé své první straně. To je ale už opravdu hodně dávno. Zkrátka dopisy se skoro nepíší a nahradili je takzvané komentáře pod články. Nicméně na světě je to tak zařízeno, že nic nevymře úplně. Ani dinosauři nevymřeli do posledního, zůstali po nich ještěrky a taky ptáci. Do redakcí někdy přichází elektronický dopis neboli e-mail. Pokud je adresován externímu autorovi, redakce e-mail přepošle. A jsme u toho. Touto cestou jsem dostal dopis od posluchačky Českého rozhlasu ročník 1942. Ráda bych napsala pár řádků o něčem hezkém, což je dnes vzácností, píše mi ta milá paní. Říká dále, že to napsat neumí. A píše, že bych to já uměl. Hned jsem jí odpověděl a tady to říkám naplno. Vy to umíte a tak hezky, jak bych to nedokázal. Posuďte sami. Cituji, co píše. V Ostravě jezdí tramvaj, v níž studenti čtou ukázky z publikací Václava Havla. Dojalo mě to. Zvláště, když jsem viděla, že to probíhá v pohodě. A když jsem si uvědomila, jaká vzácná slova vzácného člověka slyší více lidí. A že to v nich možná něco vzácného zanechá. Mám velkou radost. Studentům jsem vděčná a děkuji jim. A těší mě, že náš národ není asi tak špatný a že u nás kultura nezhyne. Tolik tedy ta paní. Jméno neuvádím, protože to se bez dovolení nedělá, než by se to vyřídilo, uběhla by spousta času a vše by přestalo být aktuální. Jádro sdělení je přece jasné. Hlavně, že vše probíhá v pohodě a že slova vzácného člověka slyší více lidí a že to v nich něco dobrého zanechá. Je to správné připomenutí. Jako zmizely dopisy, máme někdy dojem, že zmizela laskavost a dobrá vůle. Zlé zprávy se valí ze všech stran. Když čtete o tramvaji, tak nejspíš o tom, že vykolejila nebo někoho přejela. To je ale hodně zkreslený pohled na tramvaje. Uvnitř někdy sedí mladý člověk a nahlas čte spolucestujícím moudrá a laskavá slova. Ne každý si je vezme k srdci a nikdo je možná ani neuslyší přes sluchátka na uších. K někomu se ale přeci jen dostanou a zahřejí ho u srdce. Což se v tomto případě zjevně stalo a já dostal od té hodné paní za úkol předat poselství dobré vůle dál. Tak tedy jsem se o to pokusil a je mi líto, že tak hezky jako ta paní to vyjádřit neumím.
1: Ondřej Neff završil pondělní názory a argumenty a od mikrofonu se loučí Ondřej Konrád.
3: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Jak si čeští žáci a studenti vedli v mezinárodních srovnávacích testech PISA a co výsledky vypovídají o jejich schopnosti rozumět textům, s nimiž se v praktickém životě setkávají? O tom je nový díl pořadu Reparát. Ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
3: Český rozhlas Plus.

0: zprávy.
1: Unijní ministři zahraničí schválili rekordní rozšíření sankčního seznamu proti Rusku a soud rozhodl doplnit dva vyškrtnuté voliče do seznamu v Moldavě. A Nobelovu cenu za ekonomii získali ekonomové Robert E. Hall a Mike Woodward. Zprávy a Martin Matějka. Ministři zahraničí zemí Evropské unie schválili zatím největší rozšíření sankčního seznamu proti Rusku. Na síti X to oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Na seznam podle ní přibylo téměř 1600 ruských občanů a firem. Více než polovina z nich se podílí na výrobě balistických raket. Celkem tak evropské sankce mají mířit proti přibližně 4700 subjektům. Kallasová taky ještě před schůzkou unijních ministrů vyzvala Spojené státy, aby tlakem na Rusko pomohli ukončit válku na Ukrajině, kterou Moskva rozpoutala plošně v roce 2022. Ústecký krajský soud dnes rozhodl doplnit dva voliče do volebního seznamu v Moldavě na Teplicku a vyhověl tak návrhu vyškrtnutých Josefa Houtka a Tomáše Houtka. Ten zároveň kandidoval za Hlas obce. Ze seznamu je vyškrtl starosta David Litterman z ODS. Argumentoval tím, že jsou k trvalému pobytu přihlášení na obecním úřadě a v Moldavě nebydlí. Celkem vyškrtl 22 voličů. Volby by se musely opakovat v případě, že někdo podá stížnost na jejich neplatnost.
2: Podle usnesení soudu bylo vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů u zmíněných dvou navrhovatelů nezákonné. Soud u jednoho z nich mimo jiné konstatuje, že je na úřední adrese ohlašovny už od roku 2015, tedy nikoliv v souvislosti s aktuálními volbami. Navrhovatelé teď můžou podat stížnost na neplatnost voleb. Starosta řekl, že rozhodnutí soudu respektuje. Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Estonsko má novou prezidentku, populárního Ala Kaarise ve funkci vystřídá Ile Medisová, bývalá ombudsmanka. Medisovou zvolil do prezidentské funkce parlament, měla podporu 4 z 6 tamních stran.
3: Ile Medisová je právničkou a od roku 2015 zastávala funkci kancléře spravedlnosti, který se zabývá ochranou práv občanů, ale dohlíží také na ústavnost zákonů. Do úřadu prezidenta ji navrhli zástupci několika parlamentních stran. Madisová je druhou ženou v úřadu, pochází z Tartu. V Estonsku je považovaná za přední právničku. Během svého projevu před parlamentní prezidentskou volbou vyzdvihla význam národní bezpečnosti, ale také obrany Evropy a spojenectví. Státní nezávislost považuje také za povinnost chovat se zodpovědně k jazyku, kultuře a přírodě. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Nobelovu cenu za ekonomii získali američtí ekonomové Robert E. Hall a Michael Woodward. Švédská královská akademie věd ve Stockholmu je ocenila za teorii mikroekonomické základy makroekonomické stabilizace. Zlatou medaili a diplom si převezmou 10. prosince. S oceněním laureáti získají i finanční odměnu v přepočtu 26 milionů korun. Nobelovu cenu za ekonomii vyhlašují akademici jako poslední. Minulý týden oznámila držitele cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a za mír. Na dálnici D1 směrem z Brna do Vyškova za sjezdem na Slavkovu zavřeli silničáři levý pruh a pracují na kilometru 214. Je tam kilometrová kolona na zhruba 5 minut. Od Holubice z kilometru 211 se zdržíte do 10 minut. Na D1 ve směru z Brna do Prahy se dojíždí do kolony za Vojislavickým mostem přes řeku Želivku přibližně na 76. kilometru a čtvrt hodiny zabere trasa do zúžení za nájezdem od Koberovic. Na 74. kilometru zabrali pruh silničáři a na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti kvůli regulaci provozu v obou tunelech popojíždí kamiony už ve sjezdu z dálnice. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Teď přes den máme polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky, častější na horách a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
4: Dobrý den a celý nový týden. Jsem ráda, že jste si k poslechu naladili pořad, ve kterém si od pondělí do pátku s našimi hosty bereme pod lupu vše aktuální a důležité, kromě tuzemské politiky a povolebního vývoje ve městech a obcích napříč Českem. Nebudou do konce tohoto týdne chybět ani témata z ekonomiky či ze světa. Příští minuty budou patřit Lukáši Jelínkovi, politickému analytikovi. Buďte vítán, dobrý den.
5: Krásný den vám i posluchačům.
4: Zeptám se vás zejména na to, kdo jsou vítězové a poražení komunálních voleb i prvního kola voleb senátních, které nejzajímavější momenty hlasování přineslo, kde jsou slabiny stran, které zaostaly za svým očekáváním, kdo míří k politickému úspěchu a jaké dopady by mohla mít pro prezidenta jeho volební anabáze. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Jak to vidí?
4: Česko má za sebou komunální volby a také první kolo voleb do třetiny Senátu. To druhé nás čeká koncem tohoto týdne. V prvních hodinách se za vítěze prohlásili bezmála všichni. Včera už přišlo jisté vystřízlivění a začala sebereflexe, jak u koho. Jak to vidíte vy, pane Jelínku?
5: Myslím, že ten hlavní vzkaz pro mě je ten, že se lehce zvedla voličská účast v těch komunálních i senátních volbách, což podle mě ukazuje, že lidé nemusí být až natolik roztrpčeni politikou, aby se vybodli, tak říkajíc, na své komunální zastupitele, na své starosty, jak k těm volbám nešli. Ale protože přeci jenom jistá nespokojenost v tom veřejném mínění z toho celostátního dění panuje, tak měli tendenci spíš vybírat takové týmy nebo takové strany, které buď to nemají s tou celostátní politikou toho tolik až společného, anebo strany nebo hnutí, které jsou spíš umírněné, které spíš inklinují k politickému středu. Zkrátka neprojevilo se to, co sledujeme třeba na té sněmovní úrovni, nebo když se konají sněmovní volby, nebo když se konají volby i kolem nás. Ta radikalizace, to posilování extrémů, ať už pravých nebo levých, tak to se tady v těchto volbách neprojevilo. A to je pro mě velmi dobrá zpráva a pochopitelně se to dá dokumentovat i takovými detaily, jako je vypadnutí SPD nebo komunistů z některých zastupitelstv ve velkých nebo statutárních městech. Zkrátka je vidět, že přeci jenom ještě voliči, když jdou k urnám, zvlášť u těch komunálních voleb, tak velmi pečlivě rozmýšlejí.
4: Jinými slovy, přece jenom byly ty komunální volby tak trochu referendem o té celostátní koaliční vládě, politice.
5: Ono je to vždycky tak trochu referendum. My jsme slyšeli Andreje Babiše před 4 lety, když vyzýval voliče, aby šli hlasovat ke komunálním volbám jako k referendu o Fialově vládě. Tentokrát jsme sice od politiků, myslím si, tak explicitní výzvu nezaznamenali, ale lidé to vždycky hodnotí tak, že tu politiku proberou od té celostátní roviny až na tu komunální a pak si nějak vyberou. Myslím si, že možná to jisté referendum o vládě bylo, ale hlavně to bylo referendum o tom, že lidé nechtějí třeba si nechat úplně zatěžovat tu komunální obecní politiku těmi šarvátkami na té úplně nejvyšší úrovni.
4: Proto také jednoznačný vítězem jsou už tradičně nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. Když se vrátíme ke stranám vládní koalice, tak hnutí ANO až na jedno krajské město ztratilo ve všech výraznou část voličů. Například v Ústí nad Labem se propadlo více než 12% bodů. Přitom ale hnutí ANO je stále nejsilnější politickou silou v Česku.
5: Je to dáno tím, že hnutí ANO získává většinu svých hlasů, většinu hlasů voličů na tvář a politiku Andreje Babiše, což v té celostátní politice, když jde o sněmovní volby, nebo třeba i když jde o volby do Evropského parlamentu, funguje 100%. V případě těch voleb komunálních nebo senátních, tak to funguje jenom částečně, protože tam pochopitelně hodně záleží na těch osobnostech, které dokáže hnutí ANO nabídnout, kromě Andreje Babiše. Sice se soustředilo tentokrát mnohem pečlivěji při výběru kandidátu do Senátu, aby sáhlo po lékařích, učitelích, starostech, nějakých známých osobnostech, ale ne všude to byli lidé s natolik výraznou politickou stopou, aby dokázali obstát před svými konkurenty, ačkoliv si myslím, že těch postupů do druhého kola má v těch senátních volbách hnutí ANO relativně dobře, relativně dost na to, že samo říká, že senátní volby příliš neumí. V těch komunálních volbách je to hodně podobné, protože hnutí ANO je hnutí velmi výrazně centralizované. Tam prostě, když je nutné o něčem rozhodovat, tak o tom rozhodne předsednictvo nebo samotný předseda. Víme dokonce z některých měst, že Andrej Babiš měl tendenci zasahovat do těch kandidátek, aby tam nebyli lidé, kteří jsou do něčeho namočení nebo kteří jsou nějak toxičtí. Dokonce i u nás v Havířově, kde jsem léta žil, tak se říká, že se postaral o to, aby ta kandidátka vypadala úplně jinak, než původně kolegové navrhovali, aby tam nebyli lidé příliš blízcí hejtmanu Moravskoslezskému Bělicovi, který teďka asi není příliš na vrcholu obliby u Andreje Babiše a podobně. Zkrátka, tam, kde Andrej Babiš dohlédne a dokáže zasáhnout, tak se třeba i snaží, aby hnutí ANO příliš neoslabil. Jenže on nedohlédne všude a pak záleží na kvalitě těch komunálních politiků. Tam, kde jsou dobří a šikovní, tak dokázali svůj mandát obhájit, pan Zarzický v Plzni naprosto jednoznačně. Tam, kde selhali při vládnutí nebo dokonce byli zapleteni do nějakých kauz, tak velmi ostře narazili. A to se týká i takových regionů, které vždycky byly pro hnutí ANO velmi silné, jako je Ústecký kraj nebo jako je Moravskoslezský kraj.
4: Je už jasné, pane Jelínku, že souboj o nejsilnější stranu opozice vyhráli Starostové?
5: Já nemám moc rád tu soutěž o tom, kdo bude lídr opozice a rozhodně už bych to nevyvozoval z výsledku tady těchto voleb, protože to je jenom jistý částečný signál. Ale je vidět, že Starostové jsou teďka v nejlepší kondici. Že oni vyvázli z mého pohledu vlastně možná i trochu zázrakem z té kauzy Dozimetr, která se ještě teďka projednává u soudu a dokázali skutečně přesměrovat tu pozornost, ať už v Praze na ta věcná témata, nebo i v těch dalších velkých městech. Tam je právě zajímavé to, že v tuto chvíli sahají po primátorském řetězu v hlavním městě, ale v Brně byli také součástí té vítězné koalice s lidovci, takže i tam si vlastně můžou připsat úspěchy a týká se to řady dalších měst a týká se to pochopitelně toho prvního kola senátních voleb, což podle mě hodně souvisí s tím, o čem jsem mluvil. Prostě lidé mají tendenci vyhledávat někoho, kdo není tak konfliktní, kdo je přeci jenom trošku umírně. Všimněme si, že Vít Rakušan v posledních týdnech se snaží vystupovat velmi uhlazeně, mluví o tom, jak se snaží oslovovat i voliče současné vládní koalice, především hnutí ANO. A když to prokombinujete s tou ustálenou pozicí Starostů a nezávislých v regionech, v komunální politice zejména, tak samozřejmě se dalo očekávat, že budou mít velmi slušný výsledek. Ale vzhledem k tomu, že jsme sledovali jistý propad ODS a jistý propad hnutí ANO, a podle mě úplné selhání těch ostatních menších stran, tak to potom pochopitelně vede k tomu, že jako vítězové se můžou teďka cítit Starostové a nezávislí a může to vést k tomu, že budou tázáni, jestli budou chtít mít sami svého vlastního lídra opozice, ale tam ještě podle mě do sněmovních voleb hodně času a bude záležet na tom, jakým způsobem se postaví anebo nepostaví na nohy Občanská demokratická strana.
4: No a jak právě ODS může zabránit tomu dalšímu poklesu preferencí?
5: No asi by se měla zamyslet nad kvalitou svých komunálních politiků, protože mám pocit, že Občanské demokraty dohání něco, co v minulosti dohnalo sociální demokracii, že někde možná jejich komunální politici tak trošku zvlčili nebo se odtrhli od svých voličů. Myslím si, že občanským demokratům nepomáhá ani jisté tápání v té programové rovině na celostátní úrovni, kdy sledujeme nejenom debaty o euru, ale i o dalších otázkách, které ODS tak trošku štěpí. Navíc takové ty nápady, jako že by ODS vyzkoušela navrhnout ve sněmovně znovu zavedení karenční doby, to znamená neplacení těch prvních 3 dnů nemocenské, jenom proto, aby vyzkoušela, jestli se třeba z vládní koalice netrhnou motoristé a nebudou hlasovat s opozicí. To jsou podle mě vlastně takové pokusy, které spíš svědčí o jisté bezradnosti té strany. Nechci rozebírat osobu předsedy Martina Kupky, protože ta s těmito volbami sice až tolik nesouvisí, ale vzhledem k tomu, že Vít Rakušan byl hodně vidět, tak mám pocit, že Martin Kupka tolik vidět například nebyl. A to, že ODS má ze prvního místo předsedu Tomáše Portlíka, který vlastně de facto prohrál komunální volby v Praze, protože on už se cítil být novým primátorem, to se nakonec nestane, možná bude náměstkem, tak i to je podle mě vlastně ukázka jednak současné kondice ODS, ale i toho, že si vybrala do vedení osobnosti, které možná nemusí být úplně ideální potom k tomu vedení politického zápasu před sněmovními volbami. Takže tam podle mě ještě bude čekat ODS hodně dlouhé zpytování svědomí.
4: Říká politický analytik Lukáš Jelínek.
0: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
4: Komentujeme povolební vývoj, respektive výsledky komunálních voleb a také prvního kola voleb do Senátu s Lukášem Jelínkem. Dostali jsme se do Prahy, kde ODS neobhájila vítězství, karty bude tak říkajíc rozdávat stan. Tak co se týče Pirátů, ti oproti volbám, pane Jelínku, před 4 lety značně propadly, předběhla je Praha sobě. Tak jaké jsou varianty té příští vlády v naší metropoli? Pražský lídr Starostů Petr Hlaváček si o primátorské křeslo už jasně řekl na tiskové konferenci.
5: Vy jste začala těmi Piráty, tak jenom jednu větu vlastně k těm Pirátům, protože ta jejich podpora nebo obliba, ta se pohybuje v takových určitých vlnách, mám pocit, nejenom v Praze, ale i ve zbytku republiky. Tentokrát jsme sledovali, že například vypadli ze zastupitelstva v Ostravě a v té Praze udělali mnohem horší výsledek, než sami očekávali, protože oni jsou taková strana, která sice dokážou nastolit nějakou atmosféru, dokážou přijít třeba i s kompetentním týmem, ale pak se ukáže, že třeba jejich lídři nemají takové retorické nebo politické schopnosti, že se těžko vyhraňují vůči ostatním a zdá se, že spolehat jenom na osobu a výřečnost a sebevědomí Zdeňka Hřiba Pirátům nestačí. Takže já si myslím, že Piráti v tuto chvíli budou skutečně jednou z těch upozaděných pražských stran. Já předpokládám, že Petr Hlaváček jako kandidát na primátora, jakkoliv on je součástí jakéhosi liberálního proudu, protože Starostové, Praha sobě, Piráti bývají pokládáni za spíše liberálnější nebo liberální strany, tak on, pan Hlaváček, je spíš politik svým stylem, přeci jenom trošku konzervativní, takový ten tradičnější. On sice dokáže vystupovat velmi neformálně a velmi přirozeně, což asi nejspíš Starostům dokázalo získat hlasy, že nevypadá jako prostě takový ten typický politik, který odpovídá tím politickým ptidepe, tím newspeakem takovým zvláštním. On má svůj vlastní styl a to může být atraktivní, ale zase co se týká fungování v politice nebo řízení se nějakými pravidly nebo zásadami, tak si myslím, že je to člověk spíše konzervativní a proto já předpokládám, že i v té Praze jako první nabídne spolupráci možná Praze sobě, což je takové uskupení, které je tradičně Starostům blízké, je to vlastně taky taková starostenská strana, ale ta další nabídka podle mě bude putovat ke koalici Spolu, respektive k ODS, protože je to silná strana, je to silný tým, společně s TOP 09 udělali velmi dobrý výsledek a co Praha potřebuje v současnosti je podle mě koalice, která bude mít vizi. Já si myslím, že vize v Praze strach chyběla dlouhá léta, ale musí mít taky pevné zázemí. Prostě to nemůže být jenom nějaká těsná koalice. Já jsem zastáncem spíš nějakých 3 koalic nebo po koalic, které nejsou dvojčlené, ale které nejsou zase příliš široké, aby tam byli úplně všichni. Ono i mimochodem, když se šlo k těm komunálním volbám, tak mě zarazilo v kolika obcích, kde nemuseli, že měli třeba jenom jednu kandidátku, protože se politické strany domluvili, že se staví jednu kandidátku, která připomínala skoro kandidátku Národní fronty a bylo to i v některých pražských městských částech, takže to mě vždycky děsí, když všichni táhnou na jednou za jeden pro vás, proto si myslím, že i ta koalice musí mít limitovaný počet členů, takže já sázím na trojkoalici STAN, ODS, Praha sobě, ale samozřejmě to vyjednávání teprve začíná a zdá se, i podle vyjádření pana Hlaváčka se nedozvíme rozluštění dřív než v listopadu, protože do toho budou vstupovat ambice těch stran, ambice osobní, pochopitelně rozdělování gascí, takže to bude ještě běh na dlouhou trať.
4: Mrzí Andreje Babiše hodně neúspěch v Praze?
5: Myslím si, že ano. Ono to tak trošku bylo vidět i na té tiskové konferenci Hnutí ANO, kdy to vypadalo tak, že má pocit, že jsou Pražané nevděční, co všechno vláda úžasného pro Prahu dělá, co všechno platí. Někteří si z toho vyvodili, že když Hnutí ANO neuspělo, že by třeba už vláda platit nemusela, tak doufám, že tak daleko to nedoběhne. Myslím si, že Andrej Babiš se bude muset zaměřit tak, jak jsem vlastně mluvil o té kvalitě komunálních politiků napříč republikou, tak se bude muset zamyslet i nad Prahou, protože to nejde dělat tak, že nejdřív máte nějakého lídra, který není příliš známý, ale přeci jenom má stranickou podporu, pak se ukáže, že na svém hrbu vláčí několik kauz, tak se najde nějaký jiný lídr, který je ještě méně známý a všichni čekají, že prostě jenom to, že je loajální k předsedovi a že Hnutí ANO získává hlasy na tvář Andreje Babiše, že to zajistí v Praze dobrý výsledek, tak něco takového samozřejmě v Praze nefunguje a proto si myslím, že stejně tak, jako budou muset v Praze zpytovat svědomí Piráti, kteří si za to můžou možná trochu i sami některými výkony nebo nevýkony v té komunální politice, když byli v exekutivě, tak ale to svědomí bude muset zpytovat i hnutí ANO, ačkoliv trávilo ty 4 léta teď v opozici.
4: Prezident Petr Pavel nakonec přece jen odvolil, soukromým letadlem přiletěl na otočku z Maroka. Mohla by se mu, pane Jelínku, tato chyba v úsudku, to jsou jeho slova, jak sám označil, naplánovat si dovolenou na termín voleb, nějakým způsobem vymstit?
5: Mohla i nemusela. Mě vlastně překvapilo, jak dlouho se zdráhal vrátit zpátky do republiky, ačkoliv se to tady začalo probírat v médiích, začali se k tomu vyjadřovat politici a slyšeli jsme, že je přemlouván i svými spolupracovníky k návratu. On dlouho odolával, nakonec přiletěl alespoň na ten volební akt, což si myslím, že alespoň minimalizovalo následky tady té kauzy nebo tady té aféry, že nikdo nemůže prezidentovi vyčítat, že se voleb nezúčastnil, když přitom jak on, tak všichni ostatní předchozí prezidenti vždycky vyzývali k té občanské aktivitě a odpovědnosti. A toto je opravdu to minimum, co občan může udělat, přijít k volbám a hodit tu obálku do urny. Takže je dobře, že si nakonec uvědomil, že i tady toto může formovat nějakým způsobem vztah občanů k prezidentovi a k jeho úřadu. To, že tady s námi nezůstal celý ten volební víkend, že zase odletěl zpátky, tak to už je pochopitelně jeho osobní volba. To nechci příliš rozebírat. Podstatné je, že nakonec tomu volání veřejného mínění vyhověl a jestli to udělal proto, protože nám chtěl udělat radost, anebo jestli to bylo proto, že si pan prezident uvědomil, že třeba bude chtít obhajovat mandát a nastoupit do dalšího funkčního období, tak to nevím. Ale samozřejmě, že kdyby se těch voleb neúčastnil, tak si myslím, že, jak říkal Talleyrand, to by bylo horší než zločin, to by bylo chyba, to by byla chyba, to by byla velká politická chyba. A takovou to politickou chybu si člověk, který chce kandidovat v prezidentských volbách, dovolit nemůže. Takže kdyby odvolil, skoro bych si troufl tvrdit, že by to mohlo znamenat, že kandidovat nebude, anebo že ta kandidatura Petra Pavla nebude mít tak dobré vyhlídky, jako by měla za normálních okolností, kdy dělá všechno to, co od prezidenta očekáváme. Byla to jedna z jeho prvních chyb, tak doufejme, že také jedna z posledních.
4: Je to už uzavřená věc, pane Jelínku, jak po odvolení řekl Petr Pavel?
5: Ale asi ano, já si myslím, že v tuto chvíli asi teďka budeme spíš sledovat to vyjednávání o koalicích a další kolo senátních voleb a na prezidenta zase na nějaký čas zapomeneme. Ostatně on se nám připomene jinými spory nebo kauzami, protože my víme, že na podzim má projednávat ústavní soud jeho kompetenční spor s vládou. To si myslím, že jsou věci, které si s jeho osobou budeme spojovat mnohem víc.
4: Konstatuje politický analytik Lukáš Jelínek.
0: Jak to vidí?
4: Prvního kola senátních voleb vzešlo hned 5 senátorů. Ve zbývajících obvodech půjdou voliči znovu k urnám tento pátek a v sobotu. Po 6 letech opět vyhráli Starostové se 14 senátory nebo finalisty. Druhé hnutí ANO posílá do druhého kola 13 lidí, třetí ODS 9. Z TOP 09 uspěl Jan Grulich, z hnutí STAN Jan Sobotka, Zbyněk Linhart, slaví i hejtman Jihomoravského kraje a předseda lidovců Jan Grulich. Tak jak to hodnotíte, pane Jelínku?
5: Myslím si, že je to docela zajímavá zpráva, když postoupí z prvního kola hned 5 senátorů. Mám pocit, že se to v minulosti stalo jenom jednou, ale neskoušejte mě, je to opravdu výjimečný jev, který ale hodně souvisí s tím, že jsme měli tentokrát i méně kandidátů do Senátu, protože oni si politické strany už velmi dobře zvážili, kde jsou a kde nejsou jejich šance. Někde dokázal ten středopravicový tábor spolupracovat. Sledovali jsme i snahu domluvit se na straně vládní koalice, ale nakonec to dopadlo tak, že většinou si své kandidáty postavilo především hnutí ANO, někde ještě i SPD, ale jinak ty hlasy šly těch koaličních voličů především za kandidáty hnutí ANO, takže si myslím, že za prvé ta rozvaha těch politických stran rozhodla a i to, že možná tolik osobností do těch voleb nenastoupilo, už jenom proto, že vést kandidaturu do Senátu není úplně levná záležitost. A když je méně kandidátů, tak samozřejmě se potom snadněji rozdělují ty hlasy. A proto možná také jsme měli prvních vlastně těch 5 zvolených z prvního kola jednak takové tradiční tahouny jako pana senátora Linharta v severozápadě Čech, který už to dokázal být zvolený v prvním kole i před 6 lety. Stejně tak se očekávalo, že uspěje pan Grulich za TOP 09 na Orlicko-Ústecku, protože tam také vlastně kandidovali jenom 2 kandidáti a jeho výchozí pozice byla velmi dobrá. No a potom je samozřejmě zajímavá postava Jana Grolicha, předsedy lidovců, proti němuž vedli velmi silnou kampaň politici hnutí ANO, nejenom jeho konkurentka, která se ucházela o mandát na Jihlavsku, ale i pan Babiš, paní Schillerová, pan Havlíček, natáčeli k tomu videa, dělali si legraci. Nakonec jim to nepomohlo, ukázalo se, že oblíbený populární hejtman v tom jihomoravském regionu dokáže získat ty hlasy snadněji a podle mě to v případě lidoveckého šéfa byla hra vabank, protože kdyby neuspěl, tak podle mě by nemusel být už dál ani předsedou KDU ČSL, protože by pohasly naděje těch nových lidovců, jak si říkali. Naopak tím, že Jan Grolich uspěl, tak podle mě může být velmi výrazným členem jakéhosi, jak já říkám, toho středopravicového týmu, pokud se přistoupí před příštími sněmovními k volbami opět k nějaké integraci, k nějaké alianci nebo k nějaké koalici, ať už stran 3, 4 a jedno, jestli to bude s ODS nebo se starosty, tak potom v takové sestavě může i úspěšný předseda 3, 4, 5% strany, jako jsou lidovci, sehrát velmi výraznou roli, pokud je viditelný a pokud umí marketing. A my vidíme na případě pana Grolicha, že i tradiční strana se dokáže chovat marketingově velmi čiperně.
4: Jak byste vůbec ohodnotil ještě teda tu předvolební kampaň, pane Jelínku?
5: No, já jsem sledoval jenom, já jsem tady v tomhletom poměrně konzervativní člověk, já jsem neprojížděl všechny sociální sítě, všechna videa, všechna rýlka, já jsem se díval na programy, díval jsem se na plakáty, někde, když jsem někde na sítích něco zaznamenal, přišlo mně, že ta kampaň je sice velmi čiperná, ale že je taková bezobsažná, že se snaží hlavně nás nějakým způsobem zabavit, anebo upozornit na témata, ale už neukázat na řešení těch témat, což mě vadilo především v těch komunálních volbách na řadě míst. Takže pevně doufám, že i ti, kteří byli nově zvoleni do těch komunálních zastupitelstev nebo noví senátoři, si uvědomí, že od politiků neočekáváme jenom zábavu. Možná, když se vede kampaň, takže se jim to promine, ale že od politiků očekáváme především práci, což je mimochodem také důvod, proč třeba mnohem větší podporu a důvěru ve společnosti mají starostové a komunální politici než poslanci, senátoři nebo ministři, protože za nimi lidé tu práci skutečně vidí.
4: Co očekáváte, pane Jelínku, nakolik lídři stran podpoří svá želízka pohni před tím druhým kolem do Senátu?
5: Oni často tvrdí, že nemají tolik času, aby dokázali objet všechny obvody, ale myslím si, že si velmi dají záležet, alespoň na některých, které si velmi pečlivě vytipují, protože se hraje o hodně, hraje se o to, jestli ten Senát v tuto chvíli je už jasné, že nepřipadne vládní koalici, že to nebude druhá sněmovna, ale přeci jenom čím silnější tam ty koaliční strany ze sněmovny budou, tak tím víc možná budou mít tendenci přenášet způsob jednání, politickou kulturu sněmovní do Senátu. Tomu se samozřejmě i ten středopravicový blok brání, kromě toho opozice chce mít možnost některé návrhy zpomalovat, brzdit nebo odmítat. V tomhle tom se ukazuje, že jsme skutečně s tím Senátem velmi dobří, protože v zemích, kde ten dvoukomorový systém nemají a které nejsou tak stabilní, tak potom se ten systém mění mnohem jednodušší. Tady máme alespoň nějakou naději na politické a ústavní procesy, které probíhají s jakousi rozvahou. A to mám pocit, že tady tyto volby k tomu určitě přispěly, protože ať už se podívám na tu sestavu těch kandidátů, kteří už uspěli v prvním kole nebo kteří postoupili do druhého, ať už jsou z toho opozičního nebo vládního tábora, tak mám pocit, že jsou to vesměs velmi kvalitní kandidáti.
4: Pane Jelínku, co by se mohlo tedy nějak zásadněji změnit po těchto volbách?
5: No, myslím si, že budeme hlavně sledovat to, co se bude dít na těch velkých radnicích v Praze a v Brně a jak to ovlivní celostátní politiku. Jestli nezačnou tát ledy mezi tou vládní koalicí a mezi opozicí. To si myslím, že to je první důležitá věc. A ta druhá důležitá věc je vlastně to, o čem jsem mluvil před chvilkou. Jestli po těch volbách se nějakým způsobem nebude měnit atmosféra nebo styl práce Senátu, zřejmě se asi nebude měnit předseda, ale bude se v vyměnit celá řada dalších významných pozic v té horní parlamentní komoře a tam bude zajímavé sledovat, jak si budou už ti nově zvolení senátoři počínat.
4: Konstatuje Lukáš Jelínek, politický analytik. Děkuji za váš komentář a přeji vše dobré.
5: Já děkuji za pozvání a přeju hezký den.
4: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
1: 13 hodin 30 minut.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Při střelbě na základní škole v Aubagne na jihu Francie utrpěl zranění ředitel a učitelka. Informoval o tom veřejnoprávní server France Info s odvoláním na úřad premiéra. A policie podle něj zadržela podezřelého žáka, který při střelbě použil loveckou brokovnici. Zranění údajně nejsou v ohrožení života a podle úřadů střelba nesouvisí se středoškolskými protesty, které ve Francii trvají už čtvrtý den. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonu je zveřejní pravděpodobně zítra. A současně tam vyjdou jména pěti senátorů zvolených už v prvním kole. Od středy pak bude možné požádat soud o přezkoumání. Lidé na to budou mít 10 dní. Stížnosti na obecní volby budou řešit krajské soudy. Těmi na senátními volby se bude zabývat Nejvyšší správní soud. V regionech po celém Česku pokračují povolební vyjednávání o nových koalicích. V Plzni už se vítězné hnutí ANO dohodlo na spolupráci s hnutím STAN a taky s uskupením Pro Plzeň s podporou lidovců. Večer to oznámili jejich lídři. Primátorem města dál zůstane Roman Zarzický z hnutí ANO. Jeho prvním náměstkem bude lídr starostů Aleš Tolar. Na nových koalicích se dohodli i v Havířově, Frýdku Místku nebo v Tachově. Naopak v Pardubicích včera hnutí STAN odstoupilo z jednání o možné koalici s hnutím ANO a Žijeme Pardubice. O spolupráci tam teď starostové budou jednat s dalšími uskupeními. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt varoval před stínovou válkou, do které je podle něj země zapojená. Řekl, že Německo současně čelí větším hrozbám než v době studené války. Podle Dobrindta je to hlavně proto, že studená válka měla jasně stanovené limity. Německé zpravodajské služby začátkem října označily za největší nebezpečí Rusko. Dobrindt ve své řeči přímo Moskvu nejmenoval. A poslanci rozpočtového výboru dnes mají na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Měli by vydat doporučení pro úvodní kolo projednávání rozpočtu na plénu sněmovny. Vládní návrh počítá se schodkem 386 miliard korun. V prvním čtení budou poslanci schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu, ty pak už nebude možné měnit. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Sněmovna by ho v prvním čtení měla začít projednávat 21. října. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy za nájezdem od Koberovic na 74. kilometru stále pracují silničáři a projíždí se pouze pravým pruhem a kolona na bezmála 20 minut se sune od mostu přes Želivku ze 76. kilometru. Na dálnici D11 před Prahou směrem z Hradce Králové popojíždí fronta kamionů. Zpomalují Zajerny okolo 6. kilometru. Odtud se posouvají pravým pruhem až ke sjezdu na okruh u Černého mostu. Hned na úvod přinášíme dobrou zprávu také z Cínovec v Praze směrem k D8 u sjezdu na Březinivec. Už nepojízdný kamion z pravého pruhu odtáhli, blokoval tam provoz od brzkých ranních hodin, opět se tak jede bez zdržení. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Teď přes den máme polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď začíná Věda Plus.
6: Na Plusu už začíná Věda Plus, inspirativní témata a rozhovory. A co nás čeká právě dnes? V Česku chybí revmatologové a třetina z nich je v důchodovém věku. Jaké důsledky může mít pozdní diagnóza a jak se dá nedostatek specialistů řešit? Česká společnost vyvinula nebeton s až 80% nižší uhlíkovou stopou. Kde všude může nahradit klasický beton? A na pražském Albertově vzniklo nové školící centrum robotické chirurgie. Jak se lékaři učí operovat pomocí robotů? I o tom budeme mluvit. Posloucháte Vědu Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
0: Věda Plus.
6: Česku chybí podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky revmatologové. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. U zánětlivých onemocnění přitom může pozdní diagnóza znamenat nevratné poškození kloubů, ale i dalších orgánů. Lékaři na to upozorňují na Světový den artritidy.
7: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
8: Říká šedesátnice Romana, která přijela na vyšetření do reumatologického ústavu v Praze. S reumatoidní artritidou se léčí 40 let.
9: Tak jak to vypadá?
8: Ptá se jí ředitel reumatologického ústavu a předseda České reumatologické společnosti Ladislav Šenolt, ke kterému chodí poslední rok. Před měsícem jí po 10 letech změnil typ biologické léčby.
7: Jak jsem se píchla tu léčbu, já jsem vůbec o ničem nevěděla. Jako dobrý. Dokázala jsem se učesat, už to nebolí tolik.
9: Je to trochu vidět i na té laboratoři. Ano. Tam došlo k významnému poklesu zánětlivých ukazatelů. Já se podívám teď na ty klouby. A rameno bolí?
7: Ne.
9: Loket?
7: Loket bolí.
9: Ne, on je hodně změněný. Vidíš, že tam není nikde aktivní zánět. A ten tlak tohle cítíte bolestivé?
7: Ne.
9: Teď vůbec. To už úplně přestalo.
8: Ujišťuje se lékař, že se pacientce daří lépe. S reumatoidní artritidou se léčí v Česku přes 100 000 pacientů. Podobný počet lidí má Bechterevovu nemoc. Další 10 000 se léčí s psoriatickou artritidou, která postihuje lidi s lupénkou. Reumatologických onemocnění je ale mnohem více. Reumatologové se tak starají o 100 000 pacientů.
9: V České republice máme celkem 316 specialistů v oboru reumatologie. Celkově ale těch úvazků reumatologických je 220. Potřebovali bychom, aby to číslo bylo minimálně dvojnásobné.
8: Znamená to, že při přepočtu na 100 000 obyvatel jsou u nás přibližně dva reumatologové, říká David Kříž z pacientské organizace Revmaliga Česká republika.
10: Například v Pardubickém kraji, Královéhradeckém kraji, nebo třeba na Vysočině, anebo v Ústeckém kraji evidujeme přibližně jeden úvazek na 100 000 obyvatel. V těchto krajích je ta reumatologická péče poddimenzována a bude potřeba jí do budoucna výrazně posílit.
8: Kvůli nedostatku lékařů tak pacienti na vyšetření u reumatologa čekají.
10: Pokud třeba pacient má štěstí, získá třeba termín za 3-4 měsíce. Na druhou stranu průměru ta čekací doba je přibližně půl roku na první vyšetření u reumatologa.
8: Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky také vyplývá, že reumatologičtí pacienti patří k těm, kteří musí za vyšetřením nejčastěji dojíždět.
10: Pacient je třeba ve vysoké aktivitě onemocnění. Už jenom nastoupit, případně vystoupit třeba z automobilu je bolestivé, nepříjemné. Proto vlastně bychom byli velmi rádi, kdyby to rozložení těch reumatologů v České republice bylo napříč těmi kraji.
8: Dalším problémem je to, že asi třetina reumatologů je v důchodovém věku, připomíná za reumatology Ladislav Šenolt.
9: Nad 60 roků máme 40% lékařů. Když se podíváme na to opačné spektrum, tak do 40 let máme 8% reumatologů specializovaných.
8: I proto reumatologická společnost spolu s Ministerstvem zdravotnictví i pacientskou organizací pracují na nové koncepci reumatologické péče u nás.
9: Ta by měla ukazovat na to, kterou tu péči by měl poskytovat specialista, kterou péči může poskytovat obvodní lékař, kdy může převzít stabilizovaného pacienta. Důležité je také nastínit roli super specializovaných pracovišť.
8: Větší roli by v budoucnu měla hrát i rehabilitace a fyzioterapie. Část péče by mohly převzít i vyškolené reumatologické sestry.
9: Vykonáváme kontroly relativně časně po 3 měsících i u stabilizovaných pacientů. Bylo by fajn, kdybychom mohli využívat nejenom edukované sestry, mohli bychom také využívat distanční péči, něco, co nemáme možnost využít a řada našich pacientů by to ocenila.
8: Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas řeší i nedostatek lékařů. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Na téma ještě navážeme s vedoucím lékařem reumatologické ambulance 2. interní kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Petrem Němcem. Moc vás zdravíme.
11: Dobrý den vám i posluchačům.
6: Před 4 lety u vás začala fungovat specializovaná ambulance časné artritidy. Jak dlouho čekají lidé na první vyšetření?
11: Tato ambulance skutečně poskytuje velmi jako časnou diagnostickou a léčebnou péči pacientům se zánětlivými rehmatickými onemocněními a obvykle máme pro ně k dispozici termín během 1-2 týdnů.
6: V ambulanci se věnujete pacientům se všemi reumatologickými onemocněními. Zastavme se u reumatoidní artritidy, o které byla řeč právě v reportáži. Jak se projevuje?
11: Reumatoidní artritida je zástupcem právě skupiny zánětlivých a chronických reumatických onemocnění. Je to onemocnění, které se projevuje vlastně zánětem kloubů neboli artritidou, která postihuje převážně malé klouby na rukou nebo na nohou. A typické pro tuto chorobu je, že postihuje obvykle více kloubů, třeba 5 a více. Pacient s artritidou potom typicky pociťuje bolest, má klouby objektivně oteklé a má další takový charakteristický příznak, a to je ranní stuhlost, která bývá obvykle delší než jednu hodinu.
6: A kdy nejpozději od prvních příznaků by se měla začít léčit?
11: Měla by se léčit velmi časně. Existují důkazy o tom, že první 3 měsíce vývoje tohoto onemocnění představují zcela zásadní prostor, my tomu říkáme okno příležitostí pro zahájení léčby. Pakliže je ta léčba poskytnuta později, tak může dojít z nás k nevratnému poškození kloubu, k jejich funkčnímu poškození a také zhoršení kvality života. Naopak, je-li ta léčba poskytnuta během první 3 měsíců o vzniku příznaku toho onemocnění, tak šance na potlačení toho chronického zánětu je mnohem, mnohem vyšší.
6: Pacientka z té zmíněné reportáže užívala biologickou léčbu. Dostanou se k ní u nás všichni pacienti, kteří potřebují?
11: V zásadě ano. Ta dostupnost tohoto typu léčby, takzvané biologické léčby, se v posledních letech v České republice, dá se říct, zlepšuje. Nicméně je potřeba si uvědomit, že biologická léčba nemůže být poskytnuta ve všech hematologických ambulancích, ale pouze ve specializovaných centrech, kterých je v současné době v České republice asi 82. Takže může znamenat například regionální dostupnost, rozdílná regionální dostupnost těchto ambulancí v situaci, kdy ten pacient může se k té biologické léčbě dostat o něco později, než by to bylo vhodné.
6: Existuje u nás více ambulancí časného záchytu revmatologických nemocí?
11: Ano, kromě fakultní nemocnice u Svatény v Brně také v rehmatologickém ústavu v Praze. Nicméně určitou kapacitu pro časné vyšetření pacientů s takovými závažnými rehmatickými chronickými chorobami je vesměs ve fakultních nemocnicích, například Olomouci, Hradci Králové, v Praze nebo v Plzni.
6: A mělo by takových ambulancí ještě dál přibývat?
11: Jednoznačně ano. I zmíněný plán, národní strategický plán pro rehmatologii, počítá s tím, že takové ambulance by měly být v podstatě dostupné v každém kraji, aby ta dostupnost byla zajištěna pro všechny pacienty v celé České republice.
6: A co by se v péči o rehmatologické pacienty mělo ještě změnit, zlepšit?
11: No, dá se říct ta dostupnost. Ono, rehmatologické ambulance se zabývají diagnostikou, léčbou řady rehmatických onemocnění a některé vyloženě patří do péče rehmatologů, ale jsou i onemocnění, které například osteoartróza, které mohou být diagnostikovány, léčeny i třeba v ambulancích praktických lékařů. To znamená, je nezbytné nastavit určitou spolupráci mezi primární péči, mezi praktickými lékaři, další specialisty a rehmatology k tomu, aby rehmatologické ambulance nebyly zahlceny, aby mohly potom lépe a včas poskytovat péči pro pacienty s takto závažnými rehmatickými diagnózami.
6: A možná ještě na závěr, kromě například té biologické léčby, je ještě něco, co může pacient udělat pro sebe sám, jak si může pomoci, například nějaké speciální cvičení a podobně?
11: Ano, ono je to vždycky, ta péče o pacienty s rehmatickými diagnózami je komplexní. To znamená, každé rehmatické onemocnění může mít třeba určité rizikové faktory a my musíme, nebo naším úkolem je pacientům vysvětlit, jak třeba bránit zvýšeným rizikům pro rozvoj některých rheumatických onemocnění. A do toho patří režimová opatření ve smyslu úpravy diety, úpravy redukce hmotnosti, úpravy režimu cvičení a podobně.
6: Říká vedoucí lékař rheumatologické ambulance 2. interní kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Petr Němec. Moc vám děkujeme, pane doktore, naslyšenou.
11: Taky děkuji, naslyšenou.
0: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Stále posloucháte Vědu Plus a teď už nás čeká další téma. Beton patří k nejpoužívanějším stavebním materiálům na světě. Jeho výroba ale představuje značnou zátěž pro životní prostředí. Česká společnost Cementum proto vyvíjí alternativu, která se obejde bez cementu a využívá převážně druhotné suroviny. Materiál nazvaný nebeton má podle tvůrců až o 80% nižší uhlíkovou stopu než běžný beton. Na letošním design bloku se představil také v podobě modulárního nábytku, jaké má vlastnosti a kde všude by mohl najít uplatnění, tak to probereme podrobněji právě teď. Ve studiu vítám Jana Čermáka, zakladatele společnosti Cementum a jednoho z tvůrců Nebetonu. Hezký den.
12: Hezký den, děkuji za pozvání.
6: Tak jednoduchá otázka na úvod, co je Nebeton?
12: Nebeton je materiál, který je velmi podobný betonu, ale liší se zejména ve svém složení. Neobsahuje žádný cement, obsahuje až 92% recyklovaných surovin a má až o nějakých 80% nižší uhlíkovou stopu díky tomu, že neobsahuje ten cement.
6: A jakou roli právě v tom hrají ty druhotné suroviny a jaké to konkrétně jsou?
12: Co se týče druhotných surovin, tak největší obsazení má recyklovaná stavební a demoliční suť, která tvoří zhruba 60 až 70% tohoto materiálu. A další jsou vysokopecní mletá granulovaná struska, různé typy popílků, ať fluidní nebo vysokoteplotní, mleté druhotné sklo a nebo cihelný prach, který vzniká jako odpad v cihelnách.
6: Základem Nebetonu je takzvaný geopolymer. Co si pod tím máme představit?
12: Je to materiál, který vlastně už znali staří Římané, postavili z něho spoustu staveb, některé tu máme dodnes. My tohoto principu využíváme a akorát ho transformujeme do dnešní doby, kdy třeba ve starém Římě jim ta pevnost nabíhala trošku pomaleji než u nás. My dostali několik megapaskal za měsíc, my jsme schopni udělat desítky megapaskal za měsíc. Je to vlastně princip alkalické aktivace vhodných materiálů. To znamená, že ty strusky, skla a popílky se aktivují a dokážou tuhnout a tvrdnout stejně jako běžný beton s cementem.
6: A můžete ty dva materiály srovnat, tedy beton a nebeton, například z hlediska pevnosti, odolnosti, životnosti a tak dále?
12: Určitě. V dnešní době dosahujeme pevnosti u nebetonu zhruba třídy C30-37, což je porovnatelné s běžným betonem. Je to využitelné minimálně pro 70% běžných aplikací, například při stavbě domů. A nebeton má oproti betonu velkou výhodu v tom, že je objemově stálý a nerozpadá se při vysoké teplotě, kdy u tradičního betonu dochází k úplnému rozpadu někde okolo 573 stupňů. Nebeton úplně v pohodě vydrží 1100 bez vyšší ztráty pevnosti nebo soudržnosti toho materiálu. Nevýhodou nebetonu je třeba pomalejší náběh pevností, to znamená, že my ten beton musíme zhruba o 50% nechat déle ve formě než tradiční beton.
6: Nebeton může mít až o 80% nižší uhlíkovou stopu než běžný beton, to jsme zmínili v úvodu. Zohledňuje výpočet pouze samotnou výrobu anebo celý ten životní cyklus materiálu?
12: Prozatím máme tyto výpočty udělané pouze materiálové, takže je to porovnání materiálových emisí, ne celého životního cyklu.
6: A kde vidíte největší potenciál využití nebetonu? Něco už jste zmínil, naznačil, tak můžete to více přiblížit posluchačům? Jedná se třeba o interiérový design?
12: Jedná se jak o interiérový, tak o exteriérový design. To první představení proběhlo na modulárních produktech, které jsou prvky interiérového designu, ale tím dalším krokem je určitě tento materiál dostat a uvěřit v exteriéru, například na městském mobiliáři.
6: A co všechno ještě potřebujete otestovat, aby se nebeton mohl dostat, a teď předpokládám, že v té experimentální fázi, aby se dostal do té běžné sériové výroby?
12: Potřebujeme udělat ještě velký souhrn zkoušek, vypíchnu třeba zkoušku soudržnosti nebetonu z výstuží, kdy u betonu se tahle zkouška už tradičně nedělá, protože je to desítky let ověřené téma, u nebetonu to zatím není. Je to, vyrobí se kostka, do ní se dá tradiční ocelová výstuž, která se z toho vzorku vytrhává na speciálním stroji a měří se síla, která je potřeba pro to vytrhnutí. Dále máme optimalizované receptury, takže musíme projít všemi testy pevností, mrazu zdornosti, trvanlivosti, a abychom prokázali, že ten materiál je vhodný pro exteriérové použití a užití ve stavbách.
6: A jak je na tom nebeton z hlediska výrobních nákladů? Může být do budoucna cenově konkurenceschopný tomu klasickému betonu?
12: Určitě. V současné době jsme zhruba 10 až 15% nad cenou běžného betonu, ale tento rozdíl se pomalu vyrovnává, protože primární zdroje se každoročně zdražují, takže očekáváme zdražení cementu minimálně o 5 až 10% v příštích letech, a to stejné se stane u kameniva a písku.
6: Dodává Jan Čermák, zakladatel společnosti Cementum, a naše dnešní téma tedy nebeton. Moc děkujeme, naslyšenou.
12: Děkuji, naslyšenou.
6: A ve Vědě Plus už je čas na další téma. Někteří studenti medicíny se s novým akademickým rokem začali seznamovat s technologiemi, které ještě před několika lety působily jako vzdálená budoucnost. Na Albertově, na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy, totiž vzniklo robotické centrum. Je určené nejen studentům, ale hlavně zkušeným chirurgům, kteří začínají s robotickou operativou. Trénovat tam mohou například výkony v urologii, gynekologii nebo břišní chirurgii.
13: To, co vidíme, ta chobotnice taková čtyřramená, to je opravdu robot nebo pacientská konzole, na které jsou čtyři nástroje, respektive tři nástroje a jedna kamera.
14: Vedoucím robotického tréninkového centra je Mikuláš Mlček. Na první pohled to tu připomíná hraní videohry. Lékař sedí několik metrů od operačního stolu, před sebou má dva joysticky. No a na druhé straně místnosti se pohybuje robot s chirurgickými nástroji.
13: To jsou nástroje, které trošku podobně jako endoskopické operace se zavádějí malými vpichy do organismu a pomocí nich potom operatér operuje. Neoperuje robot, operuje operatér, ale operuje pomocí toho robota.
14: Ten robot má čtyři ramena. Co tady všechno umí?
13: Tak ten robot umí spoustu věcí, hlavně se umí dostat tam, kam se nedá dostat rukama nebo přímými nástroji z běžné operativy laparoskopické. Takže má nástroje typicky na těch čtyřech ramenech tři nástroje, to můžou být jehelce, nůžky, nože, disektory, sešívače, a na konci jsou poměrně malé, třeba půl centimetrové, a kloubové, a to je jejich hlavní výhoda, že vlastně ty klouby jsou to, čím pomůže ten robot se dostat do míst, kam se normálními nástroji dostat nedá.
14: Právě možnost dostat se s nástroji i do velmi těsných prostorů je jedním z důvodů, proč se robotická chirurgie rozvíjí hlavně v některých specializacích. A právě třeba s tímhle systémem se tu mají lékaři naučit pracovat dřív, než s ním poprvé usednou k reálnému pacientovi.
13: Tohle školicí centrum je pro chirurgy, kteří začínají s robotickou chirurgií. Typicky v oborech, které jsou vhodné pro robotickou chirurgii, to je urologie, gynekologie, chirurgie břišní, zejména v dolní pánvi.
14: Nejde tedy o výuku základů chirurgie, ale o trénink lékařů, kteří už operovat umí a teď si osvojují novou technologii. Protože ale centrum sídlí přímo na lékařské fakultě, k robotické chirurgii se tu můžou podle Mikuláše Mlčka dostat i medici.
13: Mediky primárně učíme, ale je to pro mediky, kteří vědí, že mají hluboký zájem o obor, že asi by mohli být jednou chirurgové, třeba robotičtí. A medic se sem taky dostane tím, že nám pomáhá vlastně celé to školení zorganizovat, protože tady potřebujeme k tomu ještě spoustu dalších lidí. Školí se tady vlastně typicky jeden lékař, jeden jeho asistent a kolem něj je 5-6 dalších ještě pomocníků, jak lektor, který vysvětluje, jak se učí, tak ale další, třeba v našem případě medici, kteří pomáhají s přípravou nástrojů, s přípravou modelů.
14: Právě spojení výuky, tréninku a zkušených chirurgů má z pracoviště udělat centrum, kam za robotickou operativou nebudou jezdit lékaři jen z Česka, potvrzuje předseda České chirurgické společnosti Jiří Moláček.
15: Ta důležitost vzniku takového robotického centra v České republice je obrovská. Naše generace a moje generace, když jsme se učili tu robotickou operativu, tak jsme jezdili většinou po celé Evropě do různých center. Já osobně jsem byl v Amsterdamu, v Hamburku, ve Štrasburku, a teď vlastně moji žáci už mohou jezdit sem do Prahy.
14: Centrum má několik místností, zatím jen jeden robotický systém, do budoucna ale počítá až se třemi, aby se tu mohlo školit několik týmů najednou. Kromě školení tu budou lékaři také zkoušet nové postupy a hledat další možnosti, jak robotickou chirurgii dál využít. Z robotického centra v Praze na Albertově Karolína Burdová, Český rozhlas.
6: A teď už míříme do pražské zoo. Pražská zoo odchovala jako první v Česku mládě loríčka oranžovoprsého. Tohoto choulostivého papouška v Evropě kromě Prahy chovají jen tři další instituce. Ve volné přírodě obývají zajímají hlavně Novou Gvineu a okolní ostrovy. Víc už si o čtyřměsíčním samečkovi papouška Loríčka řekneme s kurátorem ptáků Pražské zoologické zahrady Antonínem Vajdlem. Hezký den.
16: Dobrý den.
6: A začněme tím nejdůležitějším. Jak se malému Loríčkovi daří?
16: Daří se mu dobře, už teďka, už vlastně byl dokonce oddělen už od rodičů, protože už rodiče začali prokazovat známky dalšího hnízdění, možná dokonce, takže sameček už začal, chovný sameček začal cítit už vlastně jakousi konkurenci, takže už ho začali vytěsňovat, je to vlastně někdy ty vztahy volně žijících zvířat jsou vlastně pro nás možná v našem pojetí trošku tvrdé, ale už vlastně začali to mládě vytěsňovat, takže jsme museli oddělit jejich chovné voliérky.
6: A protože jsme v rozhlase, můžete nám popsat, jak Loríček oranžovoprsý vlastně vypadá?
16: Loríček oranžovoprsý je nejmenší zástupce z takzvaných fíkových papoušků z Papuy Nové Gviny. Je poměrně drobný, 11-12 cm na délku, zhruba kolem 30 gramů, takže je vlastně takový jako

0: To také někdy říká fíkoví papoušci. Proč?
1: Ano, oni, je to jejich specializací vlastně potravní. Oni v přírodě žerou převážně teda fíky, jak název napovídá, a to v různém stádiu zralosti, takže vlastně z těch fíků v různém stádiu zralosti získávají teda různé nutriční hodnoty a i vlastně v chovu v lidské péči musíme fíky dodávat, protože fíky obsahují vyšší procento vitamínu K, vyšší podíl, a ten je pro ně důležitý na krve srážlivost, takže my vlastně dodáváme buď čerstvé fíky, které nakupujeme, nebo jim dodáváme vitamín K vlastně v té umělé formě, a pak dostává ještě různě enzymy zase na štěpení bílkovin, takže je to potravní specialista, poměrně náročný druh na chov lidské péči.
0: A v tu chvíli mě napadá otázka, proč je právě odchov lorička oranžovoprsého tak mimořádnou událostí? Je to právě kvůli této náročnosti?
1: Je to ta chovatelská náročnost, ano, oni jsou citliví nejenom na tu potravu, ale i vlastně na tu čistotu okolního prostředí a na tu čistotu jako takovou, takže ten chov je vlastně z dlouhodobého hlediska velmi náročný a chce každodenní péči, ale nejenom jako jednou denně, ale vlastně chovatelé se věnují tomu druhu nebo jdou k němu vlastně třeba třikrát za den, nejméně vyměnit potravu, aby nekvasila, vlastně vyčistit tu voliérku. Takže je to skutečně náročné a zvládnutí chovu těchto ptáků není jednoduché a my vlastně chováme loríčky od roku 97 kontinuálně, jiné druhy, loríčky rudobradé. Tomuto chovu jsme vlastně, chovu toho druhu jsme přistoupili v roce 2022 a teď se konečně vlastně podařil zdárný odchov.
0: A můžete posluchačům ještě více přiblížit, v čem je ten chov specifický? Popřípadě, proč je třeba rozmnožování tak těžké nebo složité?
1: Oni v přírodě, ono vlastně se toho za stolik neví, o nich v přírodě, protože skutečně žijí v těch neprostupných nížinných lesích Papuinové Gvineji, té severozápadní části tento druh a těch přilehlých ostrovů, Salavaty například, hnízdí v termitištích stromových nebo v epifitních vlastně rostlinách, kde si sami vyhlodávají ty hnízdní nory, nehnízdí v klasických dutinách, tak jako to známe běžně u jiných druhů ptáků, takže oni vlastně potřebují tuto hnízdní stimulaci i takhle v lidské péči, takže my jim do těch dutin umělých, do těch budek dáváme korek například, tak aby oni si tam vyhloubili skutečně tu hnízdní noru přesně podle toho, jak chtějí, jak má být dlouhá ta chodba, aby chtěli, a ta hnízdní kotlinka, aby zase tam vytvořili to mikroklima na hnízdění. Takže skutečně ta příprava už na to hnízdění musí být takto jako specifická. A potom vlastně z hlediska toho krmení dodáváme například i papáju žerou, že zase papája obsahuje enzym papain, který štěpí bílkoviny. Oni jako nektarožraví ptáci, protože často kromě fíků žerou i květy a nektar, tak potřebuje vlastně štěpit tu bílkovinu trochu jinak než jiné druhy papoušků.
0: A na závěr klidně už jen stručně, kdy by mohli malého samečka vidět návštěvníci v expozici?
1: Uvidíme, jak bude probíhat teďka hnízdění. My máme teda tento druh vlastně zastoupen v několika jedincích, ve třech párech. Jeden pár je na naší stezce loriů, takže tento druh návštěvníci mohou vidět určitě i dnes. Malý sameček je zatím v zázemí indonéské džungle, kde je to vhodné klima, to tropické klima, kde vlastně tento chovní pár vyhnízdil. Takže jestli se dostane do návštěvnického prostoru, tak to bude spíše až ještě za několik měsíců.
0: Antonín Weidl, kurátor ptáků Pražské zoologické zahrady. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: A to už je z Vědy Plus vše. Za pozornost děkuje Lenka Vahalová. Hodin začíná pondělní odpolední plus s datem 12. října a s vámi je Lenka Vahalová.
2: Český rozhlas plus.
0: Vítězný stan dnes zahájí jednání o novém vedení Prahy s koalicí Spolu. Ve hře jsou ale i další koaliční varianty, kdo nakonec povede hlavní město. Severní Korea odpálila další balistické rakety. Hrozí za porušení rezolucí OSN nějaké postihy a jak na další testy zareaguje Jižní Korea. A letošní Nobelovu cenu za ekonomii dostali američtí akademici Hall a Woodford za studium makroekonomické stabilizace. Jaké bude praktické využití tohoto výzkumu? I o tom budeme mluvit. Teď ale zprávy a Martin Matěj.

0: Rusko pokračuje v útocích na ukrajinská města. Nepilotované letouny sestřelovala protivzdušná obrana na západě země, ve Volyňském Lucku i na východě v Charkově. Podle tamních úřadů jeden z dronů narazil do vysokopodlažního domu a zranil nejméně 11 lidí.
1: V Charkově ruské drony úplně zničily několik horních pater bytového domu a silně poškodily také sportovní areál Národní aerokosmické univerzity. Starosta Charkova Ihor Terechov ukrajinské televizi potvrdil, že poté, co americký prezident Donald Trump vyhlásil tzv. Energetické příměří mezi Moskvou a Kyjevem, Rusko zaútočilo na jednu z charkovských elektráren a tepláren. Útoky na energetickou a železniční infrastrukturu hlásí také vojenská zpráva Žitomirské oblasti. Ukrajina od vyhlášení příměří žádný útok na ruské rafinérie nepodnikla. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: V desítkách francouzských supermarketů přestala fungovat chladící zařízení. V některých se naopak teplota začala zvyšovat a velké množství čerstvých a mražených potravin se zkazilo. Informoval o tom francouzský deník West France. Týká se to celkem asi 150 prodejen. Podle šéfa jednoho z maloobchodních řetězců se jednalo o kybernetický útok. Francouzské úřady budou incident dál vyšetřovat. Vláda schválila novelu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí. Návrh má upřesnit současná pravidla a odstranit nejasnosti ve stávajících zákonech.
2: Novela občanského zákoníku zavede například výslovné ustanovení, že pokud se rodič dopustí domácího násilí na svém dítěti, na druhém rodiči nebo na dalším člověku žijícím s dítětem ve společné domácnosti, soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Návrh zákona taky nově vymezuje zájem dítěte přes demonstrativní výčet kritérií v souladu s judikaturou Ústavního soudu a obecným komentářem Výboru OSN pro práva dítěte. Ministři dnes projednají taky národní strategii regenerace brownfieldů. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Letošní komunální volby se obešly bez větších komplikací, potvrdila to státní volební komise, která zároveň schválila výsledky hlasování. Některá uskupení ale chtějí sčítání napadnout u soudu. Patří mezi ně i karvinská SPD.
4: Hnutí SPD chyběly v Karviné ke vstupu do zastupitelstva 2 hlasy. Podle lídra kandidátky Ladislava Hamera měli někteří členové volebních komisí problémy se složitým sčítáním. Chce proto, aby výsledky přeskoumal soud.
5: Někteří normálně ani nevěděli pomalu, jo, jak se to sčítá, jak to má správně fungovat.
4: Napadnutí výsledků zvažuje taky vkladně hnutí Kladeňáci. Podle jeho lídrně Anny Gamanové získalo v jedné z volebních místností výrazně míň hlasů než v ostatních okrscích.
6: Máme tam doslova jedno procent, když to všude jinde máme mezi 20-30% hlasů. Napojeme to teďka společně s voliči.
4: Výsledky voleb vyjdou ve sbírce zákonů zítra. S pochybnostmi se pak lidé budou moct na správní soudy obrátit od středy, a to po dobu 10 dnů. Anna Millerová, Radiožurnál.
0: Britský premiér Andy Burnham tvrdí, že Rusko zasahovalo do referenda o odchodu Velké Británie z Evropské unie v roce 2016. Řekl to v rozhovoru pro podcast The Last is Politics a dodal taky, že podobné aktivity se současně dějí v Německu. Stanice BBC upozornila, že je to vůbec poprvé, co britský předseda vlády obvinil Rusko z ovlivnění hlasování o Brexitu. Moskva se k Burnhamovu prohlášení zatím nevyjádřila. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO odletěl na 4denní podnikatelskou misi do Indie. Navštíví tam Dillí, Bangalore a Mumbai, kde bude jednat s představiteli jednotlivých indických států a tamních společností, ale taky s indickou vládou, včetně premiéra Narendry Modiho.
7: Do Indie provází ministra průmyslu a obchodu přední české firmy, od letectví přes dopravu až po vědu a výzkum. Ve hře jsou dodávky vlaku i letadel do Indie. V Dillí bude ministr jednat s členy indické vlády, druhou zastávkou bude město Bangalore, které je jedním z nejvýznamnějších technologických a průmyslových center Indie. Obchod by měla usnadnit nedávno přijatá dohoda mezi Evropskou unií a Indií. Z Dillí Jaromír Marek, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Polovina českých průmyslových firm se do budoucna obává nedostatku vody. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, ve kterém na přelomu srpna a září odpovídali zástupci více než stovky firm. Čtvrtina z nich uvedla, že voda je zásadní pro udržení jejich provozu. Týká se to hlavně energetiky, hutnictví nebo chemického průmyslu. Podle Pavlíny Žákové ze Svazu průmyslu se firmy obávají kvůli nedostatku vody taky jejího zdražení. Polovině firm zároveň vzrostly v posledních 5 letech náklady na vodu, říká Žáková.
8: U 10 firem o více než 20%. Co je ale podstatnější, že 31% firem hlásí, že vlastně měli celkově vyšší náklady na vodu i přes úsporná opatření.
0: Firmy podle Žákové investují do opětovného využití vody nebo jejího zdražování. Od státu očekávají, že investice do těchto opatření zvýší. Horské chaty v Beskydech řeší nedostatek vody. Na některých místech museli chataři v letní sezóně dovážet mobilní záchody. Na turisticky exponovanou Lysou horu vozí vodu cisterny. Teď tam geologové hloubí nový vrt.
9: Horské ticho v posledních dnech ruší rachot vrtné plošiny. Vrtači se musí dostat hluboko pod povrch. Na práce dohlíží geolog Tomáš Novotný.
10: 150-200 metrů odhadujeme.
9: Nový vrt vzniká asi 100 výškových metrů pod vrcholem na místě zvaném Větry, hned vedle původního zdroje vody.
11: To bylo jenom povrchové prameniště,
9: říká správce Bezručovy chaty Robin Kukučka. Nejvíce vody spotřebují toalety, jak říká Martin Štiller z klubu českých turistů.
12: Den co den proteče záchody klidně 4 až 5 kubíků vody.
9: Část peněz na vrt na Lysé hoře chce klub českých turistů získat také ve veřejné sbírce. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
0: Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce Králové zbystřete těsně za sjezdem na Úvaly. Na 8. kilometru zasahují u nehody nákladního vozidla. Zdržení nenaberete. Na D11 ale v opačném směru, tedy z Hradce do Prahy, zpomalují nákladní soupravy za Jarny a fronta popojíždí ze 4. kilometru až ke sjezdu na Pražský okruh. Následně pokračuje celou jeho východní částí až do Novopatské a Kbelské směrem k dálnici D8. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy za nájezdem od Koberovic na 74. kilometru dnes silničáři zabrali levý pruh. Jede se tak pouze pravým, kolona je na čtvrt hodiny a sune se z kilometru 76. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Teď máme přes den polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháníky, četnější na horách. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy měří až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
4: A my máme 8 minut po 14. Hezké odpoledne. Pražské komunální volby vyhrálo hnutí STAN, které získalo stejně jako druhá koalice Spolu pro Prahu 17 mandátů. Třetí skončila Praha sobě, výrazně oslabili Piráti i hnutí ANO. Vítězní starostové teď mají několik možností, jak sestavit nové vedení hlavního města. Jejich lídr Petr Hlaváček dává přednost spolupráci se Spolu. Kdo bude novým primátorem? Jaké koalice připadají v úvahu a co může povolební jednání zkomplikovat? Naším hostem už je redaktor deníku N. Prokop Vodrážka, který dění v Praze podrobně sleduje. Hezký den.
13: Dobrý den.
4: Na úvod, překvapil vás volební úspěch hnutí STAN a jak silnou pozici teď má Petr Hlaváček?
13: Překvapilo mě, že nakonec dosáhli na to první místo. Já jsem nebyl úplně překvapen z toho, že posílí oproti těm minulým volbám, ukazovaly ty i celostátní nálady, ale překvapilo mě, že nakonec přeskočí Spolu a budou opravdu bojovat o to místo primátora. Myslím si, že Petr Hlaváček vlastně tu pozici v rámci vyjednávání má velmi silnou. Ukáže se taky to, jak vlastně silnou pozici má v rámci toho své vlastní strany, kdy má tam poměrně široký klub. Dodám jenom, že on stále jako není členem starostů, takže vlastně je to takovým jako jejím lídrem, ačkoliv nemá obšlapanou tu vnitrostranickou politiku. A myslím si, že ale jako jednoznačně do toho vyjednávání vstupuje v nejlepší pozici, stejně jako celé hnutí STAN.
4: Bude novým pražským primátorem Petr Hlaváček?
13: Jistý si tím nejsem, ale myslím si, že ano, ty šance má jednoznačně největší. Pokud by vlastně jediná možnost, jak by se mohlo stát, že starostové nebudou, takže by to sami pustili, to znamená, že by sami řekli třeba s koalici Spolu a Tomáši Portýkovi, že mu to nechají výměnou za nějaké jiné gesce. Neumím si to představit z hlediska starostů, že by to za ně byl dobrý krok. Prostě ta pozice primátora je oproti jiným exekutivním funkcím v Praze tak 4x více vidět. Je to opravdu na úrovni ministra nebo nějakého významného ministra a nebylo by to by od nich, myslím, dobré rozhodnutí. A druhá šance by byla, že by ostatní strany obešly, ale tam opět narážíme na nějaké, dejme tomu, politické rozpory, historické křivdy anebo i celostátní politiku, kdy vlastně by se, pokud by strany chtěly obejít starosty, tak by se museli spojit síly buď to Piráti s ODS nebo dokonce s hnutím ANO, což je pro mě vlastně těžko představitelné.
4: K tomu se ještě dostaneme. Petr Hlaváček už před volbami dával na
14: najevo, že by upřednostnil spolupráci se Spolu. Jaké jsou jeho představy o nové koalici a jak se vyvíjejí vztahy mezi ním právě a Tomášem Portlíkem?
13: Já si myslím, že vztahy mezi oběma jsou jako velmi korektní a že ta úvaha Petra Hlaváčka je podle mě taková, že koalice Spolu a možná i ODS jsou takový trochu technologové moci a že se s nima jako nedá nějak vlastně smysluplně dohodnout. Byť s nimi třeba nesouhlasí v mnoha otázkách na právě pohled města, na důraz, který by mělo město klást na upřednostňování individuální automobilové dopravy, rozporné pohledy na to, jestli město má stavit vlastní byty a kolik má investovat do vlastní městské veřejné výstavby bytů nebo otázky veřejného prostoru. To si myslím, že jsou jako zcela jako důležité a kritické body, které jsou jako, které mají ty strany vlastně rozporné. Přesto si myslím, že pro Petra Hlaváčka je vlastně cestou možná spíše to jako moderovat a snažit se dohodnout s tou ODS a s tím Spolu, než vlastně vytvářet, než tu stranu obejít. A myslím si, že teď je ta situace taková, že ty strany, kdyby chtěly, tak to můžou složit. Mají dohromady 34 mandátů, to znamená, mají o jeden více, než by bylo to nejméně potřeba. Byla by to, mají většinu, byť velmi těsnou. Z toho, co zatím říká Petr Hlaváček, tak on by rád přibral ještě někoho třetího, za něj by bylo asi ideální, pokud by ta koalice pokračovala v nějakém tom složení, ve kterém byla doposud. To znamená, že by kromě spolu a starostů tam byli ještě Piráti v nějaké už minoritnější pozici. Pochopil jsem, že tohle to se koalici Spolu vedenou ODS úplně nelíbí a myslím, že o tom se teď povedou ve velkém ta jednání a uvidíme, k čemu povedou. Myslím si, že důležitou roli tam určitě může sehrát i to, kdo bude chtít také gestce, to znamená, jaké oblasti toho rozvoje města budou chtít řešit strany a upřímně pražská politika občas tak nepůsobí, ale poměrně významnou roli tam hrají i nějaké osobní vztahy, zkušenosti, možná i nějaké křivdy. A to si myslím, že může do toho jednání tak se také jako ve velkém probítnout.
14: Každopádně Tomáš Portlík, doplním jen první místo předseda ODS a lídr uskupení Spolu pro Prahu, nám dnes v polední publicistice řekl, že vylučuje jednání s ANO. Petr Hlaváček taky zatím nic nenaznačuje, že by šel do jednání s ANO. Zůstane tedy podle vás ANO opět v opozici?
13: O tom jsem přesvědčen vlastně téměř 100%. Já si neumím představit, že by si po tom výsledku, po tom slabém výsledku hnutí ANO v Praze a po tom, co jako myslím, že voliči jasně dali najevo, že se to spolupráci nepřijí, že by si někdo v tuhle chvíli řekl, že se mu jako vyplatí s hnutím ANO jít. Nenabízí se tady ani možnosti, které jsme měli třeba před 4 lety. To jenom připomenu, že tenkrát měla koalice Spolu a právě hnutí ANO nejtěsnější možnou většinu a mohli to využívat a využívali to společně jako nějakou páku do vyjednávání. Teď tady nic takového nejsme, ty počty vlastně vychází všechny proti hnutí ANO a já jsem jako bytostně přesvědčen o tom, že hnutí ANO skončí v opozici a myslím, že to vidí všichni, včetně Andreje Babiše, který myslím na té tiskové konferenci po vyhlášení voleb jasně ukázal, že s tím jako není spokojen a že by si možná představoval, že někdo to s hnutím ANO složí, ale za mě to nedává v žádném vesmíru smysl.
14: Praha sobě získala 13 mandátů, výrazně posílila. Jaké si myslíte, že má ambice v tuhle chvíli Adam Scheinherr?
13: Já myslím, že Adam Scheinherr předem jasně řekl, že on sice mluvil o tom, že míří na primátora, ale myslím, že jeho dlouhodobým cílem je vrátit se na ten post náměstka nebo radního pro dopravu. To si myslím, že je pro ně opravdu důležité, že té oblasti jako rozumí, baví ho, že ty 4 roky, ono se občas mluví o tom, že být radním pro dopravu nebo šéfovat dopravy v Praze, že stanete trochu tak jako obětním beránkem, všichni vám začnou nadávat, že to neumíte, že auta stojí v kolonách, že jdou věci špatně a tak dále. Myslím si, že zažil to Petr Dolínek, zažil to Zdeněk Hřib, ostatně i Adam Scheinherr. On se tam chce vrátit, myslím, že ho to bavilo, že tam má mnoha rozjeté projekty. Zároveň jako bavíme se o tom, že on, myslím si, že on tu cestu do koalice má složitou z toho ohledu, že během kampaně a vlastně i té doby předtím se mám pocit, že se dostali právě, se poměrně vyhrotili vztahy mezi ním a Petrem Hlaváčkem a že právě pro možný vstup Prahy sobě do do té pražské koalice jako je jistou překážkou právě jako osobní antipatie až nějaké křivdy, které se ukáže, jestli se dokážou během nějakých těch vyjednávání překonat a nebo vlastně vyřešit.
14: Už jsme zmínili, že tedy hnutí ANO v Praze oslabilo. SPD a motoristé se do zastupitelstva vůbec nedostali. Co podle vás stojí za neúspěchem? Až je taková malá podotázka, jestli se podle vás do výsledků voleb promítla celostátní politika v tomto ohledu?
13: Myslím si, že se promítla určitě, což můžeme vidět ostatně na výsledcích všech těch stran. Já si myslím, že nechci upírat zásluhy Petru Hlaváčkovi za to, jakou odvedl práci z pozice náměstka pro územní rozvoj za posledních 8 let, ale nevěřím tomu, že voliči se rozhodli jenom na základě toho, že tady pošlou hnutí STAN na první místo. Ostatně něco podobného si myslím, že se podobně dají vykládat i ty jiné výsledky strany, ať už to máme u hnutí ANO, nebo právě u SPD a motoristů. Myslím si, že ty strany jsou rok ve vládě, nedokázali zcela jednoznačně jako mobilizovat ty své voliče. Já si jako nemyslím, že by to bylo o nějakém přelivu těch voličů někam jinam. Prostě ty voliči, kteří přišli a volili hnutí ANO nebo SPD před rokem v těch sněmovních volbách a dostali jste k těm urnám, tak teď ty jejich strany jako nedokázaly zmobilizovat a prostě nepřišly a proto ty výsledky vypadají jinak. Myslím si, že nedokázali, já nevím, asi nastavit tu kampaň tak, aby si jejich voliči řekli, že se něco skutečně může změnit. Upřímně, když jsem sledoval 3 zastupitele za pražské SPD poslední 4 roky, tak vlastně nedokázali jako nabídnout nic, co by bylo jakoukoliv zajímavou alternativou. A i když jsem sledoval předvolební rozhovory s panem Urbanem, tak jsem neměl pocit, že by to mělo nějak významně fungovat, ale opět mám pocit, že třeba pro SPD ty komunální volby nejsou zase takovým tahákem a vlastně asi ani nečekali, že by pro ně v Praze bylo v koalici místo, nebo že by mohli uspět více než těch vlastně pro ně zázračných 5,5%, což měli před 4 lety.
14: A závěrečná otázka, klidně už jen stručně. Petr Hlaváček mluví o zásadních změnách, které Praha potřebuje a které budou něco stát. Zatím to není úplně populární, to, o čem mluví. Čeká nás zdražení jízdného zřejmě i parkování. Pokud jsou ty změny tak skutečně nezbytné, tak proč k ním vedení Prahy nepřistoupilo už dříve?
13: No, protože bylo zablokováno na vnitřních půdkách, kdy například o těch změnách jako zdražení jízdného nebo zdražení parkování, ty se zasekly v rámci vyjednávání mezi tehdejší vládou Pirátů Zdeňkem Hřibem a právě ODS, kterou tehdy zastupoval Tomáš Portík nebo radní pro finance Zdeněk Kovářík. Ty změny jsou nezbytné, ale prostě zasekly se na nějakých politických sporech v tom, že strany nechtěly té druhé připustit nějaký úspěch nebo neúspěch. A ano, jsou to věci nezbytné, které se mají dělat v nějakém širším kontextu. Pokud se zdraží pouze jízdné a nevyřeší se nějaké smysluplné parkování, tak je to signál pro lidi, že by měli více jezdit autem, když to zjednoduším. A je to složité, je to nepopulární, zároveň myslím, že je na tom poměrně široká shoda v rámci pražské politiky. A vím, že to lidé často neradi slyší, ale ty peníze, které se tím vyberou, tak se můžou použít třeba na něco jiného, ať už rozvoj MHD, nebo třeba rozvoj dostupného bydlení, což je možná v mnoha hledech důležitější, než udržet tak levné jízdné, protože mám pocit, že v Praze je to často vnímáno tak, že levné jízdné je jistou formou nějaké sociální podpory, ale myslím si, že by vlastně mnohem lepší bylo, kdyby město investovalo třeba do vlastního bydlení, kterým by opravdu mohlo dělat sociální a bytovou politiku.
14: Dodává redaktor deníku N Prokop Vodrážka. Moc děkujeme. Naslyšenou.
13: Naslyšenou.
14: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 19 minut po 14. Severní Korea provedla další test svých balistických raket. Podle Japonska a Jižní Koreje tentokrát KLDR odpálila mimořádně nebo minimálně 2 střely přímo z mezinárodního letiště v Pchjongjangu a nasměřovala je do Japonského moře. Tokio i Washington už potvrdili, že střely nezpůsobily žádné škody, ale podle spojenců se jedná o další jasné porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN. A ve spojení už jsme se zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Hezké odpoledne.
15: Přeji hezké odpoledne.
14: Hrozí Severní Koreji nějaký postih za tyhle svévolné vojenské testy?
15: Je to velmi nepravděpodobné, protože nemá kdo trestat. Mezinárodní sankce OSN z roku 2006 sice stále platí, Severní Korea je dlouhodobě porušuje, ale oba její hlavní spojenci, a sice Čína a Rusko, pokaždé jakékoliv další jednání v Radě bezpečnosti o případném prohloubení sankcí nebo dalších trestech zablokují právě svým právem veta. Pchjongjang je Moskvou i Pekingem chráněn, má naopak čas i peníze, aby mohutně zbrojil a modernizoval svou armádu. Jižní Korea ta čas od času provede také vojenské testy. Teď naposledy minulý týden úspěšně vyzkoušela z brusu novou hypersonickou střelu, pětkrát rychlejší než zvuk. No a Seoul se domnívá, že ta dnešní severokorejská balistická zkouška, o které mluvíme, tak je reakcí právě na tenhle jihokorejský test. Každopádně obě severokorejské střely dnes dopadly do Japonského moře přibližně 900 kilometrů od pobřeží a třeba, že to nebylo daleko od výlučné japonské ekonomické zóny, tak naštěstí nezpůsobily žádné škody.
14: Jižní Korea uvádí, že tentokrát KLDR odpálila balistické střely v podstatě z mezinárodního letiště v Pchjongjangu. Má to nějakou symboliku?
15: No tak je to změna. Až dosud byla nejvytíženějším místem pro odpal balistických raket oblast kolem tichomořského přístavu Wonsan na východním pobřeží KLDR, ale dnes podle japonské a jihokorejské armády tedy vzlétly obě ty severokorejské střely přímo z mezinárodního letiště Sunan v Pchjongjangu. Podle aplikace Flightradar, která mapuje komerční letový provoz na celém světě, odlétá z tohoto letiště jen jeden mezinárodní let denně, výhradně do Ruska nebo do Číny, nikam jinam, takže severokorejská armáda má vlastně dost času, má dost prostoru na přípravu, na vojenskou přípravu všech podobných zkoušek. Navíc mezinárodní letiště v Pchjongjangu je odjakživa současně i vojenskou leteckou základnou. Severokorejská armáda tam má dislokována vojenská letadla i protivzdušnou obranu. No a pro Kim Jong-una je ten osobní dohled nad zkouškami, který on má tak rád, odtamtud z toho mezinárodního letiště také mnohem snadnější.
14: A chystá Seoul nějakou adekvátní odpověď?
15: No tak jihokorejský prezident Lee Jae-myung sice dnes dopoledne okamžitě svolal zasedání Bezpečnostní rady státu. Jihokorejská, americká a i japonská armáda stále ještě analyzují tu severokorejskou zkoušku, ale Seoul se dlouhodobě snaží spíše neeskalovat tohle napětí. Chce jít úplně opačnou cestou, snaží se o opačný přístup, tlačí Washington i Pchjongjang spíše do toho, aby všichni tři společně obnovili třístranná jednání, případně aby ještě přizvali Japonsko, Čínu, případně i Rusko a znovu se rozběhla šestistranná jednání, která ještě před nějakými 10-15 lety vypadala tady ve východní Asii velmi nadějně. Hlavně Severní Korea to ale odmítá, no a realizuje jeden vojenský test za druhým. Těch raketových testů, těch bylo letos už od začátku roku celkem 16.
14: Mluvili jsme se zpravodajem v Asii Davidem Jakšem, moc děkujeme za informace. Naslyšenou.
15: Naslyšenou.
14: A v Odpoledním plusu už jsou na řadě zprávy ze světa ekonomiky a biznesu. Svaz průmyslu a dopravy České republiky v otevřeném dopisu premiérovi Andreji Babišovi kritizovali plánované zavedení speciální daně na rafinérie. Vyzvali vládu, aby od záměru ustoupila nebo alespoň zmírnila parametry daně. Vláda daně navrhla v souvislosti s letošním zdražením paliv. Její výnos by měl kompenzovat opatření, kterými se vláda snažila růst cen pohonných hmot brzdit. V úterý začne zákon, který daně zavádí, projednávat sněmovna. Energetická společnost ČES odevzdala Ministerstvu životního prostředí dokumentaci posouzení vlivu na životní prostředí pro projekt malého modulárního reaktoru v Temelíně. Společnost to dnes oznámila v tiskové zprávě. Temelín by měl být první tuzemskou lokalitou, kde bude malý modulární reaktor fungovat. Podle dohody mezi Evropskou unií a Čínou se bude do Evropské unie ročně smět dovážet nejvýše 350 tisíc čínských hybridních vozů. S odkazem na zástupce Evropské komise o tom informují agentury Reuters a AFP. Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali američtí vědci Robert E. Hall a Michael Woodward za výzkum mikroekonomických základů makroekonomické stabilizace. Krátce před polednem to dnes oznámila Švédská královská akademie věd. Po týdnu se tím uzavřelo vyhlašování letošních nositelů prestižního ocenění, které bylo postupně uděleno za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír. O letošní poslední Nobelovce teď budeme mluvit s ekonomem z Vysoké školy ekonomické Martinem Janíčkem. Hezké odpoledne.
16: Dobrý den.
14: Nobelovu cenu tedy dostali američtí akademici za mikroekonomické základy makroekonomické stabilizace. O co se jedná?
16: Tak jedná se zejména o to, že místo toho, aby se koukali čistě jenom na makroekonomické agregáty, to znamená ty veličiny, o nich se tedy hodně hovoří v různých jaksi konotacích, například HDP, inflace, nezaměstnanost a podobně, tak se snažíte pochopit, proč se ty agregáty chovají tak, jak se chovají, když se díváte na chování jednotlivých domácností, případně firem, případně dokonce vlády a koukáte se, jak to chování prostě tyto agregáty spoluurčuje a jak to chování prostě, jaké má motivace to chování. Čistě se nestačí koukat jenom na jakousi černou skřínku těch jaksi větších agregátů, ale koukáte se více jako do střev té skřínky a rozklíčováváte prostě, jaké motivace, jaké toho chování těch jednotlivých subagregátů tam máte.
14: Jedná se o teoretické modely, anebo už se používají v praxi?
16: Rozhodně se používají, tak když bych to měl vzít po těch nobelistech, tak u Halla tam zejména se jedná o teorii spotřeby. On přišel s teorií spotřeby domácností, která v podstatě se docela odlišovala od toho, jak si dříve používaného keynesovského typu spotřeby, dokonce od některých ostatních a vlastně hodně tam bazíroval na tom, že spotřebitelé jsou jaksi velmi racionální a jsou schopni jaksi do svého spotřebního chování dostat veškeré možné informace z trhu a co je může vykolejit v úzovkách, tak je pouze to, když některé informace budou prostě pro ně nové a na bázi toho budou měnit svoji spotřebu. To se samozřejmě do nějaké míry v teorii i v praxi používá. U Woodforda tam jde zejména o takzvaný forward guidance, což je v podstatě jaksi signalizační chování centrálních bank, kdy centrální banky nejenom jaksi určují politiku jaksi v úrokových měr a dalších parametrů, ale dokonce i říkají tomu trhu, jak se budou v nějakých situacích chovat například 2-3 roky dopředu, budou se snažit držet nízké úrokové míry, budou reagovat na inflaci nebo naopak budou ty úrokové míry držet vysoko a podle jaké křivky. Takže rozhodně v obou případech je to vidíme hodně v praxi. Řekl bych, že u toho Woodforda si to vidět v té praxi měnově politické ještě o něco víc než u toho Halla.
14: A souvisí podle vás udělení letošní Nobelovy ceny za ekonomii s rostoucími obavami ze zadlužování státu po celém světě?
16: Neřekl bych, že úplně nutně. Myslím si, že tam je trochu nepřímý vztah. Samozřejmě to zadlužování státu hraje roli v tom, že stává se neudržitelným ve chvíli, kdy například centrální banky drží ty sazby vysoko, tak i to zadlužování státu je prostě komplikovanější a splácení těch dluhů je problematické. Tam vidím právě jaksi pojítko, zejména s tím Woodfordem, kde on právě argumentuje hodně tím, že ty jednotlivé věci prostě se nedají úplně od sebe oddělovat a tady prostě to úplně klasicky vidíme, že ve chvíli, kdy prostě úrokové sazby jsou vysoko a hrozí prostě stále relativně pádivá, nebo ne úplně pádivá, trochu vyšší inflace, tak i to zadlužování státu může být komplikované a reakce, hospodářsko-politické reakce, zejména na fiskální straně, můžou být prostě do budoucna komplikované. A i tam právě je možné vidět to, že některé, to zase je Hall, hodně, že některé domácnosti prostě můžou jak si to prozřít a říct si, že jejich spotřeba nebude natolik vysoká, protože hrozí, že v budoucnosti budou dále poměrně vysoké úrokové sazby a oni se prostě nedostanou na tu samou spotřebu, jakou by chtěli v budoucnosti, protože vyhlazování spotřeby je jedna z věcí, kterou Hall má hodně rád v těch teoriích. Takže link tam je, ale řekl bych, že je hodně nepřímý a tu Nobelovu cenu spíš tu jako za zásluhy, abych tak řekl.
14: A možná ještě na závěr, koho vy jste letos tipoval na Nobelovu cenu za ekonomii?
16: No, musím se přiznat, že ani jedno z těch, co ji nakonec dostali, můj tip byla Susan Atheová, která se hodně zabývá prostě strojovým učením a digitální ekonomikou a tak dál. A potom ještě Ariel Pakes, což je industriální ekonom, taktéž spíše ekonometr. Takže já jsem spíš si se domníval, že Nobelův výbor bude spíš s směrem jaksi těch tendencí digitalizace ekonomiky, AI a podobně, ale to se nakonec nakonec nenaplnil, takže si myslím, že klidně to může být příští rok.
14: Mluvili jsme o tom s ekonomem z Vysoké školy ekonomické Martinem Janíčkem. Moc děkujeme, naslyšenou.
16: Naslyšenou, díky za pozvání.
14: A teď už máme 14.30 a jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
3: Český rozhlas Plus.
0: Rusko podle Ukrajiny porušilo energetické příměří vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a vyzval Spojené státy, aby donutili Rusko klid zbraní dodržovat. Ukrajinská armáda podle Zelenského v noci na ruské rafinerie neútočila. Naopak Moskva jen pár hodin po vyhlášení příměří ostřelovala ukrajinské elektrárny v Kyjevě a Charkově. A po úderu začalo hořet v objektu největší ukrajinské státní ropné a plynárenské společnosti Naftogaz. České ministerstvo zahraničí doporučilo omezit cesty do Saudské Arábie jen na nezbytné. Varoval taky před návštěvami oblastí, které sousedí s Jemenem. Česká diplomacie tak reaguje na dva víkendové útoky na letiště v saudsko-arabském hlavním městě Riádu, které nepřežilo nejméně 14 lidí. Mezinárodní letiště v Riádu kvůli ostřelování zrušilo stovky letů. A k jednomu z útoků se přihlásili jemenští Íránem podporovaní povstalci Husiové, kteří oblast ostřelují opakovaně. Uskupení Kladeňáci zpochybňuje výsledky komunálních voleb v jednom z kladenských okrsků a tam získalo necelá 3%. Lídrině Kladeňáků Anna Gamanová tvrdí, že to je výrazně méně hlasů než jinde ve městě. Lidé budou moct stížnosti na průběh voleb podávat ke správním soudům od středy 14. října. Jestli tuto možnost Kladeňáci využijí, Gamanová zatím neřekla. Nové složení Senátu bude jasné na konci tohoto týdne. Voliči budou ve 22 obvodech vybírat mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola. Volební místnosti budou znovu otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Lidé hlasovací lístky tentokrát dostanou až na místě. Už v prvním kole získalo senátorské křeslo 5 kandidátů. Panama zaznamenala více než 200 následných otřesů po silném počátečním zemětřesení. Zemětřesení o síle 7,7 desetiny stupně poškodilo stovky domů a infrastrukturu v centrálních a provinciích země. Agentura Reuters píše, že panamská vláda o víkendu vyhlásila stav nouze. Díky tomu může kabinet vyčlenit až přepočtu přes 2 miliardy korun na pomoc, aniž by překročil svůj cíl pro rozpočtový deficit na letošní rok. Úřady nehlásí žádné mrtvé, zraněných jsou ale bezmála 30. V Česku tento týden podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. Meteorologové očekávají teploty až kolem 18 stupňů. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší. Do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy za sjezdem na Pečky čekejte výraznější potíže přímo v omezení. Na 34. kilometru zastavilo v pravém pruhu porouchané nákladní vozidlo. Jede se tak pouze levým zúženým. Zdržení je zatím není dlouhé, jen v řádech minut. Na 11. už kousek před Prahou zastavují kamiony zhruba na 2. kilometru. V pravém pruhu se sunou až ke sjezdu na okruh, tím pak okolo Černého mostu do Novopatské, následně k Belské až k dálnici D8. Na konci Belské připomeneme nové omezení u odbočky na Letňany, projíždí se tam pouze jedním pruhem. A na jižní spojce před Lanovým mostem směrem k D10 se brzdí ve všech třech pruzích. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a na východě Moravy a ve Slezsku i nízkou oblačnost. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách naměří kolem 6. Tolik zprávy, teď začíná pořad Reparát Daniely Vrbové.
17: Je pondělí 12. října, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
18: Když se podíváte na přijímací testy na střední školy, tak je tam velká řada úloh, které testují právě schopnost žáka porozumět textu.
19: Ta čtenářská gramotnost není jenom v oblasti, která by se měla rozvíjet v češtině, ale že se to má rozvíjet napříč předměty. Jak
20: vidím, že oni třeba ty znalosti mají, ale neumí to přesně aplikovat.
21: Zlepšování kvality vzdělávání na těchto školách, že to je určitý příspěvek k ochraně demokracie a budování nějaké odolné, sebevědomé, tolerantní společnosti.
17: Jak si 15-letí žáci a studenti vedou v mezinárodním srovnání v matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti? To testuje pravidelně v zemích OECD mezinárodní šetření s názvem PISA. Nejnovější výsledky byly zveřejněny v září 2026. Jak v nich dopadly čeští studující a co přesně v praxi znamená ona čtenářská gramotnost, na kterou se testy tentokrát zaměřily? Co vlastně šetření PISA měří, si na začátek vysvětlíme s Nikolou Šrámkovou, analytičkou organizace Eduin. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
17: Jak tedy ty výsledky chápat?
1: U PISA testování je podle mě důležité vlastně zmínit, že netestuje, jestli 15-letí žáci umí přesně to, co máme napsané v našem kurikulu, ale spíše, jestli dokážou získané znalosti a dovednosti použít v situacích, kterými se setkávají v běžném reálném životě. Čili v případě té čtenářské gramotnosti nejde o to, zda ten žák umí číst a psát, ale jestli to rozumí tomu textu, jestli z něj dokáže získávat informace, vyhledávat je, propojovat je, posuzovat vlastně i přemýšlet o záměru toho autora, proč ten text vlastně píše, v jaké době ho píše, jestli tam je i nějaká provazba do současné situace, jestli ten text je stále aktuální a také samozřejmě i důvěryhodnost toho zdroje. Jestli vlastně ten text je spíše odborný, faktický, anebo to je jenom pouze něčí domněnka či názor.
17: Co jsem tak sledovala, když ty výsledky těchto srovnávacích testů vyšly, tak v evropských médiích od Španělska po Dánsko převládalo, nechci říct zděšení, ale takové trochu překvapené reakce, že se výsledky zhoršily. Ostatně i čeští žáci a studenti se v té čtenářské gramotnosti propadli o 20 bodů. Jak si tedy Česko vedlo v tom letošním srovnání?
1: Když se koukneme na ten průměrný výsledek, začalo Česko republiku za všechny žáky a typy škol, tak vlastně to vypadá dobře. Jo, my v tom průměru jsme stále nadprůměrní v rámci toho srovnání OECD. Nicméně, když bychom šli do těch detailů, tak už to tak pozitivně nevypadá. Jednak se nám navyšuje skupina žáků, kteří nedosahují ani základní úrovně, což v případě čtenářské gramotnosti bylo v tom letošním testování až nějakých 27%, což je obrovská skupina žáků. Dále, co je pro český školský systém typické a bohužel nikoliv překvapivé, jsou velké rozdíly mezi žáky dle socioekonomického zázemí. U nás velmi silně záleží na tom, do jaké rodiny se člověk narodí a tedy to rodinné zázemí má silnější vliv na ty vzdělávací výsledky, než je to v jiných zemích OECD. A také dle typů škol, kdy vidíme velké rozdíly jak regionálně, ale také dle typu škol, kdy žáci z víceletých gymnázií dlouhodobě dosahují excelentních výsledků. Oproti nim jejich vrstevníci z nematuritních oborů se pohybují velice nízko. A velká část také těch žáků na těch nematuritních oborech nedosahuje té základní funkční gramotnosti, ale to neznamená, že ten problém vzniká až na těch středních školách. Spíše, že se nám do těchto oborů koncentrují žáci, kterým se nepodařilo se tuto základní dovednost osvojit již na jejich základní škole. Co se týče toho nějakého delšího časového hlediska, tak my jsme se poprvé zapojili do testování čtenářské gramotnosti v roce 2000. A to průměrné skóre bylo 490 bodů přibližně. A dlouhodobě, až do roku 2025, my jsme si tu hranici takhle průměrnou drželi stabilně. Vždycky se nám to lehce zhoršilo, někdy lehce zlepšilo, kdy právě i v roce 2018-2022 jsme se pohybovali stále okolo těch 490 bodů. A ten sešup dochází tady mezi lety 2022 až 2025 v tomto testování. A vlastně zatím právě ještě nevíme, proč tomu tak je. A dochází k tomu zhoršení napříč ostatními zeměmi OECD. Protože PISA nám především přináší informaci o tom, jak ten vzdělávací systém funguje jako celek. Říká nám, že se něco děje, ale už neříká, co je následek, co je příčina. Spíše nám předává nějakou informaci, hele, něco se děje, měli byste to nějak řešit a už je na nás na národních
19: státech, abychom to více zkoumali, hledali nějakou příčinu a zaujímali nějaká opatření.
2: A naopak v tom letošním srovnání, v tom letošním kole, hodně vyletělo nahoru Estonsko. Lze tam říct, jestli přišli na nějaký model, který by byl inspirativní třeba i pro Česko, proč tam dosáhli tak dobrých výsledků?
19: Estonsko je dlouhodobě vysoko, dlouhodobě patří mezi top vzdělávací systémy i s tím svým průměrným výsledkem testování PISA, spadá mezi top země v tom žebříčku. Myslím si, že to bude kombinace více faktorů. Jednak Estonsko je poměrně docela hodně inkluzivní tím svým systémem, kdy žáci se společně vzdělávají po celou dobu základní školy, tedy nemají víc léta gymnázia či nějakou obnovnou formu a zároveň umí pracovat jak s nadanými žáky, včas identifikovat a nabídnout jim podporu a zároveň i s těmi, kteří jsou slabší a také umí včas identifikovat a nabídnout jim podporu. Tudíž v tom PISA testování mají málo žáků, kteří nedosahují té základní úrovně a zároveň mají hodně velmi úspěšných žáků, kteří dosahují těch vysokých úrovní. Možná dalším jako faktorem je, když koukáme na ty PISA testy, tak oni ještě obsahují dotazníky pro žáky, kde se jich ptají například na jejich sounáležitost se školou, vztahy s učiteli, ptají se jich na jejich nějaké postoje ke škole, jestli mají pocit, že škola připravila do toho života, jestli vlastně škola má smysl na nějakou jejich i sebedůvěru, jestli věří, že tím učením a úsilím a nějakou zpětnou vazbou se vlastně mohou rozvíjet. A čeští žáci na tady tyhle kategorie odpovídají víc negativně, my v těchto kategoriích máme opravdu velmi špatné výsledky, oproti těm žákům z toho Estonska, kteří například z nějakých 80 téměř 5% si věří, že vlastně ty své schopnosti mohou neustále rozvíjet tím svým vlastně úsilím. A ty vztahy s učiteli hodnotí více kladně, mají větší pocit, že když potřebují pomoc, tak ten učitel jim pomůže, že jim tu látku bude tak dlouho vysvětlovat, dokud ji nepochopí každý žák. Čeští žáci tenhle pocit tak silný nemají, jako mají v Estonsku. Takže myslím, že to jsou oblasti, kterými se v Estonsku můžeme inspirovat, ve kterých se potřebujeme zlepšovat.
2: O mezinárodním srovnání OECD, takzvaných testech PISA, jsme mluvili s Nikolou Šrámkovou, analytičkou organizace Eduin. Děkujeme.
19: Taky děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
2: Kam má rozvoj čtenářské gramotnosti každého žáka ideálně dovést a jak tuto dovednost zabudovat do školních vzdělávacích programů, vysvětlila na Českém rozhlase Plus v pořadu Hovory lingvistka Kateřina Šormová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
5: Aby dokázal napsat lepší text, aby dokázal se lépe vyjadřovat, aby dokázal porozumět lépe třeba mluvenému slovu nebo psanému textu, což je ten hlavní cíl. Když se dneska podíváme i do kurikulárních materiálů, dneska už se nehovoří o učebních osnovách, ale o rámcových vzdělávacích programech a školních vzdělávacích programech, tak tam nemáme nikterak vyjmenované přesně všechny tyto gramatické kategorie, ale sledujeme tam právě ty výstupy učení a ty vzdělávací cíle, které by měly být na konci té cesty a ne pro všechny žáky je nezbytně nutné, aby se naučili například vyjmenovat všechny slovesné třídy, protože je to pro ně možná zbytečně pokročilé, zbytečný detail.
2: Tolik Kateřina Šormová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Kde se dnešní mladí lidé stoprocentně setkávají s texty? Ano, jsou to sociální sítě a internet. Čtenářská gramotnost je proto hodně provázaná s kritickým myšlením a mediální gramotností. Jak tohle všechno vměstnat do výuky, si teď ukážeme s Věrou Oherovou, vyučující českého jazyka na druhém stupni základní školy Métis v Praze. Vítejte v reparátu.
22: Dobrý den.
2: Máte také svůj instagramový profil Knihovna češtinářky, tak vás možná zná širší veřejnost. A vy se hodně zabýváte čtenářskou gramotností. Jak se konkrétně ve škole buduje, jakými technikami?
22: Já se snažím pro ty žáky na druhém stupni, aby měli možnost se potkávat s různými typy textů, které pro ně nejsou takzvaně uměle třeba vytvořené. Hodně často prostě šahám do běžných textů, se kterými se můžou setkat. Ať to jsou různé obaly, letáky, příspěvky na sociálních sítích, různé jako texty a s tím pak nějak pracujeme. Předvídáme třeba, o čem to bude, nebo vybíráme jenom klíčová slova a myslím si, že i zásadní obyčejná věc je, že si přečtou další článek a musí to shrnout do pár vět a to je poslední dobou asi zásadní problém, protože jakýkoliv další text, když ho vidí puberťák, tak ho prostě jako orosí a představa, že to má přečíst a ty to najednou shrnou do 4 vět. Oni neumí být minimalisti v tomhle.
6: Tahle technika mi připomíná dost známý prompt umělé inteligenci. Shrni mi to do pár vět. Jak zapojujete umělou inteligenci a jak umělá inteligence může pomoct budovat čtenářskou gramotnost a jak ji naopak brzdí?
22: Tak já si přiznám, že když byl ten nástup umělé inteligence, tak nejdřív asi jako všichni učitelé jsem se jí trošku bála, ale pak mi časem došlo, že prostě učím na 2. stupni a bude to součást našeho života a hlavně té výuky, takže já se s ní snažím postupně kamarádit, mluvím o ní otevřeně se svými žáky, ráda ji jako využívám, ale určitě v nějakých mezích. Jinak jim samozřejmě říkám často, což je teď jakékoliv úskojelí, cokoliv psát na doma a tyhle věci, já všechno se svými žáky píšu ve škole.
6: Rukou,
22: přesně, protože oni nepíšou skoro vůbec, pořád něco jenom vyplňujou a já prostě mám ráda to psací písmo, i když na 2. stupni píšou po různu, ale snažím se jim hlavně ukazovat, že ano, jak se říká, že je dobrý sluha, ale může nám uškodit ta umělá inteligence a hlavně s tím nejvíc bojuju je, že oni strašně moc věří. Takže nějak jako kriticky hlavně k tomu přistupovat, nehanit.
6: A to nás vede k tomu, že čtenářská gramotnost souvisí s kritickým myšlením. Takže jestli to můžete rozvést, jak to, co vy učíte své žáky v hodinách češtiny, i právě s ohledem na to nevěřit těm textům, které nám například předloží umělá inteligence. Jak se to potom dá využít v hodinách vašich kolegů v dalších předmětech?
22: Tak já si myslím, že čtenářská gramotnost není dominantou jenom v hodinách českého jazyka. Bohužel dřív to tak jako bylo, hodně na to byl kladen důraz, co bychom si četli v matice, ale ač nerada, zmíním Cermat, přijímací zkoušky na střední školy, ten je celý o čtenářské gramotnosti a já často, i když jsem soukromně doučovala, nebo připravuju teď momentálně svoje žáky v 9. třídě ve škole, tak vidím, že oni třeba ty znalosti mají, ale neumí to přesně aplikovat, nebo si neumí přečíst zadání, co po nich chceme. A s tím vlastně i souvisí třeba ta matika, když to řeším s kolegou matikářem, slovní úlohy a takovéhle věci, oni to nedočtou a pak tím pádem to ani nespočítají, i když ten postup jako umí. A je to hodně slovíčkaření, protože tam zrovna včera jsme řešili, že tam máte najít větu, která neodpovídá, oni si přečtou jenom, že mají najít nějakou větu.
6: Je problém tady to, že nedočítají, když vidí, jak říkáte, dlouhý text, tak ano. Se ho leknou, nebo že nejsou soustředěni na to čtení, nebo tam je potřeba ještě pár let a dospět do nějakého věku, aby si četli text pečlivě.
22: Jo, já si myslím, že má největší zkušenosti, že prostě se ta čtenářská gramotnost v těch školách tolik jako nepodporuje. Já nechci mluvit plošně, ale učila jsem už na pár školách a můžu to prostě porovnávat. Když dostanete takovou 8. třídu, kterou si nevedete třeba od 6. třídy, tak je horko těžko naučit podporu čtenářské gramotnosti a to, aby četli s chutí a s radostí. Takže tam bohužel je páka přesně jako ty přijímací zkoušky a ty texty jsou na ně jako dlouhé a hodně často jsou nezáživné, neaktuální a je tam spoustu třeba cizích slov, nebo to jsou odborné články, které když já jako píšu s nima na nečistu, tak i já si ho musím přečíst třeba několikrát a to mě zaráží, že prostě já dospělá, vystudovaná, zkušená a musím si s tím nějak poprat na to 15-letý dítě, který třeba opravdu za celou školní docházku přečetlo 2-3 knížky a do toho se počítá slabikář.
6: Přijímací zkoušky jsou určitě velký motivační faktor a kdybyste to měla říct šířeji, k čemu je vlastně čtenářská gramotnost v životě?
22: No k tomu, aby jsme se úplně nestratili a když přijdeme o chytré telefony a budeme bez internetu cokoliv, tak aby jsme si jako uměli poradit a aby jsme hlavně asi pochopili, co pro nás ty různé texty chtějí. Jak říkám, snažím se to trošku brát spíš prakticky, že když dostaneme nějakou první smlouvu nebo jdeme na brigádu, přečteme si nějaký návod, tohle je všechno čtenářská gramotnost, plus samozřejmě čtení nějaké beletrie, která by měla být pro radost, ale to u puberťáků moc nehraje. Záleží samozřejmě na třídě. Mám děti, které rády čtou, čtu s nima a pak se o tom bavíme a je to moc jako fajn, protože musíte rozečíst na beletristický knížka a na příbězích, aby pak dokázali číst ty praktické věci. Pro mě je největší radost, když rozečtu takzvaného jako nečtenáře nebo slabého čtenáře. Já si myslím, že jsem hodně jako v tomhle progresivní, když si s dětma v hodinách čteme v rámci dílen čtení, tak pro mě každá kniha je prostě plnohodnotná kniha, takže oni jsou v šoku, že můžou číst mangy, komiksy, protože to pro spoustu češtinářů je stále jako, nevím, zatracená literatura. Takže musím postupně asi nějakýma krůčkama tu čtenářskou gramotnost a samozřejmě se snažím, aby pak viděli, že se jim to hodí do budoucna. Musí prezentovat třeba, o čem četli a prostě mluvit z patra, ráda dávám mluvní cvičení. Asi to souvisí i se slovní zásobou. Všechno souvisí se vším v češtině.
2: Jak jsme slyšeli, šetření PISA se testovaných žáků a studentů ptá taky na jejich vztah ke škole a k hodnotám, které jim předává. Na spokojenost českých středoškoláků se školou a s životem se od roku 2009 pravidelně dotazují také průzkumy vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Čerstvé zářijové výsledky šetření ve spolupráci s agenturou STEM teď v reparátu okomentuje Karel Strachota, ředitel Jednoho světa na školách. Vítejte ve studiu.
7: Dobrý den.
2: Vy se dotazujete mladých lidí, kterým je mezi 15 a 20 roky a víc než polovina oslovených byla letos spokojena s kvalitou vzdělávání na své škole. Co ti nespokojení, v čem hlavně viděli problém?
7: Víc jak polovina dětí dala své škole jedničku nebo dvojku, ty, co dali horší známky. Nejčastější důvod, proč nejsou se školou spokojeni, uvádí, že se vlastně ve škole učí věci, které potom nevyužijí v reálném životě, a na druhém místě je nespokojenost s tím, jak výuka vypadá, že vlastně ta výuka není podávaná atraktivní formou. Tady, a to platí vlastně u všech otázek nebo u všech odpovědí, je poměrně velký rozdíl mezi tím, jak odpovídají studenti, studentky z gymnázií a na druhé straně žáci odborných učilišť a odborných škol.
2: To také ten váš průzkum ukázal, že existují výrazné rozdíly mezi různými typy střední škol. Co k němu můžete říct? Vy jste totiž výsledky v této sekci dokonce označil za znepokojivé. Proč?
7: Tam je vidět, že žáci odborných škol, týká se to mnoha odpovědí, jednak jsou daleko nespokojenější s tím, jak výuka vypadá, jsou vlastně i nespokojenější s tím, jak funguje, řekněme, demokracie, jako nepovažují třeba tuhle formu správy věcí veřejných, jsou daleko méně aktivní, jsou méně mediálně gramotní, a to potom má jako celou řadu dalších jako důsledků. Tam ještě jako jednu věc bych rád zmínil. Když se ptáme středoškoláků, co očekávají od školy, co by se chtěli naučit, tak na prvním místě jmenují finanční gramotnost, kritické myšlení, mediální vzdělávání. Zkrátka uvědomují si, že by měli umět pracovat s informacemi, kterými jsou zahlceni, a zase tohle platí daleko víc pro gymnazisty než pro učně nebo pro studenty středních odborných škol.
2: Také vyšlo, že část studujících nebo jenom část studujících věří, že může ovlivnit dění ve svém okolí. Můžou školy pomoct překlenout tu vzdálenost mezi tím, umím si na něco udělat názor a potom mohu něco aktivně změnit?
7: Je pravda, že to je necelá polovina žáků a žákyň, což já jako nevnímám. Jo, můžeme na jednu stranu říct, že je to málo, na druhou stranu, když to srovnáme s dospělejší populací, tak mladí lidé jsou v tomhle směru jako optimističtější nebo věří víc než dospělí lidé, že mohou ovlivnit. Jenom jako jedno číslo u dospělé populace, 20% lidí, to je výzkum z CVM z roku 2024, jenom 21% dospělých věří, že může ovlivnit řešení problémů v České republice. Takže ti mladí lidé jsou v tomhle směru plnější víry. Škola by měla přispět, je to něco, na co jako zase dlouhodobě poukazujeme, v České republice chybí koncept občanského vzdělávání, tohle by měla být součást občanského vzdělávání. My od roku 2009 pořádáme studentské volby, volby na nečisto, které právě poukazují na to, že jako to první právo nebo to základní právo, které má každý občan České republiky právě jak ovlivnit správu věcí veřejných, je to, že má svůj hlas a ten hlas někomu, nějaké straně, nějakému politikovi dá, tak studentské volby nebo vůbec připomenutí těchto těch principů zastupitelské demokracie je jedna z možností. Tak si dovolím ještě jednu věc, která nám udělá radost. 80% žáků středních škol studentské volby zná. Jo, jako je to něco, polovina škol naposledy dělala studentské volby, a pak je celá řada možností, jak mladým lidi vést k tomu, aby se snažili ovlivnit
21: svět, ve kterém žijí, co se my snažíme, co se nám nějak jako osvědčuje, ukazovat jim určité vzory, jako dělujeme ocenění Gratias Tibi, což je ocenění právě pro třech kategorií pro mladé lidi, kteří se právě jako něčeho sami zhostili a často zaznívá, že to může být pro ně jako inspirace, ale ono to jde a přináší to třeba nějaké uspokojení, nějakou radost.
2: A vy také máte různé výukové materiály, můžete zmínit některé, které mohou pomoct právě při rozvoji kritického myšlení v hodinách, aby se děti učili základům věcné debaty, naslouchat proti argumentům a podobně.
21: Provozujeme portál jsrs.cz, který obsahuje přes 550 v výukových lekcích a ano, platí, že pro nás tu nejprioritnější tematickou skupinou a tím okruhem je jako mediální vzdělávání. Mimo jiné, jedna, která se snažíme vyučujícím pomoci ve zprostředkování tohle tématu mladým lidem a zároveň nemůžeme nereagovat na to, že pro mladé lidi je kyberprostor prostředí sociálních sítí tím místem, kde a v druhé části výzkumu tohle se potvrdilo, nepřekvapivě opět, je to místo, odkud jako čerpají informace, aby si oni sami uvědomují, že sociální sítě jsou prostředí problematické, tak přesto často přiznávají, že jsou jako těmi sítěmi tak jako lapeni.

0: to, že se vracím k tomu výzkumu, to, že jako jmenují práci s informacemi jako to, co by je měla škola naučit, jako jenom potvrzení, že vědí, že tady je určitý problém, že jsou tady dovednosti, znalosti, které jim pomohou zpracovávat informace, které k ním od rána do noci putují, a věřím, a vlastně vidím to v nějakých datech, že přibývá vyučujících, kteří se rozhodli mediální gramotnost svých a finanční gramotnost svých žáků posilovat.
1: Jeden svět na školách má za sebou 25 let práce se školami. Co je tedy pro následující období pro vás ta největší výzva, na co se chcete zaměřit?
0: Platí, že se dál budeme věnovat mediálnímu vzdělávání, finanční gramotnosti, moderním dějinám, to jsou pro nás ta nejzásadnější témata. Posouváme se směrem k nižším ročníkům základní školy a budeme mít i nabídku pro předškoláky, protože všichni víme, že i takhle malé děti už se ocitají velmi, velmi brzy jako v prostředí internetu, a pořád platí odborné vzdělávání na odborných školách, odborných učilištích, velká výzva. A já jsem přesvědčený o tom, že zlepšování kvality vzdělávání na těchto školách, že to je určitý příspěvek i k ochraně demokracie a k budování nějaké odolné, sebevědomé, tolerantní a svobodné společnosti.
1: To říká Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Děkujeme, že jste přišel do studia.
0: Děkuji za pozvání.
1: To je vše z dnešního reparátu. Dalších teď už více než 100 dílů s tipy na dobrou praxi ze zdejšího školství po celém Česku najdete v našem audioarchivu na stránkách plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Příští díl věnujeme aktuálnímu tématu bezpečnosti na školách. Z toho dnešního vás za celý tým zdraví Daniela Vrbová.
2: Mlčí-li spisovatel pravdu, lže, prohlásil básník Jaroslav Seifert na sjezdu československých spisovatelů roku 1956. O životě básníků v soukolí dějin je říjnový cyklus Jak to bylo doopravdy. Ivana Chmel-Denčevová bude vyprávět příběh věčného rebela Františka Gellnera. Peripetie téměř zapomenutého a přesto hvězdného Ivana Blatného. Životní cestu Vítězslava Nezvala od poetismu a surrealismu ke komunistickému papalášství. A také cestu morálně nepokřivených básníků v čele s Janem Zahradníčkem do vězení. Sérii Básníci v soukolí dějin poslouchejte každé říjnové pondělí po 8 hodině večer v cyklu Jak to bylo doopravdy. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Hovory.
3: Před kamerou princezna, lékařka, policistka, ale také nově Lady Dermacol. Na jevišti blbka ve hře Patrika Hartla nebo holka jako květ. Ale nově také dramatička, která po prvotině s Miroslavem Krobotem dopsala další divadelní hru, kterou se chystá i režírovat. To vše je herečka Marika Šoposká, se kterou budu mluvit o tichu, energii na place i o tom, jestli je společenský samotář.
2: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu.
4: 15 hodin, posloucháte pondělní odpolední Plus s datem 12. října a s vámi Lenka Vahalová.
2: Český rozhlas Plus.
4: Trumpova dohoda s Putinem o dodávkách ruské nafty vyvolává kritiku demokratů i části republikánů. Může americkému prezidentovi politicky uškodit před volbami do kongresu? Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček jedná v dílí o spolupráci v dopravě a v letectví. Jakou šanci mají české firmy uspět na indickém trhu? A polská policie zadržela kvůli výhruškám násilí ve školách už 117 lidí. Jak vypadal incident ve Varšavě? I o tom budeme mluvit. Teď jsou tu ale zprávy a Martin Matějka.
5: Soudy nejspíš budou muset při rozvodech víc zohledňovat bezpečí a názor dítěte. Počítá s tím vládní novela zákona, kterou schválila vláda. V případě domácího násilí budou soudy taky moct odebrat jednomu z rodičů právo rozhodovat o životě dítěte a nechá mu jen vyživovací povinnost. Novela zároveň jasně říká, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž doteď chyběla, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
6: Soudy a jiné státní orgány budou mít jasná vodítka v zákoně, co je zájmem dítěte. Kromě samozřejmě té stránky ekonomické a tím nejzásadnějším musí být i bezpečí dítěte.

0: Mezi ta kritéria toho nejlepšího zájmu dítěte řadíme i názor dítěte a ten by měl být vnímán velmi podstatně.
1: Rusko podle Ukrajiny porušilo energetické příměří vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a vyzval Spojené státy, aby donutili Rusko klid zbraní dodržovat. Ukrajinská armáda podle Zelenského v noci na ruské rafinerie neútočila. Naopak Moskva jen pár hodin po vyhlášení příměří ostřelovala ukrajinské elektrárny v Kyjevě a Charkově. A po úderu začalo hořet v objektu největší ukrajinské státní ropné a plynárenské společnosti Naftogaz. Rusko v útocích na ukrajinská města pokračuje. V Charkově jeden z dronů narazil do vysokopodlažního domu a nejméně 11 lidí je tam zraněných. V Liberci se na vytvoření koalice dohodli vítězní starostové pro liberecký kraj s hnutím Lepší Liberec a s uskupením Liberec otevřený lidem spojeným s Piráty. V 39 členem zastupitelstvu by měli 31 hlasů. V opozici pravděpodobně zůstane jen hnutí ANO. Pro vznik trojkoalice byla klíčová programová shoda a hledání stabilní většiny, řekl lídr starostů Lukáš Hájek. Jestli bude primátorem, zatím neřekl.
2: Tyhle věci jsme si aktuálně řekli, že komentovat nebudeme. Opravdu diskutujeme i vůbec to rozložení, ještě jak bude vypadat v radě, jaká bude třeba i velikost rady, takže spoustu variant na stole a o tom se budeme skutečně bavit a rádi to pak představíme v tom komplexním obrázku.
1: Strany zatím podepsali dohodu, kdy podepíšou koaliční smlouvu, zatím lídři neřekli. V Liberci uspěli z 11 kandidátek jen 4, vítězní starostové pro liberecký kraj získali 14 mandátů, druhý Lepší Liberec 11, třetí ANO 8 a LOL z Piráty 6. Hlasovalo 40,64% voličů. České ministerstvo zahraničí doporučilo omezit cesty do Saúdské Arábie jen na nezbytné. Varovali také před návštěvami oblastí, které sousedí s Jemenem. Česká diplomacie tak reaguje na 2 víkendové útoky na letiště v saúdsko-arabském hlavním městě Riádu, které nepřežilo nejméně 14 lidí. Mezinárodní letiště v Riádu kvůli ostřelování zrušilo stovky letů. A k jednomu z útoků se přihlásili jemenští Íránem podporovaní povstalci Husiové, kteří oblast ostřelují opakovaně.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Ve stovkách francouzských supermarketů přestala správně fungovat chladící zařízení. Některé lednice a mrazáky místo chlazení hřály. Velké množství čerstvého a mraženého jídla se zkazilo a musí se vyhodit. Podle serveru BFMTV se to týká přibližně 400 prodejen.
4: Šéf jednoho ze zasažených maloobchodních řetězců Kooperativ i Dominik Schelcher uvedl, že škody jsou velké. Incident označil za kybernetický útok, který je podle něj mimořádně závažný a nepřijatelný. Hackerům se podle stanice BFMTV přes noc podařilo na dálku spustit odmrazování chladicích zařízení a nastavit teplotu na 50 stupňů Celsia. Napojit se podle televize měli na chladicí zařízení dánské společnosti Danfoss. Zaměstnanci většiny obchodů na to přišli až ráno, když otevřeli mrazáky a vyvalil se na ně teplý vzduch. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt varoval před stínovou válkou, do které je podle něj země zapojená, a řekl, že Německo současně čelí větším hrozbám než v době studené války. Podle Dobrindta je to hlavně proto, že studená válka měla jasně stanovené limity. Německé zpravodajské služby začátkem října označily za největší nebezpečí Rusko. Dobrindt ve své řeči přímo Moskvu nejmenoval. Německá vláda v září obvinila Kreml z incidentu na letišti v Lipsku. Nedaleko ukrajinského letounu se tam objevil bezpilotní stroj s výbušninou. V Bořím lese na Břeclavsku dnes po 11 letech skončilo odstraňování nevybuchlé munice z druhé světové války. Ta se tam dostala po výbuchu továrny, kde se munice skladovala. Ze 480 hektarů odklidili pyrotechnici přes 70 000 kusů, především granátů, min a leteckých pum.
5: Teď se ozval silnější signál, znamená, že máme něco většího.
6: Prochází s detektorem kovů pyrotechnik Pavel Kupec, odkládá detektor a jde opatrně zahrabat do země.
5: Tak jsme měli pravdu, je tam 75 mm protipancéřový granát.
6: Tento granát pak pyrotechnici jdou odborně odpálit v odpalové jámě.
7: 3, 2, 1, pálím.
8: Vždycky při nálezu britské munice jsme věděli, že na 100% ji budeme muset odpálit přímo tady v prostoru Bořího lesa na trhací jámě.
6: Podle Radka Žemličky tu z asi 70 tisíc nalezených kusů munice museli odborně zlikvidovat asi 10 tisíc. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně způsobuje velké dopravní komplikace. Silničáři ho dnes zavřeli na 40 dní kvůli opravě technologií a zabezpečení. Řidiči ve špičce stáli v dlouhých kolonách, stejně jako vozy městské hromadné dopravy. Zejména v Kohoutovicích, Novém Lískovci a Bohunicích nabrali zpoždění až 40 minut. Popisuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
9: Snažili jsme se po celou dobu alespoň udržet interval mezi spoji, doplňovali jsme je záložními autobusy a také jsme požádali o součinnost policii České republiky na těch nejvytíženějších křižovatkách, aby zde řídili dopravu a pomohli našim spojům projet.
1: Policie oznámila, že pro zmírnění dopadů uzavírky nechá upravit časové intervaly světelných křižovatek v Pisárkách. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova trvá silný provoz od Holubic. Kamiony chvílemi zpomalují už za Rousínovem okolo kilometru 215. Vše se rozjíždí jako obvykle až v zúžení u D2 na kilometru 196. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy za nájezdem od Koberovice na 74. kilometru. Dnes silničáři zabrali levý pruh a projíždí se pouze pravým. Kolona z kilometru 76 je na 10 až 15 minut. V Praze na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti pomaluje provoz jednak omezení mezi Jesenicí a Vestcem, a pak i regulace vjezdu do obou tunelů. Kamiony brzdí už ve sjezdu z dálnice, osobní auta před sjezdem na Vestec na druhém kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a na východě Moravy a Beslezsku i nízkou oblačnost. Odpoledne začne v Čechách od západu přibývat oblačnost a později večer se na západě Čech ojediněle vyskytne déšť. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů, na horách naměří kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
10: A máme 8 minut po 15. míříme do Spojených států. Na hlavu amerického prezidenta se snáší čím dál více kritiky za jeho plán na dovoz ruské nafty. K ukrajinským a evropským politikům a opozičním demokratům se přidávají i někteří republikáni. Jsou přesvědčení, že Trumpova dohoda s Ruskem jde proti americké legislativě. Donald Trump v pátek oznámil, že se s Ruskem dohodl na okamžitém uvolnění 300 000 tun motorové nafty, a to navzdory tomu, že před několika týdny uvalil nové sankce a cla na země, které dovážejí ruskou ropu. V následujících měsících má Rusko uvolnit ještě větší množství paliva. Americké reakce teď podrobněji rozebereme s amerikanistou Lukášem Perutkou z Univerzity Palackého v Olomouci. Hezké odpoledne.
11: Hezké odpoledne vám i posluchačům.
10: V neděli tedy se s kritikou dohody ozvalo 7 senátorů a senátorek, 4 republikáni a 3 demokraté. Přidali se k ním od té doby další, anebo jsou ve své kritice Trumpovy dohody s Putinem osamocení?
11: Pokud jsem měl možnost dívat se na zprávy, tak je to prozatím tato malá skupinka, ale samozřejmě, jak už bylo zmíněno z té vaší stáži, tak se přidávají i další američtí politici napříč právě tím politickým spektrem, kteří tady tuto dohodu kritizují. Demokraté, řekněme, se takové té pozice jako protiruské, kterou si udržují už od roku 2022. No a republikáni, kteří se podle mého názoru snaží tak trochu zbavit toxického Trumpa nebo minimálně jeho vlivu, protože tato politika také není úplně v souladu, řekněme, s nějakými hodnotami, nebo minimálně s velkou částí tady těchto republikánů. Takže ta kritika se stupňuje a myslím si, že v tomto týdnu ještě bude dále pokračovat.
10: A co konkrétně na té dohodě Donalda Trumpa s Putinem kritizují?
11: Oni kritizují především to, že je nelegální v jejich očích. Samozřejmě tohle to asi bude potom řešit soud, nicméně mají pravdu v tom, že v roce 2022 kongres odhlasoval zákon právě proti nákupu energetických surovin z Ruska, a to především s odůvodněním toho, že Rusko takto financuje válku na Ukrajině. No a jak bylo zmíněno také v té reportáži, tak relativně nedávno kongres schválil další zákon, který právě sankcionuje země, které odebírají energie z Ruska, zejména tedy ropu a určitou mírou také zemní plyn. Takže v tomto ohledu ten Trump jde vlastně proti tomu kongresu, který schválil tuto legislativu, a ani svými prezidentskými dekrety vlastně nemá právo měnit zákony, které schválil kongres USA.
10: Republikánský kongresman Brian Fitzpatrick oznámil, že předloží návrh zákona, který by americkému prezidentu Donaldu Trumpovi zabránil zrušit sankce na ruskou ropu. Jakou naději má na úspěch?
11: Toť je otázka. Já si myslím, že v tomto momentě ten kongres nebo minimálně ta sněmovna těch reprezentantů taky je stále ještě v rukou republikánů a řada z nich jsou Trumpovi spojenci, ale myslím si, že je tam také taková už v rámci těch republikánů opoziční část, která by mohla tady toto podpořit, protože musíme si uvědomit, že za chvíli máme midterm z volby, je otázka, jestli se to do té doby stihne. V každém případě ti republikáni nevypadá to, že by mohli obhájit většinu, tedy v obou komorách toho kongresu, minimálně u té sněmovny reprezentantů, to bude velmi problematické pro ně, takže určitě tady bude nějaká snaha se od toho Trumpa odtrhnout.
10: Jak výrazně podle vás se válka Spojených států s Íránem promítla do cen pohonných hmot a životních nákladů Američanů?
11: Je to určitě jedno z témat, které se bude řešit právě před těmi nadcházejícími volbami, a to především z toho titulu, že ty ceny ropy jako takové úplně ve Spojených státech nejsou nějak dramaticky vysoké, ale samozřejmě vedou k inflaci a zdražuje se život Američanům. A konec konců to byl právě jeden ze slibů Donalda Trumpa, který právě měl na zřeteli zejména tedy blahobyt obyčejného Američana, ekonomiku, kritizoval Joe Bidena v tomto ohledu a prakticky nedoručil. A ta válka s Íránem naopak ty poměry ve Spojených státech v mnoha ohledech zhoršila a ty náklady životní, které stoupají, tak jsou samozřejmě problematické pro řadu Američanů, řadu právě i voličů Donalda Trumpa nebo republikánů, a ti buď to budou volit demokraty, anebo se dá předpokládat, že budou apatiští, jak těm volbám nepůjdou, což samozřejmě také zajistí výhru těch demokratických kandidátů.
10: No a Trump zdražování pohonných hmot připisuje mimo jiné ukrajinským útokům na ruské rafinérie. Jak tuhle argumentaci přijímá právě americká veřejnost?
11: No tak přijímají teda hodně, můžeme říct tak jako po Trumpovsku. Trump logicky se snaží hájit ty své kroky, pochopitelně, ale americká veřejnost si myslím, že značná část je informována o tom, že Ukrajina se brání té ruské agresi a ničení rafinérií je, nebo rafinérie jsou, aspoň dle mého soudu, legitimním cílem k tomu, aby se dokázali ubránit. No a samozřejmě ten Trump momentálně taky jede určitou linku toho, že vlastně součástí tady téhle té dohody bylo také jakési energetické příměří, které dojednal na Ukrajině. To znamená, že Ukrajinci nebudou útočit na tu ruskou ropnou infrastrukturu výměnou za to, že Rusové nebudou útočit na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Ale do jaké míry se to bude dodržovat, to je samozřejmě otázka, ale Trump se snaží takto prostě argumentovat, ale nemyslím si, že ta argumentace bude jak si padat na úrodnou půdu.
10: A když se ještě vrátíme k těm volbám do kongresu, tak jak si republikáni stojí v aktuálních předvolebních průzkumech?
11: Ne úplně dobře. Já jsem se díval na některé ty průzkumy, které i třeba jako v těch typicky republikánských státech, jako je Texas, tak jsou minimálně vyrovnané, možná spíš ve prospěch demokratických kandidátů. A musíme si uvědomit, že v Texasu v těch volbách prezidentských Trump získal tuším o 13% víc než Kamala Harrisova. A máme 2 roky od voleb a ta situace je tam prakticky vyrovnaná. Možná dokonce směřuje spíš k vítězství demokratů. Takže podobný scénář vidíme po celé Americe. My můžeme říct, že ve většině takových těch swing states, to znamená států, které jsou na hraně mezi demokraty a republikány, tak to vypadá spíše na demokratické vítězství a tudíž republikáni přijdou minimálně podle mého názoru v té sněmovně reprezentantů o většinu, což potom bude Trumpovi komplikovat i zbylé 2 roky v prezidentském úřadu.
10: Mluvili jsme s amerikanistou Lukášem Perutkou z Univerzity Palackého v Olomouci. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
11: Já děkuji za pozvání. Naslyšenou.
10: A v odpoledním plusu přesně ve 15:45 už se vracíme zpět do České republiky. Na novele školského zákona stále není shoda mezi vládními stranami. Kvůli výtkám SPD a motoristů se na úřadu vlády ráno sešla koaliční rada. Ani po 3 hodinách jednání se ale na finální podobě předlohy nedomluvili. Co jim v návrhu vadí, i to teď probereme s reportérkou Adélou Burešovou, která schůzku sledovala. Hezké odpoledne.
12: Hezké odpoledne.
10: Proč se tedy nepodařilo domluvit na finálním návrhu?
12: A ty změny jdou podle menších koaličních stran sice správným směrem, ale třeba motoristé požadují zásadní revizi inkluze ve školství, což podle nich tato novela nepřináší. Navrhují ale třeba zakládání speciálních tříd v některých školách. Kolik a kde by mohly vzniknout, jasné není, o tom mluvil po jednání poslanec motoristů a člen sněmovního školského výboru Miroslav Krejčí.
13: To záleží na konkrétních potřebách. Mělo by to být tak, aby bylo dostatečné množství kapacit tam, kde jsou potřeba.
12: Na rozšíření kapacit speciálního školství shoda v koalici podle Krejčího je, nicméně na dalších razantnějších změnách už pravděpodobně ne. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO řekl, že v jeho návrhu už jsou zahrnuté koaliční kompromisy a pro větší debatu už tak nevidí až takový prostor. Řekl taky, že pokud strany nenajdou shodu na této předloze, budou pak motoristé a hnutí SPD zodpovědní za současný nevyhovující systém.
14: Pokud by ten systém nebyl postupně parametrizován, tak by hrozilo to, že děti ve školách zůstanou, protože kapacity speciálních škol, speciálních tříd nemáme a učitelé by tam na to zůstali sami. To snad nechce nikdo, ani rodič inkludovaného dítěte, ani toho neinkludovaného, ani ti učitelé.
12: Připomenu, že ta novela mění financování asistentů pedagogů od příštího školního roku. Místo peněz přidělených na konkrétní děti by školy nově ze státního rozpočtu dostaly finance podle své velikosti a potřeb. Asistenti pedagoga by se tak stali stabilní součástí školy a sami ředitelé by si pak mohli určit, kde konkrétně budou peníze potřeba.
10: Je zásadní revize inkluze ve školství zapotřebí i podle opozičních poslanců?
12: Ta parametrizace a profesionalizace asistentů pedagoga, tak tu podporují třeba Piráti, podle jejich poslankyně Andreje Hofmanové by ale řešením už nebylo to zmíněné zakládání speciálních tříd.
15: Asistent pedagoga opravdu dokáže pomoci dětem, které dokáží fungovat v běžném kolektivu a je to žádoucí. Speciální třídy už tady kdysi byly a ničemu to nepomohlo. Hlavně na základní škole je to absolutní nesmysl, protože především se jedná o výchovu a ty děti musí být začleněny do kolektivu a ne vyučovány.
12: A třeba podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové by speciální třídy mohly fungovat. Předcházet by tomu ale musela větší debata, třeba jestli by byly určené pouze dětem se specifickými potřebami, nebo těm, které by se do školy vrátily po nějaké delší pauze, jako například po nemoci.
10: A požadují tu revizi inkluze i samotné základní školy, kterých se má návrh od příštího školního roku týkat?
12: Ano, tu nutnost změn připustil prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Oceňuje hlavně, že by se asistenti, kteří jsou teď ve školách pouze na doporučení poradny, stali právě tou součástí škol. A co se týče toho nápadu na zřizování speciálních tříd, tak i on mluvil o tom, že by hodně záleželo na tom, jaké by tyto třídy měly nastavené parametry.
16: Je to nápad, který se teď objevuje, není to nic úplně nového, když něco podobného bylo. Otázka je, jak by to bylo nastaveno a jaké parametry by tam byly, to znamená, jestli by to bylo, byly třídy, které by byly trvalé nebo na nějaké předměty a podobně.
12: A co se týče samotného počtu asistentů ve školách, tak podporuje Zajíc i jejich další navyšování, případně pak i zastropování toho počtu, který by se měl dařit udržet.
10: Novela školského zákona a reportérka Adéla Burešová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
12: Děkuji, naslyšenou.
10: A z Česka teď do Indie. České firmy chtějí proniknout na indický trh. Součástí podnikatelské mise českého ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO jsou i 30 zástupců českých firm. Za sebou mají první den jednání. Havlíček jednal s indickým ministrem dopravy i ministrem civilního letectví a zahájil Business Forum Konfederace indického průmyslu. Kroky českého ministra sledoval náš zvláštní zpravodaj v Indii Jaromír Marek, kterého zdravíme do Dílí. Hezký den.
17: Pěkné odpoledne.
10: Jaromíre, jakými firmami se Česko v Indii prezentuje a z jakých jsou oborů?
17: V zásadě jsou to firmy napříč celým tím podnikatelským spektrem od letectví přes dopravu, obranu až po vědu a výzkum. Jsou to většinou firmy, které tady v Indii už mají tradici, které už tady podnikají, mají tady nějaké kontrakty nebo tady přímo vyrábí a aniž bych naznačoval, tak pokud to dobře dopadne, tak by se během tady této cesty mohla podepsat smlouva na výrobu nebo dodávky českých vlaků pro indickou železnici, ale to je zatím trošku v takovém režimu embargovaném, protože to stále ještě není hotové a samozřejmě o indický trh mají zájem třeba aerovodochody se svými novými letouny L159 9 Skyfox, ale to je, řekněme, ve fázi zárodku, ale obecně jsou to prostě ty tradiční české obory, jako je ta železniční doprava, strojírenství, obrana a tak dále.
10: Jaký zájem mají české firmy o obchod s Indií a opačně?
17: No tak, jak jsem zmínil, tady jsou teď během tady této, řekněme, cesty firmy, které už tady mají svoje zkušenosti, svůj obchod, které jsou tady dlouho, jako třeba Mladoboleslavská Škodovka, která tady v Indii vyrábí auta. Ta auta jsou tady velmi oblíbená, rozšířená, a pak jsou tady firmy, které to, tak říkajíc, řekněme, zkouší, a ty, jak mi říkal šéf společnosti Czech Business, tak by se měli připravit hlavně na to, že obchod s Indií prostě není jednoduchý, tak jako třeba v Evropě. Je to běh na dlouhou trať, ale je to možné. A ty indické firmy, řekl bych, že za ně to zhrnul šéf té Konfederace indického průmyslu, který řekl, že Česko má technologie, Indie má trh a ten trh je opravdu obrovský, takže když tyto dvě věci se spojí, tak by to mohlo být úspěšné a užitečné pro obě strany.
10: V Dýlí se už třetím dnem odehrávají protesty generace Z, tedy mladých lidí. Promítá se to nějak do návštěvy českého ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka?
17: No tak bezprostředně ne, ale celý den se demonstruje tady ve středu Dýlí před nejvyšším soudem na místě. Když jsem tam asi před 2-3 hodinami šel, tak byly stovky policistů. Tady ulice jsou všude okolo uzavřené a ta doprava je ještě komplikovanější než obvykle, ale té návštěvy jako takové se to bezprostředně nedotklo. Je trošku složitější i tak obvykle složitá logistika.
10: Dodává náš zvláštní zpravodaj, teď momentálně je v Indii v Dýlí, Jaromír Marek. Moc děkujeme, naslyšenou.
17: Naslyšenou.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
10: A v Odpoledním plusu už míříme do Polska. Kvůli výhruškám násilím ve školách polská policie zadržela od středy 117 lidí. Hrozby násilím a útoky ale pokračovaly také o víkendu. Například ve Varšavě mladá žena napadla nožem další lidi v jedné ze škol pro dospělé. A více si teď řekneme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Hezký den.
18: Dobrý den.
10: Co víme o tom množství zadržených lidí, kteří vyhrožovali napadením učitelů a spolužáků?
18: Ono od středy, kdy 19-letý mladý muž zautočil nožem, nebo tedy spíš mačetou na několik lidí v areálu odborných škol v Ostrolence, tak v Polsku trvají zvýšená bezpečnostní opatření na školách a v okolí vzdělávacích institucí obecně. Účastní se jich desítky tisíc policistů a městských strážníků a zároveň se školy, školáci a studenti i policie setkávají s vícero výhruškami podobnými útoky. Došlo to tak daleko, že v pátek mnozí rodiče své děti do škol neposlali vůbec, některé školy byly z preventivních důvodů dokonce zavřené. Těmi výhruškami se ale dál zabývají polské úřady, jak řekl ministr pro digitalizaci Krzysztof Gawkowski.
19: Příspěvky na internetu jsou sledované a hlášené na policii, bez ohledu na to, jestli jsou spojené s následováním násilí, nebo jestli jsou spojené s rostoucím zájmem o subkultury kolem vražedných skupin.
18: Policie pátrá po autorech těch výhružných příspěvků, většinou videí na sociálních sítích. Někdy jde o nebezpečný žert, jak potom ti dopadení autoři říkají, vypovídají na policii, ale u některých autorů policie skutečně našla nebezpečné předměty. Při části domovních prohlídek policie zadržela například nože, mačety nebo třeba i katanu, vzduchovky a kanistry s hořlavinami. Včera vrchní velitel policie Marek Boroň oznámil, že policie během těch prohlídek zadržela celkem 110 takových nebezpečných předmětů.
10: V sobotu se stal vážný incident v další škole, tentokrát ve Varšavě. O co šlo?
18: Ano, 21-letá žena totiž zautočila na 3 lidi ve škole celoživotního vzdělávání ve Varšavě a poranila další 3 ženy. Ženy přijeli do školy složit dokumenty, nebyly to studentky. Útočníci policie zadržela, teď je ve vazbě a je obviněná z pokusu o vraždu 3 lidí a z narušení osobní svobody a vyhrožování. Nebyl to ale jediný útok o víkendu. O víkendu také muž napadl nožem 2 cestující v autobuse ve Varšavě a poranil je na krku a na hrudi. Naštěstí ne vážně. V Bydhoště zase policistka postřelila agresivního 44-letého muže, který se k policistům přibližoval s nožem v ruce a ohrožoval je. Takže těch případů útoku s nožem nebo hrozeb útoku nožem je v Polsku teď hodně.
20: A ještě na závěr pozornost se obrací také na obsah na sociálních sítích. Proč?
18: Protože je takový trend, na který dlouhodobě upozorňuje skupina Kids Alert, která se v Polsku zabývá bezpečností dětí na internetu, a teď to třeba zdůrazňují i vyšetřovatelé nebo novináři nebo analytici, kteří prozkoumali, co ti mladí útočníci a také část zadržených sledovala na sociálních sítích. A velmi častým pojítkem je takzvané TCC na TikToku, tedy True Crime Community, což je prostředí, kde lidé romantizují a oslavují příběhy masových vrahů. Řeší se tam třeba i jejich následování v té agresi. Objevují se tam třeba také videa, na kterých další mladí vystupují se zbraněmi nebo v kamufláži, při které na těch videích například nacvičují práci nebo útoky s nožem nebo střelbu. A ty videa jsou doprovázená nějakým dalším výhružným obsahem. Polská vláda už slibuje, že urychleně připraví nový zákon, který by do polského práva včlenil unijní zákon o digitálních službách, což má pomoci s odstraňováním a prevencí právě závadné obsahu na internetu. Předešlé zákony ale vetoval prezident Karol Navrocky s tím, že jde o zásah do svobody slova. Aktivní v tomto ohledu jsou třeba i mládežničtí aktivisté, například z organizace Žákovská akce. Ty chtějí zákaz sociálních sítí do 15 let, ale třeba také požadují, aby byla rozšířená dostupnost psychologů na školách.
20: Dodává naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Moc děkujeme. Naslyšenou.
18: Hezký den a naslyšenou.
20: A v odpoledním plusu teď krátce před 15:30 ještě do Beskyd. Turistické chaty v Beskydech mají málo vody. Hned na několika místech museli chataři letos nasadit mobilní záchody a třeba na Lysou horu musí vodu dovážet cisterny. Původní zdroj nestačí, pomoci má hlubinný vrt.
21: Horské ticho v posledních dnech ruší rachot vrtné plošiny. Vrtači se musí dostat hluboko pod povrch. Na práce dohlíží geolog Tomáš Novotný.
22: Uvidíme, jak nám bude přát štěstí, příroda. 150-200 metrů odhadujeme.
23: Jaké to podloží? Tady se hodně práší, takže asi skála, pískovec nebo?
22: Určitě, čili beskydský pískovec, velmi tvrdý, proto to vrtá tak pomalu a proto se zatím práší, jsme hodně vysoko, čili zatím jsme nenarazili na vodu a doufáme, že se to zlepší.
21: Nový vrt vzniká asi 100 výškových metrů pod vrcholem na místě zvaném Větry, hned vedle původního zdroje vody.
24: To bylo jenom povrchové prameniště, které prostě dávalo vodu, když byly vydatné deště nebo vydatné jarní tání, a mimo tady tohleto nedával skoro nic a byl docela v havarijním stavu.
21: Říká správce Bezručovy chaty Robin Kukučka. Vcházíme do suterénu chaty, kde jsou zásobníky na pitnou vodu.
25: Cisterna se morovské vody a kanalizace nám tady dováží vodu na objednávku a potom na splachování toalet používáme vodu z řeky, kterou nám vozí hasiči z Raškovic.
21: Nejvíce vody spotřebují toalety, jak říká Martin Štiller z klubu českých turistů.
26: Jenom konkrétně třeba Bezručova chata nebo Prašivá při té velké víkendové návštěvnosti den co den proteče záchody klidně 4 až 5 kubíků vody, což je nějakých 80% z celochatové spotřeby.
21: Problémy s vodou letos podle Martina Štillera měly chaty po celém Česku. V Beskydech třeba chaty Ostrý a Kotař, kde museli správci nechat dovést mobilní záchody. Několik týdnů byla bez vody taky Prašivá. Tam klub českých turistů připravuje obnovu historického vodního zdroje Lístník.
26: Takže ty jsme v nějakých přípravách, legislativních schvalováních a podobně a budeme doufat, že nejpozději na jaře příštího roku se do toho pustíme a Prašivá konečně bude mít stabilní vodní zdroj.
21: Část peněz na vrt na Lysé hoře chce klub českých turistů získat také ve veřejné sbírce. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
20: Na 20 míst v Česku mohli lidé o víkendu hlasovat v referendech o stavbách větrných elektráren. Jak se lidé v referendech vyslovili a proč? Petr Vizina se ptal Martina Andera ze Svazu moderní energetiky a reprízu pořadu Interview Plus uslyšíte krátce po zprávách.

0: Teď jsou tu zprávy na 15.30 s Martinem Matějkou.
1: Český rozhlas Plus.
2: Vláda schválila novelu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí. Návrh má upřesnit současná pravidla a odstranit nejasnosti ve stávajících zákonech. Soudy nejspíš budou muset při rozvodech víc zohledňovat bezpečí a názor dítěte, pročítá s tím vládní novela zákona, kterou schválila vláda. V případě domácího násilí budou soudy taky moct odebrat jednomu z rodičů právo rozhodovat o životě dítěte a nechá mu jen vyživovací povinnost. Novela zároveň jasně říká, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž doteď chyběla. V desítkách francouzských supermarketů přestala fungovat chladící zařízení. V některých se naopak teplota začala zvyšovat a velké množství čerstvých a mražených potravin se zkazilo. Informoval o tom francouzský deník West France. Týká se to celkem asi 150 prodejen. Podle šéfa jednoho z maloobchodních řetězců se jednalo o kybernetický útok. Francouzské úřady budou incident dál vyšetřovat. Ministerstvo kultury vypsalo přes 40 dotačních výzev na příští rok. Rezort o tom informoval na svém Facebooku s tím, že výzvy zveřejnilo později, než původně plánovalo. Někteří umělci přitom kritizovali, že kulturní organizace stále nevědí, s jakou finanční podporou můžou počítat. Rezort slibuje, že kvůli zpoždění budou mít žadatelé dost času na podání žádostí. První peníze chce začít vyplácet v březnu. Zároveň plánuje přísnější kontroly dotací. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty zdraží oproti dnešku o 69 haléřů na 48 korun a 36 haléřů. Za litr. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 85 haléřů za litr, tedy o 37 haléřů víc než dnes. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od října. Opatření má platit do konce měsíce. Britský premiér Andy Burnham tvrdí, že Rusko zasahovalo do referenda o odchodu Velké Británie z Evropské unie v roce 2016. Řekl to v rozhovoru pro podcast The Rest is Politics. Dodal taky, že podobné aktivity se současně dějí v Německu. Stanice BBC upozornila, že je to vůbec poprvé, co britský předseda vlády obvinil Rusko z ovlivnění hlasování o Brexitu. Moskva se k Burnhamovu prohlášení zatím nevyjádřila. Na dálnici D1 směrem z Vyškova do Brna čekejte první část fronty kamionů už před Rousínovem na kilometru 217. Následně zpomalují u Holubic na 211. kilometru a odtud se sunou v pravém pruhu okolo Rohlenky až do zúžení u sjezdu na D2. Na D1 z Brna do Prahy za nájezdem od Koberovic na 74. kilometru stále pracují na opravách vozovky. Jede se pouze pravým a stoupacím pruhem. V koloně z kilometru 76 ztratíte čtvrt hodiny. A v Praze na okruhu směrem z D1 k letišti přetrvává dlouhá kolona kamionů už od sjezdu z dálnice. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Interview plus Petra Viziny.
3: Souběžně s komunálními volbami se o víkendu konala v 21 českých obcích referenda o výstavbě větrných elektráren. Ve 20 z nich obyvatelé záměry odmítli. Proč obce větrné elektrárny odmítají a co to znamená pro českou energetiku? Začíná pondělní Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
1: Interview Plus.
3: Hostem Interview Plus je expert na komunitní energetiku Martin Ander ze Svazu moderní energetiky, kterého zdravím do Brna. Dobrý den.
4: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: To skóre 20:1 proti větrným elektrárnám, to je těžký debakl pro obnovitelné zdroje. Vy sám jste čekal tak slabou podporu větrných elektráren.
4: Přiznám se, že osobně jsem nečekal, že to bude, že ten poměr bude 20:1. Na druhé straně je potřeba říct, že tam bylo řada těch, řekněme, referent těch obvodů, těch obcí, kde ten výsledek byl poměrně těsný. Ale každopádně nečekal jsem to a na druhou stranu, když se člověk zamyslí nad tou situací, která v posledních měsících v Česku kolem této problematiky panuje, tak se asi není, ale zas na druhou stranu moc čemu divit, protože prostě zvítězil ten strach a obavy lidí.
3: Vy už jste to naznačil, zatímco v předchozích letech byly výsledky vyrovnanější, v poslední době lidé v naprosté většině v těch nových lokalitách ty projekty větrníků odmítají. Proč to podle vás je?
4: Především je to, jak už jsem naznačil, strach a obavy, které jsou ale účelově posilovány různými mýty kolem těch elektráren, a zároveň je to naprostá nekomunikace nebo někdy i negativní komunikace státu tady v téhleté oblasti, protože pokud si stát ve svých dokumentech stanoví, že větrná energetika má být součástí energetického mixu a jsou proto velmi dobré důvody, je to prostě způsob výroby elektřiny doma, snižuje to naši závislost na dovozu energií a paliv ze zahraničí, zvyšuje to naši tedy energetickou soběstačnost, tak ten stát proto také musí něco dělat, aby lidem vysvětlil, proč je to důležité, aby i tyto zdroje jsme v rámci toho českého mixu měli. A tohle se bohužel neděje.
3: Vy jste dokonce řekl, že stát komunikuje negativně. Co tím myslíte?
4: No, mám tím na mysli, že někteří politici si jednak na tom staví kampaň, na tom odporu vůči větrníkům, a vlastně komunikují tak jako podivným způsobem. Na jednu stranu připouští, že teda jako v tom mixu tu elektřinu máme mít a že stovky větrníků by vlastně jako v Česku úplně nevadily, ale na druhou stranu pak jako postují na sítích jako radostné zprávy o tom, jak teda jako je to výborné, že jsme zastavili ty větrníky.
3: Já jsem zaznamenal jeden hlavní důvod, vyslovil ho také Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. On říká, že příčinou odmítnutí je vznik takzvaných akceleračních zón, tedy míst, kde by šlo větrníky stavět rychleji s menší byrokracií. A zdá se, že tenhle ten koncept akceleračních zón vyvolává obavy z masivní kumulace větrníků v krajině. Některá města se kvůli státem navrženým akceleračním zónám rozhodla bránit dokonce soudní cestou a podávají správní žaloby. Je tohle ten hlavní důvod, že lidé mají dojem, že jsou pod tlakem, že stát se prostě rozhodne a pak tam bude stát celé masivní větrné taková zóna, pole.
4: Ano, je to tak, ale částečně. Není to jako plné vysvětlení toho výsledku. Když se na to podíváte, tak zhruba ve třetině těch 20 případů nebo 21 případů tam byla nějaká souvislost s akcelerační zónou přímo buď v tom místě, anebo v jeho blízkosti. Takže vliv to tam mělo a je pravda, a je to vidět na těch výsledcích, že tam, kde se lidé obávali právě tady toho, co jste popsal, to znamená to, že ta akcelerační zóna bude znamenat velkou kumulaci větrníků v jejich okolí, tak ty výsledky dopadly jako výrazně hůř a byly tam ty poměry 90:10. Ale upřímně řečeno, není se čemu divit, protože pokud stát s těmi obcemi nekomunikuje, pokud prostě to vyhlášení akceleračních zón probíhá stylem, že se ti starostové tohle dovídají až nějaké vyhlášky nebo vývězky ministerstva a potom mají pouze možnost tu věc připomínat, že jim prostě s nimi nikdo nemluví o tom, proč zrovna v jejich oblasti, případně se s nimi nebaví o těch podmínkách, za jakých by to případně šlo, co by oni mohli dostat jako kompenzaci, no tak pak není divu, že starostové jsou proti a že samozřejmě i ti místní jsou proti.
3: To jsem se chtěl zeptat, co by měl stát dělat pro to, aby si obyvatelé rozhodující v referendech nepřipadali jako ti, kterým někdo něco vnucuje nebo diktuje z centra, ale vy jste to odpověděl. Stát s nimi vlastně nekomunikuje, nebo je to tahle ten hlavní pocit?
4: Ano, já si myslím, že v těch lokalitách, kde opravdu šlo primárně, a to byly ty lokality například na Benešovsku, ve středních Čechách, poblíž D1, tak tam samozřejmě, tam k tomu přesně došlo, ti lidé se opravdu cítili jako zhrzení, to, že se prostě to nedozvěděli včas, a ten stát skutečně měl aktivně jít do těch lokalit a bavit se s těmi starosty předtím, než nějaké akcelerační oblasti vůbec vyhlásil. A tohle se prostě nestalo. A je to jako velké selhání, které prostě se samozřejmě trošičku jako táhne těmi posledními dvěma lety, takže tam ta zodpovědnost je trošku jako dělená, ale je potřeba prostě říct, že opravdu v tom posledním roce ty aktivity směrem k vysvětlování přínosu větrné energetiky, to, že to může být pro ten region prostě další zdroj financí, pro ty obce, ale i pro ty místní domácnosti, tak tohle tam neproběhlo. Na rozdíl od lokality, schválit, kde ti investoři, kde jde o konkrétní projekty mimo akcelerační zóny a kde ti investoři jako mluví s těmi lidmi, vysvětlují to, nabízejí právě tuhletu spolupráci s tou obcí a tam ty výsledky jsou prostě lepší, anebo dokonce tam ta komunita je schopná si ty věci vydiskutovat bez toho, že by vyhlašovala referendum. A nutno říct, že takovýhle případů je prostě další jako desítky, že my se díváme teď na těch 21 konkrétních jako referend, ale tady máme další desítky případů, kde žádná referenda neprobíhla, kde ta debata probíhá věcně, slušně, probíhá na základě opravdu jako věcné debaty o těch podmínkách a tam se ty projekty jako připravují dále, takže ten debakl je tak jako trošku v úvozovkách.
3: Většina politiků se podle zmíněného Štěpána Chalupy tématu větrných elektráren bojí, protože je tam vákuum, které zaplnili dezinformátoři. Je tohle i váš postřeh?
4: Ano, je to tak, že ti politici, kteří vnímají přínosy větrné energetiky, tak mají obavy, zvlášť před těmi volbami, se k tomu jako otevřeně vyjádřit, protože prostě ten prostor je zaplněný obrovským množstvím mýtů, dezinformací a zároveň potřeba říct velmi agresivní negativní kampaní. Jako to, co jsme viděli a slyšeli v případě těch referendových obcí, kde ta referenda probíhala, tak takovou míru prostě výhružek, vulgarity, agresivity na ty představitele těch obcí, kteří nějakým způsobem vůbec připouštěli, že se chtějí o tom třeba s tím investorem bavit, tak to jsem v minulosti opravdu nikdy nezažil. Bylo to opravdu jako velmi, velmi agresivní a nepříjemné prostě výhrušky a podobné věci.
3: No jak si vykládáte, že ta atmosféra kolem větrných elektráren takhle, promiňte mi to slovo, houstne?
4: No, tak samozřejmě jednak vždycky houstne před volbami, protože samozřejmě tam, kde si některé třeba opoziční kandidátky, opoziční lídři hledají témata, tak samozřejmě sáhnout po nějakém takovémhle tématu, které je prostě jako jednoduché, kde prostě šířit mýty, jako třeba o infrazvuku, je jednoduché, protože to je věc, kterou nikdo neslyší, takže vám to nemůže nikdo jako přímo vyvrátit, že to vyvrací studie odborné, no to je jako pravda, ale prostě jo, těm lidem tam na místě se to jako vysvětluje těžko, protože prostě musí věřit datům a pokud jsou podezřívaví, tak tomu nevěří. Takže je to takové jako jednoduché téma pro třeba místní opozici a tohle tam hraje asi klíčovou roli.
3: Hostem Interview Plus je Martin Ander ze Svazu moderní energetiky.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
3: Ve zmíněných referendech šlo o výstavbu zhruba 90, myslím, že to bylo přesně 87 větrných elektráren, které by zdvojnásobily dosavadní větrnou kapacitu Česka a mohly by vyrábět elektřinu pro 400 000 domácností. Co tohle odmítnutí znamená pro českou energetiku jako celek?
4: Tak šlo samozřejmě o jakýsi potenciál. Ono asi možná by nebylo postaveno všech těch 87 větrných věží, ale jako ukazovalo to, že tady ten potenciál leží. Samozřejmě vedle těch referendových obcí je řada ještě dalších jiných obcí, kde ta referenda neproběhla, projekty se dále připravují, takže to zase není až taková jako takové drama, ale samozřejmě to, že nám ujíždí vlak jako Česku, že naši sousedé, a to teď jako ani nechci mluvit o Rakousku a Německu, kde prostě větrné energie využívají výrazně víc než my, ale že nám jako utíká i Polsko a brzy nám začne utíkat i Maďarsko, kde se změnou vlády se posouvá i jejich plán, se posouvají jejich plány na stavbu větrných elektráren, tak to je velmi, velmi varovné. Zvlášť u toho Polska, kde třeba Polsko v tuhle chvíli už z větrné energie vyrábí 14% elektřiny. V Česku je to 1%. Takže v tomhle smyslu, a protože to je elektřina levná, protože vítr fouká zadarmo, takže ona, když ji zapojíte do toho mixu, tak samozřejmě snižuje tu výslednou cenu elektřiny, tak to může být také nepříjemná zpráva pro český průmysl, protože v tomhle smyslu nebudeme-li mít dostatečnou část té větrné energie na svém území, tak budeme mít elektřinu dražší.
3: A kdybychom tedy ten výsledek referend brali jako určitou patovou situaci, co nám tedy zbývá, jaké další možnosti nových a bezpečných zdrojů má tuzemská energetika, kromě jádra? Já jenom ocituju Lukáše Vlčka ze Starostů, předsedu sněmovního výboru pro regionální rozvoj. On řekl, pokud nebudeme stavět nové zdroje, nebude mít Česko levné a bezpečné energie. Tak co nám zbývá?
4: Takhle, tak ono to má samozřejmě nějaké zase vazby. Mohli bychom říct, tak můžeme pokračovat v solárních elektrárnách na střechách a tak. To samozřejmě asi nikdo ani z těch politiků napříč stranami v tuhle chvíli nerozporuje, ale má-li ten mix energetický být vyvážený, tak my potřebujeme prostě k těm solárním elektrárnám, které vyrábí povětšinou v tom letním období, také ty větrné, které zase naopak vyrábí více v tom chladnějším období, v té chladnější části roku, a mimochodem právě v těch zimních měsících té energie potřebujeme nejvíce. Takže z tohohle pohledu skutečně ta sázka na to vyvážit lépe ten poměr mezi fotovoltaikou a větrnou energetikou je pro nás důležitý a tady skutečně jiná cesta, než vybrat nebo postavit projekty tak, kde budou mít, řekněme, co nejmenší dopad na krajinný ráz, nebudou tam tyhle ty obavy, spíše řekněme estetického charakteru, tak to je důležité. No a potom samozřejmě musíme pracovat na posílení flexibility v té síti a akumulace, protože samozřejmě bez těch bateriových úložišť, přečerpávacích elektráren a podobně, ta síť nepůjde jako dobře provozovat.
3: Když zůstaneme u větrníků, vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek včera v České televizi vyjádřil spokojenost nad tím, jak se lidé v referendech rozhodli. Pro Turka šlo, jak on sám říká, o jeho politický úkol. Jak těm slovům rozumíte?
4: No, to jsou právě ty paradoxy, jak bych tak řekl. Protože pokud ten stejný politik pan Turek na tiskové konferenci vlády řekne, že si dovede představit několik stovek větrných věží postavených v Česku, ale zároveň se tady raduje nad výsledkem 20:1 a na tom, že se prostě tady ty elektrárny stavit nebudou, tak pak nechápu moc, jak vláda tedy komunikuje. Tady prostě opravdu selhání v té strategické komunikaci, prostě měli bychom skutečně zahodit tady ty jako účelové pózy a prostě říci ano, my tuhletu část energetiky potřebujeme rozvíjet, potřebujeme ji rozvíjet kvůli českému průmyslu a jeho konkurenceschopnosti a tomu musíme přizpůsobit i tu komunikaci směrem k těm obcím a samozřejmě kompenzovat to, že někde ty elektrárny stojí. Stejně tak, jako to teda mimochodem kompenzujeme nebo měli bychom kompenzovat u jiných zdrojů. Prostě není férové, že obce třeba v severozápadních Čechách, které musely dlouhá léta snášet prostě těžbu uhlí, která měla obrovský dopad prostě na životy lidí v tom regionu. Tak prostě také chceme to nějakým způsobem kompenzovat a tak stejně tak logicky to můžeme kompenzovat i těm, kteří zase budou žít třeba vedle větrníků.
3: Odpůrci větrných elektráren zdá se významně posílili po nástupu do vlády. Může mít centrální vláda, nebo přesně jedna menší koaliční strana, automatický dopad na to, co si myslí lidé v menších obcích, jak dopadají referenda? Vy jste mluvil o strašení, o negativní kampani.
4: Já myslím, že je moc pěkně vidět na těch výsledcích, jak dopadli ti, kteří si téma, jako politici, kandidáti, kteří si jako téma vzali právě boj proti větrníkům a s tímto téma se rozhodli kandidovat do Senátu. A když se podíváte, tak všichni ti, kteří tohleto měli jako to hlavní téma, jako pan Beran na Trutnovsku a podobně, prostě dopadli tak, že měli kolem 5%. Jo? Takže se ukazuje, že jako téma pro, řekněme, politiku, to úplně nefunguje, ale to šíření toho strachu a těch obav a dezinformací, tak to bohužel v těch lidech zasévá tu pochybnost a pak prostě v těch referendech oni mají opravdu jako strach z toho, že v té obci nebude dát žít. Přitom zase řekněme si upřímně, větrná energie je technologie, se kterou tady žijeme už 20 let. Každý se může prostě zajet podívat do těch obcí, kde už teď větrné elektrárny stojí, fungují a zjistí, že tam lidé neumírají na infrazvuk, že tam se neodstěhovala všechna zvířata z okolí někam pryč a podobně. Takže opravdu, že to jsou prostě dezinformace, co se kolem větrníku šíří.
3: A když bychom rozlišili tedy oficiální postoj současné vlády a řekněme komunikaci státu, tak jaký je vlastně oficiální postoj současné vlády k obnovitelným zdrojům? Politici vládních stran, jako pan Turek z Motoristů nebo Radim Fiala z SPD, jsou proti větrným elektrárnám, ale neslyšel jsem, že by byli proti obnovitelným zdrojům energie jako takovým. Vy ano?
4: Přesně takhle to je. Oni jako využívají toho, že tak obecně jako přiznávají, protože ono to, víte co, ten mix úplně rozumně dlouhodobě složit nejde bez obnovitelných zdrojů. Proto prostě celá Evropa tímhletím jde tímto směrem. Je to zároveň závislé taky, jak už jsem vysvětloval, na té ceně energií a bez obnovitelných zdrojů se prostě neobejdeme. Pokud nám ujede vlak a všichni kolem prostě ty obnovitelné zdroje mít budou a my nikoli, budeme na to doplácet. Proto oni vlastně nespochybňují to, že obnovitelné zdroje musí být součástí toho mixu, ale prostě zároveň jim vyhovuje ta poloha, když do něčeho můžou si kopnout, kdy můžou prostě se svést na té vlně toho strachu a obav, které šíří mezi lidi.
3: No a jak tedy vnímáte naši současnou situaci? Vstřícnější k obnovitelným zdrojům je nejen sousední Německo, ale například Rakousko má k větrníkům možná vlažnější postoj, ale přitom z nich získává 11x víc energie než Česko. Tak jak byste popsal naši současnou situaci?
4: Je to tak. Já bych ji popsal tak, jak jsem naznačoval to, že nám ujíždí vlak. Protože v tomhle smyslu skutečně má-li ta soustava jako dobře fungovat, chceme-li využívat obnovitelné zdroje více a potřebujeme v tom mixu ty obnovitelné zdroje mít, protože mimochodem jsou to nejrychleji postavitelné nové zdroje. Když se bavíme o nových zdrojích, tak nejrychleji postavíte prostě větrnou elektrárnu, solární elektrárnu a podobně. Ve chvíli, kdy stavíte velké zdroje, jiné ty konvenční, tak je to na dlouhá léta, konec konců tu debatu o rozšiřování Dukovan všichni známe. Takže z tohohle pohledu chceme-li rychleji v tomhle smyslu zvýšit ten podíl, tak ty obnovitelné zdroje jsou, nebo hlavně tedy větrné elektrárny, jsou důležité a v Rakousku teď i přesto, že mají, řekněme, vlažnější občas postoj, tak prostě pořád 14% výroby elektřiny v Rakousku jde z větrných elektráren a opět, a já, protože jsem z Jižní Moravy a vidím to, jakým způsobem využívají Rakušané energii větru v Dolním Rakousku, to znamená hned za hranicí, takže nikdo nemůže říct, že tam fouká a u nás nefouká, tak prostě tam jako to funguje, ty obce si našly s těmi investory společnou notu, jsou tam obce, které prostě z větrníků získávají čtvrtinu svého ročního rozpočtu a na těch obcích je to také vidět, je to přidaný, jsou to přidané peníze do rozpočtu a ty obce mají samozřejmě potom jako lepší infrastrukturu, lépe se tam těm lidem žije. Prostě je to ukázka toho, že ta spolupráce velmi dobře může fungovat.
3: No a jaký domácí úkol nám tedy zbývá udělat? Viděli jsme, že v referendech to větrníky prohrávají, ale vidíme také, že v politické reprezentaci jsou oblíbeným terčem. Tak co s tím?
4: Důležité je dobře komunikovat v těch místech, prostě v těch lokalitách jako takových. A já myslím, že se to ukazuje i v praxi, tam, kde ten vztah toho provozovatele té elektrárny s tou obcí je otevřený, férový, kdy ti lidé dostávají nějakou kompenzaci za to, že tam ty elektrárny jsou, mají z toho ty přínosy, tak to může fungovat. A takové obce prostě v Česku máme napříč Českem. Jednu z nich by zmínil třeba u nás na Jižní Moravě Břežany, kde teď probíhá vlastně velký projekt vlastně výměny 5 starých věží za 2 nové a všechno běží jako bez nějakých jako komplikací, nekonají se tam referenda, protože ti lidé se o tom dokážou věcně pobavit, ví, jaké to má přínosy, jsou už vlastně znají ten život vedle větrných elektráren, nepůsobí jim to žádné zásadní problémy v jejich životě a všechno tam funguje. A tohle ukazují mimochodem i ty výsledky těch referend, že tam, kde šlo o tedy skutečně jako konkrétní projekty, nešlo o obavu z akceleračních oblastí, a ti investoři, kteří tam vyjednávají s tou obcí, tak se s nimi baví férově, otevřeně, nabízí i ty možnosti těch přínosů, nejen pro obec jako takovou, ale i pro jednotlivé domácnosti, ať už ve formě třeba levnější elektřiny nebo nějakého příspěvku na elektřinu, tak tam ty výsledky jsou úplně jiné a v některých těch oblastech jako byly jako velmi, velmi na hraně. Tím jako nechci nějak omlouvat ten výsledek 20:1, ale byla tam řada obcí, kde ten výsledek byl velmi těsný.
3: Hostem Interview Plus je Martin Ander ze Svazu moderní energetiky. Když se bavíme o referendu, jediná obec, která v referendu podpořila pokračování přípravy projektu s ČEZem, byl Dětřichov na Svitavsku. Místní svůj souhlas podmínili ochranou zdraví a životního prostředí a finančním přínosem pro obec. Zdá se mi, že to je všude stejné. Hraje tady tedy roli, že partnerem obce je ČEZ, tedy důvěryhodný podnik, protože ta ochrana zdraví a finanční přínos je u těchto projektů běžná.
4: Já myslím, že to není jenom otázka ČEZu. Asi bychom našli i referenda, kde také šlo o projekty ČEZu a dopadla naopak. Na druhou stranu je řada lokalit, kde podobný vztah, řekněme dobrý, s tou místní samosprávou mají i jiní soukromí investoři. V tomhle smyslu je skutečně důležité ten postupný a dlouhodobý proces. A Dětřichov je jako klasickým příkladem, kdy skutečně to není tak, že by teď tam někdy přišel ČEZ a najednou bylo referendum. Tam se dlouhodobě investor s tou obcí baví, mají spolu uzavřenou nějakou smlouvu a vlastně ta referendová otázka směřovala k tomu, zda se v tom procesu má pokračovat. Takže samozřejmě za těchto podmínek, ale ty podmínky jsou automatické i všude jinde. Takže tohle je ten přístup, ano, který vede k tomu, že ty vztahy jsou rozumné, věcné a že tam může existovat prostor pro dohodu.
3: No, jak se zdá, tak stále zdůrazňujete význam té komunikace. Argumentem, který v referendech zazníval opakovaně, byl ohled na krajinu. Někomu prostě mohou větrníky připadat jako obří monstra. Tak to je přece argument, který se nedá vyvrátit. Není to
4: určitě.
3: Tak?
4: Určitě je to tak. Nedá se to vyvrátit, ale je potřeba říct, že každý způsob výroby elektřiny má dopad na krajinu a životní prostředí. Budete-li vyrábět elektřinu z uhlí, musíte to uhlí někde těžit a ty velké povrchové doly v severních Čechách, všichni to znají, jaký to má obrovský dopad na krajinu. To stejné jako dopad na krajinu jsou obří velké mohutné věže jaderných elektráren, které jsou vidět opravdu jako z obrovské

0: nakonec, přestože jsou velké stavby, které ovlivňují krajinný ráz, tak říkali, ne, my jsme si na to zvykli, my je tady chceme nechat a hledalo se, jak je zachovat. Takže to jenom ukazuje, že je to otázka spíše zvyku.
1: A když vám na to opáčím, že tak nějak obecně to, co říkáte, platí, ale je tady ten syndrom NIMBY, tedy ne na mém dvorku, že jako obecně chápeme, že je potřeba vyrábět energii a že to má nějakou roli při zásahu do krajiny, ale nechceme to prostě, tu akcelerační zónu nechceme u sebe doma. Tak jakou strategii vysvětlovací byste tady volil?
0: Tady je důležité prostě jednak teda vysvětlovat tenhle ten kontext, říkat, v čem je to důležité pro český zájem a vůbec prostě pro nás všechny a českou ekonomiku, ale zároveň samozřejmě tam musí být i ten přínos pro tu domácnost, pro ty lidi, kteří žijí v okolí. Já bych ty referenda vnímal v jednom smyslu právě varování, jako varování ještě v jedné věci a to vlastně na tohle navazuje. A to je, pokud se na to podíváte, těch referend bylo asi 43 teď s komunálními volbami. A řada z nich se týkala referend o jiných typech staveb, nejenom o větrných elektrárnách. Byly tam a dokonce tam byly i stavby typu silnice, kdy lidé prostě v referendu odmítli výstavbu nebo rekonstrukci silnice. Takže já se trošku obávám toho, že pokud prostě tahle ta komunikace i ze strany státu jako nenastane, tak se nám brzo může stát, že předmětem těch referend budou další energetické projekty, jiné elektrárny, malé modulární reaktory a podobně. Prostě bude s tím jako problém a je to skutečně nedostatek té komunikace, která vyvrací vlastně ty emoce a mýty účelově šířené.
1: Mohu to shrnout tak, ten náš hovor, že pak, když stát nezačne komunikovat nějak pozitivně s místními, tak referenda budou opravdu nešťastným nástrojem.
0: Ano, může to tak být, protože skutečně tady stačí, když i hlasitá menšina v tom referendu nebo dostatečně motivovaná menšina lidí v tom referendu přijde, tak potom se zastaví stavby, které jsou třeba i pro stát jako velmi důležité. Takže z tohohle pohledu určitě ta komunikace, otevřenost, férovost a vlastně kompenzace, tak to je velmi, velmi důležité.
1: Hostem Interview Plus byl Martin Ander ze Svazu moderní energie. Já vám za to mnohokrát děkuji.
0: Děkuji za pozvání.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Petríši Džibniové Tajný večírek.
4: Dnešní párty bude noc jejího života.
3: Divoký mejdan, brutální vražda a další děsivý případ pro inspektorku Lotý Parkrovou.
4: Straka, to jsem já. Schovávám se, ale chci, aby mě všichni znali.
3: Tajný večírek. Dechberoucí krimi v podání Lukáše Hlavici v e-shopu radiotéka.cz.
5: Posloucháte Odpolední plus dnes s Lenkou Vahalovou.
6: Český rozhlas plus.
5: Jaká témata podrobně probereme až do 17 hodin? Saúdská Arábie čelí dalším raketovým a dronovým útokům jemenských husíů. Kvůli úderům zůstává uzavřené i mezinárodní letiště v Riádu. Jak může Saúdská Arábie reagovat a hrozí další rozšíření konfliktu na Blízkém východě? Politické strany hodnotí výsledky komunálních a senátních voleb a na radnicích začínají jednání o nových koalicích. Co výsledky naznačují před druhým kolem senátních voleb? A ministři životního prostředí zemí Evropské unie jednají o změnách systému emisních povolenek a další podobě evropské klimatické politiky převládá mezi členskými státy snaha klimatické cíle zmírnit. Teď ale zprávy a Martin Matějka.
7: Rusko pokračuje v útocích na ukrajinská města. Nepilotované letouny se střelovala protivzdušná obrana na západě země ve Volyňsku, Lucku i na východě v Charkově. A podle tamních úřadů jeden z dronů narazil do vysokopodlažního domu a zranil nejméně 11 lidí.
8: V Charkově ruské drony úplně zničily několik horních pater bytového domu a silně poškodily také sportovní areál Národní aerokosmické univerzity. Starosta Charkova Ihor Terechov ukrajinské televizi potvrdil, že poté, co americký prezident Donald Trump vyhlásil tzv. Energetické příměří mezi Moskvou a Kyjevem, Rusko zaútočilo na jednu z charkovských elektráren a tepláren. Útoky na energetickou a železniční infrastrukturu hlásí také vojenská zpráva Žitomirské oblasti. Ukrajina od vyhlášení příměří žádný útok na ruské rafinérie nepodnikla. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
7: Ústecký krajský soud zamítl

0: návrhy 17 lidí na dopsání do seznamu voličů Moldavy na Teplicku. Starosta David Leitermann z ODS je vyškrtl před konáním voleb. Podle ní v obci fakticky nežijí nebo se k trvalému pobytu přihlásili účelově před volbami. Usnesení je zveřejněno na úřední desce soudu. Soud dnes taky rozhodl o doplnění dvou voličů na seznam.
1: Z žádosti uspěli Josef Houdek a Tomáš Houdek. Ten zároveň kandidoval za Hlas obce. Podle soudu bylo jejich vyškrtnutí nezákonné. K trvalému pobytu jsou hlášeni na úřední adrese obecního úřadu už delší dobu, tedy nikoliv v souvislosti s aktuálními volbami. Teď můžou podat podnět na neplatnost voleb. Podle Tomáše Houdka to on i jeho otec udělají. Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Uskupení Kladeňáci zpochybňuje výsledky komunálních voleb v jednom z kladenských okrsků. Tam získalo necelá 3%. Lídrně Kladeňáku Anna Gamanová tvrdí, že to je výrazně míň hlasů než jinde ve městě.
2: Zjistili jsme skrze naši výzvu velké množství osob, které tam skutečně hlasovaly pro naši kandidátku. Rozchází se to s tím oficiálně zveřejněným výsledkem, tedy podnikáme v tom další kroky. Volební zmocněnec vlastně zvažuje teď nějaké dostupné varianty, jak ten výsledek tedy uvést do toho stavu, který jsme tam zjistili my.
0: Lidé budou moct stížnosti na průběh voleb podávat ke správním soudům od středy 14. října. Jestli tuto možnost Kladeňáci využijí, Gamanová zatím neřekla. V desítkách francouzských supermarketů přestala fungovat chladící zařízení. V některých se naopak teplota začala zvyšovat a velké množství čerstvých a mražených potravin se zkazilo. Informoval o tom francouzský deník West France. Týká se to celkem asi 150 prodejen. Podle šéfa jednoho z maloobchodních řetězců se jednalo o kybernetický útok. Francouzské úřady budou incident dál vyšetřovat.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ministerstvo kultury vypsalo přes 40 dotačních výzev na příští rok. Rezort o tom informoval na svém Facebooku s tím, že výzvy zveřejnilo později, než původně plánovalo. Někteří umělci přitom kritizovali, že kulturní organizace stále nevědí, s jakou finanční podporou můžou počítat. Rezort slibuje, že kvůli zpoždění budou mít žadatelé dost času na podání žádostí. První peníze chce začít vyplácet v březnu, zároveň plánuje přísnější kontroly dotací. Zbrojařská a strojírenská skupina CSG podnikatele Michala Strnada se dnes poprvé představuje na hlavním veletrhu americké armády ve Washingtonu. Americkým vojákům nabízí hlavně těžké nákladní vozy Tatra. A ty se můžou ucházet o armádní zakázku na novou flotilu nákladních aut za více než 100 miliard korun. Skupina už ve Spojených státech zaměstnává přes 4 000 lidí.
4: Třídenní veletrh pořádá Asociace americké armády a míří na ní desítky tisíc lidí z celého světa. CSG tu vystavuje dvě těžké tatrovky s pohonem všech osmi kol. Podle místopředsedy skupiny Bena Hudsona by mohly uspět v soutěži, kterou armáda nahradí stárnoucí nákladní vozy jediným typem. Zahraniční vítěz by ale musel vyrábět přímo ve Spojených státech. Skupina ukazuje i munici. V Iově už pro americkou armádu staví závod naplnění dělostřeleckých granátů, a to za 632 milionů dolarů. Tedy přes 13 miliard korun. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty zdraží oproti dnešku o 69 haléřů na 48 korun a 36 haléřů za litr. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 85 haléřů za litr, tedy o 37 haléřů víc než dnes. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od října, opatření má platit do konce měsíce. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dvěma rakouským firmám vadí vídeňský zákaz pouličního prodeje vstupenek v kostýmech Mozarta. Nařízení vídeňské radnice chtějí napadnout u ústavního soudu, informuje o tom List Hojte. Prodejci v kostýmech Mozarta nesmí nabízet lístky na několika nejnavštěvovanějších místech v centru města. Podle firem je zákaz nespravedlivý a nepřiměřený. Někteří pořadatelé koncertů kvůli němu údajně museli propouštět zaměstnance.
5: Vídeň počet prodejců v kostýmech skladatele Wolfganga Amadea Mozarta omezovala i dřív. Pravidla ale často porušovaly a město navíc dostávalo stížnosti na dotěrné chování vůči turistům. Jen loni kontroly odhalily přes 130 porušení pravidel. Od července proto na vybraných místech platí úplný zákaz a za jeho porušení hrozí i pokuta. V přepočtu asi 17 000 korun. Firmy namítají, že opatření postihuje pouze prodejce vstupenek, zatímco jiných pouličních prodejců se netýká. Vadí jim také příliš krátká lhůta na přizpůsobení novým pravidlům. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Dálnici D35 ve směru z Hradce Králové do Vysokého Mýta čekejte zdržení za sjezdem na Dašice z kilometru 148. 10 minut naberete cestou k nehodě na kilometr 150. Levý pruh tam blokovala havarovaná dodávka, vcelku rychleji ale přesunuli do odstavného. Na dálnici D1 z Brna do Prahy narůstá kolona kvůli omezení za nájezdem od Koberovice na 74. kilometru pracují v levém pruhu silničáři. Aktuálně se brzdí už před mostem přes Želivku na 78. kilometru. Na dálnici D5 na obchvatu Plzně pracují na údržbě tunelu Valík. Na 78. kilometru se v obou směrech, jak na Prahu, tak na Rozvadov, jede pouze jedním pruhem a tvoří se zhruba 10-minutové fronty. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti popojíždí dlouhá kolona nejen kamionů. Už ve sjezdu z dálnice pomaleji se sunou i osobní auta v levém pruhu, a to až na začátek omezení před Jesenicí. V koloně na 77. kilometru se navíc srazila dvě nákladní vozidla. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a na východě Moravy a Beslezsku i nízkou oblačnost a nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
5: Máme 8 minut po 16. a od mikrofonu zdraví Lenka Vahlová. České ministerstvo zahraničí doporučuje cestovat do Saudské Arábie jen ve zcela nezbytných případech. Varuje i před tranzitem přes saudsko-arabská letiště a před cestami do příhraniční oblasti s Jemenem. A to v souvislosti s víkendovými údery jemenských husijských povstalců na tamní letiště, při kterých zemřelo 14 lidí. Husijové vyslali na Saudskou Arábii rakety a drony i dnes. Podrobnosti útoků úřady ale zatím neuvedly. Saudská Arábie dnes prodloužila uzavření mezinárodního letiště v Riádu a ve vysílání teď vítám našeho zahraničního komentátora Jana Fingerlanda. Krásný den.
6: Dobrý den.
5: Saudsko-arabský ministr energetiky princ Abdul Aziz bin Salman dnes uvedl, že Riád musí na husijské útoky rázně odpovědět. Vojenská reakce ale sebou nese riziko, že země budou ještě více zataženy do konfliktu. Jak tedy bude Saudská Arábie zřejmě reagovat?
6: Co se týče té vojenské části, tak pravděpodobně se spolehne na letecké údery. Saudská Arábie má velice silné moderní letectvo na rozdíl od husijů. A i v minulosti se na něj hodně spoléhala, ale samozřejmě při takovémhle typu války letectvo není vždycky to, co by pomohlo. Pomohla by hypoteticky pozemní invaze a do toho se Saudské Arábii nebude chtít. Pravděpodobně bude také se snažit nějakým způsobem podpořit tu mezinárodně uznávanou jemenskou vládu, s níž husijové bojují. A to je, řekněme, ta vojenská část, ale pak pravděpodobně se bude hodně vyjednávat někde na jiných frontách, protože husijové, alespoň z velké části, jsou v podstatě nástrojem Iránu. Irán má zájem na tom, aby vyvíjel tlak na Saudskou Arábii, aby vyvíjel tlak na další země prostřednictvím třeba toho, že husijové se pokusili ovládnout průliv Bab al-Mandab, to znamená ten průliv, druhý průliv oproti Hormuzu, který vede přes Rudé moře k Suezu.
5: Měla by Saudská Arábie na případnou vojenskou reakci vůbec dostatek vybavení a munice, protože podle Wall Street Journal země nemá dostatek střel systému protivzdušné obrany, kterými by čelila úderům husijských raket a dronů?
6: Neměla by pravděpodobně právě to, co zmiňujete, to znamená schopnost se bránit proti nějaké masivní palbě. V tomhle případě navíc se ukazuje, že jde o cíle, které jsou poměrně daleko od samotného Jemenu, a ukazuje se, že husijové mají stále větší vojenské možnosti, mají čím dál více dronů, které právě pravděpodobně dostávají z Iránu. Takže to je, co se týče obrany proti nějakému husijskému nátlaku, by neměli dostatek, pravděpodobně mají dostatek munice pro ty letecké údery, ale vlastně ve válce proti rozptýlenému nepříteli na poměrně velkém území, to je poměrně neúčinná zbraň. Pomohla by právě ta pozemní operace, a všichni vědí, i husijové, i všichni ostatní, že tomu se Saudi budou chtít vyhnout. Saudská Arábie má alianci s dvěma státy s velmi mocnými a početnými armádami, Pákistánem a Tureckem, to je poměrně nová aliance, byla namířená především vůči Iránu. Ani tyto země pravděpodobně nebudou chtít nasadit své vojáky do takovéhle války. v minulosti třeba používali Saudi také třeba egyptskou armádu. Egypt má velkou, poměrně kvalitně vycvičenou armádu, ale ani Egypt se nebude nechat chtít vtáhnout do takovéhle velice komplikované situace.
7: Husijové už neútočí jen na energetickou infrastrukturu, ale právě také na letiště. Proč si vybírají právě tyhle cíle? Čeho se tím snaží dosáhnout?
6: Myslím si, že jednak je to samozřejmě útok na saudskou prestiž a je to naprosto jasný nátlak na ten saudský režim, který vlastně se ocitá poměrně nově v situaci, kdy není schopen ochránit své vlastní obyvatele ani zahraniční návštěvníky. Není to tak dávno, co dokonce Saudi říkali, že zachytili útok na Meku, to znamená velice významný, symbolicky významný cíl z hlediska islámu. Pravděpodobně chtějí tím něče dosáhnout, to znamená samozřejmě Husijové nemohou porazit Saudskou Arábii, ale mohou od ní získat určité ústupky. A teď tady bude právě otázka, jestli mají nějaké požadavky, nebo jestli je to součást právě nějakého nátlaku ze strany Iránu, protože Irán se ocitá v čím dál horších ekonomických problémech kvůli americké blokádě, ale zároveň Iránci vědí, že ani Američané nemají dost času, že se jim blíží volby. To samozřejmě souvisí také s tím, že teď Trump zase se snaží uvolnit ty ceny ropy s dohodou s Ruskem a podobně, to zřetězené. Takže myslím si, že bude záležet na tom, jaké požadavky Husijové položí na stůl, aby s těmi útoky ustali a přestali útočit právě na takovéhle symbolicky citlivé cíle, jako je třeba civilní letiště.
7: A v souvislosti s tím ještě napadá otázka, jak zásadní roli v současných útocích hraje právě Irán. Nakolik má Teherán nad Husií skutečnou kontrolu a nakolik jednají podle vlastních zájmů?
6: Řekl bych, že je to půl na půl v tom smyslu, že Irán si vlastně za desítky let vyvinul velice složitý, dobře promazaný mechanismus z těch takzvaných proxy sil téměř vlastně v každém státě v okolí, dokonce i v některých vzdálenějších státech, ale ty jednotlivé proxy síly se hodně liší, tak zatímco některé přímo založil a financuje od počátku jako Hizballah v Libanonu, tak jiné, jako jsou Husijové v Jemenu, jsou přeci jenom síla, která má mnohem silnější domácí kořeny, má poměrně velké zázemí v tom šítském obyvatelstvu, v těch konfliktech, které se tam odehrávají mezi sunity, šíty, různými skupinami. A velice často se zdá, že Husijové v Jemenu jednají nezávisle na tom, co po nich žádá Irán. Takže spolupracují, ale jsou to dvě různé síly. Není to totéž jako třeba právě Hizballah v Libanonu nebo třeba různé pro iránské šítské skupiny v Iráku, které jsou přímo závislé na podpoře z Teheránu.
7: A možná ještě, jaké jsou nejpravděpodobnější scénáře dalšího vývoje? Hrozí, že současné útoky vtáhnou Saudskou Arábii do širšího regionálního konfliktu?
6: Ona v podstatě v tom konfliktu je, pokud tyhle útoky si objednal Irán, tak v podstatě pokračuje v tom též novými prostředky, může se od těch útoků distancovat, ale zároveň podnikat určitý nátlak na Saudskou Arábii. On tím zvyšuje ceny ropy, čímž činí Donalda Trumpa nervózním. V podstatě také vytlačuje Ameriku z té oblasti. To je dlouhodobý cíl Iránu, aby prostě Američané si řekli, že to nemají zapotřebí při všech těch nákladech materiálních, lidských. Takže Saudská Arábie v tom konfliktu je. Například se spekuluje, že až bude po izraelských volbách, že se obrátí o nějakou třeba neúplně veřejnou pomoc na Izraelce, protože Izraelci útočili v minulosti na Husije, zlikvidovali v podstatě vedení husijské, od té doby Husijové neútočí na Izrael, takže je možné, že i takováhle spolupráce nastane, ale to jsou samozřejmě naprosté spekulace. V každém případě se ukazuje, že Saudská Arábie se ocitla na konci nějaké cesty, že si vlastně neví tak úplně rady.
7: Dodává zahraniční komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Moc děkujeme. Naslyšenou.
6: Děkuji, nashledanou.
7: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 16 minut po 16. Donald Trump na své síti True Social oznámil uzavření energetického příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Podle něj vstoupilo v platnost včera v noci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prohlásil, že sice o dohodě nic neví, ale Ukrajina je připravena příměří dodržovat. Kreml se k návrhu nevyjádřil, ale v noci Rusko zaútočilo na tepelnou elektrárnu u Charkova. Situaci kolem příměří sleduje komentátor České Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Hezký den.
8: Dobrý den.
7: Není to poprvé, co Donald Trump oznámil příměří, o kterém ví nejspíše jen on sám. O co vlastně usiluje americký prezident?
8: Tak ono ostatně, jak již zaznělo v minulém příspěvku, tak jemu se před těmi blížícími se volbami ve Spojených státech tak se snaží maximálně snížit cenu ropy a přinejmenším tedy aspoň udělat nějaká gesta, která by se takhle mohla vykládat, a momentálně si jako objekt svého nátlaku vybral Ukrajinu, jakkoliv jako ty její útoky na ruské zpracovatelské závody nejsou natolik závažné, a i třeba ta dohoda s Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty, tak i kdyby byla naplněna v plném rozsahu, tak je to asi 9denní spotřeba Spojených států.
7: Jakou roli hraje Volodymyr Zelenský a obecně Ukrajina?
8: Tak Ukrajina, ta se snaží na jednu stranu zachovávat nějaké svoje principy, tedy že pokud Rusko útočí na její objekty, ať už energetické nebo jiné infrastruktury, tak prostě Ukrajina má právo na odpověď. Na druhou stranu se snaží vybalancovat také to, aby se nestala pro Donalda Trumpa takovým tím obětním beránkem, jak už jsme viděli s těmi výroky o tom, že Ukrajina by se měla zvolit nějakého jiného prezidenta, protože s tím Zelenským se prostě nedá udělat žádná dohoda. Takže je to takový jako tanec na vejcích trochu.
7: A chce vůbec Vladimír Putin ukončit válku nebo alespoň uzavřít nějaké příměří?
8: No, zatím nemáme proto žádné důvody se toho domnívat, protože jak ostatně jsem dneska zrovna četl jednoho z těch propagandistů, tak by byla velká chyba nyní zastavovat útoky na Ukrajinu, protože momentálně Ukrajina nemá protiletecké rakety, tudíž je potřeba zničit co nejvíce té ukrajinské infrastruktury před blížící se zimou.
7: Dodává komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Moc děkujeme. Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
7: A teď už nás čeká další téma. Sněmovní rozpočtový výbor se dnes mimořádně sešel v pondělí. Důvodem je projednání návrhu státního rozpočtu na příští rok. Očekávají dlouhé jednání, na které dorazila i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Opozičním zástupcům vadí hlavně schodek ve výši 386 miliard korun. Šéfka státní kasy je ale připravená zodpovědět všechny jejich otázky. A já už do poslanecké sněmovny zdravím kolegyni Danielu Brichtovou, která jednání výboru sleduje. Hezké odpoledne.
9: Hezké odpoledne.
7: Jaké výhrady tedy mají opoziční zástupci k návrhu hospodaření státu na příští rok?
9: Podle nich je schodek ve výši 386 miliard korun v době hospodářského růstu a nízké inflace neobhajitelný. Zajímat je bude také to, jak ho chce vláda v příštích letech snižovat. Například podle místopředsedy rozpočtového výboru Benjamina Činčily z KDU-ČSL to bude jedna ze zásadních otázek.
10: Budeme se ptát vlastně vládních poslanců i paní ministryně na to, jaké vlastně důvody k tomu vedou a co teda, pokud už se bavíme o tom, že tenhle schodek státního rozpočtu, že se s tím jako máme smířit, i když motoristé ani SPD si tam nic nevyjednalo, tak jaké budou ty výhledy do dalších let, protože pořád nezaznívá, kde se teda dokáže ušetřit těch 150 miliard podle toho strukturálně fiskálního plánu.
9: Sama ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO při příchodu na jednání řekla, že je připravena vše poslancům vysvětlit a zodpovědět. Fiskálně strukturální plán, ve kterém je obsaženo i postupné snižování schodku, podle šéfky státní kasy v pátek schválili unijní ministři financí. Alena Schillerová teď chce s koaličními partnery vyjednávat o jednotlivých krocích, které mají deficit postupně snižovat.
11: Je to mix, který já mám připravený a který ale nejdřív vydiskutujeme si v rámci koalice. Já už samozřejmě to tak předdiskutovávám, ale čeká nás to zásadní rozhodnutí. Budou to jak úspory na výdajové straně, tak to budou samozřejmě i některé úpravy na příjmové straně.
9: Nejde ale jen o opoziční zástupce. Poslanec Miroslav Ševčík za SPD při příchodu na jednání výboru potvrdil, že stále s návrhem rozpočtu nesouhlasí a v této podobě jen pro něj nebude hlasovat. Schillerová k tomu řekla, že ještě neměla šanci s ním do detailu o rozpočtu hovořit, ale že je ochotna znovu dorazit i na jednání poslaneckého klubu SPD, případně se sejít s Ševčíkem osobně.
7: Teď tedy o návrhu jedná rozpočtový výbor. Jak má dál vypadat ten harmonogram projednávání státního rozpočtu?
9: Dnes předpokládají poslanci dlouhé jednání do pozdních večerních hodin, zatímco ještě ani k tomu samotnému bodu nedostali. V případě, že by se to nějak protahovalo, je možné, že se rozpočtový výbor přeruší a znovu se sejde ve čtvrtek. První čtení návrhu státního rozpočtu je naplánované na příští středu, tedy 21. října. Finálně schvalovat by ho měli poslanci na začátku prosince. Pokud ho schválí, tak poputuje ke schválení prezidentu republiky. Senát návrh státního rozpočtu neprojednává.
7: Z poslanecké sněmovny se přihlásila Daniela Brychtová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
9: Hezké odpoledne.
7: Teď se v odpoledním plusu budeme věnovat volbám. Česká politická scéna sčítá zisky a ztráty po víkendových komunálních volbách a prvním kole voleb do Senátu. Na radnicích se rozbíhají volební vyjednávání o nových koalicích. V první řadě je vedou vítězové voleb v Praze zástupci hnutí STAN, v Brně lidovci a v dalších 6 krajských městech hnutí ANO. Právě hnutí STAN označují někteří politologové za jednoho z vítězů víkendových voleb. Jeho místopředsedy Luka Lukáše Vlčka jsme se proto v raním vysílání plusu ptali, jak výsledky hodnotí a nakolik je považuje za úspěch starostů, když v 6 krajských a řadě dalších měst zvítězilo hnutí ANO.
12: No, my jsme celostátně výrazně posílili, kromě toho, že jsme vyhráli v Praze a v Brně, tak jsme zároveň nestratili venkov. To místo, odkud řada z nás do té vysoké politiky vzešla, máme konečně velmi silné pozice ve všech krajských městech a všichni naši kandidáti do Senátu postoupili do druhého kola. Dokonce pan senátor Sobotka a Linhart vyhráli hned v tom kole prvním.
7: Na zhodnocení povolební situace z hnutí nebo z pohledu hnutí ANO jsme se ptali předsedkyně jeho senátorského klubu Jany Mračkové-Vildumetzové.
13: Pokud se podíváme na ty strany, tak hnutí ANO přišlo o nějakých 98 zastupitelů a KDU ČSL o 530 zastupitelů, ODS o 580 zastupitelů, i STAN přišel o zastupitele. Z 27 statutárních měst jsme obsadili ve 12 těchto městech první místo, v 8 druhé místo, v 6 třetí místo.
7: Podle Lukáše Vlčka z hnutí STAN se do výsledků propsala i celostátní politika.
12: Vidíme tady opravdu totální debakl SPD, vidíme totální debakl motoristů. ANO celkem zásadně oslabilo. A já si myslím, že to je důkaz toho, že lidem prostě není jedno to, co se děje. Prostě tato vláda slibovala levné hypotéky, levné energie, vyrovnaný dluh. To se neděje.
7: No a na slova místopředsedy hnutí STAN Lukáše Vlčka pak reagovala předsedkyně senátorského klubu hnutí ANO Jana Mračková-Vildumetzová.
13: Já si myslím, že celostátní politika se promítá z mého pohledu více do těch senátních voleb. V těch komunálních volbách si myslím, že určitě může hrát roli ve větších městech, ale určitě v menších městech a obcích je to více o těch jednotlivých osobnostech.
7: Tolik předsedkyně senátorského klubu hnutí ANO Jana Mračková-Vildumetzová. Současně začíná kampaň před druhým kolem senátních voleb. Starostové i hnutí ANO v něm mají své kandidáty shodně ve 13 obvodech. Hnutí starostové a nezávislí původně zvažovalo, že po volbách se pokusí obsadit křeslo předsedy senátu. Zmiňovalo jméno Jiřího Drahoše. Teď předseda Rakušan tvrdí, že na předsednickou funkci útočit nebude. Proč to po volbách vidí jinak? Na to jsme se ptali politologa ze Západočeské univerzity v Plzni Přemysla Rosůlka.
14: Minimálně si myslím, kudy se budou jednání o počty ubírat, že by vlastně ta řevnivost STAN a ODS, i když by se vedla jen na senátní půdě, jen v uvozovkách, mohla té budoucí patrně formující se koalici proti ANO velmi ublížit u voličů.
7: Tolik politolog Západočeské univerzity v Plzni Přemysl Rosůlek v našem ranním vysílání a my povolební jednání stále sledujeme například ve vysílání Českého rozhlasu Plus a Radiožurnál po 18. hodině v kulatém stolu. Dnešní kulatý stůl věnujeme aktuálnímu vývoji v jednacích v některých městech. V analýze zkusíme popsat dosavadní a hlavně příští vývoj.
3: Posloucháte Odpolední Plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
7: Teď už do Frankfurtu. Mezinárodní úspěch, čtenářský zájem, stovky setkání autorů, nakladatelů, literárních agentů i novinářů. Ohlas v německých médiích se zaměřil hlavně na témata spojená s politikou. Jak ale projekt Czechia 2026 dopadl z pohledu organizátorů a českých spisovatelů? I o tom natáčela ve Frankfurtu Kateřina Svátková. První reakce zjišťovala přímo od programového ředitele české účasti Martina Krafla.
15: Bez toho skvělého týmu, který je zatím a který, do kterého patří kolegové z Moravské zemské knihovny, Czechlitu a celý tým Czechia, by se to nikdy nestalo. A důležité na tom podle mě je to, že my jsme tomu věřili, dali jsme do toho srdce.
16: Po 6 intenzivních dnech, kdy se na frankfurtském veletrhu vystřídalo přes 200 tisíc lidí, hodnotí Martin Krafl nejen to, jak česká účast vypadala, ale i to, co díky Frankfurtu bude mít vliv na budoucnost literárního trhu u nás v průběhu dalších let.
15: A to ukazuje, že česká literatura má obrovský talent. A já si myslím, že jsme světu otevřeli oči na tomhle mezinárodním veletrhu. No a teď jenom doufám, že když jsme udělali ohňostroj, tak budeme mít alespoň na sirky, protože kdyby nám zbylo jenom na ty sirky, tak jsme to dělat nemuseli.
16: Je pohled biznisu, pohled politiky, pohled literárních kritiků, novinářů a taky pohled veřejnosti. Do českého pavilonu, kde se odehrával hlavní program čestného hosta, se po otevření veletrhu pro veřejnost celé dny hrnuly stovky lidí, náhodou i cíleně. A populárních jmén má česká literatura v Německu, jak se na veletrhu ukázalo, dost. Nikdo nemohl přehlédnout Jaroslava Rudiše, který v Německu žije a svoje knihy tam vydává. Ale historickým tématům, konkrétně česko-německé minulosti, se věnují i dvě další autorky, Kateřina Tučková a Alice Horáčková. Ta napsala román Rozdělený dům a úspěch je podle ní už to, že se Česku vůbec podařilo roli čestného hosta získat.
17: Vlastně je to pro nás historická šance, tady frankfurtský veletrh, protože já už jako novinářka před 20 lety jsem psala o tom, jak by to bylo nádherný, kdyby jsme jednou tou zemí byli. A tehdy to byla hrozně daleká budoucnost. Nebyly na to finance, nebyla na to politická vůle. Teď se to přihodilo, konečně se to stalo. Bohužel zase v době, kdy teda ta vláda je taková, sklízí za to vavříny někdo jiný, než kdo to připravil, ale mně se ta prezentace líbí. Líbí se teda i, co jsem mluvila vlastně s německým nakladatelem nebo německými vlastně návštěvníky.
16: Historii a politice se věnuje i Radka Denemarková. Spisovatelka se poté, co měla na slavnostním zahájení projev apelující na morální hodnoty a neoddělitelnost literatury a politiky, stala hlavní tváří české delegace v českých i zahraničních médiích. A tam se objevila právě i Kateřina Tučková, i díky filmovému zpracování vyhnání Gerty Schnirch, její prvotiny, a byla jednou z nevytíženějších českých autorek.
18: Mám pocit, že se celá prezentace nesla ve velmi evropském duchu, že na pódiích zaznívaly důležité věci, že veřejnost reagovala velmi vstřícně, co jsem viděla i u kolegů, i u sebe. Veřejnost jako zaplnila všechna místa, byly sály obsazené nejen na veletrhu, ale i v programu, který probíhal v různých institucích ve městě.
16: Sympatická drzost, přímočarost, humor, to všechno je v projevu Patrika Bangy. Ten na veletrh přivezl německý překlad oceňované knihy Skutečná cesta ven. A na debatu s ním přišlo přes 100 lidí.
19: Já to vnímám jako hrozně pozitivně, protože ta česká literatura, my jsme malá země, jo, a musíme se prodat do zahraničí a bez těchto příležitostí vlastně ty český autoři nemají moc šanci, krom těch nejlepších, jako samozřejmě Kačka Tučková nebo Jáchym Topol jsou překládaný, ale malí autoři nebo ne tolik známí autoři, pro ně je to jedinečná příležitost, jak se dostat do světa.
16: Statistiky a vyúčtování celého frankfurtského veletrhu i české účasti budou zveřejněny až v horizontu dnu, týdnu, měsíců. Česká účast vyjde na částku kolem 200 milionů korun. Není to ale suma za týden trvání veletrhu, ale za celé roky příprav nebo za překlady českých knih do cizích jazyků. Těch se do Frankfurtu podařilo přivést víc než 130. O těch dalších rozhodne úspěšnost obchodních jednání. A právě biznis byl jednou z hlavních náplní letošního ročníku Mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
7: A ozvěny frankfurtského veletrhu budeme i nadále sledovat. Teď jsou tu ale zprávy s Martinem Matějkou na 16.30.
3: Český rozhlas Plus.
0: Ruský prezident Vladimír Putin by kvůli volbám na Ukrajině zastavil útoky na jeden den. Podle agentury TAS to prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle něj je Putin připravený dát pokyn k neútočení v den hlasování. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera navrhl uspořádání voleb, pokud Moskva přistoupí na 60-denní příměří. Jejich konání bez klidu zbraní označil za nemožné. Ukrajina volby zatím neuspořádala kvůli válečnému režimu, který v zemi platí od začátku ruské invaze v únoru 2022. Severoatlantická aliance nemá plány ani ambice, které by šly nad rámec ochrany občanů a území společenství. Ve Varšavě to řekl vrchní velitel sil NATO v Evropě Alexej Grinkevič. V případě napadení ale aliance bude bojovat. Grinkevič při představení takzvané strategie vítězství nezmínil ani jednou Rusko. To je ale podle strategické koncepce NATO z roku 2022 považované za největší bezpečnostní hrozbu pro bezpečnost aliance. Ve stovkách francouzských supermarketů přestala správně fungovat chladící zařízení. Některé lednice a mrazáky místo chlazení hřály. Velké množství čerstvého a mraženého jídla se zkazilo a musí se vyhodit. Podle serveru BFM TV se to týká přibližně 400 prodejen. V německé spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko začala jednání o zemské vládě. Potenciální koalici by mohla vytvořit trojice levicových stran. Sociální demokracie, levice a zelení by měly v zemském sněmu většinu 39 hlasů. V opozici by z 32 křesly skončila nacionalistická alternativa pro Německo, informuje o tom agentura DPA. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová vyzvala Spojené státy, aby prostřednictvím sankcí pomohly ukončit válku na Ukrajině. Dodala, že s koncem bojů by ustaly taky útoky na ropné rafinérie. Kallasová zároveň přivítala energetické příměří, které mezi Ruskem a Ukrajinou včera vyhlásil americký prezident Donald Trump. Upozornila ale, že zatím není jasné, jestli bude Moskva klid zbraní dodržovat. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy se rozjíždí kolona v okolí nájezdu od Koberovic. Na 74. kilometru už silničáři pro dnešek skončili, opět se tak projíždí všemi pruhy. Na D1 na trase z Kroměříže do Brna zastavují kamiony už těsně za Vyškovem, a přesněji za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 226, a v roztrhané koloně pokračují až do zúžení u dálnice D2 na kilometr 196. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů, na horách naměří kolem 6. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
7: A hezké odpoledne, 4 minuty po půl páté přeje Lenka Vahalová. Ministři životního prostředí zemí Evropské unie dnes v Lucemburku jednají o revizi systému emisních povolenek. Evropská komise navrhla jeho úpravu letos v červenci v souvislosti s naplňováním klimatických cílů pro rok 2040. Ministři mají zároveň hledat společnou pozici před listopadovým klimatickým summitem OSN v Turecku a konferencí o ochraně biologické rozmanitosti v Arménii. Nakolik jsou ale členské státy v otázkách klimatické politiky jednotné a jaké změny evropského systému emisních povolenek prosazují, tak to právě teď probereme s Tomášem Jungwirtem Březovským, vedoucím klimatického týmu Asociace pro mezinárodní otázky. Hezký den.
20: Dobré odpoledne.
7: Co konkrétně chce Evropská komise v systému emisních povolenek změnit a jak zásadní zásah by to byl?
20: Tak Evropská komise navrhuje snížení takzvaného lineárního redukčního faktoru. V praxi tím pádem by došlo vlastně k prodloužení objemu těch povolenek dávaných do oběhu někam do poloviny 40. let, zejména se bavíme o povolenkách pro energetiku a těžký průmysl, oproti tomu původnímu plánu, kdy oni by vlastně skončili někdy do roku 2040. Takže i proto velcí průmysloví energetičtí hráči mají vlastně velkou motivaci, aby se ta shoda na případných změnách našla poměrně rychle, aby se toto pravidlo pravilo souvisí s tím i také další změna, která by mohla být v případě volných alokací povolenek dávaných zdarma do těžkého průmyslu, které také by měly vlastně skončit pomaleji podle toho komisního návrhu, než bylo původně zamýšleno.
7: Jakou pozici při vyjednávání zastává Česko a co se česká vláda snaží prosadit a se kterými členskými státy může najít společnou řeč?
20: Tak Česko obecně v této věci zastává pozice výrazně, řekněme, pro průmyslové a ve prospěch tedy konkurenceschopnosti, méně naopak už ve prospěch integrity evropské klimatické politiky a snižování emisí. Jinými slovy, hledá vlastně způsob, jak rozvolnit ten plán snižování emisí v tom systému ETS, jak nějakým způsobem, řekněme, snížit ty výkyvy cen, které také v tom systému mohou nastávat a které samozřejmě mě potom třeba částečně zvyšují i náklady firem. A v praxi Česká republika na tom spolupracuje asi nejvíce s Itálií, dokonce tedy i před současnou nebo nastávající Evropskou radou. Tento týden premiér Babiš s Giorgio Meloni vlastně připravili nějaké další společné pozice a budou pro ně hledat schodu, ale zároveň je potřeba říci, že ty pozice jednotlivých členských států Evropské unie a také pozice jednotlivých frakcí v Evropském parlamentu jsou skutečně hodně vzdálené a jedná se o natolik, řekněme, štěpné a citlivé téma, že je vůbec jako ve hvězdách, zda se podaří někdy do konce roku najít nějakou rámcovou schodu.
7: V souvislosti s emisními povolenkami se často mluví také o zdražování pro domácnosti. Mohou se nyní projednávané změny nějak projevit v cenách energií?
20: Tak ty nyní projednávané změny by se spíše týkaly nějakého délodobého výhledu pro průmysl, těžkou velkou energetiku někdy 10-15 let dopředu, zatímco pokud se jedná o ten systém ETS 2, který přímo se týká tedy spoplatnění emisí z paliv pro domácnosti, pro vytápění a pro silniční dopravu, tak ten se řešil vlastně v nějaké samostatné dílčí reformě, která už byla v zásadě vyjednána, takže v tuhle chvíli se bavíme vlastně o něčem, co do současných, dejme tomu, spotřebitelských cen nemá přímý dopad, ale spíše může mít dopad do toho, jak bude vypadat evropský průmysl a energetika v horizontu 10-20 let, do jaké míry se podaří skutečně tam snížit emise, vyměnit technologie a také, řekněme, velmi důležité téma elektrifikovat.
7: Ministři mají také hledat společnou pozici před listopadovým klimatickým summitem COP31 v Turecku. S jakými prioritami tam podle vás chce Evropská unie vystupovat?
20: Tak Evropská unie obecně se snaží stále stavět do role klimatického lídra, a to i globálně, ačkoliv, jak konec konců vidíme i na této iniciativě, ty vlastní cíle trochu reviduje a zároveň tady sílí hlasy, že by tedy měla se více soustředit na vlastní ekonomické zájmy. Jinými slovy, v té souvislosti s COP31 se bude určitě hrát o to, do jaké míry Evropa tam bude jako konstruktivní partner připravena pomoci financování projektů dekarbonizačních a adaptačních v těch třetích zemích, třeba i globálního jihu. Bude se také hrát o právě otázku elektrifikace, se kterou turecké předsednictví té konference přichází jako s klíčovou a zatím upřímně řečeno Evropě se ta elektrifikace moc nedaří a měla by se třeba od Číny mnoho co učit a je otázka, jestli se touto cestou chce nějakým způsobem asertivněji vydat, jestli se k tomu chce připojit a nebo jestli k tomu se bude tvářit skeptičtěji.
7: Emisní povolenky jsme probrali s Tomášem Jungwirtem Březovským, vedoucím klimatického týmu Asociace pro mezinárodní otázky. Moc děkujeme, naslyšenou.
20: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
7: A v odpoledním plusu už se budeme věnovat bezpečnosti. Česko se musí připravovat na možnost, že Rusko v příštích měsících přistoupí k závažnějším operacím. Dnes to na konferenci v Poslanecké sněmovně zdůraznil šéf bezpečnostní informační služby Michal Koudelka. Podle něj české i spojenecké zpravodajské služby situaci pečlivě sledují. A více o tom, co na konferenci zaznělo, řekne Tereza Hybšerová z domácí redakce. Hezký den.
1: Dobrý den.
7: Jaká je bezpečnostní situace v Česku?
1: Šéf bezpečnostní informační služby Michal Koudelka na úvod konference uklidňoval, že nemá informace o aktuálním ohrožení České republiky. Rusko ale podle něj zůstává největší zahraniční bezpečnostní hrozbou pro Česko. A v následujících měsících nelze vyloučit ani závažnější operace v některé ze zemí Severoatlantické aliance. Hrozby podle něj není možné podceňovat. Zároveň ale varoval před panikou.
7: A řekl, jaké operace by mohlo Rusko plánovat?
1: Koudelka zmínil sabotážní útoky na objekty, které pomáhají Ukrajině, nebo útoky drony a raketami na sklady zbraní určených pro Ukrajinu. Mohlo být třeba i o omezenou vojenskou akci proti některé členské zemi NATO. Zdůraznil ale, že takové scénáře nepředstavují bezprostřední hrozbu. Jejich riziko by mohlo vzrůst v následujících měsících, například v souvislosti s případnou mobilizací v Rusku. A ze strany Česka nebo NATO je potřeba na ně důrazně upozorňovat už teď, dodal Koudelka.
21: Když začnou Rusové hromadit vojska u hranic s některou z pobaltských zemí a říkat, že jde pouze o cvičení, tak my říkáme celému světu, nevěříme vám, jsme připraveni se bránit a zvítězit. A právě proto říkáme takhle jasně z pozic ředitelů evropských zpravodajských služeb. A tak zužujeme Rusu možnost ovlivnit část světové veřejnosti.
7: A je na takové hrozby Česko připravené?
1: Podle Koudelky je Česko dostatečně silné, aby jim dokázalo čelit. Zároveň se na ně ale musí připravovat. Nejde přitom jen o případné fyzické útoky. Bezpečnostní složky se dlouhodobě potýkají taky se špionáží, kybernetickými útoky a dezinformačními kampaněmi.
7: A těch je v poslední době čím dál tím víc.
1: Ano, protože Rusko se podle Koudelky snaží oslabovat západní demokracie především tím, že rozděluje společnost a narušuje důvěru v instituce. Zmínil, že se na sociálních sítích nedávno objevily dezinformační kampaně například proti Petru Pavlovi, prezidentovi i premiérovi Andreji Babišovi z ANO.
21: Správně vedená kognitivní válka není chaotická. Má architekturu, kterou si lze představit jako pyramidu. A praktický důsledek je zásadní. Jednotlivá informace se může jevit neškodně, ale je součástí kampaně, která naplňuje dlouhodobý cíl narušení soudržnosti a odolnosti společnosti.
1: Cílem Ruska a jeho spojenců je podle Koudelky ovlivňovat veřejné mínění, protože ví, že západní země nedokáže porazit vojensky ani ekonomicky. A tuto podstatu kybernetických hrozeb potvrdil na konferenci i Tomáš Krejčí z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, když popisoval sérii nedávných útoků.
22: Ti útočníci vědí, co se bude dít, vědí, jaká je situace, a tím cílem není poškodit ty systémy, není získat data. V tuto chvíli jejich cílem bylo to, aby opět se pokusili znejistit společnost tím, jak je Česká republika schopna chránit své systémy.
1: Michal Koudelka navíc na konferenci promluvil i o tom, co očekává po skončení konfliktu na Ukrajině.
7: A na závěr, co tedy šéf BISky předpokládá?
1: Samozřejmě řekl, že nevíme, kdy a jak tato válka skončí. Nicméně je podle něj potřeba se připravit například na masivní pašování zbraní a na snahy Ruska ovlivňovat ukrajinské komunity v evropských zemích. Rusko se bude snažit všechny přesvědčit, že za konfliktem na Ukrajině stojí především NATO a ne Rusko. Zároveň varoval před tím, aby se Ukrajinci žijící v Česku nestávali terčem nedůvěry. Naopak podle něj musíme dát jasně najevo, že jsou našimi partnery.
7: Dodává Tereza Hybšerová z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
7: V odpoledním plusu už do Indie tisíce zatčených lidí a hlavní město jako ve stavu obležení, tak vypadal víkend v indické metropoli Delhi. V policejních celách skončili studentští vůdci protestů, nejvyšší představitelé politické opozice, ale třeba i někteří slavní bollywoodští herci. Demonstrace za odvolání předsedy volební komise pokračují i dnes a vývoj sleduje kolega Ondřej Himer. Dobrý den.
23: Dobrý den.
7: Jak dramatická byla situace o víkendu?
23: Vlastně ty víkendové protesty se indické policii podařilo do velké míry potlačit, respektive zařídit, aby se nějaké velké davy vůbec nesešly. Bylo to ale za cenu dost drastických opatření. Zrušeno bylo přes 400 vlaků jedoucích do hlavního města. Zavřená zůstávala drtivá většina stanic metra, na přístupových silnicích do centra vyrostly policejní barikády. Narazil jsem na docela dost svědectví o tom, že nějaké známé vůdce protestního hnutí nebo opozice policie zatkla vlastně teprve, když už ve chvíli, kdy vyšli ze svých domů, ještě dřív, než se stihli pořádně do něčeho zapojit, což byl ostatně i případ vůdce té původně satirické lidové strany Švábů, takového protestního hnutí. Ten Abhijit Dýpke, který k těm víkendovým protestům vlastně vyzval, byl spolu se dvěma svými spolupracovníky zatčen už na palubě letadla, sotva dosedlo na runway v Dili.
7: To tedy bylo o víkendu, jak ale vypadají dnešní protesty?
23: Dnešní demonstrace organizuje tentokrát politická opozice v čele s Indickým národním kongresem. Ze záběru na sociálních sítích to vypadá na jistě tisíce účastníků v centru Dili. Politici kongresu se pokusili zorganizovat takový pochod směrem k nejvyššímu soudu, kde chtěli odevzdat svoji petici, které žádají odstoupení předsedy volební komise a vyšetřování jeho kroků ve funkci. I dnes ale narazili na policejní záterasy a nemohli projít až k tomu nejvyššímu soudu. Byly také zavřené některé stanice metra, i když v menším měřítku než o víkendu, a zatím nemáme ani zprávy o tom, že by se nějakým způsobem masivně zatýkalo, což se o víkendu dělo, zejména v sobotu skončili v celé skoro 4000 lidí.
7: Protesty vyvolal skandál kolem předsedy volební komise. Proč?
23: Je to docela složitá kauza, ale v jejím centru je vlastně podezření, že předseda volební komise Ganesh Kumar na objednávku současné vlády vedené stranou BJP ovlivňoval proces čištění volebních seznamů a vlastně v rámci toho upřel právo na volbu možná milionům Indů. Volební komise totiž před několika měsíci spustila takovou velikánskou revizi všech volebních seznamů v zemi, ze kterých tak postupně vyškrtala ohromujících 130 milionů jmen, což je asi 13% oprávněných voličů.
7: A s jakým odůvodněním?
23: Buď že jsou to lidé, kteří mezi tím zemřeli, nebo že jsou to duplicitní záznamy, nebo třeba, že se ty lidé odstěhovali a v tom místě už nebydlí. Celý proces je nutno dodat, že je legitimní a dělal se už v minulosti. Něco takového v Indii je potřeba, protože tam nějak chybí centrální evidence obyvatel a je prostě potřeba v rámci demokratičnosti těch voleb a jejich věrohodnosti ty seznamy udržovat aktuální. Nicméně tentokrát byl velmi silně ten proces automatizovaný. Velké množství lidí bylo vyškrtnuto neoprávněně, třeba kvůli chybě v přepisu jména nebo nějaké jiné formalitě, kvůli které je ten automatický systém zkrátka označil a téměř automaticky z těch seznamů vyškrtl. A navíc těch případů bylo tolik, že se nedařilo včas vypořádat nějakou nápravu. To byl třeba případ státu západní Bengálsko, kde bylo vyškrtnuto přes 9 milionů jmen. Asi 3 miliony lidí se odvolali. Ty od jejich odvolání začaly projednávat speciální tribunály, jenže to všechno se stalo velmi krátce před volbami, které byly v dubnu. A ty tribunály stihly vypořádat jen asi 2% všech těch odvolání. A navíc se ukázalo, že přes 90% těch podání skončilo úspěšně pro ty žadatele, tedy že ten soud konstatoval, že byli vyškrtnuti neoprávněně, nicméně to všem těm jejich odvolání ty tribunály nestihly vypořádat před těmi volbami včas, jejich hlas prostě už nevrátí.
7: To jsou všechno procesní problémy, ale určitě nic neříkají o tom, že se tohle všechno dělo ve snaze ovlivnit volby. Jsou proto nějaké důkazy?
23: To je velmi správná poznámka a o tom ovlivnění voleb nebo doslova o vote chori, tedy ukradených hlasech, mluví hlavně politická opozice. Vláda něco takového pochopitelně popírá a je potřeba říct, že to čištění volebních seznamů je opravdu důležitý proces. Jenže asi před 2 týdny ta kauza dostala velmi silnou politickou linku, když díky investigativě novinářů z Indian Express vyšlo najevo, jakou roli hrál právě ten předseda volební komise Ganesh Kumar. Protože ta volební komise to je tříčlenný orgán, který má rozhodovat buď jednomyslně nebo většinou hlasů. To je vlastně taková pojistka zabudovaná. Jenže ti novináři zjistili, že zbylí 2 členové komise v posledním roce podali nejméně 14 oficiálních stížností, ve kterých upozorňovali na to, že předseda komise podniká kroky, se kterými oni nesouhlasí, že protiprávně přidal nějaké nové podmínky pro opětovnou registraci voličů, nebo že zkrátka pod sebe stahuje stále víc kontroly, tedy že jasně překračuje svoje pravomoci. A těmi jejich stížnostmi se nikdo pořádně nezabýval. A tohleto odhalení pak se stalo rozbuškou těch aktuálních protestů, které už trvají přes než týden. A je také třeba říct, že toho Ganeshe Kumara do funkce jmenovala loni současná vláda, vedená premiérem Narendra Modím z BJP, která navíc v roce 2023 zákonem posílila pozice předsedy volební komise i vlastně vliv vlády na jmenování tohohle člověka. Takže tohle je ta politická linka a to je to, co opozice kritizuje jakožto neprůhledné a jakožto, jak jsem říkal, krádež hlasů.
7: Protesty v Indii jsme probrali s Ondřejem Himerem ze zahraniční redakce. Děkujeme, naslyšenou.
23: Naschledanou.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
7: A my už míříme do Německa. O dani z dědictví se v Německu říká, že je to daň lépe situované střední třídy. Těch chudších se to totiž netýká a ti bohatší se tomu umí vyhnout. Dědická daň je i sporné politické téma. A teď se jim hned dvakrát na začátku týdne zabývá i spolkový ústavní soud v Karlsruhe. A více nám řekne náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Hezký den.
2: Dobrý den, pěkné odpoledne.
7: Proč se v Německu řeší dědická daň? Proč se o ní teď debatuje?
2: Ono to není jenom teď, to je debata, která se v Německu vede roky a vlastně i samotný ústavní soud v Karlsruhe se jí zabývá co pár let. Tato téma už tam bylo několikrát a ono vlastně je to dané i tím, třeba ze statistik v Německu vyplývá, že v průměru 50krát za rok změní v Německu majitele majetek v hodnotě v řádu jednotek, ale i desítek miliard korun, ať už formou dědictví nebo daru, a objevují se i některé takové případy, jako byl třeba bavorský miliardář Heinz Hermann Thiele, který chtěl vlastně obejít, řekněme, tu dědickou daň, ale nestihl to a před smrtí prostě nepřevedl majetek do nějaké nadace a jeho dědicové potom museli bavorskému finančnímu úřadu odvést přepočtu asi 100 miliard korun, které by tedy ten erár jinak nezískal. Toto jsou statistiky nebo případy, které vlastně nějak rezonují v té německé společnosti, a to možná o to víc, že spolková vláda, která a vlastně i s ohledem teď na mezinárodní situaci chce v příštím roce vydávat už každé páté euro na obranu, tak zároveň chce taky škrtat v oblastech, jako jsou zdravotnictví, školství nebo péče o seniory. A tak hlavně sociální demokraté, kteří tedy zároveň sedí v té vládní koalici v Berlíně, tak už minimálně rok, i když ne zrovna hlasitě, mluví o tom, že dědická daň by se měla reformovat. Z SPD, sociální demokracie, už taky přišla s některými návrhy. Cílem je, aby ta daň nedopadala tak nerovně na různé vrstvy společnosti, aby byla prostě spravedlivější.
7: A tím se teď bude tedy ústavní soud zabývat?
2: Svým způsobem ano, hlavně on tento týden dnes a zítra otevírá dvě ústavní žaloby. Jenom bych podotknul, že na nějaké rozhodnutí se bude zřejmě čekat několik měsíců, ale v té druhé z nich, která přijde na pořad zítra, tak tam jde o to, že jedna fyzická osoba, jeden člověk, který zdědil asi zřejmě docela velký majetek po své tetě, si stěžuje, že ten jeho majetek, který byl klasifikovaný jakožto osobní, tak byl zatížen docela velkou daní, rozhodně mnohem větší, než kdyby to byl takzvaný obchodní majetek nebo majetek náležející podniku. V Německu je to tak, že na takový majetek, který na ten podnikový, jsou v případě dědictví velké daňové úlevy, nebo se nemusí danit vůbec. Je to právě jedna z těch mezer, kterou bohatší lidé často využívají. A třeba podle vládních konzervativců je to v pořádku. Oni tvrdí, že podniky je potřeba chránit, aby mohli zároveň působit transgeneračně. Mimochodem takový převod podniků na nějaké nástupce, to je v Německu taky docela akutní problém, podobně jako v Česku, kde taky někdo něco vybudoval, ale pak je těžké najít někoho, kdo v tom bude pokračovat dál. V každém případě tomu stěžovateli, o kterém jsem tedy mluvil na začátku, jehož stížností se teď ústavní soud zabývá, se to nelíbilo a přijde mu, že rozdílným zdaněním soukromého a podnikového majetku je vlastně poškozovaný.
7: Zmínil se také vládní konzervativce. Jak ti se staví k reformě dědické daně?
2: No, i když kancléř Friedrich Merz dnes v takovém vystoupení po sérii porážek v zemských volbách v Německu říkal, že je potřeba nastavit podmínky v Německu spravedlivěji a že potom se zlepší i preference křesťanských demokratů, tak reformování dědické daně není úplně tou cestou, kterou by konzervativci chtěli jít. Oni už dříve řekli, že právě ty menší střední podniky je potřeba chránit, nezatěžovat je další daní. A celkově, že vzhledem k hospodářské situaci v Německu, která není zcela valná, i když v poslední době se ty výhledy trochu lepší, takže daně se musí především snižovat, a ne naopak. On celkově ten postoj konzervativní strany Křesťanské demokratické unie, ale i CSU, demonstruje první podnět, kterým se ústavní soud v Karlsruhe začíná zabývat dnes, a to je podnět Křesťansko-sociální unie strany CSU, která navrhuje regionalizaci dědické daně. S tím, že ona tvrdí, že vzhledem k tomu, že výnosy z této daně plynou do pokladen zemských vlád, tak vlastně spolková vláda by neměla mít v této oblasti zákonodárnou kompetenci. Ať si země ovládané sociální demokracií dědickou daň klidně zvýší, my ji naopak zvýšíme, řekl už letos v létě předseda CSU, bavorský premiér Markus Söder. Ten návrh na regionalizaci dědické daně bude přímo u soudu rozporovat ministerstvo financí, které v tuto chvíli ovládají sociální demokrati s svým předsedou Larsem Klingbeilem, a taky strana zelených. Podle ní by schválení tohoto návrhu na tu regionalizaci vedlo vlastně k závodům mezi spolkovými zeměmi a ke zvyšování nerovnosti v tom smyslu, že majetné rodiny by si vlastně volili domicil podle toho, kde je to pro ně zrovna více výhodné.
7: Daň z dědictví v Německu jsme probrali s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Moc děkujeme, Tomáši, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den.
7: Nejlepší rozhlasové dokumenty, reportáže, podcasty a dramata budou opět po roce soutěžit o přízeň odborné a studentské poroty na Mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Prý Bohemia Radio. Jeho 42. ročník začne v Olomouci už v neděli 18. října.
4: Olomouc se promění na chvíli v to rozhlasové město, takže já se velmi rád sejdu se všemi, kteří Český rozhlas poslouchají, abychom sdíleli především tu posluchačskou lásku.
5: Moderátor hosta radiožurnálu Libor Bouček se s posluchači setká už v neděli v obchodním centru Galerie Šantovka na tradičním neoficiálním zahájení festivalu od 14 hodin. O 3 hodiny později uvede své hosty v kině Metropol.
4: S Janem Pokorným, Pavlem Horvátem a Monikou Valentovou se sejdeme v kině Metropol, kde nás čeká 90 minut živé diskuze mezi námi a pochopitelně i mezi diváky.
5: Vstupenky na tuto akci jsou stále k dispozici.

0: která se s Kateřinou Marií Fialovou dělila o tu roli z hlediska věku a hrála tu Evu Olmerovou starší, tak za ní získala rozhlasovou cenu Thálie. A tohleto připomenutí toho seriálu bude zároveň připomenutím té ceny.
1: Zdůrazňuje Aleš Vrzák. A i letos se bude udělovat cena Thálie za mimořádné rozhlasové výkony. Kdo ji převezme, říká ředitelka festivalu Kateřina Konopásková.
2: Rozhlasovou Thálii letos obdrží herečka Magdalena Borová a je to za výkon ve hře Ingmara Bergmana Scény z manželského života. A pokud můžu citovat z Poroty, tak je to především za její neokázalý, autentický, přesvědčivý a technicky dokonalý výkon.
1: Do rozhlasové síně slávy uvede tentokrát generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral dvě dámy. Festival potrvá do 22. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Smlčí-li spisovatel pravdu, lže, prohlásil básník Jaroslav Seifert na sjezdu československých spisovatelů roku 1956. O životě básníků v soukolí dějin je říjnový cyklus Jak to bylo doopravdy. Ivana Chmel-Denčevová bude vyprávět příběh věčného rebela Františka Gellnera. Peripetie téměř zapomenutého a přesto hvězdného Ivana Blatného. Životní cestu Vítězslava Nezvala od poetismu a surrealismu ke komunistickému papalášství. A také cestu morálně nepokřivených básníků v čele s Janem Zahradníčkem do vězení. Sérii Básníci v soukolí dějin poslouchejte každé říjnové pondělí po 8. hodině večer v cyklu Jak to bylo doopravdy. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Krátce po 17. po zprávách si nenechte ujít senátní duel dvou kandidátů za volební obvod Prahy 5 a třeba v 17.30 si můžete poslechnout reprízu pořadu Osobnost Plus. Hostem Tachecí tentokrát byl Jan Dobrovský, filantrop, podnikatel a také politický glosátor. A všechny naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
5: 17 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Rusko odmítlo ukrajinský návrh na 60-denní příměří. Státní volební komise schválila výsledky komunálních voleb, některá uskupení je chtějí napadnout u soudu. A hnutí Duha bude omluvu poslance Turka vymáhat exekučně. Zprávy a Martin Matějka. Rusko nepřistoupilo na návrh 60-denního zastavení bojů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhl dvouměsíční příměří, během kterého by se na Ukrajině mohly konat volby. Mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov ale uvedl, že Moskva je ochotná zastavit palbu pouze v den voleb. A Rusko, nehledě na takzvané energetické příměří vyhlášení, pokračovalo v útocích na ukrajinskou kritickou infrastrukturu.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se dnes prostřednictvím videokonference zapojil do jednání Varšavského bezpečnostního fóra. Potvrdil, že Ukrajina bude dodržovat energetické příměří vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem, pokud totéž udělá i Rusko. Zelenský ale uvedl, že v noci Moskva příměří porušila, když zasáhla zařízení na těžbu plynu v Charkovské oblasti. Ukrajina si proto vyhrazuje právo na odpověď, varoval Zelenský. Upozornil také účastníky konference na to, jak významně se snížila aktivita ruských tzv. Trolích farem na sociálních sítích, a to poté, co Ukrajinci zasáhli datová centra ruského vyhledavače Yandex. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
6: Státní volební komise dnes schválila výsledky komunálních voleb, ve sbírce zákonů by měly vyjít zítra. Stížnosti na případné chyby ve sčítání hlasů budou moct lidé krajským správním soudům podávat od středy po dobu 10 dní. Pokračuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
8: Jsou to volby nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb. Takže v tomto ohledu je jasné, že se najde řada podnětů ke zlepšení nebo stížností. Ty jsme se snažili operativně řešit, ale hodnotím to tak, že nebyly žádné stížnosti systémového charakteru.
6: Ve sbírce zákonů by od zítřka měly být taky výsledky senátních voleb v 5 volebních obvodech, kde lidé zvolili vítěze už v prvním kole. A stížnosti na sčítání hlasů bude přijímat Nejvyšší správní soud a některá

0: a uskupení chtějí sčítání napadnout právě u soudu. Patří mezi ně i karvinská SPD.
1: Hnutí SPD chyběly v Karviné ke vstupu do zastupitelstva 2 hlasy. Podle lídra kandidátky Ladislava Hamera měli někteří členové volebních komisí problémy se složitým sčítáním. Chce proto, aby výsledky přeskoumal soud.
2: Někteří normálně ani nevěděli pomalu, jo, jak se to sčítá, jak to má správně fungovat.
1: Napadnutí výsledků zvažuje taky vkladně hnutí Kladeňáci. Podle jeho lídrně Anny Gamanové získalo v jedné z volebních místností výrazně míň hlasů než v ostatních okrscích.
3: Máme tam doslova jedno procent, když to všude jinde máme mezi 20-30% hlasů. Napojeme to teďka společně s voliči.
1: Výsledky voleb vyjdou ve sbírce zákonů zítra. S pochybnostmi se pak lidé budou moct na správní soudy obrátit od středy, a to po dobu 10 dnů. Anna Millerová, Radiožurnál.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ekologické hnutí Duha se chce znovu obrátit na soud kvůli omluvě poslance Filipa Turka za motoristy. Potvrdila to mluvčí organizace Eva Pernicová. Soud Turkovi nařídil, aby se hnutí omluvil za tvrzení, že kvůli jeho aktivistům zemřeli při povodních lidé. Členy spolku navíc označil za parazity, které je potřeba deratizovat. Poslanec sice na svém Facebooku zveřejnil na začátku října video, ve kterém se omlouvá. V popisku videa ale přidal několik dalších útoků vůči spolku a podle hnutí tak nedodržel to, co mu nařídil soud. Reakci v poslance Turka zjišťujeme a podobný problém s Turkovou omluvou řeší i společnost Seznam.cz. O té poslanec tvrdil, že jí zaměstnanci čtou soukromé e-maily uživatelů. Ani podle Seznamu ale omluva neodpovídá rozhodnutí soudu. Firma proto taky zvažuje exekuční vymáhání. Severoatlantická aliance nemá plány ani ambice, které by šly nad rámec ochrany občanů a území společenství. Ve Varšavě to řekl vrchní velitel sil NATO v Evropě Alex Grinkevič. V případě napadení ale aliance bude bojovat. Grinkevič při představení takzvané strategie vítězství nezmínil ani jednou Rusko. To je ale podle strategické koncepce NATO z roku 2022 považované za největší bezpečnostní hrozbu pro bezpečnost aliance.
5: Vrchní velitel sil NATO v Evropě Alexis Grinkevič řekl, že nevěří, že by konflikt byl bezprostřední a nevyhnutelný. Aliance by jim ale nebyla zaskočena.
6: Zablokujeme počáteční útok. Pokud útok bude pokračovat, zabráníme nepříteli v dalším postupu. V případě potřeby zlomíme nepřátelské síly a vyřadíme z provozu operační bojové systémy.
5: Řekl na Warsaw Security Forum. V odražení útoku by konvenční vojenské síly Severoatlantické aliance, včetně námořnictva a letectva, spolupracovali s vesmírnými a kybernetickými silami. Severoatlantická aliance je při obraně připravená zasáhnout cíle i hluboko ve vnitrozemí útočníka. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Údery jemenských povstalců Husíů zastavili provoz na mezinárodním letišti v saúdském Riádu. Při nedělním útoku zemřel jeden člověk, počet obětí sobotního úderu stoupl na 13. V nemocnici totiž zemřel jeden z 300 zraněných. K útoku se přihlásili jemenští povstalci Husíové, kteří jsou napojeni na Irán.
7: Stovky letů ze saudské metropole jsou kvůli útokům zrušené. Děti se budou v Riádu celý týden učit distančně. Za poslední měsíc už je to podruhé, co se riádské školy přesouvají do online prostředí. Husíové se přihlásili taky k útoku na saudské letiště v Damámu na pobřeží Perského zálivu. Povstalci vyhrožují, že pokud neskončí saudské zapojení do konfliktu mezi Husí a mezinárodně uznávanou jemenskou vládou, tak přijdou další údery. Jemenským vládním silám se ale zřejmě podařilo získat kontrolu nad ostrovem Perim v průlivu Bab al-Mandab, který Husíové obsadili před měsícem. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Rychlý přesun po Praze a spolupráci s policií dnes nacvičovali vojáci ve vodojemu Flora. Jednotky při nácviku reagovaly na fiktivní hrozbu teroristického útoku a popisuje generální ředitel pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.
8: My máme objekty elektronicky i mechanicky střežené, ale potřebujeme vědět, že v případě narušení té ochrany by se někdo na ty objekty rychle dostavil a zahájil jejich střežení. Na území hlavního města provozujeme 10 objektů důležitých pro obranu státu a 40 objektů možného napadení.
0: A vodojem Flora zásobuje přes 16 000 odběratelů v Praze 2, 3 a 10. A v Česku je podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku nedostatek revmatologů. Lékaři to připomínají u příležitosti Světového dne artritidy. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. Pozdní diagnóza jim přitom může nenávratně poškodit pohybový aparát. Mnozí z nich navíc dojíždějí za lékařem do jiného regionu.
9: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
10: Říká šedesátnice Romana, která se léčí v reumatologickém ústavu v Praze. V důchodovém věku je u nás podle dat ÚZIS třetina reumatologů, dodává předseda České reumatologické společnosti Ladislav Šenolt.
11: Nad 60 roků máme 40% lékařů. Když se podíváme na to opačné spektrum, tak do 40 let máme 8% reumatologů specializovaných.
10: Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas nedostatek lékařů řeší. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Praze na severovýchodě působí už od včerejška značné potíže, výrazné omezení na konci Kbelské. U sjezdu do Veselské je průjezdný jen jeden pruh, zúžení by mělo skončit až 23. října. Tedy nezbývá, než se obrnit velkou trpělivostí. Kolony v řádech desítek minut popojíždí už z jižní spojky z odbočky do ulice v Korytech, také na trase z Hostivaře v Průmyslové od Spalovny. V Uhříně vsi v ulici Přátelství směrem z centra trvají komplikace před kostelem a pravý pruh blokují následky vážnějšího střetu dvou osobních vozidel, jede se Kivadlově, půlhodinové kolony se sunou z centra od Fruty, od Petrovic, z odbočky na Pitkovice i od D1 na výjezdu z Pitkovic. Na městském okruhu pokračuje regulace provozu v tunelech, kolony tak popojíždí v Troji, před Blankou v Nové Povltavské, předtím v Holešovičkách od Bulovky, před Prašným mostem ve Svatovícké od Vítězného náměstí, také na Břevnově v Patočkově od Kajetánky. Na D1 ve směru z Vyškova do Brna popojíždí kolony kamionů v pravém pruhu, nesouvislá fronta je už od 226. kilometru až do Brna. V Brně kolabuje doprava v souvislosti se zavřeným Pisáreckým tunelem, ucpává se i centrum města nebo Objížďka přes Bystrc. No a na silnici 35 na výjezdu z Mohelnice do Hradce Králové asi půl hodiny postojíte v koloně před Studenou loučkou, je omezení. Kolona je pouze hlavně z Mohelnice. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme jasno až polojasno, dopoledne místy mlhy a na východě Moravy a Beslezsku i nízkou oblačnost. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů Celsia. To byly zprávy, teď už vás čeká další senátní duel, teď z volebního obvodu Praha 5.
12: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Kroc. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 21 Praha 5, kde kandidovalo 7 uchazečů. Do druhého kola tam postoupil obhajující senátor Václav Láska za SEN 21. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: A Radko Sáblík za ODS. Dobrý den.
13: Dobrý den.
4: Volby 2026. Senátní duel.
12: Tento duel přetáčíme v pondělí 12. října v poledne, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Advokát Václav Láska je předsedou senátního klubu SEN 21 a Piráti. V prvním kole získal 32,54% hlasů. Ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblík má 27,1% hlasů. Nějakých 5,5% hlasů, je to malý nebo velký rozdíl?
13: To se těžko určuje, ono je to spíš o tom, kolik hlasů se bude ještě přerozdělovat. A vzhledem k tomu, že se bude přerozdělovat zhruba třetina hlasů, tak 5% není žádný velký rozdíl.
12: Říká Václav Láska, jak to vidí Radko Sáblík?
14: No, já si myslím, že to druhé kolo senátní voleb jsou velmi specifické volby, kdy bude záležet na tom, kolik se nám podaří přesvědčit našich potenciálních voličů, aby vůbec přišli k těm volbám. A to bude asi rozhodující, takže myslím si, že to není zas tak klíčové. Klíčové bude, co se teď podaří nám s těmi voliči, komunikace a přesvědčení, jestli teda budou ochotni přijít.
12: Když jste předem uzavřeli dohodu, že na sebe nebudete vzájemně útočit, to bylo těžké to dodržet?
13: Ne, bylo to strašně jednoduché. Sešli jsme se, podali jsme se na to ruku a celou dobu to držíme a budeme to držet až do konce.
12: Čili stále platí?
14: Za mě to stále platí a myslím si, že jsme to během celé kampaně dodrželi.
12: Pane Sáblíku, jak významná byla silná podpora vašich studentů, kteří vám nezištně v kampani pomáhali?
14: No, to byla klíčová věc, protože já jsem původně měl v plánu za 2 roky odejít do důchodu. Oni mě tak trošku ukecali, abych ještě teda těch 6 let se věnoval škole a tomu senátu. A pro mě to zase byla vnitřní motivace, abych do toho dál šel. Ty politické strany mě podpořily až od půl roku později, takže celou tu kampaň de facto tvořili studenti, ne de facto, reálně tvořili studenti, že jsme neměli žádné marketéry, pouze ty lidi nejstarším bylo 18 let.
12: Čím vás přesvědčili studenti, že do toho máte jít?
14: No, tím, tou svou podporou, protože když jste ředitel nebo učitel...
12: Mě spíš zajímá argumenty. Přišli a řekli, no, proč byste to měl udělat.
14: Argumenty byly i to, že dělám pro to české školství různé věci. Dělal jsem tu strategii 2030+, a že v tom Senátu bych mohl ještě nějakým způsobem to znovu jako akcentovat. A i pro mě to je jako výzva na závěr mé kariéry, ještě třeba jako třešnička na dortu, která může, nemusí přijít, ale asi tak, to bylo vnitřní motivace pro mě a ten argument jejich jsem bral.
12: Pane Lácko, proč se ucházíte o senátorský post už po třetí?
13: Protože za těch 12 let jsem si vybudoval v Senátu celkem jako dobrou, silnou pozici, kdy jsem schopen hodně věcí ovlivnit, protože mi hodně kolegů naslouchá, jak zkušenému senátorovi, tak advokátovi, a vlastně myslím si, že v tom třetím mandátu můžu udělat ještě víc než v tom druhém, takže prostě chci pokračovat v práci, která mě baví a která mi dává smysl a která je pro mě vlastně ještě významnější, než bylo třeba před 6, před 12 lety, kdy byl člověk trochu elév. V první období jsem se musel učit a teď vlastně mám takovou pozici, že jsem schopen v Senátu ovlivňovat víc věcí než dřív, proto do toho jdu po třetí.
12: A považujete předchozí zkušenost z těch dvou mandátů, a teď myslím ale očima voličů, spíš za přednost, nebo to může být i handicap?
13: Dva úhly pohledu. Jeden je, že já jsem celou kampaň měl postavenou na tom, že jsem nesliboval, co budu dělat třetí volební období, ale skládal jsem účty, co jsem dělal druhý volební období. A protože jsem vyhrál to první kolo, tak předpokládám, že hodně lidí na to slyšelo. Na druhou stranu máte pravdu, že část lidí může říkat, no tyjo, Láska už tam byl dvakrát, pojďme zkusit nějakého nového koně, a to mi může zase hlasy ubírat. Ale zatím to vypadá podle výsledku toho prvního kola, že více lidí ocenilo tu práci, kterou jsem tam dělal.
12: Pane Sablíku, byl jste zastupitelem a místostarostou v Nížku pod Brdy. Může to někdo vidět jako nevýhodu, že zatím máte zkušenost jen s komunální politikou a ne s celostátní?
14: Samozřejmě, tak to někdo jako nevýhodu může vidět. Zas na druhou stranu to může někdo vidět jako výhodu, že tam přicházím a nemám s tou velkou politikou v uvozovkách nic společného, čili nemám tam žádnou historii. A myslím si, že zase z mé pohledu mohu přinést některé věci, které jsem celý ten život dělal, a to se týká toho oblasti školství. Takže tam já vidím tu možnost, čímž chci oslovit ty voliče.
12: Vyjednáváte podporu od neúspěšných kandidátů? Už vám ji někdo přislíbil?
13: No tak kandidáty ANO, komunistů a SPD asi určitě nebudeme nikdo žádat o podporu. A pan doktor Šarapatka vedl kampaň takovým způsobem, že já jsem mu napsal SMSku, že všechno dobrý, že politika je někdy tvrdá, že prostě jako chápu všechno, co se dělo, ale o podporu jsem ho nežádal. To by bylo trošku divný, když o mě během kampaně psal, co si myslí, tak vlastně ho teď žádat od podporu by bylo takové divné vlastně z obou dvou stran.
12: Vy jste to asi podobně, pane Sám.
14: No, mě to, jak říkám, že jak u kampaně studenti, tak co vím, tak se bavili s panem Havlem z Topky, která de facto jako mým přirozeným partnerem ode mě, a tam snad byl nějaký příslib, že by mohlo být, protože tam byly ty, jak se zachovají Piráti, já nevím, protože s nimi jsem spolupracoval v rámci Prahy jako ředitel. Takže teď nemám to tušení, ale samozřejmě, že je celku legitimní, že se budeme ucházet o těch 18% hlasů, který tam byli. Vím, že ne všichni půjdou k volbám, ale někteří možná ano. A pak budou se muset rozhodnout, koho z nás podpoří.
12: Pane Lácko, co považujete za to hlavní, co se vám během dvou mandátů senátora podařilo prosadit?
13: No, hlavně já jsem v Senátu takový silný liberální hlas. Já mám Senát velmi rád, ale Senát je svojí převahou konzervativní instituce. Je to znát u různých témat, které se týkají životního prostředí, které se týkají třeba projednávání Istanbulské úmluvy, rovných práv pro stejnopohlavní páry a tak dále. Tak tam převažuje ten silný konzervativní hlas. A já jsem vlastně jako menšina liberální v Senátu, ale za to velmi, velmi hlasitá. Myslím si, že je důležitý, aby i v instituci, která je převážně konzervativní, byl silný liberální hlas, a tu roli jsem plnil. Byl jsem slyšet, byl jsem zastánce liberálních hodnot, a když mám vzít třeba jednu věc, která se mi povedla jako mě samotnému, která by beze mě nebyla, tak to tedy bylo vlastně přerušení nebo překazení ratifikace mezinárodní úmluvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem, tedy Vatikánem, kdy sice ta senátem prošla, ale já jsem potom podal podání ústavnímu soudu, že si myslím, že ta úmluva je rozporná s ústavními pořádky, ústavní soud soud mi dal zapravdu a tudíž k ratifikaci této úmluvy nedošlo a můžu říct čistým svědomím, že kdyby nebylo lásky v Senátu, tak dneska ta smlouva ratifikovaná je.
12: Pane Sáblíku, kdybyste se do Senátu dostal, na co byste se chtěl zejména soustředit? Je mi jasné, že jde o školství, ale co konkrétně?
14: No tak samozřejmě to školství dělám celý život, takže je to jasné, ale zároveň taky podporu mladých, kteří jsou v jejich podnikavost, což není nutně podnikání, ale může v to přerůst. A pak propojování těch generací, to znamená setkávání mladých a seniorů, což už také děláme. A samozřejmě bych se snažil, abych tam přinesl taky trošku svěží vítr, protože já jsem říkal, že pokud vstoupím do Senátu, tak tam nevstoupím sám, ale vstoupí se mnou ti mladí, kteří mě podporují a nejsou jenom z naší školy, přidali se k nám i studenti z jiných škol. A pro mě je to strašně důležitý, že ty mladí lidé mi věří, byť je mi 64 let, a už patřím spíš těm seniorům. Takže to je to, co bych chtěl tam dál prosazovat. A chtěl bych, aby ten Senát taky trošku oživil se.
12: Posloucháte senátní duel kandidátů za obvod číslo 21, Praha 5, Václava Lásky a Radko Sáblíka.
4: Volby 2026, senátní duel.
12: Vidíte ve svých programech body, v níž byste se navzájem nějak výrazně rozcházeli, pan Lásko?
13: No na moc jsme jich nenarazili, my jsme se jednou tak trošku střetli v jedné diskuzi na otázku vlastně životního prostředí a přístupu ke Green Dealu, ale to jsme si taky potom nějak vyjasnili. A já mě teď upřímně řečeno moc jako nenapadá, že bychom měli nějaké vyloženě programové rozdíly. Spíš každý jsme zaměřený na jinou oblast, v který jsme činný. Kolega zejména na školství, já mám zase spíš tu spravedlnost, justici, lidská práva, tak se spíš lišíme v tom, na co se zaměřujeme, než bychom měli nějaké protichůdné
12: názory. Takže máte pocit, že by bylo nejlepší, kdybyste prošli oba.
13: To by byla ideální varianta, no, ale do té jedné lavice se spolu nevejdeme dle sebe.
12: Pane Sáblíku, proč ti, kteří tedy přijdou ke druhému kolu senátních voleb na Praze 5, by měli dát hlas vám a ne vašemu soupeři?
14: No, tak já se nechci vymezovat či panu Láskovi, což jsme se domluvili.
12: To se vám
14: ale budu mu... Ne, ne, tak já si říct, spíš, proč bych myslel, že by to dohli dát mě.
12: Ano.
14: Já jsem tady vlastně ke konci své kariéry, já jsem ochoten ještě něco zkusit udělat pro to školství a myslím si, že jsem tam už odvedl velmi dobrou práci a tu zkušenost, kterou mám, že bych mohl zúročit. A jsem přesvědčený o tom, že právě tohle je jedna z věcí. Já žádám o těch 6 let, jo. Já samozřejmě chápu, že když jste tam delší dobu, že získáte nějaké zkušenosti. Na druhou stranu žádám o těch 6 let, protože pak mi bude 70 a už určitě nebudu znovu chtít kandidovat, ale myslím si, že bych tu šanci dostat měl nebo mohl právě proto, abych prostě ukázal, že ještě na závěr něco dokážu udělat i pro celý to školství, nejen pro tu svou školu, kterou jsem jako dost vybudovala, je dost známá.
12: Pane senátore, vy působíte ve výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost nebo stále komisi pro sdělovací prostředky. Mohou být zahraniční témata těmi, na které voliči v senátních volbách také slyší?
13: Myslím si, že menší procento voličů, protože přece jenom senátní volby jsou hodně vnímány i volby jakoby komunální. To znamená, že hodně lidí i uvažuje, co pro ně ten senátor udělal nebo udělá v rámci toho senátního obvodu. A tam je mojí, řekl bych, nejsilnější stránkou ta bezplatná právní poradna, kterou tam provozuju celých 12 let, kterou za těch 12 let prošlo 900 lidí, 900 občanů z toho obvodu Prahy 5 a 13, s kterými jsem si sednul, promluvil, řekl jsem jich, jestli jsou v právu, jsou v právu, když jsou v právu, na koho se obrátit a ve výjimečných případech, když to bylo hodně velké bezpráví, tak jsem je i zdarma zastupoval, abych jim pomohl a to je asi to nejvíc, co jsem přímo pro občany 5 a 13, který uvažují jako spíše komunálně ve vztahu k senátním volbám udělal.
12: Jak se podle vás v současnosti daří koordinovat českou zahraniční politiku?
13: Řekl bych, že vůbec. To je opravdu velký zmatek, který do toho vnáší zejména Petr Macinka, který prostě není politik, nebo respektive není člověk, který myslí na zájmy České republiky. Je to prostě egoista, který rád provokuje, jede si osobní PR. Bohužel je v současné době ministr zahraničních věcí a hází do všeho klíny a klacek. Já si osobně myslím, i když nemám rád Andreje Babiše, takže kdyby bylo jenom na něm, tak s Petrem Pavlem, s prezidentem a potom s naším předsedou Senátu s Milošem Vystrčilem by si uměli sednout k jednomu stolu a nějakým způsobem sjednocovat politiku, aby navenek vypadala alespoň neroztříštěně.
12: Stejná otázka pro Radko Sáblíka.
14: No já s tím souhlasím, protože si myslím, že prostě to je dáň za to, že sestavili tuhle vládu a myslím si, že musí skřípat zuby, protože to, co předvádí vlastně motoristé, to je vlastně show přímém přenosu a potom tam je strana, která je vlastně vlastizrádná, která podporuje agresora v Rusku a už se to ani netají, chodí tam na ty věci, na jejich různé akce, takže to je jako naprosto šílený. No a zahraniční politika je několik věcí, kde by se ty lidé měli shodnout a pak se můžeme hádat o detailech. Jedna z nich je bezpečnost, zahraniční politika, další je samozřejmě potom právě to vzdělávání třeba té mladé generace a pak je to samozřejmě i vnitřní bezpečnost, ne ta zahraniční, ale vnitřní. A to jsou věci, které by měly být konsenzus.
12: Hodně se diskutovalo o výši schodku navrženého státního rozpočtu. Jaký je váš postoj k výši výdajů na obranu, tak jak je pojala koaliční vláda, pane Sáblíku?
14: Tak já jsem osobně přesvědčen, že na tu obranu by mělo jít více peněz, protože je to klíčové, protože ve chvíli, kdy tady budeme mít nepřítele a budou nám zase tady jezdit tanky, já jsem to v 68. jako šestiletý kluk zažil, tak v tu chvíli všechno ostatní padá, ať už je to vzdělávání, ať už je to životní prostředí, prostě pak už budeme bojovat o holý život. A já bych strašně nerad, abych se něco takového musel znovu dožít. Takže jsem pro, aby jsme byli silní a myslím si, že Evropa by mohla přitvrdit. A má na to, protože ty zdroje má, akorát, že se bojí použít, protože je tam demokracie a nemůžou si dupnout jako někdo, který mu nezáleží na žádných životech.
4: Volby 2026. Senátní duel.
12: Tatáž otázka pro Václava Lásku. Výše schodku navrženého státního rozpočtu a výdaje na obranu.
13: Výdaje na obranu jsou velmi nízké, ale co je důležité, nejenom je navyšovat, ale taky správně rozhodnout, jak je použít. To už říkal i prezident Petr Pavel, že jedna věc je to číslo, to procento, a druhá, jak s nima naložíte. Pro nás, pro Českou republiku a pro naši bezpečnost a budoucnost je naprosto zásadní, aby jsme investovali do těch druhů obrany, které uplatníme v rámci společné evropské obrany, které po nás chce NATO nebo ostatní evropské státy. Pokud si pojedeme nějakou solo akci, budeme nakupovat zbraně, které jsou nekompatibilní s výzbrojí ostatních evropských států, tak je nám to úplně na nic. Takže úplně zásadní věc je navýšit a investovat do těch druhů obrany, které budou sloužit v rámci společné evropské obrany, protože Evropa se může Rusům ubránit velmi dobře, ale musí spolupracovat, musí táhnout za jeden provaz, musí mít kompatibilní druhy výzbroje, musí mít třeba ty dražší typy výzbroje, jako je třeba stíhačky, tak nemůže mít úplně každá země ty nejmodernější stíhačky, protože tím zabije celý svůj rozpočet, nebo mít jich moc, protože tím zabije celý svůj rozpočet a nezbyde na další druhy obrany, takže fakt to musíme koordinovat a musíme investovat hlavně do toho, co je ve společných evropských plánech nebo plánech NATO na společnou evropskou obranu.
12: Prvního kola voleb ve vašem obvodu se zúčastnilo skoro 46% voličů. Jakou část očekáváte ve druhém kole?
13: To se velmi těžko odhaduje, rozhodně bude nižší, vždycky byla nižší, to ještě jsem nezažil, že by byla ve druhém kole vyšší než v prvním, protože voliči, kteří přišli primárně ke komunálním volbám a moc je Senát nezajímá, tak tam ten Senát stejně hodili, protože když už jsem u té urny, tak si vyberu toho svého kandidáta, většinou skopíruju tu svoji volbu stranickou, kterou jsem měl do komunálních voleb, ale k tomu druhému kolu přijdou opravdu jenom ti, co chtějí ovlivňovat dění v Senátu a těch prostě bude menší část, plus samozřejmě nepřijde část voličů, kteří měli svého kandidáta v prvním kole a mezi náma dvěma už si nevyberou, tak ti taky nepřijdou.
12: Co podle vás může konkrétně v tom vašem obvodu ovlivnit voličskou účast ve druhé?
14: No tak záleží samozřejmě, jak ty voliči to vyhodnotí. Já si myslím, že třeba já mám větší voličský potenciál, protože tam jsou ty strany a tak dále, ale pan Láska zase má větší takovou ten fanklub, protože tady už je 12 let a tam jsem si jistý, že ty lidé znovu přijdou volit, takže tady teď záleží na tom, jestli se podaří nebo nepodaří přesvědčit ty lidi, aby k těm volbám přišli, protože ten potenciál třeba, který je, nebude využit. A já vzhledem k tomu, že jsem měl velmi krátkou dobu, abych se představil, protože mě znají dobře ti, kteří se pohybují ve školství, ale neznali mi ty voliči, kteří se v tom školství tolik neorientují. Takže to bylo to první kolo, dopadlo to podle mě v celku velmi dobře i z hlediska toho, kolik jsme na to měli prostředků.
12: Pane Lásko?
13: Já chci jenom jednu důležitou větu, že spousta lidí si taky myslí, že druhé kolo je až za 14 dní, protože to kopírují z prezidentských voleb a není to tak. Druhé kolo je už za týden, to znamená tento víkend, takže chcete-li volit mě nebo kolegu Sáblíka, tak musíte přijít tento pátek a sobotu. Pokud přijdete za 14 dní, tak se do těch volebních místností fakt už nedotlučete.
14: Souhlasím, přidávám se k tomu této výzvě.
15: Rozumím. Připomíná význam Senátu jako pojistky demokracie. Pane senátore, skutečně tak funguje?
13: Ano, funguje tak, protože Senát má tu obrovskou výhodu, že je nepřehlasovatelný ve změně ústavy, ústavních zákonů, ve změně volebních zákonů. To je taky velmi důležitý, protože ono to tak bývá, že když se někdo nový dostane k moci, tak první, o čem přemýšlí, je změnit volební zákony tak, aby příště vyhrál ještě víc. Jo. A to je to důležité, v čemu Senát brání, a taky Senát má velmi důležitou roli v různé naší účasti v mezinárodních smlouvách, mezinárodních uskupeních, které taky nemůžeme překopávat podle toho, jak se kdo zrovna dostane k vládě. Takže v těch třech bodech, kde je Senát nepřehlasovatelný, mezinárodní úmluvy, ústavní zákony, volební zákony, opravdu plní svoji roli pojistky.
15: Pane Sáblíku, nemůže vzhledem k rozložení sil v poslanecké sněmovně spíš jen odložit přijetí legislativy, učiní se Senát případně vymezit?
14: No já si myslím, že tam je právě ta pojistka, protože se může stát, může být nějaká katastrofa a tak dále a může přijít nějaké tsunami a někdo vyhraje volby, že získá v té poslanecké sněmovně jedněmi volbami maximální třeba i ústavní většinu. Což se teď třeba projevilo v Maďarsku. A v tu chvíli tam je ten Senát, který se mění jednou za dva roky, takže tam potřebujete více voleb, abyste něco takového udělal a ta nálada ve společnosti už může být jiná. Souhlasím s tím, co tady bylo, a myslím si, že já i pan kolega jsme jako garanti toho, že když tam budeme, tak tou pojistkou budeme, a je to jedna z klíčových rolí, kterou ten Senát má. Pak samozřejmě, nechci říkat jako rada moudřích, ale všechno dříve narozených, je tam šance třeba některé věci opravit, podívat se na některý ze zákonů a upozornit na chybu. A to teď nemusí být vůbec ideový, to může být jenom prostě přehlédnutí, anebo ta klasická poslanecká hra, že kdy tam přidáváme různé věci a v rámci přílepky a nebo úpravy jednotlivých věcí a ono to se propíše někam jinam a nikdo si toho nevšimne a třeba ten Senát pak má možnost na tohle upozornit.
15: Hosty byli Václav Láska a Radko Sáblík, kandidáti na senátorské křeslo za obvod číslo 21 Praha 5. Oběma děkuju, nashledanou.
13: Děkujeme za pozvání.
14: Děkuju za pozvání.
15: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
4: Volby 2026. Senátní duel.
0: Hodin 30 minut.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Vláda schválila novelu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí. Návrh má upřesnit současná pravidla a odstranit nejasnosti ve stávajících zákonech. Soudy nejspíš budou muset při rozvodech víc zohledňovat bezpečí a názor dítěte. Počítá s tím vládní novela zákona, kterou schválila vláda. V případě domácího násilí budou soudy taky moct odebrat jednomu z rodičů právo rozhodovat o životě dítěte a nechá mu jen vyživovací povinnost. Novela zároveň jasně říká, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž doteď chyběla. Ministerstvo kultury vypsalo přes 40 dotačních výzev na příští rok. Rezort o tom informoval na svém Facebooku s tím, že výzvy zveřejnilo později, než původně plánovalo. Někteří umělci přitom kritizovali, že kulturní organizace stále nevědí, s jakou finanční podporou můžou počítat. Rezort slibuje, že kvůli zpoždění budou mít žadatelé dost času na podání žádostí. A první peníze chce začít vyplácet v březnu, zároveň plánuje přísnější kontroly dotací. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty zdraží oproti dnešku o 69 haléřů na 48 korun a 36 haléřů za litr. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 85 haléřů za litr, tedy o 37 haléřů víc než dnes. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od října. Opatření má platit do konce měsíce. V německé spolkové zemi Mecklenbursko, přední Pomořansko začala jednání o zemské vládě. Potenciální koalici by mohla vytvořit trojice levicových stran a sociální demokracie. demokracie. Levice a zelení by měli v zemském sněmu většinu 39 hlasů. V opozici by z 32 křesly skončila nacionalistická alternativa pro Německo, informuje o tom agentura DPA. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová vyzvala Spojené státy, aby prostřednictvím sankcí pomohly ukončit válku na Ukrajině. Dodala, že s koncem bojů by ustaly taky útoky na ropné rafinérie. Kallasová zároveň přivítala energetické příměří, které mezi Ruskem a Ukrajinou včera vyhlásil americký prezident Donald Trump. Upozornila ale, že zatím není jasné, jestli bude Moskva klid zbraní dodržovat. Ruská armáda jen pár hodin po vyhlášení příměří zaútočila na ukrajinské elektrárny v Kyjevě a Charkově. Děti a dospívající z poradní skupiny dětského ombudsmana dnes v Brně diskutovali o zákazu mobilních telefonů na školách. Návrh novely školského zákona, který počítá s plošným zákazem používání mobilů na základních školách a nižších stupních víceletých gymnáziích i o přestávkách, teď v prvním čtení projednává poslanecká sněmovna a podle dětí by se mobily měly ve vyučování rozumně používat. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna přetrvává dlouhá, hodně roztrhaná kolona kamionů. Poprvé zastavují kousek za Vyškovem na kilometru 227, plynule jedou až za omezením u exitu 196 Bratislava. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy se fronta nákladních souprav natáhla před Modřice. Teď brzdí na 5. kilometru a pravým pruhem se posouvají až ke sjezdu na D1. Na pražském okruhu směrem z D1 k letišti trvá dlouhé zdržení převážně pro řidiče kamionů. Zastavují už na dálnici za nájezdem od Říčan na 12. kilometru a vlečou se až na začátek omezení před Jesenicí. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů, na horách naměří kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy, na řadě repríza pořadu Osobnosti plus Barbory Tachycí.
16: Politika se stává víc hnojištěm než elitní skupinou, říká muž, který patří k nejbohatším Čechům. Podporuje paměť národa a radí prezidentovi republiky. Změní se po volbách něco v české politice nebo jen vyměníme jména na dveřích kanceláří? Proč si Češi volí politiky, kterým pak pohrdají? A může se demokracie zničit demokratickou cestou? Hostem Osobnosti plus je podnikatel, filantrop a publicista Jan Dobrovský. Vítejte, Honzo, dobrý den.
17: Dobrý den. Může se demokracie zničit.
16: Ano, víme to z historie velmi dobře. Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
4: Osobnost plus.
16: Abych převzala váš expresivní slovník, hnojiště, elitní skupina, kam se hnula, jakým směrem česká politika podle vás po těchto volbách?
17: Já jsem to říkal v nějakém kontextu, který teď je malinko zavádějící, ale k těm volbám. Jednak každý volby jsou důležitý a mají smysl. Já si nepamatuju, že bych se nějakých nezúčastnil. Myslím, že to je to podstatné na tom, že volby furt jsou. A že jsou pořád svobodný, tak to je jako fajn. Tyhle volby, jako každý volby, jak říkám, jsou důležitý, samozřejmě nějaký směr ukazujou, ale ještě zatím nevíme úplně jaký. A pravda je, že v tom volebním výsledku je nějaký překvapení znát. A to překvapení spočívá v tom, že ten hegemon české politiky, to populistické hnutí ANO, znervoznělo.
16: Já když jste řekl, Honzo, že jste se zatím každých voleb zúčastnil, tak mě to nedá, abych trochu nesystémově do tohoto místa rozhovoru vsunula svou otázku na prezidenta. Když jste se poprvé dověděl, že prezident radši zamíří na dovolenou než k volbám, vaše první myšlenka byla jaká?
17: Jdete na to od lesa. Já jsem loajální člověk, takže řeknu, že já bych se asi v roli prezidenta vůbec myšlenkou na to, že na nich nebudu, nezabýval. A to bylo to hlavní, co mě napadlo v ten okamžik. Překvapilo mě to.
16: Neukazuje to, já vím, že teď spekulujeme, ale když nejvyšší ústavní činitel zemi řekne, že nějak se to zvládne, aby u těch voleb nebyl, tak to je jistě pravda, ale neukazuje to, že to není prostě bytostný politik, protože ten by takhle nikdy nepřemýšlel.
17: Já mám, Báro, takový pocit, že mě tady od roku 89 ty politiky, který bych já osobně rád viděl v čele státu, nebo v čele měst, nebo v čele obcí, musíme pořád nějak přemlouvat k tomu, aby politiky byly. A že jim musíme říkat jako pro Boha, kdo jiný, než ne ty, než vy, než kdokoliv. A tohle přemlouvání vede k tomu, že oni jsou poněkud rozpačití z toho, když potom v té roli jsou i přemluveni, se stanou těmi, o kom chceme, aby se jim stali. To, jestli jsou skutečně politiky nebo ne, se projevuje v tom, jak jsou schopni bojovat za věci, které jsou pro ně důležité. Jo? Ale jsou v tom vždycky nějaké chyby, které spočívají v tom, že ta nepolitičnost spočívá v tom, že nejsou jako třeba dostatečně tvrdí, nebo že mají větší jako touhu po toleranci. No a to je ta moje odpověď na to. No, ti ostatní totiž přemlouvání být nemusí. A potom mají daleko větší auru.
16: Tak to byla krátká vsuvka na téma prezidenta, jeho účast na volbách. Vraťme se k volbám samotným. Teď jsme v etapě, že v komunálních volbách jsou karty rozdány. Co bude důležité teď, jaké vlády se ustaví na těch jednotlivých
17: krajích?
16: Jak
17: dopadnou ty radnice?
16: Tak, tak. Není právě tohle chvíle, kdy se nejrychleji může přijít o zásady?
17: No jej, pochopitelně. Ale ty komunální volby jsou přece jenom trošku jiná kategorie než parlamentní a samozřejmě zásadně než senátní volby, kde se rozhoduje o tom, jaký bude směr té státní politiky. A komunální volby na vesnicích nebo na malých městech jsou přece jenom něco jiného než velká města. Zase jich tolik není, těch velkých měst, ale jsou a jsou jako důležitý pro to, jak vypadá nálada ve společnosti. Koalice na malých obcích je něco úplně jiného, než třeba koalice v Praze. A jsou města, která jsou symbolická. Praha typicky je symbolická pro to, jak bude vypadat ta vládní síla. A podle toho můžeme vidět, jak se jako vyvíjí ta politická empatie.
16: Když říkáte, velká města jsou nejdůležitější, Praha je nejdůležitější v těch velkých městech.
17: Ne pro celostátní politiku, ano, jinak. Každá obec je důležitá.
16: Tak, ale můžu v návaznosti na tuhle část vašeho výroku. To, jak dopadla Praha, vás uspokojuje?
17: Ne. Mě politika nikdy moc neuspokojuje v jakýchkoliv výsledcích, protože vždycky je zatím skryto něco, co zatím neznáme, dokud to nezačne vykonávat tu moc. Neuspokojuje mě to z toho důvodu, že kolem toho bude teďko vznikat nějakou dobu, doufám, že ne dlouhou, spousta pochybností o tom, kdo koho chce vyřadit. Praha je symbolická proto, aby bylo jasné, jestli ty politické subjekty, které do těch voleb vstoupily a vyhrály tu volbu, tak jestli jsou ochotné kooperovat a v jaké míře a kdo s kým. A jestli se tam do toho nevnoří nějaký prvek, který už systémově bude bránit tomu, aby ten výkon politický moci byl správně.
16: V Praze to nevypadá, že by to měl být problém.
17: No, debata o tom, jestli má být vynechána ODS, anebo jestli naopak má být postavena koalice s ODS. No jo, tak To mě netěší, protože vznikají jako představy o tom, že můžou být všelijaké možnosti, kde se vyřadí někdo, kdo je nám nesympatický. Jo? Protože ta politika najednou vidíme na největší vlastně vzkaz těch komunálních voleb je, že největší procento těch kandidátů, kteří kandidovali a zvítězili v těch obcích, vůbec nemají žádnou stranickou příslušnost nebo se za ní neskrývají. To znamená, že to období, ten věk politických stran je nějak přežitý a že politické strany ztrácejí na půvabu a že to, co získává na půvabu, je sympatie k jednotlivci.
16: Takhle to pozorujeme už drahnou dobu, abych tak řekla, že lídři jsou důležitější než programy a tak dále. Ale zároveň, když se budeme poučení z těch komunálních voleb, tak jedno je také to, že koalice se vyplácí.
18: protože tam, kde kandidovala Orešská v nějaké koalici třeba s lidovci, tak to fungovalo. Což je, a teď přijde to jádro toho sdělení, úplně v kontrapunktu k tomu, jak se chovají ty strany celostátně.
17: Jo. Jako jak hledají sami sebe a vymezují se vůči sobě, tak že koalice se vyplácí, pro mě přeloženo do mého pohledu, znamená, že spolupráce se vyplácí. Jo, vyprácí se spolupráce na platformě.
18: Ale ne každá spolupráce je koalice.
17: Jo, jasně, ale vyprácí se spolupráce na nějaké platformě a lidi to už jako nesnáší to slovo, ale nějakých hodnot. Na rozdíl od spolupráce nad tím, kdo dáme větší slib a potom si vzájemně budeme krýt záda, že nic z toho nesplníme.
18: Ale ne, mně přijde legračně, jak vy říkáte, na základě hodnot. A zároveň říkáte, že chceme spíš lídry než partaje.
17: Já vím, ale ta sympatie nespočívá jenom v tom, že člověk má nějakou fyziognomii, ale taky spočívá v tom, co říká, jak to říká. Podívejte se na úspěch Jana Grolicha, který je prostě, jako pro mě, je to sympaťák, člověk, který musel být taky přemluven, tedy, aby do té politiky šel, ale přece jenom s obrovským drivem, s takovou mladistvostí a s něčím, co dává tušit, že obsah jeho myšlení je přece jenom něco jiného než plané sliby pro to, abychom si voliče mohli koupit. A to i přesto, že jeho kampaň byla postavená na marketingu, kterým mohli říct, že to je takový ten dynamický internetový způsob komunikace, protože vlastně hodnotově tam nic nezaznělo, ale on vypadá jako hodnotový člověk.
18: Tak chtěla jsem jen poznamenat s takovým otazníčkem, na konci jako mít marketingovou úspěšnou kampaň neznamená nemít hodnoty.
17: No, nebe dobytek, ano. Ano.
18: Ne, ale sám ten fenomén těch koalic, který se v těch komunálních volbách tak často, relativně často používal, prostě není to vážně docela jasný návod na to, co by mělo mít šanci i ve volbách celostátních.
17: No návod je to vyzkoušený. Asi o tom není třeba pochybovat. Nicméně my jsme v nějaký situaci, už jsem řekl, krize politických stran jako entit, vyhrávají spíš hnutí, to znamená jistá SROčka nějakých majitelů, kteří mají neomezenou moc, to znamená, uvnitř těch stran není demokracie, tak proto já jim třeba osobně říkám, že to nejsou demokratické strany, protože nepředstavují vnitřní demokracii. Nebo postavený na jednotlivých osobnostech, které, já nevím, co demonstrují, buď velkou míru sprostoty, která by mohla někoho zaujmout, nenávisti vůči menšinám nebo jinak uvažujícím, a nebo to, že chodili víc do tělocvičny. A z toho jsou různé kategorie sympatií. No tak když máte přece jenom politické strany existují a pořád mají velkou sílu a obsazují ten parlament, tak když prohráli parlamentní volby ty naše, no tak zjistili, že vlastně nevědí přesně, kdo jsou. To je speciálně problém ODS, která vlastně tím, že to byla strana ekonomická, nemají žádného ekonoma, se teď už dlouhou dobu potýká s tím, že vlastně ztratila svůj vnitřní esprit a pořád se diskutuje o tom, kdo to vlastně je ta strana.
18: Mimochodem, tam se diskutovalo o tom, že ztratila svůj esprit v koalici Spolu, ale vtip je v tom, že se zdá, že ten esprit nezískala tím, že se ho samostatně.
17: No jasně, ale teď jde o to jako co, když se hledám jako strana, tak když se spojím s jinou stranou, tak může to moje hledání zaniknout v nějaké spolupráci, proč to pak není jedna strana, jo? Ta koalice vzniká na základě nějakých výsledků voleb, ale před volbami ty strany jsou vlastně nuceny tím systémem k tomu, aby samostatně předváděli, kým jsou, protože jinak nemají právo na existenci. To znamená spolupráce v tom smyslu, máme nějakého společného soupeře, v tom si můžeme rozumět, ale nerozumíme si v metodě, kterou chceme dosáhnout prosperity.
18: Řekněte mi, co by museli noví starostové a primátoři udělat, abyste začal mít pocit, že se v české politice něco zásadního mění?
17: Tak asi se to týká těch větších měst, než těch obcí. Jo. To, co mají dělat starostové v obcích, bych nechal chvíli stranou. Konec konců natočili jsme o tom s Jindrou Šídlem díl našeho podcastu a tam to celkem asi detailně popisujeme s Vláďou Kořenem, jak to je. Ale to, co mají dělat, je, že nejenom, že mají představit a skutečně konat odvážně v tom, jak tu svoji, jak ten svůj mandát na správu toho města nebo obce nebo čeho vykonávat, ale taky mají demonstrovat to, že jsou zásadoví. A když budou zásadoví, budou se líbit. Upřímně řečeno, často se to tak nezdá, ale je to pravda.
18: Ale řekněte jenom příklad. V čem by třeba pražský primátor nový, který bude nejspíš pan Hlaváček, měl být zásadový?
17: No, především v tom, že by měl, a on to jistě ví, ten Petr, nevěnovat pozornost jenom těm konkrétním stavbám, které si vysnil, a mechanik se toho, jakým způsobem jezdí v Praze metro, ale o tom, jak by to město mělo žít takovou tou politicko-sociální kulturou. A já myslím, že o tom má představu a jde jenom o to, aby ho denodennost a téměř nesnesitelný způsob vedení té Prahy jako celku s těma 57 městskýma částma a s tím, že primátor nemá žádný hlas navíc ani jinou váhu, tak jediné, co má navíc, je ten řetěz, který může nosit na krku, tak aby to dokázal zvládnout v politické komunikaci tak, že bude srozumitelný pro ostatní a že se zmenší míra intrik.
18: Vy si myslíte, že ta minulá radnice byla zmítána intrikami?
17: Všechny radnice jsou zmítány intrikami, to je princip lidské existence.
18: Jasně, ale víte to o nějaké výrazné intrice?
17: Ne, neměl jsem žádnou konkrétní na mysli, protože je to konec konců jedno. Jo? Ty intriky jsou vždycky motivovaný buď nějakou jako prosperitou politickou nebo prosperitou ekonomickou, vytvořením si nějakých větších zásluh pro budoucí volby třeba. To celkem přirozená věc. Ale v tuhle chvíli maličko nešikovná, když se ocitáme v situaci, kdy v celé Evropě, tedy nejenom v Evropě vlastně, na celém západě, se ta krize demokracie prohlubuje právě tím pragmatismem, který se dá někdy zaměnit za totální idiocii.
18: Říká Jan Dobrovský, filantrop, který, a taky podcaster, který je dnešním hostem Osobnosti, plus jenom naskok krátce k těm senátorům. Říkám krátce naskok, protože jak to doopravdy dopadne, budeme vědět až za týden. Ale stejně mě to nedá. Pět senátorů už teď je senátory. Pět kandidátů je senátory po prvním kole. Ani jeden z nich není z hnutí ANO, o ostatních jeho koaličních partnerech ani nemluvě. Tak se ptám, pokládáte to vy za výsledek jaký? Zatím ten prozatímní.
17: No, Andrej Babiš opakuje nesčíselněkrát po sobě, že jim ty senátní volby nejdou, ale tentokrát má hodně kandidátů na senátory na druhém místě, i když má některý i první. A ještě nevíme, já bych nechtěl dělat účet bez Hostinskýho, zatím to vypadá, že ti, kteří jsou na prvním místě, tak budou senátory. Mě na tom zaujalo něco jiného. Ten způsob vedení kampaně, kterou ta Babišova sekta dělá, tak to je způsob, kterým pomáhá těm protivníkům. A na těch výsledcích voleb se to projevilo. Myslím, že úspěch Jana Grolicha, který je jako závratný při 60% hlasů, tak tam je patrno, že to není jenom proto, jakou udělal kampaň, ale jakou udělal někdo proti němu protikampaň. A ta protikampaň je agresivní, velmi tvrdě vedená, vlastně částečně nenávistná, zlá. A zdá se mi, že možná se dá na těchto volbách poznat nějaký zlom v tom, jestli ještě voliči obecně mají chuť tyhle věci přijímat jako něco pozitivního. Myslím, že asi ne, nebo aspoň já z toho mám ten dojem, i když je to samozřejmě brzo vyhodnotit.
18: Trošku sporné to slovo sekta, které jste použil v souvislosti s ANO.
17: Chová se tak.
18: Chtěla jsem se zeptat, jestli tím, že zatím, opakuju to zatím, to klíčové slovo, ti senátoři vypadají tak, jak vypadají, tak jestli by to mohlo znamenat, že když Andrej Babiš dokáže vyhrávat ty sněmovní volby, takže Češi mu vlastně nechtějí dát moc všude, jestli to vlastně není docela chytré.
17: No, já bych tady některý politiky vůbec nepodezříval z toho, že to slovo k ním sedí, jo, chytré. Že to obratné možná. Tak...
18: Ne, já mluvím takhle, já mluvím o těch voličích.
17: Já vím, no, možná, dobře. Mně se na těch voličích zdá, na tom výsledku účasti u voleb, že třeba zrovna specificky hnutí ANO ztratilo hodně na tom, že jejich voliči nepřišli k těm volbám, což je taky způsob volby. Je to, buď je to vůbec nezajímá, nebo je to přestalo bavit, nebo mají jiný starosti, nebo Bůh ví co. To znamená, že těžko předvídat, jak budou mobilizovatelní v jiných volbách, pokud bude ta politika pokračovat tímto směrem. To je jedna věc. A druhá věc je, že to, co asi nebude úplně fungovat, možná, že si to vyhodnotí podle čísel, já to jenom říkám dopředu jako jednu z možností, že to zpratkování a taková ten netypický přístup některých členů vlády k tomu, jak si představujeme politika ve vrcholné funkci, může odrazovat. A že to nakonec může i Andrej Babišovi v té jeho koalici dělat starosti.
18: A nezdá se vám, že nejsilnějším reprezentantem tohoto typu vystupování není hnutí ANO, ale koaliční strany?
17: No, nebýt hnutí ANO, tak ty koaliční strany nejsou koaliční.
18: Ale samozřejmě.
17: To znamená, že si za to můžou sami. Navíc tedy ta odpovědnost je na tom premiérovi. Jo? Jestli je někdo fracek a někdo jako vlastně trošku komerční nácek, tak může být. Na to má každý právo. Ale pokud nepřekročuje zákon. Ale když ho někdo ustanoví ministrem vlády a udělá z jejich politických uskupení vládní uskupení, tak je to jeho vina.
18: Proč podle vás Češi tolik touží po silném vůdci? Ostatně nejen Češi, jak vidíme, ale tak málo Češi věří institucím.
17: To není vůbec racionální věc podle mýho soudu. Myslím, že to je instinktivní věc, že to je princip člověka jako živočišného druhu. Máme nějaký pravidla, kterými se řídíme a nevíme proč. Jo. A jedno z těch pravidel je, že příklon k silnějšímu pomáhá pocitu bezpečí. A tak to bych řekl, že je jeden z hlavních důvodů. A jak jste to říkala, tu otázku na
18: no,
17: konci?
18: No, že se málo věří institucím a všichni chceme vůdce.
17: Instituce jsou problém, protože jsou neustále zpochybňovány a taky sami sebe zpochybnili během covidu. Myslím, že to byl zlomový okamžik proto, že se ztratily autority nejenom institucí a státu jako celku a jistého společenského řádu, ale je to taky ztráta autority těch, které jsme do té doby považovali a vlastně často považujeme dál za ty společenské elity, jako jsou vědci a experti na cokoliv, protože ten pelmel těch sdělení byl naprosto nepochopitelný a celkem panický.
18: A takhle, opravdu si myslíte, že tohle má souvislost s tím, že dnes Češi prostě institucím
17: má to,
18: věří málo?
17: Má to hodně společného s tím, že nejenom Češi, ale institucím se věří málo na západě obecně a ten se šup je po covidu znát.
18: Vy jste rostl v rodině nebo vyrůstal se v prostředí, to je lepší výraz možná, kde slova pravda a svoboda měla obsah prostě. A myslíte si, že dnes už jsou tato slova převážně jako prázdná hesla?
17: Nemyslím si, jde o tu definici, kterou jsme nějak asi, myslím, společnosti, když říkám my, jo, neuchopili dost pevně. Svoboda totiž vypadá podle toho, jak si ji kdo sám představuje, ale skutečná svoboda je něco, co má svoje pravidla a hranice a řád. A dokonce taky jistou oběť. Jo? Chci-li být svobodný, musím proto něco udělat. A to, že proto něco dělám, je, že něco ctím. Musím něco ctít. Ta svoboda není bezbřehá neposlušnost proti zákonu, společenským pravidlům, slušnosti a etice.
18: Já spíš směřuji tím dotazem tam, jestli vlastně pravda a svoboda je něco, co žádáme ve své většině, tahle společnost.
17: Vzhledem k tomu, že žijeme v období řečeno s Danielem Stachem, už to říkám asi 5 let, kdy je nejlevnější a nejlepší způsob v historii lidstva, jak lhát a obelhávat lidi kolem nás, tak se zdá, že to je přijatelnější než pravda sama. A pravda sama navíc je zcela cílevědomě relativizována, jakože tedy vlastně neexistuje.
18: Ale...
17: Protože je vždycky pravdou jenom z jisté úhlu pohledu. Tak ne,
18: ne
17: pravda
18: ale
17: existuje.
18: Ne, chtěla jsem říct, ale tohle, není to vlastně vina té společnosti, spíš než těch politiků?
17: Já nevím, jestli slovo vina sedí, je to vlastnost.
18: Tak vlastnost...
17: Je to vlastnost a tu co je v daný okamžik pravdou nebo k čemu se přikláníme, často bývá velmi problematické, pokud je ta pravda jako obecně sdílená, chápete, jo? A že mohlo být pravdou pro NSDAP, že

0: přestalo vadit, no, když
1: já jsem zapomněl, jak jsem chtěl odpovědět na konci té věty, jasně, děkuju. Ti politici, kteří představují něco, a v tom já vidím tu zásadovost, o který jsem mluvil, tak já si myslím, a pro mě by to tak bylo, že by bylo jako jejich povinností o té pravdě mluvit a tu relativizaci zmírňovat, pokud není jejich cílem naopak tu pravdu ničit. A podle toho by se poznalo, kdo je kdo daleko líp, než to plavat na té vlně toho obecného zájmu o to, co chceme, aby pravdou bylo. Jo? Je to, abych to zjednodušil, jestli je ta politika postavená na tom, že máme nějaký záměr a pak si měříme nějakým sociálním průzkumem, jestli se nám to daří nebo ne, anebo jestli si nejdřív přečteme průzkum a nabízíme to, co z toho průzkumu vychází jako touha.
0: Jan Dobrovský, podnikatel, filantrop, neoficiální poradce Václava Havla, podcaster Petra Pavla, snad jsem řekla všechno. Děkuji, že jste přišel. Díky.
1: Já děkuji. Nashledanou.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
3: 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ve čtyřech krajských městech už je jasné, kdo je povede po volbách. Hekři vypnuli na dálku stovky chladících zařízení ve francouzských obchodech. Fotbalisté Slávie se v Baku připravují na zápas Ligy mistrů se Sabahem. Silnice 35 je po nehodě u Mohelnice neprůjezdná. A zítra bude polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty nejčastěji do 16 stupňů. Je pondělí 12. října. Hezký podvečer přeje u zpráv Kateřina Couserisová.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Pokračují povolební vyjednávání. Z krajských měst už jsou domluvené koalice v Plzni, v Liberci a taky v Karlových Varech. V Ústí nad Labem bude s pohodlnou většinou vládnout uskupení Jednoústí. V Praze teď jednají zástupci vítězného hnutí STAN s koalicí Spolu. Na pražském magistrátu je reportér Petr Kastner.
5: Vyjednávací týmy pražských starostů a Spolu pro Prahu se sešly tady na magistrátu před hodinou. Zástupci obou uskupení očekávají debatu zhruba na hodinu a půl. Řešit by měli hlavně rozdělení gescí a představu o ideálním složení koalice. Hnutí STAN má zájem o primátora, oblast územního rozvoje, školství, životního prostředí a financí. O tu má zájem taky Spolu. Jeho lídr Tomáš Portlík z ODS před jednáním zopakoval, že budou respektovat nárok starostů jako vítězného hnutí na primátora. Zítra se starostové sejdou s Prahou sobě a taky s Piráty. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
4: Stovky francouzských supermarketů napadly hekři. Na chladicích zařízeních přenastavili teplotu na plus 50 stupňů. Obchody kvůli tomu museli vyhodit čerstvé nebo mražené zboží za miliony eur.
6: Hekři podle francouzské televize BFM dokázali v noci na dálku spustit nucené odmrazování chladících zařízení ve stovkách supermarketů. Teploty nastavili až na 50 stupňů. Když zaměstnanci prodejen ráno mrazáky otevřeli, objevili znehodnocené maso, zeleninu nebo hotová jídla. Zboží museli podle hygienických předpisů vyhodit. V některých prodejnách kvůli tomu vypukly i požáry. Agentura AFP napsala, že se útok týká asi 200 supermarketů Intermarché a dalších stovek obchodů jiných značek. Maloobchodní společnost, pod kterou spadají prodejny Intermarché, informovala, že hekři cílili na mrazící zařízení od dánské firmy Danfoss. Ta uvedla, že jsou zasažené mrazáky zastaralé a nedostávají bezpečnostní aktualizace. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Jemenští povstalci znovu zaútočili na Saúdskou Arábii. Mezitím dál zůstává zastavený provoz na letišti v Riádu, kde po dvou víkendových husijských útocích zemřelo 14 lidí a zraněných je více než 300 dalších.
7: Saúdsko-arabský úřad pro civilní letectví prodloužil u závěru letiště v Riádu minimálně do sobotního večera. Vzdušný prostor nad hlavním městem Saúdské Arábie je proto prázdný a aerolinky ruší stovky letů. Íránem podporovaní Húsiové vyhrožují, že v útocích budou pokračovat, dokud bude Saúdská

0: Arábie vojensky podporovat mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Saúdsko-arabský minister energetiky princ Abdul Aziz bin Salman prohlásil, že Riad musí na husijské útoky rázně odpovědět. České ministerstvo zahraničí kvůli eskalaci konfliktu před cestami do Saúdské Arábie varuje a doporučuje tam cestovat jen v nezbytných případech. Václav Hojiný, Radiožurnál.
1: V indickém hlavním městě Dillí sílí protesty za odstoupení předsedy volební komise. Obvinují ho z ovlivňování voleb. Při víkendových demonstracích organizovaných takzvanou lidovou stranou Švábů policie pozatýkala na 4000 lidí. Úřady v indické metropoli výrazně omezily provoz vlaků, metra i mobilního internetu.
2: Při dnešním protestu vůdci opozičních stran předali nejvyššímu soudu petici požadující odvolání předsedy volební komise Gyaneshe Kumara a vyšetřování jeho kroků. Pochodu se podle BBC i podle záběrů z centra Dillí účastnili nejméně tisíce lidí. Pod Kumárovým vedením komise v rámci velké revize vyškrtla ze seznamu voličů v posledních měsících na 130 milionů jmen. Podle opozice tím pomohl vládní straně BJP k některým volebním úspěchům. Na konci září navíc vyšlo najevo, že Kumár opakovaně jednal proti vůli svých kolegů, kteří přitom musí zásadní kroky volební komise schválit. Vláda premiéra Narendry Modiho všechna obvinění odmítá. Ondřej Himer, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: Návrh státního rozpočtu už je ve sněmovním rozpočtovém výboru. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO obhajuje schodek ve výši 386 miliard korun. Dotazy padají hlavně na postupné snižování. Jednání sleduje redaktorka Daniela Brichtová.
4: Rozpočtový výbor začal bod projednávat zhruba před hodinou. Ministryně financí Alena Schillerová si za návrhem stojí.
5: V tuto chvíli odpovídá to realitě a možnostem. A my jsme i Evropskou komisi přesvědčili, že to jinak udělat pro 2027 nejde.
4: Na jednání výboru návrh zkritizoval i předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Přidal se i opoziční poslanec Benjamin Činčila z KDU-ČSL.
6: Musí zaznívat to B, čím v těch příštích letech dojde k tomu stažení. My slyšíme, že nějakým způsobem se ušetří 150 miliard, ale nezaznívá vůbec jako kde a jak.
4: Poslanci očekávají, že dnes se budou rozpočtu věnovat do pozdních večerních hodin. První čtení je naplánované na příští středu. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Lídři koaličních stran se stále nedohodli na finální podobě novely školského zákona. Kvůli výtkám SPD a motoristů jednala ráno koaliční rada. Neshody ale dál trvají a zástupci vládních stran se tak v týdnu setkají ještě jednou.
7: Koalici rozděluje samotná inkluze. Motoristé požadují její zásadní revizi a zakládat chtějí třeba speciální třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO řekl, že v jeho návrhu už jsou zahrnuté koaliční kompromisy a pro větší debatu nevidí prostor.
8: Pokud se nedohodneme, tak jsou koaliční partneři zodpovědní za to, že ten současný nevyhovující systém bude pokračovat dál.
7: Plagovu novelu naopak podporují třeba opoziční Piráti nebo ODS. Změny jsou nutné taky podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce.
9: Byly pouze na doporučení poradny, tak konečně by se staly plnohodnotnými zaměstnanci školy.
7: Peníze na asistenty by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídě. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Sucho v Česku trvá, povodí Vltavy pokračuje s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Podrobnosti z úřadu vlády má reportér Jakub Vik.
10: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
11: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme duben až pololetí, udržovali v tomto stavu.
10: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL, ale kroky nejsou dostatečné.
12: Já nevidím ani zásadní vlastně jako podklady toho, co by se mělo dít.
10: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vik, Radiožurnál.
13: Fotbalisté Slavie Praha naposledy trénují před druhým zápasem v sezóně Ligy mistrů. V Baku se zítra utkají se Sabahem. Proti nováčkovi v elitní soutěži bude český mistr hrát o první vítězství po 19 letech. Utkání začne v 18:45 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Sportovní střelec Jiří Přívracký vyhrál závod světového poháru v Káhiře v disciplíně vzduchová puška. Ovládl ji podruhé v kariéře, napodobil svůj loňský triumf z Granady. Přívracký přiznal, že byl v dramatickém finále nervózní.
14: Bylo to opravdu hodně napínavé a věděl jsem, že jedna rána mě může vyřadit. Bylo to trošku teda neštěstím konkurenta Markuse Metzena, který střílel proti mně, protože ten tam střelil devítku, mně se podařily desítky, takže to nakonec rozhodlo, ale jinak do té doby to bylo velice vyrovnané.
13: Pro Přívratského to bylo celkově 8. vítězství ve světovém poháru. 6 jich vybojoval v třípolohové střelbě z malorážky.
15: Zavřená 35 u Mohelnice a kolony v Praze. Silnice 35 je na výjezdu z Mohelnice na Hradec Králové neprůjezdná. Za benzínkou vážná nehoda auta s kamionem. Objížďky možné přes Krchleby anebo městečko Trnávku a nejsou vhodné pro kamiony. V Brně stále čekejte kolony v souvislosti se zavřeným Pisáreckým tunelem. Okolí výstaviště, taky Pisárecká nebo Veslařská ulice jsou ucpané. V Praze mimo jiné kolony v tunelu Blanka směrem na Troju. Je to kvůli nehodě v Povltavské ulici za tunelem. Musí regulovat vjezdy a tvoří se kolona od Parandovského mostu. Nehoda brzdí provoz taky v Uhříněvsi ve směru z Měcholub. Čekejte kolony. Dlouhé jsou kolony na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště anebo ve Kbelské ulici ve směru na Ústí nad Labem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti, v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší teploty od 12 do 16 stupňů při déle trvající mlze anebo nízké oblačnosti kolem 9. Tolik zprávy. Teď už posloucháte povolební kulatý stůl a slovo má Jan Pokorný.
16: Dobrý den, začala vlastně další fáze voleb roku 2026, vyjednávání koalic v městech a obcích. Známe to z minulosti, můžete vyhrát, ale stejně skončíte v opozici. Faktorů, které to ovlivňují, není málo. Jsou to programové priority, zkušenosti z dosavadní spoluprací, odraz momentální celostátní politiky a zájmy centra. Dnešní kulatý stůl věnujeme aktuálnímu vývoji v jednáních v některých městech. V analýze zkusíme popsat dosavadní a hlavně příští vývoj. Budeme mluvit s Jiřím Čunkem a zamyslíme se nad místními referendy. Bylo jich totiž 21 a ve 20 občané odmítli stavbu větrných elektráren i vymezení takzvaných akceleračních zón pro jejich výstavbu. Právě začínáme.
17: Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Speciální povolební vysílání.
16: Volby v Ostravě vyhrálo stejně jako při minulých volbách hnutí ANO, oslabilo ale o 3 mandáty, teď získalo 18 mandátů v zastupitelstvu z 55 členy. Lídr kandidátky Richard Vereš je teď na dálku naším hostem. Dobrý den.
18: Dobrý den.
16: Kdyby to vyšlo, tak vy byste se mohl ve svých 31 stát nejmladším primátorem v historii Česka. Je to vzrušující situace?
18: Tak je to určitě zajímavá situace, je to rozhodně výzva a je to samozřejmě i jakýsi osobní posun, takže je to nepochybně zajímavé.
16: Jednali jste už se všemi, jestli to platí, to poslední jednání mělo být před hodinou. Jaká tedy po dnešku ostravská vláda je nejpravděpodobnější?
18: Je to tak, před zhruba 15 minutami odešli vyjednavači hnutí Ostravák. My jsme se setkali od rána postupně s koalicí Srdcova, se starosty, s motoristy a také s Ostravákem. Já osobně mám za to, že nejpravděpodobnější je vytvoření trojkoalice, která bude vládnout Ostravě. Nicméně klub hnutí ANO musí ještě rozhodnout o tom, zda tím partnerem pro nás bude koalice Srdcova nebo starostové a také o tom, kdo vlastně tu koalici doplní, jestli to tedy bude některý z těch menších klubů, Ostravák, potažmo motoristé, anebo zda to bude právě třeba trojkoalice s dvěma velkými kluby, to znamená se Srdcovou a se starosty. A
16: kdo z partnerů vám už výslovně přislíbil podporu v kandidatuře na primátora? Je to zatím jenom koalice Srdcova?
18: Z dnešních čtyř jednání všechny čtyři subjekty říkali, že respektují to, že by hnutí ANO mělo primátora jako vítěz voleb. Znamená, kopíruje to situaci i v těch dalších velkých městech, v Praze, v Brně, kde rovněž ti účastníci na té koalici všichni respektují právě to, že vítězná strana má mít primátora.
16: A kdyby se to nějak zamotávalo, je vaše primátorství bezvýhradnou podmínkou vstupu ANO do koalice, anebo byste připustil i jiného primátora, primátorku eventuálně?
18: Já jsem říkal, že já osobně samozřejmě na žádné funkci nelpím, takže může tato situace samozřejmě nastat. Na druhou stranu, jako hnutí ANO, jsme už minule ustoupili z pozice primátora a přenechali jsme ho právě koalici Spolu. Zpětně bych to hodnotil, že to nebylo úplně dobré rozhodnutí, ale tehdy zkrátka ta situace byla trošku jiná a neměli jsme ty možnosti si úplně vybírat. Chtěli bychom, aby se v Ostravě vrátil primátor do rukou hnutí ANO, aby opravdu ten nejsilnější subjekt ve městě tuto pozici zastával.
16: Se starosty má hnutí ANO v Ostravě dohromady 30 hlasů. Už jsem říkal, že zastupitelstvo má 55 členů. Co vám brání uzavřít dohodu ve dvou? Chcete mít silnější mandát, jak se říká v politických kruzích?
18: Nám tam vychází dvě dvojkoalice, jasně, to se Srdcovou 31, ze starosty 30. My samozřejmě jsme se o tom dneska bavili na těch jednáních. Pořád koalice, ale o nějakých 3-4 hlasech navíc nám nepřipadá úplně pohodlná, protože jednak může docházet k absenci některých zastupitelů, ale zároveň někdy i názorově mohou někteří zastupitelé třeba hlasovat jinak v rámci koalice, což bychom chtěli předejít a opravdu mít tu většinu trochu pohodlnější. A samozřejmě i ten třetí subjekt do toho může přinést jakousi rovnováhu, protože dva parťáci se vždycky můžou svým způsobem v té koalici nepohodnou a ten třetí subjekt by mohl zajistit, že nebude mít nikdo vlastně převahu, nebude mít většinu v radě a bude ta diskuze trošičku vyrovnanější.
16: Ono i to jednání u vás v Ostravě má několik zajímavých prvků, například Aleš Boháč, lídr kandidátky starostů pro Ostravu, by rád propojil dohodu na magistrátu s dohodami v obvodech. Přistoupili byste na to za určité situace?
18: Za určité situace určitě ano. My i v minulých vyjednáváních jsme se snažili vždycky provazovat koalici na magistrátu alespoň s těmi největšími městskými obvody. Má to samozřejmě logickou návaznost, protože se potom těm lidem na těch velkých obvodech lépe spolupracuje právě s jejich kolegy na úrovni magistrátu. Na druhou stranu i tam existovaly vždycky výjimky, protože i na těch městských obvodech je to často o osobních vztazích těch politiků, o spolupráci, která tam třeba v minulosti probíhala, a v některých městských obvodech samozřejmě nejde třeba ta koalice udělat čistě matematicky podobně jako na magistrátu.
16: A vy si dovedete zřejmě představit koalici vy, tedy hnutí ANO, starostové a koalice Srdcova?
18: Samozřejmě, tato koalice je možná, za mě by to dohromady samozřejmě šlo, nicméně je potřeba říct, že my v rámci předvolebního vyjednávání jsme často upozorňovali na to, že se nám zdá koalice na městě příliš široká a že to často vede k tomu, že nejsou jasně stanoveny priority a řeší se vlastně všechno, ale zároveň nic. A touto širokou koalicí bychom vlastně do značné míry zopakovali tu koalici, která je na městě dnes. Pokud se nemýlím, tak ona by měla, teď si počítám, 43 zastupitelů, jo? Že to by byla opravdu jako obrovská masa. Takže je otázka, zda by to mělo pro to město vlastně pozitivní efekt, nebo zda by to naopak nevedlo k tomu, že by pokračoval ten současný stav, kdy nejsou stanoveny právě priority a není úplně ta dohoda v té koalici vždycky jednoduchá.
16: Vy jste jednali i s motoristy, co ti by eventuálně do koalice přinesli, když tu většinu můžete sestavit bez nich? Takhle, ptám se, jestli jste to pochopili z jejich předvolebního programu v Ostravě.
18: Je potřeba říct, že motoristé opravdu předvolební program neměli příliš široký a že vlastně není jasné, nebo nebylo nám jasné, jaké jsou ty jejich priority pro účast na případné koalici. Dneska jsme si to trošku s nimi objasnili, protože oni nám opravdu prezentovali, že jejich hlavním cílem je nějaké zefektivnění fungování města, mají priority i v oblastech, jako jsou třeba informační technologie, ale také podpora podnikání, rozvoj brownfieldů soudu na území města, o čemž tedy pan Gregor mluvil i před volbami. A velmi je zajímá oblast školství, kde samozřejmě mohou nabídnout i jakousi provazbu dneska na jejich poslance. Ostatně pan Gregor je i sám poslancem, členem školského výboru, ale mohou nabídnout samozřejmě i provazbu na ministerstvo životního prostředí, což je pro nás velmi určitě zajímavé jako pro Ostravu. Takže to může být určitý přínos motoristů a za mě tedy ten jejich přínos může být i v tom, že oni jsou vlastně jediným novým subjektem zastupitelstvu, nebyli tam dosud zastoupeni, nepodíleli se na řízení toho města, ty čtyři zbylé subjekty, tak my jsme všichni už se na řízení města svým způsobem podíleli, takže mohli by do toho přinést ti motoristé vlastně i jakýsi nový pohled někoho zvenčí, kdo vlastně přichází nově a mohli by možná v některých těch věcech nám rozšířit vlastně ten horizont a upozornit nás třeba na něco nového. Takže to by mohlo být jejich přínos. Zda se naplní, to ještě uvidíme.
19: A mám správný pocit, když vás poslouchám, že vy osobně byste je tam klidně vzal?
18: Já osobně bych je tam klidně vzal, myslím si, že by to opravdu přínosné být mohlo. Stejně takhle jsme teďka seděli s kolegy z Hnutí Ostrava, se kterými taky já dlouhodobě spolupracuji na městském obvodě, s nimi mám 8 let koalici, známe je i z vedení města. Mám výhrady k některým jejich náměstkům, kteří vlastně působili v tom minulém období, k členům rady, kteří zkrátka měli svěřené nějaké úseky, nefungovalo to tam úplně dobře, můžeme se bavit třeba o dopravě, nebo o zdravotnictví, o správě městské nemocnice, a jsou to věci, které jsme kritizovali v rámci té volební kampaně, ale mohu říct, že lidsky s těmi taky velmi dobře vycházíme a je to regionální hnutí, taky mají trošku jiný pohled vlastně na řešení některých problémů, takže i ti by mohli být vlastně velmi přínosní pro potenciální koalici.
19: Richard Vereš, lídr vítězného hnutí ANO v Ostravě, děkuji za rozhovor, hezký podvečer.
18: Moc děkuji, krásný večer vám i posluchačům.
19: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus. V dnešním kulatém stole se zastavujeme v některých městech, abychom popsali dosavadní vývoj jednání o vzniku tamní koalice. V hlavním městě chtějí o koalici dál jednat STAN Spolu pro Prahu, ale mají většinu i bez dalších stran. Dávají najevo, že se bez třeba České pirátské strany obejdou. My jsme teď ve spojení s pražskou lídriní Pirátů, Terezou Nýslerovou. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Máte už konkrétní nabídku podílet se na vedení Prahy?
20: Ne, to nemáme. A máme nabídku na jednání, kterou jsme rádi přijali, a teprve tedy si společně sedneme a vyměníme se vlastně názory na to, jak bychom mohli být případně pro město přínosní a jak by vlastně naši roli případně viděl vítěz voleb, což je Hnutí STAN.
19: STAN a Spolu mají sami 34 hlasů, proč by měli brát do party právě Piráty?
20: Tak je to samozřejmě na nich, ale co jsem zatím četla v médiích, tak je tam možná ta poptávka potom třetím, aby byla širší vlastně shoda v rámci té koalice, v rámci podílení se na řízení města, možná i určitá kontinuita s tím, co dobrého se povedlo v tomto volebním období. Takže uvidíme. Zatím jsem takto navnímala, že to tak ty dvě strany mají, nebo alespoň, že to tak má vítěz voleb.
19: Jaký konkrétní přínos Česká pirátská strana by nabídla v Praze, kromě tedy dalších 7 hlasů pro eventuální stabilitu?
20: Tak já jsem sestavila vlastně tu kandidátní listinu, dostalo se nás tedy 7 a máme tam zkušené odborníky, kteří už se vlastně na vedení města 8 let podíleli. Takže tam určitá kontinuita s tou minulostí, máme expertku na sociální a zdravotní věci, máme tam 2 ekonomy, 2 právníky, Adama Zábranského, který byl radní pro majetek v tomto období, myslím si, že velmi úspěšně působil na magistrátu a je respektovaným členem rady. Podařilo se mu o 40% zvýšit příjmy, výnosy z nebytových prostor a zároveň ztransparentnit všechny ty smlouvy k fungování města. Byli jsme takto ohodnoceni neziskovkou Oživení jako druhé nejtransparentnější město v České republice. A Jaromír Beránek, i když vnímám, že doprava je spojována negativně s Piráty, tak vlastně v těch jako odborných politických kruzích od pana Portlíka například v rozhovorech od lídra Spolu zaznívala vlastně chvála a respekt k jeho práci. Takže i ty rozpracované projekty v dopravě vlastně bychom mohli nabídnout tam určitou kontinuitu.
19: Mimochodem, pan Portlík řekl, že by Spolu v Praze preferovalo dvojkoalici Spolu a STAN, což řekl před tím dnešním koaličním jednáním, ale je, jak se to říká v takových případech, ochoten a připraven jednat i o dalších formátech. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib mluví o koalici se Starosty a Prahou sobě. Je to i vaše první volba?
20: My jsme to takto deklarovali před volbami, protože tam vidíme největší programový průnik. Já vlastně i z těch asi 30 debat, na kterých jsem byla a na mnohých z nich společně s těmi ostatními lídry, tak jsem vnímala tu programovou shodu na výstavbě městských bytů například, anebo i na nastavení pevných jasných pravidel pro Airbnb, spíše mezi Piráty a Stanem a Prahou sobě. Ale samozřejmě to rozhodnutí nakonec bude na vítězi voleb, což je Stan, a silné slovo bude mít Spolu, protože mají stejný počet mandátů.
19: A teď ještě mi řekněte, co musí být dohodnuto, abyste vy jako lídrině Pirátů v Praze mohla říct ano, do téhle koalice jdeme?
20: My teprve budeme mít ta jednání. My preferovali bychom mít nějakým způsobem gesci bydlení nebo něco s tím spojeného, protože to vnímáme jako hlavní problém Pražanů, a připravili jsme náš 10bodový akční plán vlastně věcí, které se v této oblasti dají dělat. Velice rádi bychom ho prosazovali, ale nemáme nyní jinak stanovené žádné červené linie. Máme tu sílu, jakou máme po těchto volbách, takže počkejme si na to jednání. Takže tam faktor toho, že já jako nová tvář pirátské strany, což bylo od Pirátu odvážné postavit se do čela někoho, kdo byl ze zastupitelstva Prahy 4, ale ne na tom magistrátu, tak vnímám, že je tam potřeba i určité vytvoření se vztahů mezi námi všemi, aby bylo jasné, co se ode mě dá očekávat, ale věřím, že bych mohla být velmi přínosnou konstruktivní součástí případně toho koaličního týmu.
19: Děkujeme za rozhovor, budeme to dál sledovat. Tereza Nislerová, lídrně Pirátské strany v hlavním městě v Praze, byla dalším hostem kulatého stolu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Mějte se hezky, naslyšenou.
20: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
17: Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Speciální povolební vysílání.
19: V některých městech už vznikají koaliční dohody, jinde se vítězové teprve snaží proměnit hlasy v reálný vliv. Co je tak na tom letošním vyjednávání nejzajímavější? Ve vysílání teď vítám komentátorku deníku Kateřinu Perknerovou. Dobrý podvečer.
0: Hezký večer.
19: Kde vás to teď zajímá nejvíc z pohledu komentátora politického dění?
0: Určitě, jak už jste teď o tom před chvílí mluvili, tak jak to dopadne v Praze. A my vidíme, že skutečně i komunální volby mají své druhé kolo, nejenom ty senátní, protože skutečně vítězem bude teprve ten, kdo bude mít primátora v každém městě, kdo bude rozhodovat o složení rady a kdo bude určovat vlastně další místní politiku na příští 4 roky, čili Praha, a také to, zda vítězové voleb promění svoji výhru v reálnou pak moc v tom kterém městě nebo ne.
19: Například v Ostravě lze početně sestavit většinu i bez vítězného hnutí ANO. Jak reálná, nebo takhle, na čem závisí taková možnost, taková situace?
0: Zřejmě na dvou faktorech. Ten jeden je klasický, to znamená na postavení těch lídrů a těch politických subjektů v daném místě. To znamená, že pokud politici v tom, kterém městě nejsou úplně odtrženi od svých voličů a od občanů, tak asi vědí, co by to udělalo, kdyby třeba obešli vítěze, nebo naopak, kdyby se s ním spojili. No a v těch větších městech určitě bude hrát roli i pokyn nebo přání z centrály, protože kdyby, dejme tomu, v Praze se spojilo hnutí STAN s ANEM, tak by to asi udělalo Vítu Rakušanovi nejenom vrásky, ale možná i zle od žaludku. Na druhou stranu my třeba vidíme v Plzni, že tam to šlo úplně hladce jako po másle a ta koalice mezi ANO a ODS je vlastně už hotová, stejně jako v Karlových Varech.
19: Vy jste mluvila, Kateřino, o Praze. Tady mají, nebo tam mají STAN a Spolu většinu, sami tyto dva subjekty. Proč by si přibírali ještě dalšího partnera?
0: Teď nevím, říkal jste STAN a ANO, myslel jste...
19: Ne, STAN a Spolu. Promiňte.
0: Ano. Je to logická povolební matematika, protože kdyby Petr Hlaváček chtěl se spojit s Tomášem Portlíkem a udělat dvoučlennou koalici, tak by to znamenalo, že vlastně bude mít primátorský řetěz, ale v té radě možná bude mít větší zastoupení ODS a byla by to právě ona, tedy společně s Topkou, kdo by určoval tu politiku v hlavním městě třeba daleko víc než vítězné hnutí Starostové a nezávislí. Čili logická úvaha každého lídra bude taková, zda by ten třetí koaliční partner nenařadil tu radu natolik, že by vlastně ten druhý v pořadí oslabil. Ale to si myslím, že jsou jenom takové počty, které neosloví Pražany, kteří právě rozhodli ve volbách tak, jak rozhodli. A myslím si, že trojčlenná koalice by byla pro Petra Hlaváčka, ale vlastně asi pro celé město Prahu daleko přínosnější, stabilnější a že by mohli uskutečňovat ty svoje záměry zkrátka rychleji a bez větších zádrhelů.
19: Ona na to asi neexistuje správná a paušální odpověď, ale jak ono to bývá? Je stabilnější taková úzká koalice s menší rezervou hlasů anebo široká koalice, ale s více možnými konflikty?
0: Otázka je hlavní, zásadní, podstatná. Zda ta dvoučlenná koalice má jednak těch hlasů třeba o 2-3 více, tady by to bylo o 1, kdyby to bylo STAN a ODS s TOP 09, což je vždycky pochopitelně riziko. Ale pokud programový průnik i vlastně ta osobnostní chemie mezi těmi lídry je velmi dobrá a na začátku si řeknou, jaký program budou plnit, jaká portfolia chtějí spravovat, kde jsou ty červené linie, které nikdy nepřekročí, tak pak pochopitelně se dá opírat i o tu velmi křehkou, jinak početně křehkou převahu. A tady ještě jedna záležitost. My si přece pamatujeme, že Petr Hlaváček schválil nebo pomohl prosadit svoje nejmilovanější dítě, to znamená metropolitní plán, s pomocí hlasů ODS a hnutí ANO. Naopak dva piráti byli proti, takže možná teď se mu to vybaví a řekne si, že v nějakých klíčových otázkách by se klidně mohl opřít i o opoziční hlasy hnutí ANO.
19: Když jste mluvila o Petru Hlaváčkovi, který prosadil tedy územní plán rozvoje hlavního města Prahy, což je co do vyjednávání velmi náročná a dlouhodobá práce, závisí na tom, jak je člověk imunní vůči různým vlivům, na které kompromisy může přistoupit. Když tohle Petr Hlaváček udělal, řekl si tím de facto tedy o primátorskou funkci?
0: Myslím si, že o tom vlastně není sporu od chvíle, kdy po volbách Tomáš Portlík předstoupil před veřejnost a řekl, že uznává vítězství hnutí STAN a pokud jsem to tak zavnímala, tak on jednoznačně už říká, že Petr Hlaváček bude primátorem, že to ODS akceptuje, ale v každém případě, a to zase zdůrazňoval předseda STANu Vít Rakušan, Petr Hlaváček je zkušený vyjednavač a ono se v Praze sice hovoří neustále dokola o tom, že Piráti tam byli 8 let a kde co zkazili a co se jim nepovedlo a tak dále, ale pravda je, že i hnutí STAN a osobně Petr Hlaváček tam byli už celou řadu let, takže on je zkušený harcovník, zná všechny ty aktéry a skutečně při tom vyjednávání asi je velmi schopný a také respektovaný, takže po této stránce asi už je evidentní, že primátorský řetěz si oblékne právě on.
19: Říká komentátorka deníku Kateřina Parknerová. Děkujeme, hezký podvečer.
0: Vám také, nashledanou.
19: No a hned po volbách se znovu otevřelo téma úspor, které drží města a obce na svých účtech. Špičky hnutí ANO, včetně ministryně financí Aleny Schillerové, opakovaně kritizovali hlavně Prahu, která má podle ní neadekvátní peníze přes 200 miliard korun. A ty by prý stát uměl využít líp. My jsme teď ve spojení s hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou. Dobrý den, Jano.
2: Dobrý den.
19: Hrozí, kvůli teď, kdy je skoro jisté, že se ANO do vedení Prahy zřejmě nedostane, střet hlavního města a vlády, a možná nejen Prahy, ale i dalších měst?
2: Tak určitě se to nedá vyloučit, alespoň tady výhledově. Ono některé regionální politiky třeba hned po volbách o víkendu právě překvapila hláška premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, mířená tedy hlavně na Prahu, kdy Andrej Babiš řekl, že když vítězné strany nevezmou ANO do koalice v hlavním městě, takže se s tím nějak vyrovná, protože je to nakonec jeho vláda, kdo rozhoduje o legislativě a také rozpočtech. Jinými slovy naznačoval, kolik rozhoduje o tom, kolik peněz bude i na různé investice, třeba v Praze, kde má stát spousta projektů vedle města, a třeba šéf lidovců Jan Grolich řekl, že to vnímá jako určitou výhrůžku, a což tedy Babiš odmítl, že by chtěl někomu házet klacky pod nohy takto, a ministryně financí Alena Schillerová mi tady dnes ve sněmovně řekla, když jsem se jí na to ptala, že neví o tom, že by se měli v nejbližší době nějak řešit nějaké změny v rozpočtovém určení daní, což je tedy ten způsob, jak se financují města a obce a také kraje samozřejmě. Nicméně je fakt to, co jste říkal na začátku, že ty vysoké úspory Prahy a také dalších měst tak nějakým způsobem iritovaly nebo prostě kritizují jak Andrej Babiš, tak ale i Alena Schillerová a také vicepremiér Karel Havlíček už před volbami o tom mluvili, když to zjednoduším, že se prostě válí na účtech bank velké peníze u měst a obcí tedy, a stát má sám málo peněz a musí si je draze půjčovat.
19: Pojďme teď zapomenout na to, co říká Andrej Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček a venkoncem i Jan Grolich. Jaká je realita? Opravdu sedí města na penězích?
2: No, v podstatě je to pravda. Je opravdu v minulých 15 letech míra úspor územních samospráv, tedy celkově obcí, měst i krajů vůči jejich příjmům, násobně narostla. Rekordmanem skutečně v tomto je Praha, která měla loni míru úspor absolutně nejvyšší oproti těm ostatním tedy městům, obcím, a to 115%, zatímco ještě v roce 2010 to bylo jenom 27%, ta míra úspor. A dokonce, když se podíváme na srovnání Česka s Evropou, tak podle Eurostatu za rok 2025 měla územní samospráva Česka loni nejvyšší podíl úspor na HDP v rámci celé Evropské unie. Pro zajímavost, to bylo dvakrát vyšší míra než u další země v pořadí a více než třikrát vyšší než průměr za celou 27. A zároveň, co je také dosti výjimečné v rámci EU, že ta naše česká územní samospráva je naprosto minimálně zadlužená.
19: Proč města a obce ty peníze spíš hromadí, než investují? Co je k tomu vede?
2: No tak jednak v těch posledních 15 letech jim poměrně rychle rostly příjmy, které mají navázané právě na celostátní výběr daní, a oni ty peníze prostě všechny neutratili, neproinvestovali, a tak navyšují úspory. Konkrétně Praha dokonce investuje asi o polovinu pomaleji než v roce 2010, když to srovnáme se současností. A těch důvodů je několik. Města jako Praha prostě neměly dlouho připravené nové velké projekty, a když už je mají, tak na ně zase prostě musí dlouho šetřit, a dělají to prostě spíše šetří, než aby se zadlužili. Jedním z těch důvodů je, že prostě samosprávy mají zákonem nastavenou docela přísnou brzdu, že se mohou zadlužit maximálně do 60% svých průměrných ročních příjmů, takže ten prostor opravdu na ty dluhy nemají nějak velký. No a pak je tady také problém, že Česko má obrovské množství malých obcí, kde prostě každá, já nevím, čistička, kterou musí postavit, tak vlastně převyšuje jejich roční rozpočet a musí léta hromadit právě peníze na účtech, aby si třeba pak mohli vůbec vzít půjčku, protože i k té půjčce oni potřebují mít nějaké vlastní financování.
19: Teď od října mají města a obce možnost využít nový spořící účet státní pokladny. V čem by to pro ně mohlo být výhodné?
2: No ta hlavní výhoda je, že stát jim tedy nabízí, aby když už se jim to válí, tedy ty peníze, jak říká stát, na účtech v bankách, tak aby to raději dali vlastně ke státu, respektive na tu státní pokladnu s výhodnějším úročením, že jim za to stát tedy bude platit úrok 3,7% a bude to přitom ve stejném režimu, jako kdyby to měli na svých běžných účtech v bance, kde ale téměř tedy žádné úroky nejsou, ale mají to pořád k dispozici ty peníze, vlastně, že si je můžou kdykoliv vybrat. No a samosprávy to ocenili jako vstřícný krok, že to je skutečně výhodnější než to úročení, než běžný běžný účet, tak to. Ale když jsem se ptala tedy Svazu města obcí, konkrétně Pavla Drahovzala, místopředsedu, jestli je o to nějaký velký zájem, tak on říkal, že tedy není, že ho nezaznamenali, a to z důvodu, že řada samospráv právě spoří na nějaké investice a má se svými bankami nějakou historii na tom svém účtu a tu historii, jakože tam má třeba dostatek peněz a banka to potom promítá do podmínek pro ten následný investiční úvěr. A to samozřejmě je pro ně důležité a takhle sice dostanou třeba větší úrok od státu, ale stát jim samozřejmě žádnou půjčku potom nedá, jako ta banka. Takže to je od toho odrazuje. A další věc, o které mluvil Pavel Drahovzal, tak je to určitá nedůvěra, že obce, města si říkají, že kdyby se dostal stát do nějakých problémů, takže jim ty peníze třeba prostě vlastně nevydá, tak jak potřebují, takže zatím asi váhají.
19: A jsou tam i obavy, když je to nový spořící účet státní pokladny, že by se stát nebo vláda mohla dostat k těm penězům města a obcí přes tenhle účet?
2: Tak je to jeden ze záměrů, že vláda vlastně počítá s tím, že by jim tam spravovala ty peníze, tak samozřejmě stejně jako banka, že by s nima mohla pracovat, tedy půjčovala by si je a mohla by tím částečně ušetřit. Třeba protože to financování státu prostřednictvím třeba desetiletých dluhopisů, tak je teď mnohem dražší než ten úrok, který nabízí, takže třeba částečně by se mohl stát jako snížit vlastně ty svoje náklady na financování. Ale samozřejmě, že stát prostě musí garantovat, že to vždycky ty peníze budou těm svým majitelům k dispozici.
19: Tolik hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Děkuju za vaše odpovědi, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Také děkuji za pozvání, naschranou.
17: Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Speciální povolební vysílání.
19: A teď další úhel pohledu. Nejvíc politických subjektů, nejsložitější sčítání a taky nejtěžší interpretace výsledků. Pro zhodnocení komunálních voleb si politické strany s celostátní působností obvykle vybírají zrcadlo, ve kterém jim to nejvíc sluší. Někdo počet zastupitelů, jiný procenta hlasů. Případně se započítávají celé zisky koalic, ve kterých kandidovali. Když je nejhůř, můžou vypíchnout výsledky z obcí, kde se jim zadařilo mimořádně. Naši kolegové z datového týmu Českého rozhlasu popisují metodu, která má celostátní úspěchy vystihovat věrněji než hrubá data Českého statistického úřadu. Grafy a mapy, o kterých budeme mluvit, najdete na webu i rozhlas pod titulkem Zpráva z komunálních voleb. My jsme teď ve spojení s datovým novinářem Českého rozhlasu Petrem Kočím. Dobrý podvečer, Petře.
5: Hezký večer.
19: K čemu je dobré sčítat celostátní výsledky komunálních voleb jinak, než to dělá Český statistický úřad?
5: No, je to, doufejme, přesnější, protože když se podíváme jen na procenta získaných hlasů, tak to je výrazně zkreslené tím, že ve velkých městech jsou ta zastupitelstva početnější. A díky tomu, že každý volič má tolik hlasů, kolik je v zastupitelstvu míst, tak se pak stane, že například v Praze, kde je o něco víc než desetina obyvatel, tak na ní vlastně připadá třetina všech hlasů celostátně. Navíc, ano?
19: Ne, povídejte, promiňte.
5: Jak zmiňovala Jana Klímová přede mnou, tak ten počet menších obcí v Česku je skutečně extrémní a ve většině z nich nejsou, nebo v těch nejmenších nejsou stranické kandidátky. Takže velkou většinu mandátu pak celostátního pohledu získávají nezávislí kandidáti a pokud se podíváme na ten sloupečkový graf získaných mandátů, tak vlastně zastíní všechny strany z celostátní působnosti. Ale možná nejdůležitější je, že každý mandát v komunálních volbách má prostě jinou váhu. Že když si přepočítáme počet zastupitelů a počet hlasů potřebných k získání toho mandátu, tak v malé obci to mohou být stovky voličů, zatímco ve velkém městě typu Praha jich může být třeba 20 tisíc.
19: Co se s tím dá dělat?
5: Tak čtyři takové metody, které by mohly to zkreslení zmírnit, navrhl analytik Matyáš Levinský z výzkumné organizace PAC Research a přišel celkem se čtyřmi alternativními metodami. Nám z nich připadá taková nejzdělnější a nejlépe pochopitelná právě ta, která přepočítává vlastně váhu mandátů a ukazuje, kolik lidí, kolik obyvatel obce, zastupitelé z dané celostátní strany reálně zastupují. Takže právě na tomto ukazateli jsme založili ten článek, který jste zmiňoval v úvodu.
19: A co nám říkají takhle přepočtené výsledky o komunálních volbách z toho celostátního pohledu?
5: Tak potvrzují nám, když porovnáme minulé volby v roce 2022 a ty letošní, že nejvíce skutečně posílilo hnutí STAN a posílilo dokonce ještě více, než oni mítičtí nezávislí kandidáti. Ostatní strany s celostátní působností budou v obecních zastupitelstvech vlastně všechny reprezentovat o něco méně lidí než dosud a ten propad, ta ztráta je největší u SPD a u hnutí ANO. ANO doposud zastupovalo v obecních zastupitelstvech skoro 15% obyvatel České republiky a nově to bude asi 12,5%.
19: Vy v tom článku nabízíte taky mapy, jsou tam tedy v takhle přepočtených výsledcích nějaké, řekněme, regionální odlišnosti?
5: Tak starostové při pohledu na podporu v jednotlivých krajích posílili nejvíc v hlavním městě, bylo to o téměř 13% bodů od minulých voleb a další znatelné nárůsty zaznamenali i v Plzeňském, Karlovarském nebo Královéhradeckém kraji. ANO a SPD nejvíc oslabili trochu překvapivě tam, kde bývají obvykle silné, to je v Karlovarském, Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji. Z dalších stran je například u ODS vidět ve většině krajů spíš stagnace, ale v Jihočeském kraji je obří propad o 7,2% bodu od minulých voleb, který je způsoben odchodem hejtmana Martina Kuby a založením jeho vlastního nového hnutí Naše Česko. Piráti nejvíc ztráceli v Praze a v obcích na Plzeňsku a například lidovci byli výrazně silnější v Jihomoravském kraji, ale hned vedle ve Zlínském kraji oslabili také v Praze. Jinak u nich žádné větší výkyvy nenajdeme.
19: Datový novinář Českého rozhlasu Petr Kočí. Připomenu ještě jednou, že všechny tabulky, grafy a mapy, o kterých byla řeč, si můžete prohlédnout na zpravodajském serveru Českého rozhlasu i rozhlas pod titulkem Zpráva z komunálních voleb. Petře, děkujeme, naslyšenou.
5: Děkuji za pozvání, naschledanou.
19: A teď se ještě podíváme jenom slovem na místo, kde se vede jednání o budoucí podobě vlády na pražském magistrátu. Tomáš Portýk, lídr Spolu pro Prahu, první místopředseda ODS, říká, že by si rád odpočinul od Pirátů a že je jedno, kdo za hnutí STAN bude primátor. Tomáš Portýk říká, že jeho hnutí respektuje vítěze. A my teď pojďme dál v našem kulatém stole. Křeslo starosty ve Vsetíně neobhájil Jiří Čunek, senátor a dosluhující starosta Vsetína. A už se prý nebude ucházet o žádný post ve vedení města. Je to ne dobrá příležitost, ale je to příležitost si s Jiřím Čunkem po čase promluvit. Dobrý den, pane Čunku.
6: Dobrý den.
19: Dobrý den. Vy jste oznámil, že po volbách už nebudete usilovat o žádnou funkci ve vedení Vsetína. Vaši kandidátku porazilo hnutí VS21 Martina Metelky. Jaká bude teď vaše role v městě?
6: Budu zastupitel zřejmě.
19: Platí to bez výhrad.
6: Zastupitelem už jsem zvoleným teď nově a budu pouze zastupitelem a samozřejmě senátorem za tento, za Valašsko.
19: A oni vám vítězové nabízejí nějakou jinou roli ještě?
6: Ne, já jsem s nimi ani nemluvil, tedy my jsme spolu normálně bavíme. Dneska jsme měli radu města, která probíhala stejně jako třeba před 14 dny. Žádné řetnivosti tady nejsou, ale asi si to vede možná někdo představit, že když někdo dělá dlouho tu nějakou práci, tak ji zná lépe než ti, kteří přichází, a není úplně dobře, zvlášť tedy při těch volebních záležitostech, kdybych já tam seděl a v zásadě bychom si navzájem mohli zavazet, tak já nikde zavazet nechci.
19: No tak zase na druhou stranu by bylo dobré a možná prozíravé využít vašich dlouholetých zkušeností starosty na Vsetíně.
6: A to já myslím, že oni ani nechtějí, jako teď to nemyslím zle, protože všechny články, které čtu, tak jsou o tom, že jsem dobře pracoval, hodně toho udělal a tak, a že oni to všechno uznávají, ale oni chtějí jiný styl, nějaké kolektivnější vedení a tak dále. Čemuž rozumím, je to takovej nový směr, tak nová doba, nemá to být o jednom člověku, a já jim skutečně chci nechat prostor. A když budou chtít a řeknou, hele, tady máme problém, potřebujeme, jak to bude s dotacemi, s tím, jak to máme nejlépe udělat, určitě při tom budu. Ale to nemusím být žádným funkcionářem na městě, na to stačí pozice buď toho zastupitele, ale nebo hlavně toho senátora, kterého tady vykonávám.
19: Pojďme počítat. VS21 má 10 mandátů. K většině mu tedy chybí jenom jeden. Podpoříte Martina Metelku na starostu?
6: My jsme, jak jsem vám naznačil před chvílí, já jsem řekl, že se nechci účastnit ani těch vyjednávání, protože my jsme zůstali, ano, já jsem byl poražen jako lídr, to znamená jako ti, kteří by měli mít nejvíc, a tedy nejvíc nemáme zdaleka, ale máme to, co jsme měli předtím. A ty ostatní mandáty ztratili ty ostatní strany. A těch je dost tady, to znamená, že oni si mohou vybrat vždycky toho jednoho, protože jim stačí jeden mandát, a jak budou vyjednávat s mými kolegy nebo mý kolegové, to v zásadě toho se nechci já účastnit, skutečně, abych nezavazel.
19: Mm-hmm. Vaše kandidátka má kolik? 4 mandáty, takže to čistě necháte na nich a Jiří Čunek to bude zdálý pozorovat.
6: Určitě ano, já tady budu sedět ještě měsíc, za ten měsíc vlastně se dodělají všechny ty i právně smlouvy a všechny záležitosti, takže věřím, že budou mít takový celkem čistý, uklizený stůl, že ty proinvestované 3 miliardy, které jsme za ty 4 roky stihli, tak tedy to jsou evropské peníze naše, státu a tak dále dohromady, takže vlastně budou mít dost velký prostor si potom realizovat. Ale určitě je to tak, že víte, ten lídr Martin Metelka se na Vsetín vrátil, protože já, když jsem byl hejtmanem, tak jsem zjistil, že on pracuje v Praze jako ředitel nějakého soukromého gymnázia, a přemluvil jsem ho, aby se hlásil do výběrového řízení na gymnázium Vsetín, kde jsem chtěl vyměnit vedení, a podařilo se to. A byla to dobrá akvizice. Já si myslím, že ředitelem gymnázia byl velmi dobrým z mého pohledu a určitě ani starostou nebude špatným.
19: On Martin Metelka nebyl mimo radnici, působil tam jako radní. V čem se vaše představy o vedení města rozešly, pokud se tedy rozešly?
6: Oni se v zásadě nerozešly, protože dneska, přestože bylo mnoho bodů na radě, a teda několik desítek, a některé byly komplikované, tak na všech jsme se dohodli. A já bych řekl, že pod mým vedením za ty 4 roky jsme se nezhodli, rad, tedy zasedlo asi 107, průměrně je tam 40 bodů, tak jestli jsme se nezhodli na 1%, tak je to moc. To znamená, v drtivé většině radní souhlasili s tím, co se jim předkládalo a s řešením, které tam bylo. Nakonec výsledky té práce tady, která je společná díky tomu, že ty věci podporovali, tak jsou vidět a myslím, že všichni chválí. Já mám jsem velmi spokojený, protože zatím se nenašel nikdo, kdo by řekl, že jsem něco udělal špatně nebo že jsem málo pracoval. Jenom prostě chtějí pracovat jiným stylem. A to jistě chápete, že je situace, kdy já jsem v zásadě potěšen a že se takto vyjadřují a chceli pracovat někdo jiným stylem a navíc vyhrál volby, tak určitě tomu nebudu zavazer a naopak tomu pomůžu, kdykoliv budu moci.
19: My vám děkujeme za rozhovor. Jiří Čunek, dosavadní starosta Vsetína, senátor za KDU-ČSL. Mějte se hezky, hezký večer do Vsetína.
6: Hezký večer a moc děkuji za příjemný rozhovor. Naschledanou.
17: Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Speciální povolební vysílání.
19: A teď ještě jedno téma, které není úplně volební, ale souvisí alespoň co dokonání referend s nedávnými volbami do místních zastupitelstev. Víkendová série místních referend dopadla pro větrnou energetiku výrazně nepříznivě. Podle zveřejněné bilance převážil nesouhlas ve 20 z 21 hlasování. Co se z toho dá vyvodit, tak o tom budeme mluvit s předsedou Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpánem Chalupou, tak kterého vítám ve vysílání. Dobrý den.
4: Dobrý večer přeji.
19: Co vám ten výsledek 20 odmítavých hlasování říká o důvěře lidí k tomuhle tématu?
4: No, myslím si, že na první pohled vlastně nevypovídá realitu, jaká podle mého soudu je. Když se koukneme na nějaké opakované výzkumy, tak ukazují, že větrná energetika je i v České republice, ale obecně i v Evropě přijímaná pozitivně. V České republice mimochodem vlastně má podobnou podporu jako například jaderná energie, ale samozřejmě funguje u větrných elektráren ten takzvaný NIMBY efekt, který mimochodem funguje i třeba u toho jádra. Vzpomeňme si tady, jak vypadá dlouhodobě situace kolem hledání vhodné lokality na místo uložení jaderného odpadu. Evidentně tady došlo k nějakému vlastně ovlivnění těch referend a nejenom teďka v rámci těch voleb, ale už jsme tady měli jedno kolo letos a tam to dopadlo velmi podobně. Zatímco loni vlastně ta situace byla jiná, tam to dopadlo víceméně 50-50 a to si myslím, že odpovídá nějak realitě.
19: Jaký to bude mít praktický dopad? Kolik bude muset konkrétních projektů skončit? Kolik jich bude nutné změnit?
4: No, uvidíme. Opravdu všechny ty projekty, kde se, nebo všechny ty lokality, kde se konalo referendum, tak budou tím referendem bez pochyby ovlivněny. Bude tam muset minimálně dojít k nějakému dalšímu jednání a nějaké diskuzi s místními. Myslím si ale, že v tom širším kontextu by to pro nás mělo být takový signál, že potřebujeme do té debaty vrátit věcné argumenty, protože ta debata evidentně je ovlivněna dezinformacemi, které se do té debaty ale dostaly ne sami od sebe, ale mohou z mého pohledu za to, nebo z našeho pohledu může za to vlastně ten spackaný projekt akceleračních oblastí.
19: Jak odlišujete, řekněme, prokazatelně nepravdivé informace od takové té legitimní obavy o krajinu, hluk nebo sousedské vztahy?
4: Ne, opravdu, vy jste to vlastně popsal. Legitimní vlastně obavy o krajinu, respektive já si to překládám tak, že je naprosto legitimní to, že se mi to nelíbí a že zkrátka nechci na to koukat, tak to si myslím, že je naprosto reálný argument a je potřeba vlastně ukazovat na ty přínosy, které větrná energetika přináší, jako to, že nám to posiluje energetickou soběstačnost, snižuje závislost naší na dovozu plynu nebo ropy zvně Evropské unie. Přináší nám to zaměstnanost. Například v České republice vyrábíme více než 20 let věže pro větrné elektrárny. Takže zkrátka nějaký ten balanc, ale pak jsou zde informace, které prostě opravdu kategoricky tvrdí, že větrná elektrárna vždy poškozuje lidské zdraví, což podle mého soudu není pravda. Když se koukneme na studie veškeré, které se k tomu věnovaly, tak nic takového neprokázaly. Takže věcnost debaty a dezinformace, tím jsem myslel právě tyto kategorické vlastně nepravdivé informace o nějakém negativním dopadu.
19: V Dětřichově souhlas s větrnou elektrárnou převážil sice jenom těsně, ale převážil. Co tam bylo jinak?
4: No ono, to není jediná lokalita, kde to bylo těsně, a vidíme právě tam, kde ty stavebníci nebo developeri, ty investoři jsou vlastně v té lokalitě aktivní a dají si práci v té diskuzi s těmi místními vlastně vysvětlovat ten reálný dopad a ty přínosy a samozřejmě otevřeně říkat, že to má i samozřejmě nějaká svá negativa, ale vysvětlovat to, že když se dodrží ty přísné podmínky nebo limity, které máme i v tom našem právním řádu, tak ta větrná elektrárna opravdu neškodí a pomáhá, tak s tím si v těch lokalitách dali práci a těch lokalit, kde to bylo takto těsné je více i z těch aktuálních 21. V této lokalitě měli štěstí, že asi více lidí si dalo více práce vlastně s ověřováním těch informací, které dostávali.
19: Budete muset i třeba z vaší pozice předsedy Komory obnovitelných zdrojů energie nějak měnit komunikaci?

0: jim oponovat a vysvětlovat k klidu ty reálné fakta, ale nesmíme být na to sami. Řekl bych, že je zde i nezastupitelná role politiků a vedle těch, co to vlastně, bych řekl, cíleně populisticky využívají, tak potřebujeme změnit tu situaci, tu aktuální, ve které vlastně vidíme, že ta norma, jestli to můžu tak nazvat, ta normální politická většina vlastně se toho tématu bojí.
1: Říká Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. Děkujeme za rozhovor a přejeme hezký večer. Naschledanou.
0: Moc děkuji, také pěkný večer.
1: Se Štěpánem Chalupou jsme mluvili o nedávných referendech na 21 místech, z nichž ve 20 občané v dotčených místech odmítli výstavbu větrných elektráren a nejenom to, také se tam dostalo i na ony zóny, které teď byly hodně ve veřejném prostoru. No a to už je tečka za povolebním kulatým stolem Radiožurnálu a Českého rozhlasu. Plus v našem vysílání nabízíme taky duely před druhým kolem senátní voleb, které bude v pátek, a všechno najdete na serveru i rozhlas.
2: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Karvinská SPD chystá návrh na přezkum voleb, k soudu ho podá zítra. Rusko odmítlo ukrajinský návrh na 60-denní příměří. Fotbalisté Slávie zítra nastoupí v Baku k dalšímu zápasu v Lize mistrů. Silnice 35 je v Mohelnici po nehodě neprůjezdná a zítra bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a teploty do 16 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Karvinská SPD podá zítra ke krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů. V Karviné přesvědčivě zvítězilo sdružení dosavadního primátora Jana Wolfa ze sdružení Žijeme pro Karvinou. Kandidáti SPD se do zastupitelstva nedostali. K zisku mandátu jim chyběly dva hlasy. Lídr SPD Ladislav Hamer tvrdí, že v některých okrscích si členové volebních komisí nevěděli rady se složitějším sčítáním hlasů. Proto chce, aby výsledky voleb přezkoumal soud.
4: Prostě ať to nezdržujeme, protože vím, že na tom nejspíš bude i závislé ustanovující zastupitelstvo nové. Prostě první zastupitelstvo by asi nemělo proběhnout bez toho, kdyby náhodou ten soud to teda začal zkoumat.
3: Rusko nepřistoupilo na návrh 60-denního zastavení bojů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhl dvouměsíční příměří, během kterého by se na Ukrajině mohly konat volby. Moskva je ale ochotná zastavit palbu pouze v jeden den voleb. Rusko, nehledě na tzv. Energetické příměří, pokračovalo v útocích na ukrajinskou kritickou energetiku.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se dnes prostřednictvím videokonference zapojil do jednání Varšavského bezpečnostního fóra. Potvrdil, že Ukrajina bude dodržovat energetické příměří vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem, pokud totéž udělá i Rusko. Zelenský ale uvedl, že v noci Moskva příměří porušila, když zasáhla zařízení na těžbu plynu v Charkovské oblasti. Ukrajina si proto vyhrazuje právo na odpověď, varoval Zelenský. Upozornil také účastníky konference na to, jak významně se snížila aktivita ruských tzv. Trolích farem na sociálních sítích, a to poté, co Ukrajinci zasáhli datová centra ruského vyhledavače Yandex. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Horské chaty v Beskydech řeší nedostatek vody. Na některých místech museli chataři v letní sezóně dovážet mobilní záchody. Na Lysou horu vozí vodu cisterny. Teď tam geologové hloubí nový vrt.
6: Horské ticho v posledních dnech ruší hrachot vrtné plošiny. Vrtači se musí dostat hluboko pod povrch. Na práce dohlíží geolog Tomáš Novotný.
7: 150-200 metrů odhadujeme.
6: Nový vrt vzniká asi 100 výškových metrů pod vrcholem na místě zvaném Větry, hned vedle původního zdroje vody.
8: To bylo jenom povrchové prameniště,
6: říká správce Bezručovy chaty Robin Kukučka. Nejvíce vody spotřebují toalety, jak říká Martin Štiller z klubu českých turistů.
9: Den co den proteče záchody klidně 4 až 5 kubíků vody.
6: Část peněz na vrt na Lysé hoře chce klub českých turistů získat také ve veřejné sbírce. Z Beskyd František Kuča, Radiožurnál.
10: Fotbalisté Slávie zítra nastoupí v hlavním městě Azerbajdžánu Baku k druhému zápasu v hlavní fázi Ligy mistrů. Hrát budou na trávníku nováčka soutěže Sabahu. Po úvodní prohře Slánc se slavistické čekání na výhru v prestižní evropské soutěži prodloužilo už na 20 utkání. Slovinský útočník Slávie Daniel Šturm věří, že klub z Vršovic ukončí tuto sérii právě v Baku.

0: Ano, v tomto zápase máme největší šanci na výhru v Lize mistrů. Na druhou stranu, každý tým, který hraje tuto soutěž, je dobrým týmem, takže nesmíme nic podcenit. Bude to těžké.
1: Zápas mezi Sabahem Baku a Slavií začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport zítra v 18 hodin a 45 minut našeho času.
2: Zavřená silnice v Mohelnici a v Praze nehody. Silnice 35 je v Mohelnici neprůjezdná. Na výjezdu z Mohelnice směrem do Hradce Králové se srazilo auto s kamionem a je to vážná nehoda. Silnice zavřená v obou směrech, jede se přes městečko Trnávku. Jedou na objížďku i kamiony a u Vranové Lhoty se tvoří kolony. V Praze komplikují stále silný provoz nehody. Na Štěrboholské spojce ve směru na Černý most se u Europarku srazila dvě auta. Blokují jeden pruh a kolona se táhne už od Zahradního města. A zdržíte se 15 až 20 minut. Ucpaný je taky průjezd u Hříněvsí ve směru na Říčany. V ulici Přátelství odtahují poslední auto po nehodě, jede se Kivadlově. Na Žižkově dopravu komplikuje oprava kolejí na křižovatce Ohrada. Kolony v ulici Jana Želivského taky v Hartigově jsou na dlouho. No a pokud byste to chtěli raději objet přes Jarov, tak i na Jarově jsou dlouhé kolony. Zdržíte se i na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Kolona hned za sjezdem z dálnice D1 popojíždí až za Jesenici. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti, v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší teploty nejčastěji od 12 do 16 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Volby 2026. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů.
7: Vládní strany zatím nemají v senátu jisté žádné křeslo.
8: Vítězem voleb jsou podle odborníků starostové a šéf lidovců Jan Grolich.
9: Komunální volby podle Andreje Babiše potvrdily, že hnutí ANO je nejsilnější politickou silou v zemi.
8: Největšími poraženými jsou především motoristé a SPD a také v Praze Piráti.
10: K volbám přišlo asi 48% voličů.
5: Vítězové a poražení, senátoři a zastupitelé, kdo komu bral a kde koho obejdou, jaké bašty kdo dobil a kdo kde nejvíc ztratil. Ostrava, Brno, Plzeň i Ústí nad Labem. Velká povolební analýza s politologem Petrem Justem z Metropolitní univerzity Praha.
11: Bude záležet na tom, jak voliči rozdají karty.
5: Dnes je pondělí, 12. října.
12: My nerozdáváme v Praze karty.
13: Nakonec ty karty voliči rozdali.
14: Rozdali karty.
15: Poměrně jednoznačně.
5: Ahoj Petře, vítej ve Vinohradské 12 po volbách v pondělí.
16: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
5: Děčín, Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Trutnov, Vyškov. To je výčet obvodů, kde zvolili senátora už v prvním kole. Není to rekord?
16: Vyrovnalo to rekord, takže je to vlastně rekord. Ten rekord byl nastaven před 2 lety v roce 2024, kdy také v 5 volebních obvodech senátoři byli zvoleni už v prvním kole.
5: No.
16: Tehdy to byli většinově senátoři za ANO. Teď to jsou naopak senátoři právě za strany, které tehdy byly vládní, které jsou ale dneska opoziční. Takže ono to ukazuje, že i ten senát skutečně funguje hodně a volby do senátu na logice toho, že vyvažuje většinu, která je v poslanecké sněmovně.
5: Fiala, Grolich, Sobotka, Linhart a to ještě mohl být Padevět určitě na Praze 1, tam je to o kousínek.
16: Bylo těsně, ještě další dva senátoři velmi těsně pod tou 50% hranicí skončili, no. Ale máme tak zatím 5 zvolených senátorů.
5: No, velký úspěch je to pro starosty a říkám, mohl být ještě větší, kdyby jim vyšel Padevět na Praze 1, ale tak uvidí se ve druhém kole. Nicméně Zbyněk Linhart z Děčínska a Jan Sobotka z Trutnovska, ti jsou jejich, ti jsou STAN.
17: Suma sumárum se ukazuje, že nestrácíme venkov.
5: STAN nasadil 14 kandidátů, obhajoval
14: kandidoval 11 míst a úplně si nevěřil. A nakonec to je velký úspěch.
17: Samozřejmě úspěch v senátních volbách v prvním kole svědčí vždycky o enormní síle toho kandidáta v daném regionu.
16: Dokázal to. Rozhodně. Pro STAN je to velký úspěch, nejenom postup dvou kandidátů hnedka z prvního kola do Valštejnského paláce, ale i to, jak mají rozložené síly pro to druhé kolo, i to, že nakonec se podařilo do druhého kola a dokonce z prvního místa postoupit i Martinu Dvořákovi,
14: ex-ministr,
16: který se velmi dlouho během toho sčítání, velmi dlouho se držel, dokonce až na čtvrté příčce. Pro mě to bylo, když jsme sledovali ty průběžné výsledky, trochu překvapení. Tam jsem čekal už od začátku, že bude poměrně velký nástup, protože Martin Dvořák je silnou regionální osobností. Je to jeden z prvních, ne-li dokonce první porevoluční primátor Hradce Králové. A tak mě dlouhou dobu to tam blikalo jako takové největší překvapení těch voleb, ale nakonec tedy postupuje a dokonce z prvního místa.
14: Každopádně úplně nejdřív bylo jasno o Tomáši Fialovi, který obhajoval senátorské křeslo na Strakonicku, nicméně před 6 lety kandidoval za ODS, teďka už to bylo za Kubovo Naše Česko.
18: Pro nás jako začínající hnutí tyhle ty volby byly úplně prvním testem.
14: Pro pana hejtmana je to první velký zářez s tím svým novým hnutím.
18: My jsme si vědomi, že jako začínající subjekt musíme ještě hodně toho odpracovat, ale ty výsledky jsou z našeho pohledu velmi dobré.
16: Mám radost. Je s druhým zářezem nepochodil, tam byl právě už ve zmiňovaném Hradci Králové senátor Holásek, původně zvolený za Hradecký demokratický klub, tak to bylo druhé z těch želízek, které měl mezi stávajícími obhajujícími senátory, a ani jeden z dalších dvou nově navržených senátorů nebo kandidátů na senátory neuspěl. Takže Martin Kuba sice senátu ukořistil v uvozovkách pouze jedno křeslo. Na druhou stranu není vůbec žádným tajemstvím, že Martin Kuba se poohlíží po těch senátorech, kteří teď tam jsou a nebyli mezi těmi 27, kde se volilo. Takže je otázka, jestli přece jenom se tam třeba nějaký klub kolem Našeho Česka neustaví, ale to je spíš teď výhled do budoucna, kluby se budou ustavovat až v následujících týdnech.
14: Jak si vysvětluješ to, že tolik kandidátů prošlo už tím prvním kolem a nemusí jít do toho druhého? Je to i kvůli tomu, že ta současná opozice prostě stavěla těch kandidátů méně, aby měla větší šanci proti kandidátům hnutí ANO, a pak ANO, a k tomu se dostaneme, ostrouhalo v těch senátních volbách?
16: Přesně tak. Když se podíváme jak na celková čísla, tak na jednotlivé obvody, tak se výrazně snižuje počet kandidátů, kteří tam kandidují. Čím méně kandidátů máte, logicky tím vyšší zisky, tím vyšší poměr zisku vlastně mají šanci dosáhnout. Extrémem v tomto ohledu byl Rychnov nad Kněžnou, kde jsme měli vlastně pouze dva kandidáty. Jednoho, který symbolizoval celou sjednocenou opozici plus řadu mimoparlamentních subjektů, to byl pan Grulich, musíme si dávat pozor Grulich, pozor, Grulich, ano. Byl to pan Grulich. No a proti němu vlastně jediným vyzývatelem byl zástupce ANO, pan Sadovský. Ale i v těch jiných obvodech, ve většině z těch, který si jmenoval, kde byl zvolen senátor hned v prvním kole, tak se jednalo o obvody, kde byly třeba jenom 3 nebo 4 kandidáti. Pan Fiala čelil jenom 2 protikandidátům, pan Grolich tuším také 2 protikandidátům, pan Sobotka na Trutnovsku, mým domovským, takže to vím, tam čelil 3 protikandidátům, ale vlastně všichni 3 byli z vládních stran. To bylo ANO, SPD a PRO.
14: Takže i kvůli tomu tolik kandidátů prošlo hned z prvního kola. Mimochodem, tam, kde to teda nevyšlo, ANO, možná i kvůli tomuhle, tak to bylo na Vyškovsku, kde teda kandidoval hejtman Jan Grolich z KDU ČSL, šéf Nových lidovců, jak on říká. Tam teda ANO neuspěli s kandidátkou svrchní sestrou Petrou Absolonovou i po té velké masáži, kterou dali tomu, aby vešla ve známost, protože byla třeba i u pana premiéra v podcastu a tak dále. U Grolicha se nicméně dlouhodobě mluví o tom, jestli je to spíš ten marketing nebo ten program, tak těch 63% nebo kolik? To je výrazný výsledek.
19: My umíme udělat kampaň, tu regionální, která má celostátní dopad.
14: Získali je díky PR nebo díky tomu, co prosazuje?
19: Tady se ukazuje, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou a normální slušnou komunikací oslovovat i voliče vládních stran.
16: Ony ty dvě věci jsou neoddělitelné. Samozřejmě ten konkrétní obsah zrovna v těch senátních volbách, přestože se jedná o volby do instituce s celostátním přesahem, je hodně regionálně orientovaný, hodně hodně regionálně zaměřený. Takže vlastně to, o čem se třeba mluvilo v kampani u pana Grolicha, tak jsou věci, které nemusí vlastně rezonovat třeba v jiných částech, v jiných volebních obvodech v rámci Česka. Ale zase by nebylo fér říkat, že ten marketingový prvek tam nebyl, byl a Jan
14: 52%
16: Grolich,
14: voličů, to je velká mobilizace.
16: Jan Grolich je tím hlavně pověstný. On je pověstný tím, že dokáže ta témata zabalit do takové formy, která je přijatelná, která se hodí na sociální sítě. A to všechno jsou vlastně střípky, které když dáme dohromady, tak vytvořili obraz Jana Grolicha, co by člověka, který je schopen zaujmout a má tedy potenciál třeba i do budoucna ještě více toto zužitkovat.
14: Ale on si to užil určitě tyhle ty volby, protože a sledoval asi i to, jak se povede Josefu Klementovi z KDU v jeho obvodě nakonec o jediný hlas, to jsem nikdy neviděl.
16: To nebylo.
14: Jeden jediný hlas překonal Radka Černého z ODS a postupuje do druhého kola, jestli se to nebude přepočítávat ještě.
16: Zatím ze strany pana Černého jsem zaznamenal, že je smířený s tímto výsledkem, ale člověk neví.
14: Nikdy nevíš.
16: Můžete se probudit druhý den a říct si, hele, zkusím to. Tu žádost o přepočet dát. Takže zatím to vypadá, že žádat nebude, ale co my víme.
14: No ale Jan Grolich skutečně mohl být vůbec spokojený s tím, jak lidovci uspěli, protože i si zatancoval tu svoji marketingovou odruhovačku, jednak v jednom štábu ve Šlapanicích a pak i v tom druhém v Brně, kde byli lidovci a starostové, kteří zvítězili v komunálních a dostáváme se ke komunálním volbám v Brně a tam slavil to druhé velké vítězství, nejenom to svoje, ale pak i tohleto. ODS přijde v Brně po 8 letech o primátorské křeslo a budou ho mít lidovci. A to už je teda velmi dávná minulost, po 30, po 35, možná 36 více. Letech možná.
16: Myslím si, že pro ODS tohle je velmi špatná zpráva a není jediná z toho volebního víkendu. V těch velkých městech, a tady musíme na prvním místě prostě zmínit Prahu a Brno, ale i Ostravu, tak v těch velkých městech se jim tentokrát příliš nezadařilo. Ty výsledky často byly i nižší, než byly před 4 lety. Nižší pozice, pokud jde o pořadí.
20: Za mě ale, jak ten výsledek samotných komunálních voleb v porovnání s těmi výsledky před 4 lety vychází příznivě samozřejmě.
16: Na řadě míst, ale posílili.
20: Tam, kde se dařilo dělat dobrou politiku a oslovovat veřejnost, táhnout za jeden pro vás, tak tam ODS uspěla.
16: Zejména třeba v nějakých těch středně velkých obcích na úrovni, řekněme, bývalých okresních měst, tam si pořád ODS udržuje určité bašty. Já jsem z Trutnova, takže můžu říct konkrétní příklad, kdy sice kandidovali společně s TOP 09 a KDU ČSL, ale tam posílili a to dost výrazně oproti předcházejícímu období a tam jsou u moci nepřetržitě po celou dobu od roku 1990. Takže
14: no
16: jsou
14: Praha,
16: oblasti.
14: Skutečně Ostrava, pokud tak, jí ta tam velká obejdou města z tuto stranu a pak Brno. V Brně bude Jakub Hruška z lidovců primátorem.
16: Tady to patrně v Praze bude pan Hlaváček a pan Potlík, tak jak už se během víkendu zmiňoval v reakcích, je s tím víceméně smířený.
14: No ale starostové, když jsme se teda dostali k panu Hlaváčkovi a my jsme Prahu rozebídali v nedělním speciálu, tak jenom se od toho odrazím, ale nemusíme se o ní více bavit, tak starostové kromě Senátu a kromě Prahy uspěli vůbec i v komunálu jako takovém, protože oni zaznamenali vysoký výsledek třeba v Plzni, minule měli 8%, teď mají 18% a v Plzni i v Ostravě zase, když už jsme mluvili o ODS, tak tam budou zase chybět Piráti. Nepřebírají starostové teď pozice Pirátů v těchto velkých městech po republice?
16: Přebírají, ale myslím, že zdaleka nejen Pirátů. Starostové dlouho trpěli tím, že byli vždycky považováni za stranu druhé volby. A teď se ukázalo, že pravděpodobně, když ty první možnosti už došly, když to řeknu možná trošku nadneseně, když ty první možnosti došly, nebo ty první možnosti už se neosvědčily, tak přistupujete k vaší druhé možnosti, k druhé volbě. Netýká se to jenom Pirátů. Myslím, že i přebírání části voličské základny koalice Spolu, to znamená ODS a Spol, a dokonce v některých průzkumech vychází, že i některé voliče ANO začínají starostové přebírat. A ono to v podstatě jde ruku v ruce s tím, že vidíme i na té celostátní úrovni těch posledních několik týdnů a měsíců pozvolný, ale přesto poměrně jasný trend, A sice, že starostové zaujímají druhou příčku, byť pořád s velkým odstupem za ANO, ale zabírají druhou příčku v průzkumech, ve volebních modelech a podobně a odstavují ODS na třetí pozici.
0: ODSka se teďka nedostala ani do Liberce, do zastupitelstva, kde teda vládnou starostové pro Liberecký kraj. Ale mluvil jsem o té Plzni.
21: Je nepochybně skvělá zpráva, jak jsme uspěli v Plzni.
0: A Plzeň tu dával za příklad místopředseda ANO Karel Havlíček jako krajské město, kde ANO významně posílilo.
16: No to bylo již jediné krajské město, kde výrazně posílilo.
0: To je nutno dodat.
16: Když budeme trošku ironičtí.
21: Je zcela zjevné, že hnutí ANO je ukotveno nejenom v té vrcholové politice, ale velmi silně ukotveno i v politice komunální.
0: No, ale on říká, tak někde jsme posílili, někde ne, a je pravda, že v těch ostatních krajských městech oni prostě ztráceli. Byť je třeba vyhráli, tak ztráceli. Pardubice, že jo, třeba a Zlín.
16: Ostrava a také. Ostrava. A Ostrava ta byla velkým překvapením, že v Ostrava, Moravskoslezský kraj, společně s Ústeckým krajem, tak to jsou kraje, kde ANO v těch posledních letech mělo poměrně silnou pozici, ale netýká se to jenom komunálu, ale i senátu. Jestli jsem některé senátní křeslo považoval mezi těmi stávajícími obhajujícími senátory za nejohroženější, tak to byl senátor za ODS v Ostravě a senátor za STAN v Chebu, pan Plevný a pan Šimetka. A nakonec oba sice postupují s vyzývatelkami z řad ANO v obou případech, ale ten výsledek v prvním kole byl pro ně mnohem pozitivnější, než jak jsem to očekával. A tím se vracím zpátky i k té Ostravě. I ty komunální volby v Ostravě určitě pro ANO nedopadly tak, jak si původně možná rýsovali. Taky bych čekal, že ten výsledek tam bude mnohem, mnohem významnější, než jaký byl teďka.
0: Tak si právě říkám, jestli, a dovedu tu myšlenku do finále, jestli se mohou plácat po zádech. Protože oni vystoupili, myslím tím zástupci hnutí ANO, na tiskové konferenci s tím, že ty volby vyhrály, že to potvrdilo to hlasování, to, že jsou nejsilnějším politickým subjektem v zemi, a teď se dozvídáme, že teda v Plzni ANO posílili, ale v ostatních krajských městech, podívejte se, možná jste vyhráli, ale oni vás stejně obejdou a vytvoří koalici bez vás. Tak je to pak vítězství, nebo
16: ono,
0: ne?
16: Ono už to po tom volebním víkendu bude trošku znít jako kliše, ale zrovna komunální volby jsou takové, kde se za vítěze může prohlásit kdekdo.
0: Jo.
16: Protože to je zrovna typ voleb, kde si můžete vybrat jakékoliv číslo chcete a prezentovat ho ve svůj prospěch a zamlčet ta jiná čísla, která nemluví ve váš prospěch. Hnutí ANO samozřejmě si vzalo to číslo, které jim nejvíc vyhovuje, to znamená procenta odevzdaných hlasů. Když pomineme nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů, tak skutečně ANO v tomto ohledu je co by strana subjektem s nejvyšším podílem hlasů. A to je to číslo, které oni zdůrazňovali. A pak, když říkají příklady, že někde posílili, tak řeknou vlastně ten jeden jediný, to jedno jediné krajské město, kde posílili, a to je Plzeň.
0: Ano. A Plzeň zmiňovali ještě Přerov, což samozřejmě není krajské město, ale i tam.
16: Ale je to velké, je to statutární město, je to město v regionu, který také patří mezi jejich bašty, ale i tam bych řekl, že jsem tedy čekal trošku silnější výkon tamnějšího kandidáta do Senátu, který kandidoval proti konkurentovi z řad sjednocené opozice, a ty jsou tam velmi těsně na prvním a druhém místě, jakožto postupující do druhého kola.
0: Když mluvíš o baště, vždycky, když se řekne bašta a řekne se hnutí ANO, tak si vybavím Ústí nad Labem. Co se stalo o víkendu v Ústí nad Labem? To je asi největší šok voleb, ne?
16: Asi je. Tam bych to viděl ve dvou rovinách. Ta jedna rovina je zisk hnutí ANO, který nemůžete příliš svádět na tu druhou rovinu, a to je sjednocená kandidátka prostě asi 7 subjektů. Andrej Babiš ten výsledek hnutí ANO interpretoval tak, že všichni se tam spojili. Ale ti všichni, kdo se spojili, tak by na základě svých předchozích výsledků nedali 51% dohromady. A to, co Andrej Babiš zamlčuje, je ten výrazný sešup i v té procentuální podpoře. Takže nejde o to, že nevyhráli, ale i to, jaký měli zisk, že to byl výrazný pokles procentuální podpoře. A tam se dostáváme k tomu druhému, a tam i Andrej Babiš to přiznává. Na té tiskové konferenci v sobotu večer to řekl velmi diplomaticky, ale řekl, že tam nebyl úplně dobrý primátor z jejich strany. Tam byl primátor, kolem něhož také byly nějaké problémy. Já přesně úplně nevím o všech těch kauzách, které se tam řešily v souvislosti právě s tím Ústeckem, Ale i sám Andrej Babiš v tom svém vystoupení vlastně říkal, že ten primátor tehdejší, nebo ten dosavadní, dosluhující, že nebyl dobrým primátorem a že se to promítlo na tom, jakým způsobem tedy voliči ocenili v uvozovkách, teda tady ocenili tu kandidátku hnutí ANO.
14: Petr Nedvědický, primátor Ústí nad Labem, s nímž Babiš není spokojený a výsledek ho prý ani tedy nepřekvapil. Přesto je to jako drtivá prohra, přes 51% nebo 51% ano, dostalo tedy jedno Ústí a ANO ztrácí Ústí nad Labem. Ale ta otázka se nabízí. V jednom Ústí jsou vedle sebe Topka, Kubovo naše Česko, Zelení, Piráti. Tak to je skutečně ale anti-Babiš koalice, ne?
16: Nevím, jestli anti-Babiš nebo anti-Nedvědický, nebo anti-ano.
14: Jak si tihleti můžou rozumět na radnici pak spolu?
16: Já si myslím, že v té komunální úrovni tohle není až tak ojedinělá záležitost. Ostatně, když se třeba podíváme na to naše Česko, tak naše Česko se po republice spojovalo s různými subjekty různého politického, programového, hodnotového, ideologického ražení. Což pro mě byla třeba vždycky záhada, když Martin Kuba ještě jako člen ODS se trošku nelibě vyjadřoval k tomu, v jakém stavu je ODS a podobně, byl kritický. Jak jsem vždycky myslel, že to bylo z toho důvodu, že ODS vstupovala prostě do těch širších aliancí, kde se vytrácela nebo trošku smazávala její ideologie, její hodnotové vymezení. A teď on vlastně vystoupí z ODS, založí subjekt, který ale vstupuje do podle mě ještě mnohem fragmentovanějších spojenectví. Takže já upřímně pořád si kladu otazník, co bylo skutečným důvodem odchodu Martina Kuby z ODS.
14: Znovu k tomu ANO ještě, protože tam nejde jenom o to, že ANO neuspělo v těch volbách. Vyhrálo dobře, ale v mnoha ohledech, když se na to díváme analyticky, neuspělo v řadě těch měst. Ale zároveň, a teď nebudu řešit Senát, jo, ale zároveň moc neuspěli ani koaliční, když vemu tu celostátní úroveň, jeho koaliční partneři.
1: Za sebe říkám, že ten výsledek určitě vždycky může být lepší.
14: Výsledky SPD podle předsedy Tomia Okamury kopírují celostátní preference, čímž teda nevím, jestli říká, že to je dost nebo málo. Ale motoristé mají svého prvního zastupitele v Černoučku, tak to je trošku pikantní, ale současně uspěli pak jenom v Ostravě s Matějem Gregorem, tam mají skoro 8%, ale co víc, co dál?
2: Blahopřeju těm, kteří za motoristy ten mandát získali, ale těm ostatním se snažím říkat, ať neklesají na mysli.
16: Motoristé do těch voleb šli s relativně malými ambicemi. Už to, že nekandidovali vůbec do Senátu a to, že i v mediálních vystoupeních před volbami říkali, že se soustředí pouze na tři velká města. Praha, Brno a Ostrava. Nakonec klapla jenom Ostrava. Petr Macinka to vysvětloval tím, že samozřejmě nejsou stranou, která by primárně byla jakoby budovaná na té klasické stranické struktuře, že by nejprve vybudovali nějakou základnu členskou, na které by potom stavěli do jednotlivých voleb kandidáty. Ale jinak, když to hodnotíme z celkového pohledu, tak samozřejmě obě tyto strany, jak SPD, tak motoristi, v těchto volbách potvrdili, že vládnoucí strany mají vlastně mnohem horší výchozí pozici. A to je v podstatě objektivní fakt.
14: Nemůžou se třeba tak soustředit taky na kampaň, mají jiné starosti.
16: Jednak, ale samozřejmě jim, ať se to někomu líbí nebo ne, ne každý má rád, aby se o těch volbách mluvilo jako o nějakých volbách, kterým se dává vysvědčení vládě. Já nechci schválně použít třeba ten termín referendum, ten je taky už hodně zprofanovaný, ale prostě to nemůžete úplně odpárat od té volební situace nebo od té situace, která je v době voleb. SPD i motoristé navíc hodně sázeli v minulosti na takový ten protestní apel a ten v podstatě vstupem do vlády každá strana ztratí. Takže taky se samozřejmě už mnohem hůř do té kampaně vstupuje, mnohem hůř se působí jako vyzývatel někoho, když jste ve vládě. Tak nejste pochopitelně příliš vyzývatel někoho, naopak, vy jste ten, kdo spíš je vyzývaný, byť samozřejmě na úrovni, která nemá přímo dopad na to, jak bude sestavena vláda.
14: Zpátky k Senátu. 14 obhajujících senátorů se podívá do druhého kola. Ve druhém kole nás čeká 22 duelů a ANO má nejvíc možných kandidátů, kteří se můžou stát senátory, 13. Takže 13 je jistota?
16: 13 není jistota, i ty nejoptimističtější, a to zdůrazňuji, i ty nejoptimističtější scénáře počítali s tím, že by ANO mohlo získat mezi 7 až 10 mandáty. A to bylo ještě před volbami. Jo, takže to nezohledňuje, tento scénář nezohledňuje průběžný výsledek z prvního kola.
14: A ty to reálně vidíš na kolik? Teď to... I tak klub ANO posílí mimochodem.
16: Posílí.
14: Že jo?
16: Aby neposílil, tak by musel získat jenom jednoho, tedy toho, kterého obhajuje. Shodou okolností v obvodu Karviná, kde má kandidátka za hnutí ANO asi nejlepší výchozí pozici právě do toho druhého kola voleb, protože nečelí ani konkurenci v podobě sjednocené opozice parlamentní. Takže 13 to nebude, na to bych si možná troufnul i sadit. Pokud ty výsledky jsou velmi, velmi těsné, jako jsem třeba zmiňoval Přerov, kde pan Vrána a pan Navařík, v podstatě primátora, náměstek primátora ještě k tomu, jdou proti sobě, tak tam je to v podstatě otevřené. Tam bych ten souboj viděl jako otevřený, přestože ještě nedávno jsem si myslel, že to je jasná bašta ANO. Teď už to tak jasně nevidím, ta situace je vyrovnaná. Ale tam, kde postupují kandidáti ANO z druhého místa, které mají s výrazným odstupem za tím prvním postupujícím, tak tam se bude mnohem hůř dohánět ta ztráta.
14: No a to jsou ty duely, které ty budeš sledovat příští víkend?
16: Budou to tyto duely, kde ten výsledek z prvního kola nebyl úplně jednoznačný. A pak budou pochopitelně zajímavé duely, kde proti sobě nejdou kandidát vlády a kandidát opozice, ale kde proti sobě půjdou kandidáti dvou opozičních stran.
14: Takže Zlín.
16: V podstatě Zlín, v podstatě celá Praha, když se díváme i na všechny ty tři pražské obvody, tak i pokud pana Lásku bereme, že je v senátorském klubu senátor 21 a Piráti, takže je tam ten pirátský přesah, je to sněmovní opozice. A když bereme vlastně i pana Čižinského jako součást sněmovní opozice, protože on není jenom za Prahu sobě, ale jeho podporují i KDU ČSL. Takže jak Praha 1, Padevět Čižinský, když to zjednoduším, Praha 5, Láska Sáblík, i Praha 9, Smoljak Pecková, všechno to jsou vlastně dvojice kandidátů, kteří buď to plně nebo částečně reprezentují strany současné sněmovní opozice. Takže to budou určitě ty sledované duely, kromě nějakých ostatních, ještě jak si zmiňoval, je to Zlínsko a jsou to ještě některé další dílčí, ono jich je celkem, jak jsem se díval, 7 těch duelů na Kladensku, o ODS versus Piráti a ještě někde vychází STAN versus ODS, tam to je nejčastější z těch opozičních soubojů.
14: Jak očekáváš, že i výsledek tohodle soupeření mezi opozičními stranami, pokud to převedu na tu celostátní úroveň, jak se to propíše vlastně do té celostátní politiky? Nejenom výsledky druhého kola senátních voleb, ale vůbec těch komunálek letošních.
16: Ono se to propíše hlavně v té symbolické rovině, protože tady máme už několik měsíců přetahovanou, symbolickou přetahovanou opozici toho, kdo je tím pomyslným lídrem opozice, kdo je tím pomyslným vyzývatelem nebo tím hlavním vyzývatelem Andreje Babiše, vlády Andreje Babiše. Sice na sněmovní mandáty by to byla ODS a tak to zůstane samozřejmě na té sněmovní úrovni. Ale když to bereme celostátně, tak nemůžeme úplně opomenout, že tady budou volby, ve kterých může výrazně na své konto nabrat podporu ten druhý z těch dvou, co se teď přetahují, a to je hnutí STAN. Takže jedním z těch nějakých globálnějších očekávání, které od těch voleb nebo od dokončení těch voleb příští víkend mám, je, kdo z těch dvou vlastně bude tahat za ten pomyslný delší konec toho opozičního provazu.
14: A vypadá to, že lídrem opozice se potom teda stane třeba Vít Rakušan.
16: Třeba zatím k tomu má nakročeno blíž, ale druhé kolo je vždycky nevyzpytatelné, tak skutečně počkejme si na to, jak dopadne.
14: Počkejme si na příští víkend. Díky, že jsi ale přišel teď a že jsme mohli první kolo senátních voleb a komunální volby spolu probrat.
16: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
14: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha. Analyzoval u nás komunální a senátní volby. Ty druhé jmenované budou mít pokračování. V pátek začínají volby do druhého kola. U těch senátních obvodů, kde ještě nebyl zvolen senátor. My se v týdnu určitě podíváme na ty nejzajímavější duely, které nás čekají. A o víkendu to opět nezapomeneme zhodnotit ve speciální epizodě. Do té doby je ale ještě spousta času na celou řadu jiných témat. Naslyšenou zítra.
3: Smlčí-li spisovatel pravdu, lže. Prohlásil básník Jaroslav Seifert na sjezdu československých spisovatelů roku 1956. O životě básníků v soukolí dějin je říjnový cyklus Jak to bylo doopravdy. Ivana Chmel-Denčevová bude vyprávět příběh věčného rebela Františka Gellnera. Peripetie téměř zapomenutého a přesto hvězdného Ivana Blatného. Životní cestu Vítězslava Nezvala od poetismu a surrealismu ke komunistickému papalášství. A také cestu morálně nepokřivených básníků v čele s Janem Zahradníčkem do vězení. Sérii Básníci v soukolí dějin poslouchejte každé říjnové pondělí po 8 hodině večer v cyklu Jak to bylo doopravdy. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Na Plusu už začíná Věda Plus, inspirativní témata a rozhovory. A co nás čeká právě dnes? V Česku chybí revmatologové a třetina z nich je v důchodovém věku. Jaké důsledky může mít pozdní diagnóza a jak se dá nedostatek specialistů řešit? Česká společnost vyvinula nebeton s až 80% nižší uhlíkovou stopou. Kde všude může nahradit klasický beton? A na pražském Albertově vzniklo nové školící centrum robotické chirurgie. Jak se lékaři učí operovat pomocí robotů? I o tom budeme mluvit. Posloucháte Vědu Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
3: Věda Plus.
4: Česku chybí podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky revmatologové. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. U zánětlivých onemocnění přitom může pozdní diagnóza znamenat nevratné poškození kloubů, ale i dalších orgánů. Lékaři na to upozorňují na Světový den artritidy.
6: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
22: Říká šedesátnice Romana, která přijela na vyšetření do revmatologického ústavu v Praze. S revmatoidní artritidou se léčí 40 let.
23: Tak jak to vypadá?
22: Ptá se jí ředitel revmatologického ústavu a předseda České revmatologické společnosti Ladislav Šenolt, ke kterému chodí poslední rok. Před měsícem jí po 10 letech změnil typ biologické léčby.
6: Jak jsem se píchla tu léčbu, já jsem vůbec o ničem nevěděla. Jako dobrý. Dokázala jsem se učesat, už to nebolí tolik.
23: Je to trochu vidět na té laboratoři. Ano. Tam došlo k významnému poklesu zánětlivých ukazatelů. Tak já se podívám teď na ty klouby. A rameno bolí?
6: Ne.
23: Loket?
6: Loket bolí.
23: Ne, on je hodně změněný. Vidíte, že tam není nikde aktivní zánět. A ten tlak, tohle cítíte bolestivé?
6: Ne.
23: Teď vůbec, to už úplně přestalo.
22: Ujišťuje se lékař, že se pacientce daří lépe. S revmatoidní artritidou se léčí v Česku přes 100 000 pacientů. Podobný počet lidí má Bechterevovu nemoc. Další 10 000 se léčí s psoriatickou artritidou, která postihuje lidi s lupénkou. Revmatologických onemocnění je ale mnohem více. Revmatologové se tak starají o 100 000 pacientů.
23: V České republice máme celkem 316 specialistů v oboru revmatologie. Celkově ale těch úvazků revmatologických je 220. Potřebovali bychom, aby to číslo bylo minimálně dvojnásobné.
22: Znamená to, že při přepočtu na 100 000 obyvatel jsou u nás přibližně dva revmatologové, říká David Kříž z pacientské organizace Revmaliga Česká republika.
24: Například v Pardubickém kraji, Královéhradeckém kraji, nebo třeba na Vysočině anebo v Ústeckém kraji evidujeme přibližně jeden úvazek na 100 000 obyvatel. V těchto krajích je ta revmatologická péče poddimenzována a bude potřeba jí do budoucna výrazně posílit.
22: Kvůli nedostatku lékařů tak pacienti na vyšetření u revmatologa čekají.
24: Pokud třeba pacient má štěstí, získá třeba termín za 3-4 měsíce. Na druhou stranu průměru ta čekací doba je přibližně půl roku na první vyšetření u revmatologa.
22: Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky také vyplývá, že revmatologičtí pacienti patří k těm, kteří musí za vyšetřením nejčastěji dojíždět.
24: Pacient je třeba ve vysoké aktivitě onemocnění. Už jenom nastoupit, případně vystoupit třeba z automobilu je bolestivé, nepříjemné. Proto vlastně bychom byli velmi rádi, kdyby to rozložení těch revmatologů v České republice bylo napříč těmi kraji.
22: Dalším problémem je to, že asi třetina revmatologů je v důchodovém věku, připomíná za revmatology Ladislav Šenolt.
23: Nad 60 roků máme 40% lékařů. Když se podíváme na to opačné spektrum, tak do 40 let máme 8% revmatologů specializovaných.
22: I proto revmatologická společnost spolu s Ministerstvem zdravotnictví i pacientskou organizací pracují na nové koncepci revmatologické péče u nás.
23: Ta by měla ukazovat na to, kterou tu péči by měl poskytovat specialista, kterou péči může poskytovat obvodní lékař, kdy může převzít stabilizovaného pacienta. Důležité je také nastínit roli super specializovaných pracovišť.
22: Větší roli by v budoucnu měla hrát i rehabilitace a fyzioterapie. Část péče by mohly převzít i vyškolené revmatologické sestry.
23: Vykonáváme kontroly relativně časně po 3 měsících i u stabilizovaných pacientů. Bylo by fajn, kdybychom mohli využívat nejenom edukované sestry, mohli bychom také využívat distanční péči, něco, co nemáme možnost možnost využít a řada našich pacientů by to ocenila.
22: Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas řeší i nedostatek lékařů. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: Na téma ještě navážeme s vedoucím lékařem revmatologické ambulance druhé interní kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Petrem Němcem. Moc vás zdravíme.
7: Dobrý den vám i posluchačům.
4: Před 4 lety u vás začala fungovat specializovaná ambulance časné artritidy. Jak dlouho čekají lidé na první vyšetření?
7: No, ta ambulance skutečně poskytuje velmi jako časnou diagnostickou a léčebnou péči pacientům se zánětlivými rehmatickými onemocněními a obvykle máme pro ně k dispozici termín během 1 až 2 týdnů.
4: V ambulanci se věnujete pacientům se všemi revmatologickými onemocněními. Zastavme se u revmatoidní artritidy, o které byla řeč právě v reportáži. Jak se projevuje?
7: Rehmatoidní artritída je zástupcem právě skupiny zánětlivých a chronických rehmatických onemocnění. Je to onemocnění, které se projevuje vlastně zánětem kloubu neboli artritídou, která postihuje převážně malé klouby na rukou nebo na nohou. A typické pro toto chorobu je, že postihuje obvykle více kloubů, třeba 5 a více. Pacient s artritídou potom typicky pociťuje bolest, má klouby objektivně oteklé a má další takový charakteristický příznak a to je ranní stuhlost, která bývá obvykle delší než 1 hodinu.
4: A kdy nejpozději od prvních příznaků by se měla začít léčit?
7: Měla by se léčit velmi časně. Existují důkazy o tom, že první 3 měsíce vývoje tohoto onemocnění představují zcela zásadní prostor, my tomu říkáme okno příležitostí pro zahájení léčby. Pakliže je ta léčba poskytnuta později, tak může dojít z nás k nevratnému poškození kloubu, k jejich funkčnímu poškození a také zhoršení kvality života. Naopak, je-li ta léčba poskytnuta během první 3 měsíců o vzniku příznaku toho onemocnění, tak šance na potlačení toho chronického zánětu je mnohem, mnohem vyšší.
4: Pacientka z té zmíněné reportáže užívala biologickou léčbu. Dostanou se k ní u nás všichni pacienti, kteří potřebují?
7: V zásadě ano. Ta dostupnost tohoto typu léčby, takzvané biologické léčby, se v posledních letech v České republice, dá se říct, zlepšuje. Nicméně je potřeba si uvědomit, že biologická léčba nemůže být poskytnuta ve všech rehmatologických ambulancích, ale pouze ve specializovaných centrech, kterých je v současné době v České republice asi 82. Takže může znamenat například regionální dostupnost, rozdílná regionální dostupnost těchto ambulancí v situaci, kdy ten pacient může se k té biologické léčbě dostat o něco později, než by to bylo vhodné.
4: Existuje u nás více ambulancí časného záchytu revmatologických nemocí?
7: Ano, kromě fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně také v rehmatologickém ústavu v Praze. Nicméně určitou kapacitu pro časné vyšetření pacientů s takovými závažnými rehmatickými chronickými chorobami je vesměs ve fakultních nemocnicích, například Olomouci, Hradci Králové, v Praze nebo v Plzni.
4: A mělo by takových ambulancí ještě dál přibývat?
7: Jednoznačně ano. I zmíněný plán, národní strategický plán pro revmatologii počítá s tím, že takové ambulance by měly být v podstatě dostupné v každém kraji, aby ta dostupnost byla zajištěna pro všechny pacienty v celé České republice.
4: A co by se v péči o revmatologické pacienty mělo ještě změnit, zlepšit?
7: No, dá se říct ta dostupnost. Ono, rehmatologické ambulance se zabývají diagnostikou léčbou řady rehmatických onemocnění a některé vyloženě patří do péče rehmatologů, ale jsou i onemocnění, které například osteoartróza, které mohou být diagnostikovány, léčeny i třeba v ambulancích praktických lékařů. To znamená, je nezbytné nastavit určitou spolupráci mezi primární péči, mezi praktickými lékaři, další dalšími specialisty a reumatology k tomu, aby reumatologické ambulance nebyly zahlceny, aby mohly potom lépe a včas poskytovat péči pro pacienty s takto závažnými reumatickými diagnózami.
4: A možná ještě na závěr, kromě například té biologické léčby, je ještě něco, co může pacient udělat pro sebe sám, jak si může pomoci, například nějaké speciální cvičení a podobně?
7: Ano, ono je to vždycky ta péče o pacienty s reumatickými diagnózami je komplexní. To znamená, každé reumatické onemocnění může mít třeba určité rizikové faktory a my musíme, nebo naším úkolem je pacientům vysvětlit, jak třeba bránit zvýšeným rizikům pro rozvoj některých reumatických onemocnění. A do toho patří režimová opatření ve smyslu úpravy diety, úpravy redukce hmotnosti, úpravy režimu cvičení a podobně.
4: Říká vedoucí lékař reumatologické ambulance 2. interní kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Petr Němec. Moc vám děkujeme, pane doktore, naslyšenou.
7: Taky děkuji, naslyšenou.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Stále posloucháte Vědu Plus a teď už nás čeká další téma. Beton patří k nejpoužívanějším stavebním materiálům na světě. Jeho výroba ale představuje značnou zátěž pro životní prostředí. Česká společnost Cementum proto vyvíjí alternativu, která se obejde bez cementu a využívá převážně druhotné suroviny. Materiál nazvaný nebeton má podle tvůrců až o 80% nižší uhlíkovou stopu než běžný beton. Na letošním design bloku se představil také v podobě modulárního nábytku. Jaké má vlastnosti a kde všude by mohl najít uplatnění, tak to probereme podrobněji právě teď. Ve studiu vítám Jana Čermáka, zakladatele společnosti Cementum a jednoho z tvůrců nebetonu. Hezký den.
8: Hezký den, děkuji za pozvání.
4: Tak jednoduchá otázka na úvod, co je nebeton?
8: Nebeton je materiál, který je velmi podobný betonu, ale liší se zejména ve svém složení. Neobsahuje žádný cement, obsahuje až 92% recyklovaných surovin a má až o nějakých 80% nižší uhlíkovou stopu díky tomu, že neobsahuje ten cement.
4: A jakou roli právě v tom hrají ty druhotné suroviny a jaké to konkrétně jsou?
8: Co se týče druhotných surovin, tak největší obsazení má recyklovaná stavební a demoliční suť, která tvoří zhruba 60 až 70% tohoto materiálu. A další jsou vysokopecní mletá granulovaná struska, různé typy popílků, ať fluidní nebo vysokoteplotní, mleté druhotné sklo a nebo cihelný prach, který vzniká jako odpad v cihelnách.
4: Základem nebetonu je takzvaný geopolymer. Co si pod tím máme představit?
8: Je to materiál, který vlastně už znali staří Římané, postavili z něho spoustu staveb, některé to máme dodnes. My tohoto principu využíváme a akorát to transformujeme do dnešní doby, kdy třeba ve starém Římě jim ta pevnost nabíhala trošku pomaleji než u nás. My dostali několik megapaskal za měsíc, my jsme schopni udělat desítky megapaskal za měsíc. Je to vlastně princip alkalické aktivace vhodných materiálů. To znamená, že ty strusky, skla a popílky se aktivují a dokážou tuhnout a tvrdnout stejně jako běžný beton s cementem.
4: A můžete ty dva materiály srovnat, tedy beton a nebeton, například z hlediska pevnosti, odolnosti, životnosti a tak dále?
8: Určitě. V dnešní době dosahujeme pevnosti u nebetonu zhruba třídy C30-37, což je porovnatelné s běžným betonem. Je to využitelné minimálně pro 70% běžných aplikací, například při stavbě domů. A nebeton má oproti betonu velkou výhodu v tom, že je objemově stálý a nerozpadá se při vysoké teplotě, kdy u tradičního betonu dochází k úplnému rozpadu někde okolo 573 stupňů. Nebeton úplně v pohodě vydrží 1100 bez vyšší ztráty pevnosti nebo soudržnosti toho materiálu. Nevýhodou nebetonu je třeba pomalejší náběh pevností, to znamená, že my ten beton musíme zhruba o 50% nechat déle ve formě než tradiční beton.
4: Nebeton může mít až o 80% nižší uhlíkovou stopu než běžný beton, to jsme zmínili v úvodu. Zohledňuje výpočet pouze samotnou výrobu anebo celý ten životní cyklus materiálu?
8: Prozatím máme tyto výpočty udělané pouze materiálové, takže je to porovnání materiálových emisí, ne celého životního cyklu.
4: A kde vidíte největší potenciál využití nebetonu? Něco už jste zmínil, naznačil, tak můžete to více přiblížit posluchačům? Jedná se třeba o interiérový design?
8: Jedná se jak o interiérový, tak o exteriérový design. To první představení proběhlo na produktech, na modulárních produktech, které jsou prvky interiérového designu, ale tím dalším krokem je určitě tento materiál dostat a uvěřit v exteriéru, například na městském mobiliáři.
4: A co všechno ještě potřebujete otestovat, aby se nebeton mohl dostat, a teď předpokládám, že v té experimentální fázi, aby se dostal do té běžné sériové výroby?
8: Potřebujeme udělat ještě velký souhrn zkoušek, vypíchnu třeba zkoušku soudržnosti nebetonu z výstuží, kdy u betonu se tahle zkouška už tradičně nedělá, protože je to desítky let ověřené téma, u nebetonu to zatím není. Je to, vyrobí se kostka, do ní se dá tradiční ocelová výstuž, která se z toho vzorku vytrhává na speciálním stroji a měří se síla, která je potřeba pro to vytrhnutí. Dále máme optimalizované receptury, takže musíme projít všemi testy pevností, mrazu zdornosti, trvanlivosti, a abychom prokázali, že ten materiál je vhodný pro exteriérové použití a užití ve stavbách.
4: A jak je na tom nebeton z hlediska výrobních nákladů? Může být do budoucna cenově konkurenceschopný tomu klasickému betonu?
8: Určitě. V současné době jsme zhruba 10-15% nad cenou běžného betonu, ale tento rozdíl se pomalu vyrovnává, protože primární zdroje se každoročně zdražují, takže očekáváme zdražení cementu minimálně o 5-10% v příštích letech, a to stejné se stane u kameniva a písku.
4: Dodává Jan Čermák, zakladatel společnosti Cementum, a naše dnešní téma tedy nebeton. Moc děkujeme, naslyšenou.
8: Děkuji, naslyšenou.
4: A ve Vědě Plus už je čas na další téma. Někteří studenti medicíny se s novým akademickým rokem začali seznamovat s technologiemi, které ještě před několika lety působily jako vzdálená budoucnost. Na Albertově, na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy, totiž vzniklo robotické centrum. Je určené nejen studentům, ale hlavně zkušeným chirurgům, kteří začínají s robotickou operativou. Trénovat tam mohou například výkony v urologii, gynekologii nebo břišní chirurgii.
9: To, co vidíme, ta chobotnice taková čtyřrmená, to je opravdu robot nebo pacientská konzole, na které jsou čtyři nástroje, respektive tři nástroje a jedna kamera.
10: Vedoucím robotického tréninkového centra je Mikuláš Mlček. Na první pohled to tu připomíná hraní videohry. Lékař sedí několik metrů od operačního stolu, před sebou má dva joysticky. No a na druhé straně místnosti se pohybuje robot s chirurgickými nástroji.
9: To jsou nástroje, které trošku podobně jako endoskopické operace se zavádějí malými vpichy do organismu a pomocí nich potom operatér operuje. Neoperuje robot, operuje operatér, ale operuje pomocí toho robota.
10: Ten robot má čtyři ramena. Co tady všechno umí?
9: Tak ten robot umí spoustu věcí, hlavně se umí dostat tam, kam se nedá dostat rukama nebo přímými nástroji z běžné operativy laparoskopické. Takže má nástroje typicky na těch čtyřech ramenech tři nástroje, to můžou být jehelce, nůžky, nože, disektory, sešívače, a na konci jsou poměrně malé, třeba půl centimetrové, a kloubové, a to je jejich hlavní výhoda, že vlastně ty klouby jsou to, čím pomůže ten robot se dostat do míst, kam se normálními nástroji dostat nedá.
10: Právě možnost dostat se s nástroji i do velmi těsných prostorů je jedním z důvodů, proč se robotická chirurgie rozvíjí hlavně v některých specializacích. A právě třeba s tímhle systémem se tu mají lékaři naučit pracovat dřív, než s ním poprvé usednou k reálnému pacientovi.
9: Tohle školící centrum je pro chirurgy, kteří začínají s robotickou chirurgií. typicky v oborech, které jsou vhodné pro robotickou chirurgii, to je urologie, gynekologie, chirurgie břišní, zejména v dolní pánvi.
5: Nejde tedy o výuku základů chirurgie, ale o trénink lékařů, kteří už operovat umí a teď si osvojují novou technologii. Protože ale centrum sídlí přímo na lékařské fakultě, k robotické chirurgii se tu můžou podle Mikuláše Mlčka dostat i medici.
9: Mediky primárně učíme, ale je to pro mediky, kteří vědí, že mají hluboký zájem o obor, že asi by mohli být jednou chirurgové, třeba robotičtí. A medic se sem taky dostane tím, že nám pomáhá vlastně celé to školení zorganizovat, protože tady potřebujeme k tomu ještě spoustu dalších lidí. Školí se tady vlastně typicky jeden lékař, jeden jeho asistent a kolem něj je 5-6 dalších ještě pomocníků, jak lektor, který vysvětluje, jak se učí, tak ale další, třeba v našem případě medici, kteří pomáhají s přípravou nástrojů, s přípravou modelů.
5: Právě spojení výuky, tréninku a zkušených chirurgů má z pracoviště udělat centrum, kam za robotickou operativou nebudou jezdit lékaři jen z Česka, potvrzuje předseda České chirurgické společnosti Jiří Moláček.
11: Ta důležitost vzniku takového robotického centra v České republice je obrovská. Naše generace a moje generace, když jsme se učili tu robotickou operativu, tak jsme jezdili většinou po celé Evropě do různých center. Já osobně jsem byl v Amsterdamu, v Hamburku, ve Štrasburku a teď vlastně moji žáci už mohou jezdit sem do Prahy.
5: Centrum má několik místností, zatím jen jeden robotický systém, do budoucna ale počítá až se třemi, aby se tu mohlo školit několik týmů najednou. Kromě školení tu budou lékaři také zkoušet nové postupy a hledat další možnosti, jak robotickou chirurgii dál využít. Z robotického centra v Praze na Albertově Karolína Burdová, Český rozhlas.
12: A teď už míříme do pražské zoo. Pražská zoo odchovala jako první v Česku mládě loríčka oranžovoprsého. Tohoto choulostivého papouška v Evropě kromě Prahy chovají jen tři další instituce. Ve volné přírodě obývají hlavně Novou Gvineu a okolní ostrovy. Víc už si o čtyřměsíčním samečkovi papouška loríčka řekneme s kurátorem ptáků pražské zoologické zahrady Antonínem Vajdlem. Hezký den.
13: Dobrý den.
12: A začněme tím nejdůležitějším. Jak se malému loríčkovi daří?
13: Daří se mu dobře, už teďka, už vlastně byl dokonce oddělen už od rodičů, protože už rodiče začali prokazovat známky dalšího hnízdění, možná dokonce, takže sameček už začal, chovný sameček začal cítit už vlastně jakousi konkurenci, takže už ho začali vytěsňovat, je to vlastně někdy ty vztahy volně žijících zvířat jsou vlastně pro nás možná v našem pojetí trošku tvrdé, ale už vlastně začali to mládě vytěsňovat, takže jsme museli oddělit jejich chovné voliérky.
12: A protože jsme v rozhlase, můžete nám popsat, jak loríček oranžovoprsý vlastně vypadá?
13: Loríček oranžovoprsý je nejmenší zástupce z takzvaných fíkových papoušků z Papuji Nové Gviny. Je poměrně drobný, 11-12 cm na délku, zhruba kolem 30 gramů, takže je vlastně takový jako andulka, trochu si můžeme představit, ale spouměrně jenom s krátkým ocáskem, takže je to poměrně malý papoušek, ale je zase velmi pestře zbarven a jeden z nejpestřejších vlastně z těch fíkových papoušků má takové výrazné černé líce. Ti samci mají takovou červenou oranžovou náprstenku, samičky mají oranžové líce, takže mají pohlavní dimorfismus, dobře se od sebe poznají a už tento mladý sameček vlastně už mu začíná na těch prsou prokvétá ta oranžová barva, takže se dá vlastně snadno určit, o jaké pohlaví se jedná.
12: Loríčkům se také někdy říká fíkový papoušci. Proč?
13: Ano, je to jejich specializací vlastně potravní. Oni v přírodě žerou převážně teda fíky, jak název napovídá, a to v různém stádiu zralosti, takže vlastně z těch fíků v různém stádiu zralosti získávají teda různé nutriční hodnoty a i vlastně v chovu v lidské péči musíme fíky jim dodávat, protože fíky obsahují vyšší procento vitamínu K, vyšší podíl, a ten je pro ně důležitý na krve srážlivost, takže my vlastně jim dodáváme buď čerstvé fíky, které nakupujeme, nebo jim dodáváme vitamín K vlastně v té umělé formě a pak dostává ještě různě enzymy zase na štěpení bílkovin, takže je to potravní specialista, poměrně náročný druh na chov lidské péči.
12: A v tu chvíli mě napadá otázka, proč je právě odchov loríčka oranžovoprsého tak mimořádnou událostí? Je to právě kvůli této náročnosti?
13: Je to ta chovatelská náročnost, ano, oni jsou citliví nejenom na tu potravu, ale i vlastně na tu čistotu okolního prostředí a na tu čistotu jako takovou, takže ten chov je vlastně z dlouhodobého hlediska velmi náročný a chce každodenní péči, ale nejenom jako jednou denně, ale vlastně chovatelé se věnují tomu druhu nebo jdou k němu vlastně třeba třikrát za den, nejméně vyměnit potravu, aby nekvasila, vlastně vyčistit tu voliérku. Takže je to skutečně náročné a zvládnutí chovu těchto ptáků není jednoduché a my vlastně chováme loríčky od roku 97 kontinuálně, jiné druhy, loríčky rudobradé. Tomuto chovu jsme vlastně chovu toho druhu jsme přistoupili v roce 2022 a teď se konečně vlastně podařil zdárný odchov.
12: A můžete posluchačům ještě více přiblížit, v čem je ten chov specifický? Popřípadě, proč je třeba rozmnožování tak těžké nebo složité?
13: Oni v přírodě, ono vlastně se toho za stolik neví o nich v přírodě, protože skutečně žijí v těch neprostupných nížných lesích Papuinové Gvineji, té severozápadní části tento druh a těch přilehlých ostrovů, Salavaty například, hnízdí v termitištích stromových nebo v epifitních vlastně rostlinách, kde si sami vyhlodávají ty hnízdní nory, nehnízdí v klasických dutinách, tak jako to známe běžně u jiných druhů ptáků, takže oni vlastně potřebují tuto hnízdní stimulaci i takhle v lidské péči, takže my jim do těch dutin umělých, do těch budek dáváme korek například, tak aby oni si tam vyhloubili skutečně tu hnízdní noru přesně podle toho, jak chtějí, jak má být dlouhá ta chodba, aby chtěli a ta hnízdní kotlinka, aby zase tam vytvořili to mikroklima na hnízdění. Takže skutečně ta příprava už na to hnízdění musí být takto jako specifická. A potom vlastně z hlediska toho krmení dodáváme například i papáju žerou, že zase papája obsahuje enzym papain, který štěpí bílkoviny. Oni jak to jako nektarožraví ptáci, protože často kromě fíků žerou i květy a nektar, tak potřebuje vlastně štěpit tu bílkovinu trochu jinak než jiné druhy papoušků.
12: A na závěr klidně už jen stručně, kdy by mohli malého samečka vidět návštěvníci v expozici?
13: Uvidíme, jak bude probíhat teďka hnízdění. My máme teda tento druh vlastně zastoupen v několika jedincích, ve třech párech. Jeden pár je na

0: pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem neztrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Firmy v Rakousku chtějí napadnout zákaz prodejců vstupenek v kostýmech Mozarta. Sportovní střelec Přívratský vyhrál podruhé závod světového poháru ve vzduchové pušce. A zítra bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty do 16 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Poslanci rozpočtového výboru doporučili sněmovně schválit návrh státního rozpočtu na rok 2027. Vládní předloha počítá se schodkem 386 miliard korun. Poslanci mají první čtení v plánu příští středu. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Karlovy Vary budou mít koalici složenou ze tří politických uskupení. Vítězné hnutí ANO se dohodlo na další spolupráci ve vedení města s hnutím Karlovaráci a s ODS. Dnes odpoledne jejich zástupci podepsali společné memorandum. Pokračuje primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO.
2: My jsme dnes podepsali memorandum o další spolupráci a o tom, že končíme vyjednávání s ostatními stranami a hnutí ANO, Karlovaráci a ODS se domluvila na tom, že v rámci zastupitelstva města Karlovy Vary budeme mít většinu, tedy 18 mandátů a takto bychom měli vést kroky k tomu, abychom doladili ještě koaliční smlouvu a také programové prohlášení.
1: Dvěma rakouským firmám vadí vídeňský zákaz pouličního prodeje vstupenek v kostýmech Mozarta. Nařízení vídeňské radnice chtějí napadnout u ústavního soudu. Informuje o tom list Hojte. Prodejci v kostýmech Mozarta nesmí nabízet lístky na několika místech v centru města. Podle firm je zákaz nepřiměřený. Někteří pořadatelé koncertů kvůli němu údajně museli propouštět zaměstnance.
3: Vídeň počet prodejců v kostýmech skladatele Wolfganga Amadea Mozarta omezovala i dřív. Pravidla ale často porušovaly a město navíc dostávalo stížnosti na dotěrné chování vůči turistům. Jen loni kontroly odhalily přes 130 porušení pravidel. Od července proto na vybraných místech platí úplný zákaz a za jeho porušení hrozí i pokuta. V přepočtu asi 17 000 korun. Firmy namítají, že opatření postihuje pouze prodejce vstupenek, zatímco jiných pouličních prodejců se netýká. Vadí jim také příliš krátká lhůta na přizpůsobení novým pravidlům. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Mezi Prahou a Strančicemi na trati do Benešova nejezdí ode dneška část osobních vlaků, další nabírají zpoždění. Dělníci musí u Říčan zrušit dočasnou trať, po které vlaky jezdily od loňského listopadu, a to kvůli výstavbě jeho východní části Pražského okruhu. Omezení potrvají do 3. listopadu, pokračuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji a některé regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha u Hříněves.
1: Regionální osobní vlaky nahrazuje kyvadlová a taky autobusová doprava.
5: Střelec Jiří Přívratský vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. V dramatickém finále triumfoval před Švédem Madsenem a Francouzem Dittendasem. Pro Přívratského je to celkově 8. vítězství v seriálu, ale vůbec první v této sezóně.
6: Nevím, jestli se mi přímo ulevilo, ale moc mě to potěšilo, protože ten letošní rok byl trošku nešťastný pro mě. Na prvním svěťáku v Granadě jsem skončil 9., tedy první, který nepostupuje do finále. Potom v Mnichově na 4. místě, v Číně jsem skončil znovu na 4. místě, takže teďka to zlato, myslím, že jsem se na něho počkal dost dlouho a že bylo docela zasloužené.
5: Fotbalista Bešiktaše Istanbul Václav Černý nedohrál nedělní zápas turecké ligy proti Kocaelisporu kvůli zranění zadního stehenního svalu na levé noze. Istanbulský klub to oznámil po dnešním vyšetření. Bývalý český reprezentant si připsal v 18. minutě asistenci u prvního gólu a hřiště opustil o 20 minut později. Bešiktaš vyhrál 2-1.
7: Nehoda na D5 u Berouna a kolona na D1 u Rousínova. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy opatrně zase.

0: Jezdem na Beroun. Přímo u exitu na 18. kilometru došlo k nehodě, probíhají tam vyprošťovací práce, provoz je ale plynulý. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna čekejte kolonu za Vyškovem. Brzdit se začíná na kilometru 218 a popojíždět budete až do Brna na kilometr 201. Zdržení okolo 15 minut. V Praze na Štěrboholské spojce směrem k Černému mostu stále odklízejí následky nehody u Europarku. Po nehodě dvou osobních aut už jedno otáhli a druhé právě nakládají. Průjezdní je stále jen pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude většinou jasno až polojasno. Ráno a dopoledne čekáme ještě mlhy a nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti. V Čechách může večer i pršet. Nejvyšší teploty od 12 do 16 stupňů a na horách většinou naměříme zítra kolem 6. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: V dnešní výpravě za mýty, které se zabydlely v historii naší země, uslyšíte reprízu pořadu, který odpoví na otázku, zda je pravda, že ošetřovatelka v Blázinci zachránila část české poezie. Pořad o osudu křehkého básníka z Brna, který dožil svůj život v psychiatrické léčebně, připravili Ivana Chmeldenčevová a Radim Kopáč. Režii měl Michal Bureš.
1: Básníci v soukolí dějin? Jak to bylo doopravdy?
4: Ve dnech 13. až 17. března 1948 bylo sněmování mladých českých spisovatelů na zámku v Dobříši, první z mnoha toho druhu. Sněmík byl svolán už před únorovými událostmi. Jeho úkolem byla smírná dohoda mezi spisovateli okruhu kulturní rady a spisovateli kulturní obce. Ale události odňaly sněmu přes noc veškerý smysl a proměnili komunistické spisovatele v pány situace a skutečné hostitele a ostatní v pouhé hosty. Do příprav jako blesk z čistého nebe přišla zpráva Ivana Blatného, toho času stipendisty spisovatelského syndikátu v Anglii, že se domů nevrátí.
5: Napsal literární vědec Václav Černý ve svých pamětech. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Ošetřovatelka v Blázinci nezachránila významnou část naší poezie. Ze studia zdraví Ivana Chmeldenčevová. Byla zpráva o Ivanu Blatném, že se nevrátí z Anglie a zůstane v exilu opravdu takovým, řekněme, bleskem z čistého nebe, jak jsme slyšeli. Otázka pro hosta pořadu, literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
6: Určitě to blesk z čistého nebe byl, neboť Ivan Blatný byl už od doby konce první republiky, vlastně přes celou válku a hlavně v těch letech po ní 45 až 48 dosti viditelnou, dosti exponovanou postavou současné české poezie.
5: V roce 1941 to bylo Ivanu Blatnému 22 let, mu vyšla druhá a nejčastěji vydávaná básnická sbírka Melancholické procházky. Je v ní i tato báseň.
7: Znáš dálku? Já ji znám. Na stropě plném much, v ohyzdné světnici mám jazyk přilepený. Je parno v ulicích, jak olej hustý vzduch. Kdo si se zasmál? Pes, pomalá chůze ženy. Jde, kolébá se, jde a svírá koleny, bílými koleny a stehy naše mozky. Znáš dálku? Já ji znám. Proměny, proměny. Déšť trhá plakáty a stírá barvy. Trosky. Z okna mám vyhlídku na pivovarský dvůr, tajemné jeskyně a ve dne sudy. Sudy. Je ráno, drhnou zem, lucerna mrtvých můr. Znáš dálku? Já ji znám. a znám ji ve všem všudy.
6: To byla báseň, která, myslím, velice dobře ilustruje tu prvotní notu Ivana Blatného, poetiku těch jeho první dvou básnických sbírek z roku 40 a 41, Paní Jitřenka a Melancholické procházky. Taková ta emočně silně zjitřená, impresionistická malba těch městských kulis a těch postav a příběhů. Je to ovšem poezie, která se následně po válce v těch dvou dalších jeho sbírkách, Tento večer a Hledání přítomného času, proměňuje směrem k civilismu.
5: Ivan Blatný se narodil v roce 1919.
6: Jeho otcem byl spisovatel, básník, prozaik, dramatik Lev Blatný, který ovšem zdravotně celoživotně dost haproval, zemřel ve 36 letech, zemřel velmi mlád a zanechal v podstatě Ivana polosirotkem. Po následujících třech letech, ve 13 jeho věku, zemřela i jeho matka, čili z Ivana byl kompletní sirotek. Začal psát básně možná právě jako obranu před tím nešťastným životním údělem sirotka už velmi, velmi záhy. Své první texty publikoval ve 14 letech. Dále ho vychovávala jeho babička, vychovávala, nevychovávala, nicméně zajistila mu bez pochyby možnost přes druhou světovou válku, kdy byly zavřené vysoké školy a Ivan nemohl studovat na Masarykově univerzitě češtinu a němčinu, zajistila mu možnost pracovat v rodinné firmě. Měli obchod s optikou, s optickým zbožím.
5: Ivan Blatný se potkával se souputníky z literárního světa, z nichž byli posléze autoři zvučných jmen a jejich vztahy byly nejen kolegiální v rámci nějaké kreativity, ale i mimořádně silné mezilidské.
6: Ivan Blatný náležel, jak řečeno, ke skupině 42, ovšem nejbližšími autory mu byli lidé mimo skupinu 42. Za prvé Jiří Orten, jeho generační druh. Druhým důležitým básníkem, který v podstatě byl takovým guru, nebo tím, kdo Ivana Blatného vedl, byl Vítězslav Nezval, o generaci starší autor, autor velmi výrazné, velmi intenzivní poetiky, který básníka nepochybně zasvěcoval do prvorepublikové avantgardy, zejména poetismu a surrealismu. Ovšem zároveň taky básník poněkud haprujícího morálního profilu.
5: Když v březnu roku 1948 Ivan Blatný odjíždí na stipendium do Velké Británie, byl už rozhodnut, že se nevrátí?
6: Tam jsou tři motivy, které v tom mohly v tom jeho rozhodování sehrát svoji roli. Za prvé, to byla ta brutální proměna kulturně společensko-politických souřadnic a reality po únoru 1948. Za druhé, to bylo setkání Ivana Blatného s exulanty, kteří už ve Velké Británii byli od přelomu 30. 40. let, například s Ivanem Jelínkem, Josefem Ledererem a dalšími. A za třetí, v tom rozhodnutí mohla hrát jistou roli i jeho emocionalita, jeho jemná, lirická, emočně velmi silně podléhající momentálním tlakům duše, jeho v podstatě nevyzpytatelná emocionalita.
5: Meda Mládková v knižním rozhovoru, který s ní vedl publicista Ondřej Kundra pod názvem Můj úžasný život, takto vzpomínala.
8: Když ve vysílání londýnského rozhlasu Ivan otevřeně promluvil o potlačování kultury a svobodné tvorby v naší zemi, když poštou vrátil stranický průkaz i členství v syndikátu československých spisovatelů, byl v Praze označen za zrádce, zbaven majetku, občanských práv a ze dne na den se stal zakázaným básníkem. Dopředu věděl, že k tomu všemu dojde. Přesto šel do rizika a nejistoty. Imponovalo mě, kolik odvahy v sobě našel.
6: Myslím, že ta odvaha Ivana Blatného byla odvahou tak, řekněme, z poloviny nějakou kalkulovanou. Více v tom bylo toho okamžitého emočního nějakého hnutí. On v tom Londýně se měl velmi zle v prvních měsících, potom březnu 1948. On v podstatě přišel do úplně jiného kontextu jazykového, kulturního, společenského, politického. Ztratil Brno, ztratil svoje rodné město, ztratil své přátele, ztratil svoji rodnou řeč a on byl primárně básník, lirický, jemný, citlivý básník a ta próza životní mu opravdu nešla. On nebyl zvyklý pracovat. On byl zvyklý, protože byl z velmi dobře zajištěných rodinných poměrů, on byl zvyklý, že ta životní próza vždycky nějak šla. A teď se měl v úplně novém, odcizeném, neznámém kontextu starat sám o sebe. Nebylo to pro něj vůbec jednoduché, i přesto, že mu kamarádi, exulanti pomáhali, i přesto, že tam podpora ze jejich strany nějaká byla, to zhroucení, nebo respektive ten jeho zářijový odchod do blázince opravdu byl na pořadu dne a dal se očekávat.
5: Bylo to konkrétně 17. září, kdy zhruba po půl roce v Londýně ve Velké Británii končí právě v oné léčebně. Komunistické Československo zareagovalo na Blatného emigraci tak, jako obvykle, kampaní plnou urážek. Jeho přítel a vlastně i přeneseném slova smyslu otec Vítězslav Nezval napsal báseň Ach, škoda.
7: Ach, škoda, škoda, věčná škoda. Odrodivší se básníku. Odpadnout srdcem od národa, odciziti se jazyku, nad kterým měl si držet stráž a v němž je tolik krásy skryto. Řekni mi, řekni, jak se máš. Je mi tě přeze všecko líto. Jak jsi se mohl dát zlákat temží, ženou a ještě bůh ví čím? Co se teď v tvé hlavě hemží? Jakým si pokryt jehličím? Zlé svědomí je strašný červ. Splatíš mu bezohledné mýto. Nelze je zavřít do konzerv. Je mi tě přesto všechno líto. Co jsi chtěl mít? Co? Slávu? Klid? Zatímco mysel opotíme? Jak málo měl si rád náš lid. Ty zradil jsi jej. My nezradíme. I na nejmenší dědince budem s ním letos sklízet žito. Zatímco ty vzdech blázince. Je mi tě přeze všechno líto.
5: Proč Vítězslav Nezval takovou báseň napsal?
6: Ona ta báseň po stránce formální zní docela pěkně, po stránce obsahové už je to horší, ale nejhorší je to po stránce morální. Vítězslav Nezval byl člověk v podstatě amorálního typu, který kam vítr, tam plášť. Když si doba žádala, aby mlčel, jako ku příkladu za druhé světové války, stál se do rodného Brna, věnoval se malbě a básnicky se skoro odmlčel. Když si doba začala žádat nových cílů, nových ideálů a poslušnosti novému režimu, sledoval nové cíle, nové ideály a poslušnost novému režimu a na ty, kteří od něj odpadli, na ty, kteří od něj zdrhli za kopečky, přestože to dříve třeba zbyl jeden z jeho nejlepších přátel, začali čtít jed a síru. To byl právě případ Ivana Blatného.
5: Meda Mládková ve svých vzpomínkách na Ivana Blatného také řekla.
8: Když skončil s diagnózou paranoidní schizofrenie v psychiatrické léčebně v Clayberry Hospital v Essexu, jezdila jsem ho navštěvovat tam. Návštěvy byly vždy v neděli, byly možné v takzvaných návštěvních koridorech, do nichž ostatní pacienti viděli skrze okna ze svého oddělení. Bylo to hodně ponuré místo. Nechtěla jsem, aby tam zůstal dlouho, proto jsem ho přemlouvala, aby odtamtud odešel a zkusil znovu žít venku. Nechtěl.
6: Meda Mládková už tehdy provozovala nakladatelství Edice Sokolova, což bylo její rodné příjmení, a právě v tomto nakladatelství v roce 54 vydala antologii, kde byl zastoupen i Ivan Blatný. Ta antologie nebo sborník se jmenuje Neviditelný domov, verše exulantů 1948 až 53. Těch autorů je tu zastoupených 15 a pozoruhodné je, že editorem byl Petr Démec, bohemista, ročník 1922, stále činný, stále aktivní. Tehdy ovšem právě vyšetší z vysoké školy. Ivan Blatný se tu ocitl po boku opravdu tehdejšího výkvětu československého exilu. A na dlouhou dobu to byla jeho poslední možnost vidět své jméno oficiálně vytištěné na knižních stránkách.

0: Anglická zdravotní sestra Frances Meacham se koncem druhé světové války zamilovala do českého pilota a naučila se trochu česky. Po válce několikrát navštívila Československo. Jako pracovnici ve zdravotní službě jí přišel náhodou do ruky seznam pacientů Warren House v St. Clement's Hospital. Pomyslela si, Ivan Blatný, to by mohl být Čech. Pacienta navštívila, ale zpočátku se nedozvěděla o jeho osudu nic.
1: Uvedl ve své reportáži německý časopis Stern. To bylo v roce 1977. Blatnému už bylo 56 let. Zdravotní sestra, jak jsme slyšeli, o něm sice nic nevěděla, ale nějaký začal zajímat. Jaký život tehdy Ivan Blatný žil?
2: V 70. letech žil vlastně život velice příbuzný tomu, jaký život žil v 60. a v 50. a vlastně na sklonku 40. let. Život za zdmi blázince. Byl tam v podstatě doma, byla to pro něj hlubina bezpečnosti, nacházel tam jistou útěchu. Měl o tu celodenní životní prózu postaráno, nemusel vyvíjet žádné aktivity obživné a tak dále. Žil vlastně na náklady Velké Británie, anglického státu. Měl se v podstatě dobře, měl tam svobodu, měl tam volnost, i když na druhou stranu měl tam stále hlubší a hlubší propady do vzpomínek, melancholie, stále více a více se propadal do toho, co bylo, a setkání s Frances Meachem v tomto směru sehrálo zcela klíčovou roli, neboť ta dáma začala texty, které Blatný sporadicky v těch letech 60. a 70. psal, začala se o jeho texty zajímat, začala věci, které mu odpadávaly od ruky, anebo často končily rovnou v odpadkovém koši, začala je sbírat, archivovat a pořádat.
1: V reportáži časopisu Stern se také můžeme dočíst.
0: Prostá žena stanovila správnou diagnózu. Po dobu celého čtvrtstoletí, které už Ivan Blatný strávil v různých ústavech, zahazovali dozorci všechno, co napsal. Teprve Frances se podařilo prosadit, aby Blatný dostal psací stroj a stůl v koutě jedné ústavní dílny.
1: Sám Blatný prý říkal anděl strážný.
2: Stala se mu bez pochyby blízkou a nejen kvůli tomu, že částečně uměla česky, že mu rozuměla, že mu zpřítomnila tu jeho ztracenou minulost, ztracené město, ztracený jazyk, ztracené přátele, ale i tím, že projevila zájem o jeho tvorbu, možná větší než on sám. Jak řečeno, jemu básně sloužily ku nějaké terapii v bodě, v okamžiku, ve vteřině, kdy je psal. Potom, co je dopsal, mu odpadávaly od ruky. Ona ovšem v nich viděla cosi většího, cosi důležitějšího. Viděla v nich čirou poezii. Proto v roce 1979 oslovila Josefa Škvoreckého ze 68 Publishers a básně mu nabídla. Z těch básní pak uspořádal literární historik a editor Antonín Brousek Výbor, který vyšel v roce 1979 v Torontu u manželů Škvoreckých pod názvem Stará bydliště. Po 8 letech pak Brousek navázal druhým svazkem Pomocná škola Bixley.
1: A z této sbírky je také následující báseň.
3: Tulák spí na louce. Budiš k ničemu se toulá po ulicích města. Always under pressure of the moral institutes. But he won't go to a borstl. Louky dý vízn na něj čekají za městem. Vísen jak sen, how a dream. Zbytečná otázka. Stejně si nemohu nic pamatovat.
2: Byla to už poezie velmi, velmi odlišná od té, kterou frekventoval Ivan Blatný ve 30. a 40. letech. Začal místo volného verše užívat rozevlátá obrazná pásma, začal psát chaoticky, prolínat češtinu s angličtinou, s němčinou, pracoval v rytmu volných asociací, ať už jde o konkrétní slovo nebo konkrétní situaci. Ale pořád tam přece jenom byl nějaký společný jmenovatel, a sice ty návraty, vzpomínání, melancholie, smutek.
1: Co pro Ivana Blatného a pro jeho uměleckou tvorbu znamenal konec komunistického režimu v roce 1989?
2: Napříč celými 80. lety, poté co vyšly v exilu dvě jeho básnické sbírky, se přeci jen už z pacienta začal v očích veřejnosti, nebo tedy aspoň té kultury milovné veřejnosti, stávat i někdo jiný, básník. Začal být vnímán jako autor. Ovšem přelom, listopad 1989, v něm opět otevřel ony jizvy, nebo respektive zranění z druhé války a odchod v březnu 1948 do exilu. Když byl zván zpět už nově instalovaným prezidentem Havlem, aby navštívil Československo, nechtěl, odmítal, naopak. A když viděl, že svět kolem něj se opět změnil, začal se soužit, až se usoužil.
1: Když odmítnul pozvání prezidenta Václava Havla, tak mu ale poslal sešit básní a dopis a v něm mimo jiné napsal, že ve svých 70 letech přijímá od Pána Boha velké požehnání svobody našeho národa. Přestože zůstanu navždycky v Anglii, v zemi, kterou jsem se naučil milovat a která je mojí druhou matkou. Napsal Blatný v dopise prezidentu Václavu Havlovi. Jeho anděl strážný, Francis, ta se ale s prezidentem Havlem setkala. Popisuje to Martin Reiner ve své knize Básník.
4: V brněnském večerníku byl otištěn článek s poněkud patetickým názvem O setkání strážného anděla Ivana Blatného s československým prezidentem. Plyne z něj, že sice nedorazila ani Margaret Thatcherová, ani britská královna, ale za to nechyběl předseda Labour Party Neil Kinnock, britský multimilionář s českými kořeny Robert Maxwell Schotí, nebo třeba Karel Schwarzenberg. Mezi všemi hosty byla ovšem Frances Meacham jediná, s kým si Václav Havel přál promluvit ještě před obědem. Znal jsem a obdivoval poezii Ivana Blatného mnohem dříve, řekne jí, než on zaslechl poprvé mé jméno. A znám velmi dobře vaše zásluhy, slečno Meachamová. Je to velká čest potkat se osobně.
1: Požehnání svobody našeho národa si Ivan Blatný užil jenom o něco více než 3/4 roku. Umírá totiž 4. srpna roku 1990 ve svých nedožitých 71 letech. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, ošetřovatelka v Blázinci nezachránila významnou část české poezie? A stejná otázka pro hosta pořadu, literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
2: Samozřejmě, že zachránila. Myslím si, že role Frances Meacham je s trochou nadsázky srovnatelná s rolí Maxe Broda, pokud jde o dílo France Kafky. Díky jejímu zásahu, díky tomu, že poslala básně Ivana Blatného Škvoreckému do Kanady, díky tomu, že Brousek z nich uspořádal dva velké výbory, začal Ivan Blatný okamžitě po roce 1989, po té listopadové změně, znovu v české kultuře rezonovat. Začaly znovu vycházet jeho básně z konce první republiky, respektive básně válečné i básně poválečné. A začaly znovu vycházet jeho texty oficiálně, ty, které vycházely pouze v exilu v 68 Publishers. Takže díky Frances Meacham si myslím, že Ivan Blatný nebyl zapomenut a není zapomenut dodnes.
1: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii měl Michal Bureš. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. I k tomuto dílu Jak to bylo doopravdy, se můžete vrátit na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Zajímá vás, jak to bylo doopravdy? Kupte si stejnojmenou knihu Ivany Chmel-Denčevové. 21 příběhů o tom, že jednoduché pravdy v historii neexistují. Knihu už teď prodává vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. Ex Libris.
1: Poslechněte si postřehy o životě obyvatel Kuby dnes i v nedávné době. Eduard Freisler přibližuje své cesty na takzvaný ostrov svobody v sérii reportáží.
2: Ta knížka se vlastně zaměřuje na tu kubánskou mysl a co to s ní dělá, když žije 70 let ve stejném systému.
1: Jak se tančí kubánské tango v rytmu blues?
2: No podle síly a intenzity toho jejich příběhu.
0: Ex Libris. Zítra po 20. hodině na Plusu. Havel se ptá Peroutky.
3: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou. Až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
4: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
3: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: 2030. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Soudy budou muset při rozvodech více zohledňovat bezpečí a názor dítěte. Počítá s tím vládní novela, kterou schválila vláda. V případě domácího násilí budou soudy mít možnost jednomu z rodičů odebrat právo rozhodovat o životě dítěte a ponechat mu jen vyživovací povinnost. Novela také poprvé jasně vymezuje, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž v zákoně dosud chyběla. Z krajských měst už jsou domluvené koalice v Plzni, Liberci a v Karlových Varech. V Ústí nad Labem bude s pohodlnou většinou vládnout uskupení Jedno Ústí. V Praze v pondělí jednali zástupci vítězného hnutí STAN s koalicí Spolu. Znovu se sejdou ve čtvrtek a v pátek, aby řešili programové priority. V Rakousku ode dneška stávkují soudci a státní zástupci. Při týdenním protestu nebudou žádná soudní jednání a nebudou vydávat rozsudky. Informuje o tom veřejnoprávní televize ERF. Soudci a státní zástupci chtějí upozornit na vysoké pracovní vytížení a málo justičních pracovníků. Uvádí, že chybí přes 250 soudců a asi 70 státních zástupců. Sucho v Česku trvá a upouštění vody z Vltavské kaskády bude pokračovat nejspíš až do jara. Po druhém zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekl ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Podle něj je srážkový deficit v jednotlivých částech Česka mezi 30% a 40%. Fotbalisté Dukly Praha v dohrávce 10. kola druhé ligy porazila doma rezervu Baník Ostrava 3-2. Pražané tak využili zaváhání Ústí nad Labem, které v pátek podlehlo 2-3 Opavě a posunuli se na druhé místo tabulky o bod za Karvinou. Baník je 12.
6: Kolona na D1 u Rousínova a překážka na D1 u Přerova. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna čekejte kolonu za Vyškovem. Brzdit se začíná na 213. kilometru a popojíždět budete až za Brno na kilometr 196. Zdržení okolo 15 minut. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna opatrně za sjezdem na Dolní Újezd. Na 285. kilometru srazilo osobní auto Srnu. Projíždí se plynule. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozor za sjezdem na Úvaly. Na 7,5. kilometru je uzavřený odstavní pruh, kde stojí pro defekt nákladní auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Noc bude jasná nebo skoro jasná, postupně s mlhami a teploty většinou kolem nuly. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Je pondělí 12. října, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
8: Když se podíváte na přijímací testy na střední školy, tak je tam velká řada úloh, které testují právě schopnost žáka porozumět textu.
9: Ta čtenářská gramotnost není jenom v oblasti, která by se měla rozvíjet v češtině, ale že se to má rozvíjet napříč předměty. Jak
10: vidím, že oni třeba ty znalosti mají, ale neumí to přesně aplikovat.
11: Zlepšování kvality vzdělávání na těchto školách, že to je určitý příspěvek k ochraně demokracie a budování nějaké odolné, sebevědomé, tolerantní společnosti.
7: Jak si 15-letí žáci a studenti vedou v mezinárodním srovnání v matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti? To testuje pravidelně v zemích OECD mezinárodní šetření s názvem PISA. Nejnovější výsledky byly zveřejněny v září 2026. Jak v nich dopadly čeští studující a co přesně v praxi znamená ona čtenářská gramotnost, na kterou se testy tentokrát zaměřily? Co vlastně šetření PISA měří, si na začátek vysvětlíme s Nikolou Šrámkovou, analytičkou organizace Eduin. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Jak tedy ty výsledky chápat?
9: U PISA testování je podle mě důležité vlastně zmínit, že netestuje, jestli 15-letí žáci umí přesně to, co máme napsané v našem kurikulu, ale spíše, jestli dokážou získané znalosti a dovednosti použít v situacích, kterými se setkávají v běžném reálném životě. Čili v případě té čtenářské gramotnosti nejde o to, zda ten žák umí číst a psát, ale jestli to rozumí tomu textu, jestli z něj dokáže získávat informace, vyhledávat je, propojovat je, posuzovat vlastně i přemýšlet o záměru toho autora, proč ten text vlastně píše, v jaké době ho píše, jestli tam je nějaká provazba do současné situace, jestli ten text je stále aktuální a také samozřejmě i důvěryhodnost toho zdroje. Jestli vlastně ten text je spíše odborný, faktický, anebo to jenom pouze něčí domněnka či názor.
7: Co jsem tak sledovala, když ty výsledky těchto srovnávacích testů vyšly, tak v evropských médiích od Španělska po Dánsko převládalo, nechci říct zděšení, ale takové trochu překvapené reakce, že se výsledky zhoršily. Ostatně i čeští žáci a studenti se v té čtenářské gramotnosti propadli o 20 bodů. Jak si tedy Česko vedlo v tom letošním srovnání?
9: Když se koukneme na ten průměrný výsledek, začalo Česko republiku za všechny žáky a typy škol, tak vlastně to vypadá dobře. Jo, my v tom průměru jsme stále nadprůměrní v rámci toho srovnání OECD. Nicméně, když bychom šli do těch detailů, tak už to tak pozitivně nevypadá. Jednak se nám navyšuje skupina žáků, kteří nedosahují ani základní úrovně, což v případě čtenářské gramotnosti bylo v tom letošním testování až nějakých 27%, což je obrovská skupina žáků. Dále, co je pro český školský systém typické a bohužel nikoliv překvapivé, jsou velké rozdíly mezi žáky dle socioekonomického zázemí. U nás velmi silně záleží na tom, do jaké rodiny se člověk narodí a tedy to rodinné zázemí má silnější vliv na ty vzdělávací výsledky, než je to v jiných zemích OECD a také dle typu škol, kdy vidíme velké rozdíly jak regionálně, ale také dle typu škol, kdy žáci z víceletých gymnázií dlouhodobě dosahují excelentních výsledků. Oproti nim jejich vrstevníci z nematuritních oborů se pohybují velice nízko. A velká část také těch žáků na těch nematuritních oborech nedosahuje té základní funkční gramotnosti, ale to neznamená, že ten problém vzniká až na těch středních školách. Spíše, že se nám do těchto oborů koncentrují žáci, kterým se nepodařilo si tuto základní dovednost osvojit již na jejich základní škole. Co se týče toho nějakého delšího časového hlediska, tak my jsme se poprvé zapojili do testování čtenářské gramotnosti v roce 2000. A to průměrné skóre bylo 490 bodů přibližně. A dlouhodobě, až do roku 2025, my jsme si tu hranici takhle průměrnou drželi stabilně. Vždycky se nám to lehce zhoršilo, někdy lehce zlepšilo, kdy právě i v roce 2018-2022 jsme se pohybovali stále okolo těch 490 bodů. A ten sešup dochází tady mezi lety 2022 až 2025 v tomto testování. A vlastně zatím právě ještě nevíme, proč tomu tak je. A dochází k tomu zhoršení napříč ostatními zeměmi OECD. Protože PISA nám především přináší informaci o tom, jak ten vzdělávací systém funguje jako celek. Říká nám, že se něco děje, ale už neříká, co je následek, co je příčina. Spíše nám předává nějakou informaci, hele, něco se děje, měli byste to nějak řešit a už je na nás na národních státech, abychom to více zkoumali, hledali nějakou příčinu a zaujímali nějaká opatření.
12: A naopak v tom letošním srovnání, v tom letošním kole, hodně vyletělo nahoru Estonsko. Lze tam říct, jestli přišli na nějaký model, který by byl inspirativní třeba i pro Česko, proč tam dosáhli tak dobrých výsledků?
9: Estonsko je dlouhodobě vysoko, dlouhodobě patří mezi top vzdělávací systémy i s tím svým průměrným výsledkem testování PISA, spadá mezi top země v tom žebříčku. Myslím si, že to bude kombinace více faktorů. Jednak Estonsko je poměrně docela hodně inkluzivní tím svým systémem, kdy žáci se společně vzdělávají po celou dobu základní školy, tedy nemají více leta gymnáza či nějakou obnovnou formu a zároveň umí pracovat jak s nadanými žáky, včas identifikovat a nabídnout jim podporu a zároveň i s těmi, kteří jsou slabší a také umí včas identifikovat a nabídnout jim podporu. Tudíž v tom PISA testování mají málo žáků, kteří nedosahují té základní úrovně a zároveň mají hodně velmi úspěšných žáků, kteří dosahují těch vysokých úrovní. Možná dalším jako faktorem je, když koukáme na ty PISA testy, tak oni ještě obsahují dotazníky pro žáky, kde se jich ptají například na jejich náležitost se školou, vztahy s učiteli, ptají se jich na jejich nějaké postoje ke škole, jestli mají pocit, že škola připravila do toho života, jestli vlastně škola má smysl na nějakou jejich i sebedůvěru. Jestli věří, že tím učením a úsilím a nějakou zpětnou vazbou se vlastně mohou rozvíjet. A čeští žáci na tady tyhle kategorie odpovídají víc negativně. My v těchto kategoriích máme opravdu velmi špatné výsledky. Oproti těm žákům z toho Estonska, kteří například z nějakých 80 téměř 5% si věří, že vlastně ty své schopnosti mohou neustále rozvíjet tím svým vlastně úsilím. A ty vztahy s učiteli hodnotí více kladně, mají větší pocit, že když potřebují pomoc, tak ten učitel jim pomůže, že jim tu látku bude tak dlouho vysvětlovat, dokud ji nepochopí každý žák. Čeští žáci tenhle pocit tak silný nemají, jako mají v Estonsku. Takže myslím, že to jsou oblasti, kterými se v Estonsku můžeme inspirovat, ve kterých se potřebujeme zlepšovat.
12: O mezinárodním srovnání OECD, takzvaných testech PISA, jsme mluvili s Nikolou Šrámkovou a analytičkou organizace Eduin. Děkujeme.
9: Taky děkuju. Mějte se hezky, nashledanou.
12: Kam má rozvoj čtenářské gramotnosti každého žáka ideálně dovést a jak tuto dovednost zabudovat do školních vzdělávacích programů, vysvětlila na Českém rozhlase Plus v pořadu Hovory lingvistka Kateřina Šormová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
13: Aby dokázal napsat lepší text, aby dokázal se lépe vyjadřovat, aby dokázal porozumět lépe třeba mluvenému slovu nebo psanému textu, což je ten hlavní cíl. Když se dneska podíváme i do kurikulárních materiálů, dneska už se nehovoří o učebních osnovách, ale o rámcových vzdělávacích programech a školních vzdělávacích programech, tak tam nemáme nikterak vyjmenované přesně všechny tyto gramatické kategorie, ale sledujeme tam právě ty výstupy učení a ty vzdělávací cíle, které by měly být na konci té cesty a ne pro všechny žáky je nezbytně nutné, aby se naučili například vyjmenovat všechny slovesné třídy, protože je to pro ně možná zbytečně pokročilé, zbytečný detail.
12: Tolik Kateřina Šormová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Kde se dnešní mladí lidé 100% setkávají s texty? Ano, jsou to sociální sítě a internet. Čtenářská gramotnost je proto hodně provázaná s kritickým myšlením a mediální gramotností. Jak tohle všechno vměstnat do výuky, si teď ukážeme s Věrou Oherovou, vyučující českého jazyka na druhém stupni základní školy Métis v Praze. Vítejte v reparátu.
10: Dobrý den.
14: Máte také svůj instagramový profil Knihovna češtinářky, tak vás možná zná širší veřejnost. A vy se hodně zabýváte čtenářskou gramotností. Jak se konkrétně ve škole buduje, jakými technikami?
10: Já se snažím pro ty žáky na druhém stupni, aby měli možnost se potkávat s různými typy textů, které pro ně nejsou takzvaně uměle třeba vytvořené. Hodně často prostě šahám do běžných textů, se kterými se můžou setkat. A to jsou různé obaly, letáky, příspěvky na sociálních sítí, různé jako texty. A s tím pak nějak pracujeme. Předvídáme třeba, o čem to bude. Nebo vybíráme jenom klíčová slova. A myslím si, že i zásadní obyčejná věc je, že si přečtou další článek a musí to shrnout do pár vět. A to je poslední dobou asi zásadní problém. Protože jakýkoliv další text, když ho vidí puberťák, tak ho prostě jako orosí a představa, že to má přečíst a ty to najednou shrnou do 4 vět. Oni neumí být minimalisti v tomhle.
14: Tahle technika mi připomíná dost známý prompt umělé inteligence. Shrni mi to do pár vět. Jak zapojujete umělou inteligenci a jak umělá inteligence může pomoct budovat čtenářskou gramotnost a jak ji naopak brzdí?
10: Tak já si přiznám, že když byl ten nástup umělé inteligence, tak nejdřív asi jako všichni učitelé jsem se jí trošku bála, ale pak mi časem došlo, že prostě učím na druhém stupni a bude to součást našeho života a hlavně té výuky. Takže já se s ním snažím postupně kamarádit. Mluvím o ní otevřeně se svými žáky. Ráda ji jako využívám, ale určitě v nějakých mezích. Jinak jim samozřejmě říkám často, což je teď jakékoliv úskojilí, cokoliv psát na doma a tyhle věci, já všechno se svými žáky píšu ve škole.
14: Rukou.
10: Rukou, ručo, přesně, protože oni nepíšou skoro vůbec, pořád něco jenom vyplňujou a já prostě mám ráda to psací písmo, i když na druhém stupni píšou porůznu, ale snažím se jim hlavně ukazovat, že ano, jak se říká, že je dobrý sluha, ale může nám uškodit ta umělá inteligence a hlavně s tím nejvíc bojuju je, že oni strašně moc věří. Takže nějak jako kriticky hlavně k tomu přistupovat, ne hanit.
14: A to nás vede k tomu, že čtenářská gramotnost souvisí s kritickým myšlením. Takže jestli to můžete rozvést, jak to, co vy učíte své žáky v hodinách češtiny, i právě s ohledem na to nevěřit těm textům, které nám například předloží umělá inteligence. Jak se to potom dá využít v hodinách vašich kolegů v dalších předmětech?
10: Tak já si myslím, že čtenářská gramotnost není dominantou jenom v hodinách českého jazyka. Bohužel dřív to tak jako bylo, hodně na to byl kladen důraz, co bychom si četli v matice, ale ač nerada, zmíním Cermat, přijímací zkoušky na střední školy, ten je celý o čtenářské gramotnosti a já často, i když jsem soukromně doučovala, nebo připravuju teď momentálně svoje žáky v 9. třídě ve škole, tak vidím, že oni třeba ty znalosti mají, ale neumí to přesně aplikovat, nebo si neumí přečíst zadání, co po nich chceme. A s tím vlastně i souvisí třeba ta matika, když to řeším s kolegou matikářem, slovní úlohy a takovéhle věci, oni to nedočtou. A pak tím pádem to ani nespočítají, i když ten postup jako umí. A je to hodně slovíčkaření, protože tam zrovna včera jsme řešili, že tam máte najít větu, která neodpovídá, oni si přečtou jenom, že mají najít nějakou větu.
14: Je problém tady to, že nedočítají, když vidí, jak říkáte, dlouhý text, tak ano. Se ho leknou, nebo že nejsou soustředěni na to čtení, nebo tam je potřeba ještě pár let a dospět do nějakého věku, aby si četli text pečlivě.
10: Jo, já si myslím, že mám největší zkušenosti, že prostě se ta čtenářská gramotnost v těch školách tolik jako nepodporuje. Já nechci mluvit plošně, ale učila jsem už na pár školách a můžu to prostě porovnávat. Když dostanete takovou osmou třídu, kterou si nevedete třeba od šesté třídy, tak je horko těžko naučit podporu čtenářské gramotnosti a to, aby četli s chutí a s radostí. Takže tam bohužel je páka přesně jako ty přijímací zkoušky a ty texty jsou na ně jako dlouhé a hodně často jsou nezáživné, neaktuální a je tam spoustu třeba cizích slov, nebo to jsou odborné články, které když já jako píšu s nima na nečistu, tak i já si ho musím přečíst třeba několikrát a to mě zaráží, že prostě já dospělá, vystudovaná, zkušená a musím si s tím nějak poprat, na tož 15-letý dítě, který třeba opravdu za celou školní docházku přečetlo 2-3 knížky a do toho se počítá slabikář.
14: Přijímací zkoušky jsou určitě velký motivační faktor a kdybyste to měla říct šířeji, k čemu je vlastně čtenářská gramotnost v životě?
10: No k tomu, aby jsme se úplně nestratili a když přijdeme o chytré telefony a budeme bez internetu cokoliv, tak aby jsme si jako uměli poradit a aby jsme hlavně asi pochopili, co pro nás ty různé texty chtějí. Jak říkám, snažím se to trošku brát spíš prakticky, že když dostaneme nějakou první smlouvu nebo jdeme na brigádu, přečteme si nějaký návod. Tohle je všechno čtenářská gramotnost, plus samozřejmě čtení nějaké beletrie, která by měla být pro radost, ale to u puberťáků moc nehraje. Záleží samozřejmě na třídě. Mám děti, které rády čtou, čtu s nima a pak se o tom bavíme a je to moc jako fajn, protože musíte rozečíst na beletristických knížkách a na příbězích, aby pak dokázali číst ty praktické věci. Pro mě je největší radost, když rozečtu takzvaného jako nečtenáře nebo slabého čtenáře. Já si myslím, že jsem hodně jako v tomhle progresivní. My, když si s dětma v hodinách čteme v rámci dílen čtení, tak pro mě každá kniha je prostě plnohodnotná kniha, takže oni jsou v šoku, že můžou číst mangy, komiksy, protože to pro spoustu češtinářů je stále jako, nevím, zatracená literatura. Takže musím postupně asi nějakýma krůčkama tu čtenářskou gramotnost a samozřejmě se snažím, aby pak viděli, že se jim to hodí do budoucna. Musí prezentovat třeba, o čem četli a prostě mluvit spatra, ráda dávám mluvní cvičení. Asi to souvisí i se slovní zásobou. Všechno souvisí se vším v češtině.
14: Jak jsme slyšeli, šetření PISA se testovaných žáků a studentů ptá taky na jejich vztah ke škole a k hodnotám, které jim předává. Na spokojenost českých středoškoláků se školou a s životem se od roku 2009 pravidelně dotazují také průzkumy vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Čerstvé zářijové výsledky šetření ve spolupráci s agenturou STEM teď v reparátu okomentuje Karel Strachota, ředitel Jednoho světa na školách. Vítejte ve studiu.
11: Dobrý den.
14: Vy se dotazujete mladých lidí, kterým je mezi 15 a 20 roky a víc než polovina oslovených byla letos spokojena s kvalitou vzdělávání na své škole. Co ti nespokojení, v čem hlavně viděli problém?
11: Víc jak polovina dětí dala své škole jedničku nebo dvojku, ty, co dali horší známky. Nejčastější důvod, proč nejsou se školou spokojeni, uvádí, že se vlastně ve škole učí věci, které potom nevyužijí v reálném životě, a na druhém místě je nespokojenost s tím, jak výuka vypadá, že vlastně ta výuka není podávaná atraktivní formou. Tady, a to platí vlastně u všech otázek nebo u všech odpovědí, je poměrně velký rozdíl mezi tím, jak odpovídají studenti, studentky z gymnázií a na druhé straně žáci odborných učilišť a odborných škol.
14: To také ten váš průzkum ukázal, že existují výrazné rozdíly mezi různými typy středních škol. Co k němu můžete říct? Vy jste totiž výsledky v této sekci dokonce označil za znepokojivé. Proč?
11: Tam je vidět, že žáci odborných škol, týká se to mnoha odpovědí, jednak jsou daleko nespokojenější s tím, jak výuka vypadá, jsou vlastně i nespokojenější s tím, jak funguje, řekněme, demokracie, jako nepovažují třeba tuhle tu formu správy věcí veřejných, jsou daleko méně aktivní, jsou méně mediálně gramotní a to potom má jako celou řadu dalších jako důsledků. Tam ještě jako jednu věc bych rád zmínil. Když se ptáme středoškoláků, co očekávají od školy, co by se chtěli naučit, tak na prvním místě jmenují finanční gramotnost, kritické myšlení, mediální vzdělávání. Zkrátka uvědomují si, že by měli umět pracovat s informacemi, kterými jsou zahlceni, a zase tohle to platí daleko víc pro gymnazisty než pro učně nebo pro studenty středních odborných škol.
14: Také vyšlo, že část studujících nebo jenom část studujících věří, že může ovlivnit dění ve svém okolí. Můžou školy pomoct překlenout tu vzdálenost mezi tím, umím si na něco udělat názor a potom mohu něco aktivně změnit?
11: Je pravda, že to je necelá polovina žáků a žákyň, což já jako nevnímám. Jo, můžeme na jednu stranu říct, že je to málo, na druhou stranu, když to srovnáme s dospělejší populací, tak mladí lidé jsou v tomhle směru jako optimističtější nebo věří víc než dospělí lidé, že mohou ovlivnit. Jako jedno číslo u dospělé populace, 20% lidí, to je výzkum z CVM z roku 2024, jenom 21% dospělých věří, že může ovlivnit řešení problémů v České republice. Takže ti mladí lidé jsou v tomhle směru plnější víry. Škola by měla přispět, je to něco, na co jako zase dlouhodobě poukazujeme, v České republice chybí koncept občanského vzdělávání, tohle by měla být součást občanského vzdělávání. My od roku 2009 pořádáme studentské volby na nečisto, které právě poukazují na to, že jako to první právo nebo základní právo, které má každý občan České republiky právě jak ovlivnit správu věcí veřejných, je to, že má svůj hlas a ten hlas někomu, nějaké straně, nějakému politikovi dá, tak studentské volby nebo vůbec připomenutí těchto těch principů zastupitelské demokracie je jedna z možností. Tady si dovolím ještě jednu věc, která nám udělá radost. 80% žáků středních škol studentské volby zná. Jo, jako je to něco, polovina škol naposledy dělala studentské volby a pak je celá řada možností, jak mladým lidi vést k tomu, aby se snažili ovlivnit svět, ve kterém žijí, co se my snažíme a co se nám nějak jako osvědčuje, ukazovat jim určité vzory, jako udělujeme ocenění gratias tibi, což je ocenění právě pro třech kategorií, pro mladé lidi, kteří se právě jako něčeho sami zhostili a často zaznívá, že to může být pro ně jako inspirace, ale ono to jde a přináší to třeba nějaké uspokojení, nějakou radost.
14: A vy také máte různé výukové materiály, můžete zmínit některé, které mohou pomoct právě při rozvoji kritického myšlení v hodinách, aby se děti učili základům věcné debaty, naslouchat protiargumentům a podobně.
11: Provozujeme portál jsrs.cz, který obsahuje přes 550 výukových lekcích a ano, platí, že pro nás tu nejprioritnější tematickou skupinou a tím okruhem je jako mediální vzdělávání. Mimo jiné, jedna, která se snažíme vyučujícím pomoci ve zprostředkování tohle tématu mladým lidem a zároveň nemůžeme nereagovat na to, že pro mladé lidi je kyberprostor prostředí sociálních sítí tím místem, kde se v druhé části výzkumu tohle se potvrdilo, nepřekvapivě opět, je to to místo, odkud jako čerpají informace a byť si oni sami uvědomují, že sociální sítě jsou prostředí problematické, tak přesto často přiznávají, že jsou jako těmi sítěmi tak jako lapeni a ambicí jako mediálního vzdělávání nebo informačního vzdělání v našem podání, ale ne v našem podání, je poukazovat na způsoby, jak zpracovávat informace obezřetněji, vést k tomu například, aby si informace ověřovali. Mluvíme o prostředí, které má jako velmi polarizační charakter, tak aby si uvědomili, jako že za sociálními sítěmi jsou algoritmy, že tam je nějaká práce s emocemi a to, že se vracím k tomu výzkumu, to, že jako jmenují práci s informacemi jako to, co by je měla škola naučit, jako jenom potvrzení, že vědí, že tady je určitý problém, že jsou tady dovednosti, znalosti, které jim pomohou zpracovávat informace, které k ním od rána do noci putují a věřím a vlastně vidím to v nějakých datech, že přibývá vyučujících, kteří se rozhodli mediální gramotnost svých a finanční gramotnost svých žáků posilovat.
14: Jeden svět na školách má za sebou 25 let práce se školami. Co je tedy pro následující období pro vás ta největší výzva, na co se chcete zaměřit?
11: Platí, že se dál budeme věnovat mediálnímu vzdělávání, finanční gramotnosti, moderní dějinám, to jsou pro nás ta nejzásadnější témata. Posouváme se směrem k nižším ročníkům základní školy a budeme mít i nabídku pro předškoláky, protože všichni víme, že i takhle malé děti už se ocitají velmi, velmi brzy jako v prostředí internetu a pořád platí odborné vzdělávání na odborných školách, odborných učilištích velká výzva. A já jsem přesvědčený o tom, že zlepšování kvality vzdělávání na těchto školách, že to je určitý příspěvek k ochraně demokracie a budování nějaké odolné, sebevědomé, tolerantní a svobodné společnosti.
14: To říká Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Děkujeme, že jste přišel do studia.
11: Děkuji za pozvání.
14: To je vše z dnešního reparátu. Dalších teď už více než 100 dílů s tipy na dobrou praxi ze zdejšího školství po celém Česku najdete v našem audioarchivu na stránkách plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Příští díl věnujeme aktuálnímu tématu bezpečnosti na školách. Z toho dnešního vás za celý tým zdraví Daniela Vrbová.
0: Hovory.
15: Před kamerou princezna, lékařka, policistka, ale také nově Lady Dermacol. Na jevišti blbka ve hře Patrika Hartla nebo holka jako květ. Ale nově také dramatička, která po prvotině s Miroslavem Krobotem dopsala další divadelní hru, kterou se chystá i režírovat. To vše je herečka Marika Šoposká, se kterou budu mluvit o tichu, energii na place i o tom, jestli je společenský samotář.
0: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
16: Josef Kořenský byl český pedagog, cestovatel a spisovatel na přelomu 19. a 20. století. Zasloužil se o rozšíření obzorů tehdejší české společnosti.
17: Narodil se v roce 1847 v nevelké obci Sušno. Rodina se z existenčních důvodů často stěhovala, nakonec zakotvila v Mladé Boleslavi, kde mladý Josef vychodil reálku. Dalšího vzdělání se mu dostalo na učitelském ústavu v Praze.
16: Tam se také seznámil s Emilem Holubem a jako nadšený přírodovědec také s Antonínem Fričem, kterému asistoval v Národním muzeu. Většinu učitelské kariéry prožil v měšťanské dívčí škole na Smíchově.
17: Kořenský hodně cestoval a o svých cestách dokázal poutavě psát. V roce 1878 navštívil světovou výstavu v Paříži. Jako jeden z prvních o ní informoval českou veřejnost. Čtenářům přiblížil například Bellův telefonní přístroj nebo Edisonův válečkový fonograf.
16: V 80. letech před minulého století procestoval celou Evropu a vypravil se i na Kavkaz, Ural a Sibiř. V letech 1893 až 94 absolvoval svou nejznámější výpravu.
17: V Otově nakladatelství o ní později vydal knihu s názvem Cesta kolem světa. Tento název sice nebyl úplně pravdivý, ale i tak Josef Kořenský navštívil řadu exotických míst. Jediným společníkem na výpravě mu byl Karel Řezníček, dobrodruh a sládek z pivovaru pod Hrubou skálou.
16: S Brem se vydali do Spojených států, odkud informovali české čtenáře o Niagarských vodopádech a Yellowstoneském parku.

0: 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Bezpečnostní sbory dostanou příští rok přidáno. Francouzské supermarkety napadly hackři, na chladicích zařízeních přenastavili teplotu na 50 stupňů. Fotbalisty Slávie čeká v Lize mistrů utkání v Baku proti Sabahu. A zítra bude polojasno až skoro jasno, odpoledne pak od západu přibývání oblačnosti a teploty do 16 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Policisté, hasiči a další příslušníci bezpečnostních sborů dostanou od příštího roku přidáno v tarifech o 2400 korun. Dohodli se na tom zástupci odborů a vlády. Odboráři původně požadovali navýšení vyšší. Podle ministra vnitra z ANO Lubomíra Metnara je výsledná částka nejlepším možným kompromisem. Vláda taky odborům garantovala navyšování platů bezpečnostních sborů v dalších 3 letech. Podle Tomáše Machoviče z nezávislého odborového svazu policie o tom budou odbory z vládní koalicí vyjednávat od ledna.
2: Příští rok otevřeme hned na začátku diskuzi o tom, jak by ta struktura měla vypadat tak, aby bylo dodrženo programové prohlášení vlády. To znamená, aby nastupující policista dostal 50 tisíc, ale aby i adekvátně dostal i ten policista, který slouží tady roky.
1: Hekři ve Francii napadli stovky supermarketů po celé zemi. Zaútočili na jejich chladící zařízení a obchody. Kvůli tomu museli vyhodit čerstvé nebo mražené zboží za miliony eur. Kybernetický útok vyšetřuje Národní agentura pro bezpečnost informačních systémů.
3: Hekři podle francouzské televize BFM dokázali v noci na dálku spustit nucené odmrazování chladících zařízení ve stovkách supermarketů. Teploty nastavili až na 50 stupňů. Když zaměstnanci prodejen ráno mrazáky otevřeli, objevili znehodnocené maso, zeleninu nebo hotová jídla. Zboží museli podle hygienických předpisů vyhodit. V některých prodejnách kvůli tomu vypukly i požáry. Agentura AFP napsala, že se útok týká asi 200 supermarketů Intermarché a dalších stovek obchodů jiných značek. Maloobchodní společnost, pod kterou spadají prodejny Intermarché, informovala, že hekři cílili na mrazící zařízení od dánské firmy Danfoss. Ta uvedla, že jsou zasažené mrazáky zastaralé a nedostávají bezpečnostní aktualizace. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně způsobila velké dopravní komplikace. Silničáři ho dnes zavřeli na 40 dní kvůli opravě technologií a zabezpečení. Řidiči ve špičce stáli v dlouhých kolonách, stejně jako vozy městské hromadné dopravy. Hlavně v Kohoutovicích, Novém Lískovci a Bohunicích nabrali zpoždění až 40 minut. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
4: Snažili jsme se po celou dobu alespoň udržet interval mezi spoji, doplňovali jsme je záložními autobusy a také jsme požádali o součinnost policii České republiky na těch nejvytíženějších křižovatkách, aby zde řídili dopravu a pomohli našim spojům projet.
1: Policie oznámila, že pro zmírnění dopadů zavírky nechá upravit časové intervaly světelných křižovatek v Pisárkách.
5: Fotbalisty Slávie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V azerbajdžánském Baku nastoupí proti Sabahu. Hrát se bude zítra od 18 hodin a 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Oba týmy jsou zatím bez bodu. O stylu hry soupeře mluví aslavistický trenér Jindřich Trpišovský.
6: Kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
5: Fotbalový klub z Českých Budějovic se odvolal k arbitrážnímu soudu pro sport v Lozán proti neudělení profesionální licence pro start v druhé nejvyšší české soutěži. Soud dnes informoval o tom, že začal řešit spor mezi třetiligovým Dynamem a Fotbalovou asociací České republiky.
7: Zdržení na D1 u Rousínova a na silnici 35 u Mohelnice. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna čekejte kolonu za Vyškovem. Brzdit se začíná na 212. kilometru a popojíždět budete až za Brno na kilometr 196. Zdržení okolo 15 minut. Na 35 se z Mohelnice do Hradce stále čekejte zdržení od čerpací stanice MOL u Mohelnice. Po dřívější vážné nehodě byla silnice uzavřená, ale před pár minutami byl provoz obnovený Kyvadlově. Kolony obousměrně stále na zhruba 25 minut. Na pražském okruhu ve směru na letiště opatrně před vjezdem do Vlachovského tunelu. Na 12. kilometru je v odstavném pruhu porouchané vozidlo. Na D1 z Brna do Prahy za Šmejkalkou pracují na silnici. Na 23. kilometru je kvůli výměně svodidel dočasně uzavřený levý pruh. Další

0: Zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne čekáme ještě místy mlhy, odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti, v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší teploty nejčastěji od 12 do 16 stupňů a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Maďarský komunistický politik Béla Kun stál v roce 1919 po dobu 133 dní v čele Maďarské republiky Rad, druhého komunistického režimu na světě po sovětském Rusku. Už za chvíli ho v repríze portrétů připomene Peter Duhan a po něm nás Karel Tejkal vezme do rozhlasového archivu a nabídne unikátní nahrávky Jana Wericha z roku 1945 i o 20 let mladší.
1: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Portréty.
4: Při poslechu Českého rozhlasu, při poslechu dalšího pořadu z cyklu Portréty všechny posluchače vítá Peter Duhan. Budu vás dnes provázet kratičkými dějinami maďarského pokusu o vznik státu podle vzoru ruské revoluce, tedy státu bolševického, známého též pod názvem Maďarská republika Rad. Jejím hlavním strůjcem a aktérem byl Béla Kun a právě jemu je věnován dnešní pořad z cyklu Portréty. Přeji nerušený poslech, dámy a pánové.

0: Před několika týdny jsme opustili Maďarsko ve chvíli vpravdě osudové. Nová Maďarská republika, jež byla v roce 1918 zrozena na troskách Velikého Uherska, stejným způsobem jako druhá část bývalé dualistické monarchie, Rakousko, marně hledala svou novou identitu. Pokoušela se vypořádat s prohranou válkou, která znamenala, že Uhersko přestalo geograficky a politicky existovat. Maďarsko tím ztratilo většinu svého původního území na východě, na západě, na severu i na jihu. Miliony etnických Maďarů tak zůstaly vně nových hranic a z rozhodnutí Pařížské mírové konference se z nich stali cizinci. První prezident Maďarské republiky, hrabě Mihály Károly, vkládal do pařížských jednání paradoxně všechny své osobní a politické naděje. Věřil v ducha pacifismu, mírového soužití mezi národy, jak je formuloval ve svých zásadách americký prezident Woodrow Wilson, a jemuž se říkalo Wilsonismus. Věřil, že pařížská konference nakonec bude akceptovat vizi maďarských demokratů a Uhersko bude opět obnovené jako konfederace rovnoprávných a svobodných národů. Jenomže realita se na jednáních v Paříži, na zámku ve Versailles, vyvíjela jinak, než si přáli prezident Károly a představitelé maďarského vládního kabinetu. Wilsonismus jako naděje pro Evropu skončil na smetišti dějin dřív, než by se v jakékoliv variantě mohl uplatnit. Za jednacím stolem ve Versailles se začala rodit nová Evropa. Především podle představ vítězů Francie a Británie. Na troskách Rakousko-Uherska vznikly nové státy na základě práva sebeurčovacího. To na jedné straně. Na straně druhé jejich hranice, narýsované z vůle mocností, nerespektovaly hranice etnické, čímž právo na sebeurčení bylo jedním dechem zároveň popřeno. Hrabě Károly se pro představitele vítězných mocností stává nepohodlným a proto odepsaným politikem. Politická deziluze a narůstající sociální nepokoje a revolty na území okleštěného Maďarska jsou pádnými důvody pro Károlyho abdikaci na jaře roku 1919. Mihály Károly, jenž byl přezdíván jako muž s trnovou korunou, odchází do exilu. Na jeviště maďarské politiky rázně vstupuje nový muž, jenž chtěl změnit nejenom osud Maďarska, ale také Rakouska a Slovenska. Inspirován událostmi v Rusku stvoří pomocí rudého teroru Maďarskou republiku RAD. Je březen roku 1919. V maďarském politickém dění se začínají prosazovat komunisté a především jejich vůdce Béla Kun. Narodil se v roce 1866. Jeho politická kariéra začíná v roce 1902, kdy se stává členem sociálně demokratické strany v Uhrách. V revolučním roce 1917 se inspiruje přímo v centru revolučního dění v Petrohradě. Jeho vztah k Leninovi se dá charakterizovat jako důvěrný. Před skončením první světové války se vrací na území Maďarska a po jejím skončení téměř okamžitě v několika týdnech definitivně rozloží názorově rozštěpenou sociální demokracii a zakládá Maďarskou stranu komunistů. Stává se vedoucím představitelem všech legálních, ale také podvratných akcí, jež směřují k vyhlášení totalitní republiky RAD. I když má funkci lidového komisaře pro zahraničí, de facto je jediným oficiálním vůdcem reprezentující republiku RAD doma i v zahraničí. Po porážce rudé totality přes Rakousko emigruje do sovětského Ruska. Od roku 1922 se stává členem výkonného výboru komunistické internacionály. Za 15 let poté, v roce 1937, byl v Moskvě v politickém procesu obviněn ze zrady komunismu a odsouzen k trestu smrti. Tolik stručné představení Bély Kuna. A teď se už, vážení posluchači, zaposlouchejte do dramatických událostí, jež předcházely vzniku Maďarské republiky RAD. Výběr z archivních materiálů, podle nichž jsme připravili následující rekonstrukci, připravila historička Eva Irmanová.
1: Maďarská sociální demokracie byla na přelomu roku 1918 a 1919 postavena před novou situaci. Od listopadu 1918 se začaly z Ruska vracet skupiny válečných zajatců, kteří v zajetí přijali myšlenky komunismu. Rozhodující osobností mezi nimi byl bývalý sociálně demokratický novinář Béla Kůn. S několika bývalými členy sociální demokracie, před válkou vyloučenými kvůli svému levičáctví, a s dalšími osobnostmi, mezi nimi byl například filozof Gyert Lukács, 24.11.1918 založili Maďarskou stranu komunistů.
2: Existence radikální revoluční strany, odvolávající se na úspěch ruských bolševiků, se stala přitažlivou pro sociálně demokratickou levici. A nedalo se předpokládat, kam až se sympatie rozšíří. Jisté však bylo, že vedoucí představitelé sociální demokracie nebyli schopni dospět ke konsenzuálnímu názoru ani v otázce řešení vládní krize. Sociálně demokratická levice si přála vytvoření čistě sociálně demokratické vlády a dokonce už počítala se vstupem několika komunistů do vlády. Nová vláda, která byla ustavena na začátku ledna 1919, ale zůstala koaliční, přestože v ní sociální demokraté získali větší roli.
1: Komunistická propaganda všemožně usilovala koaliční vládu zdiskreditovat. Proto vyzývala nespokojené masy lidí k demonstracím takovými hesly a požadavky, jejichž splnění bylo předem nemožné realizovat. Na konci ledna komunisté oznámili revoluční vyvlastnění majitelů domů a vyzvali nájemníky, aby od 1.2. neplatili nájemné. Protože noviny Pešt Hýlap vydávali protikomunistické články, vnikli do jejich redakce a zdemolovali její zařízení. Béla Kůn vedle pořádání manifestací pod rudými prapory a organizování nezaměstnaných inicioval násilné obsazování továren, venkovské bouře a revolty a demonstrace odzbrojených vojáků. Ty se snažil získat mimo jiné požadavkem, aby každý demobilizovaný voják dostal 5400 korun. Kun velmi dobře věděl, že takové požadavky vláda nemůže splnit, ale podle slov jednoho z jeho obdivovatelů jeho nezajímal ani buržoázní právní řád, ani maďarská pokladna. Jeho zajímalo jedině to, aby vyvedl masy z iluzí o vládě, aby využíváním a podněcováním nespokojenosti zabránil posílení buržoázního systému a aby vynutil přechod stávající revoluce v revoluci socialistickou.
2: Na konci ledna 1919 vláda ve snaze zabránit stále většímu extremismu komunistů zmocnila ministra vnitra, aby přijal zaostřená opatření proti komunistům, kdyby se dopouštěli násilných činů nebo je připravovali. 28.1. dělnická rada vyloučila komunisty z odborových organizací a z dělnické rady. A vláda pak na počátku února vydala zákon o ochraně státní formy Lidové republiky. Žádným z těchto opatření se však komunisté necítili být omezeni. Naopak se snažili dostat pod svůj vliv větší a větší počet lidí a vést je do násilných akcí. Tak došlo 22. února k útoku proti redakci sociálně demokratického listu Nepsava, o němž byli komunističtí předáci přesvědčeni, že je svými články ohrožuje.
1: Během útoku bylo zabito 7 obránců redakce, mezi nimi i policisté. To už byl trestný čin a proto bylo 77 komunistických vůdců, včetně Bély Kůna, vzato do vazby, byly uzavřeny místnosti strany a komunistický list Bereš Ujšák, Rudé noviny, byl zakázán. Opatření měla ale jen malý účinek. Vláda také pod tlakem měnících se sympatií veřejnosti nebyla schopna rozhodně a důsledně vystoupit, případně komunistickou stranu zakázat. Od 1.3. noviny Véreš Ujšák opět mohly vycházet. Byly otevřeny stranické sekretariáty a zadržení komunističtí vůdci ve sběrné věznici se mohli volně organizovat a s kýmkoliv jednat.
2: Poté, co 20. března 1919 podplukovník Vicks předal dočasnému prezidentu Károlyimu notu pařížské mírové konference, posunující hranice Maďarska o desítky kilometrů směrem do vnitrozemí, navrhl Károly odstoupení vlády a odmítnutí ultimata. vedení sociálně demokratické strany rozhodlo, že bude nezbytné se dohodnout s maďarskou stranou komunistů na společném převzetí moci a přijalo usnesení, které oznamovalo nejen spolupráci s komunisty, ale i přijetí komunistického programu, to jest společnou vládu spočívající na principech proletářské diktatury. 21. března se delegace sociální demokracie dostavila do sběrné věznice, kde s komunistickými předáky v čele s Bélou Kunem uzavřela dohodu o organizačním sjednocení obou stran.
1: Někteří předáci sociální demokracie se pokusili Bélu Kuna přimět, aby místo sjednocení stran, které komunisti požadovali, byla uzavřena koalice. Na to však komunistický vůdce vůbec nepřistoupil. Vůbec celá procedura uzavírání paktu ukazovala na to, že sociální demokraté si v krizové situaci počínali ukvapeně, zatímco Kuhn přesně věděl, co chce, i když i on musel učinit ústupek v tom, že sjednocená strana byla nazvána socialistickou. Nemínil však ustoupit z proklamovaného principu světové revoluce a proletářské diktatury.
0: Přerušme na chvíli naše vyprávění a povšimněme si, jak důsledný byl Béla Kun. Několik měsíců předtím, než dojde k sjednocení sociální demokracie s komunisty, je to Kun, jenž sociální demokracii rozštěpí na dvě její části, poté ji rozloží tím, že iniciuje vznik komunistické strany jako strany samostatné na sociální demokracii nezávislé. Důsledkem Kunova počínání je oslabení sociální demokracie, ale ne do té míry, aby přestala existovat. Na jaře 1919 je ale zřejmé, že Kunovy záměry se vznikem republiky rad, se vznikem komunistického totalitního režimu se neobejdou bez sjednocení obou stran, komunistické a sociálně demokratické. Tento tah má formálně demonstrovat jednotu, ale obsahově vnitřně znamená likvidaci sociální demokracie jako překážky na cestě ke vzniku totalitního režimu. Tento model štěpení sociální demokracie a později její taktické slučování s komunistickou stranou předváděli komunisté nejenom v Maďarsku v roce 1919, ale především po druhé světové válce v zemích sovětského vlivu. Osud československé sociální demokracie a role Gottwaldovy komunistické strany se v ničem nelišily od modelu, jenž uplatnil Béla Kun v roce 1919 v Maďarsku. Ale vraťme se teď zpátky do Budapešti. Jako výsledek jednání sociálních demokratů s komunisty se 21. března 1919 zrodil následující dokument.
2: Maďarská sociálně demokratická strana a Maďarská strana komunistů 21. března na zasedání vůdců rozhodla o úplném sjednocení obou stran. Do té doby, dokud revoluční internacionála nerozhodne o konečném pojmenování strany, bude jí jméno nové sjednocené strany Maďarská socialistická strana. Sjednocení se událo na tom základě, že vedení strany a vládní moci se obě strany účastní společně. Strana ve jménu proletariátu bezodkladně převezme celou moc. Dělnicko-rolnicko-vojenské rady budou uplatňovat diktaturu proletariátu. Právě proto se přirozeně upustí od plánu parlamentních voleb. Neodkladně bude vytvořena třídní armáda proletariátu a proti imperialismu dohody bude uzavřeno nejúplnější ozbrojené a duchovní spojenectví s ruskou sovětskou vládou.
0: Povšimněme si zcela zásadní formulace a její dikce. Stojí za zopakování. Maďarská socialistická strana ve jménu proletariátu bezodkladně převezme celou moc. Dělnicko-rolnicko-vojenské rady budou uplatňovat diktaturu proletariátu. Jinými slovy řečeno, cesta rudému teroru byla vyklizena. Je skutečně nepochopitelné, jak často, vzdor všem zkušenostem, se tyto formulace a beze změny opět opakovali v osudových okamžicích novodobých dějin nejenom Maďarska v roce 1946, ale i Polska, Rumunska a v roce 1948 také Československa.
1: Zároveň představitelé sociální demokracie Zsigmond Kunfy a Vilmos Bém žádali odstupující vládu, aby Béla Kun a jeho druzi byli okamžitě propuštěni na svobodu. Mezitím došlo k vyhlášení republiky rad a na zasedání dělnické rady bylo přečteno prohlášení podepsané Károly jeho jménem, podle něhož předává moc proletariátu Maďarska.
2: Většina maďarské společnosti uvolnila Kunovi cestu k moci z bezradnosti, v naději, že se mu podaří to, co se nepovedlo Károlyimu, zachovat integritu Maďarska. Kromě dělnictva mohla proletářská republika počítat se společenskou podporou inteligence. Stála za ní část důstojnických vrstev, neboť mezi příčinami jejího vzniku nebylo možno zakrýt věc národní obrany. Kruh příznivců a podporovatelů republiky rad se pak rozšiřoval podle toho, do jaké míry se jí podařilo získat vesnici a uspokojit požadavky rolnictva a jak se jí podařilo bránit národní zájmy. Tomu odpovídala i první prohlášení Bély Kuna. V poselství zaslanému Leninovi například oznámil dva důvody vzniku republiky rad. Vedle požadavku řešení společenských problémů zmínil rozdělení země a uloupení toho nejlepšího, což maďarský lid, jak zdůraznil, nechtěl strpět. Ve druhém poselství výslovně žádal Lenina o podporu proti imperialistickým lupičům.
1: Sociálně demokratičtí vůdci potřebovali Bélu Kuna právě proto, aby vytvořil jistý spojovník směrem k vůdcům sovětského Ruska, s kterými by pak bylo možno vypracovat rámce i podrobnosti vojenské spolupráce. Třeba, že velká většina lidových komisařů byli sociální demokraté a i v čele revoluční vlády rady stál sociální demokrat Šándor Garbaj, faktickým vůdcem republiky rad se stal komisař pro zahraničí Béla Kun a revoluční rada ve svých rozhodnutích a praktické činnosti stále více naplňovala komunistický radikalismus. Ve výzvě Sjednocené maďarské socialistické strany a revoluční rady lidových komisařů všem se oznamovalo, že proletariát přebírá všechnu moc do svých rukou a že proletářská republika organizuje mocnou proletářskou armádu a zcela přijímá myšlenkové a duchovní společenství s vládou sovětského Ruska a proletariátu Ruska nabízí ozbrojené spojenectví.
2: Jak komunisté, tak socialisté chtěli udělat vše proto, aby se zalíbili Moskvě a získali její podporu. Béla Kun a jeho druzi se neustále odvolávali na vzor sovětského Ruska a jeho proklamované úspěchy a proto s horečným spěchem uskutečňovali socializaci. Škody utrpěné kvůli těmto zásahům v průmyslu byly později vyčísleny na hodnotu téměř 0,5 miliardy korun. Vyřešena nebyla ani otázka půdy. Venkovská chudina se k půdě nedostavovala a většina rolnictva se stala vůči nové moci otevřeně nepřátelskou.
0: Nezapomínejme, že paralelně s událostmi v Maďarsku pokračovaly jednání pařížské mírové konference. Zprávy, jež přicházely z Budapešti, zaskočily jednající delegace. Proč? Prohlášení republiky rad mělo vliv na vývoj v celém středoevropském regionu. Západní demokracie byly zneklidněny představou, nebude-li dělnictvo středoevropských zemí maďarský příklad následovat. Tato situace se nemohla neprojevit na průběhu jednání ve Versailles.
1: 24. března se na mírovou konferenci notou obrátil lidový komisař pro zahraničí Béla Kun, v níž odmítl vzít na vědomí poslední Vixovu notu z 20. března. Zároveň vyjádřil ochotu jednat o otázkách hranic na základě principu sebeurčení a pozval delegace dohody do Budapešti. Jsme připraveni k jednání o územních otázkách na základě principu sebeurčení národů a k územní integritě přihlížet výhradně v souladu s tímto principem, napsal v notě.
2: 4. dubna 1919 přijela do Budapešti zvláštní mise dohody v čele s generálem Šmucem. Generál přivezl mnohem příznivější návrhy na vytyčení demarkační linie, než obsahovala Vixova nota. Slíbil vyřešit hospodářskou blokádu, pozvat Maďarsko na mírová jednání do Paříže a především zaručit, že nová demarkační linie neovlivní vytváření konečných hranic země, tedy ústupky, o kterých si demokratický Károly mohl nechat jen zdát.
0: Jak reaguje rudý vůdce Kun? Je ochoten přijmout demarkační linii za předpokladu, když se obsazující jednotky nebudou vměšovat do hospodářských a politických vztahů země a když bývalá území Uher, zatím obsazena Rumuny, Srby a Čechoslováky, budou vrácena pod maďarskou správu. Béla Kun tak pokračoval v zahraniční politice svých předchůdců. Obsahovou změnu ale znamenalo Kunovo chápání této politiky. 19. dubna na zasedání Budapešťské dělnické a vojenské rady, poté co jednotky rumunské armády překročily demarkační linii, Béla Kun prohlašuje.
1: Nad Maďarskou republikou rad zuří boj dvou světových proudů, imperialistického kapitalismu a bolševického socialismu. Je to otázka mezinárodního třídního boje. Když jsme vyhlásili v Maďarsku proletářskou diktaturu, nepočítali jsme, zda budeme schopni v systematické válce zdolat jednotky dohody. Nevěřili jsme, že s těmi 6 divizemi, které dohoda o příměří republice rad povolila, se budeme umět postavit ofenzívě, která nás ohrožuje ze všech stran. Zdůraznili jsme a zdůrazňujeme, že osud Maďarské republiky rad jsme postavili na mezinárodní proletářské revoluci.
2: 26. dubna 1919 překročila demarkační linii i československá armáda a postoupila až k Miškolci. Československá vláda, motivována obavou z bolševismu, stejně jako zájmem získat s poraženým Maďarskem co nejvýhodnější hranici, viděla v útoku proti Maďarsku příležitost, jak bez většího rizika realizovat svoje zájmy.
1: 30. dubna Béla Kun zaslal rumunské, československé a srbské vládě notu, v níž informoval vlády těchto tří zemí, že maďarská vláda nezastává princip územní integrity a uznává jejich národní požadavky, a vyzval je, aby okamžitě přerušili vojenské akce proti Maďarsku. Současně s touto výzvou se obrátil na prezidenta Spojených států Wilsona, aby učinil opatření k přerušení vojenské intervence. Spojené státy a Velká Británie intervenční akce Československa a Rumunska odmítly a vyzvali je, aby okamžitě přerušili útok.
2: Československá a rumunská ofenzíva způsobila vážnou krizi republiky rad. Odboráští vůdci, kteří považovali její postavení za beznadějné, vyzvali vládu lidových komisařů k rezignaci. Argumentovali tím, že republika rad nedostala žádnou pomoc ani od zahraničního proletariátu, ani od sovětského Ruska a navrhli vytvořit buržoázní vládní koalici za účasti odborů. Přijetí tohoto stanoviska zabránilo rozhodné vystoupení Bély Kuna, který si zajistil podporu vojenských vůdců, sympatizujících s pokračováním dalších bojů. Byla zavedena všeobecná branná povinnost. Do konce května se početní stav maďarské rudé armády zvýšil na 200 tisíc vojáků z 56 tisíc v polovině dubna. Řízení jednotek bylo svěřeno důstojníkům z povolání, které komunisty spojoval společný zájem obrany vlasti.
1: Počátkem června maďarská rudá armáda překročila demarkační linii, obsadila Košice a střední a východní část Slovenska. V Prešově byla pod jejím vlivem vyhlášena Slovenská republika rad. Základem Kunova rozhodnutí bylo rozšířit maďarskou revoluci i za demarkační linii a na pomoci tak vzniku socialistického konfederativního státu ve střední Evropě. To ale byly zcela nereálné a naivní představy.
2: 7. června 1919 předseda mírové konference Clemenceau adresoval notu maďarské revoluční vládě, v níž pod hrozbou všeobecného útoku dohody požadoval okamžité přerušení vojenských operací proti Československu a stažení maďarské armády na demarkační linii. Béla Kun se v odpovědi z 9. června odvolal na sebeobranu kvůli porušení Bělehradského příměří a navrhl, aby zainteresované strany ve Vídni uzavřely příměří. V notě dále zdůraznil, že maďarská vláda rad si přeje žít s celým světem v míru, tím spíše, že netrvá na principu územní celistvosti.
1: 15. června byla v Paříži definitivně stanovena demarkační linie mezi Maďarskem a Československem, jakož i mezi Maďarskem a Rumunskem, která byla shodná s pozdějšími hranicemi trianonskými. Současně s tím spojenecké mocnosti vyhlásily ukončení nepřátelství a vyzvali maďarskou vládu rad, aby svoje jednotky stáhla za předepsané hranice. Béla Kun žádal od mírové konference záruky na stažení Rumunů, rumunská armáda se však nepohnula. Rozhodnutí konference o stažení sabotovala a přijala linii vyznačenou ve Vixově notě z 20. března. Béla Kun proto 20. července oficiálně oznámil konferenci, že maďarská armáda zahajuje ofenzívu podél Tisy. Zpočátku si maďarské jednotky vedly úspěšně, o 4 dny později však začal rumunský protiútok, který Rudá armáda nebyla schopna odrazit. Maďarská obrana se držela do posledního července, pak se však maďarská fronta definitivně zhroutila.
2: Revoluční vláda lidových komisařů dospěla 1. srpna 1919 k rozhodnutí, že v boji není možno pokračovat, a odstoupila. Byla vytvořena nová, čistě sociálně demokratická vláda, vytvořená z představitelů odborů. Béla Kun ve svém posledním telegramu Leninovi oznamoval: dnes se v Budapešti vytvořila vláda, složená z pravicových socialistů, na níž se podílejí odborářští vůdci, kteří se postavili proti diktatuře. Obrat byl způsoben jednak rozpadem naší armády, jednak chováním dělnictva, které je proti diktatuře.
1: Dělníky ze zrady revoluce obvinil Kun i ve svém posledním projevu. Tento proletariát, soudruzi, potřebuje diktaturu buržoazie beze všeho slitování, aby se naučil být revolucionářem. Nová vláda dovolila lidovým komisařům a jejich rodinným příslušníkům odchod do Rakouska. Pak Kun emigroval do Sovětského svazu.
2: Po kariéře v ruské komunistické straně a v Kominterně skončil Kunův život, stejně jako životy mnoha bývalých komunistických aktivistů, ve stalinském vězení. V červnu 1937 byl Kun za údajnou protistranickou činnost zatčen a o 2 roky později ve svých 52 letech popraven.
0: Co bylo dál? Vše kolem Bély Kuna se odehrálo podle bolševických stalinských procedur, jež jsou důvěrně známí také nám. Kunova skutečná role v Maďarské republice rad, jeho tragický osobní osud byly zamlčovány, uměle vytěsněny až do roku 1956. Na jaře tohoto roku Moskevská pravda označila do té doby nežádoucího Kuna za vynikající osobnost mezinárodního dělnického hnutí. V roce 1964 byla Kunovi propůjčena vysoká státní a stranická vyznamenání, včetně rudého praporu, který sovětský velvyslanec v Budapešti předal Kunově vdově. Málo kdo věděl, že tato žena přežila mnoho let ve vyhnanství někde ve střední Asii. 45. výročí Maďarské republiky rad byla po Kunovi v bývalém Leningradě pojmenovaná ulice a základní škola. Samozřejmě na počest. Nejenom Kuna, ale žádá se říct, že také na počest krvavých dnů rudého teroru maďarského jara a léta 1919. Jak to už v osudech národu bývá, teror střídá teror, teror je poražen terorem. A v Maďarsku rudý teror střídá teror bílý. Ale to už je jiná kapitola Maďarské republiky, jež se zrodila na troskách Velikého Uherska po první světové válce. V cyklu Portréty se k ní vrátíme za několik týdnů. Dámy a pánové, dnešní pořad našeho cyklu, jenž byl věnován Bélu Kunovi a Maďarské republice rad, právě končí. Za spolupráci na něm děkuji historičce doktorce Evě Irmanové, Davidu Schneiderovi, Markétě Bidžovské, Daně Pohnánové a Haně Vohryskové, jež četla ukázky a měla také režii. Za pozornost posluchačům děkuje autor pořadu a jeho průvodce Petr Duhan.
3: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
4: No a v repríze pořadu Rádio na kolečkách nám teď Karel Tejkal představí unikátní nahrávky z našeho zvukového archivu s hlasem Jana Vericha, ty z roku 1945 i ty o 20 let mladší.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
5: Tak pojďte, zkusíme si.
6: Nechcete se napít?
5: Jo, já se napiju. Už to jde. Já mám tadyhle svojí, koukejte se. Já mám svojí. Já mám tu Vincentku. A taky si tam dávám Bacardi a Bacardi do sodovky taky dobrý.
6: Prosím vás, kdybyste dali vždycky ty tři stránky, a bychom vám zastavili a navážeme dál.
5: Dobře, tak já si vemu, podívejte se, uděláme si tuhle jedna zkoušku, jo?
6: Dobře, já vám to natočím.
7: Jan Werich, počátek 60. let, natáčí v rozhlase pohádku. Režisér Jiří Hesoun, technik Jiří Hrubec. Já, tichý divák v koutku. S panem Werichem domluveno, že když bude odpočívat a upíjet, mikrofon i magnetofon zůstanou zapnuty. Nápad to byl spontánní, náhlé vnuknutí, stejně jako pozdější nápad poslat nahrávku do Ameriky panu Voskovcovi. Stalo se, sportovní reportér provezl pásek za hranice a tam jako rekomando podal. Snad došel. Originál máme doma i s kulisou oceánu, kterou jsme použili co by předěl a symbolickou ozdobu. Dnes uslyšíte i vy, jak bylo Janu Werichovi tenkrát, snad si mohu dovolit ten výraz, po těle i na duchu. A porovnávejme s rozhovorem o dobrých 20 let mladším, z prosince 1945, kdy Wericha zpovídal Josef Cincibus. V plus V se sejdou ve scénce z téhož roku, popovídají si s Tondou Krejbrem a zaspívají. Další slavný rozhovor, tentokrát Karla Kincla s Jiřím Voskovcem, v roce 1965 si v některém z dalších vydání pořadu Rádio na kolečkách také pustíme. A také opět nezůstane jenom při něm. A ještě douška. Letos poprvé můžeme číst bohatou poválečnou korespondenci Wericha s Voskovcem. Dozvídáme se, co jsme nevěděli, potvrzujeme si, co jsme tušili. A slyšet je přitom oba, zážitek umocňuje. A proto jsem ta dvě kolečka pásků znovu oprášil.
8: Kromě mne jsou tady ještě další a další reportéři. To všechno, pane Werichu, protože jste si to tak hezky prorokovali v jedné z vašich písniček, tam jste totiž zpívali. A hned přišli reportéři od Foxu, operatéři, vzpomínáte si?
9: Já si na ní moc dobře vzpomínám, to byla o Vodníkovi, jestli se pamatuju.
8: Ano, jmenovala se
9: Vodníkovi. Ano. Možná, ještě, že jsme s náma moc hádal o tu písničku, protože on hrozně měl rád a my jsme neměli rádi slova, víte? A my jsme nechtěli tu písničku zpívat, takže vždycky říkal, že ji musíme zpívat, protože on měl rád melodii a on na slova nedal, tomu nevadilo.
8: Na slova jste zase dali vy.
9: Jsme dali my, tak
8: no,
9: jsme se nepohodli.
8: No, možná řeknete bohužel, a to bohužel platí o všech vašich písničkách. Oni se totiž splnili ve svém obsahu, bohužel velmi, jak bych to řekl, pomozte mi.
9: No, já vím, co vy myslíte. Já jsem si některé ty písničky hrál v Americe a byl jsem opravdu překvapený, jak jsme měli pravdu. A to jenom dokazuje to, jaký jsme pesimisti, víte?
8: Proč pesimisti?
9: No, pesimisti proto, protože já i dnes, a Voskovec taky, my i dnes nevěříme, že fašismus je poražený. Ten boj proti fašismu, ten trvá, ten je v nás, záleží na nás. Já myslím, že my jsme vyhráli bitvy s fašistickými armádami, ale my jsme nevyhráli válku s fašismem.
8: Vy se, pane Werichu, vracíte po 7 letech z Ameriky. To byla léta možná těžká, možná, že byla ke konci i veselější. Veselější myslím proto, protože jste viděli, válka jde ke konci, vyhrajeme, vrátíme se.
9: No.
8: Jaké byly vaše počátky v Americe?
9: No, počátky byly špatné. O tom není pochyby. Víte, nejhroznější věc, kterou člověk může kdy udělat, je, když člověk je herec a vystěhuje se do země, jejíž řeč nezná. My jsme byli herci a hercov nástroj, jak si je nástroj toho hereckého řemesla, je řeč. A když neznáte tu řeč, tak jste ztracen. A to se stalo nám v Americe. My jsme přijeli do Ameriky a neuměli jsme ani slovo anglicky. A přitom jsme nechtěli být nic jiného než herci. My jsme nechtěli řídit automobily nebo autobusy. My jsme nechtěli nic jiného dělat, protože my jsme rádi herci a my to je jediné naše zaměstnání, které milujeme.
8: Vy jste chtěli hrát.
9: My jsme chtěli hrát. No tak jsme se museli nejdřív naučit anglicky.
8: To bylo těžké. Vy jste přece byli, dovolte, aby to řekl, mistry slova.
9: Ano, řekněme, to říkali kritici. Jsme se kolikrát smáli kritikům, když říkali, že si pohazujeme, jak oni to říkali. Že si pohazujeme slovy jako míčkem, jako když se hraje tenis.
8: Dobře, oni o vás říkali také...
9: No, oni o nás říkali.
8: Jiné věci.
9: Já kritiky vůbec nemám rád, protože ale to sem nepatří.
8: Vy jste teď doma, pane Verich.
9: Ano, já jsem doma. A v Americe ze začátku to bylo špatný, my jsme se museli naučit anglicky a naučili jsme se. A to je možné jenom v Americe. Přišel k nám člověk, když jsme byli týden v New Yorku, přišel k nám člověk, který se jmenoval Tony Kraber. A my jsme mu říkali Tonda. A trošku jsme ho učili česky. A on dneska mluví trošku česky.
8: Ale vy dnes mluvíte dobře anglicky. A no, se o něm nedá říci, co?
9: No, on neumí tak česky, jako my umíme anglicky, ale zase my nemůžeme říct, že my umíme anglicky tak, jako uměl Roosevelt. To tedy nejde.
8: Vy jste tam hráli divadlo.
9: Ano, kde? V New Yorku jsme hráli divadlo teprve, jsme začali hrát divadlo loni. A hráli jsme ho až do letoška do dubna. Ale my už jsme hráli divadlo v Americe v roce 39, když jsme byli rok v Americe, Clevelandu. A to si bylo divadlo, které se jmenovalo Cleveland Playhouse. V tom divadle jsme hráli anglicky a to vám můžu dneska říct, že jsme nerozuměli tomu, co jsme říkali a že když se lidi smáli, tak jsme se museli zastavit a koukali jsme se na sebe s voskovcem a říkali jsme, proč se ty lidi smějou. Víte, ono to jde se naučit na jevišti řeč, aniž byste tomu rozuměl. V roce 1940. No ale později, to nám trvalo dost dlouho, než jsme se naučili pořádně anglicky, až teprve pořádně jsme, opravdu úspěch jsme měli ve Filadelfii a v Bostonu a v New Yorku v lednu tohodle roku. To jsme hráli s Margaret Webster, která režírovala Shakespeareovu bouři a my jsme v tom hráli dvě role, které byly opravdu báječné, dvě nejlepší role, které jsme si mohli přát v Americe a to byly role, já to teďka řeknu, já vím, že to vypadá, jako kdybych se vytahoval, ale...
8: Prosím, prosím.
9: Ty role byly, jako kdyby jsme si napsali sami, ačkoliv je napsal William Shakespeare. A tedy William Shakespeare je náš kolega, ať se mu to líbí nebo nelíbí, protože my píšeme taky divadlo, že ano?
8: Dobře,
9: a my jsme dva, když to on byl jeden. A tam jsme hráli Trinkulou, Voskvěz hrál Trinkulou a já jsem hrál roli, která se jmenuje Stefano.
8: A kdy se vrátí Voskvěz, o kterém jste teď právě mluvil?
9: Voskvěz se může vrátit za měsíc, nebo za dva, nebo za tři. Já vám nemůžu říct přesně datum, kdy se vrátí, ale já vám můžu říct jednu věc přesně a určitě, že Voskovec je strašně nešťastný, že se nemohl vrátit se mnou. A nemůže se vrátit proto, protože má, řekněme, jakési osobní záležitosti, které musí vyřešit, než se vrátí. Ale až se vrátí, tak bude to lepší Voskovec, než vůbec kdy Praha Voskovce znala.
8: Skončili jste Osvobozeným divadlem.
9: Ano.
8: Skončili jste.
9: Ano, skončili jsme. Já myslím, že Osvobozené divadlo takové, jaké bylo. A tak, jak jsem se přesvědčil v cizině, jak bylo známo, což mě velmi těšilo, to bylo divadlo, které bylo, abych řekl, produkt toho příměří, které trvalo mezi první a druhou světovou válkou. Osvobozené divadlo začalo spontánně a spontánně skončilo. Totiž spontánně, pokud se týče agrárníků, kteří ho zavřeli před příchodem Hitlera. Osvobozené divadlo to nejsem já, to je Voskovec a Ježek a já a Honzl a řada jiných lidí. Já bych strašně nerad se vracel k tomu a bych strašně nerad obživoval něco, co vykonalo svoji povinnost. Dokud Voskovec nepřijede, tak já bych rád se uplatnil jako herec. Já bych rád hrál a rozesmával lidi, protože věřím, že rozesmát lidi to je stejně důležitý jako léčit lidi. Já myslím, že dobrý komik je stejně důležitý jako dobrý lékař.
8: Ano, podívejte, pane Verichu, my jsme s vámi byli ve spojení velmi nedokonalém. Bylo to spojení na krátkých vlnách. Dostával jste nějaké dopisy od nás? Věděl jste o tom, že vás tady posloucháme?
9: Já měl různý zprávy, víte? A nejlepší zpráva, která nás nejvíc potěšila, na kterou opravdu jsme hrdí, abych mluvil správně česky, rozumíte, hrdí, neříkám hrdý. To je nejlepší zpráva, kterou jsme kdy dostali, byl dopis, který jsme dostali z Buchenwaldu. A to nám Američani předali, ten dopis byl adresován, myslím, nějakému středisku v Luxemburku, americkému středisku. Američani nám ho předali. Dopis od buchenwaldských chovanců, abych tak řekl, koncentráků.
8: Mírně vyjádřeno.
9: Mírně vyjádřeno, kteří nám napsali nádherný dopis a měl 140 nebo snad 160, já už se nepamatuju podpisu. A kde nám psali, že naše písničky a Naše věci jim dodávaly odvahy a to bylo moc hezký. To si nejvíc vážíme.
8: Podívejte, pane Verichu, my jsme se na vás těšili. Jsme rádi, že jste tady.
9: No,
8: jak jste se vy těšili domů?
9: Tedy, jestli jste se těšili, tak jste se nemohli těšit tak, jako my jsme se těšili. My, já, Vaskovec, jsme se strašně těšili domů a jsme plný nápadů a chtěli bychom hrozně pracovat a hrozně dělat a rozesmávat lidi, protože my věříme, že lidi se musí smát. To je marný, dokud se lidi nesmějou, tak nejsou lidi.
8: A co si přinášíte z ciziny do vlasti?
9: No, já si přináším moc věcí. 7 let je dlouhá doba. Já jsem se neměl dobře určitý leta, pak jsem se měl dobře a pak jsem se měl moc dobře. No a v těch chvílích, kdy jsem se měl moc špatně, tak jsem nezahálel a přemýšlel jsem. Tenkrát v Americe jsem přišel na to, že jsem si hrozně vážil českýho národa a český řeči. Víte, angličtina a anglická kultura je něco, co nikdy nebylo přerušené. Nikdy. To byli lidi, které nikdo nestál v cestě. Když to nám, našemu národu a naší kultuře, lidi jenom házeli klacky pod nohy. A představit si, že po těch 300 letech takzvaný boroby, já to nerad užívám to slovo, protože bylo mockrát užívaný a ztratilo tu váhu, ztratilo ten smysl. Ale těch 300 let poroby a těch 20 let takzvané samostatnosti, která byla ovlivňovaná tím kapitalistickým západem, a těch 6 let ty hrůzovlády, a my jsme přece nestratili smysl pro naši řeč. Naše řeč se vyvíjela, naše kultura se vyvíjela, naše slovo rostlo a toho jsem si nejvíc vážil v Americe.
10: Je těsně po druhé světové válce a zase vysíláme programy. Tentokrát pro Čechy a Slováky, kteří v různých končinách Evropy čekají na návrat domů.
11: Teďka bychom vám rádi, tedy to je můj nápad, představili jednoho našeho amerického kamaráda, který se jmenuje pan Tony Kraber.
12: To nemusíte říkat pan, stačí, když řeknete Tonda.
11: No a já jsem chtěl být obřadný.
12: Tohle je program kamarádů kamarádům. Obřadnost tu nemá co dělat. Jaký pak pan Kraber, když Tonda Kraber stačí? Pojď sem, Tondo.
11: No a nejdřív ho představte. Tak to je náš starý kamarád, který nás učil anglicky.
12: A my jsme ho za to učili česky. Pojď sem, Tondo, a řekni něco našim kamarádům z bývalých pracáků.
13: Nazdár.
11: To bylo hezký, ale bylo toho málo.
13: Jsem totiž zelený vůl.
12: To nemůžeš říkat, Tondo. Abyste rozuměli, tuhle tu větu se Tonda naučil, aby nás překvapil z nějaký gramatiky.
11: Já nevím, kde to vyštrachal.
12: Jakže jsem to nikoho neslyšel říkat. A my mu to teďka nemůžeme vysvětlit, že se to neříká.
11: No tak, Toníčku, tohle nesmíš, ale hezky česky promluv.
13: Kamarádi, já bych si přál, abych mluvil lépe česky, abych vám mohl tlumočit všechny své přátelství.
12: Počkej, Tondo, nějak jsi se zašmodrchal.
13: Zašmodrchal?
11: No, zašmodrchal, takový slova nemůžete na Tondu používat. Co jsi chtěl, Tondo, říct?
13: Že my Američani máme Čechoslováky rádi, protože jsou demokrati, protože bojovali proti fašismu a protože uměli svobodu hájit a uhájit.
11: Tondo, to bylo opravdu moc hezký.
13: I think if you'd let me sing a little song, I'd be a lot better off.
11: No jo, tak dobře, řekni to celý česky teďka.
13: Líp zpívám, než mluvím.
12: No to teprve poznáme. A co chceš zaspívat?
13: Casey Jones.
11: No a kdo to byl Casey Jones?
13: Eisenboniak.
12: To znám, to je hezká písnička. To je stará americká lidová písnička z dob, kdy v minulém století se stavěly železnice a kdy jet po železnici bylo ještě veliký dobrodružství.
14: Come all you rounders if you want to hear the story of a brave engineer. Casey Jones was a rounder's name, was on a heavy 6-8 wheeler, boys, he won his fame. Caller called Casey at 4:30. He kissed his wife at the kitchen door. He mounted to the cabin with his orders in his hand, took his farewell trip to the promised land. Casey Jones mounted to the cabin, Casey Jones with his orders in his hand.

0: Tak ti, Tondo, děkujeme.
1: Není zač.
2: A přijdeš nám zase někdy vypomoct?
1: To ti ve na písk.
0: To ti ve na písk. Hezkou češtinu jsme ho to naučili. Nazdar, Tondo.
1: Nazdar a nashledanou.
3: Hlasově to mám v pořádku, všecko je pryč. Jenomže po tom ozařování ta zdravá tkáň okolo byla nám porušená, víte? A vůbec, jak jsem neměl vůbec sliny. Teď už mám, se to ohromně zlepšilo. A to se mi děje, když jsem nastydlej. Když nejsem nastydlej, tak ne. A proto například, jako tady to nevadí, tady můžu kecat a počkat. A kdyby se to stalo ve Falstaffovi v půli, tak to nemůžu, že? Ale filmy můžu dělat a všecko můžu dělat. A hlas mám dokonce lepší, než jsem měl, protože to mám zdravější v krku, než jsem měl. Já jsem tam mýval takový stálej zánět, víte, od toho mluvení. A to jako zase vyléčil. No, mělo krutnou kliku, to jsem zaklepal. Až tady mě chtěl pan profesor přece chtěl operovat, že jo, dělat tady tu díru. Kdyby ho byl poslech, tak jsem byl němej. A já bych asi nemohl být živ, kdybych nemohl se vyjadřovat nějak, projevovat. Tak jsem jel do toho Brna, tedy původně na operaci od jiného profesora. No, ten říkal, že bychom to riskli s tím pozařením, že ono to bylo nepatrný. To bylo tak velký jako špendlíková hlavička. Mám trochu staromódní kastly. Ono se dá být živ, když člověk chce a když má se na to koukat. Žijeme pod takovým tlakem doby, to se týká nás všech, ať jsme na jakékoliv místech, od těch nejvyšších pánů až po ty nejnižší kmány, ten tlak je stejný. A ono je nejlepší, pojďte se na to vysrat. Já jsem se přesvědčil loni, když jsem se roznemohl, tak jsem řadu věcí nemohl udělat. A vůbec se nic nestalo. 3 měsíce jsem byl poradce, si lámal hlavu, pak jsem zjistil, že se vůbec nic nestalo. Že se to zase dá dohonit. A to má člověk udělat ne, když je nemocnej. Já to teďka udělám, já se na všecko vyseru a měsíc se pojedu někam, vydupu si nějaký vízum a pojedu na měsíc někam, kam třeba vůbec nechci. Rozumíte? A nebo do Ameriky, mám jet do New Yorku, tam jsem jet na podzim a jel jsem naši na hlavatky. A když jsem měl to divadlo, tak jsem bylo o zešílení. A když jsem šel, tak jsem tomu neutek. Byl jsem na Slovensku, chytal jsem hlavatky a furt jsem přemýšlel, co budu hrát. A jak to mám udělat, aby mi to prošlo. A tak jsem vlastně na to Slovensko nemusel jezdit. Já najednou si nemůžu vzpomenout na slovo, na obyčejné slovo. A to je únava taky taková, víte? On, my děláme všichni jednu chybu, že my furt děláme. Já jdu na prázdniny a dělám. Furt na to myslím, i když nedělám tak nějakou povídku nebo tamhle to. A to je to samé, teď ono je to jako kdyby člověk furt rukou něco dělal, že jo? No tak, ona nastává taková únava a nemáme žádný, nikdo z nás nemá pěkný život, protože máme takový tlak furt všichni. Kdybychom mohli jako ty mladí lidi to dovedou, že ty na to serou. Ty nic nerozčílí, že? Ty mají k tomu ten poměr přeci. Ty dělají automaticky takhle a říkají věci, které se vidí, ale vůbec to tady nezaregistrují a nezatěžují se. Když to my pořád všichni ještě, jako si říkáme, jak to, že tohle, když jsme se učili tohle, že jo. Co to jim je to bůh přece? Oni vědí, co tohle učí a vědí, že to nebude platit. To je jejich atituda. No my máme takovou tu, já myslím, že to je taková únava, kdybychom je mohli se sebrat, každý z nás podle svých poměrů, a udělat si srandu, jak já bych třeba jel do Říma na měsíc. No tak bych asi patrně pak si nezapomínal na slova, protože bych se tam vůbec pohyboval v jiném světě fantazie, že jo. Ani nejbyl třeba na ryby někam. Já, nebo nějaký dělňac by si koupil automobil a jezdil by po republice a pak by zase třeba prodal. Když to teď musí dát 20 tisíc a čekat 2 roky s tou svojí a nerozvede se, protože mají oba na ten automobil. Nuda je smrť, to je strašné. Jakmile člověk začne nudit, tak má zavřít krám. Já to říkám takhle, ale tuhle jsem četl od Alberta Einsteina, nádherný citát. On to byl vynikající muž. On to formuloval tak pěkně, on říkal, že nejkrásnější věc na světě je tajemno. Že pokud člověk může se nechat tím tajemnem zlákat a chtít ho odkryt, a pokud člověk se umí a může divit, tak furt je člověk. Ale jakmile se člověk přestane divit a přestane tajemno ho zajímat, tak je to, jakoby nebyl živ a jeho oči vyhasly. To je ohromná pravda. A teď si představte, že to všecko, co se tu děje, vás přemlouvají ze všech stran, abyste se ničemu nedivil. Abyste neodhaloval. Oni to odhalejí za vás, oni vám to dají a vy se nemáte co divit. A odtud taková ta nezájem těch lidí a oči vyhasínají. Až každý člověk to v sobě má, že chce odhalovat a chce se divit, že jo? No oni se diví, co pak o to? Ale oni tam to napíšou, tady to máš, soudruhu, podívej, moc se nediv. Tady to máš, tam to dalo děsnou práci, my jsme se usnesli, tady to máš. A dodržuj to! A teď vy se začnete divit a říkají, co on se diví? Zavřít, žádný divení.
4: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. 4 knihy plné poutavých příběhů, které zažili Češi v zahraničí, pro vás na Zien připravil literární magazín Ex Libris v sérii Češi na cestách, radosti i úskalí světa za hranicemi. Zrod moderního turismu popíše Jan Pezda. Kubánské tango v rytmu blues zatančí na takzvaném ostrově svobody Eduard Freisler. Vojenské mise v Afghánistánu a Iránu popíše plukovnice lidských duší Helena Sováková. A Ludmila Šimková vysvětlí, proč Shangri-Lu v Tibetu nenašla. Ex Libris poslouchejte každé úterý po 8. hodině večer a v sobotu po 4. hodině odpoledne na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
5: Paul Dirac byl britský teoretický fyzik. Za objev nových forem atomové energie získal v roce 1933 spolu s Erwinem Schrödingerem Nobelovu cenu.
6: Dirac se narodil v Bristolu v roce 1892. Jeho autoritativní otec byl profesorem na tamní univerzitě. Přísná výchova se zřejmě podepsala na Paulově pozdější uzavřené povaze.
5: Studoval v rodném městě na univerzitě a stipendium na vytouženou Cambridge získal až na druhý pokus. Přestože proslul jako fyzik zabývající se kvantovou mechanikou, jeho univerzitním oborem byla matematika.
6: Zajímaly ho studie Maxe Borna, Ernsta Rutherforda a Alberta Einsteina. Rozhodující pro jeho kariéru bylo setkání s pracemi Ernsta Schrödingera. Přitom Schrödingerovy závěry o kvantové fyzice tehdy rozhodně nebyly obecně přijímány.
5: A právě Diracova nepředpojatost vůči Schrödingerovým teoriím, pohled na danou problematiku z hlediska matematiky a její využití ve vysvětlení problematiky kvantové mechaniky vedly k tomu, že této dvojici byla v roce 1933 udělena Nobelova cena.
6: Po tomto úspěchu začala Diracova hvězdná kariéra akademika a vysokoškolského profesora. Téměř po celý život ale neopustil Británii a Cambridge. Až v roce 1968 přesídlil na univerzitu v americkém Tallahassee, kde v roce 1984 zemřel ve věku 82 let.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.

0: Soud v Lucembursku zablokoval část majetku energetické společnosti ČEZ. Konkrétně jde o podíly v tamních firmách, přes které ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet. ČEZ to oznámil na svém webu. Důvodem je dlouholetý spor českého státu se společností Diag Human. Ta po Česku požaduje asi 17 miliard korun jako odškodnění za zmařený obchod s krevní plazmou. Lucemburský soud už dříve rozhodl, že firma může nechat obstavit český majetek v zemi. ČEZ nejnovější rozhodnutí označuje za nezákonné. Tvrdí, že s celým sporem nemá nic společného. Pokračují povolební vyjednávání. V Praze o možné koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Shodli se na tom při dnešním úvodním setkání. Oproti původním plánům nezačali řešit rozdělení gescí v řadě hlavního města. Znovu se chtějí starostové a Spolu setkat ve čtvrtek, říká předsedkyně pražské ODS Alexandra Učenia.
1: My už jsme připraveni nějakým způsobem se začít bavit o programových prioritách, ať to jednání dopadne jakkoliv, protože to je pro nás velmi důležité. My jsme si jako Spolu už určili programový tým, tak právě až se uvidíme koncem tohoto týdne, tak vlastně bychom měli začít se bavit o téhle z těch věcech.
0: Každá druhá průmyslová firma v Česku očekává v budoucnu nedostatek vody. Kromě toho se obávají taky jejího zdražení. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, ve kterém na přelomu srpna a září odpovídali zástupce více než stovky firem. Polovině firem už náklady na vodu stouply v posledních 5 letech. Třetině z nich i přes úsporná opatření. Na ně můžou čerpat podporu od ministerstva průmyslu. Rezort od roku 2022 vyčlenil už skoro 1 miliardu korun, říká mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
2: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozů s významnou spotřebou vody. Zastoupeny jsou například potravinářství, nápojový průmysl, textilní, chemický a kovozpracující průmysl, papírenství, výroba stavebních materiálů nebo strojírenství.
0: Vysoká škola báňská v Ostravě má nové vědecké a výzkumné centrum zaměřené na robotizaci. Stálo 126 milionů korun. Součástí je taky polygon. Akademici budou na okružní dráze testovat takzvaná autonomní vozidla, tedy auta schopná jízdy bez řidiče. Pokračuje proděkán fakulty elektrotechniky a informatiky Petr Šimoník.
3: Další část je oblast digitalizace ve výrobě. Pak je to oblast humanoidní robotiky. V současné době vlastně budeme tady vyvíjet a testovat určité algoritmy, které budou sloužit pro zavádění humanoidní robotiky, zatím v pilotech pro naše partnery.
0: Německý tenista Alexander Zverev se v následujících týdnech stane poprvé v kariéře světovou jedničkou. Do konce roku přeskočí zraněného Jannika Sinnera z Itálie.
4: 29-letý Němec letos vystoupal žebříčkem po prvních grandslamových titulech na Roland Garros a US Open. Jeho budoucí postup na nejvyšší pozici stvrdil Španěl Carlos Alcaraz, který vypadl na turnaji v Šanghaji ve třetím kole a Zvereva tak do konce roku nepředstihne. Nejdřív se může v čele žebříčku Zverev objevit 2. listopadu po turnaji ve Vídni. Po Borisi Bekrovi se stane historicky teprve 2. světovou jedničkou z Německa. David Prouza, Radiožurnál.
5: Zdržení na D1 u Rousínova a na silnici 35 u Mohelnice. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna už jen kratší kolona za Vyškovem. Brzdit se začíná na 212. kilometru a popojíždět budete až za Brno na kilometr 196. Zdržíte se už jen 10 minut. Na 35 se z Mohelnice do Hradce stále čekejte zdržení od čerpací stanice MOL. Po dřívější vážné nehodě byla silnice uzavřená, ale aktuálně je provoz obnovený Kyvadlově. Kolony obousměrně stále na zhruba 20 minut. Na D1 ve směru z Brna do Ostravy spozorněte za sjezdem na Kojetín. Na 254. kilometru je polouchaná dodávka v odstavném pruhu. Na silnici 38 projíždějte opatrně mezi Doxy a Českou Lípou. U Jestřebí srazilo osobní auto divočáka. Provoz je plynulý. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne čekáme ještě mlhy. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti. V Čechách může večer i pršet. Nejvyšší teploty nejčastěji od 12 do 16 stupňů. Tolik zprávy.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Nejdříve hrála princezny, později lékařku v ordinaci, kriminalistku v Oktopusu, objevila se v oceňovaném filmu Vlny a příští roky uvidíme jako Olgu Knoblochovou v titulní roli filmu Lady Dermacol. Za 20 let před kamerou a na jevišti toho stihla opravdu hodně.

0: jevišti září například v komedii Patrika Hartla Blbka nebo v dalších představeních ve studiu 2. Přesto o sobě říká, že je maximalistka, která si občas musí hlídat vlastní energii, a tak zatímco se kolem ní mezi klapkami povídá, ona je někdy nejraději prostě sticha. Mým hostem je herečka Marika Šaposká. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
2: Hovory.
0: Mariko, já jsem se o vás dočetl, že váš mladší bratr, který je taky herec, Antonio Šoposký, řekl, a teď ho budu citovat, moje přítelkyně si ze mě dělá srandu, že jsem z poloviny osobnost mojí sestry. Má pravdu?
1: No, my máme s Antonem takový velmi specifický vztah, protože on se narodil, když mě bylo 13, myslím, jestli to správně počítám. A on je prostě takový první dítě, který já jsem ve svém životě zaznamenala, jo. Takže jak si ho pamatuju prostě od toho jeho prvního dne, tak jsem se o něj samozřejmě jako dost starala, protože naši, že jo, chodili do práce a takový ty různý povinnosti, jako chodit s kočárkem ven, jsem vždycky slízla já. Takže máme spolu takovej, řekla bych, dost silný vztah a jsme na sebe nějak jako napojený, že dost často víme, co si ten druhej myslí, ještě než si to myslí ten druhej. A asi má v něčem trošku pravdu, no.
0: A co je ve vašem bratrovi z vás? A co naopak vy máte ze svého bratra? Dokázala byste to říct?
1: Já si myslím, že my jsme vlastně dost v něčem jiný. Že on je taková jako ta moje klidnější část, bych řekla. A já jsem zase pro něj takový to, když on se nedokáže v něčem rozhodnout nebo vyžvejknout, tak já to vždycky rozseknu za něj, jo? Nebo nějak mu poradím, nebo prostě nějak se tak jako doplňujem. Myslím, že jsme každej, on je ta klidnější polovina, já jsem taková ta jako dynamičtější, bych řekla.
0: Prý je, nebo minimálně byl, a to nevím, jestli je pravda, prvním čtenářem vašich divadelních her, které píšete.
1: No určitě jedním z prvních, no.
0: To je to napojení, nebo to je opravdu nějaká mimořádná důvěra, že zrovna on je ten, kdo je jeden z prvních?
1: Určitě je tam nějaká důvěra, kterou mám v pár, možná jsou to fakt jednotky lidí, který moje věci čtou jako první. A je to z toho důvodu, že mě vím, že to, že je naladěný na podobnou vlnu, že mě že to jako pochopí, ale zároveň je schopný mi k tomu dát nějaký připomínky. A je to určitě pro mě vždycky, když něco napíšu, tak je hrozně těžký to jako pustit do toho světa, jo, dát to těm prvním čtenářům. A člověk si ty lidi, kterým to dá na poprvé přečíst, musí jako dost pečlivě vybírat, takže on určitě je mezi nima.
0: No vy ale i v psaní rozhodně nejste žádný troškař, protože před 2 lety jste napsala divadelní hru s Miroslavem Krobotem, Štíři v únoru. Vy jste hodně mluvili o tom, jak to vzniklo, že jste narození ve stejný den a že vás zblížilo natáčení seriálu Octopus, ale teď jsem slyšel na začátku roku, že jste dopsala další divadelní hru. Je to pravda?
1: Je to pravda.
0: A to jste napsala sama nebo opět s Miroslavem Krobotem?
1: Ne, to jsem napsala sama. Nějak po premiéře Štírů právě, který jsme napsali s Mirkem, jsem se jako rozhodla, že v tom chci pokračovat a že to chci zkusit sama. A teď jsem tu hru dopsala a pravděpodobně ji budu i režírovat. Tak mě čeká taková úplně nová kapitola, no, pracovní.
0: No, Štíry v únoru hrajete ve studiu 2 spolu s panem Krobotem. Můžete prozradit, o čem bude tedy ta nová hra? Nebo nemůžete ještě ani naznačovat?
1: Můžu asi říct to, že je to o různých věcech, kletbách a vlastnostech, které si jakoby neseme z těch minulých životů a které nás provázejí i v těch přítomných životech a i vlastně do těch dalších životů, že se určitých věcí těžko zbavujeme a možná se jich nikdy zbavit nedokážeme.
0: Takže příště už vás představím nejenom jako herečku, ale vlastně už i jako dramatičku. A i režisérku?
1: No možná jo, nevím, kdy se uvidíme, ale až se uvidíme a už bude po mé režii, tak snad
0: jo. A kdyby to mělo být, je už to nějak konkrétněji v obrysech?
1: Pravděpodobně to bude v roce 2028 ve studiu 2.
0: Tak každopádně to doufám, že se uvidíme třeba i do té doby, ale zajímá mě, Mariko, kde se to ve vás vzalo tady to puzení vlastně nejenom psát, ale i režírovat? Cítíte se třeba svobodněji, když můžete text a hru napsat, než cizí text a cizí slova interpretovat?
1: No určitě, hlavně mám pocit, že tím, že to nějak přesahuje ještě víc tu profesi toho herectví, jo? Že tím můžete interpretovat nějaké svoje myšlenky, názory, dejme tomu, a dostat je mezi víc lidí. A pro mě, já mám pocit, že když zkouším divadlo, to teď, jak jsem zkoušela s Patrikem Hartlem tu Blbku, tak jsem to s ním docela řešila, že píšu hru a že bych ji chtěla režírovat, jestli se do toho mám pustit. A on mi vlastně po tom zkoušení řekl, že vidí, že režíruju na tom jevišti nejen sama sebe, ale i ty lidi okolo.
0: A to se vám dřív nedělo? To až teďka přibudce?
1: Myslím si, že jsem do toho asi musela trošku dospět, že to je otázka nějakých zkušeností. Ale myslím si, že jsem jako vždycky nějak jako cítila, jak třeba, že jsem se na to divadlo vždycky dívala víc komplexně, než na jenom na tu svoji roli, jo, takhle, když jsem zkoušela nějakou inscenaci. Takže si myslím, že jsem do toho nějak dozrála a no, a tak
0: byste,
1: zatím jdu nějak intuitivně.
0: V jednom rozhovoru, a to mě zaujalo, řekla, asi umím věci popisovat do psaného textu líp, než to říkat. Když na věci mám čas, tak si je dokážu utřídit, než když o nich musím mluvit. Konec citace. Přemýšlel jsem zase ale o tom v kontextu, že herci velmi často říkají, že jim je dobře být v té postavě, být v té roli, vlastně trošku se schovat i do toho kostýmu, do toho charakteru, že když člověk napíše, ať už to jsou Štíři v únoru, nebo teď ta nová věc, která ani nevím, jak se bude jmenovat, to nemůžete prozradit.
1: To vám neřeknu, že mám takový pracovní, pracovní název, který dobře. Ještě právě asi nebude ten název, který to ponese.
0: Většinou mi přijde, že to potom ale stejně skončí tím, že se člověk vrátí.
1: Samozřejmě,
0: k tomu
1: je to, i to se může stát.
0: Ne, dobře, tak to s vás samozřejmě dostávat nebudu, když to zatím ještě není jasno, ale to, k čemu se chci dostat, že mi právě přijde, že když píšete, tak jdete prostě se svou kůží na trh. Vy tam budete napsaná jako autorka. Jak s tím se vyrovnáváte?
1: Nějak úplně v pohodě. Já, jak jste říkal, s tím mluveným projevem, já mám spíš pocit, že na ty věci potřebuju čas, jo. Já, jak jsem jako v určitých věcech perfekcionista, tak mám pocit, že vždycky, když dávám rozhovor takhle, že něco povídám, tak nemám ten čas a ten prostor na to si utřídit ty myšlenky úplně přesně tak, jak bych je chtěla říct, jo. Což u toho psaného, u té psané formy mám. A
0: zase na druhou stranu při rozhovorech všichni, ať už tázající nebo odpovídající, známe ten schodišťový efekt, že ty nejlepší otázky, respektive odpovědi nás napadnou, až půjdeme po schodech odsud dolů ze
1: studia. No jasně, tak to si vždycky všichni říkám, že jsme měli něco říct, no, a neřekli jsme to, že to je jasný, to je přirozený. Ale i asi z toho, že já mám nějak vždycky pocit, že když bych chtěla třeba o něčem jako přemýšlet, o nějaký odpovědi, tak nastane nějaký ticho, který není vlastně žádoucí v tom rozhovoru, jo? Že to je něco, co vlastně ten posluchač jako nechce, takže proto mám pocit, že jsem vždycky trošku pod tlakem, že musím rychle něco říct bez toho, aniž bych si ty myšlenky třeba utřídila.
0: Ale vy spíš tedy než ten tlak, který pro někoho může být stimulující, potřebujete ten klid.
1: Určitě.
0: Pro odpovědi, pro přemýšlení.
1: Určitě.
0: Kde a jak píšete, když točíte, zkoušíte, jste maminka dvou dětí, máte opravdu pro sebe vyhrazený čas, že se zavřete někam do pracovny nebo někam odjedete a tam píšete divadelní hru?
1: Je fakt, že já na to potřebuju takový specifický podmínky. Vlastně nejlepší je, když je tma. Takže většinou píšu večer v noci, když děti usnou, uložím je a uklidím celou kuchyň a všechno vlastně celý, všechno z toho dne tak jako schrnu už ze stolu a mám čas jenom pro sebe. Tak vlastně moje věci, které píšu, většinou vznikají v noci, no.
0: A to máte ještě sílu a energii a inspiraci a myšlenky?
1: Mnohdy než začnu, ne, ale jakmile začnu a nějakým způsobem se do toho ponořím, tak mě to tak vtáhne, že to přestanu vnímat a prostě píšu.
0: Ještě jedna věc mě zajímá k tomu psaní, protože to mě přijde fascinující. Vy jste pro Radiožurnál řekla před časem, psát ve dvojici je jednodušší, protože se inspirujete. Jeden hodí něco, toho se chytnete, naplétáte to na sebe, jde to s nás. To jste mluvila o té spolupráci s Miroslavem Krobotem. Jak vám to teď šlo, když jste psala sama?
1: No tak samozřejmě ta disciplína musí být mnohem větší, ale zároveň máte nějak mnohem větší prostor pro všechny myšlenky a věci, které chcete říct, a taky si za to sám nesete zodpovědnost, takže to v sobě nese to, že sice si můžete psát, co chcete, nikdo vám do toho nemluví, nikdo se k tomu nevyjadřuje, nikdo vám nic nepřepisuje, ale stojíte si nad tím projektem vlastně sám, no. Já jsem to chtěla zkusit, tak doufám, že to vyjde.
0: Miroslav Krobot už četl tu vaši novou hru?
1: Ano.
0: Co vám řekl?
1: No, že mi fandí.
0: Dobře, dobře. Marika Šoposká, herečka, ale už dá se říci také dramatička a v budoucnu možná i režisérka, jak jsme se dozvěděli, je dnešním hostem v Hovorech.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Mariko, jste společenský samotář?
1: Asi jo, asi jste to nazval docela přesně vlastně.
0: Já jsem nad tím právě přemýšlel, protože nějak vás člověk vnímá v tom veřejném prostoru a ve vašich rolích a když jste byla ve Stardance a jak dáváte rozhovory, ale pak mě právě překvapilo, když říkáte, nebo jste řekla v jednom z rozhovorů, že když se natáčí, takže třeba mezi klapkami, mezi záběry se potřebujete soustředit a že ráda máte právě to ticho, které už jste tady zmínila a že nemáte ráda, když někdo moc mluví, protože to prostě bere energii na tu práci. Tak jsem vlastně přemýšlel, že v tom cítím jako rozpor, který není nepochopitelný, ale vlastně potom cítím. Tak jsem se právě ptal na to, jestli jste byť společenská, ale ráda někdy samotářka.
1: Já myslím, že jo, protože nějak mám pocit, že už taky s tou energií, čím jsem starší, tím víc jsem se s ní naučila tak jako pracovat a šetřit jí na důležité věci. A zrovna v té práci při tom natáčení je to taková běžná věc, že jak je člověk obklopený spoustou lidí, tak mám pocit, že se furt jakoby chce si povídat, že jo, jak se máš, co děláš, tohle, protože ty lidi samozřejmě třeba dlouho nevidíte. Ale mě to v určitý fázi jsem zjistila, že mi to hrozně jako odvádí pozornost od té samotné práce, že mám pak problém se fakt soustředit na to, co tam dělám. Tak jsem zjistila, že někdy je lepší se tak jako odsunout stranou a povídat si s těma lidma třeba až po natáčení.
0: A jak to máte na jevišti před představením? Dokážete ještě 5 minut před představením být někde buď v kuřárně nebo v šatně s kolegyněmi, s kolegy? A nebo máte radši svůj klid a své ticho?
1: Tak v šatně samozřejmě, kor v dámské šatně, to jede do poslední minuty, že jo, ty naše klapačky, takže tam si povídáme, normálně tam spolu nějak existujeme a samozřejmě pak se jdu připravit na před, protože teď jsem zjistila zrovna, že snad všechny hry, ve kterých hraju, tak zahajuju, takže se pak musím samozřejmě jít na chviličku soustředit prostě do portálu a dát si nějaký svůj klid a vlastně vůbec jako uvědomit, co dneska hraju a do jaký role nastupuju. Takže
0: a to je zase možná lepší, ne? Začínat to představení, než půl hodiny, 3/4 hodiny, hodinu někde čekat, nebo čekat až do druhé, třetí půlky, třetí třetiny, třetího jednání.
1: No, teď jsem zrovna u Blbky, když jsem zjistila, že zase opět tu hru zahajuju, tak jsem si říkala, že už si to snad příště dám do smlouvy, že chci být až v druhé polovině. Ale ne, je to takový, jste takovej první nárazník těch diváků, jo? Že jako já, když vlezu na to jeviště jako první, tak mám pocit, že vždycky po, já nevím, 10-15 vteřinách jako úplně nasaju to publikum a přesně vím, jaký je, jo, jestli ty lidi jsou dneska jako líp naladěný, jestli jsou tuší, jo, prostě nějak ta chemie ke mně hned dolehne, takže aspoň vím hned od začátku, jak s ním jako pracovat a jaký publikum tam na mě čeká.
0: To jste teď pro mě narazila na úplně mé srdcové téma, protože já miluju tady tu práci s publikem a s tou energií publika. Jenže já, když dělám svoji talk show, tak tam člověk do jisté míry improvizuje a prostě když cítí, že to nejde, tak může nějakým způsobem se alespoň pokusit to třeba nahodit.
1: No,
0: jak to děláte vy, když máte napsanou hru, máte předepsaný text, hrajete třeba text zmíněného Patrika Hartla. Jde s tou energií publika nějak pracovat i v rámci dané inscenace?
1: No, jasně, tak to pak se stává, že když herec cítí, že to publikum je trošku jako tuší, nebo se nesměje tam, kde jsme my herci zvyklí, tak do toho začne jako trochu víc šlapat, což já jako toho vůbec nejsem příznivcem, protože já nemám pocit, že je divadlo lepší, když se lidi víc smějou, jo. A mnohdy pak ta inscenace skončí úplně v jiném tvaru, než začínala, jo. Takže myslím, že je to jakoby taková docela nebezpečná disciplína, tohleto jako hecování toho publika.
0: A právě,
1: takhle, když to řekne.
0: Člověk nemůže mluvit víc nahlas, nebo víc rychleji, nebo...
1: No, začnete trošku tlačit na ty fóry a to je takový jako hodně ošemetný.
0: Já si myslím, že to může být spíš ku škodě.
1: No, jako jasně, někdy jo, někdy se to úplně zvrhne a ty lidi přestanou poslouchat třeba to důležitý, nebo to třeba trošku hlubší, co v té hře jako je, jo.
0: Protože když to publikum nejde takzvaně na ruku a třeba se přesně jako nesmějou, což se může stát a je to normální, nebo když vy máte pocit, že nemáte svůj den, což je taky úplně normální, jak to říkal kdysi Jaromír Jágr tomu novináři, taky každý den uděláš dobrý rozhovor, tak je to tak, že když to poznáte v těch prvních třeba minutách, nebo po té první replice, nebo po tom prvním vtipu, že si člověk prostě řekne, no tak to prostě je a dohraju to nejlíp, jak umím, ale nebudu se snažit lámat to přes koleno?
1: Já myslím, že si naopak právě vždycky říkám, nesnaž se tlačit na pilu, hraj to, co tam je a k těm lidem to prostě dojde. Myslím, že když je ten herec jako autentický a hraje ty emoce, které jsou tam napsané a které v té hře jsou, takže ty k těm lidem to stejně jako nějak dolehne a je jedno, jestli jsou prostě zrovna víc rozjetý, jestli se víc smějou nebo ne. Ale každopádně tu vaší improvizaci při těch vašich rozhovorech to obdivuju, protože to je těžká jako disciplína, když tam sedíte sám za sebe a cítíte, jak jakoby ta nějakou tu tíhu třeba toho, že to publikum dneska není třeba tak dobrý, jak byste si představoval, to není jako jednoduchý ústat.
0: No, taky se to třeba někdy nepovede, ale pak jasně, je to jenom na mě a případně na těch hostech. Herečka Marika Šoposká je hostem v Hovorech na Českém rozhlase Plus. Já jsem zmiňoval jenom letmý výčet těch vašich asi třeba nejvýznamnějších nebo nejznámějších rolí a vy opravdu ten rejstřík máte pestrý. Já vím, že jste o tom i v řadě rozhovorů mluvila, že třeba Octopus byl ten takzvaný protiúkol, že jste si chtěla zahrát vlastně něco trochu jiného, že vás to oslovilo. Jak do tady té kategorie rolí teď spadá Olga Knoblochová, zakladatelka legendární kosmetické značky, protože příští rok do kin vstoupí film s vámi v titulní roli Lady Dermacol. Jaká bude Olga?
1: No, Olga je taková vlastně moje vysněná role, bych skoro řekla, jo, protože mám pocit, že si teď, nebo obecně herečky mají problém s tím, že je málo ženských hrdinek, takových jako silných, který jako táhnou celý ten příběh. A myslím si, že tohle přesně Olga je. A já jsem hrozně ráda, že jsem tu roli si mohla zahrát, protože pro mě ten film a i ta role ani tolik není o té kosmetice nebo o tom krásném světě kolem toho.
0: A je to dobovka?
1: Je to dobovka, ano, jsou to 60. léta. Ale je to pro mě hlavně o té síle té ženy, která prostě měla nějaký svoje sny a šla si za nima, i přesto, že jí spoustu lidí házelo klacky pod nohy, že měla 3 děti, o kterých se musela starat, byla na ně určitě v nějakou fázi i sama. Takže pro mě je to prostě hrdinka s velkým H.
0: Byly momenty, kdy jste se v ní viděla?
1: No jasně. Tak já mám s ní, mám pocit spoustu jako společných ukazatelů. I to, jak je těžký, když jste matka, která vlastně chce něco si dokázat, ale prostě jenom si splnit nějaké svoje tužby, tak myslím, že to je fakt téma, který řeší téměř všechny ženy, které jsou třeba matkama.
0: Přijde mi z té anotace a zatím z toho, co jsem o tom filmu četl, který půjde do kin příští rok, že to byla žena, nebo že minimálně tak bude stvárněna, ale předpokládám, že taková byla, která vlastně nechtěla brát věci tak, jak jsou, že si to chtěla dělat po svém i někdy třeba proti nějakému očekávání okolí. Nevím, jestli jsem to pochopil dobře, ale zajímá mě, jestli to je pro vás to téma, jako jít možná někdy i trochu proti proudu, a teď to nemyslím jako v rebelství za každou cenu, ale protože prostě nemusíme něco dělat jenom proto, že se to tak dělat má.
1: No, já myslím, že ona i jako, nevím, jestli rebelství je úplně to správné slovo, spíš jako vždycky chtěla víc než ty ostatní, jo, od toho svýho oboru, jo. A myslím si, že i tohle jako máme trošku společný, že já vlastně taky vždycky chci něco navíc, jako od věcí, které dělám. Jako, že vždycky vím, že ta cesta je nějaká, ale že ještě, když jako do toho víc kopnu, takže můžu objevit ještě něco jako hlubšího. Nebo dostat něco víc té věci.
0: No. To možná souvisí s tím, jak jsem vás představoval i v úvodu, že jste maximalistka a perfekcionistka. Jak se to projevuje v tom herectví? Jak se teda kopne do toho ještě víc a hloubš, abyste z toho něco víc vytěžila?
1: Tak u mě to jako asi je i v tom, že jsem z toho herectví začala zkoumat i ty jiný obory nebo odvětví, jako psaní, teď třeba tu režii, jakože najednou jsem měla pocit, že mi to herectví v něčem trochu jako nestačí, že chci jít dál, že chci zkoumat jiné věci a nové věci, no, tak pro někoho je to komfortní zóna, ve které se cítí dobře a nedokázal by si představit, že třeba půjde za tyhle ty hranice a já to mám naopak, jako já vlastně vím, že se třeba můžu spálit, ale není to pro mě asi takový nebezpečí nebo
0: téma. Vy jste v jednom rozhovoru pro iDnes řekla, že když jste byla mladší, odpovídala jste víc spontánně, že dnes si víc uvědomujete, že každé slovo může být vytržené z kontextu a že máte v hlavě takového malého policajta, který vás hlídá. Tak mě zajímá, co hlídá? Čeho se bojíte?
1: Asi podvědomě nějak člověk, jako, jak funguje v tom světě těch sociálních sítí, tak... Jako vidíte každý den kolem sebe, jak každý, kdo řekne něco, jenom třeba nějakou větu, jo, která se přesně jako vytrhne z kontextu, tak se prostě nad tím sesype tisícovky komentářů, který jsou buď pro nebo proti, ale vlastně nikdy nejsou pro všechny dobře.
0: Všichni
1: mají názor, jasně. A je to tak správně, vlastně to je jako to, že budou s váma všichni souhlasit, je úplně nereálná představa. Jenom já se s tím nějak musím smířit, že to tak je, no, takže...
0: Řekl bych, že s věkem by člověkovi mohlo být víc jedno, co si ostatní myslí. Máte to naopak?
1: Já to asi nemám tak, že by mě nějak zranilo to, co si o mě lidi myslí, ale spíš jako sama pro sebe mám ráda, když to vyzní tak, jak to myslím a když se to vytrhne z kontextu, tak to mnohdy vyzní úplně jinak, jo. Takže já pak jenom nemám ráda tu zkreslenou představu asi toho, jak ten rozhovor pak třeba působí, nebo ty věty, jako který se z toho vytrhnou.
0: A možná je to i ta pečlivost nebo ten klid, o kterém jste mluvila v úvodu, že když si tady tak spontánně povídáme, že nemáte ten prostor si to rozmyslet.
1: No jasně, tak já bych samozřejmě úplně nejradši si ten rozhovor celý jako napsala i ho udělala sama se sebou, že jo?
0: A autorizovala ho ještě.
1: A autorizovala a vydala si ho, takže tak.
0: Ještě jedna vaše věta mě zaujala. O herectví jste řekla, pořád je to práce jako všechny ostatní, takže se také snažím uživit. To mě vlastně přijde, že někdy se za to možná trochu stydíme, nebo že i herci se za to stydí, že přece jenom nějakou práci, prostě chtě nechtě, člověk musí vzít kvůli tomu, že prostě platí hypotéku a vychovává dvě děti. Vnímáte to tak?
1: No určitě, jako já myslím, že tyhle ty představy, že budu dělat jenom to, co s mým srdcem nějak rezonuje, člověk opustí fakt ve chvíli, kdy nastoupí do té reality toho života ve smyslu, že přesně má děti, chcete jim dát nějaký dobrý zázemí, nějakou životní úroveň i sobě, i jim. A pak samozřejmě to začnete brát trochu víc jako práci. No, takže určitě.
0: Ale paradoxně, on i ten komerční úspěch potom může vést k tomu, že si člověk zase může vybírat práci, která ho baví, naplňuje, nebo že si může třeba dovolit psát i vlastní divadelní hru.
1: No, jasně, tak já určitě, kdybych třeba nedělala nějaký projekty, nevím, neměla nějak finanční rezervu, tak bych si nemohla dovolit pak jako bejt 2 měsíce doma a psát jenom, jo. Takže samozřejmě to jde ruku v ruce.
0: Což mě napadá, jestli vlastně v tom případě je větší známkou úspěchu plný diář. Anebo prázdný diář.
1: No, to je otázka, že jo, za milion. To tak jako, to já myslím, já nevím, já neznám herce, který by neřešil, že má buď moc plný diář, anebo málo plný diář, to tak je. No, to je taková asi naše už, takový náš prostě úděl.
0: Říká herečka Marika Šoposká, která byla mým hostem v Hovorech. Já vám za to moc děkuju a držím palce, ať se nová divadelní hra povede dostat na jeviště, ať se vám povede režie a doufám, že se uvidíme ještě dřív než v roce 2028. Děkuju moc, že jste byla hostem v Hovorech.
1: Já moc děkuju taky za pozvání.
0: Loučím se také s našimi posluchačkami a posluchači. Můžete se k nám vrátit také na sociálních sítích nebo si poslechnout Hovory ve všech podcastových aplikacích. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
3: Talks on forming new coalitions are underway around the country in the wake of the weekend municipal and Senate elections. A coalition agreement for Prague City Hall should be finalized in November. Petr Hlaváček of the Mayors and Independents and Prague's likely new mayor told Czech television. Czechia should urge EU leaders to negotiate with Russia on peace in Ukraine at this week's summit in Brussels, freedom and direct democracy leader Tomio Okamura said on Monday. Speaking after a meeting of the governing coalition of ANO, freedom and direct democracy and the motorists, Okamura said his proposal had met with no objections, including from Prime Minister Andrei Babiš. The Forum 2000 conference is underway in Prague, bringing together some 800 participants from around 100 countries, including current and former presidents, Nobel Peace Prize laureates, politicians, diplomats, and activists. The award for courage and responsibility this year went to three Burmese dissidents, as well as the General Strike Coordination Body, a coalition of opposition movements in the country. And Czech Industry and Trade Minister Karel Havlíček is on a four-day working visit to India, during which he is expected to meet with the Indian Prime Minister Narendra Modi and the ministers responsible for transport, aviation, defence and energy.
4: Weather.
3: Tuesday should be clear to partly cloudy and mostly dry, with daytime highs between 11 and 16 degrees Celsius. Czechia's local elections were the first nationwide vote since Prime Minister Andrej Babiš returned to power in 2025. Vít Pohanka speaks to political scientist Vladimíra Dvořáková about what the results signal to the ruling coalition.
5: Andrej Babiš or his party was not very successful in the big cities or in the two main cities in Prague and Brno. On the other hand, it's not so surprising because the movement ANO has never been successful, very, very successful in these cities. But comparing with the elections 4 years ago, we can see that their position lowered. So it is some message that mainly in big cities, his support is somehow getting over. From the point of view of the whole elections, we can see that ANO was the strongest party dealing with the getting representatives. The most important group were independent candidates. Yeah, but from the political party, ANO gained the most support. But this support were mainly in the small cities, villages, and maybe in some other cities that are also middle rank or how to say it.
6: Does it say something about the current balance of political power in Czechia, you think?
5: I think it can say, but very, very less. It seems that as far as the opposition, we can see that the party that are called Majors seems to be in the best position from the opposition. Yeah, it gained a lot of new votes, it got a lot of support. And from this point of view, it is maybe the changing balance inside opposition, inside current opposition. This is quite important. But again, we are only 1 year after parliamentary elections, and I would not like to exaggerate that. What is interesting also that the parties that are partners in the cabinet with Mr. Babiš party, that were in fact totally unsuccessful in these both municipal elections and also there were elections to Senate, where mainly party of Tomio Okamura SPD participating in and was totally unsuccessful. So message, we can understand it as some form of warning. Maybe the big cities went against Prime Minister also because of the budget and the rather very high deficit. And so this led to the situation that in the big cities, his support even lowered when comparing with the situation 4 years ago.
3: Political analyst Vladimíra Dvořáková speaking there to Vít Pohanka about the outcome of the municipal elections. That's all from us for now. You'll find more at radio.cz.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
7: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Kroc. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 30 Kladno. Do druhého kola tam postoupila obhajující senátorka Adela Sucharda Šípová za Piráty. Dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: A Petr Paták za ODS. Dobrý den.
9: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
10: Volby 2026. Senátní duel.
7: Tento duel přetáčíme v neděli 11. října, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Advokátka Adela Sucharda Šípová kandiduje s podporou Pirátů, STAN, TOP 09, Zelených a SEN 21. V prvním kole získala 30,71% hlasů. Kdo vás ještě podporuje?
8: Já bych ráda doplnila, že mám podporu ještě dalších menších politických uskupení. Je to strana Volt, liberálně ekologická strana Les, pak je to Kruh a také nová sociální demokracie.
7: Petr Paták, ředitel střední odborné školy a středního odborného učiliště Kladno, má 29,36% hlasů a podporu?
9: Podporu lidovců a nyní dneska odpoledne první informace a mám i podporu Naše Česko, takže děkuji bývalému řediteli leteckého provozu Honzovi Klasovi za podporu.
7: Paní senátorko, je obtížnější mandát získat nebo obhájit?
8: Myslím si, že ta obhajoba je samozřejmě obtížnější, protože je za mnou historie, ale musím upřímně říct, že já se nemám za co stydět a odvedla jsem spoustu práce díky tomu, že se té práci věnuju naplno a vlastně pozastavila jsem i svoji advokátní činnost, protože jsem přesvědčena o tom, že je to natolik důležitá funkce, zejména v dnešní době, kdy je zapotřebí dělat naplno a i tomu odpovídalo vlastně množství zákonů, které prošly mými rukami a i množství aktivit, které jsem v Senátu provedla za účelem zdvihání témat, jako třeba problematika duševního zdraví a ochrany práv dětí.
7: K těm tématům se ještě dostaneme. Pane řediteli, přijďte ten těsný rozdíl, je to něco málo přes 1% očekával. Jak hodnotíte dosavadní kampaň?
9: Já, než vám odpovím, tak já bych chtěl hlavně moc poděkovat všem občanům za to, že využili právo volit a samozřejmě zejména děkuju všem, kteří mě poslali do druhého kola. 14 112 hlasů prostě je pro mě skvělá zpráva. Já opravdu za to mockrát děkuju. A co se týká vaší otázky, tak jestli poprosím, jestli byste mi zopakovat.
7: Jak hodnotíte kampaň, která proběhla nebo která předcházela tomu prvnímu kolu?
9: Já jsem měl kampaň a šel jsem do kampaně ze vší slušností, takže já určitě nechci dělat kampaň takovou, která by nějakým způsobem byla negativní. Přistupoval jsem k tomu opravdu zodpovědně. Kampaň jsem se věnoval včetně mého týmu a já jsem na svoji práci hrdý, takže já tenhle ten těsný výsledek beru velmi pokorně a jdeme se samozřejmě, tak jak se říká lidově, do druhého kola poprat a ať štěstí přeje připraveným.
7: Jak jsme slyšeli, tak váš rival už získal podporu jednoho, přinejmenším tedy jednoho z těch neúspěšných kandidátů. Vy taky usilujete o podporu. Má to vůbec nějaký smysl, význam?
8: Já mám širokou podporu veřejně známých osobností, jako třeba Petr Pithart mě podpořil veřejně.
7: Promiňte, já jsem směřoval tu otázku svých k tomu u těch neúspěšných kandidátů, jestli
8: jo, tak to je samozřejmě z takového tábora, kdy asi je žádat nebudu, bude to spíše na jejich voličích, nakolik prostě budou zvažovat můj program a nakolik je pro ně prospěšný.
7: Pane Patáku, na co byste se rád senátu zaměřil, pokud byste ve druhém kole uspěl?
9: Tak moje priorita je jednoznačná. Já jsem 21 let ve školství, z toho 12 let vedu střední pedagogickou školu a střední odbornou školu v Kladně. No a samozřejmě moje priorita je jasná. Mám každodenní kontakt s realitou, každodenní kontakt se školstvím, takže priorita číslo jedna je školství. Já chci otevírat témata, které jsou ve školství jednoznačná, to znamená dotáhnout konečně kariérní řád učitelů, tak aby nám mohli mladí učitelé zůstávat v systému, tak aby nám po prvním roce neprchali. A samozřejmě mě trápí spoustu témat, jako je například jednotná přijímací zkouška, současná podoba maturitních zkoušek, inkluze a další témata. Takže zcela jistě školství a samozřejmě i co se týká podpory sportu, protože to je téma, který mě zajímá a baví.
7: V případě úspěchu byste dál zůstal kladenským zastupitelem, zároveň ředitelem. Dá se to všechno časově zvládnout?
9: Já jsem včera získal post zastupitele. V tuhle chvíli se vyjednává v tomhle týdnu beze mě. My jsme včera měli několik jednání a budu se rozhodovat samozřejmě po tom, jakým způsobem dopadnou senátní volby. Takže moje priorita teď je jasná, to jsou senátní volby. Pokud by potom byla varianta, že bych mohl skloubit tyhle ty věci, které vy jste říkal, tak samozřejmě o to budu usilovat, protože ten každodenní kontakt s realitou je za mě ve výsledku velmi důležitý a myslím si, že to je i značná výhoda.
7: Paní Šipová, pokud mandát obhájíte, na co byste ráda navázala, v čem chcete pokračovat?
8: Tak já bych hlavně ráda pokračovala v tom styku s lidma, protože já jsem právě v realitě s nimi velmi často, mám bezplatnou právní pomoc, jsem strašně ráda, že můžu vlastně využít ty svoje zkušenosti jako advokátka, kde já jsem prostě v minulosti byla, vlastně měla jsem úspěšnou advokátní kancelář, teďka je to pozastaveno, ale právě tyto zkušenosti právě moc ráda ve prospěch těch lidí, kterým pomáhám, využívám. A já právě taky díky tomu vidím, co lidi nakladně trápí. Je to samozřejmě nedostupné bydlení, jsou to nedostupné služby, je to bohužel také i zhoršující se duševní zdraví našich dětí, je to vysoká zadluženost a jsou to dost často také i problémy s tím, že ne vždy stát nebo obce měří všem stejně. Takže díky tomu, že já mám tuto zkušenost, ráda bych v tom pokračovala. Měli jsme mnoho úspěchů legislativních návrhů, které byly přijaty, na to bych já ráda navázala.
7: Jaký je váš vztah s Pirátskou stranou, jejíž řady jste opustila? Piráti berou váš výsledek jako otázku vlastní prestiže.
8: Já, můj vztah k Pirátské straně, tak já jsem registrovanou příznivkyní, tak jak jsem byla vlastně pod téměř celou dobu výkonu svého mandátu, byla jsem jenom krátkou členkou strany a mě osobně vyhovuje ten volnější vztah. Jsem někdo, kdo prostě skutečně ctí pirátský program zejména v otázkách transparentnosti a rovných práv, ochrany demokracie a právního státu. To jsou všechno témata, na kterých my se velmi shodujeme a spolupracujeme a to je důležité. A je to samozřejmě, chápu, že Pirátská strana, že jí záleží na tom, abych já obhájila, tomu rozumím.
7: Posloucháte senátní duel kandidátů za obvod číslo 30 Kladno, Adély Suchardy Šípové a Petra Patáka.
10: Volby 2026, senátní duel.
7: Co myslíte, že z vašeho programu vám pomohlo k postupu do druhého kola, pane Patáku?
9: Já si myslím, že jednoznačně to téma školství a regionální působnost v tom regionu, takže tak, jak jsem i zmiňoval před chvílí, tak je to ten každodenní kontakt se studentama, absolventama, každodenní kontakt s rodičema, samozřejmě i ve škole vedu 100 zaměstnanců. A já, když jsem přebíral školu 12 let zpátky, tak jsem ji nepřebíral v dost dobré kondici, takže zcela jistě, co se týká té působnosti u nás v Kladně a okolí, tak si myslím, že to je jedna z témat, který mi velmi, velmi pomohl. A samozřejmě i komunální politika, protože komunální politice se věnují více než 20 let.
7: Jaké faktory podle vás ovlivnily volbu ve vašem případě, paní Šípová? Co voliči ocenili?
8: Já si myslím, už jsem o tom trošku hovořila. Je to ten můj úzký kontakt s obcemi. Znám skoro.
7: Já vím, ale teď myslím konkrétní témata.
8: Konkrétní témata, já se skutečně velmi zabývám ochranou práv dětí, ochranou práv zranitelných osob, obětí domácího sexuálního násilí. Zavedli jsme dětského ombudsmana, zřídili jsme národní lidskoprávní instituci, jsou to témata jako redefinice trestného činu znásilnění, zavedení pojmu domácího násilí, ale byla jsem také úspěšná v jiných oblastech, nejenom v těchto, ale třeba se nám podařilo prosadit do zákona o hazardních hrách novelu, která velmi výrazně vlastně dopadá na situaci nakladně, a to je to, že lidé v exekucích nesmějí hrát hazardní hry. A já si myslím, že tohle je jako skutečně konkrétní věc, která má jasný dopad na situaci nakladně, kde kladenským lidem skutečně ten hazard a ty herny tam vadí.
7: Pane Patáku, v kampani jste mluvil mimo jiné o tom, že byste rád zvýšil prestiž a autoritu učitelů. Je se na to místo, odkud něco podobného prosazovat?
9: Já si myslím, že zcela jistě, protože ty zákony, které jdou z poslanecké sněmovny, tak se dají zkrášlit, dají se upravovat a zcela jistě si myslím, že tohle je jasný úkol Senátu, takže to jsou opravdu okolnosti, které bych chtěl ovlivňovat, ať už ve výboru nebo u kulatých stolů, a myslím si, že Senát je právě to místo, kde tyhle věci můžu pěkně ovlivnit.
7: V Senátu jste, paní Šípová, místopředsedkyní výboru pro záležitosti Evropské unie. Věříte, že je to oblast, která voliče v senátních volbách zajímá?
8: Já jsem velkou zastánkyní našeho členství v Evropské unii a musím říct, že vlastně téměř většina zákonů, které my přijímáme, jsou implementací směrnic a nařízení z Evropské unie. Proto jsou tyto výbory velmi důležité, protože vlastně my můžeme už před samotným přijetím těchto zákonů tu podobu ovlivnit. Proto v tomto výboru sedím, ale seděla jsem také v sociálním výboru a v ústavně právním výboru. Nicméně pokud chceme mít vliv na tvorbu evropských zákonů, tak právě tento výbor je jedním z těch klíčových míst.
7: Do jaké míry podle vás rozhodují v mysli voličů komunální témata, pane řediteli?
9: Já si myslím, že určitě, protože co se týká i senátních voleb, tak si myslím, že to je kombinace jak centrální politiky, tak samozřejmě i komunální politiky a ty témata se vlastně kombinují a ty občané, kteří přišli volit, tak zcela jistě zohlednili jak komunální politiku, tak centrální politiku. A já i tady opravdu, co se týká vlastně mýho potenciálu, kterýho jsem dosáhl v prvním kole, tak 29,44% je výrazný úspěch, protože když si vezmete v současné době i co se týká ODS a co se týká voličských preferencí, tak bych si přál, aby byly vyšší, jsou nižší a i tak se nám tady v Kladně podařilo opravdu k těm urnám dostat lidi, kterými dali důvěru. Takže já bych je chtěl opravdu nesklamat. A co se týká Senátu, tak znova říkám, já opravdu chci propojovat témata regionálního charakteru s centrální politikou a chci být senátor, který bude vidět a který bude slyšet.
7: Máte příklad takové místní agendy Kladenska, kterou byste rád jako senátor prosazoval?
9: No, tak jsou to témata nejen jako školství, co se týká budování kapacit, protože i ten region, který je, tak je velmi rozdílný. Jedna věc je, který my řešíme v Kladně, druhá věc, co se řeší třeba konkrétně v Praze Západ, ale ten společný jmenovatel je jednoduchý. Je to budování kapacit. Já opravdu, když jsem byl teď v kontaktní kampani, tak jsem mluvil ze stovky a stovky lidí. Ty problémy jsou stejný. To znamená budování kapacit středních škol, budování kapacit základních škol. Samozřejmě nás trápí i regionální oblasti, které se týkají kapacit v mateřských školách. No a samozřejmě jsou to témata, které a ten senátor může propojovat centrální i s centrální regionální tématikou a to je například kapacita domovů pro seniory, protože to je opravdu velký problém.
7: Paní Šípová, je tedy senát místo, odkud řešit a prosazovat regionální zájmy?
8: Samozřejmě je, i když jako máme naše kompetence hlavně posuzovat zákony, ale právě díky tomu, že víme, co se v tom regionu děje, tak to přinášíme do novely těch zákonů. Já bych chtěla ještě doplnit a poděkovat vlastně panu Patákovi, že zmiňuje kapacity škol. Třeba zrovna na Praze Západ je zapotřebí vybudovat střední školu, je tam teďka projekt a současná vláda teďka prostě osekává ty peníze do školství. Já jsem se sama ptala pana ministra Plagy, jestli má vyčleněné peníze na tu střední školu, která by měla vzniknout v Roztokách a bohužel pokrčil rameny. Ale to je přesně to, co já vlastně budu připravená dělat, tlačit na něj, vyvolávat kulaté stoly a jednání přímo v Senátu tak, abychom skutečně to klíčové, co potřebujeme, investovat peníze do školství a do našich dětí získali. Takže to je rozhodně moje mise, na kterou bych se ráda vydala a pokračovala v ní.
7: Pane Patáku?
9: Já taky doplním ještě paní Šípovou ohledně tady toho tématu. Samozřejmě senátor musí propojovat a musí opravdu propojovat jak ministerstva, tak kraje a obce v této otázce. Takže já, když jsem viděl projekt, tuším, že se ten projekt jmenuje Cihelna, je to rozsáhlý, krásný komplex a já věřím tomu, že se podaří, aby na Praze Západ, konkrétně v Roztokách, tento komplex byl postavený.
10: Volby 2026. Senátní duel.
7: Prvního kola voleb ve vašem oboru se zúčastnilo něco přes 42% voličů. Jakou účast očekáváte ve druhém kole?
8: No tak ta zkušenost je taková, že bohužel ta účast klesá. Já bych chtěla vlastně poděkovat voličům, kteří přišli, a tímto je vlastně vyzvat k tomu, aby za týden přišli z nás, protože každý hlas je důležitý. Vidíme to třeba také v senátním obvodu Žďár, kde o postupu do druhého kola rozhodl jeden jediný hlas. Takže čekám teda, že tak účast pravděpodobně klesne, nikdy nestoupla v druhém kole, ale teď jde o to, aby se lidé skutečně, naši voliči, k těm urnám vrátili, protože senát je velmi důležitá instituce, zvlášť v dnešní době.
7: Proč by podle vás měli voliči znovu vážit cestu k volební urně? Proč je to důležité?
9: Je to důležité a já si opravdu myslím, že v této době, kterou bych charakterizoval velmi turbulentní, co se týká celosvětových témat a co se týká tady těch všech okolností, tak si myslím, že opravdu senát je velmi důležitý. Takže já bych chtěl opravdu moc poprosit všechny bez rozdílu, jestli budete volit jednoho kandidáta či druhého, abyste využili právo volit. Přijďte k volbám. Jsou to volby, které jsou velmi důležité a já vás opravdu moc prosím, abyste přišli v pátek i v sobotu k volbám, tak abyste tu účast maximálně podpořili. A pokud bych si měl dát já svůj odhad, protože já jsem matematikář, speciální pedagog, tak vy jste říkal 42%. Já odhaduju a byl bych rád, kdyby jsme byli třeba 35-33%
7: v tom druhém kole. Často se připomíná význam senátu jako pojistky demokracie. Paní Šípová, skutečně tak funguje?
8: Jsem přesvědčena o tom, že senát je pojistkou demokracie. Konec konců to i jednou prokázal, když ČSSD s ODS uzavřela opoziční smlouvu a na základě této opoziční smlouvy chtěla změnit volební systém do poslanecké sněmovny z poměrného na většinový. Tehdy to byl senát, který tuto opoziční dohodu zastavil a díky tomu vlastně ten systém je stále stabilní. Takže já jsem hrozně ráda, že senát existuje. Já jsem velkou milovnicí senátu už od dob svých studií na právech, kdy jsem si uvědomila, jak moc pro tu stabilitu ústavního systému znamená, a díky tomu také my nejdeme cestou Slovenska zatím, tedy doufám, a Maďarska, protože tyto dvě země prostě senát nemají a ty změny ústavy jsou tam mnohem rychlejší.
7: Pane Patáku? Stejná otázka.
9: Já si myslím, že senát je velmi důležitý, takže bych zmiňoval to, co říkala moje předřečnice. Na druhou stranu já tady vidím i takový liberálnější přístup, konzervativní přístup. Nadarmo se říká, že nebo i tak je to vlastně i co týká našeho politického systému, tak vstupují do senátu lidé, kterým je více jak 40 let a mají něco za sebou, takže já určitě to, co oceňuji v senátu, i tak, jak jsem mluvil se senátorama, tak je to ta věcnost a je tam opravdu čas na to, aby se ty věci napravovaly. A já, když dneska vidím i některý naše představitele v poslanecké sněmovně, jakým způsobem upadá a jakým způsobem je politická kultura, tak to je něco, co mě opravdu mrzí, štve mě a byl bych rád, aby ten senát opravdu měl svoje uplatnění i v budoucím čase, tak aby někdo neříkal, třeba i ten, kdo kandidoval za volební obvod Kladno, že kandiduje jenom proto, že chce vlastně ten senát zrušit.
7: Věříte, že se dá politická kultura u nás zlepšit? Viděli byste, jak na to, paní Šípová?
8: Tak to klíč máme každý u sebe, ve své hlavě, ve svém srdci. Samozřejmě důležité, jakým způsobem vystupujeme. Já jsem přesvědčena o tom, že senát je tím správným místem. Je to velmi krásná budova mimochodem a velmi důstojná, takže my tam pořádáme mnoho akcí. Já jsem využila každou příležitost, kterou můžu, třeba k uspořádání výstav, ke zvednutí osobností z mého obvodu. Takže to jsou všechno skvělé věci, které vlastně propojují lidi se senátem. Lidi, kteří přicházejí, si uvědomují tu důležitost té instituce. Takže to je prostě správné místo k tomu, abychom vlastně i lidé mohli trošku na tom duchu povznést.
7: Jak to vidíte prozatím zvenčí vy, pane Patáku?
9: Já tady musím souhlasit, takže určitě souhlasím a asi nemám co do tuto chvíli doplnit.
7: Paní Šípová, jaký je vztah mezi oběma komorami parlamentu? Nezřídka se stává, že sněmovna senátní veto přehlasuje, než by se vašimi připomínkami nějak zabývala.
8: My jsme teďka v minulých měsících zamítli služební zákon a stavební zákon. Samozřejmě v tom jednom z případů jsme přehlasováni byli, jeden ze zákonů, ten služební, vetoval pan prezident. Samozřejmě, lidé často říkají, není ten Senát zbytečný, ale já jsem přesvědčena o tom, že ta debata v Senátu je velmi důležitá právě proto, abychom poukázali na ty chyby, které v těch zákonech jsou. Pokud by jsme je neprojednali, tak by se to na té veřejnosti tolik, prostě ne, veřejnost by se o tom tolik nedozvěděla. Já bych jenom chtěla říct, že velmi je potřeba dbát na to, jakým způsobem ty zákony vznikají a dnešní současná vláda je tvoří opravdu velmi zbrkle.
7: Petr Patak přitaká.
9: Je to tak?
7: Hosty byli Adela Suchada, Šípová a Petr Paták, kandidáti na senátorské křeslo za obvod číslo 30 Kladno. Oběma děkuju. Naschledanou.
8: Moc děkuju za pozvání a prosím naše voliče, aby skutečně přišli k volbám zas a děkujeme za hlasy.
9: Já děkuji za pozvání, mějte krásné odpoledne a taky poprosím všechny voliče, přijďte k volbám a podpořte. Děkuji pěkně.
7: I k tomto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
10: Volby 2026. Senátní duel.
11: Radiokniha.
12: Dům, který pamatuje velké dějiny a lidé, kteří s nimi museli žít. O tom je román Dům pod náměstím. Markéta Hejkalová v něm popisuje historii obchodu na malém městě na Vysočině. Zaznamenává jeho prosperitu, válečnou dobu, znárodnění, ale také nové začátky po roce 1991. Dům je tak symbolickou nadějí, že se podaří smířit přítomnost s minulostí.
11: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
13: Archiv Plus.
14: Po listopadu 89 se Tomáš Garrigue Masaryk stal často zmiňovaným symbolem první republiky. Jeho lidskou stránku připomínali ve veřejném prostoru Masarykovy vnučky, které se na znovu probuzený zájem o jejich dědečka dívaly i s lehkou obavou, jak přiznala Anna ve vysílání Občanského fóra 7. března 1990.
15: No, víte, důležité je, aby to nebylo jenom jako trošku módáž. Nezlobte se, že jsem trochu přísná, ale tady se dveře netrhnou a telefon je rozhavený. A my to děláme rádi, protože vidíme, že opravdu o dědečkovi nikdo nic neví, až se divíme. A je nám to strašně líto, že to vlastně trvalo tak dlouho.
14: Jaké to bylo vyrůstat v rodině prvního prezidenta?
15: Říkali jsme dědečkovi vy, no a říkali jsme mu dědečku. No a on nám říkal Aničko nebo Berto a byl strašně, strašně laskavý a hodnej. A vtipnej, když se začal tancovat Charleston, tak měl hroznou legraci, když jsme mu ukazovali, jak se tancuje Charleston. Poněvadž taky dědeček uměl tancovat. Dědeček mě naučil tancovat polku.
14: Jak ale zmiňovala Anna Masaryková v pořadu A léta běží v roce 1990, výchova dětí u Masaryků rozhodně nebyla jen zábavná a roztančená.
15: Víte, co to je spartánská výchova? To my jsme měli. To znamená ráno vstát, hned se jít omejt až do půl, ne takhle, pořádně ošpráchat, že? A dělat to, co je na místě a pořád. On nebyl přísný, ale automaticky jste se ne, že bál, ale dělal jste to spartánsky prostě. U nás žádný nebylo vůbec, jako že bychom byli nějaký slečinky, nikdy.
14: Tomáš Garrigue Masaryk na hygienu dbal a s ním i celá první republika, nebo alespoň ta část, která si vzala k srdci jeho slova ze známého proslovu k dětem. Zazněl téměř před 100 lety, 27. října 1928.
16: Abyste byli a zůstali dlouho zdravé, musíte se o to přičinit. A není to nic těžkého. Pečujte o čistotu svého těla, nebojte se vody, mějte se s chutí, koupejte se a plavte, pohybujte se čile na čerstvém vzduchu a dejte se ohrámat sluníčkem.
14: Už za pár let tu byla hospodářská krize a vstoupit do ní zdravý a zocelený mělo rozhodně své výhody. O nadcházející válce ani nemluvě. Spartanská výchova jistě posílila i vnučky Anu a Herbertu. O jejich síle a odvaze svědčí i fakt, že přes různá příkoří, která jim za totalitních režimů hrozila a také je postihla, nikdy neemigrovali.
15: Já to nepovažuji za řešení. Totiž dokud nejsem, řekla bych, ohrožena, tak je moje povinnost být doma. Já dokonce jsem 3x přijela zpátky. Já jsem byla v roce 39., když sem přišli Němci, tak jsem byla v Římě. Tehda jsem si myslela možná, že bych jela do Švýcarska, a pak jsem si řekla, seš jen kunzhistorička, politice nerozumíš, patříš domů.
11: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Havel se ptá Peroutky.
13: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou, až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
17: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
13: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Český rozhlas Plus. Zprávy.
18: Podle ukrajinského prezidenta Zelenského je stále jasnější, že Rusko nechce energetické příměří. Pětice uskupení v Pardubicích jedná o koalici bezvítězného hnutí ANO. Sportovní střelec Přívratský vyhrál podruhé závod světového poháru ve vzduchové pušce. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty do 16 stupňů.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
18: Rusko za dnešek zaútočilo na 6 ukrajinských energetických zařízení, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.

0: 15 letech skončit ve vedení Pardubic. ODS, Hnutí STAN, Progresivní Pardubice, Naše Pardubice a Noví lidovci jednají o společné koalici a zároveň se domluvili, že nebudou vyjednávat s vítězným hnutím ANO ani s jeho dosavadním koaličním partnerem Žijeme Pardubice. Dohromady mají 22 mandátů z 39, tedy potřebnou většinu. Na samotné koalici se ale ještě nedohodli. Pětici uskupení teď čekají další jednání o společném programu. Rozdílné názory mají třeba na dopravu nebo rušení městských obvodů, vysvětluje lídr pardubické ODS Ondřej Tichý.
1: Dopředu říkáme, my víme, že budeme muset dělat kompromisy i z programu ODS, ale děláme to proto, že vnímáme, že opravdu vlastně v zásadě asi všichni voliči všech těchto subjektů volají po nějaké změně, volají po nějaké dohodě a to je možná nadřazené těm jednotlivým detailům programu. Máme jeden jasný cíl a to je domluvit se na této platformě.
0: Jemenští povstalci Husijové znovu zaútočili na Saúdskou Arábii, ta zatím o následcích dnešních náletů neinformovala. Mezitím dál zůstává zastavený provoz na letišti v Riádu, kde po dvou víkendových husijských útocích zemřelo 14 lidí a zraněných je více než 300 dalších.
2: Saúdsko-arabský úřad pro civilní letectví prodloužil uzávěru letiště v Riádu minimálně do sobotního večera. Vzdušný prostor nad hlavním městem Saúdské Arábie je proto prázdný a aerolinky ruší stovky letů. Íránem podporovaní Husijové vyhrožují, že v útocích budou pokračovat, dokud bude Saúdská Arábie vojensky podporovat mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Saúdsko-arabský minister energetiky princ Abdul Aziz bin Salman prohlásil, že Riád musí na husijské útoky rázně odpovědět. České ministerstvo zahraničí kvůli eskalaci konfliktu před cestami do Saúdské Arábie varuje a doporučuje tam cestovat jen v nezbytných případech. Václav Hojiný, Radiožurnál.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty zdraží oproti dnešku o 69 haléřů na 48 korun na 36 haléřů za litr. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 85 haléřů za litr, tedy o 37 haléřů víc než dnes. Opatření má platit do konce října. Střelec Jiří Přívratský vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. V dramatickém finále triumfoval před Švédem Metzenem a Francouzem Dittendasem. A pro Přívratského je to celkově 8. vítězství v seriálu, ale vůbec první v této sezóně.
3: Nevím, jestli se mi přímo ulevilo, ale moc mě to potěšilo, protože ten letošní rok byl trošku nešťastný pro mě. Na prvním svěťáku v Granadě jsem skončil 9., tedy první, který nepostupuje do finále. Potom v Mnichově na 4. místě, v Číně jsem skončil znovu na 4. místě, takže teďka to zlato, myslím, že jsem se na něho počkal dost dlouho a že bylo docela zasloužené.
0: Hlavní hvězdou týdne v hokejové NHL byl vyhlášen útočník Austin Matthews, který ve třech zápasech Toronta nazbíral 3 góly a 6 asistencí. Za ním se seřadili brankář Dallasu Jake Ettinger a útočník New Yorkských Rangers Alexis Lafreniere.
4: Zdržení na silnici 35 u Mohelnice a překážka na D8 u Kozomína. Na 35 z Mohelnice do Hradce stále čekejte zdržení od čerpací stanice MOL. Po dřívější vážné nehodě byla silnice uzavřena, ale aktuálně je provoz obnovený Kyvadlově. Kolony obou směrně stále na zhruba 20 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za sjezdem na Mělník. Mezi 9. a 8. kilometrem narazíte na odpadky na vozovce. Neprůjezdný je pravý pruh. Na D1 ve směru z Brna do Ostravy zpozorněte za sjezdem na Kojetín. Na 254. kilometru je porouchaná dodávka v odstavném pruhu. Na silnici 38 došlo k nehodě mezi Doxy a Českou Lípou. U Jestřebí srazilo osobní auto divočáka. Provoz je plynulý. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů, na horách naměří kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Rokování mezi úspěšnými subjekty po komunálních volbách a nová zastupitelstva budou muset mimo jiné pečovat o školy v nejisté době. Obyvatele nejbohatšího města přitom čeká zdražování. Další plány se teprve rodí. No a na naše zdraví má vliv například i to, kde bydlíme a na Slovensku

0: stojí nová socha maršála Koněva. Nejen o tom bude řeč v pondělním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, která právě začíná a provází ze studia Ondřej Konrád. Dobrý den.
1: Názory a argumenty.
0: Nejen ve velkých městech začíná rokování povolební, jak říká Marek Benda, jde o vlastně druhé kolo komunálních voleb, s poukazem tedy na druhé senátní kolo, které nás čeká o víkendu. A u mikrofonu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, buď zdrav.
2: Dobrý den.
0: Některá jednání už začínala během neděle, teď začínají určitě ve všech větších městech, asi v těch malých to tak nebude komplikované. Na co je největší pozornost soustředěna, určitě jsou ty tři největší, to znamená Praha, Brno, Ostrava, ale zdaleka nejde jenom o ně.
2: Když se podíváme na to vyjednávání po volbách, tak skutečně některá začala bezprostředně po oznámení těch výsledků. Někde možná už byly dohody učiněny dopředu, že pokud ty výsledky dopadnou nějakým způsobem, takže se dají určité koalice dohromady. Je to dáno tím, že vy, když vyhrajete komunální volby, získáte nejvíc křesel v tom daném zastupitelstvu, tak to ještě automaticky neznamená, že musíte mít starostu, že pokud nemáte skutečně tu většinu těch křesel a potřebujete koaličního partnera, tak musíte jednat poměrně rychle, nedat příležitost těm svým soupeřům, aby třeba zahájili jiné vyjednávání, které vás o to křeslo může připravit. Názorným příkladem bylo dění po komunálních volbách před 4 roky v Plzni, kdy uspěla ODS, ale všichni se spojili, nebo téměř všichni proti ODS, a ODS skončila v opozici. Tentokrát například právě v Plzni už dohoda byla učiněna a byla učiněna na tom půdorysu. Koalice, která vládla Plzni v uplynulých 4 letech, voliči to umožnili, aby následovalo další vládnutí podobné koalice, protože tam se nedostali do zastupitelstva Piráti, takže ta koalice bude trošku jiná. Co se týče těch největších měst, kdybych měl třeba zmínit Prahu, tak tam vítěz Starostové a nezávislí a jejich lídr oznámili, že ta jednání asi budou trvat trošku déle a počítá, že k dohodě dojde až v listopadu, a je tam zajímavé to, že tedy Starostové a nezávislí vyhráli volby na počet hlasů, ale mají stejně mandátu jako druhé uskupení Spolu pro Prahu, kde je ODS, TOP 09, ale oni tvrdí, představitelé ODS a TOP 09, že respektují výhru starostů a že by tedy primátorem měl být jejich lídr pan Hlaváček. Zda tomu tak skutečně bude a kdo bude v té koalici, to se uvidí, protože kdyby Spolu vládli Praze pouze Starostové a Spolu pro Prahu, tak mají 34 křesel 65 členem zastupitelstvu, takže je to o jedno křeslo více, než je ta nejtěsnější většina, což nebývá úplně praktické a stabilní, takže uvažují, že by přijali do té koalice další uskupení, a pak je otázka, zda to bude Praha sobě a Piráti nebo někdo z nich, protože například vůči Pirátům má představitel ODS pan Portlík výhrady, chce si od nich odpočinout, a naopak Starostové a nezávislí mohou zvažovat to, že ten skandál kolem dozimetru, takže byl vlastně iniciován představiteli Prahy sobě, takže tam ty vztahy nemusí být úplně ideální, tak uvidíme. No a co se týče těch dalších měst, tak tam je velmi pravděpodobné, že tam vítězové voleb nebudou obejíti a že tam se také poskládá...
0: To znamená KDU a Starostové.
2: Přesně tak, a že se poskládá daleko četnější koalice, než že by byla o síle 2-3 uskupení.
0: A v Ostravě hnutí, ano. To byl Petr Hartmann, díky mnohokrát.
2: Naslyšenou.
0: Demografický vývoj se v příštích letech výrazně promítne do fungování školství v obcích i do života rodin. A rozhodnutí přijatá dnes mohou ovlivnit podobu místní vzdělávací sítě na celá desetiletí. Stojí mimo jiné v materiálu vzdělávacího informačního centra Eduin, a to inspirovalo Petra Šabatu, šéfredaktora deníku Právo, k následujícímu komentáři.
3: Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích budou mít největší vliv na skupinu, která se jich nemohla zúčastnit. Na děti, protože obce jsou zřizovateli základních škol a mají na kvalitu vzdělávání teď asi větší vliv než ministr školství Robert Plaga. Noví zastupitelé tak mají zodpovědnost nejen za místní kanalizaci, chodníky a třeba dobrovolné hasiče, ale také za budoucnost České republiky. Pokud jde o jejich školy, budou muset určitě řešit řadu známých i nových úkolů. Pomoc ředitelům zavaleným administrativou, dofinancování škol, reagovat na menší počty dětí a další. Celkový výsledek voleb jim situaci spíše stíží. Hlavní vládní síla hnutí ANO oslabilo a menší koaliční partneři motoristé a SPD Tomia Okamury zaznamenali debakl. Dá se tedy čekat, že například motoristé ještě přitvrdí se svými výpady proti ministru Plagovi, ať už jde o inkluzi nebo ošetření ve výdajích na vzdělávání. Stejně tak SPD. A co udělá hnutí ANO? Minister Robert Plaga musel investovat spoustu času a energie do odvracení nápadů koaličních partnerů i Andreje Babiše typu zrušíme 9. třídu, zrušíme inkluzi, sebereme peníze soukromým školám, musíme na školství šetřit. Teď se dá čekat, že i vláda jako celek bude přicházet spíše s populistickými jednotlivostmi na úkor trpělivé práce na důležitých tématech. Těmi jsou především změna obsahu učiva. Nové vzdělávací programy pro základní a mateřské školy startují od roku 2027 a 2028. A vyrovnávání úrovně vzdělávací nabídky, aby výsledky dětí nebyly tolik závislé na rodinném zázemí, což se v Česku děje mnohem víc než v jiných vyspělých zemích. Pro školy a jejich zřizovatele to znamená v první řadě nejistotu a méně podpory ze strany ministerstva. Už za vlády Petra Fialy si ředitelé, učitelé, ale i radní zodpovědní za vzdělávání zažili tolik zmatku a ústrků, že v listopadu 2023 vstoupili do stávky. Nebyla jen o platech učitelů, ale celkově o nedostatečném financování vzdělávání a zmatečném převodu placení nepedagogických pracovníků na obce. S tím se zřizovatelé potýkají dodnes. Také naplnění slibu vlády Andreje Babiše, především na výdaje na vzdělávání k poměru k HDP a zase na platy, nedostal Robert Plaga v rozpočtu na příští rok odpovídající miliardy. Jen příslib, že se všechno dožene do konce volebního období v příštích letech. To nejsou pro obce v roli zřizovatelů mateřských a základních škol dobré zprávy. Vedle péče o provoz a řešení problémů typu nábor a financování podpůrných profesí, jako jsou třeba sociální pedagogové nebo psychologové, se dnes musí zabývat i demografií a případně spolupracovat s dalšími obcemi a zřizovateli. Informační centrum Eduin přesně upozorňuje. Počty narozených dětí v Česku klesají. Výzvou přitom není jen pokles, ale i regionální nerovnoměrnost. Zatímco některé obce řeší přeplněné školy a nedostatek míst, jiné čelí poloprázdným třídám a hrozícímu rušení škol. Demografický vývoj se v příštích letech výrazně promítne do fungování školství v obcích i do života rodin. A rozhodnutí přijatá dnes mohou ovlivnit podobu místní vzdělávací sítě na desetiletí dopředu. Konec citátu. Ano, takové jsou úkoly nových zastupitelstev, pokud jde o školy, o kvalitní vzdělávání dětí. Hodně sil, trpělivosti a štěstí.
0: Říká Petr Šabata. Praha bude mít po volbách nové vedení, do jisté míry snad slibné, i když se o jeho podobě teprve rokuje, jak už bylo řečeno. Julie Hrstková z Hospodářských novin ve svém příspěvku říká, že metropole je dobrým místem pro život, ale selhává v důležitých oblastech. Výzvy pro novou městskou radu jsou tedy nemalé, přičemž samotné zdražení, a to zřejmě například u veřejné dopravy v nejbohatším městě republiky nastane, by ovšem bez kvalitních změn bylo jednoznačným zklamáním.
4: Od vyhlášení výsledků voleb uplynulo s lehkou nadsázkou pár hodin. Političtí vítězové i poražení jsou ale už známí. Největší změna nastala v hlavním městě. Vítěz voleb hnutí STAN a především Petr Hlaváček už naznačil, kterým směrem se chce v následujících letech ubírat. Přestože pražská koalice teprve vzniká, není od věci se podívat na plány pravděpodobného nového primátora a na to, co Pražany podle dlouhodobých průzkumů trápí. Na prvním místě je nedostupné a drahé bydlení. Petr Hlaváček nedávno prosadil přijetí metropolitního plánu. Už to, že je dokázal prosadit, když původní zákon počítal s jeho přijetím v roce 2015, se dá brát v Praze, kde všechno trvá, jako zázrak. O něco menší úspěchy má pražská developerská společnost, kterou založil a vedl. Ta sice dokázala významně zhodnotit pozemky, které dostala do správy, a získat dokonce i stavební povolení. Počet realizovaných bytů je stále nula. Pražská developerská společnost se má podle předvolebních plánů Hlaváčka transformovat na městskou akciovou společnost, která bude projektovat, stavět i spravovat nemovitosti. Pomoci by jí mohl nový stavební zákon, který nedávno schválili poslanci a jehož platnost má nabíhat další 2 roky. Přesto všechno 10 000 nových levných bytů v Praze ale může čekat jen hodně velký optimista. Druhým neuralgickým bodem je doprava a parkování. Zdrojem frustrace je i nedokončený pražský a městský okruh. Městský okruh, za který nese Praha přímou odpovědnost, má být podle plánu dokončen v roce 2042. Kdo žije v Praze a poslouchá plány na dostavbu čehokoliv, ovšem ví, že jde o velmi volné datum, které se může libovolně měnit. Plány nového vítěze voleb v oblasti dopravy jsou 2. Za prvé zavedení mýtného při vjezdu do centra po dostavbě vnitřního městského okruhu. Což, jak ukazuje rychlost dokončení již naplánovaných staveb, nevypadá jako úkol nadcházejícího volebního období. Tím druhým, co může Pražany zasáhnout hned, je zdražení parkování, které by mělo minimálně donutit obyvatele k rozmyšlení, zda auto skutečně potřebují, když jej podle průzkumu využijí pouze v 5%, zatímco 95% času je vůz zaparkovaný. Zdražit má podle Hlaváčka i městská doprava, respektive roční kupon. Platí, že patří k nejlevnějším v Evropě. To se ovšem o ceně jednotlivého jízdného rozhodně říci nedá. Pražská MHD má podle průzkumu dobré hodnocení. Nicméně má velké rezervy v okrajových částech města. Noční doprava je i v centru mizerná a prázdninové intervaly se leckde protáhly na celý rok. Přeplněné vozy metra či tramvají mají daleko k tomu, aby v nich člověk otevřel notebook a pracoval. Jak se kdysi snažil obyvatele Prahy přesvědčit šéf Pirátů Zdeněk Hřib. Uživatele alternativní dopravy teď čeká náraz. Za prvé magistrát zrušil regulované ceny taxi, což pro neostražité uživatele znamená velký průvan v peněžence. A za druhé poslanci ANO prosadili zákon, který obcím umožňuje požadovat po řidičích taxislužby, včetně služeb jako je Bolt a Uber, zkoušku z českého jazyka a místopisu. Výsledkem těchto změn může být výrazné zdražení veškeré dopravy pro obyvatele Prahy, bez kvalitativního zlepšení. Petr Hlaváček se bude muset vyrovnat nejen s Prahou, ale také celostátní politikou. Hlavní město mělo ke konci loňského roku podle údajů Českého ministerstva financí přebytek 24,2 miliardy korun. A na bankovních účtech mělo ke konci roku přibližně 183 miliard korun. Rozdíl mezi provozním přebytkem a investicemi prý ukazuje na problém s realizací plánovaných výdajů. Peníze lákají ministerstvo financí, které by výhledově chtělo použít přebytky peněz obcí a měst na uhrazení státního dluhu. Praha je dobrým místem pro život, které selhává v důležitých oblastech. Výzvy pro nové vedení tu jsou a nemalé. Samotné zdražení bez kvalitativních změn bude jednoznačným zklamáním.
0: Julie Hrstková.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Think Tank Ministr zdraví vydal analýzu nazvanou Vliv bydliště na kvalitu života v České republice a ta inspirovala k následujícímu textu Martina Fendricha z Fóra 24.
5: V roce 2024 v Česku existovalo 578 obcí se sociálně vyloučenými lokalitami. Žilo v nich 95 tisíc až 115 tisíc obyvatel. Kde jich najdeme nejvíc? V Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Lidé tam mají velké potíže v přístupu ke zdravotní péči. Až 62% z nich mělo v posledním roce problém dostat se k lékaři. Z toho více než čtvrtina z finančních důvodů. Více než 30% se setkalo s přímým odmítnutím či neochotou při pokusu o registraci. Typický rozdíl ukazuje právě délka pracovní neschopnosti. V Moravskoslezském kraji obyvatelé stonají v průměru skoro 41 dní v roce, v Praze v průměru 23,5 dne v roce. V Praze a ve Středočeském kraji napočítáte 10x méně nemocí z povolání než v Olomouckém a Plzeňském kraji, kde se jich vyskytuje přes 25 na 10 000 pracujících. Naše zdraví se silně váže na množství okolní zeleně a na způsob, jakým se ve svém bydlišti dopravujeme. Zásadní rozdíly existují mezi automobilovou dopravou, hromadnou dopravou a mezi tím, jestli jdu pěšky nebo jedu na kole. Mimořádně důležitý je podíl zeleně. Nedostatek stromů, keřů a trávy zvyšuje tepelný stres, což v době stoupajících veder zná už každý z nás. Naopak, dostatek zeleně obyvatele přirozeně vede k procházkám, jízdám na kole, chuti se hýbat. Podíl městské zeleně byl v roce 2020 nejvyšší v Karlových Varech, kde činil 87%, nejnižší v Českých Budějovicích 53%. Praha na tom není vůbec špatně, disponuje 68% zeleně. Ale jsou v ní velké rozdíly mezi centrem a okrajovými částmi. Nemalou roli hraje i to, jaké má člověk možnosti, aby si zasportoval. Ve Středočeském kraji najdeme nejvíc sportujících chlapců a dívek, nejméně v Karlovarském kraji. A jen pro srovnání, na Islandu sportuje, cvičí 70% populace, u nás jen 32%. Analýza regionálních rozdílů ukazuje, že naše zdraví nezáleží jen na osobních rozhodnutích nebo na nastavení zdravotnického systému, je pevně spjato s prostředím, ve kterém žijeme.
0: Tolik Martin Fendrich. Před 6 roky městská část Prahy 6 nechala odstranit z jednoho náměstí pomník sovětského maršála Koněva, který ostatně co chvíli někdo posprejoval, a roku 23 pražská část číslo 3 zase přejmenovala jednu ze dvou žižkovských tepen z Koněvovy na Hartigovu, což byl historicky první tamní starosta. A to proto, že se Koněv, který sice osvobozoval roku 45 tehdejší Československo, také podílel na krvavém potlačení maďarského povstání 1956 i na okupaci Československa 1968. Ale na Slovensku byla Koněvovi čerstvě odhalena socha úplně nová. A o širších souvislostech hovoří publicistka Kamila Pešeková.
6: Na východním Slovensku, nedaleko města Svidník a v místech, kde probíhaly boje karpatsko-dukelské operace, byla odhalena socha sovětskému maršálovi Ivanu Koněvovi. Bitva o Duklu začala v říjnu 1944. V bojích sovětských vojáků a příslušníků Československé svobodové armády s německým Wehrmachtem padlo několik desítek tisíc lidí. Koněvova socha byla odhalena jen několik dní poté, co Bratislavu navštívil německý ministr zahraničí věcí Johann Wadephul. A ten nebyl, pokud jde o Slovensko, vůbec zdrženlivý. Poměrně otevřeně kritizoval směřování slovenské zahraniční politiky a její příklon k Rusku. Wadephul také připomněl, že Slovensko má závazky vůči Severoatlantické alianci. Reagoval tak na nedávná slova premiéra Roberta Fica. Ten řekl, že nevěří, že by vojáci z jiných zemí šli bránit Slovensko, pokud by ho někdo napadl. Zpochybňování článku 5 vyvolalo ostrou kritiku nejen u slovenské opozice, ale způsobilo značnou pozornost i v zahraničí. Ministr Wadephul v Bratislavě velmi jasně řekl, že největší hrozba pro svobodu našeho kontinentu přichází z Moskvy. Dodal také, že zpochybňování těchto faktů je nezodpovědné. Nepřímo tak kritizoval politiku na všechny čtyři světové strany, jak premiér Fico nazývá svoje aktivity směrem k Rusku, Číně a dalším autoritářským režimům. Zatímco na cesty do Moskvy si slovenský premiér dokáže najít čas, na Ukrajinu, která je přímým sousedem Slovenska, moc často nejezdí. Jeho nedávnou oficiální cestu do Kyjeva zrušil těsně před jejím uskutečněním, oficiálně ze zdravotních důvodů. Skutečnost, že sochy pro sovětské vojevůdce nejsou jen o zachování historické paměti a připomínkou dějinných událostí, ale mají vysoce politický náboj, poznali i čeští politici. Stačí si vzpomenout na rozruch, jaký způsobilo rozhodnutí zastupitelů Prahy 6 nechat odstranit památník generálu Koněvovi. Tehdejší starosta čelil výhruškám smrtí a byl pod policejní ochranou. Od samého počátku doprovází politické konotace i Koněvovu sochu na Dukle. Její umístění avizoval loni slovenský premiér Fico, když se v Moskvě sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Jako jediný západní politik se tam svého času zúčastnil tradiční vojenské přehlídky na Rudém náměstí v rámci oslav vítězství v druhé světové válce. Šéf Kremlu pochopitelně přijal gesto s Koněvem s velkým uspokojením a mohl se utvrdit v tom, že Slovensko zůstává na jeho straně. Ani samotné odhalení Koněvova památníku se neobešlo bez projevů, které se musely líbit přítomnému ruskému velvyslanci a v Moskvě měli určitě velký ohlas. Ministr zemědělství Richard Takáč, který oficiálně zastupoval vládu, narážce na válku na Ukrajině prohlásil, že nelze spojovat, co se děje dnes, s tím, co se odehrálo před 80 lety. Celou akci pak prezentoval jako vyjádření vděku, že Slovensko může žít ve svobodě. Jeho stranický kolega z Ficovy vládní strany Smer, europoslanec Ljuboš Blaha, uvedl, že fašisté na západě se nikdy nevyrovnali s porážkou od Rusů. Západ se má podle něj přestat chovat jako nacisté a přestat zbrojit a chtít se, jak řekl Blaha, roztahovat na východě. Právě tak, jak to měli v plánu nacisté. O co podle něj předtím usiloval Wehrmacht, má teď v plánu NATO. Blaha tak vlastně jinými slovy a mnohem drsněji zopakoval, co už předtím naznačoval Fico, když zpochybnil článek 5 Severoatlantické smlouvy. A sice to, že v největší politické straně na Slovensku jsou podobné názory pravděpodobně hodně rozšířené. A to není vůbec dobrá zpráva.
0: A po Kamile Pešekové má ještě závěrečné slovo se svou glosou, tentokrát na přání, spisovatel a publicista Ondřej Neff.
7: Takzvané dopisy redakci bývaly docela specifický žánr. Dokonce to bylo tak, že slovutný britský list Times otiskoval dopisy čtenářů na celé své první straně. To je ale už opravdu hodně dávno. Zkrátka dopisy se skoro nepíší a nahradili je takzvané komentáře pod články. Nicméně na světě je to tak zařízeno, že nic nevymře úplně. Ani dinosauři nevymřeli do posledního, zůstali po nich ještěrky a taky ptáci. Do redakcí někdy přichází elektronický dopis neboli e-mail. Pokud je adresován externímu autorovi, redakce e-mail přepošle. A jsme u toho. Touto cestou jsem dostal dopis od posluchačky Českého rozhlasu ročník 1942. Ráda bych napsala pár řádků o něčem hezkém, což je dnes vzácností, píše mi ta milá paní. Říká dále, že to napsat neumí. A píše, že bych to já uměl. Hned jsem jí odpověděl a tady to říkám naplno. Vy to umíte a tak hezky, jak bych to nedokázal. Posuďte sami. Cituji, co píše. V Ostravě jezdí tramvaj, v níž studenti čtou ukázky z publikací Václava Havla. Dojalo mě to. Zvláště, když jsem viděla, že to probíhá v pohodě. A když jsem si uvědomila, jaká vzácná slova vzácného člověka slyší více lidí. A že to v nich možná něco vzácného zanechá. Mám velkou radost. Studentům jsem vděčná a děkuji jim. A těší mě, že náš národ není asi tak špatný a že u nás kultura nezhyne. Tolik tedy ta paní. Jméno neuvádím, protože to se bez dovolení nedělá, než by se to vyřídilo, uběhla by spousta času a vše by přestalo být aktuální. Jádro sdělení je přece jasné. Hlavně, že vše probíhá v pohodě a že slova vzácného člověka slyší více lidí a že to v nich něco dobrého zanechá. Je to správné připomenutí. Jako zmizely dopisy, máme někdy dojem, že zmizela laskavost a dobrá vůle. Zlé zprávy se valí ze všech stran. Když čtete o tramvaji, tak nejspíš o tom, že vykolejila nebo někoho přejela. To je ale hodně zkreslený pohled na tramvaje. Uvnitř někdy sedí mladý člověk a nahlas čte spolucestujícím moudrá a laskavá slova. Ne každý si je vezme k srdci a nikdo je možná ani neuslyší přes sluchátka na uších. K někomu se ale přeci jen dostanou a zahřejí ho u srdce. Což se v tomto případě zjevně stalo a já dostal od té hodné paní za úkol předat poselství dobré vůle dál. Tak tedy jsem se o to pokusil a je mi líto, že tak hezky jako ta paní to vyjádřit neumím.
0: Ondřej Nev završil pondělní názory a argumenty a od mikrofonu se loučí Ondřej Konrád.

Markéta Hejkalová, Dům pod náměstím, díl třetí. Dny plynuly bezpečně jeden jako druhý. Božena seděla za pokladnou a Josef trávil čím dál víc času na cestách. Sám objednával a nakupoval zboží a s řidičem objížděli okolní vesnice. Zásobovali krámky, které si lidi zřídili v síni nebo přístěnku chalupy. Josef se při těch cestách rozhlížel kolem sebe. Ne po chudých chalupách, v jaké vyrůstal a kam by se nechtěl vrátit, ale po pozemku, na němž by si mohl postavit letní byt. Jednou. Nebo třeba hned, jakmile bance splatí úvěr. Božena měla nejradši chvíle, kdy se Josef vracel domů. Posadila místo sebe do pokladny Anešku a šli si nahoru sníst opožděný oběd. Sami dva, bez dětí a bez učňů a bez příručích a bez potřebných, kteří si sem chodí prokrajíc chleba. Lidé Vlkovského chválí, jaký má výběr zboží a jak šikovně dokáže obchodovat. Novinář Stanislav Kumstár je třeskutě jízlivý. Koloniálu v Dolní ulici se v našem městě nenadarmo přezdívá u vlků. Kromě jména majitele jsou k tomu hned dva důvody. Místo aby rozšiřovali nabídku základních potravin, zaměřují se na luxusní lahůdky, jaké si obyčejní pracující sotva mohou dovolit. Dávají ovšem lidem na dluh, což by na první pohled mohlo působit lidumilně. Ale dělají to jen proto, aby přivedli dlužníky na buben a mohli levně skoupit jejich majetek. Nomen omen. V kapitalismu je člověk člověku vlkem. Píše Kumstár v plátku nazvaném Rudý zítřek Horácka. Své články podepisuje KS. To znamená Kumstár Stanislav. Ale také komunistická strana. Až zvítězí naše komunistická myšlenka, bude všechno jinak. Myšlenka, za níž Josef Šoupal položil život ministra Rašína. Ale to KS neříká. Čím dřív lidé na jeho někdejší přátelství s atentátníkem zapomenou, tím lépe. Josef Vlkovský si nemá co stěžovat. Má hodnou ženu, dvě zdravé děti, krám šlape. Přesto si čím dál častěji připadá jako veverka v kole, které se točí čím dál rychleji a nedá se z něj vyskočit. Povinnostem se nebrání, ale radosti mu chybí. Ale na takové myšlenky nezbývá čas. Pořád ho čeká spousta práce. Přemýšlí, kam umístit pražírnu, kterou před týdnem přivezl od Gabriela Tausiga z Jihlavy. Přístroj by se ve výloze hezky vyjímal, ale musel by tam protáhnout elektřinu a to není jen tak. Zatím pražírnu nechal stát na plošince nad schůdky do skladu. Z krámu na ní lidé uvidí, hlavní je ale vůně. Zapíná přístroj do zásuvky, počká, až se rozehřeje, rozváže žok, nabírá lopatku zelených bobulí a pomalým krouživým pohybem je sype naměděný ovál. Za chvíli zhnědlá zrna znovu prohrábne a nadechne se vůně, která v zápětí zaplaví krám a z něj vyrazí ven. Rozběhne se Dolní ulicí nahoru k náměstí a dolů k mostu přes Sázavu. Neodolatelná vůně, z níž sladce trne v ústech, se hrne ven a lidé se hrnou dovnitř do krámu. Ještě nám tady chybí kavárna, pomyslí si Josef každou středu dopoledne při pražení. Pár stolků, kde by si dámy mohly vypít šálek kávy a pánové sklenku likéru. Nemusel by už zvát důležité hodnostáře k sobě do kanceláře a tam jim nalévat za zataženými závěsy. Ale zatím ještě nevymyslel, kam by těch pár kavárenských stolků umístil. V jedno vonavé středeční dopoledne se v krámě z ničeho nic objevil i ředitel Knop. Chodí sem nakupovat jejich služka, i žena se synem se v krámě občas objeví, ale on sám tady ještě nikdy nebyl. Možná ho přilákala vůně čerstvě pražené kávy jako ostatní, možná mu vybila chvilka času při pochůzkách po úřadech.
Vlkovský si ho pamatuje z let mého setkání v bance, když tam kdysi přišel žádat o první úvěr. Ale i bez něj by Knopa znal, tak jako ve městě všichni. Už není jenom ředitel největší továrny, ale i zastupitel a možná budoucí starosta. Už není jen chlebodárce a dobrodinec, ale taky vykořisťovatel, který si za dělnické peníze kousek od továrny postavil obrovskou vilu, kam by se vešlo několik rodin. Ale on v ní bydlí jen s manželkou a synem. Ti, kdo v ní byli, a ještě víc ti, kdo nebyli, nejenom kumstár, povídají hotové báje o zasunovacích dveřích, které ze tří místností rázem udělají veliký reprezentativní sál, z jeho terasy je vidět až na náměstí, o kosých oknech, výtazích na jídlo, mramorovém krbu a sloupech, prosklené stěně vedoucí na zahradu se třemi bazény a vodotryskem. Vily jsou pyšné a drží se spolu. Moderní a elegantní Knopova vila se jednou řadou oken dívá na romantické věžičky a arkýře Šupichovy vily a druhou na melancholicky pustnoucí dvojvilu bratří Veselých. Na nás obyčejné domy schlížejí z vrchu. A my jsme přitom mnohem užitečnější, i když možná ne tak krásné. Kolik lidí by beze mě nemělo práci? V krámě už dávno nestačí Boženka za pokladnou a Aneška s příručím Tonckem za pultem. Pracují tam 4 příručí a 4 učni a nedávno dokonce přijali kancelářskou sílu slečnu Jarmilku. Vlkovský jde Knopa přivítat. Zve ho do kanceláře na sklenku likéru nebo nahoru na šálek čerstvé kávy, ale Knop se jen nevěřícně rozhlíží po malém krámě plném lidí. Tady prý kdysi začínala továrna. Tady ne, zavrtěl Vlkovský hlavou. Vede ho přes sklad dozadu do prostor, které se teď přestavují na velkoobchodní sklady. Ukazuje Knopovi vyzděnou šachtu na výtah, kancelář, garáž, kde vedle nákladního auta stojí i osobní modrá Praga Baby. Nebude s ní jezdit na francouzskou riviéru ani na premiéry do vídeňské opery jako Knop. Možná na chatu, ale tu zatím ještě nemá a proto o ní nemluví. Vily jsou pyšné, ale ředitel Knop ne. Přijďte se v neděli podívat, pozval Vlkovského. Skoro ho nezná a přesto mu je sympatický. Možná v něm jako v zrcadle vidí sám sebe před několika lety. Udělal by něco jinak, kdyby se v životě mohl vrátit zpátky? Ani by ho to nenapadlo.

Božena se zbytečně bála, aby se Aneška nespustila s příručím Tonckem. Chci vám představit svého ženicha. Oznámila jí Aneška důležitě a tajemně a pak ho v neděli odpoledne přivedla. To je Hans Kaiser z Blumendorfu. Blumendorf je německá vesnice směrem na Jihlavu, přes kopec od Habrůvky. Právě kvůli Němcům se tam Božena v dětství bála, ale zároveň ji přitahovalo to jméno – Květinová vesnice. A z její tajné poloviční sestřičky teď bude paní Císař Pánová z Květinové vesnice. Než se Aneška vdá, měla by se dozvědět, jak to s ní doopravdy je. Ale Božena jí nic říkat nebude, to by musela maminka. A tohle je pan a paní Vlkovských a jejich děti, moje rodina. Chce Hanzovi ukázat, že si nebere jen tak nějakého sirotka, schovanku bez věna, která je každému na obtíž, ale slečnu, příbuznou s velkoobchodníkem Vlkovským, a toho zná každý, dokonce i v Blumendorfu, protože mu patří největší krám ve městě. Hans se zdvořile usmívá. Je mu jedno, s kým je Aneška příbuzná a jestli dostane věno. Ani on jí toho moc nabídnout nemůže. Jejich statek je největší ve vesnici, ale prvorozený je bratr Rudy. Ten na něm bude hospodařit. Hans se nemůže dočkat, až se konečně zvednou a rozloučí. Zamiloval se do Anešky. Nemůže jí pustit z hlavy a nejraději by ji nepustil ani z náruče. Chtěl by ji objímat kdekoliv, v jejím pokojíku, na cestě kolem přehrady před Petrkovem, na seně v patře ve stodole. Nemůže se dočkat, až se konečně vezmou a budou spolu ve dne a hlavně v noci. A nechápe, proč s tím Aneška dělá takové caviky. Ale nic jí nevyčítá. Udělal by pro ní všechno na světě. Jdou spolu přes náměstí do parku. Aneška je ráda, že ji Hans poslechl, přinesl Božence kytici pestrých aster a že návštěva dobře dopadla. Hans je rád, že už skončila. Teď už je čeká jenom svatba a pak spolu budou spát a budou mít děti a budou pořád spolu až do smrti.

Zdi ochrání všechny, kdo jsou uvnitř, ale špatné zprávy se přede dveřmi nezastaví. Poletují krámem. Co někdo zaslechne a pustí druhým uchem ven, to jinému uvízne v hlavě. Hitler udělal v Německu pořádek a všichni mají práci. I u nás by měl někdo zatočit s komunisty. Ale proč s Židy? I u nás by jim měl někdo zatnout kypec. Ale proč odtamtud lidi utíkají, když je to takový ráj? U nás se to stát nemůže, máme Masaryka. Ale co až umře? Božena by ty řeči nejradši vymetla jako pavučiny. V krámě nejsou žádní komunisti, ani Židi, ani Hitlerovci, ani Masarykovci. V krámě jsou jenom zákazníci a politika sem nepatří. Ale špatné zprávy se vymést nedají, drze šplhají po schodech nahoru do bytu. Josef potkal Knopa a ten prý převádí peníze do Švýcarska a Přemysl Libovský by tam rád přestěhoval rovnou celou továrnu. Jakoby ve Švýcarsku měli málo čokolády. Josef kroutí hlavou. Dům nikam přestěhovat nemůže. Ale může si postavit nový, aby ani on o peníze nepřišel. Chatu. Ví kde? Vyhlédl si místečko schované pod táhlou strání, louku ohraničenou dole Břevnickým potokem a po straně lesem a za tím lesem jsou Šenklify a jeho rodná chalupa. Chaty jsou neužitečné stavby, jen stojí peníze a na rozdíl od nás pořádných městských domů žádné nevydělávají. Proto Josef o svém plánu ještě nikomu nic neřekl, ani Božence ne, ale nevzdá to. Už vidí před očima terasu, kde si bude jen tak sedět a dívat se do zelené zahrady. Ani dobré zprávy se před mými dveřmi nezastaví, ale těch špatných je víc. Některé přicházejí ve dne a hlavním vchodem z dolní ulice. Přesně v 10 hodin vchází do krámu pošťák a podává Boženě ke kase hromádku obálek. Většina jsou faktury a objednávky, ale jednoho dne se mezi ně vloudila obálka s černým pruhem. Zemřela náhle a nečekaně jménem truchlící rodiny manžel Přemysl Libovský a dcera Zdeňka. Poslední rozloučení s drahou zesnulou se bude konat, četla Božena ohromeně. To přece nemůže být pravda, vždyť u nich ještě nedávno byli. Marta Libovská se vždycky jen ušklíbala, jako by jí byl celý okolní svět na obtíž. Byl jí na obtíž i život? To přece ne. Nebo se lhostejně usmívala a přitom volala o pomoc? Boženě přejel mráz po zádech. Pokřižovala se. Oče náš, jenž si na nebesích, nedopusť, aby k nám místo dobra přišlo zlo, odříkávala v duchu slova modlitby, která neexistuje. Jiné špatné zprávy přijíždějí uprostřed noci ze Zadců. My domy, kde se pracuje hned od rána, se ukládáme ke spánku nejpozději v 10 večer. A když u zadního vchodu jednoho z nás prudce zabrzdí auto, 3x bouchnou dveře a ozve se netrpělivé zvonění, probudí to celý dům. Možná i ty sousední, ale ty se zase hned zachumlají do peřin a usnou. Špatné zprávy se jich tentokrát netýkají. Josef si natáhl župan a běžel dolů otevřít. Joška vyskočil. Chtěl dům bránit před bandity, kteří je zákeřně přepadli, ale maminka ho zahnala zpátky do postele, jako by byl malý kluk. A sestru ne. Milátka se oblékla, uvařila v kuchyni kávu a pak ji donesla do parádního pokoje a sama si sedla do křesla u okna, teď v noci skrytého ve tmě, aby si jí máti nevšimla a neposlala spát, že musí ráno vstávat do školy. Gabriel Tausik z Jihlavy u jejich stolu sedává často. S Josefem vážně hovoří o dodávkách kávy a s Boženou mile žertuje. Dosud vždycky přijížděl ve dne a sám, bez manželky. Pogrom, to byl úplný pogrom. Rozbíjeli židovské výlohy v Masarykově republice 40 let po Hilsneriádě, říká pan Tausik slova, která sem nepatří. Jeho manželka je vyděšená a rozcuchaná. Ani ona sem nepatří.
Neví, co dělá uprostřed noci v cizím domě, ale tuší, že tak už to teď bude pořád.

Pogrom v Jihlavě nic dobrého neznamená, ale může znamenat válku. Na konci září 1938 je vyhlášená mobilizace. Všichni si už byli jistí, že začíná válka a Božena se budila v noci hrůzou, jak se sama dokáže postarat o krám. A pak najednou konec. Josef se po pár dnech vrátil domů. Válka nebude. Republika se zmenšila, ale Blumendorf a dokonce i Jihlava v ní zůstali. Válka nebude, ale radost a úlevu cítil málokdo. Válka nebude? 15. března 1939 do okleštěné republiky vpadli němečtí vojáci. Zaleklo se jich dokonce i jaro. Rozpoutala se sněhová vánice a oni si na náměstí rozložili polní kuchyni a rozdávali teplý eintopf, jako když starosta o Vánocích naléval rybí polévku chudým. Spousta lidí se tam hned rozběhla, jako by bez Němců měli hlad. Dokonce i Joška by šel, kdyby ho v krámě nezahlédla a nezadržela. Ale Joška byl malý kluk. Cizí vojáci na náměstí pro něj byli něco jako sedmihlavý drak. Vojáci rozdali eintopf a vykoupili krám. Slanečky, sardinky, uzeniny, čokolády, kávu, vína, likéry. V cukrárně na rohu se prý cpali jak nezavření. V jejich bezedných hubách mizely indiánky, větrníky, kremrole a laskonky. Jako by v té slavné třetí říši neměli co jíst. Ale za všechno do haléře zaplatili. Z republiky je protektorát. To znamená, že už je doopravdy válka, i když to tak nevypadá.

staré domy skrýváme tajné komůrky. Ta moje je ve skladech. U Vlkovských se vypráví, že v ní kdysi byl karcer pro neposlušné mnichy, ale to není pravda. Žádného mnicha tam nikdy nezavřeli. Ani všichni zaměstnanci o tomhle úkrytu nevědí. Je to kopka bez oken, tak malá, že se tam sotva vejde jedna postel a jedna mladá holka. Božena rozhodla, že tady dceru ukryje, aby se vyhnula nasazení v říši. Milátky se na nic neptala. Kdyby dcera nesnila o vzdušných zámcích, měla by teď známost, vdala by se a Božena by nemusela vymýšlet, jak ji zachránit. Vdané do říše nemusí. Nemusela by se ponižovat. Jakoby náhodou před bankou potkala ředitele Knopa a pozvala ho na kávu. Chtěla ho poprosit, aby jí pomohl najít pro dceru ženicha. Nemohl by se s ní na oko oženit jeho syn? A třeba i doopravdy. S ním by Milátka udělala štěstí. Jakmile se po válce znovu otevřou vysoké školy, mladý Knop dostuduje poslední dva semestry medicíny a bude z něj pan doktor a Milátčino věno by mu pomohlo zařídit si ordinaci. Na syna se Božena Knopa nakonec nezeptala. Netroufla si. Ale třeba by se v továrně našel jiný slušný svobodný mladík, jemuž by nějaké peníze navíc za fiktivní sňatek přišly vhod. I touhle otázkou Knopa přivedla do viditelných rozpaků. Copak slečna Milátka nemá na každém prstu 10 nápadníků? Zažertoval. Před očima se mu mihl nový snaživý disponent Zdeněk Sýkora. Ale nezná ho natolik dobře, aby si mu troufl navrhnout tak ošemetnou věc. Božena se nezasmála, jen smutně zavrtěla hlavou. Z Milátky je krásná holka a každý se za ní otáčí. Až moc krásná. Obyčejní slušní kluci se jí bojí a i ona sama si nejspíš myslí, že pro ní nejsou dost dobří. Jakoby ti, co se kolem ní motají, byli něco lepšího. Kdy se jí dcera tak vzdálila? Knop nakonec využil známosti s úředníkem v Kolíně, který mu před totálním nasazením zachránil několik mladých mužů z továrny. Pochopitelně ne zadarmo. Tak proč by k ním nemohl přidat jednu rozmazlenou slečinku, založit její spis až úplně dolů, pod vysokou hranici těch nešťastnic a nešťastníků, kteří odjedou do říše před ní? Když bude mít štěstí, skončí válka dřív, než na ní přijde řada. Ale lidi si musí myslet, že už do Německa na práci odjela. Nikdo ji nesmí vidět. Božena rozhodla. Nic to nebude, budeš si prostě doma číst. A Milada se ukrývá v téhle kopce. Několik měsíců? Možná jenom týdnů, ale možná taky let. Milada ztrácí pojem o čase. Dny a noci jí splývají. Přečkává je v černé tmě, ale teď už jí opouští všechna energie. Tlustými zdmi do kopky zprávy z vnějšího světa nepronikají. Milada neví ani, co se děje v domě, natož venku, ve městě a ve světě. Skrývá se kvůli Němcům a válce, ale v kopce jakoby válka ani nebyla. Milada nevidí, jak otec každý večer znovu a znovu přepočítává potravinové lístky. Ani jak se máti roztřásla za pultem, protože obsloužila zákaznici se žlutou hvězdou na kabátě mimo hodiny, které jsou židům na nákup vyhrazené, a v tu chvíli se v krámě objevil SSák. Neví, že ta židovka byla paní Bláhová. Drbna, které by leckdo přál, aby se s ní strážmistr Bláha rozvedl a ona z města zmizela, tak jako zmizeli Málerovi, tak jako mizí další židé a nikdo neví kam. Někdo říká, že utíkají s celým majetkem do Ameriky. Jiný, že je odvážejí v dobytčácích na nějaké strašné místo v Polsku. K Miladě nic z toho nedolehne. Neslyší rádio. Hitlerův uhrančivý řev,
Dlouhé seznamy popravených za schvalování atentátu, které rodiče poslouchají ohromení hrůzou. Ani zprávy o plánovaném ústupu německých armád do předem připravených pozic, jimž se otec nedůvěřivě pošklebuje. Nevidí otce, jak se v noci plíží do pokoje a s uchem přitisknutým k radioaparátu se snaží v šumu a praskotu zachytit útržky zpráv z Londýna. Tlustými stěnami kopky nepronikají divná slova Stalingrad, Winterhilfe, koncentrační tábory a druhá fronta. Milada ví, že štěstí mít nebude, že válka nikdy neskončí, že si bude v přítmí věčně číst francouzské knížky a učit se slovíčka, dokud z toho neoslepne a neumře. Naštěstí může vzpomínat na život před kopkou. Dřív jí připadal nudný, za to teď by dala všechno, co má, kdyby se do toho obyčejného života mohla vrátit. Kdyby mohla vyjít z kopky ven. Neví, jak ráda by se Božena ukryla do kopky místo ní. Před válkou, před strachem, před mučivými představami SSáka, který kdykoliv může vtrhnout do krámu a namířit na ní pistoli. Mně by nevadilo jet na práci do Německa, snaží se máti přesvědčit, když pro ní v noci chodí, aby se umyla a nadýchala čerstvého vzduchu. Ve srovnání s kopkou jí Německo připadá jako lákavá vidina. Neví, ale takto. Nikdy už nevyleze ven. Žádný mužský jí nepozve do kavárny, protože je vychrtlá. Má řídké mastné vlasy a smrdí. Nechodí se v noci ani mít. Proč by, když je stejně navždy pohřbená ve tmě? Neuvidí chatu, kterou si dal otec postavit. Je tak slabá, že by tam nedošla. Neuvidí Aneščinu holčičku, ta by se jí stejně jenom polekala. Ani druhé dítě, které se narodí teprve za několik měsíců. Nepůjde na druhou svatbu strejdy Libovského. Bere si služku Dobromilu. Máti by tam nejradši nešla, i když musí. Za to Milada by šla ráda kamkoliv, i když nesmí nikam. Už nikdy se s nikým neprojde parkem a nebude se z altánku dívat dolů na rybník. Nepůjde na korzo na náměstí a nevykloní se z okna parádního pokoje do dolní ulice a neuvidí sluníčko, protože válka už bude pořád. Nebo možná přece jenom skončí. Pravidla přestávají platit. Blíží se světlá doba svobody. Blíží se temná doba chaosu. Blíží se fronta. Mladší bratr Joška s očima navrch hlavy přiběhne domů a vypráví, že v parku těsně vedle něj spadla bomba. Máti se vyděsí a ani nepostřehne, že Milada si troufá z kopky ven.

Román Markéty Hejkalové Dům pod náměstím upravila pro rozhlas Blanka Kostřicová. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého účinkoval Zdeněk Bureš. Spolupracoval zvukový mistr Michal Dedia Naboru.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Soud v Lucembursku zablokoval tamní majetek ČEZu kvůli kauze Diag Human. Fotbalisty Slávie čeká v lize mistrů utkání v Baku proti Sabahu. Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty do 16 stupňů. Je úterý 13. října, posloucháte hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Rozpočtový výbor doporučil sněmovně schválit základní parametry návrhu státního rozpočtu na příští rok. Debata zabrala zhruba 2 hodiny.
2: Kabinet navrhl rozpočet se schodkem 386 miliard korun. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je návrh realistický. Postupné snižování deficitu přijde v dalších letech díky legislativním změnám.
3: Je to mix, který já mám připravený. Budou to jak úspory na výdajové straně, tak to budou samozřejmě i některé úpravy na příjmové straně, ale bez toho se nepohneme.
2: Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla je ale

0: No.
1: Protože to je, abychom byli schopni to ufinancovat ty platy, to je to maximum možného.
0: Unie bezpečnostních složek sice původně požadovala vyšší růst platů, její předseda Aleš Lehký, ale nakonec dohodu označil za přijatelný kompromis.
2: Nebylo to jednoduché, ale premiér nakonec rozhodl a řekl, že to je dobrá volba.
0: O dalším navyšování chtějí odboráři jednat hned od začátku příštího roku. Rezort chce, aby do 3 let měli příslušníci sborů po základní přípravě 50 tisíc korun. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Hydrometeorologický ústav také vydá mapu tisícovky nejohroženějších obcí v Česku.
4: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
5: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme, duben až pololetí udržovali v tomto stavu.
4: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL jsou ale kroky nedostatečné.
6: Já nevidím ani zásadní vlastně jako odklady toho, co by se mělo dít.
4: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Soud v Lucembursku zablokoval kvůli kauze Diag Human majetek české polostátní společnosti ČES v tamních firmách. Jde o podíly, přes které energetická skupina vlastní distributora plynu Gasnet. ČES označil rozhodnutí za nezákonné a šikanózní, protože s kauzou neměl nic společného. Chce se proti tomu bránit žalobou. Blokace podle mluvčího společnosti Romana Gazdíka neovlivní fungování Gasnetu v Česku.
7: Fungování skupiny Gasnet v České republice není nijak dotčeno. Nějak se tam týká zákazníků, nějak se týká našich obchodních partnerů a ta omezení se týkají pouze Lucemburska.
3: Podnikatel Josef Šťáva se v kauze společnosti Diag Human s Českem soudí od 90. let minulého století. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Lucemburský soud už dřív rozhodl, že firma může požadovat blokaci českého majetku v zemi. Více než 500 supermarketů ve Francii muselo po kybernetických útocích vyhodit tuny zkaženého jídla. Hackři v obchodech na dálku zvýšili teplotu v chladících a mrazících systémech. A v některých supermarketech teploty dosáhly až 80 stupňů. Útok vyšetřuje státní agentura pro kybernetickou bezpečnost.
8: Hackři v ledničkách, mrazácích a skladech nastavili vysoké teploty a prodloužili dobu odmrazování. Zkažené jsou maso, mléčné výrobky nebo hotová jídla za zřejmě desítky milionů eur. Ředitel společnosti Musketer Thierry Cotillard, která vlastní síť napadených supermarketů Intermarché, v televizi BFM řekl, že motivací hackerů mohla být politická destabilizace. Hackři cílili na systémy dánské společnosti Danfoss, která dodává chladicí systémy do napadených francouzských supermarketů. Podle ní byly systémy zastaralé. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Státní volební komise schválila výsledky komunálních voleb ve sbírce zákonů by měly vyjít během dneška. A stížnosti na případné chyby ve sčítání hlasů budou moct lidé krajským správním soudům podávat od středy po dobu 10 dní. A pokračuje taky povolební vyjednávání a Karlovy Vary budou mít koalici složenou ze 3 politických uskupení. Vítězné hnutí ANO se dohodlo na další spolupráci ve vedení města s hnutím Karlováci a s ODS. A v pondělí odpoledne jejich zástupci podepsali společné memorandum. Podrobnosti koaliční smlouvy chtějí projednat v průběhu příštího týdne, potvrdila primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO.
9: My jsme podepsali memorandum o další spolupráci a o tom, že končíme vyjednávání s ostatními stranami a hnutí ANO, Karlovaráci a ODS se domluvila na tom, že v rámci zastupitelstva města Karlovy Vary budeme mít většinu, tedy 18 mandátů a takto bychom měli vést kroky k tomu, abychom doladili ještě koaliční smlouvu a také programové prohlášení.
3: Na prvním jednání o pražské koalici se sešli zástupci vítězného hnutí STAN a druhého Spolu pro Prahu a dohodli se, že na konci týdne spolu začnou řešit programové priority.
10: Po zhruba dvouhodinovém jednání řekl lídr hnutí STAN Petr Hlaváček, že s koalicí Spolu pro Prahu budou v jednání pokračovat i v dalších dnech.
11: Bavili jsme se o nějakém jako rámci spolupráce, nedošlo na gestce, ty budeme probírat v dalším kole.
10: Znovu se chtějí sejít ve čtvrtek a v pátek. Starostové předtím budou jednat ještě se zástupci Prahy sobě a taky s Piráty. Zvlášť se s nimi chce setkat i vyjednávací

0: Tým Spolu, říká Alexandra Udženia z ODS.
1: Chceme jednat jak s Prahou sobě, tak s Piráty, ale chceme se sejít i se zástupci ANO, protože jsme řekli, že budeme jednat se všemi, kdo se dostal do zastupitelstva.
0: Koaliční spolupráci s hnutím ANO, ale Spolu pro Prahu i STAN odmítli. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
2: Fotbalisty Slávie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V azerbajdžánském Baku nastoupí proti Sabahu večer v 18:45 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. O stylu soupeře mluví slávistický trenér Jindřich Trpišovský.
3: Kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
2: Fotbalisté Dukly v dohrávce 10. kola druhé ligy porazili doma rezervu Baníku Ostrava 3-2 a Pražané využili zaváhání Ústí nad Labem, které v pátek podlehlo Opavě a posunuli se na druhé místo tabulky o bod za Karvinou. Baník je 12.
4: Uzavřený Zlíchovský tunel a kluská vozovka na D1 u Průhonic. V Praze došlo k uzavření Zlíchovského tunelu ve směru na Barrandov. Z důvodu mytí bude zavřený západní tubus A, a to až do 5. hodiny ranní. Ve druhém směru je provoz plynulý. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Šeberov. Na 6. kilometru je kluská vozovka kvůli úniku nebezpečných látek. Na 35. z Mohelnice do Hradce stále čekejte zdržení od čerpací stanice MOL. Po dřívější vážné nehodě byla silnice uzavřená, ale aktuálně je provoz obnoven. Stále očekávejte kolony obousměrně na zhruba 20 minut. Na dálnici D4 ve směru z Prahy do Písku jeďte opatrně za sjezdem na Příbram. Na 44. kilometru je v odstavném pruhu porouchané vozidlo, kolem kterého se pohybují lidé bez reflexních vest. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noci teď jasná nebo skoro jasná, postupně s mlhami nebo nízkou oblačností. Ochlazuje se až k nule, při bezvětří je ojediněle až na -3 stupně Celsia. A přes den pak čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další oblačnosti, v Čechách pak může večer i pršet. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů a při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměří kolem 9, na horách jen 6 a na Šumavě bude kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Kroc. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 21 Praha 5, kde kandidovalo 7 uchazečů. Do druhého kola tam postoupil obhajující senátor Václav Láska za SEN 21. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A Radko Sáblík za ODS. Dobrý den.
7: Dobrý den.
5: Volby 2026. Senátní duel.
6: Tento duel přetáčíme v pondělí 12. října v poledne, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Advokát Václav Láska je předsedou senátního klubu SEN 21 a Piráti. V prvním kole získal 32,54% hlasů. Ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblík má 27,1% hlasů. Nějakých 5,5% hlasů, je to malý nebo velký rozdíl?
8: To se těžko určuje, ono je to spíš o tom, kolik hlasů se bude ještě přerozdělovat. A vzhledem k tomu, že se bude přerozdělovat zhruba třetina hlasů, tak 5% není žádný velký rozdíl.
6: Říká Václav Láska, jak to vidí Radko Sáblík?
9: No, já si myslím, že to druhé kolo senátní voleb jsou velmi specifické volby, kdy bude záležet na tom, kolik se nám podaří přesvědčit našich potenciálních voličů, aby vůbec přišli k těm volbám. A to bude asi rozhodující, takže myslím si, že to není zas tak klíčové. Klíčové bude, co se teď podaří nám s těmi voliči, komunikace a přesvědčení, jestli teda budou ochotni přijít.
6: Když jste předem uzavřeli dohodu, že na sebe nebudete vzájemně útočit, bylo těžké to dodržet?
8: Ne, bylo to strašně jednoduché. Sešli jsme se, podali jsme se na to ruku a celou dobu to držíme a budeme to držet až do konce.
6: Čili stále platí?
9: Za mě to stále platí a myslím si, že jsme to během celé kampaně dodrželi.
6: Pane Sáblíku, jak významná byla silná podpora vašich studentů, kteří vám nezištně v kampani pomáhali?
9: No, to byla klíčová věc, protože já jsem původně měl v plánu za 2 roky odejít do důchodu. Oni mě tak trošku ukecali, abych šel do abych ještě teda těch 6 let se věnoval škole a tomu senátu. A pro mě to zase byla vnitřní motivace, abych do toho dál šel. Ty politické strany mě podpořily až od půl roku později, takže celou tu kampaň de facto tvořili studenti, ne de facto, reálně tvořili studenti, že jsme neměli žádné marketéry, pouze ty lidi, nejstarším bylo 18 let.
6: Čím vás přesvědčili studenti, že do toho máte jít?
9: No, tím, tou svou podporou, protože když jste ředitel nebo učitel...
6: Mě spíš zajímá argumenty. Přišli a řekli, no, proč byste to měl.
9: No, argumenty byly i to, že dělám pro to české školství různé věci. Dělal jsem tu strategii 2030+, a že v tom senátu bych mohl ještě nějakým způsobem to znovu jako akcentovat. A i pro mě to je jako výzva na závěr mé kariéry. Ještě třeba taková třešnička na dortu, která může, nemusí přijít, ale... Asi tak, to bylo vnitřní motivace pro mě a ten argument jejich jsem bral.
6: Pane Mácko, proč se ucházíte o senátorský post už po třetí?
8: Protože za těch 12 let jsem si vybudoval v senátu celkem jako dobrou, silnou pozici, kdy jsem schopen hodně věcí ovlivnit, protože mi hodně kolegů naslouchá, jak zkušenému senátorovi, tak advokátovi, a vlastně myslím si, že v tom třetím mandátu můžu udělat ještě víc než v tom druhém, takže prostě chci pokračovat v práci, která mě baví a která mi dává smysl a která je pro mě vlastně ještě významnější, než byla třeba před 6, před 12 lety, kdy byl člověk trochu elév. V první období jsem se musel učit a teď vlastně mám takovou pozici, že jsem schopen v Senátu ovlivňovat víc věcí než dřív, proto do toho jdu po třetí.
6: A považujete předchozí zkušenost z těch dvou mandátů, a teď myslím ale očima voličů, spíš za přednost, nebo to může být i handicap?
8: Dva úhly pohledu. Jeden je, že já jsem celou kampaň měl postavenou na tom, že jsem nesliboval, co budu dělat třetí volební období, ale skládal jsem účty, co jsem dělal druhý volební období. A protože jsem vyhrál to první kolo, tak předpokládám, že hodně lidí na to slyšelo. Na druhou stranu máte pravdu, že část lidí může říkat, no tyjo, Láska už tam byl dvakrát, pojďme zkusit nějakého nového koně, a to mi může zase hlasy ubírat. Ale zatím to vypadá podle výsledku toho prvního kola, že více lidí ocenilo tu práci, kterou jsem tam dělal.
6: Pane Sablíku, byl jste zastupitelem a místostarostou v Nížku pod Brdy. Může to někdo vidět jako nevýhodu, že zatím máte zkušenost jen s komunální politikou a ne s celostátní?
9: Samozřejmě, tak to někdo jako nevýhodu může vidět. Zas na druhou stranu to může někdo vidět jako výhodu, že tam přicházím a nemám s tou velkou politikou v uvozovkách nic společného, čili nemám tam žádnou historii. A myslím si, že zase z mé pohledu mohu přinést některé věci, které jsem celý ten život dělal, a to se týká toho oblasti školství. Takže tam já vidím tu možnost, čím chci oslovit ty voliče.
6: Vyjednáváte podporu od neúspěšných kandidátů? Už vám ji někdo přislíbil?
8: No tak kandidáty ANO, komunistů a SPD asi určitě nebudeme nikdo žádat o podporu. A pan doktor Šarapatka vedl kampaň takovým způsobem, že já jsem mu napsal SMSku, že všechno dobrý, že politika je někdy tvrdá, že prostě jako chápu všechno, co se dělo, ale o podporu jsem ho nežádal. To by bylo trošku divný, když o mě během kampaně psal, co si myslí, tak vlastně ho teď žádat od podporu by bylo takové divné vlastně z obou dvou stran.
6: Vy jste na to asi podobně, pane Sáblíku?
9: No, mě to, jak říkám, že jak jdu kampaň studenti, tak co vím, tak se bavili s panem Havlem z Topky, která de facto je jako mým přirozeným partnerem ode mě, a tam snad byl nějaký příslib, že by mohlo být, protože tam byly ty, jak se zachovají Piráti, já nevím, protože s nimi jsem spolupracoval v rámci Prahy jako ředitel. A takže teď nemám to tušení, ale samozřejmě, že je celku legitimní, že se budeme ucházet o těch 18% hlasů, který tam byli. Vím, že ne všichni půjdou k volbám, ale někteří možná ano. A pak budou se muset rozhodnout, koho z nás podpoří.
6: Pane Lásko, co považujete za to hlavní, co se vám během dvou mandátů senátora podařilo prosadit?
8: No, hlavně já jsem v Senátu takový silný liberální hlas. Já mám Senát velmi rád, ale Senát je svojí převahou konzervativní instituce. Je to znát u různých témat, které se týkají životního prostředí, které se týkají třeba projednávání Istanbulské úmluvy, rovných práv pro stejnopohlavní páry a tak dále. Tak tam převažuje ten silný konzervativní hlas. A já jsem vlastně jako menšina liberální v Senátu, ale za to velmi, velmi hlasitá. Myslím si, že je důležitý, aby i v instituci, která je převážně konzervativní, byl byl silný liberální hlas a tu roli jsem plnil. Byl jsem slyšet, byl jsem zastánce liberálních hodnot a když mám vzít třeba jednu věc, která se mi povedla jako mě samotnému, která by beze mě nebyla, tak to tedy bylo vlastně přerušení nebo překazení ratifikace mezinárodní úmluvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem, tedy Vatikánem, kdy sice ta senátem prošla, ale já jsem potom podal podání ústavnímu soudu, že si myslím, že ta úmluva je rozporná s ústavními pořádky. Ústavní soud mi dal za pravdu a tudíž k ratifikaci této úmluvy nedošlo. A můžu říct čistým svědomím, že kdyby nebylo lásky v Senátu, tak dneska ta smlouva ratifikovaná je.
6: Pane Sáblíku, kdybyste se do Senátu dostal, na co byste se chtěl zejména soustředit? Je mi jasné, že jde o školství, ale co konkrétně?
9: No tak samozřejmě to školství dělám celý život, takže je to jasné, ale zároveň taky podporu mladých, kteří jsou v jejich podnikavost, což není nutně podnikání, ale může v to přerůst. A pak propojování těch generací, to znamená setkávání mladých a seniorů, což už také děláme. A samozřejmě bych se snažil, abych tam přinesl taky trošku svěží vítr, protože já jsem říkal, že pokud vstoupím do Senátu, tak tam nevstoupím sám, ale vstoupí se mnou ti mladí, kteří mě podporují a nejsou jenom z naší školy, přidali se k nám i studenti z jiných škol. A pro mě je to strašně důležitý, že ty mladí lidé mi věří, byť je mi 64 let, a už patřím spíš k těm seniorům. Takže to je to, co bych chtěl tam dál prosazovat. A chtěl bych, aby ten Senát taky trošku oživil se.
6: Posloucháte senátní duel kandidátů za obvod číslo 21, Praha 5, Václava Lásky a Radko Sáblíka.
5: Volby 2026, senátní duel.
6: Vidíte ve svých programech body, v níž byste se navzájem nějak výrazně rozcházeli, pan Lásko?
8: No na moc jsme jich nenarazili, my jsme se jednou tak trošku střetli v jedné diskuzi na otázku vlastně životního prostředí a přístupu ke Green Dealu, ale to jsme si taky potom nějak vyjasnili. A já mě teď upřímně řečeno moc jako nenapadá, že bychom měli nějaké vyloženě programové rozdíly. Spíš každý jsme zaměřený na jinou oblast, v který jsme činní. Kolega zejména na školství, já mám zase spíš tu spravedlnost, justici, lidská práva, tak se spíš lišíme v tom, na co se zaměřujeme, že bychom měli nějaké protichůdné názory.
6: Takže máte pocit, že by bylo nejlepší, kdybyste prošli oba.
8: To by byla ideální varianta, no, ale do té jedné lavice se spolu nevejdeme dle sebe.
6: Pane Sáblíku, proč ti, kteří tedy přijdou ke druhému kolu senátních voleb na Praze 5 by měli dát hlas vám a ne vašemu soupeři?
9: No, tak já se nechci vymezovat či panu Láskovi, což jsme se domluvili. Ale budu tak já si říct, proč bych myslel, že by to dali dát mě.
6: Ano.
9: Já jsem tady vlastně ke konci své kariéry, já jsem ochoten ještě něco zkusit udělat pro to školství a myslím si, že jsem tam už odvedl velmi dobrou práci a tu zkušenost, kterou mám, že bych mohl zúročit. A jsem přesvědčený o tom, že právě tohle je jedna z věcí. Já žádám o těch 6 let, jo. Já samozřejmě chápu, že když jste tam delší dobu, že získáte nějaké zkušenosti. Na druhou stranu žádám o těch 6 let, protože pak mi bude 70 a už určitě nebudu znovu chtít kandidovat, ale myslím si, že bych tu šanci dostat měl nebo mohl právě proto, abych prostě ukázal, že ještě na závěr něco dokážu udělat i pro celý to školství, nejen pro tu svou školu, kterou jsem jako dost vybudovala, je dost známá.
6: Pane senátore, vy působíte ve Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost nebo stále Komisi pro sdělovací prostředky. Mohou být zahraniční témata těmi, na které voliči v senátních volbách také slyší?
8: Myslím si, že menší procento voličů, protože přece jenom senátní volby jsou hodně vnímány i volby jakoby komunální. To znamená, že hodně lidí i uvažuje, co pro ně ten senátor udělal nebo udělá v rámci toho senátního obvodu. A tam je mojí, řekl bych, nejsilnější stránkou ta bezplatná právní poradna, kterou tam provozuju celých 12 let, kterou za těch 12 let prošlo 900 lidí, 900 občanů z toho obvodu Prahy 5 a 13, s kterými jsem si sednul, promluvil, řekl jsem jich, jestli jsou v právu, jsou v právu, když jsou v právu, na koho se obrátit a ve výjimečných případech, když to bylo hodně velké bezpráví, tak jsem je i zdarma zastupoval, bych jim pomohl a to je asi to nejvíc, co jsem přímo pro občany 5 a 13, který uvažují jako spíše komunálně ve vztahu k senátním volbám udělal.
6: Jak se podle vás v současnosti daří koordinovat českou zahraniční politiku?
8: Řekl bych, že vůbec. To je opravdu velký, velký zmatek, který do toho vnáší zejména Petr Macinka, který prostě není politik, nebo respektive není člověk, který myslí na zájmy České republiky. Je to prostě egoista, který rád provokuje, jede si osobní PR. Bohužel je v současné době ministr zahraničních věcí a hází do všeho klíny a klacek. Já si osobně myslím, že když nemám rád Andreje Babiše, takže kdyby bylo jenom na něm, tak s Petrem Pavlem, s prezidentem a potom s naším předsedou Senátu, s Milošem Vystrčilem, by si uměli sednout k jednomu stolu a nějakým způsobem sjednocovat politiku, aby navenek vypadala alespoň neroztříštěně.
6: Stejná otázka pro Radko Sáblíka.
9: No, s tím souhlasím, protože si myslím, že prostě to je dáň za to, že sestavili tuhle vládu, a myslím si, že musí skřípat zuby, protože to, co předvádí vlastně motoristé, to je vlastně show přímém přenosu, a potom tam je strana, která je vlastně vlastizrádná, která podporuje agresora v Rusku, a už se to ani netají, chodí tam na ty věci, na jejich různé akce, takže to je jako naprosto šílený. No a zahraniční politika je několik věcí, kde by se ty lidé měli shodnout, a pak se můžeme hádat o detailech. Jedna z nich je bezpečnost, zahraniční politika, další je samozřejmě potom právě to vzdělávání třeba té mladé generace, a pak je to samozřejmě i vnitřní bezpečnost, ne ta zahraniční, ale vnitřní. A to jsou věci, které by měly být konsenzus.
6: Hodně se diskutovalo o výši schodku navrženého státního rozpočtu. Jaký je váš postoj k výši výdajů na obranu, tak jak je pojala koaliční vláda, pane Sáblíku?
9: Tak já jsem osobně přesvědčen, že na tu obranu by mělo jít více peněz, protože je to klíčové, protože ve chvíli, kdy tady budeme mít nepřítele a budou nám zase tady jezdit tanky, já jsem to v 68. jako šestiletý kluk zažil, tak v tu chvíli všechno ostatní padá, ať už je to vzdělávání, ať už je to životní prostředí, prostě pak už budeme bojovat o holý život. A já bych strašně nerad, abych se něco takového musel znovu dožít. Takže jsem pro, aby jsme byli silní, a myslím si, že Evropa by mohla přitvrdit, a má na to, protože ty zdroje má, akorát, že se bojí použít, protože je tam demokracie a nemůžou si dupnout jako někdo, který mu nezáleží na žádných životech.
5: Volby 2026. Senátní duel.
6: Tatáž otázka pro Václava Lásku. Výše schodku navrženého státního rozpočtu a výdaje na obranu.
8: Výdaje na obranu jsou velmi nízké, ale co je důležité, nejenom je navyšovat, ale taky správně rozhodnout, jak je použít. To už říkal i prezident Petr Pavel, že jedna věc je to číslo, to procento, a druhá, jak s nima naložíte. Pro nás, pro Českou republiku a pro naši bezpečnost a budoucnost je naprosto zásadní, aby jsme investovali do těch druhů obrany, které uplatníme v rámci společné evropské obrany, které po nás chce NATO nebo ostatní evropské státy. Pokud si pojedeme nějakou solo akci, budeme nakupovat zbraně, které jsou nekompatibilní s výzbrojí ostatních evropských států, tak je nám to úplně na nic. Takže úplně zásadní věc je navýšit a investovat do těch druhů obrany, které budou sloužit v rámci společné evropské obrany, protože Evropa se může Rusům ubránit velmi dobře, ale musí spolupracovat, musí táhnout za jeden pro vás, musí mít kompatibilní druhy výzbroje, musí mít třeba ty dražší typy výzbroje, jako je třeba stíhačky, tak nemůže mít úplně každá země ty nejmodernější stíhačky, protože tím zabije celý svůj rozpočet, nebo mít jich moc, protože tím zabije celý svůj rozpočet a nezbyde na další druhy obrany, takže fakt to musíme koordinovat a musíme investovat hlavně do toho, co je ve společných evropských plánech nebo plánech NATO na společnou evropskou obranu.
6: Prvního kola voleb ve vašem obvodu se zúčastnilo skoro 46% voličů. Jakou část očekáváte ve druhém kole?
8: To se velmi těžko odhaduje, rozhodně bude nižší, vždycky byla nižší. To ještě jsem nezažil, že by byla ve druhém kole vyšší než v prvním, protože voliči, kteří přišli primárně ke komunálním volbám a moc je Senát nezajímá, tak tam ten Senát stejně hodili, protože když už jsem u té urny, tak si vyberu toho svého kandidáta, většinou skopíruju tu svoji volbu stranickou, kterou jsem měl do komunálních voleb, ale k tomu druhému kolu přijdou opravdu jenom ti, co chtějí ovlivňovat dění v Senátu, a těch prostě bude menší část, plus samozřejmě nepřijde část voličů, kteří měli svého kandidáta v prvním kole a mezi náma dvěma už si nevyberou, tak ti taky nepřijdou.
6: Co podle vás může konkrétně v tom vašem obvodu ovlivnit voličskou účast ve druhé?
9: No tak záleží samozřejmě, jak ty voliči to vyhodnotí. Já si myslím, že třeba já mám větší voličský potenciál, protože tam jsou ty strany a tak dále, ale pan Láska zase má větší takovou ten fanklub, protože tady už je 12 12 let a tam jsem si jistý, že ty lidé znovu přijdou volit. Takže tady teď záleží na tom, jestli se podaří nebo nepodaří přesvědčit ty lidi, aby k těm volbám přišli, protože ten potenciál třeba, který je, nebude využit. A já vzhledem k tomu, že jsem měl velmi krátkou dobu, abych se představil, protože mě znají dobře ti, kteří se pohybují ve školství, ale neznali mi ty voliči, kteří se v tom školství tolik neorientují. Takže to bylo to první kolo, dopadlo to podle mě v celku velmi dobře i z hlediska toho, kolik jsme na to měli prostředků.
6: Pane Lásko?
8: Já chci jenom jednu důležitou větu, že spousta lidí si taky myslí, že druhé kolo je až za 14 dní, protože to kopírují z prezidentských voleb a není to tak. Druhé kolo je už za týden, to znamená tento víkend, takže chcete-li volit mě nebo kolegu Sáblíka, tak musíte přijít tento pátek a sobotu. Pokud přijdete za 14 dní, tak se do těch volebních místností fakt už nedotlučete.
9: Souhlasím, přidávám se k tomu této výzvě.
7: Rozumím. Připomíná význam Senátu jako pojistky demokracie. Pane senátore, skutečně tak funguje?
8: Ano, funguje tak, protože Senát má tu obrovskou výhodu, že je nepřehlasovatelný ve změně ústavy, ústavních zákonů, ve změně volebních zákonů. To je taky velmi důležitý, protože ono to tak bývá, že když se někdo nový dostane k moci, tak první, o čem přemýšlí, je změnit volební zákony tak, aby příště vyhrál ještě víc. Jo. A to je to důležité, co mu Senát, v čemu Senát brání, a taky Senát má velmi důležitou roli v různé naší účasti v mezinárodních smlouvách, mezinárodních uskupeních, které taky nemůžeme překopávat podle toho, jak se kdo zrovna dostane k vládě. Takže v těch třech bodech, kde je Senát nepřehlasovatelný, mezinárodní úmluvy, ústavní zákony, volební zákony, opravdu plní svoji roli pojistky.
7: Pane Sáblíku, nemůže vzhledem k rozložení sil v poslanecké sněmovně spíš jen odložit přijetí legislativy, učiní se Senát případně vymezit?
9: No já si myslím, že tam je právě ta pojistka, protože se může stát, může být nějaká katastrofa a tak dále a může přijít nějaké tsunami a někdo vyhraje volby, že získá v té poslanecké sněmovně jedněmi volbami maximální třeba i ústavní většinu, což se teď třeba projevilo v Maďarsku. A v tu chvíli tam je ten Senát, který se mění jednou za dva roky, takže tam potřebujete více voleb, abyste něco takového udělal a ta nálada ve společnosti už může být jiná. Souhlasím s tím, co tady bylo a myslím si, že já i pan kolega jsme jako garanti toho, že když tam budeme, tak tou pojistkou budeme a je to jedna z klíčových rolí, kterou ten Senát má. Pak samozřejmě, nechci říkat jako rada moudřích, ale všechno dříve narozených, je tam šance třeba některé věci opravit, podívat se na některý ze zákonů a upozornit na chybu. A to teď nemusí být vůbec ideový, to může být jenom prostě přehlédnutí, anebo ta klasická poslanecká hra, že tam přidáváme různé věci a v rámci přílepky a nebo úpravy jednotlivých věcí a ono to se propíše někam jinam a nikdo si toho nevšimne. A třeba ten Senát pak má možnost na tohle upozornit.
7: Hosty byli Václav Láska a Radko Sáblík, kandidáti na senátorské křeslo za obvod číslo 21 Praha 5. Oběma děkuju. Nashledanou.
8: Děkujeme za pozvání.
9: Děkuju za pozvání.
7: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
5: Volby 2026. Senátní duel.
10: Posloucháte Český rozhlas Plus.
11: Volby 2026. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
12: Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů.
13: Vládní strany zatím nemají v Senátu jisté žádné křeslo.
14: Vítězem voleb jsou podle odborníků starostové a šéf lidovců Jan Grolich.
15: Komunální volby podle Andreje Babiše potvrdily, že hnutí ANO je nejsilnější politickou silou v zemi.
14: Největšími poraženými jsou především motoristé a SPD a také v Praze Piráti.
16: K volbám přišlo asi 48% voličů.
17: Vítězové a poražení, senátoři a zastupitelé, kdo komu bral a kde koho obejdou, jaké bašty kdo dobil a kdo kde nejvíc ztratil. Ostrava, Brno, Plzeň i Ústí nad Labem. Velká povolební analýza s politologem Petrem Justem z Metropolitní univerzity Praha.
18: Bude záležet na tom, jak voliči rozdají karty.
19: Voliči rozdají karty.
17: Dnes je pondělí, 12. října.
20: My nerozdáváme v Praze karty.
21: Nakonec ty karty voliči rozdali.
22: Rozdali karty.
23: Poměrně jednoznačně.
17: Ahoj Petře, vítej ve Vinohradské 12 po volbách v pondělí.
24: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
17: Děčín, Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Trutnov, Vyškov. To je výčet obvodů, kde zvolili senátora už v prvním kole. Není to rekord?
0: Vyrovnalo to rekord, takže je to vlastně rekord. Ten rekord byl nastaven před 2 lety v roce 2024, kdy také v 5 volebních obvodech senátoři byli zvoleni už v prvním kole.
17: No.
0: Tehdy to byli většinově senátoři za ANO. Teď to jsou naopak senátoři právě za strany, které tehdy byly vládní, které jsou ale dneska opoziční. Takže ono to ukazuje, že i ten senát skutečně funguje hodně a volby do senátu na logice toho, že vyvažuje většinu, která je v poslanecké sněmovně.
17: Fiala, Grulich, Grolich, Sobotka, Linhart, a to ještě mohl být PA 9, určitě na Praze 1, tam je to o kousínek.
0: Bylo těsně, ještě další dva senátoři velmi těsně pod tou 50% hranicí skončili, no. Ale máme tak zatím 5 zvolených senátorů.
17: No, velký úspěch je to pro Starosty a říkám, mohl být ještě větší, kdyby jim vyšel PA 9 na Praze 1, ale tak uvidí se ve druhém kole. Nicméně Zbyněk Linhart z Děčínska a Jan Sobotka z Trutnovska, ti jsou jejich, ti jsou STAN.
1: Suma sumárum se ukazuje, že nestrácíme venkov. I tam
17: STAN nasadil 14 kandidátů, obhajoval 11 míst a úplně si nevěřil. A nakonec to je velký úspěch.
1: Samozřejmě úspěch v senátních volbách v prvním kole svědčí vždycky o enormní síle toho kandidáta v daném regionu.
0: Dokázal to. Rozhodně. Pro STAN je to velký úspěch. Nejenom postup dvou kandidátů hnedka z prvního kola do Valštejnského paláce, ale i to, jak mají rozložené síly pro to druhé kolo, i to, že nakonec se podařilo do druhého kola a dokonce z prvního místa postoupit i Martinu Dvořákovi, který se velmi dlouho během toho sčítání, velmi dlouho se držel, dokonce až na 4. příčce. Pro mě to bylo, když jsme sledovali ty průběžné výsledky, trochu překvapení. Tam jsem čekal už od začátku, že bude poměrně velký nástup, protože Martin Dvořák je silnou regionální osobností. Je to jeden z prvních, ne-li dokonce první porevoluční primátor Hradce Králové. A tak mě dlouhou dobu to tam blikalo jako takové největší překvapení těch voleb, ale nakonec tedy postupuje a dokonce z prvního místa.
17: Každopádně úplně nejdřív bylo jasno o Tomáši Fialovi, který obhajoval senátorské křeslo na Strakonicku, nicméně před 6 lety kandidoval za ODS, teďka už to bylo za Kubovo Naše Česko.
19: Pro nás jako začínající hnutí tyhle ty volby byly úplně prvním testem.
17: Pro pana hejtmana je to první velký zářez s tím svým novým hnutím.
19: My jsme si vědomi, že jako začínající subjekt musíme ještě hodně toho odpracovat, ale ty výsledky jsou z našeho pohledu velmi dobré.
0: Mám radost. Je s druhým zářezem nepochodil, tam byl právě už ve zmiňovaném Hradci Králové senátor Holásek, původně zvolený za Hradecký demokratický klub, tak to bylo druhé z těch želízek, které měl mezi stávajícími obhajujícími senátory, a ani jeden z dalších dvou nově navržených senátorů nebo kandidátů na senátory neuspěl. Takže Martin Kuba sice v senátu ukořistil v uvozovkách pouze jedno křeslo. Na druhou stranu není vůbec žádným tajemstvím, že Martin Kuba se poohlíží po těch senátorech, kteří teď tam jsou a nebyli mezi těmi 27, kde se volilo. Takže je otázka, jestli přece jenom se tam třeba nějaký klub kolem Našeho Česka neustaví, ale to je spíš teď výhled do budoucna, kluby se budou ustavovat až v následujících týdnech.
17: Jak si vysvětluješ to, že tolik kandidátů prošlo už tím prvním kolem a nemusí jít do toho druhého? Je to i kvůli tomu, že ta současná opozice prostě stavěla těch kandidátů méně, aby měla větší šanci proti kandidátům hnutí ANO, a pak ANO, a k tomu se dostaneme, ostrouhalo v těch senátních volbách.
0: Přesně tak. Když se podíváme jak na celková čísla, tak na jednotlivé obvody, tak se výrazně snižuje počet kandidátů, kteří tam kandidují. Čím méně kandidátů máte, logicky tím vyšší zisky, tím vyšší poměr zisku vlastně mají šanci dosáhnout. Extrémem v tomto ohledu byl Rychnov nad Kněžnou, kde jsme měli vlastně pouze 2 kandidáty. Jednoho, který symbolizoval celou sjednocenou opozici plus řadu mimoparlamentních subjektů, to byl pan Grulich, musíme si dávat pozor, Grulich, pozor, Grolich, ano. Byl to pan Grulich. No a proti němu vlastně jediným vyzývatelem byl zástupce ANO, pan Sadovský. Ale i v těch jiných obvodech, ve většině z těch, který si jmenoval, kde byl zvolen senátor hned v prvním kole, tak se jednalo o obvody, kde byly třeba jenom 3 nebo 4 kandidáti. Pan Fiala čelil jenom 2 protikandidátům, pan Grolich tuším také 2 protikandidátům, pan Sobotka na Trutnovsku, mým domovským, takže to vím, tam čelil 3 protikandidátům, ale vlastně všichni 3 byli z vládních stran. To bylo ANO, SPD a Pro.
17: Takže i kvůli tomu tolik kandidátů prošlo hned z prvního kola. Mimochodem,
2: Tam, kde to teda nevyšlo, ano, možná i kvůli tomuhle, tak to bylo na Vyškovsku, kde teda kandidoval hejtman Jan Grolich z KDU ČSL, šéf Nových lidovců, jak on říká. Tam teda ano, neuspěli s kandidátkou svrchní sestrou Petrou Absolonovou i po té velké masáži, kterou dali tomu, aby vešla ve známost, protože byla třeba i u pana premiéra v podcastu a tak dále. U Grolicha se nicméně dlouhodobě mluví o tom, jestli je to spíš ten marketing nebo ten program, tak těch 60% nebo kolik? To je výrazný výsledek.
3: My umíme udělat kampaň, tu regionální, která má celostátní dopad.
2: Získali je díky PR nebo díky tomu, co prosazuje?
3: Tady se ukazuje, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou a normální slušnou komunikací oslovovat i voliče vládních stran.
0: Ony ty dvě věci jsou neoddělitelné. Samozřejmě ten konkrétní obsah zrovna v těch senátních volbách, přestože se jedná o volby do instituce s celostátním přesahem, je hodně regionálně orientovaný, hodně regionálně zaměřený. Takže vlastně to, o čem se třeba mluvilo v kampani u pana Grolicha, tak jsou věci, které nemusí vlastně rezonovat třeba v jiných částech, v jiných volebních obvodech v rámci Česka. Ale zase by nebylo fér říkat, že ten marketingový prvek tam nebyl, byl a Jan
2: 50% voličů, to je velká mobilizace.
0: Jan Grolich je tím hlavně pověstný. On je pověstný tím, že dokáže ta témata zabalit do takové formy, která je přijatelná, která se hodí na sociální sítě a to všechno jsou vlastně střípky, které když dáme dohromady, tak vytvořili obraz Jana Grolicha, co by člověka, který je schopen zaujmout a má tedy potenciál třeba i do budoucna ještě více toto zužitkovat.
2: Ale on si to užil určitě tyhle ty volby, protože a sledoval asi i to, jak se povede Josefu Klementovi z KDU v jeho obvodě nakonec o jediný hlas, to jsem nikdy neviděl.
0: To nebylo. To
2: o jeden jediný hlas překonal Radka Černého z ODS a postupuje do druhého kola, jestli se to nebude přepočítávat ještě.
0: Zatím ze strany pana Černého jsem zaznamenal, že je smířený s tímto výsledkem, ale člověk neví.
2: Nikdy nevíš.
0: Můžete se probudit druhý den a říct si, hele, zkusím to. Tu žádost o přepočet dát, takže zatím to vypadá, že žádat nebude, ale co my víme.
2: No ale Jan Grolich skutečně mohl být vůbec spokojený s tím, jak lidovci uspěli, protože i si zatancoval tu svoji marketingovou odrhovačku, jednak v jednom štábu ve Šlapanicích a pak i v tom druhém v Brně, kde byli lidovci a starostové, kteří zvítězili v komunálních a dostáváme se ke komunálním volbám v Brně a tam slavil to druhé velké vítězství, nejenom to svoje, ale pak i tohleto. ODS přijde v Brně po 8 letech o primátorské křeslo a budou ho mít lidovci. A to už je teda velmi dávná minulost, po 30, po 35, 36 letech možná.
0: Myslím si, že pro ODS tohle je velmi špatná zpráva a není jediná z toho volebního víkendu. V těch velkých městech, a tady musíme na prvním místě prostě zmínit Prahu a Brno, ale i Ostravu, tak v těch velkých městech se jim tentokrát příliš nezadařilo. Ty výsledky často byly i nižší, než byly před 4 lety. Nižší pozice, pokud jde o pořadí.
4: Za mě ale, jak ten výsledek samotných komunálních voleb v porovnání s těmi výsledky před 4 lety vychází příznivě samozřejmě.
0: Na řadě míst, ale posílili.
4: Tam, kde se dařilo dělat dobrou politiku a oslovovat veřejnost, táhnout za jeden pro vás, tak tam ODS uspěla.
0: Zejména třeba v nějakých těch středně velkých obcích na úrovni, řekněme, bývalých okresních měst, tam si pořád ODS udržuje určité bašty. Já jsem z Trutnova, takže můžu říct konkrétní příklad, kdy sice kandidovali společně s TOP 09 a KDU ČSL, ale tam posílili a to dost výrazně oproti předcházejícímu období a tam jsou u moci nepřetržitě po celou dobu od roku 1990. Takže
2: no
0: jsou
2: Praha,
0: oblasti.
2: Skutečně Ostrava, pokud tak, jí ta tam velká obejdou města z tuto stranu a pak Brno. V Brně bude Jakub Hruška z Lidovců.
0: Tady to patrně v Praze bude pan Hlaváček a pan Potlík, tak jak už se během víkendu zmiňoval v reakcích, je s tím víceméně smířený.
2: No ale starostové, když jsme se teda dostali k panu Hlaváčkovi a my jsme Prahu rozebírali v nedělním speciálu, tak jenom se od toho odrazím, ale nemusíme se o ní více bavit, tak starostové kromě Senátu a kromě Prahy uspěli vůbec i v komunálu jako takovém, protože oni zaznamenali vysoký výsledek třeba v Plzni, minule měli 8%, teď mají 18%, a v Plzni i v Ostravě zase, když už jsme mluvili o ODS, tak tam budou zase chybět Piráti. Nepřebírají starostové teď pozice Pirátů v těchto těch velkých městech po republice?
0: Přebírají, ale myslím, že zdaleka nejen Pirátů. Starostové dlouho trpěli tím, že byli vždycky považováni za stranu druhé volby. A teď se ukázalo, že pravděpodobně, když ty první možnosti už došly, když to řeknu možná trošku nadneseně, když ty první možnosti došly, nebo ty první možnosti už se neosvědčily, tak přistupujete k vaší druhé možnosti, k druhé volbě. Netýká se to jenom Pirátů. Myslím, že i přebírání části voličské základny koalice Spolu, to znamená ODS a Spol, a dokonce v některých průzkumech vychází, že i některé voliče ANO začínají starostové přebírat. A ono to v podstatě jde ruku v ruce s tím, že vidíme i na té celostátní úrovni těch posledních několik týdnů a měsíců pozvolný, ale přesto poměrně jasný trend. A sice, že starostové zaujímají druhou příčku, byť pořád s velkým odstupem za ANO, ale zabírají druhou příčku v průzkumech, ve volebních modelech a podobně a odstavují ODS na třetí pozici.
2: ODSka se teďka nedostala ani do Liberce, do zastupitelstva, kde teda vládnou starostové pro Liberecký kraj. Ale mluvil jsem o té Plzni.
6: Je nepochybně skvělá zpráva, jak jsme uspěli v Plzni.
2: A Plzeň tu dával za příklad místopředseda ANO Karel Havlíček jako krajské město, kde ANO významně posílilo.
0: Ono to bylo již jediné krajské město, kde výrazně posílilo.
2: To je nutno dodat.
0: Když budeme trošku ironičtí.
6: Je zcela zjevné, že hnutí ANO je ukotveno nejenom v té vrcholové politice, ale velmi silně ukotveno i v politice komunální.
2: No, ale on říká, tak někde jsme posílili, někde ne, a je pravda, že v těch ostatních krajských městech oni prostě ztráceli. Byť je třeba vyhráli, tak ztráceli. Pardubice, že jo, třeba a Zlín.
0: Ostrava a také. Ostrava. A Ostrava ta byla velkým překvapením, že v Ostrava, Moravskoslezský kraj, společně s Ústeckým krajem, tak to jsou kraje, kde ANO v těch posledních letech mělo poměrně silnou pozici, ale netýká se to jenom komunálu, ale i senátu. Jestli jsem některé senátní křeslo považoval mezi těmi stávajícími, obhajujícími senátory za nejohroženější, tak to byl senátor za ODS v Ostravě a senátor za STAN v Chebu. Pan Plevný a pan Šimetka. A nakonec oba sice postupují s vyzývatelkami z řad ANO v obou případech, ale ten výsledek v prvním kole byl pro ně mnohem pozitivnější, než jak jsem to očekával. A tím se vracím zpátky i k té Ostravě. I ty komunální volby v Ostravě určitě pro ANO nedopadly tak, jak si původně možná rýsovali. Taky bych čekal, že ten výsledek tam bude mnohem, mnohem významnější, než jaký byl teďka.
2: Tak si právě říkám, jestli, a dovedu tu myšlenku do finále, jestli se mohou plácat po zádech, protože oni vystoupili, myslím tím zástupci hnutí ANO, na tiskové konferenci s tím, že ty volby vyhráli, že to potvrdilo to hlasování, to, že jsou nejsilnějším politickým subjektem v zemi, a teď se dozvídáme, že teda v Plzni ANO posílili, ale v ostatních krajských městech, podívejte se, možná jste vyhráli, ale oni vás stejně obejdou a vytvoří koalici bez vás. Tak je to pak vítězství, nebo
0: ono,
2: ne?
0: Ono už to po tom volebním víkendu bude trošku znít jako kliše, ale zrovna komunální volby jsou takové, kde se za vítěze může prohlásit kdekdo.
2: Jo.
0: Protože to je zrovna typ voleb, kde si můžete vybrat jakékoliv číslo chcete a prezentovat ho ve svůj prospěch a zamlčet ta jiná čísla, která nemluví ve váš prospěch. Hnutí ANO samozřejmě si vzalo to číslo, které jim nejvíc vyhovuje, to znamená procenta odevzdaných hlasů. Když pomineme nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů, tak skutečně ANO v tomto ohledu je co by strana subjektem s nejvyšším podílem hlasů. A to je to číslo, které oni zdůrazňovali. A pak, když říkají příklady, že někde posílili, tak řeknou vlastně ten jeden jediný, to jedno jediné krajské město, kde posílili, a to je Plzeň.
2: Ano. A Plzeň měli ještě Přerov, což samozřejmě není krajské město, ale i tam.
0: Ale je to velké, je to statutární město, je to město v regionu, který také patří mezi jejich bašty, ale i tam bych řekl, že jsem tedy čekal trošku silnější výkon tamnějšího kandidáta do Senátu, který kandidoval proti konkurentovi z sjednocené opozice, a ty jsou tam velmi těsně na prvním a druhém místě, jakožto postupující do druhého kola.
2: Když mluvíš o baště, vždycky, když se řekne bašta a řekne se hnutí ANO, tak si vybavím Ústí nad Labem. Co se stalo o víkendu v Ústí nad Labem? To je asi největší šok voleb, ne?
0: Asi je. Tam bych to viděl ve dvou rovinách. Ta jedna rovina je zisk hnutí ANO, který nemůžete příliš svádět na tu druhou rovinu, a to je sjednocená kandidátka prostě asi 7 subjektů. Andrej Babiš ten výsledek hnutí ANO interpretoval tak, že všichni se tam spojili. Ale ti všichni, kdo se spojili, tak by na základě svých předchozích výsledků nedali 51% dohromady. A to, co Andrej Babiš zamlčuje, je ten výrazný sešup i v té procentuální podpoře. Takže nejde o to, že nevyhráli, ale i to, jaký měli zisk, že to byl výrazný pokles procentuální podpoře. A tam se dostáváme k tomu druhému a tam i Andrej Babiš to přiznává. Na té tiskové konferenci v sobotu večer to řekl velmi diplomaticky, ale řekl, že tam nebyl úplně dobrý primátor z jejich strany. Tam byl primátor, kolem něhož také byly nějaké problémy. Já přesně úplně nevím o všech těch kauzách, které se tam řešily v souvislosti právě s tím Ústeckem. Ale i sám Andrej Babiš v tom svém vystoupení vlastně říkal, že ten primátor tehdejší, nebo ten dosavadní, dosluhující, že nebyl dobrým primátorem a že se to promítlo na tom, jakým způsobem tedy voliči ocenili v uvozovkách, teda tady ocenili tu kandidátku hnutí ANO.
2: Petr Nedvědický, primátor Ústí nad Labem, s nímž Babiš není spokojený a výsledek ho prý ani tedy nepřekvapil. Přesto je to jako drtivá prohra, přes 51% nebo 51% ano, dostalo tedy jedno Ústí. A ANO ztrácí Ústí nad Labem, ale ta otázka se nabízí. V jednom Ústí jsou vedle sebe Topka, Kubovo naše Česko, Zelení, Piráti. Tak to je skutečně ale anti-Babiš koalice, ne?
0: Nevím, jestli anti-Babiš nebo anti-Nedvědický,
2: anti-ANO.
0: Anti-ANO.
2: Jak si tihleti můžou rozumět na radnici pak spolu?
0: Já si myslím, že v té komunální úrovni tohle není až tak ojedinělá záležitost. Ostatně, když se třeba podíváme na to naše Česko, tak naše Česko se po republice spojovalo s různými subjekty různého politického, programového, hodnotového, ideologického ražení. Což pro mě byla třeba vždycky záhada, když Martin Kuba ještě jako člen ODS se trošku nelibě vyjadřoval k tomu, v jakém stavu je ODS a podobně, byl kritický. Jak jsem vždycky myslel, že to bylo z toho důvodu, že ODS vstupovala prostě do těch širších aliancí, kde se vytrácela nebo trošku smazávala její ideologie, její hodnotové vymezení. A teď on vlastně vystoupí z ODS, založí subjekt, který ale vstupuje do podle mě ještě mnohem fragmentovanějších spojenectví. Takže já upřímně pořád si kladu otazník, co bylo skutečným důvodem odchodu Martina Kuby z ODS.
2: Znovu k tomu ANO ještě, protože tam nejde jenom o to, že ANO neuspělo v těch volbách. Vyhrálo dobře, ale v mnoha ohledech, když se na to díváme analyticky, neuspělo v řadě těch měst. Ale zároveň, a teď nebudu řešit Senát, jo, ale zároveň moc neuspěli ani koaliční, když vemu tu celostátní. Jeho koaliční partneři.
7: Za sebe říkám, že ten výsledek určitě vždycky může být lepší.
2: Výsledky SPD podle předsedy Tomia Okamury kopírují celostátní preference, čímž teda nevím, jestli říká, že to je dost nebo málo. Ale motoristé mají svého prvního zastupitele v Černoučku, tak to je trošku pikantní, ale současně uspěli pak jenom v Ostravě s Matějem Gregorem, tam mají skoro 8%, ale co víc, co dál?
8: Blahopřeju těm, kteří za motoristy ten mandát získali, ale těm ostatním se snažím říkat, ať neklesají na mysli.
0: Motoristé do těch voleb šli s relativně malými ambicemi. Už to, že nekandidovali vůbec do Senátu a to, že i v mediálních vystoupeních před volbami říkali, že se soustředí pouze na tři velká města. Praha, Brno a Ostrava. Nakonec klapla jenom Ostrava. Petr Macinka to vysvětloval tím, že samozřejmě nejsou stranou, která by primárně byla jakoby budovaná na té klasické stranické struktuře, že by nejprve vybudovali nějakou základnu členskou, na které by potom stavěli do jednotlivých voleb kandidáty. Ale jinak, když to hodnotíme z celkového pohledu, tak samozřejmě obě tyto strany, jak SPD, tak motoristi, v těchto volbách potvrdili, že vládnoucí strany mají vlastně mnohem horší výchozí pozici. A to je v podstatě objektivní fakt.
2: Nemůžou se třeba tak soustředit taky na kampaň, mají jiné starosti.
0: Jednak, ale samozřejmě jim, ať se to někomu líbí nebo ne, ne každý má rád, aby se o těch volbách mluvilo jako o nějakých volbách, kterým se dává vysvědčení vládě. Já nechci schválně použít třeba ten termín referendum, ten je taky už hodně zprofanovaný, ale prostě to nemůžete úplně odpárat od té volební situace nebo od té situace, která je v době voleb. SPD i motoristé navíc hodně sázeli v minulosti na takový ten protestní apel a ten v podstatě vstupem do vlády každá strana ztratí. Takže taky se samozřejmě už mnohem hůř do té kampaně vstupuje, mnohem hůř se působí jako vyzývatel někoho, když jste ve vládě. tak nejste pochopitelně příliš vyzývatel někoho. Naopak, vy jste ten, kdo spíše vyzývaný, byť samozřejmě na úrovni, která nemá přímo dopad na to, jak bude sestavena vláda.
2: Zpátky k Senátu. 14 obhajujících senátorů se podívá do druhého kola. Ve druhém kole nás čeká 22 duelů a ANO má nejvíc možných kandidátů, kteří se můžou stát senátory, 13. Takže 13 je jistota?
0: 13 není jistota. I ty nejoptimističtější, a to zdůrazňuji, i ty nejoptimističtější scénáře počítali s tím, že by ANO mohlo získat mezi 7 až 10 mandáty. A to bylo ještě před volbami. Jo, takže to nezohledňuje, tento scénář nezohledňuje průběžný výsledek z prvního kola.
2: A ty to reálně vidíš na kolik? Teď je tak klub ANO posílí mimochodem,
0: posílí.
2: Že jo?
0: Aby neposílil, tak by musel získat jenom jednoho.
2: Tak.
0: Tedy toho, kterého obhajuje, shodou okolností v obvodu Karviná, kde má kandidátka za hnutí ANO asi nejlepší výchozí pozici právě do toho druhého kola voleb, protože nečelí ani konkurenci v podobě sjednocené opozice parlamentní. Takže 13 to nebude, na to bych si možná troufnul i sadit. Pokud ty výsledky jsou velmi, velmi těsné, jako jsem třeba zmiňoval Přerov, kde pan Vrána a pan Navařík, v podstatě primátora, náměstek primátora ještě k tomu, jdou proti sobě, tak tam je to v podstatě otevřené. Tam bych ten souboj viděl jako otevřený, přestože ještě nedávno jsem si myslel, že to je jasná bašta ANO. Teď už to tak jasně nevidím, ta situace je vyrovnaná. Ale tam, kde postupují kandidáti ANO z druhého místa, které mají s výrazným odstupem za tím prvním postupujícím, tak tam se bude mnohem hůř dohánět ta ztráta.
2: No a to jsou ty duely, které ty budeš sledovat příští víkend?
0: Budou to tyto duely, kde ten výsledek z prvního kola nebyl úplně jednoznačný. A pak budou pochopitelně zajímavé duely, kde proti sobě nejdou kandidát vlády a kandidát opozice, ale kde proti sobě půjdou kandidáti dvou opozičních stran.
2: Takže Zlín.
0: V podstatě Zlín, v podstatě celá Praha, když se díváme i na všechny ty tři pražské obvody, tak i pokud pana Lásku bereme, že je v senátorském klubu senátor 21 a Piráti, takže je tam ten pirátský přesah, je to sněmovní opozice. A když bereme vlastně i pana Čižinského jako součást sněmovní opozice, protože on není jenom za Prahu sobě, ale jeho podporují i KDU ČSL. Takže jak Praha 1, Padevět Čižinský, když to zjednoduším, Praha 5, Láska Sáblík, i Praha 9, Smoljak Pecková, všechno to jsou vlastně dvojice kandidátů, kteří buď to plně nebo částečně reprezentují strany současné sněmovní opozice. Takže to budou určitě ty sledované duely, kromě nějakých ostatních, ještě jak si zmiňoval, je to Zlínsko a jsou to ještě některé další dílčí, ono jich je celkem, jak jsem se díval, 7 těch duelů na Kladensku, ODS versus Piráti a ještě někde vychází STAN versus ODS, tam to je nejčastější z těch opozičních soubojů.
2: Jak očekáváš, že i výsledek tohodle soupeření mezi opozičními stranami, pokud to převedu na tu celostátní úroveň, jak se to propíše vlastně do té celostátní politiky? Nejenom výsledky druhého kola senátních voleb, ale vůbec těch komunálek letošních.
0: Ono se to propíše hlavně v té symbolické rovině, protože tady máme už několik měsíců přetahovanou, symbolickou přetahovanou opozici toho, kdo je tím pomyslným lídrem opozice, kdo je tím pomyslným vyzývatelem nebo tím hlavním vyzývatelem Andreje Babiše, vlády Andreje Babiše. Sice na sněmovní mandáty by to byla ODS a tak to zůstane samozřejmě na té sněmovní úrovni. Ale když to bereme celostátně, tak nemůžeme úplně opomenout, že tady budou volby, ve kterých může výrazně na své konto nabrat podporu ten druhý z těch dvou, co se teď přetahují, a to je hnutí STAN. Takže jedním z těch nějakých globálnějších očekávání, které od těch voleb nebo od dokončení těch voleb příští víkend mám, je, kdo z těch dvou vlastně bude tahat za ten pomyslný delší konec toho opozičního provazu.
2: A vypadá to, že lídrem opozice se potom teda stane třeba Vít Rakušan.
0: Třeba zatím k tomu má nakročeno blíž, ale druhé kolo je vždycky nevyzpytatelné, tak skutečně počkejme si na to, jak dopadne.
2: Počkejme si na příští víkend. Díky, že jsi ale přišel teď a že jsme mohli první kolo senátních voleb a komunální volby spolu probrat.
0: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha. Analyzoval u nás komunální a senátní volby. Ty druhé jmenované budou mít pokračování. V pátek začínají volby do druhého kola u těch senátních obvodů, kde ještě nebyl zvolen senátor. My se v týdnu určitě podíváme na ty nejzajímavější duely, které nás čekají. A o víkendu to opět
11: nezapomeneme zhodnotit ve speciální epizodě. Do té doby je ale ještě spousta času na celou řadu jiných témat. Naslyšenou zítra.
5: 4 knihy plné poutavých příběhů, které zažili Češi v zahraničí, pro vás na říjen připravil literární magazín Ex Libris v sérii Češi na cestách, radosti i úskalí světa za hranicemi. Zrod moderního turismu popíše Jan Pezda. Kubánské tango v rytmu blues zatančí na takzvaném ostrově svobody Eduard Freisler. Vojenské mise v Afghánistánu a Iránu popíše plukovnice lidských duší Helena Sováková. A Ludmila Šimková vysvětlí, proč Shangri-Lu v Tibetu nenašla. Ex Libris poslouchejte každé úterý po 8 hodině večer a v sobotu po 4 hodině odpoledne na Plusu. Portréty.
9: Cesta Vladimíra Janka do naší vojenské jednotky v Sovětském svazu je podobná osudům dalších vojáků. Narodil se v roce 1917, po vzniku protektorátu se dostal do Polska a po jeho přepadení Sovětským svazem byl internován ve věznicích sovětské tajné policie NKVD. Když Německo napadlo Sovětský svaz, začala se v Buzuluku formovat vojenská jednotka složená z vojáků bývalého Československa. Janko do ní vstoupil a protože ještě v Československu absolvoval školu pro důstojníky a vojenskou akademii, stal se v hodnosti nadporučíka velitelem pěší roty a po únoru 1948 se stal náčelníkem tankového vojska. V roce 1950 byl povýšen do hodnosti brigádního generála, jenže přišla 50. Léta.
10: Je tam jedna taková etapa, kdy byl v červenci 1950 převelen do tankového sboru v Olomouci, což bylo nějakým způsobem se dá charakterizovat jako kariérní postih. Údajně podle některých svědectví to souviselo ne s ním, ale s jeho ženou, respektive s rodinou jeho ženy, která byla postižena komunistickým režimem a měla to být jakási kádrová kaňka v jinak bezvadném profilu tohoto důstojníka. Každopádně Janko přežil tu decimaci spojenou s odchodem Ludvíka Svobody a také přežil Alexej Čepičku a právě po jeho odvolání v roce 1956 Janko a kariéra dostává ještě větší impuls.
9: Od října 1956 je Vladimír Janko zástupcem náčelníka generálního štábu pro tankové a mechanizační vojsko, od července 58 náměstkem ministra národní obrany a od října 1966 náčelníkem hlavní správy pozemního vojska a zástupcem ministra. Janko se posouvá z funkcí vojenských k těm politickým a to je problém. Když se v prosinci 67 začne v ústředním výboru komunistické strany Československa jednat o tom, že Antonín Novotný by měl odstoupit z funkce prvního tajemníka, začnou se na obranu Novotného aktivovat konzervativní síly uvnitř KSČ. Později se začalo hovořit o údajné přípravě vojenského puče na podporu Antonína Novotného. Když se na jaře 68 začaly aktivity vojáků vyšetřovat, napsal si Janko do svého deníku, že žádný rozkaz ke zneužití armády nikdy nikomu nevydal. A pak sedl do auta a jel do sídla KSČ v Praze na Těšnově. Nedojel, jak dokládá ukázka z rozhlasových novin ze 14. března 68.
22: Dnes v odpoledních hodinách tragicky zemřel generál plukovník Vladimír Janko. Generál Janko byl náměstkem ministra národní obrany. Na dotaz zpravodaje ČTK o příčině úmrtí odmítli na Ministerstvu národní obrany odpovědět. Podle informací, které Československá tisková kancelář získala z jiných míst, spáchal generálmajor Vladimír Janko sebevraždu.
5: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
24: Soudy budou muset při rozvodech víc zohledňovat zájmy dítěte, novelu schválila vláda. Soud zamítl dopsání 17 lidí na volební seznamy Moldavy, u dvou dalších rozhodl o zapsání. Německý tenista Zverev bude do konce roku světovou jedničkou. A dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty do 16 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
24: Soudy nejspíš budou muset při rozvodech více zohledňovat bezpečí a názor dítěte. Počítá s tím vládní novela zákona, kterou schválila vláda. A v případě domácího násilí budou soudy taky moct odebrat jednomu z rodičů právo rozhodovat o životě dítěte a nechá mu jen vyživovací povinnost. Novela zároveň jasně říká, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž doteď chyběla, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
12: Soudy a jiné státní orgány budou mít jasná vodítka v zákoně, co je zájmem dítěte. Kromě samozřejmě té stránky ekonomické a tím nejzásadnějším musí být i bezpečí dítěte. Mezi ta kritéria toho nejlepšího zájmu dítěte řadíme i názor dítěte a ten by měl být vnímán velmi podstatně.
24: Ústecký krajský soud zamítl návrhy 17 lidí na dopsání do seznamu voličů Moldavy na Teplicku. Starosta David Leiterman z ODS je vyškrtl před konáním voleb. Podle něj v obci fakticky nežijí nebo se k trvalému pobytu přihlásili účelově před volbami. Usnesení je zveřejněné na úřední desce soudu. Soud také rozhodl o doplnění dvou voličů na seznam.
13: Z žádosti uspěli Josef Houdek a Tomáš Houdek, ten zároveň kandidoval za Hlas obce. Podle soudu bylo jejich vyškrtnutí nezákonné, k trvalému pobytu jsou hlášeni na úřední adrese obecního úřadu už delší.

0: a Kladny Fairford výbušniny v dodávkách. Teherán už dřív odmítl, že by byl do incidentu zapojený. Ze základny Fairford startovaly americké letouny při útocích na Irán. V Bořím lese na Břeclavsku po 11 letech skončilo odstraňování nevybuchlé munice z druhé světové války. A ta se tam dostala po výbuchu továrny, kde se munice skladovala. Ze 480 hektarů odklidili pyrotechnici přes 70 tisíc kusů především granátů, min a leteckých pum.
1: Teď se ozval silnější signál, znamená, že máme něco většího.
2: Prochází s detektorem kovů pyrotechnik Pavel Kupec. Odkládá detektor a jde opatrně zahrabat do země.
1: Tak jsme měli pravdu, je tam 75 mm protipancéřový granát.
2: Tento granát pak pyrotechnici jdou odborně odpálit v odpalové jámě.
3: 3, 2, 1, pálím.
4: Vždycky při nálezu britské munice jsme věděli, že na 100% ji budeme muset odpálit přímo tady v prostoru Bořího lesa na trhací jámě.
2: Podle Radka Žemličky tu z asi 70 tisíc nalezených kusů munice museli odborně zlikvidovat asi 10 tisíc. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Radiožurnál.
0: Německý tenista Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Do konce roku s jistotou přeskočí vedoucího Itala Jannika Sinnera, který zbytek sezóny vynechá kvůli zranění.
5: 29-letý Němec letos vystoupal žebříčkem po prvních grandslamových titulech na Roland Garros a US Open. Jeho budoucí postup na nejvyšší pozici stvrdil Španěl Carlos Alcaraz, který vypadl na turnaji v Šanghaji ve třetím kole a Zvereva tak do konce roku nepředstihne. Nejdřív se může v čele žebříčku Zverev objevit 2. listopadu po turnaji ve Vídni. Po Borisi Beckerovi se stane historicky teprve druhou světovou jedničkou z Německa. David Prouza, Radiožurnál.
0: Tenista Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina skončili na turnaji Masters v Šanghaji ve třetím kole. Lehečka podlehl 1-2 na sety Španělu Chordelovi, Svrčina ve dvou sedách prohrál s Rusem Medvěděvem. V osmifinále se tak představí z Čechů jenom Jakub Menšík. Dnes se utká s Francouzem Žou.
6: Uzavřený Zlíchovský tunel a kluská vozovka na D1 u Průhonic. V Praze došlo k uzavření Zlíchovského tunelu ve směru na Barrandov. Z důvodu mytí bude zavření až do 5. hodiny ranní, ve druhém směru je provoz plynulý. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Šeberov. Na 6. kilometru je kluská vozovka kvůli úniku nebezpečných látek. Znovu D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov pracují na silnici. Mezi 22. a 25. kilometrem je uzavřený levý pruh. Na silnici 278 mezi Břevništěm a Hamrem na Jezeře došlo k nehodě. Poblíž Hamerského jezera se srazila 2 osobní auta. Na místě zasahuje policie. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Noc je teď jasná nebo skoro jasná, postupně s mlhami nebo nízkou oblačností. Ochlazuje se až k nule, při bezvětří ojediněle až na minus 3 stupně Celsia. A přes den pak čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další oblačnosti a v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměří kolem 9 a na horách je 6, na Šumavě 10 stupňů. Tolik zprávy.
7: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
8: Czech Radio, news in English.
9: Talks on forming new coalitions are underway around the country in the wake of the weekend municipal and Senate elections. A coalition agreement for Prague City Hall should be finalized in November. Petr Hlaváček of the Mayors and Independents and Prague's likely new mayor told Czech television. Czechia should urge EU leaders to negotiate with Russia on peace in Ukraine at this week's summit in Brussels, freedom and direct democracy leader Tomio Okamura said on Monday. Speaking after a meeting of the governing coalition of ANO, freedom and direct democracy and the motorists, Okamura said his proposal had met with no objections, including from Prime Minister Andrej Babiš. The Forum 2000 conference is underway in Prague, bringing together some 800 participants from around 100 100 countries, including current and former presidents, Nobel Peace Prize laureates, politicians, diplomats and activists. The award for courage and responsibility this year went to three Burmese dissidents, as well as the General Strike Coordination Body, a coalition of opposition movements in the country. And Czech Industry and Trade Minister Karel

0: Havlicek is on a four-day working visit to India, during which he is expected to meet with the Indian Prime Minister Narendra Modi and the ministers responsible for transport, aviation, defence and energy.
1: Weather.
0: Tuesday should be clear to partly cloudy and mostly dry, with daytime highs between 11 and 16 degrees Celsius. Czechia's local elections were the first nationwide vote since Prime Minister Andrej Babiš returned to power in 2025. Vít Pohanka speaks to political scientist Vladimíra Dvořáková about what the results signal to the ruling coalition.
2: Andrej Babiš, or his party, was not very successful in the big cities, or in the two main cities, in Prague and Brno. On the other hand, it's not so surprising because the movement ANO has never been successful, very, very successful in these cities. But comparing with the elections 4 years ago, we can see that their position lowered. So it is some message that mainly in big cities, his support is somehow getting over. From the point of view of the whole elections, we can see that ANO was the strongest party dealing with the getting representatives. The most important group were independent candidates, yeah. But from the political party, ANO gained the most support. But this support were mainly in the small cities, villages, and maybe in some other cities that are of middle rank, or how to say it.
3: Does it say something about the current balance of political power in Czechia, you think?
2: I think it can say, but very less. It seems that as far as the opposition, we can see that the party that are called Majors seems to be in the best position from the opposition. Yeah, it gained a lot of new votes, it got a lot of support. And from this point of view, it is maybe the changing balance inside opposition, inside current opposition. This is quite important. But again, we are only 1 year after parliamentary elections, and I would not like to exaggerate that. What is interesting also that the parties that are partners in the cabinet with Mr. Babiš' party, that were in fact totally unsuccessful in these both municipal elections, and also there were elections to Senate, where mainly party of Tomio Okamura SPD participating in and was totally unsuccessful. So message, we can understand it as some form of warning. Maybe the big cities went against Prime Minister also because of the budget and the rather very high deficit. And so this led to the situation that in the big cities, his support even lowered when comparing with the situation 4 years ago.
0: Political analyst Vladimíra Dvořáková speaking there to Vít Pohanka about the outcome of the municipal elections. That's all from us for now. You'll find more at radio.cz.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Dobrý den a celý nový týden. Jsem ráda, že jste si k poslechu naladili pořad, ve kterém si od pondělí do pátku s našimi hosty bereme pod lupu vše aktuální a důležité, kromě tuzemské politiky a povolebního vývoje ve městech a obcích napříč Českem. Nebudou do konce tohoto týdne chybět ani témata z ekonomiky či ze světa. Příští minuty budou patřit Lukáš Jelínkovi, politickému analytikovi. Buďte vítán, dobrý den.
6: Krásný den vám i posluchačům.
5: Zeptám se vás zejména na to, kdo jsou vítězové a poražení komunálních voleb i prvního kola voleb senátních, které nejzajímavější momenty hlasování přineslo, kde jsou slabiny stran, které zaostaly za svým očekáváním, kdo míří k politickému úspěchu a jaké dopady by mohla mít pro prezidenta jeho volební anabáze. Zita Senková přeje nerušený poslech.
4: Jak to vidí?
5: V Česko má za sebou komunální volby a také první kolo voleb do třetiny Senátu. To druhé nás čeká koncem tohoto týdne. V prvních hodinách se za vítěze prohlásili bezmála všichni. Včera už přišlo jisté vystřízlivění a začala sebereflexe, jak u koho. Jak to vidíte vy, pane Jelínku?
6: Myslím, že ten hlavní vzkaz pro mě je ten, že se lehce zvedla voličská účast v těch komunálních i senátních volbách, což podle mě ukazuje, že lidé nemusí být až natolik roztrpčeni politikou, aby se vybodli, tak říkajíc, na své komunální zastupitele, na své starosty, jak k těm volbám nešli. Ale protože přeci jenom jistá nespokojenost v tom veřejném mínění z toho celostátního dění panuje, tak měli tendenci spíš vybírat takové týmy nebo takové strany, které buď to nemají s tou celostátní politikou toho tolik až společného, a nebo strany nebo hnutí, které jsou spíš umírněné, které spíš inklinují k politickému středu. Zkrátka neprojevilo se to, co sledujeme třeba na té sněmovní úrovni, nebo když se konají sněmovní volby, nebo když se konají volby i kolem nás. Ta radikalizace, to posilování extrémů, ať už pravých nebo levých, tak to se tady v těchto volbách neprojevilo. A to je pro mě velmi dobrá zpráva a pochopitelně se to dá dokumentovat i takovými detaily, jako je vypadnutí SPD nebo komunistů z některých zastupitelstv ve velkých nebo statutárních městech. Zkrátka je vidět, že přeci jenom ještě voliči, když jdou k urnám, zvlášť u těch komunálních voleb, tak velmi pečlivě rozmýšlejí.
5: Jinými slovy, přece jenom byly ty komunální volby tak trochu referendem o té celostátní koaliční vládě, politice.
6: Ono je to vždycky tak trochu referendum. My jsme slyšeli Andreje Babiše před 4 lety, který, když vyzýval voliče, aby šli hlasovat ke komunálním volbám jako k referendu o Fialově vládě. Tentokrát jsme sice od politiků, myslím si, tak explicitní výzvu nezaznamenali, ale lidé to vždycky hodnotí tak, že tu politiku proberou od té celostátní roviny až na tu komunální a pak si nějak vyberou. Myslím si, že možná to jisté referendum o vládě bylo, ale hlavně to bylo referendum o tom, že lidé nechtějí třeba si nechat úplně zatěžovat tu komunální, obecní politiku těmi šarvátkami na té úplně nejvyšší úrovni.
5: Proto také jednoznačným vítězem jsou už tradičně nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. Když se vrátíme ke stranám vládní koalice, tak hnutí ANO až na jedno krajské město ztratilo ve všech výraznou část voličů. Například v Ústí nad Labem se propadlo více než 12% bodů. Přitom ale hnutí ANO je stále nejsilnější politickou silou v Česku.
6: Je to dáno tím, že hnutí ANO získává většinu svých hlasů, většinu hlasů voličů na tvář a politiku Andreje Babiše, což v té celostátní politice, když jde o sněmovní volby, nebo třeba i když jde o volby do Evropského parlamentu, funguje 100%. V případě těch voleb komunálních nebo senátních, tak to funguje jenom částečně, protože tam pochopitelně hodně záleží na těch osobnostech, které dokáže hnutí ANO nabídnout, kromě Andreje Babiše. Sice se soustředilo tentokrát mnohem pečlivěji při výběru kandidátu do Senátu, aby sáhlo po lékařích, učitelích, starostech, nějakých známých osobnostech, ale ne všude to byli lidé s natolik výraznou politickou stopou, aby dokázali obstát před svými konkurenty, ačkoliv si myslím, že těch postupů do druhého kola má v těch senátních volbách hnutí ANO relativně dobře, relativně dost na to, že samo říká, že senátní volby příliš neumí. V těch komunálních volbách je to hodně podobné, protože hnutí ANO je hnutí velmi výrazně centralizované. Tam prostě, když je nutné o něčem rozhodovat, tak o tom rozhodne předsednictvo nebo samotný předseda. Víme dokonce z některých měst, že Andrej Babiš měl tendenci zasahovat do těch kandidátek, aby tam nebyli lidé, kteří jsou do něčeho namočení nebo kteří jsou nějak toxičtí. Dokonce i u nás v Havířově, kde jsem léta žil, tak se říká, že se postaral o to, aby ta kandidátka vypadala úplně jinak, než původně kolegové navrhovali, aby tam nebyli lidé příliš blízcí hejtmanu moravskoslezskému Bělicovi, který teďka asi není příliš na vrcholu obliby u Andreje Babiše a podobně. Zkrátka, tam, kde Andrej Babiš dohlédne a dokáže zasáhnout, tak se třeba i snaží, aby hnutí ANO příliš neoslabil. Jenže on nedohlédne všude a pak záleží na kvalitě těch komunálních politiků. Tam, kde jsou dobří a šikovní, tak dokázali svůj mandát obhájit, pan Zarzecký v Plzni naprosto jednoznačně. Tam, kde selhali při vládnutí nebo dokonce byli zapleteni do nějakých kauz, tak velmi ostře narazili. A to se týká i takových regionů, které vždycky byly pro hnutí ANO velmi silné, jako je Ústecký kraj nebo jako je Moravskoslezský kraj.
5: Je už jasné, pane Jelínku, že souboj o nejsilnější stranu opozice vyhráli Starostové?
6: Já nemám moc rád tu soutěž o tom, kdo bude lídr opozice a rozhodně už bych to nevyvozoval z výsledku tady těchto voleb, protože to je jenom jistý částečný signál. Ale je vidět, že Starostové jsou teďka v nejlepší kondici. Že oni vyvázli z mého pohledu vlastně možná i trochu zázrakem z té kauzy Dozimetr, která se ještě teďka projednává u soudu, a dokázali skutečně přesměrovat tu pozornost, ať už v Praze na ta věcná témata, nebo i v těch dalších velkých městech. Tam je právě zajímavé to, že v tuto chvíli sahají po primátorském řetězu v hlavním městě, ale v Brně byli také součástí té vítězné koalice s lidovci, takže i tam si vlastně můžou připsat úspěchy a týká se to řady dalších měst a týká se to pochopitelně toho prvního kola senátních voleb, což podle mě hodně souvisí s tím, o čem jsem mluvil. Prostě lidé mají tendenci vyhledávat někoho, kdo není tak konfliktní, kdo je přeci jenom trošku umírněný. Všimněme si, že Vít Rakušan v posledních týdnech se snaží vystupovat velmi uhlazeně, mluví o tom, jak se snaží oslovovat i voliče současné vládní koalice, především hnutí ANO. A když to prokombinujete s tou ustálenou pozicí Starostů a nezávislých v regionech, v komunální politice zejména, tak samozřejmě se dalo očekávat, že budou mít velmi slušný výsledek. Ale vzhledem k tomu, že jsme sledovali jistý propad ODS a jistý propad hnutí ANO a podle mě úplné selhání těch ostatních menších stran, tak to potom pochopitelně vede k tomu, že jako vítězové se můžou teďka cítit Starostové a nezávislí a může to vést k tomu, že budou tázáni, jestli budou chtít mít sami svého vlastního lídra opozice, ale tam ještě podle mě do sněmovních voleb hodně času a bude záležet na tom, jakým způsobem se postaví a nebo nepostaví na nohy Občanská demokratická strana.
5: No a jak právě ODS může zabránit tomu dalšímu poklesu preferencí?
6: No, asi by se měla zamyslet nad kvalitou svých komunálních politiků, protože mám pocit, že Občanské demokraty dohání něco, co v minulosti dohnalo sociální demokracii, že někde možná jejich komunální politici tak trošku zvlčili nebo se odtrhli od svých voličů. Myslím si, že občanským demokratům nepomáhá ani jisté tápání v té programové rovině na celostátní úrovni, kdy sledujeme nejenom debaty o euru, ale i o dalších otázkách, které ODS tak trošku štěpí. Navíc takové ty nápady, jako že by ODS vyzkoušela navrhnout ve sněmovně znovu zavedení karenční doby, to znamená neplacení těch prvních 3 dnů nemocenské, jenom proto, aby vyzkoušela, jestli se třeba z vládní koalice netrhnou motoristé a nebudou hlasovat s opozicí. To jsou podle mě vlastně takové pokusy, které spíš svědčí o jisté bezradnosti té strany. Nechci rozebírat osobu předsedy Martina Kupky, protože ta s těmito volbami sice až tolik nesouvisí, ale vzhledem k tomu, že Vít Rakušan byl hodně vidět, tak mám pocit, že Martin Kupka tolik vidět například nebyl. A to, že ODS má za prvního místopředsedu Tomáše Portlíka, který vlastně de facto prohrál komunální volby v Praze, protože on už se cítil být novým primátorem, to se nakonec nestane, možná bude náměstkem, tak i to je podle mě vlastně ukázka jednak současné kondice ODS, ale i toho, že si vybrala do vedení osobnosti, které možná nemusí být úplně ideální potom k tomu vedení politického zápasu před sněmovními volbami. Takže tam podle mě ještě bude čekat ODS hodně dlouhé zpytování svědomí.
5: Říká politický analytik Lukáš Jelínek.
4: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
5: Komentujeme povolební vývoj, respektive výsledky komunálních voleb a také prvního kola voleb do Senátu s Lukášem Jelínkem. Dostali jsme se do Prahy, kde ODS neobhájila vítězství, karty bude tak říkajíc rozdávat stan. Tak co se týče Pirátů, ti oproti volbám, pane Jelínku, před 4 lety značně propadly, předběhla je Praha sobě. Tak jaké jsou varianty té příští vlády v naší metropoli? Pražský lídr Starostů Petr Hlaváček si o primátorské křeslo už jasně řekl na tiskové konferenci.
6: Vy jste začala těmi Piráty, tak jenom jednu větu vlastně k těm Pirátům, protože ta jejich podpora nebo obliba, ta se pohybuje v takových určitých vlnách, mám pocit, nejenom v Praze, ale i ve zbytku republiky. Tentokrát jsme sledovali, že například vypadli ze zastupitelstva v Ostravě a v té Praze udělali mnohem horší výsledek, než sami očekávali, protože oni jsou taková strana, která sice dokážou nastolit nějakou atmosféru, dokážou přijít třeba i s kompetentním týmem, ale pak se ukáže, že třeba jejich lídři nemají takové retorické nebo politické schopnosti, že se těžko vyhraňují vůči ostatním a zdá se, že spolehat jenom na osobu a výřečnost a sebevědomí Zdeňka Hřiba Pirátům nestačí. Takže já si myslím, že Piráti v tuto chvíli budou skutečně jednou z těch upozaděných pražských stran. Já předpokládám, že Petr Hlaváček jako kandidát na primátora, jakkoliv on je součástí jakéhosi liberálního proudu, protože Starostové, Praha sobě, Piráti bývají pokládáni za spíše liberálnější nebo liberální strany, tak on, pan Hlaváček, je spíš politik svým stylem přeci jenom trošku konzervativní, takový ten tradičnější. On sice dokáže vystupovat velmi neformálně a velmi přirozeně, což asi nejspíš Starostům dokázalo získat hlasy, že nevypadá jako prostě takový ten typický politik, který odpovídá tím politickým ptidepe, tím newspeakem takovým zvláštním. On má svůj vlastní styl a to může být atraktivní, ale zase co se týká fungování v politice nebo řízení se nějakými pravidly nebo zásadami, tak si myslím, že je to člověk spíše konzervativní a proto já předpokládám, že i v té Praze jako první nabídne spolupráci možná Praze sobě, což je takové uskupení, které je tradičně Starostům blízké, je to vlastně taky taková starostenská strana, ale ta další nabídka podle mě bude putovat ke koalici Spolu, respektive k ODS, protože je to silná strana, je to silný tým, společně s TOP 09 udělali velmi dobrý výsledek a co Praha potřebuje v současnosti je podle mě koalice, která bude mít vizi. Já si myslím, že vize v Praze strach chyběla dlouhá léta, ale musí mít taky pevné zázemí. Prostě to nemůže být jenom nějaká těsná koalice. Já jsem zastáncem spíš nějakých tří koalic nebo koalic, které nejsou dvojčlené, ale které nejsou zase příliš široké, aby tam byly úplně všichni. Ono i mimochodem, když se šlo k těm komunálním volbám, tak mě zarazilo v kolika obcích, kde nemuseli, že měli třeba jenom jednu kandidátku, protože se politické strany domluvily, že sestaví jednu kandidátku, která připomínala skoro kandidátku Národní fronty a bylo to i v některých pražských městských částech, takže to mě vždycky děsí, když všichni táhnou na jednou za jeden pro vás, proto si myslím, že i ta koalice musí mít limitovaný počet členů, takže já sázím na trojkoalici STAN, ODS, Praha sobě, ale samozřejmě to vyjednávání teprve začíná a zdá se, i podle vyjádření pana Hlaváčka se nedozvíme rozluštění dřív než v listopadu, protože do toho budou vstupovat ambice těch stran, ambice osobní, pochopitelně rozdělování gescí, takže to bude ještě běh na dlouhou trať.
5: Mrzí Andreje Babiše hodně neúspěch v Praze?
6: Myslím si, že ano. Ono to tak trošku bylo vidět i na té tiskové konferenci Hnutí ANO, kdy to vypadalo tak, že má pocit, že jsou Pražané nevděční, co všechno vláda úžasného pro Prahu dělá, co všechno platí. Někteří si z toho vyvodili, že když Hnutí ANO neuspělo, že by třeba už vláda platit nemusela, tak doufám, že tak daleko to nedoběhne. Myslím si, že Andrej Babiš se bude muset zaměřit tak, jak jsem vlastně mluvil o té kvalitě komunálních politiků napříč republikou, tak se bude muset zamyslet i nad Prahou, protože to nejde dělat tak, že nejdřív máte nějakého lídra, který není příliš známý, ale přeci jenom má stranickou podporu, pak se ukáže, že na svém hrbu vláčí několik kauz, tak se najde nějaký jiný lídr, který je ještě méně známý a všichni čekají, že prostě jenom to, že je loajální k předsedovi a že Hnutí ANO získává hlasy na tvář Andreje Babiše, že to zajistí v Praze dobrý výsledek, tak něco takového samozřejmě v Praze nefunguje a proto si myslím, že stejně tak, jako budou muset v Praze zpytovat svědomí Piráti, kteří si za to můžou možná trochu i sami některými výkony nebo nevýkony v té komunální politice, když byli v exekutivě, tak ale to svědomí bude muset zpytovat i Hnutí ANO, ačkoliv trávilo ty 4 léta teď v opozici.
5: Prezident Petr Pavel nakonec přece jen odvolil, soukromým letadlem přiletěl na otočku z Maroka. Mohla by se mu, pane Jelínku, tato chyba v úsudku, to jsou jeho slova, jak sám označil, naplánovat si dovolenou na termín voleb, nějakým způsobem vymstit?
6: Mohla i nemusela, mě vlastně překvapilo, jak dlouho se zdráhal vrátit zpátky do republiky, ačkoliv se to tady začalo probírat v médiích, začali se k tomu vyjadřovat politici a slyšeli jsme, že je přemlouván i svými spolupracovníky k návratu. On dlouho odolával, nakonec přiletěl alespoň na ten volební akt, což si myslím, že alespoň minimalizovalo následky tady té kauzy nebo tady té aféry, že nikdo nemůže prezidentovi vyčítat, že se voleb nezúčastnil, když přitom jak on, tak všichni ostatní předchozí prezidenti vždycky vyzývali k té občanské aktivitě a odpovědnosti. A toto je opravdu to minimum, co občan může udělat, přijít k volbám a hodit tu obálku do urny. Takže je dobře, že si nakonec uvědomil, že i tady toto může formovat nějakým způsobem vztah občanů k prezidentovi a k jeho úřadu. To, že tady s námi nezůstal celý ten volební víkend, že zase odletěl zpátky, tak to už je pochopitelně jeho osobní volba. To nechci příliš rozebírat. Podstatné je, že nakonec tomu volání veřejného mínění vyhověl a jestli to udělal proto, protože nám chtěl udělat radost, anebo jestli to bylo proto, že si pan prezident uvědomil, že třeba bude chtít obhajovat mandát a nastoupit do dalšího funkčního období, tak to nevím, ale samozřejmě, že kdyby se těch voleb neúčastnil, tak si myslím, že, jak říkal Talleyrand, to by bylo horší než zločin, to by byla velká politická chyba. A takovou to politickou chybu si člověk, který chce kandidovat v prezidentských volbách, dovolit nemůže. Takže kdyby neodvolil, skoro bych si troufl tvrdit, že by to mohlo znamenat, že kandidovat nebude, anebo že ta kandidatura Petra Pavla nebude mít tak dobré vyhlídky, jako by měla za normálních okolností, kdy dělá všechno to, co od prezidenta očekáváme. Byla to jedna z jeho prvních chyb, tak doufejme, že také jedna z posledních.
5: Je to už uzavřená věc, pane Jelínku, jak po odvolení řekl Petr Pavel?
6: Ale asi ano, já si myslím, že v tuto chvíli asi teďka budeme spíš sledovat to vyjednávání o koalicích a další kolo senátních voleb a na prezidenta zase na nějaký čas zapomeneme. Ostatně on se nám připomene jinými spory nebo kauzami, protože my víme, že na podzim má projednávat ústavní soud jeho kompetenční spor s vládou. To si myslím, že jsou věci, které si s jeho osobou budeme spojovat mnohem víc.
5: Konstatuje Lukáš Jelínek, politický analytik. Děkuji za váš komentář a přeji vše dobré.
6: Já děkuji za pozvání a přeju hezký den.
5: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
7: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Severní Korea provedla zkušební odpal taktické balistické rakety, informovala o tom Severokorejská tisková agentura. Podle ní se podařilo zdokonalit důležité části rakety. Severokorejský vůdce Kim Jong-un uvedl, že vývoj zbraní bude ještě intenzivnější. Nové složení Senátu bude známé na konci týdne. Rovnou v prvním kole získalo senátorské křeslo 5 kandidátů a svého senátora už teď znají třeba lidé na Rychnovsku nebo Děčínsku. V okrese Vyškov v prvním kole rovnou zvítězil Jan Grolich z KDU-ČSL. Volební místnosti budou znovu otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Ruský prezident Vladimír Putin by kvůli volbám na Ukrajině zastavil útoky na jeden den. A podle agentury TASS to prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle něj je Putin připravený dát pokyn k neútočení v den hlasování. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhl uspořádání voleb, pokud Moskva přistoupí na 60-denní příměří. Jejich konání bez klidu zbraní označil za nemožné. Ukrajina volby zatím nepořádala kvůli válečnému režimu, který v zemi platí od začátku ruské invaze v únoru 2022. A v Česku je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky nedostatek revmatologů. Lékaři to připomínají u příležitosti Světového dne artritidy. Na první vyšetřovací pacienti je čekají někdy i půl roku. Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas nedostatek lékařů řeší. Rakousková se jako druhá česká golfistka dostala ve světovém žebříčku do první stovky. Po druhém místě na turnaji Ladies European Tour v Soulu se posunula na 94. pozici. Kousková tak napodobila Kláru Davidson Spilkovou, která byla v první stovce v roce 2023. Nejvýše Spilková figurovala na 89. místě.
9: Uzavřený zlíchovský tunel a kluská vozovka na D1 u Průhonic. V Praze došlo k uzavření Zlíchovského tunelu ve směru na Barrandov. Z důvodu mytí bude zavřený až do 5. hodiny ranní. Ve druhém směru je provoz plynulý. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Šeberov. Na 6. kilometru je kluská vozovka kvůli úniku nebezpečných látek. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za tunelem Prackovice. Na 52. a 5. kilometru stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Provoz je plynulý. Na D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov pracují na silnici. Mezi 22. a 25. kilometrem je proto uzavřený levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Noci jasná nebo skoro jasná, postupně s mlhami nebo nízkou oblačností. Ochlazuje se až k nule, při bezvětří ojediněle až na -3. A přes den čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další oblačnosti, v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměří kolem 9. Na horách jen 6 a na Šumavě bude kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Politika se stává víc hnojištěm než elitní skupinou, říká muž, který patří k nejbohatším Čechům, podporuje paměť národa a radí prezidentovi republiky. Změní se po volbách něco v české politice nebo jen vyměníme jména na dveřích kanceláří? Proč si Češi volí politiky, kterým pak pohrdají? A může se demokracie zničit demokratickou cestou? Hostem Osobnosti Plus je podnikatel, filantrop a publicista Jan Dobrovský. Vítejte, Honzo, dobrý den.
11: Dobrý den. Může se demokracie zničit.
10: Ano, víme to z historie velmi dobře. Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
7: Osobnost Plus.
10: Abych převzala váš expresivní slovník, hnojiště, elitní skupina, kam se hnula, jakým směrem česká politika podle vás po těchto volbách?
11: Já jsem to říkal v nějakém kontextu, který teď je malinko zavádějící, ale k těm volbám. Jednak každý volby jsou důležitý a mají smysl. A já si nepamatuju, že bych se nějakých nezúčastnil. Myslím, že to je to podstatné na tom, že volby furt jsou. A že jsou pořád svobodný, tak to je jako fajn. Tyhle volby, jako každý volby, jak říkám, že jsou důležitý, samozřejmě nějaký směr ukazují, ale ještě zatím nevíme úplně jaký. A pravda je, že v tom volebním výsledku je nějaký překvapení znát. A to překvapení spočívá v tom, že ten hegemon české politiky, to populistické hnutí ANO, znervoznilo.
10: Jak když jste řekl, Honzo, že jste se zatím každých voleb zúčastnil, tak mě to nedá, abych trochu nesystémově do tohoto místa rozhovoru vsunula svou otázku na prezidenta. Když jste se poprvé dověděl, že prezident radši zamíří na dovolenou než k volbám, vaše první myšlenka byla jaká?
11: Jdete na to od lesa. Já jsem loajální člověk, takže řeknu, že já bych se asi v roli prezidenta vůbec myšlenkou na to, že na nich nebudu, nezabýval. A to bylo to hlavní, co mě napadlo v ten okamžik. Překvapilo mě to.
10: Neukazuje to, já vím, že teď spekulujeme, ale když nejvyšší ústavní činitel zemi řekne, že nějak se to zvládne, aby u těch voleb nebyl, tak to je jistě pravda, ale neukazuje to, že to není prostě bytostný politik, protože ten by takhle nikdy nepřemýšlel.
11: Já mám, Báro, takový pocit, že my tady od roku 89 ty politiky, který bych já osobně rád viděl v čele státu, nebo v čele měst, nebo v čele obcí, musíme pořád nějak přemlouvat k tomu, aby politiky byly. A že jim musíme říkat jako pro Boha, kdo jiný, než ne ty, než vy, než kdokoliv. A tohle přemlouvání vede k tomu, že oni jsou poněkud rozpačití z toho, když potom v té roli jsou i přemluveni, se stanou těmi, o kom chceme, aby se jim stali. A To, jestli jsou skutečně politiky nebo ne, se projevuje v tom, jak jsou schopni bojovat za věci, které jsou pro ně důležité. Jo? Ale jsou v tom vždycky nějaké chyby, které spočívají v tom, že ta nepolitičnost spočívá v tom, že nejsou jako třeba dostatečně tvrdí, nebo že mají větší jako touhu po toleranci. No a to je ta moje odpověď na to. No, ti ostatní totiž přemlouvání být nemusí. A potom mají daleko větší auru.
10: Tak to byla krátká suvka na téma prezidenta, jeho účast na volbách. Vraťme se k volbám samotným. Teď jsme v etapě, že v komunálních volbách jsou karty rozdány. Co bude důležité teď, jaké vlády se ustaví na těch jednotlivých krajích?
11: Jak dopadnou ty radnice?
10: Tak, tak. Není právě tohle chvíle, kdy se nejrychleji může přijít o zásady?
11: No jej. Pochopitelně. Ale ty komunální volby jsou přece jenom trošku jiná kategorie než parlamentní a samozřejmě zásadně než senátní volby, kde se rozhoduje o tom, jaký bude směr té státní politiky. A komunální volby na vesnicích nebo na malých městech jsou přece jenom něco jiného než velká města. Zase jich tolik není, těch velkých měst, ale jsou a jsou jako důležitý pro to, jak vypadá nálada ve společnosti. Koalice na malých obcích je něco úplně jiného, než třeba koalice v Praze. A jsou města, která jsou symbolická. Praha typicky je symbolická pro to, jak bude vypadat ta vládní síla. A podle toho můžeme vidět, jak se jako vyvíjí ta politická empatie.
10: Když říkáte, velká města jsou nejdůležitější, Praha je nejdůležitější v těch velkých městech.
11: Ne pro celostátní politiku, ano, jinak ta obec, každá obec je důležitá.
10: Tak, ale můžu v návaznosti na tuhle část vašeho výroku. To, jak dopadla Praha, vás uspokojuje?
11: Ne. Mě politika nikdy moc neuspokojuje v jakýchkoliv výsledcích, protože vždycky je zatím skryto něco, co zatím neznáme, dokud to nezačne vykonávat tu moc. Neuspokojuje mě to z toho důvodu, že kolem toho bude teďko vznikat nějakou dobu, doufám, že ne dlouhou, spousta pochybností o tom, kdo koho chce vyřadit. Praha je symbolická proto, aby bylo jasné, jestli ty politické subjekty, které do těch voleb vstoupili a vyhráli tu volbu, tak jestli jsou ochotné kooperovat a v jaké míře a kdo s kým. A jestli se tam do toho nevnoří nějaký prvek, který už systémově bude bránit tomu, aby ten výkon politický moci
10: byl
11: správně.
10: Ale v Praze to nevypadá, že by to měl být problém.
11: No, debata o tom, jestli má být vynechána ODS, anebo jestli naopak má být postavena koalice s ODS. To mě netěší, protože vznikají jako představy o tom, že můžou být všelijaké možnosti, kde se vyřadí někdo, kdo je nám nesympatický. Jo? Protože ta politika najednou vidíme na největší vlastně vzkaz těch komunálních voleb je, že největší procento těch kandidátů, kteří kandidovali a zvítězili v těch obcích, vůbec nemají žádnou stranickou příslušnost nebo se za ní neskrývají. To znamená, že to období, ten věk politických stran je nějak přežitý a že politické strany ztrácejí na půvabu a že to, co získává na půvabu, je sympatie k jednotlivci.
10: Takhle to pozorujeme už drahnou dobu, abych tak řekla, že lídři jsou důležitější než programy a tak dále. Ale zároveň, když si budeme poučení z těch komunálních voleb, tak jedno je také to, že koalice se vyplácí. Protože tam, kde kandidovala ODSka v nějaké koalici třeba s lidovci, tak to fungovalo. Což je, a teď přijde to jádro toho sdělení, úplně v kontrapunktu k tomu, jak se chovají ty strany celostátně.
11: Jo. Jako jak hledají sami sebe a vymezují se vůči sobě, tak že koalice se vyplácí, pro mě přeloženo do mého pohledu, znamená, že spolupráce se vyplácí. Jo, vyprácí se spolupráce na platformě.
10: Ale ne každá spolupráce je koalice.
11: Jo, jasně, ale vyprácí se spolupráce na nějaké platformě a lidi to už jako nesnáší to slovo, ale nějakých hodnot. Na rozdíl od spolupráce nad tím, kdo dáme větší slib a potom si vzájemně budeme krýt záda, že nic z toho nesplníme.
10: Ale ne, mně přijde legračně, jak vy říkáte, na základě hodnot. Hmm. A zároveň říkáte, že chceme spíš lídry než partaje.
11: Já vím, ale ta sympatie nespočívá jenom v tom, že člověk má nějakou fyziognomii, ale taky spočívá v tom, co říká, jak to říká. Podívejte se na úspěch Jana Grolicha, který je prostě, jako pro mě, je to sympaťák, člověk, který musel být taky přemluven tedy, aby do té politiky šel, ale přece jenom s obrovským drivem, s takovou mladistvostí a s něčím, co dává tušit, že obsah jeho myšlení je přece jenom něco jiného než plané sliby pro to, abychom si voliče mohli koupit. A to i přesto, že jeho kampaň byla postavená na marketingu, kterým mohli říct, že to je takový ten dynamický internetový způsob komunikace, protože vlastně hodnotově tam nic nezaznělo, ale on vypadá jako hodnotový člověk.
10: Tak chtěla jsem jen poznamenat s takovým otazníčkem na konci, jako mít marketingovou úspěšnou kampaň neznamená nemít hodnoty.
11: No, nebyt dobytek, ano. Ano.
10: Ne, ale sám ten fenomén těch koalic, který se v těch komunálních volbách tak často, relativně často používal, prostě není to vážně docela jasný návod na to, co by mělo mít šanci i ve volbách celostátních.
11: No návod je to vyzkoušený. Asi o tom není třeba pochybovat. Nicméně my jsme v nějaký situaci, už jsem řekl, krize politických stran jako entit, vyhrávají spíš hnutí, to znamená jistá SROčka nějakých majitelů, kteří mají neomezenou moc, to znamená uvnitř těch stran není demokracie, tak proto já jim třeba osobně říkám, že to nejsou demokratické strany, protože nepředstavují vnitřní demokracii. Nebo postavený na jednotlivých osobnostech, které, já nevím, co demonstrují buď velkou míru sprostoty, která by mohla někoho zaujmout, nenávisti vůči menšinám nebo jinak uvažujícím, a nebo to, že chodili víc do tělocvičny. A z toho jsou různé kategorie sympatií. No tak když máte přece jenom politické strany existují a pořád mají velkou sílu a obsazují ten parlament, tak když prohráli parlamentní volby ty naše, no tak zjistili, že vlastně nevědí přesně, kdo jsou. To je speciálně problém ODS, která vlastně tím, že to byla strana ekonomická, nemají žádného ekonoma, se teď už dlouhou dobu potýká s tím, že vlastně ztratila svůj vnitřní esprit a pořád se diskutuje o tom, kdo to vlastně je ta strana.
10: Mimochodem, tam se diskutovalo o tom, že ztratila svůj esprit v koalici Spolu, ale vtip je v tom, že se zdá, že ten esprit nezískala tím, že se osamostatnila.
11: No jasně, ale teď jde o to jako co, když se hledám jako strana, tak když se spojím s jinou stranou, tak může to moje hledání zaniknout v nějaké spolupráci, proč to pak není jedna strana, jo? Ta koalice vzniká na základě nějakých výsledků voleb, ale před volbami ty strany jsou vlastně nuceny tím systémem k tomu, aby samostatně předváděli, kým jsou, protože jinak nemají právo na existenci. To znamená, spolupráce v tom smyslu, máme nějakého společného soupeře, v tom si můžeme rozumět, ale nerozumíme si v metodě, kterou chceme dosáhnout prosperity.
10: Řekněte mi, co by museli noví starostové a primátoři udělat, abyste začal mít pocit, že se v české politice něco zásadního mění?
11: Tak asi se to týká těch větších měst než těch obcí. Jo? To, co mají dělat starostové v obcích, bych nechal chvíli stranou. Konec konců natočili jsme o tom s Jindrou Šídlem díl našeho podcastu a tam to celkem asi detailně popisujeme s Vláďou Kořenem, jak to je. Ale to, co mají dělat, je, že nejenom, že mají představit a skutečně konat odvážně v tom, jak ten svůj mandát na správu toho města nebo obce nebo čeho vykonávat, ale taky mají demonstrovat to, že jsou zásadoví. A když budou zásadový, budou se líbit. Upřímně řečeno, často se to tak nezdá, ale je to pravda.
10: Ale řekněte jenom příklad. V čem by třeba pražský primátor nový, který bude nejspíš pan Hlaváček, měl být zásadový?
11: No, především v tom, že by měl, a on to jistě ví, ten Petr, nevěnovat pozornost jenom těm konkrétním stavbám, které si vysnil, a mechanice toho, jakým způsobem jezdí v Praze metro, ale o tom, jak by to město mělo žít takovou tou politicko-sociální kulturou. A já myslím, že o tom má představu. A jde jenom o to, aby ho denodennost a téměř nesnesitelný způsob vedení té Prahy jako celku s těma 57 městskýma částma a s tím, že primátor nemá žádný hlas navíc ani jinou váhu, tak jediné, co má navíc, je ten řetěz, který může nosit na krku, tak aby to dokázal zvládnout v politické komunikaci tak, že bude srozumitelný pro ostatní a že se zmenší míra intrik.
10: Vy si myslíte, že ta minulá radnice byla zmítána intrikami?
11: Všechny radnice jsou zmítány intrikami. To je princip lidské existence.
10: Jasně, ale víte tu o nějaké výrazné intrice?
11: Ne, neměl jsem žádnou, Báro, žádnou konkrétní na mysli, protože je to konec konců jedno. Jo? Ty intriky jsou vždycky motivovaný buď nějakou jako prosperitou politickou nebo prosperitou ekonomickou, vytvořením si nějakých větších zásluh pro budoucí volby třeba. To celkem přirozená věc. Ale v tuhle chvíli maličko nešikovná, když se ocitáme v situaci, kdy v celé Evropě, tedy nejenom v Evropě vlastně, na celém západě, se ta krize demokracie prohlubuje právě tím pragmatismem, který se dá někdy zaměnit za totální idioci.
10: Říká Jan Dobrovský, filantrop, který, a taky podcaster, který je dnešním hostem Osobnosti, plus jenom naskok krátce k těm senátorům. Říkám krátce naskok, protože jak to doopravdy dopadne, budeme vědět až za týden. Ale stejně mě to nedá. Pět senátorů už teď je senátory. Pět kandidátů je senátory po prvním kole. Ani jeden z nich není z hnutí ANO, o ostatních jeho koaličních partnerech ani nemluvě. Tak se ptám, pokládáte to vy za výsledek jaký? Zatím ten prozatímní.
11: No, Andrej Babiš opakuje nesčíselněkrát po sobě, že jim ty senátní volby nejdou, ale tentokrát má hodně kandidátů na senátory na druhém místě, i když má některý i první. A ještě nevíme, já bych nechtěl dělat účet bez Hostinskýho, zatím to vypadá, že ti, kteří jsou na prvním místě, tak budou senátory. Mě na tom zaujalo něco jiného. Ten způsob vedení kampaně, kterou ta Babišova sekta dělá, tak to je způsob, kterým pomáhá těm protivníkům. A na těch výsledcích voleb se to projevilo. Myslím, že úspěch Jana Grolicha, který je jako závratný při 60% hlasů, tak tam je patrno, že to není jenom proto, jakou udělal kampaň, ale jakou udělal někdo proti němu protikampaň. A ta protikampaň je agresivní, velmi tvrdě vedená, vlastně částečně nenávistná, zlá. A zdá se mi, že možná se dá na těchto volbách poznat nějaký zlom v tom, jestli ještě voliči obecně mají chuť tyhle věci přijímat jako něco pozitivního. Myslím, že asi ne, nebo aspoň já z toho mám ten dojem, i když je to samozřejmě brzo vyhodnotit.
10: Trošku sporné to slovo sekta, které jste použil v souvislosti s ANO.
11: Ne, tak chová se tak,
10: chtěla jsem se zeptat, jestli tím, že zatím, opakuju to zatím, to klíčové slovo, ti senátoři vypadají tak, jak vypadají, tak jestli by to mohlo znamenat, že když Andrej Babiš dokáže vyhrávat ty sněmovní volby, takže Češi mu vlastně nechtějí dát moc všude, jestli to vlastně není docela chytré.
11: No, já bych tady některý politiky vůbec nepodezříval z toho, že to slovo k ním sedí, jo, chytré. že to obratné možná. Je, tak...
10: Ne, já mluvím takhle, já mluvím o těch voličích.
11: Já vím, no, možná, dobře. Mně se na těch voličích zdá, na tom výsledku účasti u voleb, že třeba zrovna specificky hnutí ANO ztratilo hodně na tom, že jejich voliči nepřišli k těm volbám, což je taky způsob volby. Je to, buď je to vůbec nezajímá, nebo je to přestalo bavit, nebo mají jiný starosti, nebo Bůh ví co. To znamená, že těžko předvídat, jak budou mobilizovatelní v jiných volbách, pokud bude ta politika pokračovat tímto směrem. To je jedna věc. A druhá věc je, že to, co asi nebude úplně fungovat, možná, že si to vyhodnotí podle čísel, já to jenom říkám dopředu jako jednu z možností, že to zpratkování a taková ten netypický přístup některých členů vlády k tomu, jak si představujeme politika ve vrcholné funkci, může odrazovat. A že to nakonec může i Andrej Babišovi v té jeho koalici dělat starosti.
10: A nezdá se vám, že nejsilnějším reprezentantem tohoto typu vystupování není hnutí ANO, ale koaliční strany?
11: No, nebýt hnutí ANO, tak ty koaliční strany nejsou koaliční.
10: Ale samozřejmě.
11: To znamená, že si za to můžou sami. Navíc tedy ta odpovědnost je na tom premiérovi. Jo? Jestli je někdo fracek a někdo jako vlastně trošku komerční nácek, tak může být. Na to má každý právo. Ale pokud nepřekročuje zákon. Ale když ho někdo ustanoví ministrem vlády a udělá z jejich politických uskupení vládní uskupení, tak je to jeho vina.
10: Proč podle vás Češi tolik touží po silném vůdci? Ostatně nejen Češi, jak vidíme, ale tak málo Češi věří institucím.
11: To není vůbec racionální věc podle mýho soudu. Myslím, že to je instinktivní věc, že to je princip člověka jako živočišného druhu. Máme nějaký pravidla, kterými se řídíme a nevíme proč. Jo. A jedno z těch pravidel je, že příklon k silnějšímu pomáhá pocitu bezpečí. A tak to bych řekl, že je jeden z hlavních důvodů. A jak jste to říkala, tu otázku na
10: no,
11: konci?
10: No, že se málo věří institucím a všichni chceme vůdce.
11: Instituce jsou problém, protože jsou neustále zpochybňovány a taky sami sebe zpochybnili během covidu. Myslím, že to byl zlomový okamžik proto, že se ztratily autority nejenom institucí a státu jako celku a jistýho společenského řádu, ale je to taky ztráta autority těch, které jsme do té doby považovali a vlastně často považujeme dál za ty společenské elity, jako jsou vědci a experti na cokoliv, protože ten pelmel těch sdělení byl naprosto nepochopitelný a celkem panický.
10: A takhle, opravdu si myslíte, že tohle má souvislost s tím, že dnes Češi prostě institucím věří málo?
11: Má to hodně společného s tím, že nejenom Češi, ale institucím se věří málo na západě obecně a ten se šup je po covidu znát.
10: Vy jste rostl v rodině nebo vyrůstal se v prostředí, to je lepší výraz možná, kde slova pravda a svoboda měla obsah prostě. A myslíte si, že dnes už jsou tato slova převážně jako prázdná hesla?
11: Nemyslím si, jde o tu definici, kterou jsme nějak asi, myslím, společnosti, když říkám my, jo, neuchopili dost pevně. Svoboda totiž vypadá podle toho, jak si ji kdo sám představuje, ale skutečná svoboda je něco, co má svoje pravidla a hranice a řád. A dokonce taky jistou oběť. Jo? Chci-li být svobodný, musím proto něco udělat. A to, že proto něco dělám, je, že něco ctím. Musím něco ctít. Ta svoboda není bezbřehá neposlušnost proti zákonu, společenským pravidlům, slušnosti a etice.
10: Já spíš směřuji tím dotazem tam, jestli vlastně pravda a svoboda je něco, co žádáme ve své většině, tahle společnost.
11: Vzhledem k tomu, že žijeme v období řečeno s Danielem Stachem, už to říkám asi 5 let, kdy je nejlevnější a nejlepší způsob v historii lidstva, jak lhát a obelhávat lidi kolem nás, tak se zdá, že to je přijatelnější než pravda sama. A pravda sama navíc je zcela cíle vědomě relativizována, jakože tedy vlastně neexistuje.
10: Ale...
11: Protože je vždycky pravdou jenom z jisté úhlu pohledu. Tak ne...
10: Ne, ale
11: pravda existuje.
10: Ne, chtěla jsem říct, ale tohle, není to vlastně vina té společnosti, spíš než těch politiků?
11: Já nevím, jestli slovo vina sedí, je to vlastnost.
10: Tak vlastnost.
11: Je to vlastnost a tu co je v daný okamžik pravdou nebo k čemu se přikláníme, často bývá velmi problematické, pokud je ta pravda jako obecně sdílená, chápete, jo? A že mohlo být pravdou pro NSDAP, že Adolf Hitler je správný vůdce, jo? Mohlo to být pravdou v daný okamžik. Takže relativizace té pravdy je dnes jenom v tom, že ta skutečná pravda je brána na gril a obracena ze všech stran. Jinak ta vlastnost toho, co vnímáme jako pravdu, je tak, jak říkám, no prostě je to něco, co nám konvenuje v daný okamžik.
10: No, to, proto říkám, jestli to není víc vina té společnosti, protože najednou jakoby hromadně, ne u všech, ale hromadně přestalo vadit, no, když
11: politici...
10: Já
11: jsem zapomněl, jak jsem chtěl odpovědět na konci té věty, jasně, děkuju. Ti politici, kteří představují něco, a v tom já vidím tu zásadovost, o který jsem mluvil, tak já si myslím, a pro mě by to tak bylo, že by bylo jako jejich povinností o té pravdě mluvit a tu relativizaci zmírňovat, pokud není jejich cílem naopak tu pravdu ničit. A podle toho by se poznalo, kdo je kdo daleko líp, než to plavat na té vlně toho obecného zájmu o to, co chceme, aby pravdou bylo. Jo, je to, abych to zjednodušil, jestli je ta politika postavená na tom, že máme nějaký záměr a pak si měříme nějakým sociálním průzkumem, jestli se nám to daří nebo ne, anebo jestli si nejdřív přečteme průzkum a nabízíme to, co z toho průzkumu vychází jako touha.
10: Jan Dobrovský, podnikatel, filantrop, neoficiální poradce Václava Havla, podcaster Petra Pavla, snad jsem řekla všechno. Děkuji, že jste přišel, díky.
11: Já děkuju, nashledanou.
10: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
12: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
13: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
12: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
13: Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Na prvním koaličním jednání v Praze se sešli zástupci hnutí STAN a Spolu. Soud v Lucembursku zablokoval tamní majetek ČEZu kvůli kauze Diag Human. A fotbalové Dynamo České Budějovice se kvůli profesionální licenci odvolalo k mezinárodnímu arbitrážnímu soudu. A dnes čekáme jasno až polojasno odpoledne od západu přibývání oblačnosti teploty do 16 stupňů.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Povolební vyjednávání pokračují. V Praze se poprvé sešli zástupci vítězného hnutí STAN a druhé koalice Spolu pro Prahu. Ujistili se v tom, že chtějí spolupracovat. Řešili taky to, jestli do případné koalice přizvou i třetí uskupení. Podle lídra Starostů Petra Hlaváčka budou jednání se zástupci Spolu pokračovat zase ve čtvrtek.
14: Bavili jsme se o nějakém jako rámci spolupráce, nedošlo na gestce, ty budeme probírat v dalším kole.
8: Starostové i koalice Spolu budou dnes jednotlivě jednat taky s Prahou sobě a s Piráty. Sejít se taky chtějí se zástupci Hnutí ANO a koaliční spolupráce s ním ale obě uskupení vyloučila. Soud v Lucembursku zablokoval část majetku energetické společnosti ČEZ. Konkrétně jde o podíly v tamních firmách, přes které ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet. ČEZ to oznámil na svém webu. Důvodem je dlouholetý spor českého státu se společností Diag Human. Ta po Česku požaduje asi 17 miliard korun jako odškodnění za zmařený obchod s krevní plazmou. Lucemburský soud už dřív rozhodl, že firma může nechat obstavit český majetek v zemi. ČEZ nejnovější rozhodnutí označuje za nezákonné, tvrdí, že s celým sporem nemá nic společného. Při ruském raketovém útoku na Kyjev zemřeli nejméně dva lidé, dalších 11 je zraněných. Rusové udeřili taky v Charkově, drony tam zasáhly bytový dům. Charkovské úřady hlásí 8 zraněných.
15: Rusko podle předběžných údajů vystřelilo na Kyjev 6 až 8 raket S-400. Zasáhly 25 podlažní bytový dům a dopravní infrastrukturu, informoval starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích. První tři exploze se ozvaly ještě před vyhlášením poplachu. V Charkově Rusko opakovaně udeřilo na bytové domy. Celý jeden vchod se zřítil.